0: ty kabely prostě schopné přenášet velké objemy dat najednou. No, to je hrozba skutečně ďábelská. No a jestliže někdo mohl vyhazovat, ne do povětří, ale do vody, Nord Stream, tak pokud bude někdo útočit na, mimochodem, Nord Stream vyhazovali do povětří, plánovali to dávno před speciální vojenskou operací ruskou, jak ji říkají v Rusku teda. No a tady Irán byl napaden prokazatelně nevyprovokovanou agresí, tak kdyby byl tlačen dál do kouta, tak může konec konců podniknout i tento krok, který by měl naprosto tektonický dopad na spoustu významných, řekl bych, ekonomických a jiných, řekl bych, součástí našeho života. Já si myslím, že ten Irán nemá co prohrát a Amerika bude muset hledat nějakou cestu, jak z toho vykličkuje, a já už si nemyslím, že Donald Trump při vší své tvořivosti, schopnosti bombastických prohlášení, že najde způsob, jak by mu většina světa, včetně obyvatel Spojených států, uvěřila, že vlastně tu válku vyhrál. Ježíš, tady píše někdo. Pan Skále, moudrý člověk, kdyby takhle chytrý každý byl ve vládě, tak je Česká republika na špici. Děkuji za to milá slova. Ale já myslím, že nehrozí, že by moc chytří lidé byli teďko ve vládě, protože jejich zahraniční protektoři potřebují, aby tam byli takoví, kteří tam jsou. Čína má technologie a USA chce pomoct těžit nerosty z Ukrajiny. To je oč tu běží. No, určitě. Já jsem zvědav, co se s Ukrajinou. To, že Čína technologicky je vepředu, to víme. Šokuje to prostě ty západofily, kteří si furt myslí, že Čína je nějaká ubohá země a krade technologie někdy a tak dále. Takže to se shodujeme. Komunismus v Česku nikdy nebyl, ve škole jsme se učili definici komunismu. Každému podle jeho potřebu proti definici socialismu. Každému podle jeho zásluh. Tak to je taková primitivní habaďura, které se dopouštějí argumentační ubožáci. A protože dneska jako říct komunista, jako že to je špatně. Konec konců i exponenti z minulého režimu, tak prý neměli mluvit 9. května nebo co, no tak jistě, tady byl socialismus. Dokonce vám to řeknu takhle, že já osobně jsem názoru, nejsem sám, že v roce 60 ta nová ústava, která byla přijata, mimochodem ve spojení s obrovskou amnestií, neměla zavádět dvě věci. Za prvé, že už jsme socialistický stát, mohlo to zůstat tak, že jsme lidovou demokracií, která směřuje k socialismu. A za druhé, neměla fixovat ve známém 4. článku té ústavy, že je tu vedoucí úloha komunistické strany. To zbytečně dráždilo někoho. Ale ano, byli jsme zemí tak či onak prostě už k socialismu velmi směřující. Zemí, která vybudovala spoustu, řekl bych, pilířů socialistické společnosti a žádný komunist. Jsme nikdy netvrdili, že to tak je. Je to primitivní taková habaďura, která využívá toho, že ti, kdo to hlásají, mají prostě faktický monopol v médiích a jinde. Hlavní otázkou je, pro koho se dneska staví ty byty. No tak jistě, byty se staví jako, hlavně jako finanční investice, respektive postaví je tak, aby si je koupili buď lidé, kteří mají nadbytek peněz a nechtějí riskovat, že se jim v bankách nějak znehodnotí, tak chtějí mít nějaká hmotná aktiva a pak je pronajímají lidem, co bydlet potřebují, čímž je to bydlení ještě dražší, než by bylo za normální okolnosti. Je to nelidské, je to absurdní a je to destruktivní pro celý ekonomický koloběh. Já vždycky říkám, že i Andrej Babiš, jako příklad, myslím jenom jeho osobně, by přeci se měl zasadit o to, aby tu vzniklo levné bydlení pro normální lidi, pro lidi, kteří mají normální příjem, že oč méně bude bydlení zatíženo tou naprosto umělou parazitní, řekl bych, složkou finanční, tak tím víc budou mít lidé peněz na nákup jiného zboží a komodit, počínaje potravinami kvalitními. Takže ti, co produkují potraviny a věci kolem toho, včetně hnojiv a tak dále, by měli mít zájem na zlevnění bydlení. Normální člověk pak nemá možnost si byt za 6 mega koupit. Ještě, že mi už není 20 a nezačínám. Byť i dům už mám. No tak generace, která dostala přidělený buď byt, byla nájemcem bytu za socialismu a potom se jí podařilo ten byt, když ten stát převedl ten bytový fond na obce a města, odkoupit za nějakou cenu, která nebyla tržní cenou, dnešní byla mnohem menší, no tak ty mají obrovskou výhodu proti generaci, která přichází a bere normální výplatu, tak ti lidé žijou nenormálním životem, nezakládají rodiny, nemají děti, popravdě řečeno mnohdy nemají ani životní partnery, jo, je to takový život polovičatý, nebo jak to nazvat, život nenormální, život zbavený elementárních, řekl bych, prvků spokojeného prostě pohybu od mládí ke stáří, kdy lidi mají děti, pak mají vnoučata, mají možnost mít nějaký životní plán a tak dále. Ti, kdo když si sociální demokracii zakládají, se v volbech obrací, snad nikdo do takové strany nevstoupí, souhlasím, přátelé, já se pochlubím. My budeme v Jungmanově národní akademii, já jsem tam chodil přednášet o Marxovi a jeho stopě v dějinách, s Ivošem Budilem, kterého mám rád jako parťák, jako velmi vzdělaného člověka, byť spolu v některých detailech se neshodujeme, ale kvůli tomu se nebudeme vidět do vlasu. V tom je to velký rozdíl třeba proti těm komentářům kolem 9. května s jiným profesorem, to je prostě nebe a dudy. My s Ivošem si nekonkurujeme, nevyjíždíme si do vlasu a tak dále. Tak budeme tam mít takovou dvou přednášku, respektive přednášku o dvou aktérech. Ivoš bude hovořit jako nemarxista o Marxovi a o jeho, řekl bych, ohlasek v zahraničí a tak dnešních. A já budu hovořit o, řekl bych, dějinách české antikapitalistické levice. Tak tuhle tu dvojku pácháme poprvé 10. října, přátelé. Jaký se německý historik prohlásil, že za rozdmíchávání nenávistí vůči landsmannschaftu stojí hlavně komunisté a vládní SPD. Beru to hodně jako pochvalu. No, tak to není nenávist, to je prostě tom, že trváme na pravdě a trváme na národním zájmu a nenecháme si vnucovat německý výklad našich dějin, našich vzájemných vztahů s Německem, protože i takový historici, jako jsou manželé Hánovi, což jsou Němci, právem poznamenali opakovaně, že tady dochází k absurdnímu vývoji, kdy česká veřejná scéna, nemala její část, vědecká, publicistická, novinářská, místo aby razila český výklad vzájemných vztahů v dějinách, tak převzala ten německý a teď podlézá tím německým a vnucuje ho nám Čechům. Asi tak.
1: No a co je zatím? Jsou tam ty granty nebo?
0: Tak je tam všechno, Petře, no teď. Podívej se, když se podíváš, jak rozlezlou má strukturu ten Landsmannschaft u nás, to budeš šokován, rozklíčuj si to a zjistíš, kde všude jsou nějaké pobočky a dceřiné různé struktury toho Landsmannschaftu. Ta země je posetá těmito, řekl bych, subjekty. No a oni, pochopitelně, na to mají peníze. Landsmannschaft dostává velké peníze od bavorské vlády, nejvíc peněz ze všech takzvaných svazů vyhnanců a tak dále. A tyhle lidé u nás honí kariéru a mají dobré bydlo díky tomu. Nejvíce se betonuje bezkonkurenčně v Číně. Nesem četl studii, že Číňané vylili za poslední 3 roky tolik betonu, co Američané za celou svou existenci, zhruba 90 let, kdy se používá beton, cement. Ano, to je pravda, že to uplatnění nebo použití toho cementu a objem betonových staveb a konstrukcí, ale dokonce, když se podíváte do mezinárodních statistik, v klíčových komoditách, jako je ocel, železo, cement a podobně, Čína předstihuje ostatní svět, počínaje Spojenými státy, tak neuvěřitelným rozdílem, že až si říkáte, proboha, to stále není možné, ale je to tak, ta země se prostě vyvíjí, neustále se vyvíjí. Já nesouhlas. Navíc Čína není válečník, ale obchodník. Nyní má třeba barel ropy za $15 a my přes to, když se svět hádá, tak Čína se směje. Naprosto přesně. Já jsem tohle taky prostě komentoval i v tom rozhovoru pro čínskou televizi. Je to svatá pravda. Čína má ještě jednu velkou výhodu, to jsem tam řekl velmi rád. Dnes, kdy je zřejmé, že žádné americké století se už konat nebude, tak někteří meditují, jestli teda Čína převezme roli Spojených států. A Čína říká, ne, my nechceme být žádný světový četník, my chceme multipolární svět, kdy všichni jsou rovnoprávní. Menší, velký, není to na tom, kdo má kolik zbraní a kolik, jaký má ekonomický výkon. Musíme spolu jednat jaksi ve stylu pán, já, pán, ty, pán a na základě vlastních národních zájmů hledat z mých partnera, který může ten náš národní zájem uspokojit tak, že my uspokojíme jeho národní zájem. Tak to je civilizované mezinárodní vztahy a ne diktáty a vyvražďování celých vedení celých států, jako v Iránu a podobně.
1: Jenom, že tohle západní Evropa nikdy nepochopí. My tady jasně jako žijeme, že jo, stovky let v tom, že prostě kdo ukáže slabost, tak toho druhý ostatní sežerou, ale ta Čína přesně, jak říkáš, prostě žije jako úplně v jiném stylu, jako tam není potřeba jít nikomu jinému po krku, oni prostě, oni jsou.
0: No oni nemají založenou svoji, řekl bych, politickou filozofii na predátorství. Jo, lidé jako Sergej Lavrov, což je velmi vzdělaný muž v posledních dobách, často prostě říká o tom, že nastává éra, kdy těch 500 let dominance Západu, založené na kolonizování a prostě vysávání jiných teritorií, končí a místo toho přichází éra, kdy to tak nebude prostě, kdy budou hledat státy a národy cestu, jak soužít a spolupracovat, aby to bylo vzájemně výhodné. No tak bude to bolet, nebude to snadné, ale je to jediná cesta prostě k nějakému pokroku. A jediná, řekl bych, jediné východisko ze slepých ulic, které mohou skončit mimořádně krvavě a ničivě. Tak pík, jak říkají desetiletí, pík, zamyšlení je, jak přinutit mocné k diskuzi. Není to jen řečnická otázka, lačním po cestě, k názorovému střetu ikony, jako je pan Skála s někým opozičním, no tak ho přiveďte, já si rád popovídám. A nemusí to být hádka, proboha, se nebudeme nadávat, to není cílem si nadávat, budeme srovnávat argumenty, ale takový lidé jako paní Kaja Kallas nebo naše paní profesorka Nerudová a zdaleka jenom oni, oni tohle neunesou, oni potřebují prostě fanaticky co si vyksikovat a když jim někdo naznačí, že to je blbost, no tak nevědí, co s tím. No, jako, já jsem jednou, když se paní Nerudová vyjadřovala velmi neúctivě na adresu nás komunistů, tak jsem jí zkazoval, ať přijme, teda zařídí nějakou diskuzi někde v nějaké velké televizi, že tam rád si to s ní rozdám, kdo je teda z nás větší zločinec, pokud je o ideologii, ale ať si vezme ručník, protože potom, aby do toho ringu toho dělal včas stále. Beneš byl taky poslední český a československý politik, který dělal pro nás stát skutečně nezávislou a suverénní politiku a diplomacii. Od jeho dob už vždy buď přicmrdáváme, švejkujeme nebo lezeme do řiti. Já nebudu úplně souhlasit s panem Pohorkem. Naše země nikdy nemohla být úplně suverénní, protože jsme relativně malá země a vždycky jsme museli hledat nějakou oporu ve vnějších vztazích, tak i politických, i ekonomických. Dlouho jsme nebyli ani samostatným státem. Maďaři si vydupali na Habsburském domě dvojstátí, v podstatě my jsme toho nedosáhli. Pak jsme měli republiku, ta vydržela 20 let, bohužel dojela na svoje spojenecké vztahy, které budoval Edvard Beneš a pro něj to byl velký šok, co s ním provedli západní mocnosti. On jim vycházel vstříc velice. Já nechci teď schazovat první republiku, ale jestli někdo říká, že byli sovětští poradci u nás po roce 48, ano, byli. Ale prosím vás, Československo mělo první roky v čele generálního štábu francouzského maršála. Vystřídali se tři, jo, asi do roku 20, já nevím, 7, 8 nebo kdy. A pak tu byla mise pořád jako francouzská, která sice už, její šéf už nebyl šéfem generálního štábu, nikdy nebyl žádný sovětský generál nebo maršál šéfem československého generálního štábu. Byli tady poradci, ano, prosazovali určité zájmy a tak dále, nikdo to nepopírá. Tvrdit, že to bylo jako vždycky nějak proti zájmům Československa, to může jenom velmi odvážit, velmi, velmi nerozumný člověk, protože bránit se tlaku prostě nějakým a tak dále, to bylo v zájmu v Československé republiky, a ne, že ne. Takový Bohuslav Ťoupek, s kterým jsem měl tu čest být v hodně kamarádském vztahu, prováděl špičkovou zahraniční politiku v československém národním zájmu. Ano, ona respektovala, že jsme součástí nějakého spojeneckého svazku. To je pravda. Nikdy jsme nebyli jako úplně, ani za Beneše jsme nebyli. Beneš měl malou dohodu a měl smlouvu s Francií a věřil jim a bohužel to dopadlo velmi špatně. My jsme teda s tím, s tou orientací na Moskvu taky dopadli špatně, co s námi vyvedl Gorbačov a spol, tak to byla síla. A kdyby tam nepřišli k moci tyhle darebáci, tak mohlo být všechno úplně jinak. A ekonomicky vzato, přátelé, kdo byl koho kolonií? Jenom říká, že jsme byli kolonií jako sovětskou. Vždycky uvádím takový příklad, kteří jste to na mě už slyšeli. Sovětský svaz vyvážel ve velkém například energetické komodity. Ty mají tržní cenu ve světě nějakou a je každému úplně jedno, jestli jsou ze Sibiře nebo od naftokracií tadyhle v Perském zálivu. To je prostě komodita, která jejíž kvalita, tak tam jsou drobné rozdíly v chemickém složení, ale je to prostě je to komodita velmi univerzálního použití. Nám Sovětský svaz tyhle ty komodity dodával za podstatně nižší cenu, než jaká byla světová tržní cena. A dokonce nás nechával vydělávat docela nemalé peníze na ropovodu Družba a na plynovodu Bratrství, jimiž protékaly tyto komodity přes československé území do západního Německa. A my jsme za to měli transitní prostě jako příjmy. My jsme za to dodávali Sovětskému svazu spoustu také velmi jaksi hodnotných věcí, ale dodávali jsme i věci, které bychom na západních trzích třeba neuplatnili, když to oni by ty energetické suroviny uplatnili. Takže to není tak, že jsme a priori byli nějak znevýhodněni a tak dále. A jestli někdo chce dokázat, že třeba i cenotvorba v tom vzájemném obchodě byla nějaká nevýhodná, není to pravda. To prostě, ta vycházela z nějakých reálných výrobních nákladů a tak dále a tak dále. Takže buďme v tomhle střízli. Já si vážím Edvarda Beneše za spoustu věcí, budu vždycky bránit proti těm, kdo říkají, že nás dvakrát zradil, že tohle a tamto a zavinil, Bůh ví co. Jsou nesmysly naprosté. Urážky člověka, který byl velmi pracovitý a i odvážný a tak dále. V řadě směrů velmi jaksi vzdělaný a moudrý, ale zároveň říkat, že to jako bylo naposledy za Beneše, já si to nemyslím a dobře, nemusíme se shodovat.
1: Vzpomeň na tu situaci s tím Vatikánem, jak si to...
0: Co myslíš, jak jsem tam dělal?
1: Jak nějaký ten kněží tam přiběh právě za, myslím, že to byl ten pan Ťoupek, na to ministerstvo zahraničí a stěžoval si, že...
0: Ne, tam byly scény jiný. To nebyl parář, to byl italský velvyslanec.
1: Tak, ano.
0: Menší postavy, který přiběh... Když tady byl nějaký novinář italský a strkal nos do věcí, které se týkaly, řekl bych, utajovaných bezpečnostních záležitostí, no tak přišly příslušné složky a za chviličku tak zavřeli do nějakého hanclíku a tak ho zpovídali, ať zatím řekne, proč to dělá. A přiběhl italský velvyslanec za Ťoupkem a byl rozkacený celý a měl z domova pokyn, že má hodně ostře protestovat. Tak si stoup a začal co si křičet zvýšeným hlasem. A bohužel Ťoupek byl člověk velkého formátu, tak stál, koukal, oči se mu smály. Já jsem to u toho nebyl fyzicky, ale vypravili mi to očití svědkové. A ve chvíli, kdy asi po půl druhé minutě, po dvou minutách se ten italský velvyslanec nadechoval, tak Ťoupek mu povídá, hadam, že nám Itálie kvůli tomu nehodlá vyhlásit vojnu. Načež všichni vyprskli smíchy. Ten taky pochopil, že by byl směšný, kdyby v tom pokračoval. Tak už Ťoupek říká, pojďte tady, dáme si dvě deci vína a popovídáme si a tak dále. Smáznul prostě ten agresivní pokus. To už byl velký diplomat. Já můžu jen říct, že federální rezervní systém byl založen v roce 13, pak najednou vypukly dvě světové války a poté se dohlal stát světovou rezervní. No, no tak federální rezervní systém není státní bankou, že? To je taková konstrukce, kde je tuším 7 klíčových bankovních privátních subjektů, které to dali dohromady. Emise dolarů už sama o sobě vynáší zisk těm, kdo jsou spoluvlastníky federálního rezervního systému. John Fitzgerald Kennedy se pokusil tuhle zvrhlou konstrukci zrušit a vrátit se k greenbackům, tedy dolarům, které by emitoval stát a nebyly by zatíženy tímto parazitním ziskem. A řada autorů se domnívá, že atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho byl motivován mimo jiné a možná docela výrazně jeho snahou tohle provést. Taky jakmile nastoupil Lyndon Johnson, tak se od toho plánu okamžitě ustoupilo a trval dál tenhle velmi zvláštní systém federálního rezervního. Pokud je o světovou rezervní měnu, no tak byl spor Dumbarton Oaks a tam, kde se Bretton Woods, pardon, tam, kde se formuloval nový světový finanční, řekl bych, systém poválečný. A byly dvě koncepce v zásadě. Ta první, tu razil John Maynard Keynes, britský ekonom, bavíme se o něm i v jiných souvislostech, a on se domníval, že je třeba vytvořit novou mezinárodní měnu, která by se opírala o proporcionálně nějak prostě o stávající národní měny některých klíčových zemí světa. Prohrál ten spor a zvítězila verze, podle níž rezervní měnou prostě budou dolary, respektive takhle rezervní měnou, podle níž mezinárodní měnou v pravém slova smyslu budou dolary, které ale tehdy garantovaly svůj pevný směnný kurz za zlato. A to vydrželo až do roku 1971, kdy Richard Nixon, tuším, že v srpnu roku 1971, pod tlakem velkých nákladů Spojených států na válku v Indočíně, zrušil zlatý standard, zrušil směnitelnost dolaru za zlato, což vyvolávalo potom velké cenice. Charles de Gaulle, vlastně pardon, už předtím Charles de Gaulle tlačil na to, aby mu vydali zlato uložené ve Spojených státech, což se mu zčásti dařilo, pak už to moc nešlo. No a od té doby Amerika se ocitla v docela prekérní situaci a vytáhli z té brindy Henry Kissinger svým ďábelským tahem s těmi šejky z naftokracií arabských po válce Jom Kippur v roce 1973, kdy arabské země prohrály s izraelskou armádou dost významně, výrazně. A přesto ale, nebo ne, přesto byli vykuleni tihleti šéfové všelijakých monarchií na středním východě. A Kissinger zahájil takzvanou kivadlovou diplomaci, že lítal mezi Tel Avivem a metropolemi typu Riádu a nakukal jim, že dodají Američani zbraně, že je ochrání a tak dále. A oni se ptali, a co za to? On říkal, no, prostě prodávejte tu ropu a ten plyn výlučně za dolary a ty dolary si nechávejte v našich bankách, my vám je budeme zhodnocovat. A oni, když to byli lenoši velcí, tak se radovali, že to bude zhodnocovat někdo jiný, že nemusí ani pracovat. Tak s tím souhlasil a takhle vznikl petrodolar a ten už prostě je základ. A mimochodem, petrodolar je teď v ohrožení, protože, jak víme, řada z těch arabských i zemí, nebo v zemí Blízkého východu, souhlasí s tím, že se budou účtovat dodávky, fakturovat dodávky ropy a plynu nikoli v dolarech, například ve velkém jsou to jiány v čínské, což otřásá tím monopolem petrodolaru a tím i dolarovou, řekl bych, přispívá to k takzvané dedolarizaci. Proč Ruská federace bombarduje Užhorod? Dnes zdroj ČTK. Je to přece jenom daleko od Donbasu. Jedná se ještě o speciální operaci, nebo je to válka? Já nevím přesně, osobně se domnívám, že tam tudy vede, tam konec konců je železnice, kterou přicházejí vojenské dodávky ze západních zemí. A podle mého soudu, místo aby se čekalo, až dojde někam k frontě, tak asi se stávají terčem nějakých úderů raket a dronů nebo čeho, tam spíš asi raket. Což mimochodem ruská veřejnost požaduje už delší dobu, že když se může teda střílet dokonce i na Moskvu, no tak asi je divné, proč nejsou zbraně druhé strany likvidovány už těsně poté, co se ocnou na ukrajinském území. Já si myslím, že jde o tohle, ale třeba se mýlím. Jestli je to speciální operace nebo válka, no, jsou v Rusku autoři typu Sergeje Karaganova, což je velice vážný, velice vážený autor, kteří říkají, že to je už válka a že je třeba z toho vyvodit náležité závěry dřív, než by přerostlo do ještě vážnější fázi, nebo nebezpečnější fázi. Ano, je to konec konců, jsou desítky zemí, které jsou tak či onak zapojeny do střetu s Ruskou federací přes prostřednictvím Ukrajiny. Takže jako ze ruské strany to je to považováno za speciální vojenskou operaci, počínaje únorem 22. Z druhé strany je to válka, v podstatě proxy war vedená proti Ruské federaci. Bereš přišel minimálně 20 let života přiznat, že zachovat republiku. Můj osobní názor je, že se zasloužil republiku víc než Masaryk. Já bych to možná podepsal. Beneš řídil stát ještě složitější době než Masaryk. A popravdě řečeno, on i při vzniku republiky a zajištění jejich hranic a tak dále, tak on zasedal na Versajské konferenci dlouho, která, řekl bych, rozdávala karty po první světové válce. Byl to velice pracovitý diplomat tam a dokázal prosadit řadu věcí, které například velmi naštvaly onu německou populaci v našem pohraničí, ne v našem pohraničí, že dokázal zajistit, řekl bych, hranice Československa tak, jak byly a dodnes vlastně jsou. A také ve 30. letech, kdy Masaryk už zdravotně na tom byl špatně, a dokonce Masaryk, to já ho nechci tím nějak urazit, ale jsou známy jeho výroky, tak trošku naivní na adresu fašismu třeba, jo? V době, kdy ještě nebylo úplně zřejmé, co ten fašismus všecko sebou přinese, tak Beneš není známo, že by někdy jaksi skočil na takový špek. A břemeno jaksi státní moci, stát na její špici, na něm leželo v těch nejtěžších obdobích, prostě to je pravda, že prohrával taky, no bohužel zradili ho spojenci. Tady je taky je třeba okomentovat návštěvu Roberta Fica v Moskvě. Fico je asi poslední volený poctivec a státní z Evropské unie. Dle mě je to chlap a machr. Co myslíte vy, pane Skálo? Já si taky myslím, že Robert Fico je odvážný chlapík. Bruslí v tom, nemá to snadné, já mu nezávidím, tlaky, kterým je vystaven. Čili on by možná, nebýt těch tlaků, tak by možná byl ještě jaksi razantnější v některých věcech, ale musí nějakým způsobem manévrovat. Nejsme v jeho kůži, neznáme všechny ty věci kolem něj. Teď se vyrojila aféra, která zatím, pokud jsem si nepovšiml, jsem si, že by pronikla do českých médií. Marie Zacharovová, mluvčí ministerstva zahraničí ruského, ve svém pravidelném briefingu mluvila o tom, že se dějí jakési podivné kšefty i za účasti některých slovenských diplomatů a podniků, které jsou namířeny proti Ruské federaci a jsou jiné, než jak to prostě vidí Robert Fico. Údajně byla svolána Bezpečnostní rada státu v Bratislavě a bude to nějakým způsobem řešit. Dovedu si představit, že pro Roberta Fica to není dobrá zpráva. Neznám o tom víc detailů, ale má to být... Jo, Robert Fico řekl už před tady dvěma lety nebo kdy, že Slovensko, nebo od chvíle, kdy se stal znovu premiérem, že Slovensko nebude dodávat jako stát na Ukrajinu žádné zbraně a řekl, že ale nebude jako nějak bránit dodávkám soukromých firm, které na Slovensku prostě jsou. A tady se má jednat o nějaké podivné kšefty, kdy tato

0: někdo zřejmě velmi intenzivně pracuje na tom, aby Robert Fico svoji pozici velmi odlišnou od toho, co třeba vyvádí Kaja Kalas nebo čeští politici mluví a tak dále, aby byl otřesen v té pozici a byl oslaben, aby to pomohlo jeho odpůrcu. Myslím si, že jde o něco na ten způsob.
1: No tak faktem je, že on tam, že teďka tam grilujou tu Šimečkovou mámu za ty tunely gigantický, tak hledají možná nějaký, snaží se prostě udělat nějaký jiný téma. A člověče, když podle jsme u té Ukrajiny, byl taky rozhovor Tucker Carlsona, že jo, s tiskovou mluvčí, že jo, prezidenta Zelenského. To možná okomentuj krátce.
0: Člověče, to se přiznám, že mi uniklo. Musím se omluvit.
1: No, to mi uniklo. Ona jako samozřejmě přiznala, že jako už nesmí na Ukrajinu, jinak ji jako oddělaj. Ale mluvila právě o korupci, o tom, jak jede na tom FETu, prostě úplně všechno. Tam jako opravdu to si Zelenský a jeho miláčkové za rámeček nedají. Je to prostě další takový ten střípek do té mozaiky, že opravdu z něho teď dělají mediálně persona non grata a snaží se jako prostě, jak předtím ho adorovali všichni a byl jenom v růžových barvách, tak teďka ho vykreslují všichni černě, že jo, prostě evidentně dostali zakázku.
0: Stal se překážkou, ano, tam je zřejmě cíl, já si stále myslím, že z jedné strany ano, Spojeným státům vyhovuje, nebo jejich vládnoucím kruhům vyhovuje, cokoliv by nějak oslabilo Rusko, to je pravda, ale z druhé strany nesmí to překročit už tu hranici a konec konců i Trump a jeho lidé mají zájem na rozvoji nějakých také produktivních vztahů s Ruskou federací. A Zelenský hraje hru, která je spojena hlavně s britskými vládnoucími kruhy, do jisté míry německými a tak dále. A ty nemají úplně shodné cíle jako Spojené státy americké. A vypadá to, že se některé věci dostávají na povrch, na světlo denní, v zájmu tlaku na Zelenského, aby prostě ustupoval z těchto pozic, v podstatě konkurenčního tlaku vůči Británii, Německu a tak dále, a kde jaké Kaja Kalas a Ursula von der. A takže se možná dozvíme brzy ještě nějaké větší pikantérie o tom, jak se tam krade a co všechno se tam děje prostě nehorázného.
1: No, tady je dobře, že si jako vypomněl ten britský vliv. Vlastně on je mezi dvouma mlýnskýma kamenama, že jo. Z jedné strany je tam teda ta, řekněme, ta americká klika, která je tam pořád silná samozřejmě, a z druhé strany je tam právě ta Velká Británie, že on má i britskou ochranku, že jo, no, to, takže on vůbec není jako samostatný v rozhodování.
0: Tak jsou autoři, kteří tomu vidí hodně pod kůži, jedním z nich je třeba ruský historik Andrej Ilič Fursov, já tady dost často zmiňuji a cituji a tak dále, to je mimořádně vzdělaný člověk a mimořádně originálně uvažující člověk, který podobně jako jiní, jako Karaganov a i další, dokládají, že to není úplně tak, že by tu politiku Západu jednoznačně určovaly Spojené státy, ale že takovou žábou na prameni ve velkém jsou, je v podstatě londýnská City, MI6, tedy britská rozvědka a podobně, velcí intrikáni po dlouhé desítky let, kteří do značné míry pasou i, když to tak řeknu, nemalou část amerických prostě diplomatických, vojenských a dalších představitelů. Dobrý večer, není tak trochu spěch na vytvoření Spojených států evropských z obavy z projektu Trojmoří? No, oba ty projekty jsou samozřejmě zatíženy i historickým nějakým břemenem. Tak Trojmoří je prvotně projekt, s kterým přišel Pilsudský, říkali tomu Intermarium, Mezimoří. A byla to snaha povýšit roli Polska v tom sanitním kordonu proti Sovětskému svazu. Propojit to prostě od Severního moře až dolů k Černému a Jaderskému moři. A

0: pospojovat prostě země, které budou nepřátelské vůči Sovětskému svazu. Pokud jde o Spojené státy evropské, tak to heslo už razili někteří za první světové války a jsme se o tom vlastně tady bavili, Petře, já jsem nevytáhl ten známý spis Vladimíra Iliče Lenina o hesle Spojených států evropských. Moje chyba, já to musím dohnat příště, to kopni do mě, že na to nemám zapomenout. Já vám z něj přečtu některé pasáže. Ten člověk byl mimořádně prozíravý a říkal, že to heslo je velká vábnička, která vede prostě úplně špatným směrem a nic dobrého nepřinese. No a dneska je zřejmé, že to je snaha rychle vymyslet nový model, nové schéma, které do jisté míry nahradí, nebo do určité míry, ten americký, řekl bych, tu americkou vedoucí úlohu, abych použil jisté terminologie, v těch vojensko-politických strukturách evropského západu, tedy včetně dneska i České republiky a dalších členských zemí NATO a Evropské unie. A to tak, že se klíčovým hráčem stane Německo, což je neuvěřitelně zlověstné. Německo, když se urve ze řetězu a chce být velmocí vojenskou a tak dále a začne se kvůli tomu zadlužovat a militarizovat a podobně, to už tady bylo dvakrát a dopadlo to vždycky mimořádně tragicky. Obávám se, že by to dopadlo tragicky i teď. Takže ten autor, tazatel se ptá, jestli to není předčasné. No, to není otázka času, to je špatně, prostě to není. A jestli pan prezident náš za to agituje, tak pardon, někteří říkají, že to je velezrada či vlastizrada a podobně, já se k tomu nevyjadřuji a nehodlám. Říká to třeba Jindra Reichl, protože být prezidentem republiky, která má v ústavě hned v úvodu, že jsme suverénní stát a suverénem je lid náš vlastní, a odevzdat tuto suverenitu do nějaké konstrukce zvané Spojené státy evropské, to teda pardon, jo, to jako, my, nikdo nemá právo takto uvažovat ve chvíli, kdy my bychom v těch Spojených státech evropských samozřejmě hráli ne první, ale já nevím, kolikáté housle. Takže jako ne, že to slouží zájmu nikoli České republiky, ale těch, kdo by chtěli Českou republiku změnit. Ještě méně významného a více poslušného ouchcapka cizích mocností. Co tam máme ještě jiného, Péťo, máme-li?
1: Promiň, já jsem si musel ještě učeslat, ale tady právě, já teď nevím, kdo to konkrétně říká, ale vlastně o těch Spojených státech evropských právě píše ve svých materiálech i sudetoněmecký Landsmannschaft, který tam prý údajně podle Míši Svatoše se nechává inspirovat, že by mělo platit právo z dob Rakouska-Uherska, tudíž vlastně Benešovy dekrety v tu dobu vůbec nebyly, a že vlastně pomocí Spojených států evropských, vlastně když zanikne Česká republika jako svébytný stát, a pak přestanou platit i ty Benešovy dekrety, že jo?
0: Samozřejmě, já málem bych na to zapomněl, jsem rád, že to připomínáš. Já jsem to uváděl v rozhovorech, já nevím, pro e-portál a pro jiná média. Jestli to, co dnes říká hlava českého státu, roky razí sudetoněmecký Landsmannschaft. Ano, Spojené státy evropské jsou součástí jeho programových řekl bych, cílů. Pardon. A máš pravdu, že mají proto svoje specifické důvody. Ve chvíli, kdyby Česká republika pozbyla suverenity státní fakticky, no tak by přestali platit i via facti, by přestali platit i politické výsledky druhé světové války a je to prostě. Mohl byste, pane Skálo, okomentovat rod Lichtenštejnu, kteří dělají zase nároky v České republice. Historii nás už mnohokrát pěkně okradli. Poslouchal jsem Radio Univerzum s panem Celápkem. Neviděl jsem to celé, vím, že to probíhalo. Lichtenštejni naštěstí opakovaně prohráli soudy v České republice. Jednoznačně. Když jsme pokoušeli znovu a znovu vytvořit zdání, že mají oprávněný nárok tady na něco. Soudy rozhodly, že nikoli. což je třeba ocenit, protože ne vždycky ty soudy jsou natolik objektivní u nás. A tam o to víc je šokující, že ta hlava státu, o ní jsme hovořili před pár vteřinami, se někde jako s nimi tam setkávala a povídali si tam a udělali o tom dokonce mediální výstupy, že by mohli jako nějak ty majetky, které kdysi patřily u nás Lichtensteinům, jako nějak společně vytěžovat. To je jako kdyby řekli, že rovnou, že všichni sudeční Němci, že by teda mohli nějak společně s námi využívat majetku, o nichž antihitlerovská koalice, respektive tři její klíčové mocnosti rozhodly, že jim mají být odňaty a že je pravda, se to bude počítat na konto, řekl bych, reparační. To znamená, že se odečte z celkové sumy reparací, které nám Německo stále dluží, hodnota těchto prostě některých kapacit, prostě, které oniž díky odsunu a vyvlastnění po druhé světové válce přišly. Takže takhle to je. Lichtensteini bylo prokázáno, že nebyli žádní antifašisti a že se namočili velice jednoznačně na opačné straně. Situace před druhou světovou vojnou připomíná podporu nacistického jednání na Ukrajině. Přesně ta podpora jde z rovnakých států. No, bohužel se dějiny v něčem opakují až jak bych, šokující měrou. Byť pochopitelně v jiných kulisách. To nikdy není tak, že se to opakuje přes kopírák. Ale určité motivy, určité zájmy, určité ambice a tak dále, určitá propojení, o nich jsme se domnívali, že už nikdy nemůžou se vrátit, tak najednou se jako začínají objevovat a pochopitelně nikdo třeba netvrdí, že mají být plynové komory a že lidé, kteří nějak jsou zapouzdřeni v nacistických schématech, takže budou chodit v rajtkách teďko a hajlovat. To tak není prostě. To mnohdy má jinou formu, ale obsah nebo cíle, které jsou v pozadí, jsou až nápadně navzájem podobné. U nás to hlásili lidé kvůli Václava Klauze. Přitom musím vědět, že ten komunismus nebyl. Z jejich strany je to snaha znehodnotit ideály komunismu. No, tak jak z jedné strany Václav Klaus je náš spojenec, to je třeba říci, v některých zahraničně politických významných otázkách, to je nesporné. Takže například Institut Václava Klauze uspořádal podle mého soudu velmi zdařilou akci proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, kde vystoupilo asi 6 lidí a každý z těch projevů byl něčím zajímavý a myslím si úplně jiný, než to, co dělá či nedělá dnešní vláda a tak dále. Natož pak Fialová vláda. Tak Václav Klaus a jeho lidé stáli u nás v čele státní exekutivy v době, kdy jsme byli, převzali nás jako suverénní stát se spoustou vlastních ekonomických kapacit. No a za pár let z těch kapacit zbyly zlomky. A ty kapacity mnohé už jsou zlikvidovány, protože byly nežádoucí konkurencí, anebo vynášejí zisk prostě někomu jinému, nikoli nám Čechům a tak dále. A já si myslím, že lidé jako je Václav Klaus mají silný motiv nějak tuto pravdu, která je nesporná, nedá se ničím jako popřít, přebít, abych tak řekl, tím, že se jako neustále vymezují nějak prostě k takzvanému komunismu a že nezměrné utrpení a tyhle ty řečičky. Chápu jejich motiv osobní, skupinový, což jak si nic nemění na faktu, že to pravda není prostě. No.
1: A ještě vzpomeňme jeho amnestii, že na konci. No, tak málem, kdyby nebyl Krejčíř uprchlej, tak je taky venku z basy mimochodem. To říkají policejní vyšetřovatelé, jo. Jsem pokud, že u Klímy na to někdo vzpomínal. A to teda vlastně legalizovali prostě výnosy z trestní činnosti ve stovkách miliard, jo? Tak, to je gigantický peníze.
0: tak ve stylu, v duchu té známé věty, že neexistují čisté a špinavé peníze, že všechny jsou vlastně stejné a těch výroků, které by nejradši asi Václav Klaus potřeboval vygumovat z naší paměti a z různých paměťových médií, prostě je víc, že jo, více takových kožených a můžeme jich jmenovat spoustu. V politice je to tak, že nemůže člověk úplně lpět na tom, či on, tak jak z jedné strany nebudeme nikdy přitakávat povídáním Václava Klauze a jeho lidí o tom, že převzali nějaký úbožácký stát a buchy kam ho pozvedli, že to není pravda. Kapitalismus na druhý pokus je jedno velké fiasko, jako jo, s výjimkou lepších fasád některých a více hospod drahých a tak dále a tak dále. Ekonomicky vzato je to obrovské fiasko. Tak z druhé strany buďme rádi, že Václav Klaus je a jeho lidé jsou spojenci v jiných otázkách, které jsou taky mimořádně závažné. Bohužel vrátit to, co patřilo československému českému lidu, už nemůžeme, je to pryč. Něco by se dalo asi vzít zpátky, příklad třeba ta moc některých zahraničních monopolů nad produkcí a distribucí vody a tak dále, no tak to je nehoráznost totální. To by se asi napravit dalo, ale ne tak, že si bude přát nějaká Veolie, nějaké šílené peníze, ale tak, že se řekne, počkejte, vy jste dostali v Praze za 6 miliard, od té doby jste vydělali desítky miliard, nevložili jste v podstatě žádné peníze velké, vy jste to jenom takzvaně řídili. A dokonce, když se měla modernizovat významně čistička odpadních vod pražská, tak Evropská unie nám nemohla dát ty peníze, protože to nebylo ve veřejné vlastnictví a ve veřejné režii, takže to je další naše ztráta. Ale já si nejsem jistý, že ti pražští končelé, až by se s tou Veolií jednalo, prostě, že to nastolí ze správného hlediska, že řeknou, počkejte, tak ještě nemůžete doplácet, odevzdejte klíče a ještě byste mohli doplácet. To se asi nestane.
1: To ne, protože tak samozřejmě oni byli a jsou pořád ještě na payrollu, že jo. Každopádně je tady, že jo, mimo jiné teda ta publikace Schulz, Ungermann, no. Fachmann a Švilíková inventura, že? No. A přátelé k tomu vám samozřejmě poslouží tady na webu www.petrbureš.tv ten e-shop, když tam kliknete, tak je hned třetí, máte k dispozici, takže využijte toho, dokud ještě ty knížky jsou a můžete, a to je zrovna tato, a tady vlastně je sumář toho, co se dělo od roku 89 po současnost.
0: Halo.
1: Vlastně navazuje na tu jedničku, která se jmenovala Dějiny píšou vítězové, a ne jak to tenkrát bylo. Takže tyhle ty dvě knížky, pokud chcete mít jako perfektní, jako vyštafírovaný ekonomický otázky tohoto typu, tak prostě to je ono.
0: Souhlasím, je to průlom. Naštěstí existuje ještě několik dalších publikací na tohle téma. Například od Františka Nevařila, to je z 90. let už, Bourání státu se to jmenuje, on se podepisoval pseudonymem Dvořák, velmi kvalifikovaná práce, on byl ekonomickým poradcem Ludomíra Štrougala, šéfem ekonomických poradců a pak i Ladislava Adamce a chviličku i Mariana Čalfy pak odešel, už umřel, byl velmi kvalifikovaný ekonom. Tohle uměl mimořádně přesně a kvalifikovaně podat. Václav Jertelář, který byl za socialismu mužem číslo 2 ve státní plánovací komisi dlouhé roky. On byl, ta funkce se jmenovala hezky ministr místopředseda státní plánovací komise. Ten i po listopadu 89 se vyjadřoval velice kvalifikovaně. No tady se ptá Jirka Štengl. Já jsem na to zareagoval tak nějak diplomaticky. Mladým klukům našim byl strčen nůž pod krk, na poslední chvíli. A já jsem mohl jít jaksi na pódium, nikdo by mě nezastavil, tak si jsme připravovali my. Vzít si tam slovo a měl jsem připraveno, co bych tam asi řekl. Ale tím naši mladí kluci byli v hloupé situaci, protože měli nůž na krku, že by jim cukli kobercem tam na poslední chvíli. A tam dokonce došlo, já to řeknu nahlas, ke dvěma takovým groteskním situacím. Já jsem se tak procházel kolem té první řady diváků. A snad to nevyzní hloupě. Desítky lidí se ke mně hlásili a ty ženský mě nějak dávali pusu a objímali mě i chlapy. Fotili jsme se a tohle. Což onomu muži, který měl obrovskou starost, aby náhodou nevystoupili exponenti minulého režimu, způsobovalo takové zvláštní nálady, bylo to na něm vidět. No a pak jsem se takhle vydal směrem, který on si to vysvětlil, že bych snad mohl vylézt na tu tribunu a utíkal za mnou, což to mění, že snad by mě stáhnu z té tribuny nebo co. No, já jsem těm našim klukům nechtěl způsobit velký nervák. Jenom proto jsem si řekl, dobře, tak jo. Bylo to naposledy, kdy někdo s námi takto mohl zacvičit. To už se nikdy nestane, to teda ani náhodou. Jo, ale dobře, tak těm mladým klukům jsem nechtěl způsobit nervák. To je ten důvod, proč. Já jsem ten exponent minulého režimu, co tam jako nemohl vystoupit. Asi tak. Mohl jsem vystoupit. A těm našim klukům, co si představit, je mu 21,5 tomu, kdo tam měl hlavní slovo. Já jsem na něm viděl, že by to pro něj byl obrovský nervák. Nechtěl jsem mu způsobit takový drama. Vydírat takhle mladý kluky na poslední chvíli takovou špinavostí, puj, musel jsem si ulevit, přátelé. To se prostě nedělá. A já jsem je nechtěl ublížit. Tak, ne ublížit, nechtěl jsem jim jaksi přispět tomu, že by měli byli ve složité situaci. Já se začínal v panu Babišovi, já se panu Babišovi nevyznám jednou, tak potom zase obráceně. Mám pocit, že se Benešovi dekrety nedají jen tak zrušit, jsou to i slovenské dekrety. No tak nedají se jen tak zrušit, no dají se všelijak obcházet, že jo, a tak dále. Bude velice nepěkná situace jako kolem toho, že tady přijede ministr spolkové vlády a předseda bavorské vlády. No a nějak se asi sejdou teda s předsedou české vlády a oni to ale budou u příležitosti nehorázné provokace. Takže já jsem to řekl v rozhovoru pro e-portál, že jen trochu suverenější státní moc by to takhle daleko nenechala dojít. My jsme jí dávali příležitost, pořád jsme na to tlačili, že jsme říkali, proba, zachovejte se jako Beneš a poválečná československá reprezentace. No, zaražte to včas prostě, nazdar. Není důvod, aby se tady takové věci děli. Můžete uvést argumenty typu, že nechcete jít si vztahy a tak dále. No ale z některých českých státních činitelů jako padají takové poznámky, kterým se dá rozumět spíš tak, že hele, neprotestujte tady příliš moc, nenarušujte nám ty skvělé česko-německé či německo-české vztahy. To se mu se tak dá rozumět prostě, jo. Někteří píšou, že ta vláda vlastně ještě není víc jako ve prospěch toho srazu těch sudeto-německých těch, jenom protože v ní je ta SPD, protože kdyby tam nebyla ta SPD, tak by dokonce ani se nekonali žádné nic jako ani takového, tak či onak protestního. Zítra snad se má hlasovat, jak jsem pochopil, v poslanecké sněmovně o návrhu toho dokumentu. Já se musím i tady omluvit, přátelé, já jsem ho posledně, to usnesení poslanecké sněmovny dostal asi 3 minuty před vysíláním. Takhle jsem ho dostal do telefonu a rychle jsem ho prolít a už jsem šel vysílat. A nějak jsem nabyl dojmu, že když mi někdo posílá usnesení, takže to usnesení bylo schváleno. No ono se ukázalo, že nebylo schváleno, že to je návrh usnesení. Já jsem to tady prezentoval, že to poslanecká sněmovna schválila. Bohužel to neschválila a to za prvé. A za druhé, mohl jsem ho přelétnout očima jenom velmi letmo. Když jsem se ho potom přečetl pořádně, no tak tam sice jsou formulace na konci, jakože teda by bylo dobře, kdyby se to jako nekonalo, ale jsou takové jako přihrbené a jsou zabalené do Stanihlu, kde se říká, jak máme skvělé vztahy s tím německým a tak dále. Není to stanovisko suverénního státu, prostě není. A život ukáže, oni si, jo takhle, a ten posl a jiní řekli, že jim to úplně jedno, jak ten parlament bude hlasovat, že oni si to stejně udělají. Řekli ještě předtím, než parlament hlasoval. No, je něco větším důkazem omezené suverenity, abych použil oblíbeného pojmu, takzvané Brežněvovy omezené suverenity, než tohle kličkování. Já nevím ještě, co se má stát víc.
1: Tak jo, Pepo, 22.06, já ti děkuji za dnešní otevřenou simultánku. A vám, vážení přátelé, taky děkuji za pozornost, za všechny lajky, za to, jak nám pomáháte. A díky i za vaše příspěvky, děkuji Zdeňkovi Posledníkovi, Oldovi Maršíčkovi, díky vám všem, kteří s náma jste. Zítra v 8 hodin Vladimír Štěpán, podíváme se na energetiku, stále žhavé, jiskřivé téma, takže to nás čeká zítra v 8 a Radim Valenčík ve pátek, takže toť...
0: Já jednu technickou jenom poznámku, Petře. Já mám takhle málo světla takhle do své tváře, protože jak vidíte za mnou, tam je takové to světýlko a ten širm, který je na tom pěkný, tak bylo rozhodnuto, že bude nějak ještě graficky zkrášlen. Když to zapnu, tu šarovku bez širmu, který se zatím někde zkrášluje, tak by to bylo takové bodové osvětlení. Tak se na mě nezlobte. Než bude širm zkrášlen, tak budu takhle ve stínu a pak zase budu méně ve stínu. To je celé vysvětlení toho, proč. Je to jinak na chvíli, než to bývá jindy. Díky za porozumění.
1: To vůbec nevadí, hele, důležitý je, že my tě vidíme a rádi tě vidíme a hlavně tě rádi posloucháme, to je důležitý, protože informace jsou, no, ne forma, ale ten obsah je důležitý. Tak jo, děkujeme moc, přátelé, krásnou
0: dobrou noc. Dobrou noc.
1: Až nás budou miliony, tak se budu dívat. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Nebudu dnes vůbec zdržovat. Je s námi pan Michal Svatoš. Vítejte u nás.
1: Zdravím, pane Hajku, zdravím. Diváci, dneska to bude hustý, tak máme spoustu práce, protože to budou sudeťáci, jak Putin udělá Spojené státy ruské z Evropy a spoustu jiných věcí, tak to bude zajímavý.
0: Teda, teď jsem se konečně dozvěděl, o čem budeme hovořit. Tak pojďme na to. Jste mě docela překvapil, protože ne, já s váma souhlasím, my jsme tak jako trochu i o tom hovořili, ale já bych přesto začal jednou otázkou. My tady hovoříme v opakovaných intervalech o těch kritických bodech v různě ve světě, na Ukrajině a tak dále. Izrael a tak dále. A najednou se nám tady kritický bod vytváří uvnitř naší země. Mnoho lidí si pořád myslí, že ten sjezd sudeťáků v Brně je jenom takový nějaký exces. Dokonce i ti, kteří jsou proti, si myslí, že to je jen takový nějaký exces. Ale ono je to prostě založeno daleko hlouběji, jak jsem pochopil. Dnes jsem četl dokonce nějaké vyjádření o tom, že vlastně ten sjezd se připravuje už dva roky. A že v něm není naprosto nic náhodného. Pan Uhde nám sděluje, Brňák Uhde nám sděluje, že on sám už rozesílal dávno dopisy Rychačskému a ostatním, kteří za tím přistojí. Co to je, pane Svatoši, za zvláštní šílený podnik?
1: Z hlediska Čechů je to naprosto šílený podnik. Podívejte se, tady vláda České republiky připustí, že na ten sjezd přijede německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Ten Alexander Dobrindt 2-3 roky zpátky nebo 4 napsal dopis, ve kterém napsal: milý pane Slezáku, můžete se spolehnout, že ty Benešovy dekrety budou zrušeny.
0: Ano, pěkné.
1: Takže vidíte, to je ministr, tady ho vítají, jaký to je smízlý. Ne, je on v dopise, oficiálním dopise německé.
0: A navíc je to ministr vnitra.
1: To je oficiální představitel, takový člověk tady má být okamžitě prohlášen za personu non grata.
0: Je to ministr vnitra, takže, což mě také překvapilo, že jako ministr vnitra sem jede, čili oni už patrně pokládají ten sjezd za záležitost vnitřní německou.
1: Ale no tak jako, oni to prostě chtějí prosadit. Oni, víte, a to není jeden řečník, tam bude těch řečníků spousta. Když se na ně podíváte, podívejte se na stránky Michala Petrkom, tam to máte jich fotografii, má s tím vším, tak ono to není sranda. Samozřejmě, že je tam Stefan Mayer, další Hartmut Košik, to je člověk, který dokonce chce, aby jsme se Němcům omlouvali za výsledky za oběti pouličních bojů z roku 1919, kdy se Němci pokoušeli odtrhnout české pohraničí. Klade tam věnce k tomu. Samozřejmě chce zrušit Benešovy dekrety. Další člověk je Lippert, jo? A samozřejmě máte tady to centra, to jsou všichni, Lippert, Mayer, Košik, Dobrindt, všichni přednášejí hlavní projevy. Cílem těch projevů, to jsou všichni osoby, které veřejně slibují v Německu na shromážděních těchto sudeťáků, nebo v německém parlamentu, dokonce ten Stefan Mayer, ten je spoluautorem návrhu z usnesení spolkového sněmu, aby česká vláda byla donucena zrušit Benešovy dekrety. To jsou arcinepřátelé existence českého státu, sudeťáci, tedy ten poslední, ten Košik, to je slezský sudeťák, tedy polský sudeťák, ale z nějakého důvodu se etabluje v Čechách, protože v tom Bavorsku, kde sídlí, tam jsou důležitější ty české vyhnanecké organizace, protože tam těch z polských Němců moc nešlo. A oni mají teď od roku 2014 nový posledcův plán. Posled ho poprvé formuloval v roce 2014, když se rozhodl, musíme využít události na Ukrajině proto, aby jsme vybudovali jednotnou Německu, jednotnou Evropu. Tedy to, co nám tady chce dělat Petr Pavel, zbavit se práva veta, zbavit se práva a jenom se stát obyčejným poslušným protektorátem.
0: Ano,
1: tak jako tohle to posled formuloval se 2014 a teď před dvěma měsícema únoru vzískal hloučku sudeťáků a ukrajinských nacionalistů v Mnichově, že zařídí, že vzniklo Spojené státy evropské, německá politika a ty nahradí Spojené státy americké. Jako světové. A proto je důležité zrušit všechny národy v Evropě, ovšem posílit německý národ a ukrajinský národ. Hmm. Čili vidíte, že posilování německého a ukrajinského nacionalismu má být jedna větev, to se děje v tom Brně, no a teď mezi tím mají být všechny ty menší národy. To, když se podíváte na to, to není žádná politika proti evropskému nacionalismu. To je politika proti existenci malých národů, jako je Česko. Víte, se těmi Rakušani jsou také cílem téhle. Jasně,
0: já bych řekl, že my sice úplně malý národ nejsme, spíš
1: nejstřední. Podle světa, ano.
0: Já rozumím, ale jak to, než se dostanu k jedné otázce, tak mě jste inspirovali, jak to souvisí tahle ta snaha o likvidaci těch malých národů s tím, že Američané vlastně už od roku 17, od roku 18 chtěli vždycky vytvořit ten takový řetěz těch menších států kolem od severu až na jih, až pak k té Ukrajině, kolem Ruska, aby právě nemohlo dojít ke spojení s Ukrajinou, respektive s Ruskem, pokud jde o Německo. Toho se báli nejvíc. Myslíte, že to pustí z ruky?
1: No tak podívejte se, já jsem tady minule vypustil takovou kacířskou myšlenku, že vždycky, když je Rusku od roku 2014 trošku špatně, něco se na ně většího chystá, Netanyahu vyhlásí válku. Aha. A ta Rusko pomůže. Tak dneska vypustíme druhou kacířskou myšlenku. Víte, když se uzavíralo příměří na ty dva sváteční dny, kdy některé národy oslavují porážku toho května a jiné národy oslavují vítězství po 9. května, tak protože Zelenský nechtěl žádný příměří, tedy tam vyhrožoval, že vybombarduje Moskvu,
0: ano.
1: tak Rusové sdělili Američanům, že jako v pohodě s tím problém nemají, tak oni vybombardují Kyjev, ale oni tam mají ty diplomaty v té čtvrti, tak by bylo dobré, aby si zajistili jejich bezpečnost a hlavně, jak to vyřídí těm ostatním evropským kámošům svým. No a Američani na to zareagovali velmi rázně a Trump vyhlásil příměří. To bylo zajímavé, že to příměří vyhlásil za ukrajinskou stranu Trump a řekl, že od 8. do 9. nebo do 10. nebo do 11. bude příměří, měli se zajatci. To je jedno a Zelenskému už nezbylo nic jiného než říci ano. Čili Američané mají jasnou a ráznou politiku. Takže
0: a má proti tomuhle tomu vůbec šanci tenhle ten německý plán?
1: Ne, ten německý plán proti tomu nemá šanci. Takže abych dokončil tu kacířskou myšlenku, ano. Tak teď si musíte vidět, co dělají teď Američané. Stahují vojáky z Německa do Ameriky a přesunují a slíbili, že zbytek přesunou do Polska nebo jiným přátelským národům. Uh-huh. Takže v Německu by neměli být američtí vojáci. No to je přece jasné. Rusové mají sarmaty a mají orešníky a do Německa je bažo na hostí.
0: My se k tomu hned dostaneme, ale abychom ještě úplně neutekli od toho sudeťáckého sjezdu, tak já bych se chtěl na něco zeptat. Ono to má totiž různé konotace ještě. Jedna otázka spíš skoro bych řekl sociologická. Na jedné straně Klaus, Zeman a další se proti tomu jasně postaví. Vidíme, že vlastně ti voliči té fialovské nebo fialové mafie a podporovatelé války proti Rusku na Ukrajině a vytvoření evropských spojených států jsou současně, se téměř přesně kryjí s podporovateli se souhlasem s tím konáním toho sudeťáckého sjezdu v Brně. Řekněte mi, jak se mohlo stát, že tady máme tak relativně velkou pátou kolonu, za před rozpadem Československa, před válkou to byly 3 miliony Němců, ale teď jsou to asi 3 miliony Čechů, nebo co? Kdo
1: tak
0: to je?
1: Podívejte, jsem si se podívat třeba gymnázium Brandeis nad Labem, tak jeho ředitelka se setkala s Lipartem, to je ten člověk, který, a ten má tezi, že nejenom, že musí být zrušený Benešovy dekrety a amnestie, Němci odškodění, ale že na území Československa musí být zpátky zavedeny progresivní zákony Rakousko-Uherska.
0: To říká, jo.
1: Ano, to, ale to přímo řešil na konferenci ODI, ve které byli příslušní, ve které byli topáci.
0: No jasně.
1: Ta konference byla v Plzni, byli tam poslanci za TOP, poslanci za KDU ČSL, to je taková triáda. Hmm. A byla tam také jedna ředitelka, nejenom jedna, ale ta si s tím notovala, ta tam k tomu měla i referát. Hmm. Ne, jako k tomu pojetí Rakouska-Uherska. Takže to je dlouhodobý, tady je obrovské množství německých nadací. Víte, teďko byl Macinka v Berlíně a zase si tam lebedil, jak budou zřizovat ty nadace. Ale oni v těch nadacích, ten, kdo tady byl, myslím, že tady byl Lippert, ne, Mayer, Stefan Mayer byl loni v prosinci byl za Okamurou, tím druhým, tím špatným, tím Hayato, nebo jak se jmenuje, ne, poslanec, a zároveň tam s ním byl místopředseda KDU ČSL, současný poslanec František Talíř, tam domlouvali, jak pomocí těch nadací změní myšlení české mládeže. Hmm. Ale to je dlouhodobý plán. Všichni tito lidé potřebují ty německé peníze. Nebo ty bruselské peníze, protože mají neziskovky a učí, co je třeba. No a potom ti mladí už... Potom, představte si, jste mladý člověk a neustále vám omílají, že ti Češi postříleli 54 Němců, z toho 20 dívek, v tom 4. března 1990, když ti Němci nechtěli nic jiného, než jenom udělat plebiscit o odtažení. Ano. Ale už tam nikdo neříká, že by mosti zastřelili 10 českých vojáků. Jo? To je prostě řízený vymývání mozku. A pokud se podíváte na složení toho parlamentu, tak vidíte, že tam jsou lidé, jejich dědečkové nebo pradědečkové, to vím, mají železný kříž za dobití Kyjeva v roce 1941. No tak ty jenom pokračují v té své tradici, ale pouze je tady spousta těch lidí, kteří za, jak bychom to tak řekli, za německou marku v vozovkách, dneska za euro, prodají český národ. Takových lidí bylo vždycky dost. Vzpomeňte si na první republiku. Proč se nebránila? No z velké části také, protože tyhle lidi se nechtěli bránit.
0: Ano.
1: Ty chtěli jenom zase mít peníze a pokračovat v tom. To je stále stejné v tom Brně, tam to je. A tam to je velmi zajímavé, kdo v tom historicky stojí a všechno to jako. Zajímavé je, že ti lidi nějak asi, jsou to vůbec Češi, bych položil otázku.
0: No ne, to jsou Moravané, ale...
1: To bych takhle myslel.
0: Ale já myslím, že velká část Moravanů je úplně stejně proti, jako jsme všichni, ale prostě tam se vytvořila v tom Brně taková ta elita, taková ta hyperkavárna, jako myslím i v době, kdy tam byl v ústavním soudu Rychetský, tak jako to velmi podporovali. A tato vlastně vytváří tento dojem. Ta je tam nakonec pozve skrz tu neziskovku.
1: No, to je typicky vidět na Fialovi. Že?
0: A to je typicky vidět na Fialovi. Ale já mám otázku, která možná tady ještě pořádně ani v tom diskursu o tom, co se děje, nezazněla. Ona se tak občas mihne, ale já myslím, že je naprosto základní. Jakmile chtějí Sudeťáci otevírat opravdu navážno a oni chtějí existenci, platnost Benešových dekretů, my bychom přece měli okamžitě naplno otevřít otázku reparací válečných.
1: Ty reparace jsou naprosto jasné. Zaprvé na to byla konference, to je stejně jako na Sudeťáky, na jejich odsun byla konference, to bylo schváleno vítěznýma mocnostma, to je to je pokus o změnu výsledku druhé světové války. No. Ale zároveň my jsme nedostali odškodnění, které jsme dostat měli, ač to bylo vítěznýma mocnostma schváleno a dostat jsme ho měli. Dneska jsou to astronomické sumy. Ale podívejte se, já k tomu znovu zopakuju. My jsme si za první republiky území Československa, včetně Zakarpatské Ukrajiny, koupili a řádně jsme ho zaplatili. My jsme za to museli zaplatit reparace, ale protože by bylo blbé, aby jsme jako součást vítězů platili reparace, tak se to udělalo jako takzvaný výkup rakousko-uherského majetku. Hmm. Čili my jsme si to koupili, my jsme to zaplatili, je to součástí. A teďko samozřejmě Slováci si to koupili taky, tak půjdiš, tak je to Slovensko. Na ti Užhorodci, no dobře, ale otázka českého území je v tomto případě jasná. My jsme si ho koupili. A teď, proč po druhé světové válce jsme nedostali reparace? No, samozřejmě to je spousta věcí, protože my jsme si museli vzít z východního Německa, tak se to v Moskvě nelíbilo, ale nikdy jsme se jich nezali. A Miloš Zeman podepsal jakýsi papír, že je to vyrovnáno, ale to nemá žádný formální, není to právní akt. Němci s tím rádi operují, že jim to Miloš podepsal, ale to tak není.
0: No, protože já jenom připomenu, než budete pokračovat, že reparace schválené v té pařížské dohodě 1945 se staly součástí našeho právního řádu, vyšly ve sbírce zákonů. Čili je to platný zákon.
1: A to je platný zákon nejenom v České republice, ale zároveň platný pro Německo. Německo, to je součást kapitulačních podmínek Německa, že nám ty reparace zaplatí. No, no a jediný problém je, že v České republice neexistuje, není žádný odvážný politik za celou EU, který by se do toho pustil.
0: No, my to slyšíme z SPD, že o tom hovoří taky například.
1: A SPD jenom hovoří.
0: No ne, protože má svých jenom 15 těch.
1: Ale
0: aspoň to drží.
1: Víte, podívejte se, když máte 15, tak se musíte u mě taky bouchnout.
0: Já vím, ale...
1: A nebo to říct na rovinu, no tak jsme s tím Babišem museli uzavřít díl, že on uděláme tohle, no a na ty reparace teď zatím není, ale je to třeba veřejně říct, a ne říkat, že jo. Já si myslím, že to soukromě, že SPD skončí po volbách, protože Babiš je zničí.
0: Já si to nemyslím, ale to jsme trošičku ve tři roky dál. Ale to, co by mě jako v této chvíli, v tomto okamžiku právě zajímalo, je ten reparační krok, řekl bych. Jak je možné, že například v sousedním Polsku, kde kromě jiného žádné problémy, tam odsunuli asi 9 milionů těch Němců, a žádné problémy nemají s tím, že by se jim tam cpali zpátky, a neustále ve sjednoceném, abych tak řekl, veřejném projevu požadují už delší čas, dlouhé roky, znovu říkají, my na reparacích trváme. Čím to, že u nás, ač se tady vystřídají různé vlády?
1: To je tím, to jsou ti lidé s tou špatnou minulostí, kteří jsou v tom parlamentu, nebo ten prezident se špatnou minulostí na hradě. Oni se bojí a nechtějí nic, oni chtějí jenom mít, aby Němci posílali jim peníze do nadací a podporovali je. A ty nebudou dělat žádnou politiku, ty ani nepojedou s Polákama se domluvit, že bychom na Němce mohli jednotně zatlačit. Hmm. To je tragédie české politiky.
0: Vy jste hovořil o tom, že se něco odehrálo v tom německém parlamentu u nás. Zítra pravděpodobně se schválí ta deklarace, která odmítá vládní většinou, odmítá ten brněnský sjezd a dokonce vyzývá k tomu, aby se nekonal.
1: No, podívejte se, já povedu Zelenskýho, no, krásný příklad. Teďko Steinmeier, to je německý prezident, tak teďko ho navrhli, že bude vrchní vyjednavač Evropy mír s Ruskem. U Steinmeier je zajímavé, že v roce 22 chtěl přijet do Kyjeva na návštěvu a Ukrajinci ho prohlásili za personu non grata, protože Steinmeier je autorem takzvaný Steinmeierovi Steinmeierovy věty v minských dohodách, ona sice nikdy nenabyla platnosti, ale vidíte, jak jsou ti Ukrajinci rázní, hele, Steinmeier, jo, ten navrhnul tohle, to se nám nelíbilo, persona non grata. A teď se podívejte, sem přijede ten Dobrindt, a co udělá Babiš? Udělá, no, a mně se nelíbí, že sem přijede, to je tak...
0: Mají vůbec, má tak, vláda vůbec u nás takovou sílu,
1: aby ale mohla, ano, samozřejmě.
0: Aby mohla
1: prohlásit... Ještě, ještě. Ano, je k tomu jasný důvod. Ten člověk veřejně slíbil, že zruší Benešovy dekrety, je člověk vlády, je to antičeská politika, nemá na území České republiky co dělat.
0: A teď mi řekněte, co by se dělo, kdyby vláda řekla ne a například Pávek, prezident Pavel, kromě toho, že pozve Zerdra na hrad v těch dnech, on ho tam přijme, tam ho pozval, tak pozve i toho ministra vnitra. Co se bude dít? Jako to spustíme?
1: Nemůže ho pustit. Podívejte se, pokud vláda České republiky prohlásí tu osobu za persona non grata, tak tady nemá co dělat.
0: A když ji pozve prezident?
1: Prezident není vláda. Prezident je obyvatel hradu, který má podepisovat.
0: No a je součástí exekutivy, že jo? Ale...
1: Cože?
0: Že je součástí
1: exekutivy. Není součástí. Prezident je stavěn na podpisy v České republice.
0: No měl by.
1: To, že se tady vymyslelo, že kvůli tomu máme prošel Zeman, že se bude volit lidem, tak teď máme problém, že naše ústava je napsaná najednou tak blbě, protože to nefunguje. Nemůže, tady není stanoveno a tady jsou zde nianci, že prezident by měl, ale zároveň panové, my jsme teď absolutní kočkopes.
0: Ano.
1: My jsme absolutní kočkopes, za to můžou ti, kteří chválili tu přímou volbu. No a teď je ten tlak těch velké části těch nových přívrženců toho posílení toho, aby ta česká vláda už byla úplně klesla na úroveň vlády
0: regionu.
1: To, ne regionu, ty české vlády za protektora. Mm-hmm. Tam by se stala protektorátní vládou, která jenom ten Pávek dostane zprávy, co má zařídit, zavolá si vládu, ta přijde, řekne, uděláte tohle. To bude, a má tady vzniknout klasický koncept říšský protektor, tedy Petr Pavel.
0: Zastupující
1: říšský protektor, tedy zastupující bruselský protektor, tak řekneme. A za ním bude chodit ten předseda té protektorátní vlády, schrbený a tam bude dostávat ty béfely.
0: Řekněte mi, pane Svatoši, ono to nějak asi už se zdá, že se tomu zabránit nedá. Ono to nějak proběhne.
1: Ne, ono to neproběhne, protože musíme se dostat k té druhé části, k těm Spojeným státům ruským. Oni to
0: hned se k tomu dostaneme, ale já se chci zeptat. Za předpokladu, že to přesto všechno v tom Brně
1: ne, proběhne. V Brně to proběhne, ale nebudete mít tady zlý. Oni totiž v podstatě to nemůžou dělat v Mnichově, protože už nemají lidi.
0: Ne, já, počkejte, nechte mě dokončit otázku, jo. Mně se líbí, jak jste do toho zaťatý, ale ta otázka zní, jestliže to proběhne a ten střet, k tomu střetu tam dojde, těch odpůrců s těmi Němci a s těmi jejich představiteli, co to může mít za důsledek?
1: A to je velmi těžké vědět. Já si nemyslím, že by tam měly být nějaké střety, ale může se stát, že tam budou nějaké menší taková těch věcí policie, aby k tomu nedošlo. A tak uvidíme. Ale po technické stránce Němci se uspokojí, posud bude spokojený, dostane penízky, posud se nejde o nic jiného než o penízky, o ten jeho šílený plán. No a zase odejdou, protože víte, posud řeší neustále s těma sudeťákama velký problém. Oni mu mizejí. Oni mu mizejí, nechodí mu na akce, neposílají mu peníze, už se jedna organizace sudeťáků za druhou. Takže on musel, už nemůže dělat ty sjezdy v Mnichově nebo Baňově, tam nikdo nepřišel. Takže musí jak si to přesunout na to české území, tady to vyvolá nějakou pozornost. A on posled hlavně už chce ty sudeťáky předělat na ty nové zastánce toho jednotného Bruselu, toho komisariátu. Jo.
0: Dobře, pojďme tedy se podívat na to, co to znamená v tom širším kontextu. Protože já jsem začal o tom, že vlastně kolem se dějí nejrůznější krizové situace, války a všechno možné. A my k tomu teď přidáváme ještě ty sudeťáky. Vy jste do toho ale řekl, že se chystá právě, že se chystá ten plán, také Pávkem oznámený, ale oznámený i řadou Němců, na ty Spojené státy evropské, v nichž skončí definitivně všechny státy a národy, kromě toho německého a toho ukrajinského. Co to je za bláznivý, nesmyslný plán?
1: No, to je plán, který vznikl, protože, víte, Evropani jsou ekonomicky plajte v pateri. To se nedá říct jinak. Němci zavíjají jednu továrnu za druhou, tam už jednají dokonce, že i Volkswagen jedná, jestli by si Číňani nekoupili nějaký továrny v Německu, Volkswagen. Tam nastává absolutní konec. Už Němcům oznámili, že budou muset pracovat 45 let, aby měli důchod. Jo? Nejsou děti, nejsou, ty imigranti tam nepracují. Rozumíte tomu? Oni vysvětlují Němcům, že nemůžou mít důchody, protože jeden Němec nemůže živit druhýho Němce, jeden na jedna to nejde ekonomicky. No ale že u těch imigrantů je to ještě horší, tam jeden živí dva, když to přepočítáte, tak to nefunguje. No tak oni jsou, tak musí něco vymyslet a musí vytvořit tedy nový systém. Oni jsou jako říše, víte, jako říše římská, oni musí neustále pojídat nová území a nové obyvatelstvo, aby ho měli. No a protože jsou tady státy, kterým se to už nelíbí, protože tady existuje a americký kontraplán proti tomu plánu, tak musí zesílit tento tlak. To je ekonomická realita. Já to vysvětlím z jiné strany. Víte, posled vykřikoval, že Spojené státy evropské nahradí Spojené státy americké. Mm. To je plán posled tam Merce a všech těchhle z těch, aby jsme tady na východě levně pracovali, aby jsme kupovali jejich drahé bioenergie a všechny nesmysly, prostě aby jsme byli jejich otroky nebo kolonialisté. Američanům se ten plán samozřejmě nelíbí, protože Američané mají svůj dominanci a proto se jim líbí Putinův plán. Mm-hmm. Když se dostaneme k Putinovým plánu, vysvětlíme to na konkrétních událostech v Mali. Podívejte se, když si zalistujete českým mainstreamem pár dní dozadu, tak zjistíte, že tady Seznam a řada ostatních nadšeně vykřikovali, jak džihadisté vyhodili do vzduchu malijského ministra obrany generála Sadia Kamaru.
0: Uh-huh, můžeme si
1: ukažte ho. A jaký to je významný Putinův spojenec a jak ten africký sbor tam v té Mali prohrává. A přitom je to úplně obráceně. Podívejte se, tenhle ten vyhozený generál, ještě než byl vyhozený 2 měsíce v únoru, byl stažený Donaldem Trumpem z amerických sankcí, včetně Gojty a včetně ostatních generálů i včetně jeho následovníka. Američané poslali náměstka do Mali a začala generální štáb malijské armády, speciální jednotky Spojených států amerických a africký sbor, začali ofenzívu proti džihadistům. V březnu to tak nějak začalo. Dneska ta ofenzíva kulminuje. Kdo jsou ti džihadisté? No. To jsou džihadisté, kteří byli najati, vyzbrojeni, vycvičeni a jsou podporováni Ukrajincema a Francouzema.
0: Aha.
1: Čili vidíte tady Spojené státy americké, Rusko, proto jsem vybral tu fotku toho kamery, měli byste tam vidět za ním je Lavrov. Tady vykřikují, že to je velký spojenec Ruska. Omyl. To je zároveň velký spojenec Spojených států amerických. Ano? A kdo útočí na tento režim, který bojuje proti tomu nejhoršímu zlu na světě, proti džihadistům? Francouzi a Ukrajinci. Za evropské peníze. Podporují vraždění křesťanů v Africe. To je neuvěřitelné, ale z hlediska, protože se o tom nemluví, jenže ten tlak, ta spolupráce Rusů s Američany je už tak viditelná, že už ve francouzském tisku se to začalo, ve francouzských médiích se to probíhá, co tam ti Francouzi dělají. Macron dělá, to já ne, to někdo. A teď to tady vidíte, ale co česká média, podívejte se na český novináři, tady máte ten důsledek toho, proč je tady tolik lidí, kteří podporují to zrušení Benešovy dekretu, protože o tom nevědí, že česká média jim vymývají hlavu. To samé je v tom případě ten Mali. Česká média neinformují, že se tam Spojené státy americké, tam mají vlastní drony, malijské armádě pomáhají koordinovat útoky na džihadisty a pomáhají koordinovat útoky ruského afrického sboru na džihadisty. No ale jak by to vysvětlovali voličům Hříba? Jo, nebo té Neudové? To se musí utajit. No ale to se neděje jenom v té Mali. Podívejte se, obrovský problém byl v Kongu. Zase se o tom tady nemluvilo. Dokonce prezident létal k těm otrokářům. který ano. ke státu, který podporuje. Je tam skupina států, rbaňští otrokáři se tomu říká, a oni jsou to ještě kousek vedle další, otrokáři, a ty tam loví děti a zavíjají je do dolů a z toho těží kritické minerály, které potom přes tu Rwandu a přes Ugandu ty řetězce vyčistí právně a posílají do Evropy. Mm-hmm. Tak to je jeden z nejodpornějších biznisů světa řízených Evropskou unii, ano? Mm-hmm. No a teď tomu Spojené státy americké udělali přítaž.
0: Jasně.
1: USA se domluvili s Kongem, zafinancují 150 tisícovou armádu, vyzbrojí soukromou armádu. A to je vyžené. Mm-hmm. Budou tam těžit společně ty přírodní zdroje, ale kdo? Spojené státy americké, Čína, co tam má investovat na Rusko. Rusko navíc v rámci dohod zároveň získalo privilegia v určitých menších státech. Mm-hmm. Jako je Benin nebo kousek menší Kongo. V podstatě musíte vidět, asi před půl rokem přiletěl Lavrov do Egypta. A říká těm Afričanům, no víte, my Rusové se snažíme, ale my nejsme ty hlavní ekonomické mocnosti. Tak my vám pomůžeme, ale tu ekonomiku musíte začít řešit ještě s těma našima spojencema. Aha, to jsou ti spojenci, aha, USA a Čína. Mm-hmm. No a teď se to tam začíná organizovat, ale Evropská unie je out, mimo. Mm-hmm. Ale to je, takže posled bych přikuje, uděláme Spojené státy evropské, vytlačíme USA. Co dělají USA?
0: To
1: spojují se s Ruskem a dohadují se s Čínou.
0: Ano, právě. Že
1: tam v podstatě rozdělují nové sféry vlivu. Ale to už není to staré evropské kolonialistické, pochytáme dětičky, zavřeme je do dolů. Budeme je tourovat.

0: Příští Spojené státy americké podporují na Spojené státy ruské. To je velmi zajímavý plán. Když se podíváte do
1: Spojené státy ruské, já bych řekl, že Rusko je
0: federace. Ne. Bavíme se o mnohem větším státním celku s mnohem větším objemy obyvatelstva. Spojené státy, podívejte se, pokud se podíváte na Spojené státy americké, zjistíte, čím jsou tak zvláštní vůči celému světu, zjistíte, že to státy migrantů. Imigrantů, kteří jsou nesmírně pracovití historicky. Tedy, že to nejsou ty imigranti za sociální dávky, které známe tady. Ano? No ale Putin má jediný problém. Má území, má zdroje, má všechno, chybí mu lidi. A myslíte si, že je náhoda, že najednou po celé Africe Rusové dotují ruské školství? Ale kdeže do Ruské dumy kandiduje letos už několika Afričanů, kteří byli v Putinově zvláštní operaci, vysloužili si medaile, nyní kandidují, hovoří plně rusky, mají za sebou a pracují. Afričané jsou pracující v Alabuze, se tam se vyjábí ty ruské drony, se dneska bagruje, celá ta továrna se strojnásobí. Ne, kdo tam bude pracovat?
1: Musím tedy ale říci, pane Svatoči, že zní to nesmírně zajímavě, ale zní mi to trochu jako sci-fi, jako představa, jenom řeknu, mě představa, že Rusko se stane zemí přistěhovalců.
0: Ano.
1: Já vím, že to chcete říct, ale přeci jenom u té Ameriky bych to tušil, je to logické, ta celý ten kontinent je přistěhovalecký a vyvraždili Indiány a pozabíjeli pak Mexičany. A takže jsou to ti přistěhovalci z gruntu, abych tak řekl, od začátku. Ale Rusko je starý, historický národ. A
0: ne. Podívejte se, teďko jmenoval generála Alexandra, myslím, že Alexander se jmenuje, ale určitě se jmenuje Čajko, velitelem ruského letectva. To je pozemní generál, mimochodem, kam ho Putin poslal dvakrát do Sýrie, jednou na Kyjev, vždycky perfektně splnil rozkazy. Já jsem o něm takhle psal a přišla moje žena, kouká na něj, říká, ten má takový mongolsko-azijský rysy, ale je to Rus. Říkám, no jo, no, protože to je tam běžné. Víte, od té doby, co Ivan Hrozný obsadil Kazaň, jsou Rusové zvyklí, že Rusko je tvořeno historickými národy, které jsou i neruské. Ale sjednocuje je ruský jazyk a ruská kultura. A Spojené státy americké jsou sjednoceny anglosaskou kulturou, i když do ní pronikla španělská a angličtinou. A nové Spojené státy ruské budou sjednoceny ruskou kulturou. A ruským jazykem. Ne ta představa toho Stálkova nebo těch některých nacionalistů, my uděláme to čisté Rusko, protože Putin zavírá. Protože Rusko, aby expandovalo a udrželo se v síle, v poměru síly s Čínou, Evropou a Spojenými státy, musí zvýšit počet svého obyvatelstva. A to nelze učinit jinak, než pečlivě řízeným, vybraným dovozem připravených kádrů, když to tak řeknu, připravených budoucích občanů. No, víte, ono to stojí obrovské peníze. Představte si, že by česká vláda najednou začala všude po Africe zřizovat české školy, ale mediální školy a vysloveně přípravky na to, aby středoškoláci, vysokoškoláci mohli přijít do Česka plně zde hovořit. To by stálo obrovské peníze. Rusové do toho velice investují. Zároveň Putin velmi tvrdě potlačuje všechny tyhle ty nacionalisty starkola typu, kteří chtějí budovat. A to jsou Spojené státy ruské. Musíte si představit, že pravděpodobným Putinovým cílem je tu válku ukončit, takže začnou vznikat ty Spojené státy ruské. To bude proces.
1: Pane Svatoši, zní mi to sice stále jako sci-fi, ale protože vás beru vážně, budu nad tím uvažovat, ale vy jste narazil na věc, která je bezprostřední a na kterou se musím zeptat. A tou je, vy jste řekl, potom

0: konci války. Teď během těch oslav vítězství v jisté souvislosti Vladimír Putin prohlásil, že už podle jeho názoru je ta válka, se blíží skončení. Na druhé straně čtu i v těch ruských webech a i v amerických, že Rusko rozhodně chce získat Oděsu a minimálně Oděsu, no ale to je ještě hodně daleko, protože ještě nemá vlastně ani celý Donbas. Tak na jakém principu by to mohlo skončit?
1: Podívejte se, pokud se domluví, což víte, oni mají, Rusové mají stále stejné požadavky. Tedy ty čtyři gubernie, které jsou ruské, vyklidí, zároveň zlikviduje bandeovce, zlikviduje korupční režim, zavede ruskou kulturu jako rovnocenou, blablabla. A prostě to je systém, ve kterém Ukrajina se stane tím zárodkem těch Spojených států ruských. Ano, to je, stane se oblastí ruské kultury, on to zároveň Lavrov řekl, to je náš civilizační okruh, my ho nedáme. No a teď buď toho dosáhne po dobrém, tedy nějakým formou dohody, anebo po zlém. Ukrajina je v koncích, Ukrajina, víte, Zelensky chce platit teďko 400 tisíc hřiven, což je zhruba 200 tisíc korun, alias 10 tisíc dolarů měsíčně vojákům, kteří drží první linii.
0: Každému vojáku 10 tisíc měsíčně.
1: 10 tisíc dolarů.
0: 10 tisíc
1: dolarů. No a vidíte, jako Zelensky uvažuje, ono mu to moc nemyslí, on a ta jeho sekretářka řekla, že je to po Ukrajině stanu, tak
0: no.
1: To. Takže podívejte se, když vezmete, kolik to je, tak se dostanete na částku 12 miliard ročně, dolarů.
0: Dolarů.
1: Dolarů, ale 100 tisíc vojáků to fakt to neudrží.
0: Jasně.
1: Těch potřebujete 300 tisíc, to je 36 miliard dolarů. Podívejte se,
0: jen za platy.
1: Jen za platy těch pěšáků v první linii. Samozřejmě musí řeknete, že oni Rusové pozabíjí některý. Ne, ty tam musí být furt, tak je musíte doplňovat. 36 miliard dolarů jenom za to, že budou držet. A to ti, kteří útočí, ty mají dostávat dokonce 20 tisíc dolarů. Mm-hmm. Takže ještě když bude z nich 100 tisíc útočit, víte, kde jsme, kde na to chcete vzít? Víte, ale co je to uvažování? Víte, teď to asi málo víte, Babiš drží podíl v Evropské bance EBRD. Máme hlasovací práva, slovanský Fico tam má taky práva. A víte, co vyhlásila ta banka teďko, takže to Babiš musel schválit, nebo aspoň držet hubu? Když na Ukrajině bude zničen nějaký majetek, který je na hypotéku.
0: Jako budova třeba.
1: Tak. Tak my to zaplatíme.
0: Ale?
1: Aby to nemuseli platit.
0: Pozoruhodné.
1: Takže teď my budeme provokovat Rusy. Podívejte se logiku bankéřů. Dáme vám teď 90 miliard, vyrobíte drony, budete je poslat na Rusko, my si přiděláme, vydělali na tom 90 miliard, už je spočítali ty bankéři. Jo? No a teď mají druhý plán. Začne to posílat zpátky. Teď bankéři psali, ale napůjčovaný peníze do těch ukrajinských bankách a ty to mají rozdílovaný. No jak to? No tak to zaplatíte zase Evropani. Češi budou platit a Babišovi to neprojde státním rozpočtem, tak on se tomu nezajímá. A kolik to bude? Budete platit? Ale takový stát se brzo rozpadne, on nemá lidi. Takže zákonitě dojde teďko brzy k třem situacím. Buď Trump zařídí mír, To musí udělat on. Nebo nastane to, proč Američané vyklízejí to Německo a přiletí do Německa něco, protože Němci jsou za prvé druhá světová válka nacisti, tak to všichni řeknou, no tak nacisti asi dostali a tu bombu moc si vyskakovali, to by šlo. Politicky by to ještě jakž tak šlo, protože jinak velitel třetího sboru Azov už tvrdí, že Rusáci už chystají jaderné údaje. Takže už to tvrdí Azovci. No a pak tu je ta třetí možnost, že ta ukrajinská armáda prostě ani za těch, víte, když už chcete dávat 10 tisíc vojákovi, aby šel do první linie, se tedy z 95% nechat zabít nebo zmrzačit dolarů měsíčně, no tak vidíte, co už je suma. Představte si, že tady takhle jdete a chodí po Praze nebo po nějakým náměstí v Čechách nábojáři, říkají, chceš práci 10 tisíc dolarů měsíčně. O to je nějaký platy v České republice, na Ukrajině to musíte vynásobit čtyřma ještě tu hodnotu toho platu.
0: No,
1: no ale i tak ti vojáci se nehlásí, kdo by se hlásil.
0: Jasně, ale řekněte mi, jak v tomto osvícení, v tomto pohledu na tu věc, číst to, že se ta fronta v podstatě moc nehýbe.
1: Ne, ne, ne, máte úplně jedno, jestli se fronta hýbe nebo nehýbe. Mm-hmm. Důležité je, kdy bude nepřátelská armáda poražena. Není mm-hmm. důležité, kde. Kdy. Jediný způsob je porazit nepřátelskou armádu a buď obsadíte její území, vyženete ji, obklíčíte ji, a nebo je prostě vystřílíte.
0: Mm-hmm.
1: A Rusové je vystřelují.
0: Jasně.
1: Oni k tomu mají zaprvé víc lidí, tak i víc dronů, i víc čeho, tak je dobře vystřelují. To je prostě základní dobrá strategie, vystřílet Ukrajince.
0: Mm-hmm.
1: Víte, a ta strategie je spočítaná i na budoucího amerického prezidenta. Víte, víte, teďko byl koordinovaný útok, já jsem se smál. Putin něco vyhlásí proti Zelenskému a Američané začnou konat. A když se podíváte, jak ta NABU koná proti tomu Jermakovi, to je velmi zajímavé. Jermak je ukrajinský žid. Teď ho zatkli. To je útok na Zelenského. Zároveň u Taka Kášla vystoupí ta tisková mluvčí bývalá, velmi vlivná Ukrajinka, a označí ho za kokainistu a tohle všechno. A potvrdí Putinova slova, která jsou ani ne 24 hodin stará. Ale kdo provede ten útok na Zelenského? Organizace, která se na Ukrajině říká NABU, speciální protikorupční jednotka. Ejhle, ale Zelenský s Jermakem chtěli NABU v roce 23 zrušit. Co se stalo? Joe Biden si zavolal Penny Pejského, americkou miliardářku, židovského původu z Ukrajiny.
0: Mm-hmm.
1: Ta přistála v Kyjevě, a krom toho, že všem říkala, že tu válku prohrajou, tak už si dají pokoj. Tak se zavolala, žádný nabor už to budete. Dáte jim dvakrát víc peněz, třikrát víc lidí a necháte jim volnou ruku, nebo uvidíte. A teď tady vidíte, současný útok je vedený proti Zelenskému, jak proti Trumpovi, který ho veřejně označuje za příčinu přetrvávání války, tak zároveň ta demokratická stát americký deep state jde proti němu. A teď, já to ještě musím dokončit. A teď pozor. Ve stejném okamžiku brácha Pritzkerovi, J.B. Pritzker, guvernér Illinois, velmi velký miliardář a velký, velký sponzor židovské lobby, který ovšem nesnáší Netanyahu, co odstranit, oznámí, asi bude z určitosti kandidovat na prezidenta Spojených států v roce 28. Čili vidíte, že ten americký tlak proti tomu, aby si tady ti Evropani vybudovali ten svůj evropský stát v pojetí poslta, tedy od toho Portugalska až po ten Dněpr, nebo snad až někam do Ruska, se Spojeným státům americkým nelíbí, protože zaprvé to vytváří nebezpečí toho, že vznikne třetí světová válka, protože to je šílený stát, za druhé je to konkurence. Spojeným státům americkým bude daleko více vyhovovat Spojené státy ruské, z hranicí někde určitě před Labem, protože potom západní Evropa poslouchá Spojené státy americké. Tam už potom nejsou žádné. Víte, jakmile se Evropa stáhne nebo bude donucena někam ustoupit, tak bez Ukrajiny, bez Balkánu nebo bez Pobaltí si už nemůže vyskakovat.
0: Co Polsko?
1: Polsko, Rusové nemají zájem o Polsko. To je moc velký stát, tam předělávat kulturu na Ruskou by nešlo. Což u těch menších států, které se takřka nemnoží, jako jsou Estonci, to by bylo za chvilku. Takže tam ho nemají a proč taky Poláci by bojovali, a to je prostor, o který nemají
0: zájem. A to, že jsem poslouchal, myslím už včera, že právě ta NABU, ta protikorupční organizace, zřízená Američany samozřejmě, konstatovala, že zatím se to Zelenského netýká všechny ty věci?
1: To je politické konstatování, to je zatím Zelenský někdo to podepsat musí, a nejlepší z hlediska politiky, když to podepíše velmi zapáchající politická mrtvola, na kterou se to potom všechno svede.
0: Jasně.
1: Ale protože samozřejmě ten člověk, který to podepíše, tak ten bude vyřízený, toho budou nenávidět nacionalisti, fašisti, komunisti, všichni budou nenávidět, protože jim zničil budoucnost. Jo, co?
0: Rozumím.
1: Jako jejich budoucnost, nemyslím tím budoucnost.
0: Já bych měl jednu otázku, která se zdánlivě toho možná netýká, ale dle mého soudu je přímo v centru toho, o čem hovoříte. Rusové dali najevo, že mají tu novou raketu, tu novou střelu, ten Sarmat. Proč právě v této chvíli a co to je za střelu a co s ní mohou udělat?
1: Za prvé, Sarmat je střela poněkud jiná. Dostali jsme se někam úplně jinam. My jsme to vysvětlili na megatuny, tak nahrazuje starší, tedy, no kolik jsou ty střely starý? No, dneska už budou 48 let starý rakety Vojevoda. Ty rakety Vojevoda, oni byly v Užhuru a někde ještě v jednom, to jsou dvě divize, takže jich je tam 18. Mm-hmm. Těhle z těch 18 je už nahrazeno, 6 až 10 už je těch nových. Ale když vezmete ty starý, tak ty mají 505 megatun. Ty mají nějakých 90-100 megatun.
0: Mm-hmm. Jako výbušné síly.
1: Jako výbušné síly. Tedy respektive má 5 megatun jedna.
0: Ano.
1: Tenhle ten Sarmat má 36 megatun.
0: Jedna.
1: Čili 7x víc. Mm. Čili Rusové mají tam teď, jich tam dali teprve 6, oni mají více hlavic. Dokonce se říká, Rusové mají 12 těch avantgardů, těch kluzáků jaderných, už mají tam rozmístěný u druhé divize. A pravděpodobně teď sice tam něco budujou, ale větší přednost mají ty Sarmaty. Ono to vypadá, že ten Sarmat je nese ty zmenšený avantgardový útok. Takže to je vlastně jako, že by to vypouštělo něco podobného jako Sarmaty. Jsou to takové jehlany, které velmi dobře pronikají. Ten Sarmat, tedy jeden Sarmat, všichni mají tam 6 až 10, zlikviduje celou Francii.
0: Jeden Sarmat.
1: Máte po Francii. Jo, někdy v Munku ten Macron běžný měsíc jde. A to je všechno.
0: A myslíte si, že to naznačuje, že se chystají 26.
1: února skončila platnost smlouvy START, kterou podepsali v Praze Obama s Medvěděvem. No a Rusové byli připraveni bez krců a jedou. Čili ty si představte, že budou mít do konce roku 18 a v příštích letech asi 72 Sarmatů. Hmm. Jeden Sarmat je krát až 18 samostatných hlavic, někdo říká i 36 dokonce. Hmm. Ale v každém případě je to 7x zničení ničivé schopnosti. Hmm. 7x silnější jaderné údery. Hmm. Rusové, já jsem to nepřepočítával, ale Komsomolská je pravda včera tvrdila, že jeden Sarmat má sílu 20 000 Hirošim. Hmm.
0: Řekněte mi, není to vlastně, když to takhle vidíme, nelze to dát do souvislosti s tím, jak varoval Lavrov a další, že ty místa, kde se vyrábějí zbraně, právě ty útočící na Rusko, v těch západoevropských zemích, že se stávají cílem?
1: Ano, to je klasická Kissingerova koncepce, která říká, že jakmile jaderná mocnost, jaderná supervelmoc napadena vazalským státem druhé mocnosti, začne cítit, že se překračují tedy její červené linie, hrozí vážná škoda nebo co, tak vysvětlí té druhé mocnosti, co ji čeká, a nebo použije jaderné zbraně. A to i proti té druhé mocnosti. Samozřejmě tady máme složitý případ, že Spojené státy americké couvají z Evropy a Němci chtějí válku. Je to jak za první světové války, za druhé světové války, jakmile německá ekonomika se začne hroutit, Germáni nevymyslí nikdy nic jiného než vyhlášení první, druhé nebo teď třetí světové války. To je zákonitost německého průmyslu. Oni nechtějí dělat reformy. Posledního reformátora Schrödera vyhnali. Jo? A teď ho ještě pomluvají. Teď dokonce mají nápad, že Merkelová, která veřejně prohlásila, že napálila v minských rozhovorech Rusko, takže ji pověří vyjednávání. Prostě Evropa nechtějí. Němci chtějí válku, protože jim nic jiného nezbývá, ty němečtí kapitalisté by tak zkrachovali, byli by chudí, tak celá ta politická chce válku. No a teď je otázka, kdy. Možná ta ukrajinská armáda se zhroutí dřív, než to bude. A nebo možná bude muset Putin bude Putin stát před rozhodnutím, zda tedy potvrdí platnost Kissingerovi doktríny, anebo bude také, víte, Němci si myslí, že Rusové jsou Ibermenšové a proto na ně nikdy nezaútočí jaderným zbraněm, protože se toho bojí. Je otázka, co udělá Putin.
0: Jedna otázka na závěr. Když jsme se tak hezky nastínili, jako obvykle velmi optimisticky, ironicky řečeno dneska, tu situaci u nás versus nebo v souvislostech s tou evropskou situací, řekněte mi jedinou věc. Na jedné straně nedokončená válka v Iránu, respektive prohraná válka Spojenými státy v Iránu. Na druhé straně Izrael, který nadále útočí na Libanon. Na další straně Čína, která se chová klidně, ale právě za ní přijíždí prezident Trump. Na další straně Vladimír Putin a ten, abych tak řekl, Sarmat, nová zbraň. A na poslední straně ti sudeťáci jako výron toho německé touhy nás podrobit a podrobit konec konců celou Evropu, podrobit a pokud možno zahájit útok na Rusko. Co z toho všeho, z tohoto zdánlivého chaosu podle vás je teď aktuálně nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je, že si Putin s Trumpem rozumí a víte, jako tady někdo vykřikuje, že Spojené státy americké prohrály válku s Iránem, to je špatně pochopeno.
0: To nevykřikuje někdo, to říkám já.
1: No dobře, ale oni to vykřikují všichni tyhle obrázky. Prostě
0: no prostě.
1: A musíte vidět, co bylo cílem. Cíl byl splněn. A že Evropa nemá, paliva, ale to je součástí boje Spojených států amerických proti vzniku Spojených států evropských.
0: Ale není to sebevražedné, protože když vidíme, kam dneska rostou v důsledku toho ceny benzínu ve Spojených státech a tak rychle se blíží ty midterms, ty volby na podzim, které mohou
1: Trump úplně odzbrojit. Trump už nemůže být zvolen, už nebude kandidovat.
0: No ne, ale teď hovořím o těch podzimních volbách, kde se může v kongresu stát, že ztratí většinu a bude chromou kachnou.
1: Může být chromou kachnou, jak jsem říkal.
0: A že by tohle udělal Trump sám proti sobě?
1: Americká politika zahraniční je bipartizánská velmi často. Jedna strana dělá to, co z druhá strana by dělala, ale musí to dělat tiše, protože její voliči by to moc nepochopili. Spojené státy americké nechtějí, nepřipustí vznik Spojených států evropských, jak si je před, jak vykřikuje ten posled. A to vidíte na tom Jimmy Paňské a ve všem ostatním. Takže víte, je to v pohodě. Já si myslím, že tady hrozí pro Čechy jedno jediné nebezpečí, že teďko Pistorius, Boris, německý ministr vnitra, války,
0: armády,
1: podepsal se Zelenským smlouvu, že bude mít nějaký spoustu dronů a Zelenský bude střílet jako šílený na Rusko. Tak to je velké nebezpečí, to je skutečný nebezpečí, protože tam potom se něco může přiletět. A podle Kissingerovy teorie se přiletí. A když ta válka neskončí. Takže to je nebezpečí, stejně tak nebezpečí, největším nebezpečím pro Česky aktuálně je Petr Pavel a ty sudeťáci, protože ty chtějí degradovat českou státní suverenitu na úroveň postavení protektorátu BVNMR, jeho vlády. No, takže Petr Pavel zřejmě by chtěl být místodržící a diktovat Babišovi, co si Brusele vymyslí.
0: Pane Svatoši, my se to možná to, co se bude dít, dozvíme relativně už brzo. Nepochybně se sejdeme nejpozději po tom, co se odehraje v Brně a budeme v této debatě, která je čím dál zajímavější, budeme pokračovat a moc se na to těším. Takže já bych udělal zatím ne tečku, já bych udělal středník za tím naším dnešním hovorem a budeme pokračovat hned potom v Brně, co říkáte.
1: Já se budu těšit. Děkuji divákům, že nás sledujete. Tak. Na vás se těším.
0: Já děkuji samozřejmě také divákům. Byl to dneska takový trošku netypický náš rozhovor, protože, jak říkám, je tu středník. A těch věcí, které se začínají prolínat, je tolik, že abychom se v nich vyznali, skutečně vyznali a věděli, co nám hrozí nebo nehrozí a co dělat můžeme nebo musíme, o tom je třeba neustále dál mluvit. A my o nich otevřeně mluvit budeme. Tak se na vás těším.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Takže om, om, om, šantý blagadar, ano, tak to vám napovědělo, že jste v Dežavíčku, studio Dežaví na Svobodném vysílaču. A dneska je středa. A víte, co je zajímavé na dnešní středě? Že máme nedělníček. Jo, protože ten lineární čas, ten si dělá, co chce. Takže jsme si dovolili, ano, i když je středa, tak si udělat nedělníček, protože v nedělu haprovala technika. Psalo mi to, že stream je zaneprázdněný, zkoušejte, zaneprázdněný. Já jsem zkoušel asi hodinu, možná přes hodinu, ale neklaplo to. A pak mi začali psát, když si zaplatíte peníze zaplatíte, tak budete VIP a budete mít vždycky přednost ve studiu. Jenomže já jsem si to pojistil dalším streamem, toto je StreamYard platforma a mám ještě platformu Restream, obě jsou zdarma, takže veliký blagadár, přátelé. A je tady teda další chlapec. No, a takže já zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, Dežavičko, ano, všechny, kdo si nás jako oblíbili. A my jsme to udělali dneska jako v tom náhradním termínu, protože přátelé chodili mi různé takové zprávy, co je s váma, kde jste, jak to, že nevysíláte. Je fakt, že my jsme asi, já nevím, 3 týdny nevysílali, měli jsme hodně aktivit a za tu dobu se tady nazhromáždilo hodně videjek, takže to tady budu postupně pouštět. No a já teda jenom ještě řeknu, že dneska je teda ta středa, vy se díváte na nedělníček a z toho nejste jako zmatení. A pokud máte 19 hodin 34 minut, 13. května 2026, je jich to roku, já to mám napsané, já si to musím číst, protože fakt ten lineární čas já nějak už neřeším, tak nás sledujete živě a můžete nám klidně psát tady do chatu na YouTube browře, můžete nám telefonovat na telefonek, já vám tady potom připnu telefonní číslo, ano. A teďka je na řadě teda, abych přivítal dva naše hosty. Takže první je stálica Mára Čermák. Máro, blagadár tobě, zdravím tě.
1: Ahoj, já tě zdravím i posluchače a diváky. Krásně. A samozřejmě vás kluci oba. Jako.
0: Ano, krásně tě slyšíme. A ty máš tu výhodu, že jsi dneska nemusel spíchat, že? Že jsi nebyl na šipkách, protože ve středu nemáš ty šipky, takže to všechno klaplo. A já jsem rád, že jsme se tak sešli. A sešli jsme se tady v té svaté trojici a i s Liborkem Kopřivol. Takže Libore, blagadar i tobě do Dežavíčka a středečního nedělníčku, ano. Takže slyšíme se, Liborku, ahoj.
2: Slyším vás, zdravím Máru, zdravím Petrucho a zdravím všechny. Já se omlouvám, já jsem usnul na chvilku, já jsem byl tak unavený, možná jsem červený. Asi jsem na 3/4 hodinky usnul a jsem byl unavený. No. Jsem už od 5 hodin zhůru a kolem koní a prostě tak jsem... Tak, ale těším se.
0: Tak my se taky těšíme, já si všímám, že ty už jsi tady tam asi po čtvrtý a vždycky volá, ty vždycky jako... Vždycky vysíláš od někud zvenku, že? Jednou z auta, od benzinky, vedle policajtů. Jo, teďka si taky venku. Já to chápu, i zdi mají uši,

0: Ale já si říkám tady, co
1: jsem
0: chcu
1: na statku,
0: a jak chcu, ano. Takže dívej se, jak to krásně funguje, přátelé. No, já totiž taky teďka pracuju na farmě u koní, jednak u koní a jednak u prasátek, u slepiček. Mám tady několik obrázků, ale teďka vidím, jo, ne, to je furt ten Zetor. Nevadí, dobrý. Takže Libore, my tě teda taky vítáme a těšíme se teda, že za tu dobu, co jsme se neviděli, taky prožil třeba nějaký situace, jako nějaký takový prostě vhodný, o kterých bys chtěl nám říct, jo? Takže, chlapci, můžeme začít. Začneme z hurta?
2: Jdeme do toho.
3: Ty vole, já si fakt tady připadám jak v nějakým Lobotolandu, ty vole, nebo já nevím, prostě mě připadají lidi, že jsou úplně v píči, jako. Když se jako podíváte na tu současnost, jo? Hele, tady třeba jsem viděl nějakou holku na internetu, která hodně bydlí v zahraničí, jo. A ona říkala, že se jí hodně lidi ptá, jako jak to zvládá finančně, jo, že je takhle v zahraničí a furt někam lítá. A ona se po dlouhý době vrátila do Česka. Zjistila, kolik tady co stojí a ptá se nás Čechů, jak to můžete zvládat, jo. Tady prostě, ty vole, tady se neustále všechno zdražuje. Tady prostě jsou nájmy jak v centru Paříže. Chápete, my jsme tady úplně v píči, co se tohle týká, prostě, jo. Nejdražší nájmy, nejdražší žrádlo, ty vole, nejdražší elektřina, nejmenší platy. Snad pomalu na světě, nebo já nevím, ty vole. Jo, a tady prostě vidíte přeplacený mrtky, který berou 250 000 píčo za hodinu. Jak ty vole řešej nějakýho lampasáka, jak tady furt brečí, že nemůže píčo pohonit NATO. Že ho nevezmou do NATO, ty vole. Tady vole se neřeší nic jinýho, než nějaký dement, ty vole, že nemůže přijít si pohonit čuráka do NATO, ty vole. Tady se neřeší nic jiného, než zasraný zakázky na zbraně, aby nějaký kundy vydělali na tom, že lidi se vraždějí. Píčo, Lobotomové vylízaný, ty vole. Držte už huby, ty vole. Lobotomové vylízaný, píčo. Lobotomové tady ještě chodí demonstrovat, ty vole. Píčo, a hlásají tady, ty vole, že nemusí. To je životně důležitý pro nás, aby prezident byl, píčo, pohonit v NATO. Ty vole. Hele, jak říkám, já... Fakt, opravdu každý člověk, co odsud vypadne z toho zmrckýho státu, tak je vítěz. Prostě to je vítěz. Ještě tady, vole, připravujou člověka na to, že ty, vole, tady budou všude větrníky, vole. Vy už nebudete chodit, píčo, v lesích, vy budete chodit, ty vole, ve větrníkách. Sady větrníků tady budou, píčo. Protože co? No jasně, Made in CZ, zasraný zbohatličký mrtky si na tom udělají biznis jak svině a budou všude větrníky, vole. Made in CZ, vole. Dementi, vole, vylízaný Lobotomové, vole, protáhlý, vole, v kundě.
0: Chlapci, začali jsme z hurta, jako jo, teda, no. Ale je to tak skutečně, jako já jsem měl taky záječí úmysly za covidismu, chtěli jsme taky odjet, ale pak jsme si řekli, buďme tady v tom centru dění, protože je nás tady zapotřebí. No a pak najednou jsme otevřeli tady to dožavičko a zjistili jsme, že není potřeba se stěhovat ani utíkat. Všude je to stejný, jo? Ti globalisti to mají všude prostě zmáknutý. Takže a i tak, i když to řeknu ezotericky, stejně člověk jednak sám před sebou neuteče a tady předtím taky neuteče. A pokud by si na ten úprk dal, možná by jednou litoval, že nebyl to součástí, protože teď se teprve budou dít změny a buďme rádi, že jsme tady přímo v tom centru a že to můžeme nějakým teda vědomým způsobem ovlivnit. A o blagadar, pokud tím třeba ovlivníme i naše posluchače, některé, kteří ještě neví, kterou cestou se vydat, no tak od toho jsme tady a těšíme se, jak se to stane brzo. Tak přátelé, co vy, jak vy se máte, jak to vidíte, všechno, ten Matrix okolo, hroutí se, nebo ještě se pořád jak si drží a pokud se drží, teda jak to, že se ještě drží, čím je to podporovaný, že neustále ještě prostě ta zdechající kobyla kope a teďka je to fakt nášu, protože války, pandemie nový, hamty, kdo pak se chce zase nahamtat, že Billové, Gatesové, nebo nás chcou pozavírat, nebo je to, bude to o vakcinaci, nebo to bude o tom, že není ta ropa, tak jak se říká, jo, takže systém potřebuje ropu. Tak, já vám předám slovo, klidně mluvte, kdo chcete.
2: Já jsem ti chtěl dát slovo, Liborku.
4: Já se musím probrat.
2: Jo, já tak, jak tak, dobře. No, tak jako, je velice důležité, aby lidi si už konečně uvědomili, v čem, že to oni žijou. Jo? Protože oni nežijou v nějakým státě, který mu jde o vaše blaho. Oni žijou v soukromé firmě, nebo takhle v soukromých firmách, který na nich parazitují. Jo? A je to jenom jejich nevědomost, že na nich parazitují. Protože oni, když řeknou, že jim nic, jakože platit už nebudou, tak oni nic nemůžou. To je úplně velice jednoduchý. Jenom stačí k tomu dojít, tomu poznání o těch věcí. Protože když budete pátrat, tak se všichni dopátráte toho, že každý úřad v této zemi je soukromou korporací. Takže oni si vytvářejí ty korporace zákony, aby na základě těchto zákonů vás mohli zotročovat. Protože vy s tím souhlasíte, protože tím pádem, že platíte. A když jim přestanete platit, tak ten baráček z karet se rychle rozloží. Tady stačí jenom si uvědomit, kdo jste vy a kdo jsou oni. Protože všechno se děje cíleně na to, aby vás totálně ožebračili. Bo nic z něho tady nejde. O totální ožebračení a totál otroctví. Všechno, a tady ty divadýlka, hantavirus, blabla virus.
0: Hamty.
2: Ale tady to není o penězích. Tady to je o modifikaci otroku. Protože všichni tady ty genové terapie tě nějakým způsobem přetvářejí. Jak řekl Klaus Schwab. Že budeš součástí toho internetu věcí. Takže ty technologie nebudou měnit svět, ale budou měnit tebe. Což je v těch vakcínách, ty nanotechnologie. No, takže samozřejmě to chtějí natlačit do všech lidí, ale ono tak půlka lidí prostě řekne ne. A oni se budou muset probudit. Protože jinak budou muset podstoupit tady ty krásné genové terapie. Jo, protože digitální otroctví přichází s digitálníma měnama. Krach systému přijde, ten je nevyhnutelný. Takže tady jde jenom o to, kam si ty ovečky kdo odvede. Do různých spolků, družstev a takovýhle nesmyslů. Jo? Takže tady je jenom teďko se probudit za tím, jestli chcete být ovcí dál, nebo už chcete být tím člověkem, který rozhoduje sám o sobě. Ne, že o něm bude rozhodovat nějaká partička zdementněných vzdělanců. Takže převzít zodpovědnost sami za sebe a přestat hrát i jejich hry. Tak jednoduchý to je.
0: Tak a od toho je tady taky dežavíčko, že vlastně, aby jsme vám ukázali, že to jde. A stačí se nebát.
2: A přesně tak. Stačí se nebát, protože těchto příspěvků z celého světa je už fakt stovky tisíce de facto. A těch lidí po celém světě se probouzí mraky. Jo, takže vy nebudete jediný. Vy se jenom přidáte k těm probuzeným. A probuzený znamená to, že už nepůjdete systému vůbec na ruku, že se na něj vykašlete. Vy ho nepotřebujete. On potřebuje vás, proto vás pod vodem nutí do uzavírání smluv s ním. Abyste vystupovali pořád jako fyzické osoby, jako věci neživé, jako právní fikce.
0: Ano.
2: Takže za mě, Liborku. Pak to rozvedem třeba dál.
0: Liborek taky bude mluvit určitě. Jo, a že bych k tomu řekl, že nejenom, že ti lidi se osvobodí, ale hlavně, přátelé, oni se zachrání, protože ten systém vás hodlá úplně zlikvidovat, jako, jo, i finančně, ekonomicky, zdravotně, jakkoliv, jo, on nepotřebuje tady prostě 8 miliard lidí.
2: No samozřejmě, je to jasně napsáno, že tady má zůstat 500 milionů lidí. Víte, agenda OSN, kterou už dávno všichni podepsali, všechny takzvané státy. Mm-hmm. Jo, takže vyhlazení má dojít úplně všude. I v Rusku, i v Americe, i v Německu, i v Čechách, na Slovensku.
0: Takže
2: na
0: není Kamutič.
2: Na Moravě.
0: Není Kamutič.
2: Tady, tady veškerý vlády takzvaný světa v tom jedou. Vy tady nemáte žádného záchrance. Jediným záchrance jste vy sami. Jo? Když se probudíte. Protože vy nic nemusíte, co oni vám říkají. Nic. Všechno se tady děje jenom podvodem. Soudní rozhodnutí podvody. Policajti jsou podvodníci a zločinci, jo. To na samý finanční úřad, to sami jsou zločinci. Kde jaký úřad? To jsou všechno zločinecké bandy. A vy se začněte na nich koukat na to, kdo oni jsou. Že oni jsou těma zločincemi. Protože ve skutečnosti jsou všichni zaregistrovaní jako obchodní společnosti za účelem zisků. Jako jsou třeba politické strany. Takže když si vezmete, že politická strana je firma, no tak co tam asi ta firma tak asi dělá? No musí vydělat prachy pro ty, kdo ji vytvořili tu firmu, ne? No a teďko ty firmy mi vymýšlejí kejkle na ty svoje takzvané otroky, protože jsou by nevědoucí. No aby jim co nejvíc z nich dostali peněz. Ty životní energie, ty peníze jsou jenom fikce, jo?
0: Fikce.
2: Jenom nic.
0: Tam jde o tu energii.
2: Je to jinde ve skutečnosti o vaší energii.
0: Protože my jim,
2: životní.
0: Ten, kdo pracuje pro korporát, tak jim odevzdá svoji energii v obrovském objemu a dostane pár papírků, který nemá žádnou hodnotu. Jo?
2: Protože vem si, že oni každý den čtu nějaký chujoviny, jak Evropská unie chce zakázat tohle, jak řidičáky, 5 let tohleto. Lidi, vyserte se jim na to. Oni na to nemají pravomoce. Nikdo, ani posraná Evropská unie, ani korporace Česká republika. Nikdo. Aby vám nařizoval, co vy máte mít nebo nemáte mít. Vy máte svobodu pohybu. Vás nemůže nikdo obmezovat na svých právech. A než vám budu říkat, tohle musíš, než vyjedeš na silnici. No já nemusím vůbec nic, panáčkové. Nemusím vůbec nic, protože ta silnice je moje. Protože pouze člověk může vlastnit něco. Jo? Mít majetku. Fyzická osoba nic nevlastní. To je jenom uživatel. Pro nájemce. Ale člověk je majitel. Jo, takže tady se tady, takže tady různý divadelní hry se tady vytvářejí s vrtulema a sudeťáci a takovýhle chujoviny. To jsou všechno věci na odpoutání pozornosti. Protože ve skutečnosti jde o vaše ovládnutí. To jsou jenom hry. Nic jiného nejde. Jo. Takže tady je důležitý se probudit a zjistit, že ten posraný úředník nad vám nic nemůže udělat ve skutečnosti. Vy začníte hledat cesty, abyste z toho systému prostě vypadli. Vy s ním nemusíte bojovat vůbec. Vy se na něj stačí jenom, když se na něj vyserete.
1: Přesně.
2: Jednoduchý. Nic.
1: A začnete žít. A začnete normálně žít.
2: No přesně tak. Začněte se věnovat svým prostě jakože snům.
1: Přesně. Koníčku. To vás naplňuje.
2: Že chcete být prospěšný pro svoje okolí. Jen tak. Prostě. Ne pro něco, co neexistuje pro prachy, pro tady ty falešní papírky. Všichni je česká koruna tohle, česká koruna není česká, vidíte to papírek Mezinárodní banky. Jo, jaká česká koruna? To je pouze fiat měna, zase hry, ten chce zrušit, ten nechce zrušit, všechno hry. Protože vy se odstříněte od té české koruny, od toho eura posraného. Vy to nepotřebujete, to oni potřebují, abyste s tím manipulovali, abyste vkládali svoji energii do tady těch nesmyslů. Vy to nepotřebujete vůbec. Jo, protože vy, když se domluvíte se svým sousedem, tak ty mi dáš tohle, já ti dám tohle a takhle začnete mezi sebou fungovat. A vy k tomu životu zase nepotřebujete mít hrady a zámky. A hlavně nejdůležitější věc, že ta země, po který chodíte, je vaše. A už si ji nenechávajte brát. Od tady těch zločinců.
0: Dobrý. Maro, ty máš sice malý mobilek, možná nevidíš, ale já jsem teďka pustil pár slajdíků, jak chodíme na tu farmu, jo? A tam je to tak, že tam sice taky jako dávám energii, jo? Tu fyzickou a tak, jo? Ale já se vracím domů, nabitej, a obohacené ještě dalšíma energiema, jo, tady z toho prostředí, jo, jako z té půdy, z těch lesů, jo, tady píseň krmí, píseň krmí svíňku, jo, a
2: já to vidím,
0: jo, koníci pěkně, když si je pohladíš ty koně, to vidíš vznešenou bytost, jako moudrou a svobodnou, no sice oni jsou teda jako třeba zavření, jako jo, ale taky přirozené, jako mustangové jsou třeba divoci.
2: No, no a teď jenom, promiň, že tě přeruším, jo? A to je o tom, to je,
0: jo?
2: Jo, že ty zvířátka vyrůstají v tom zajetí, ale oni přitom si myslí, že mají svobodu. Aha. Protože ty jsi jim otevřel jenom kurníkem, slepicím a oni vyšli na dvůr a říkají, je, my jsme svobodní. Takže takhle je to s tou svobodou.
0: Takže takových činností, si člověk může, jako těch farem, teďka vzniká hodně relativně, jo, tady těch komunit, no. Jo, a tam vlastně, jo, žádný tam daně a převod na účet, normálně prostě zahotový, anebo výměnou za, já vím, třeba my děláme ty zvukovry, nebo jo, prostě výměným obchodem, jo, takže všechno se dá a člověk potřebuje, já jsem si myslel, že tak 10 až 15% skutečně potřebuje toho, co, na co byl zvyknutý, ten luxus, ten přepích, jo, ten konzum a to všechno, 62 jogurtů a 122 čokoládek, na co? Jo, na té farmě tam je možnost udělat maso, mléko, sýry, prostě chleba upíct, zeleninu, ovoce, cokoliv, takže a tam se vrátíte fakt jako obohacení, jo, energiema a ne vyčerpaní. Liborek třeba teďka spinkal, ale protože pochopitelně, jo, člověk přijde třeba jako vyšťavený, jo, nebo prostě jako unavený, jo, z té fyzické námahy. Ale stačí mu hoďka odpočinku a pak je nabitej zas. Když to z té práce přijde, tak hlavně je úplně vystresovaný z toho. Jo. To už dneska, já už do práce nechodím, já nevím, možná 3 roky, ale nedokážu si představit přijít a vidět tam nějakého blbečka v zelené vestě, nějakého manažérka, aby mě tam komandoval nebo něco, jo. To by se ze zlou potázal. Ano, Maro?
2: No, teď jsem na to zapomněl, co jsem ti chtěl říct, než si dokončil.
0: Takže, dobrý.
2: Tak... No, jo, takhle, co jsem chtěl říct. Že přijdeš si z té farmy, seš unavený, ale fyzicky.
0: Jo,
2: ale fyzicky. Seš vylečený.
5: A hlava je čistá. Ne, vůbec, já nemám čas přemýšlet nad ničím, já ani nevím, co se děje ve světě, nekoukám na nic a já vždycky jsem za to tak vděčný, že jsem unavený. A ale jsem pořád s těma zvířatama a to je nejvíc, jako v přítomnosti. Musím makat, musím dřít, musím jezdit, musím, ale já tak děkuju, každý den děkuju, když jsem mezi těma zvířatama.
2: Já když jsem chvíli pracoval třeba v nějaký fabrice, a to jsem vždycky vydržel chvíli, to se nedá. To normálně jako člověk to hned pocítí, že to seš normálně totální otrav, jo. Totální onuce. A to vidíš ty energie, jak ti jdou dolů. Jo, protože ty lidi pořád něco řeší, pořád nějaký intriky, rozumíš, pomlouvačky, tohle. To normálně přijdeš z práce vycucanej a pak něco doma, pak odpočívej doma, pak doma padneš, protože jsi psychicky utahanej. Z těch lidí. Jo, proto já jsem vždycky byl zastáncem toho, dělám sám a na všechny seru. Protože mám čistou hlavu, s nikým se nerozčiluju. Nikdo mě nebuzeruje, nikdo mě nerozčiluje. Dělám si, jak potřebuji, jak chci a všechno funguje. Jo. A není na tom na psychický zdraví. Protože když je nemocná psychika, tak to odsírá i fyzika.
0: No tak to je propojené, to je psychosomatika, že? Jak je prostě ta mysl nebo ta psychika unavená nebo poškozená, tak se to projeví dříve či později jako na těle, jo? To se mě taky dělo. A já tady ještě, Maro, promiň, zdravím Pavla. Pavel Jurkins psal mi maila, jo? Ale já jsem neměl čas Pavlíku si to pořádně přečíst. Potřebuje poradit něco ohledně občanky. Když tak klidně zavolej na telefon, tady na ten telefonek třeba v průběhu vysílání a Mára by ti odpověděl a telefon do studia jsem zapomněl pro vás. Telefon do studia 799-589-362, klidně brnkněte, stanete se součástí dnešního středečního nedělníčku. Tak, hoši, pojďme. Klidně, mluvte.
2: Liborku, pojď.
5: Pojď. Jak jsi začal? Otra,
2: já se tě zeptám, otravujou tě policajti nebo ne?
5: Ne.
0: Měrky no, taky vidíš. Na člověče, vůbec.
2: Ne, jako že měl incident, že jo, jak jsme tam spolu to řešili.
5: Dva vlastně, dva v podstatě, ale nic. Ale vůbec nic takového jako nepřipouštím. Jezdím každý den stovky kilometrů.
2: Radio? Jo. Ne, já jenom, že když ty systémové figurky, když vidí, že ty na ně z vysoka kašleš, tak oni se na tebe vykašlou taky, protože jsi pro ně totální ztrátou času. A oni potřebují to vydělávat na pitomcích, který neví, co znamená člověk a tak dále. Jo, který bez vyzvání prostě ukážou všechny tady ty kartičky falešný, jo, korporátní, jestli seš, že podnikáš jako řidič, třeba řidičský průkaz, jo, licence, no tak na základě takovýhle licencí tě pak můžou jakože pokutovat. No ne, takže jenom tohle jsem chtěl tak.
5: Jo, je klid, bude klid.
2: Ne, tak to víš, že bude klid. Ne, tady jde opravdu o to, abyste prolomili svůj vlastní strach. To je to, co čeho oni těží, to je váš strach se postavit.
5: Přesně. A od té doby, co jsem to vlastně udělal, tak prostě, tam, já nemám žádný strach, já nemám žádný obavy.
2: Nečo?
5: Já jsem tak jako vlastně spokojený, tak šťastný a cítím, že ta duše je šťastná.
2: Vem si, že nikomu neublížuješ ve svém životě. Tvoříš, pracuješ, jo, já to též, tak proč mě, nebo tobě, Petrucho, by měl někdo sakra ublížovat? Proč by tě měl někdo vybírat nějaký výpalný, že si jel třeba o 5 kilometrů rychle, no a co? Někoho jsem zabil, nezabil, no tak se nic nestalo, tak nazdar. Jo, to jsou všechno věci vytvořené korporacemi na to, aby vás mohli okrádat. Tady nejde o žádnou bezpečnost. To jsou výběrčí daní.
0: No tak oni chcou, aby ten občan byl taky třeba připoutaný, že? Protože ten občan je majetkem toho státu a oni s ním obchodují, takže oni jakoby ale oni si chrání svůj majetek, svoje věci, občany.
2: Kasičku.
0: Hoši.
2: Zlatý důl si chrání.
0: Jak jsme se bavili tady o těch, o tom Humpty, ano, o tom strašáčkovi, protože samozřejmě takzvané války, ty jedou furt, teď je to překryli Humpty a je to proto, že v pozadí se dějou ty skutečné teda věci, ano, o kterých ještě nevíme. A píseň mě tady nazdílela, já to tady vám pustím, teďka je to nový asi, je to oficiálné, Pfizer právě zveřejnil seznam možných nežádoucích účinků svoje vakcíny proti covidu, je to kriminálné. No hoši, to asi všichni jako už víme, jo, je jich tady 50, jo, takže já to potom, když tak budu sdílet pod vysílání, jenom to krvná sražení na akutné poškodění obliček, akutná fraktitina, no ale jako dívej se, no, tak hlavně jako ten hlavní jako vedlejší účinek nežádoucí je smrt, ale to je vlastně asi ten žádoucí účinek, bych řekl, že?
2: To je žádoucí. To všechno, co tam píšou, je žádoucí účinky. Jo? Protože tady rozhodně nešlo o zdraví, žádný, nikdy. Protože ten covid vzniknul pouze proto, aby se mohla instalovat ta vakcína. Ta nanotechnologie do lidí. Tak vzniknul takzvaný virus. Jenomže viry neexistují.
0: Viry neexistují. Taky mám na to videjko. A myslíte, chlapci, že už mají proti Humpty nějaké šmakolátky jako nachystaný? Zatím se o tom nemluví.
2: Ale já si to myslím tak, že jenom ty nálepky COVID-19 přilepějí na antivirus, nebo co to je. Jo? To, no. Ale to je všechno genové modifikace. Jo, takže, A hlavně je to jenom divadlo zase. Jo, podívejme se na to, že je to prostě divadlo. Protože i viděl jsem vystoupení toho kapitána na ty lodi, že ten člověk, co tam umřel na ty lodi údajně, že neumřel na nic, jenom prostě na přirozenou příčinu. Jo? Teď nevím, jestli měl infarkt nebo co měl. Jo? Žádný hantavirus a vykládal to těm cestujícím, protože je uklidňoval, že nic tady není, prostě jenom prostě takhle se to občas stává. No, no víme, jak to končí s vakcinovanýma,
0: no,
2: že?
0: No tak asi infarktek po nějaké šmakuláce, no tož. Boži, těch lidí odchází strašně moc, jako jo. A jsou nemocní tady, hodně, jako jo. Teďka vezeme kamoša, má krevní sraženiny, druhá známá, která chodí taky, známe se na nás, tak taky byla se sraženinama a je toho čím dál víc, turborakoviny a hlavně ty lidi jsou psychicky úplně v prdeli.
2: No jsou, no.
0: Takže je to zlý, no.
2: No protože se to na ně zvalí ze všech stran a oni tomu pořád jakože nechtějí uvěřit. No. Protože čím dřív tomu uvěří, že se nechali podvést, tak tím dřív začnou za sebou sami něco dělat a začnou se zajímat, jak tomu svému tělu pomoct. Ale pokud se budou furt bránit tomu, že ne, že víry existují a takovýhle bláboli, no tak se oni jenom prodlužují de facto si zkracují život. Jo, protože s tím ještě teď můžou něco třeba dělat. Ale pak už to nepůjde. Jo, neříkám, že se zachrání, jo, to jako netvrdím. Protože tam je takových věcí, že ale tak to už víme 6 let, co tam je. To už 6 let o tom informujeme. A jenom, že lidi to nechtěli vidět, lidi se nechali vystrašit jako tupé ovce.
0: Dneska jsme se o tom bavili z písní a ona říkala, já si myslím, že lidi se už poučili a že nenaletí. A já si myslím, že zase budou stát na značkách a ve frontách a čekat na tenisky Adidas.
2: Jo? Ne, kam? Tak to si nemyslím. Myslím si, že spoustu lidí už na to naskočí. Těch naočkovaných, protože těch, co mají problémy, těch je mraky.
0: Myslíš, že na to
2: de facto všichni.
0: Že na to neskočí už ti lidi? No. Že už nebudou stát ve frontách?
2: Hele, když se s někým bavíš, tak když řekneš očkování, tak ti řekne každý, neexistuje. Jo, a to jsou lidi, kteří se nechali bodnout vakcínou COVID. Protože oni pak najednou po 3 letech ti začnou vyprávět, co měli za životní šoky, když ji dostali. Tak si pak čukáš na čelo, říkáš, tak proč to dělal, ty voda. Proč jsi šel na další, říkám, jsi normální. Takže oni už teďko nevěří právě. No, protože oni už i vyplakávají tady ty různý, tady ty kriminálníci, ty doktoři a farmafirmy a to, že lidi přestali věřit vědě. No, jaký vědě? To je všechno zaplacený farmafirmama, aby tu vědu vytvářeli. Teď oni si všechno vytváří sami. Přesně. Jaká věda?

0: Že, takže ano. Taky oni si myslí, že slepice jsou jako takový terminátoři, že všechno vydrží, ale slepice taky ofoukne někde v noci, když spí, má někde průvan a ona taky nastydne. Víš, to ona není zas taková jakože zdatná, že vydrží úplně všechno. Ale to je všechno tím, jak ty se o ně staráš, o ty slepice. Když třeba prší, tak by si neměl vůbec pouštět ven, aby zmokli.
1: Ono se říká, vždycky se říkávalo, chodíš jak zmoklá slépka, že? Ta zmoklá slépka, když zmokne, tak pak má problém asi. Hoši, jo, já tady mám další.
0: Tady tu bandu. No. To je všechno kriminální, to jsou všechno kriminálníci, do jednoho.
1: Do jednoho, určitě, určitě jo. Máme tady hodně pozdravů, já to ani neukazuju. Dituška Válková, ta byla s náma minule, taky v nějakým pořadu, v nedělníčku nebo někde. Dituško, my tě taky zdravíme a píše taky, jejich fůra, co i když mají trable, furt stojí frontu. No, já si taky myslím, jako, že spousta ještě naletí, protože oni absolutně jako netuší. Jak člověk netuší, že občan je, nebo jak občan netuší, že občan je otrok, jo, to jde úplně mimo ně, já mám pocit někdy, že už ty reality se rozdělily, jo, tak oni prostě si furt jako věří těm doktorům a systému, že to myslí dobře s nima, jo?
0: Já bych jenom chtěl říct jednu věc, že mě je to úplně šuma fuk.
1: To jo, to
0: je. Jestli chceš, no tak běž. Mně to jedno. Oni jsou sebevrazi. Jo? Takže ať jdou. No, ale rozumnej, člověk s rozumem nepůjde. A ty, co jdou, tak těch rozhodně mě není líto, jo. Protože oni tam jdou dobrovolně, to je jejich rozhodnutí. Tak já nemůžu přece je hanit za to, že tam jdou, tak ať jdou. Jako oni nemůžu hanit mě, že já nemám tohle nebo tamto vůči korporaci, no tak já nehaním ani je, no tak je to svoboda a vůle. Oni nás chtěli zavírat a kde si to si, že jo, pamatujeme si na to. Tady ty covidoví fanoušky. Jo? A že budeme muset si platit svoji tu jako léčbu a tak dále. No a najednou koukáme, že všichni, co se léčí, tak jsou všichni na bodanci. Jo? Že ty nevakcinovaný jak si nemaroděj, to je divný. Jo? Když jsem řekl vakcinovaným, že jsem minimálně 6 let už nebyl u doktora, ani nikdo z mojí rodiny, tak jenom kroutili hlavama. Protože já už bych dneska nešel doktoru vůbec nikdy. Protože to když vemeš, to je za partu zločinců, co do tebe napíchají za svinstva, co ti napíšou za prášky, všechno jedy, tak ty přece nepůjdeš k vlastnímu katovi, ne?
1: Dáme další videjko, mrna. Počkej, dám tady mrna. Ještě vám předtím řeknu jednu věc, že já jsem... Měl jsem vysílání s Robertem Novotným v úterníčku a to byl takový workshop, jo? On nás tam seznamoval, jak pracovat s umělou inteligencí v Google a v Gemini. Já jsem kolem té umělé inteligence vždycky chodil velikánským obloukem, jo. Samozřejmě si ji nepoužiju při mé kreativitě, jako hudba prostě, jo, nebo psaní textu. Ale fakt, člověče, tady po tom workshopu přiznávám, že dobrý sluha, ale špatný pán, jo. Takže já jsem s tou umělou inteligencí pracoval v tom Google a on se o ní bavil ve smyslu, jako jak může pomoct suverénnímu člověku, jo, třeba psat ty dokumenty nějaké, já sice žádný tam nepíšu, jako, ale třeba to sebeurčení, jo, a další věci vlastně, prohlášení živého člověka, tak to ona prostě umí, když jí dáš ty podklady. Ale já jsem i zatím využil, že jsem se naučil vlastně k videům, které jsou v angličtině, prostě v cizím jazyku, jo, tak ona mě vytvoří titulky, no, vy už to asi mnozí jako určitě znáte, jo, ale já Hanák, jo, a z vesnice, já jsem to neuměl, tak jsem se to trošku naučil, jo, takže já tady mám nachystaných pár videek, toto je, jo, třeba v ruštině nebo v angličtině, a pak jsem si stáhl ten SRT soubor, jo, takže vlastně to, co teď ta žena bude povídat, tak já vám potom přečtu, jo, a já jsem si totiž nechal vygenerovat i potom takový

0: nějakou analýzu, jo, toho obsahu toho videa. A přátelé, to se mnohdy zasmějeme, protože ta umělá inteligence skutečně jede teda narrativ systému, jo, a ona prostě jako, ona to přeloží jako doslova asi, jo, protože tam není manipulační prostor, jo. Takže to, co povídají ti lidičkové, tak ona přeloží doslova, ale potom napíše svůj závěr, jo, takže já vám to teda, dejte si chvilku pauzku a já vám to začnu pouštět.
1: Здрасте. У меня к вам такая новость. С 2013 года Верховный суд США постановил, что вакцинированные люди во всем мире являются продуктом. То есть это такой себе запатентованный товар. Да. По законодательству штатов эту информацию можно проверить. Она в открытом доступе. Вакцинированные люди не являются людьми. Ну и, следовательно, не могут быть отнесены категории людей. Получается, что вакцинированные люди – это те люди, которые больше не подчиняются международному законодательству, также национальному законодательству. Международное право на них не действует, вот, не работает, не защищает. И национальное право. Понимаете? С 2013 года все люди, которые вакцинированы генетически модифицированным МРНК, по закону штатов считаются транслюдьми, да, идентифицируются как транслюди. Ну и логично, что они не пользуются никакими правами человека, никакими правами государства, не состоят в никаких реестрах, ну, в общем, физические лица, на которых ничего не распространяется. Это относится ко всему миру, потому что патенты Checkpoint находятся под юрисдикцией США, зарегистрированы в Штатах. Но, как видите, да, то, что регистрируется в Штатах, распространяется по всему миру. Когда я вам говорю о том, что дедушка управляет войнами, дедушка управляет странами, у дедушки Иран сейчас тоже управляется им, все управляются дедушкой, точнее его главными представителями, мне пишут, да что ты, фантазии. Ну, теперь это многое объясняет, когда ты физическое лицо, почему мир вокруг тебя перестает быть для тебя защитой. Когда ты призываешь к закону, а тебе говорят о том, что закон на тебя не распространяется. Поймут не все, но только те, кто поймут. Вот такая информация на эту минуту. Берегите себя и своих близких. Аривидерчи.
0: Так, а многие из нас разумели русчине, але я теда прочту jako titulky, jo? No. Takže dobrý den, mám pro vás takovou novinu. Od roku 2013 nejvyšší soud USA rozhodl, že očkovaní lidé po celém světě jsou produktem. To znamená, že jde o jakési patentované zboží. Ano, podle legislativy USA tuto informaci si můžete ověřit, je veřejně dostupná, očkovaní lidé nejsou lidmi. A tudíž nemohou být zařazeni do kategorie lidí. Vychází z toho, že očkovaní lidé jsou ti, kteří už nepodléhají mezinárodní legislativě, stejně tak národní legislativě. Mezinárodní právo se na ně nevztahuje, nefunguje, nechrání je. Stejně tak národní právo, rozumíte? Od roku 2013 všichni lidé očkovaní geneticky modifikovanou mRNA jsou podle práva USA považováni za translidi. Ano, jsou identifikováni jako translidé. A logicky tak nepoužívají žádných lidských práv. Žádných práv státu nejsou v žádných registrech. Zkrátka fyzické osoby, na které se nic nevztahuje. To se týká celého světa, protože patenty GenPoint spadají pod jurisdikci USA. Jsou registrované ve státech, ale jak vidíte, to, co se registruje v USA, se rozšiřuje do celého světa. Když vám říkám, že dědeček řídí války, dědeček řídí země, dědeček teď řídí i Irán, všechny řídí dědeček, respektive jeho hlavní zástupci, tak mi píšete, co to je za fantazie. Ale teď to mnohé vysvětluje. Když jsi fyzická osoba, proč tě ten svět kolem tebe přestává chránit? Když se dovoláváš zákona a oni ti řeknou, že zákon se na tebe nevztahuje. Nepochopí to všichni, ale jen ti, co pochopí. Taková je informace pro tuto chvíli. Opatrujte sebe i své blízké. Jo, takže toto teda mi bylo přeloženo do titulků. No a dal jsem požadavek, aby mi teda jako ona AI to nějak zhrnula, analyzovala to video. Takže píše, ve videu zmiňované tvrzení o rozhodnutí nejvyššího soudu USA z roku 2013 se pravděpodobně opírá o dezinterpretaci případů Asociace for Molecular Pathology, kdy soud rozhodl, že přirozeně se vyskytující DNA nemůže být patentovaná, ale syntetická DNA vytvořená v laboratoři patentovaná je. Právní experti i vědci se shodují, že toto rozhodnutí nijak nemění právní status člověka ani jeho lidská práva, i kdyby přijal vakcínu obsahující syntetickou složku. Zhrnutí. Video prezentuje radikální výklad patentovaného práva, který naznačuje, že technologický pokrok v medicíně slouží jako nástroj k legálnímu zotročení lidstva. Jedná se o názorový konstrukt, který nemá oporu v aktuální legislativě ani v biologické realitě fungování mRNA. Tak, hoši, už jste přišli, já vás teďka nevidím, protože jsem si tady přepl na texťák. Takže jak je to s tím mRNA, jo, a změnou teda DNA, je možný to patentovat a stávají se z těch lidí teda vědci, otroci a trans... ti? Transhumanidi? Co vy si o tom myslíte?
2: Liborku, pojď.
3: No ty musíš odpovídat, já mám jeden jasný odpovědi.
4: Co si o tom myslím? Co si o tom myslím, že jenom to, že prostě vůbec by to vůbec nemělo přijít do těla člověka, no. V žádném případě. A je to prostě svinstvo, no. Ale jako úplně do detailu, jako co to všechno dělá, to mě to už vlastně ani nezajímá. Já jenom prostě vím, že to je svinstvo a to mi stačí, jako no. A kdo si to chce dát, tak ať si to dá, ale to je prostě tak, no. A stoprocentně to je patentovaný, teď je to propojený i s všechno, i s 5G a věc má, prostě je to šílený svinstvo. Ale jako Já už se ani vlastně v podstatě moc jako tím nějak nechci zabývat, jako by úplně prostě si žiju svůj život. Občas, když se s někým bavím, nebo tak řeknu jenom svůj jakoby názor, ale nějak se do toho hluboce jako neponořu, protože to je zbytečný. Fakt začínám žít ještě víc tady a teď a přítomně sám se sebou, se zvířatama, pracuju, věnuju se koním, jezdím, chodím do přírody. Chodím bos. A to je. Samozřejmě ještě pořád pozoruju oblohu každý den, to mě jako ještě taky občas jako vytáčí, ale už i tohle, no, už to nějak jako se snažím, aby mě to nedostávalo do nízkých vibrací, no, protože dělám nějaký věci, které mě ochraňujou před tím, co tady na nás sypou a prostě jedu dál, no. Hlavně si nepřipouštím žádný strach i z toho, co tady na nás sypou, to je pořád, teďka tady před chvíli zrovna, to je prostě pořád, no. To je. Takže možná to mohu být víc těm vakcinám, jako těm mRNA, ale je to prostě totální svinstvo, no. Já bych to
2: Já si navážu trošku víc. Tyto vakcíny jsou určeny na to, aby změnili člověka na stroj. Aby poslušně poslouchal prostě. Oni potřebují si vytvořit de facto biologický stroj, který bude na výrobu levnější než nějaký jiný stroj. Takže a samozřejmě je pravda, že v Americe je to už dáno v zákonech, teď nevím v kterých zemích, jestli všude v celý USA, že prostě ten, kdo dostane tady tu vakcínu mRNA, takže automaticky už se nebere za člověka. A už nepodléhá právům člověka, protože pokud těbe někdo změní DNA, tak ty už nemáš svoji svobodnou mysl. Jo, ty už můžeš být ovládaný tou technologií 5G, 6G a tak dále. Jo, těma signálama, protože v tobě se vytváří nová struktura. Jo, novej nervový systém de facto z toho grafenu, ten je tam použitý jako takový nervový cesty, který se v tobě skládají a vytváří tvoje tělo, takhle, upravují tvoje tělo na příjem signálu zvenčí. Hmm. Jo, protože vem si, že ten signál je všude kolem nás, jakýkoliv signál. Internetovej, televizní, prostě tebou prochází miliony těch signálů. A tady jde o to, že oni potřebovali toho člověka, aby ty signály uměl vytáhnout si sám, nebo si ho dokázali ty signály najít. Toho člověka. Takže a mají to, mám pocit, i v Německu už v zákonech, taky daný z nějakého, já nevím, 2.6, asi nekecám, nevím teďko přesně, ale i v německých zákonech se o tady to píše. Jakmile si změníš DNA, konečná, nemáš práva člověka.
4: Podle mě člověk se úplně odpojí od té duše, vlastně to už vlastně fakt přesně není člověk, ten je protože úplně odpojený od té duše, no.
2: No, protože kdysi dávno ještě, když začali očkovat, tak tam vykládala, nevím, odkud byla někde z Ameriky, nebo odkud říkala jedna žena, že ji odpojili od duše. Jo. Což jasně vidíš na těch lidech, protože oni jsou fakt odpojení. To jsou normálně chodící mrtvoly.
4: Já jsem zrovna ještě dva dny dával
2: Podíváš se mu do očí a tam vidíš mrtvo. Hmm. Tam už nevidíš tu lidskou iskru. Prostě už je to... Je to takový divný, no. Ale jako poznáš to hned. Takže bohužel.
0: Tak a zůstaneme u téma. Nevím teda, jestli nám klesají vibrace nebo ne, když se o tom bavíme. Člověk,
2: no, jako,
0: když si to připustí, tak může mu klesnout vibrace kdykoliv prostě, jo, když se na něho někdo blbě podívá, jo, ale tady to téma je tak závažný, že asi je potřeba se o tom bavit. No a naše no, dobrá...
2: A ještě, jenom k tomu tématu ještě rychle řeknu to, že tady se jenom vytváří divadla, jak se to jakože bude vyšetřovat, jo, že tam Kotlár a tady Peková a takovýhle šaškárny. Ano.
0: A Turánek.
2: Nikdo nikoho nikdy vyšetřovat nebude.
0: Vzpomínáte si na ten seminář, co už je kolik?
2: To je jen takový uklidňovači, uhoupávači, aby vás uklidnili, že my to vyšetříme. A než oni to vyšetří, tak vy už jste pod drnem. A vám je to platný hlavně. Takže teď už je pozdě.
4: A hlavně jedou pořád další masáže, že jo, no, očkovací strategie, tady tyhle, furt jedou.
2: A dáš si je poslechneš, a oni ti řeknou i ta Peková, i ten, že oni nechtějí, aby ty, jakože ty lékaři byli za to souzení, že nějak tohleto nebo tamhleto. Co to je? Tak oni jeli ve vraždění lidí. A oni tady už jenom působí na to, aby lidi změkčili, aby nebyli na ně tak voškliví a přísní, až jim to dojde. Jo? Co jim provedli? Jo, takže oni jsou tady jenom takový uklidňovači hadů, jako jo. Protože oni ví, že pak lidem, když to dojde, tak pak bude všechno hořet. Jenomže ono na druhou stranu, ty očkované už nejsou žádný průbojný, takže...
0: Hoši, já jsem tady měl obrázek, nevím teďka, kam se mě ztratil, ale psali tam, že 90% zdravotních sester jako vůbec jako nešlo na vakcíny a doktoru taky tak. Oni to věděli, ti hajzli všechno.
2: No přesně, a to by měli lidi číst, tady by měli začít přemýšlet. Jak to, že ti doktoři nebyli, když mě nechtěli pustit na operaci, jak to, že mě nechtěli tohle jako léčit, když tohle to... Rozumí? Takže oni jasně ty kurvy věděli, co to za svět to dávají do lidí. A oni sami to nechtěli. Jo, kdyby si to vzali i oni, řekli, dobrý byli jste, pitom ty nechali jste se oklamat. Ale tím, že si to nedali, no tak tím pádem, co na té druhé straně, že to jsou ty zodpovědní. Jo? Takže žádný omilostit a takovýhle věci neexistuje. Jako, jak chceš být jako mírumilovnej, nebo říct, je promiň, no tak si zabil jenom milion lidí, no. Škoda, no. A příště už nebude, že ne? Víš, to je jako, to je k smíchu. Jo, a tady ty šaškárny právě provázejí, tady ta Peková s tím ze Slovenska. Tím Kotlárem. Kotlár. Tady ty šašci, tady ty herci, jenom.
0: Vojín Kotlár.
2: Takže vy na legišecek absolutně nic, hovno.
0: Hoši, tady.
2: Kotlár figurka jenom, nastrčena.
0: Tady to mám, dívej se, jo, tady to mám a to je jenom úvodní jako slajdík. Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry vyplývá z dat. A mám tam mají obrázek jako křivku, jo, nebo procenta to, tabulku. Takže lékaři, takzvaní lékaři, bílí pláště, aj personál, jo, víc jak 90. Sestřiček, ty jsou chytřejší ještě člověče než ti bílí pláště, jo. Takže modrý sestřičky, jestli ještě nosí tu modrou uniformu, nevím, jak za Husáka, tak snad 98% jich nešlo na šmakuládu, jo. A nikdo je nevyhodil, jo, protože oni věděli, že to je svinstvo.
2: No protože by jim skolaboval celý jejich zdravotní systém, takzvaný. Protože vem si, že by se nechali bodnout všichni, no tak tím pádem lehnou popelem. Ale nehledě na to, že se jich nechalo spoustu naočkovat, ne, že ne? Já si myslím, že ty čísla nejsou zas tak pravdivá, že jich bylo větší procento naočkovaných, ne, že ne?
4: To si taky myslím.
2: Protože já takový lidi taky znám a nevede se jim jakože zdravotně taky dobře nějak. Víš? Takže ono spoustu těch blbců se nechalo naočkovat.
0: No víte, proč se jim nevede zdravotně dobře? Protože hry, že
2: a hlavně, já nevěřím médiím.
0: No, tak jasně to.
2: Víš? To jsou všechno různý manipulace. To všechno vždycky za každým článkem hledej nějakou manipulaci. Za každým.
4: V podstatě i ten článek je třeba přesně jakoby nadhodnocený z toho důvodu, aby většinu lidí to nasralo.
2: Přesně, no, aby nás zase aby přestali lidi proti doktoru.
4: No, třeba nasralo a aby tě to zase dostalo jakoby do těch
2: no, do těch nízkých vibrací.
4: A aby se o tom bavilo, aby se to řešilo a když se o tom bude bavit plno lidí jakoby a hádat, tak tohle
2: no,
4: oni
2: přesně chtějí. No a nekoukají, co se děje v pozadí.
4: Takže jako, já tomu taky jako věřím, že to není takový velký procent, to ne. To je prostě...
2: Já jsem to viděl, že se nechalo hodně na očko.
4: Já znám taky nějaký případy, které se nechali jako ve zdravotnictví, ale i dost, které se nenechali a věděli, nebo prostě nenechali se, no. A zařídili si jenom to, že měli nějaký ten, já nevím, co to bylo, nevím, nějaký ten pas, nebo covid pas, nebo co to bylo.
0: Hoši, píše tady Dita, ona byla zdravotní sestra, tak tady píše, když jsem před 3 lety dělala ve špitále, bylo výjimka neočko.
2: Přesně.
0: Máte pravdu.
2: Já ti říkám, že je hodně naočkované, to je jenom zase manipulativní článek. Protože ty média jsou proto, aby tady manipulovalo těmto masou těch lidí. Oni jsou ty kontroloři, ty takzvaný pravdy.
4: Oni nepíšou pravdu.
2: Oni vytvářejí lži, jo, a pak se zase postaví za ochranu nějakého politika takovýhle kurec. Jo. Oni jsou ty strážnice Matrixu, ty média. Jo, protože kdyby média nebyla, tak politici se můžou i tak pískat někam. Jo, ty média mají tu největší moc, ne politici. Protože vem si, že řekneš hlupákovi, že na tebe sypou svinstvo z letadel. A on ti řekne, ve zprávách říkali, že to jsou kondenzační páry.
0: Hoši, já jsem měl takové telefonát.
2: Debile, koukni se nahoru.
0: On mě říká, co ten Mára povídá, on vůbec nezná složení atmosféry, proč těm lidem tak lže, ne, to není vůbec. Žádný práškování, to jsou kondenzační páry.
2: To jsou tak debilní lidi, že to už ani, to nevím, že si se máš smát, nebo co?
0: Smát.
2: Nerozumíš tomu.
4: Já mám taky takovou historku, nebudu jako známé, taky kolikrát jsem říkal už zase od rána práškujou a sypou a jezdí a ona mi třeba už dvakrát řekla, no tak lidi lítají na dovolený, no, tak se lítá hodně, no.
0: No hoši, já vám...
2: Hele, a to když mu řekneš, Řekni mi, tak dneska je krásně jasno. No. Dneska ty letadla mají, když jsou všichni jako na zemi zaparkovaný, jo, nebo co?
4: No.
2: Nebo odpoledne ti začnou čárovat a do té doby čisto, ne? A pak ti začnou čárovat. Tak se změnila ta teplota v té atmosféře, jo, vy tupí ovce. Nebo to se stalo? No nic, asi tam přilítli jiný letadla s jinýma komínama. I to je úplně už do nebe. To vidíš, že prostě ta vakcína odpojuje lidi od myšlení, tam už prostě nefunguje mozek.
0: Hoši, mám
2: ty to tady... říkali i Suchary Bagdy,
5: lidičky,
2: že vakcína to, už celý dávno to udělala svoje.
0: Mm-hmm. Pojďme, máme téma, tady mám videjko.
5: Celý zapráškovan. Šmejdi chtějí, aby nepršelo zkrátka. Celý to zapráškovali, tohle nejsou žádný mraky, to je normálně napráškováno, úplně tvrdě napráškováno přes noc. Jo, tamhle se ještě rozpouštějí zbytky. Protože mají přijít deště, že jo, tak to chtějí zrušit, třeba žádat nahoru.
0: No, takže
2: a ještě jenom ti k tomu řeknu, a proto taky prosazují tady ty vrtulníky, aby tady jakože mají vyrábět ty proudy. Mm-hmm. Jo, ale vzdušný proudy.
0: Hmm.
2: Protože vem si, že to svinstvo sypou z těch letadel a to na sebe váže různě vodu. No teď si vem, že ten ventilátor, který tam stojí, který já nevím, kolik je vysoký, 200 metrů, nebo jak já nevím, teď si ani se moc nezabýval.
0: 250.
2: Jo? A teď si vem, že ten ventilátor spustí, no a to odfoukne ty mráčky pěkný, který nasály vodu na tom území, odfoukne úplně na jiný území. Takže na tom území způsobí sucha. Víš? A naopak, zase přiženou mraky někam, kam potřebují a tam zase budou průtržné záplavy, co se děje, že? A pak ti začnou šaškovat s takýma chujovinama, jakože klimatická změna. Hmm. Jo? Kdyby přestali s tím svinstvem, tak by si všichni rychle vzpomněli, jaký to bylo kdysi. Protože když je zatažíno, dneska třeba jsem byl venku, zima jako svině. A teď najednou prokouklo sluníčko, asi tam někdo odstoval. Vykouklo sluníčko a takový teplo z toho,
4: jo,
2: že to si myslel, že seš na grilu.
4: Hmm, to fakt dneska bylo
2: tak. Takže vidíš, že to slunce tam je a že to smaží. Hmm. Ale oni uměle zastínujou a de facto tím ovlivňujou veškerou úrodu. Vem si ovocní stromy, na jaře kvetou, teď si vem zima, přestanou lítat včely, se schovávají, protože je zima, že jo. Květy zase odkvetou, protože je zima a včely spí, jsou schovaný. Jo? Teď ti to zase pomrzne, ty květy, že jo? Takže nejsou zase. To je všechno svinstvo. Já jsem viděl i fotky, záběry z těch vrtulí, že tam jsou normálně naftový generátory v tom.
0: A kolik oleje spotřebují ty vrtulí?
2: Jo, tak na to jsou tam ty naftový generátory. A ještě si vemeš, jak ty vrtule vypadají. No kdybych z toho chtěli udělat elektranu, tak já bych tu vrtuli teda postavil úplně jiným způsobem. Vemeš si, jaký jsou ty lopatky veliký, ale hubený a dlouhý. Jo? A jak vypadá ta vrtulka z toho?
0: Z poutě.
2: Když máš z poutě.
0: No,
2: jak je vyprofilovaná? Aby ten jí vítr rozháněl. Takže oni asi nejde tolik o toho rozhánění, jakože točení to vrtulí. Jo. Ty vrtule jsou tady na to, aby tady ovlivňovali vlastně tady ty věci, to počasí.
0: A nebo si vemte vrtule u těch starých větrných
2: blízků. A to se nebavím o těch vibracích, jo?
0: No vibrace, spodní frekvence, kolik ptáků prostě to zahubí, jo? A ona, ta vrtula tě odebere kinetickou energii větru, jo? Takže změny počasí, jak ty říkáš, buď sucho, nebo záplavy, nebo prostě...
2: Jo? No i zabrdíš ty proudy, třeba ty mořské proudy, které táhnou vlhkost třeba nad Evropu nebo nad různý území, zabrzdí a nechají ho na tom druhém území. A nebo naopak zrychlí ty proudy pryč. Jestli vím, že fouká vítr a koukám a vrtule, já na ně vidím několik kilometrů, jsou tady na kopci a fouká, oni se netučejí, tak čemu tam jsou?
0: A přátelé, tipníte si, z kolika ti procent, jo, ty větrníky se podílejí na celkové výrobě tady té elektriky?
2: To je 0,0 nic.
0: Jestli to není zas teda jako mediální jako to, ale okolo 1% jako jenom, jo?
2: To není prostě.
0: No to nic.
2: A ještě taková drzost obchodních firem, že oni ti řeknou, v tom, jak platíš třeba účty za elektriku, takže platíš za obnovitelné zdroje.
0: Jaký zdroje?
2: Jako kdyby si měl platit nějaký škodovce za to, že vyvíjí novou model škodovky, kterou si ty budeš muset zase koupit. Vy si to splaťte ze svého panáčkové, když tu elektriku chcete prodávat. Co já mám platit za nějaký obnovitelný zdroje? Víš? Zase takový chytáky.
0: No, obnovitelný zdroj je, hoši, ta betonová patka, to jsou tisíce tun betonu, jo. Ty vrtule jsou z materiálu nerecyklovatelného takzvaně, takže oni a láme se to jak prostě, jo, jak špelky ve větru, jo, takže prostě to zakopávají pod zem a neví co s tím a ten beton z té země už jako nikdo nedostane nikdy, jako jo, to má to poruchovost, tak si spotřebuje to tisíce litrů oleje. To je šílený,
2: no,
0: však.
2: No tak ale hlavně, co nebudu bavit, co to potřebuje, ale vem si, jaký škody to páchá. To je to hlavní. Jako když ti ukazují elektroauto, jak je úžasný. Vado, ale kolik je za tím znečištěním, za tou výrobou toho elektroauta, to ten naftový motor nikdy neudělá za celý život. Takovýhle znečištění, co vytvořil ten elektromobil. Jo. A podezřele těch, nebo jak dlouho vydrží ty baterky, můžeš ho zahodit. Protože ho nikdo nekoupí od tebe, takže jsi na nule. Takže koupíš auto za milion, no a po 10 letech, nebo možná i dřív ti chcípnou baterky a to auto můžeš mu vyhodit.
0: Jo, však o to jim jde.
2: Takže 800 minut, nebo milion, nazdar. A zase se zadluž a zase si kup takovou chujovinu na elektriku.
0: Chlapci, mám tady videjko.
2: No ne.
0: Pojďme na videjko.
6: Jenže vstupné do školky je takový, že se dítě musí napíchat těmi svinství ve vakcínách. A to se vám říkal, že v tom je i rtuť? Nejenom hliník je ve vakcínách, ale i rtuť. Takže bacha na to. Chudinky
2: a
6: děti.
2: A další jiných matulády.
6: Jako opravdu.
0: Počkej, Mara, chvilku ještě, prosím tě.
6: My, co jsme byli tenkrát, tak my za celý náš život máme míň vakcín než půlroční dítě. Můžete si to představit, co to půlroční dítě to musí snít.
0: Já si vzpomínám očkování proti obrně, to bylo myslím na lžičce, já už přesně nevím, ale já si nevybavuju, jako že by jsme chodili nějak často do těch zdravotních středisek. Chodili jsme na zuby, na prohlídky, občas na to očkování. No taky do nás napravili ty Husákovy vakcíny Vektorovy, jo, taky se to asi projevuje nějakým způsobem, ale nebyly to takový palby jako agresivní a jedy jak teď, no. Takže ty děcka, no nevědomí rodiče, no hold, jako děcko, co za to nemůže, no, ale to je tak postavený prostě, že buď budeš poslouchat, ano, používat našu retoriku přesně jak chceme, nebo tě děcko odebereme. Půjde k psychologovi a my tě ho zebereme. Takže bubu a...
2: Vidíš, a kdyby věděli, tak žádný dítě jim nikdo jim neveme. Jo, protože do školky ty žádný dítě dávat svoje nemusíš, když na to přijde. Ty tvoje dítě nemusí chodit ani do školy. Jo, protože to je všechno zločinecký systém. Jo, to je prostě jenom o programování otroků. A já kdybych měl dítě, já bych nechtěl už tady dítě dávat do tady těch,
0: vůbec.
2: Do tady těch naléváren, nesmyslů. Protože to z toho vypadává jenom blbci. Jo, totálně vylágrovaný, tečka.
0: No, jo, no.
2: A vakcína žádná není povinná, jo? Bacha na to.
0: Tak.
2: Tože oni z názvu pravidelná vakcína udělali povinná, víš? Ale jako žádná povinná není ve skutečnosti. A hlavně, buď seš člověk, nebo seš otrok. Jo, protože vem si, že oni je nechají napíchat. A co získali? Jakože může do školky. No ale když bude furt rodit, běhat po doktorech, jo, protože si nebudou zase vidět rady samý exémy a takovýhle věci, starý těch svinste a autismus a tak dále, Jo, protože obsahují těžké kovy, vakcíny. Ale spoustu jiných šmakulát samozřejmě. Takže pak si musíte vybrat, jestli tohle je lepší nebo tohle. A pak najednou vidíš, oni se nechají naočkovat svoje děti a pak ti najednou tady vyhlašují nějaký sbírky na ty děti, jo. No tak jako, nikdo tě nenutí, nikdo ti nedržil pistolu v hlavě, abys to musel udělat, tomu dítěti. A takový srdcelivný ty tam dávají, akce. Přispějte. Krokosní dřeň tady to, tak ty jsi to sám zavinil, no tak si to vyžer. Neposlouchal jsi, neměl jsi zájem, nechtěl jsi studovat, tak bohužel. A pak když lítáš od doktora k doktoru, pak už neví co s tebou, pak tě házejí po psychiatrii, protože to se lidem stává normálně už dneska. Jo?
4: To je další biznis.
2: No všechno jenom biznis. Protože farmacie, to je největší biznis. Pak jsou války, nebo já nevím, podle toho, která vévodí, jo, buď války, nebo pandémie. Ale vemte si, že tady to není nic pro vás. Nic. A člověk hlavně hledá cesty, aby byl zdravý. Jo, takže když víme, že na nás typu chemtrail, no tak používáme přírodní produkty k tomu, aby jsme se těch jedů uměli zbavovat. Aby jsme tomu tělu pomohli. Jo, takže nějaké věci na těžký kovy, toxické látky. A průběžně to prostě používá. Dá to do svého jakože menu denního. Jo, teď si udělám tady ten čajíček, teď tady ten čajíček, teď tohle, tamto. Jo, sůl hlavně. Jo, minerály dodávat, žádný vitamíny z lékárna, takovýhle zvěrstva. Všechno chemie, všechno vyrobené z ropy. A doktor neznamená, že vás léčí. Protože to může být i doktor práv. A dneska máte tolik doktorů, kteří si nakoupili ty jejich licence podvodný a pak vám to píšou v novinách, jak tam ten na černo ordinoval, tam ten tohle to tam. Ty to vidíš každý den, ty podvody, jak jedou. Tam zavřou primáře, tam ředitele. Co to je tohleto? Ty když jim platíš daně, tak seš normálně jejich ten spoluviník zločinecký.
4: Ještě. Víš, Polinko, běž. Oni jsou tady.
0: Chlapci, mám tady další. Kdo je tam? Dívej, mám tady další videjko. Já jsem teda si je všechny ještě nepouštěl, ale tak či tak jsem se tady nachystal. Je tady. My jsme u těch primářů.
7: Včera jste viděli zprávy? Hej, nádhera, co? V té vojenské nemocnici, primář, ty fiče, škola, nenažraný pes, on má výplatu jako píča a on ještě krade, píše si za kroky, které nedělá, dívejte se, jaké oni jsou chytří, tak, tady jsou ti vzdělaní, přesně, toto si dovolí jenom ten, kdo má takovou moc, je jako primář, to je ostuda, totální ostuda, ta sebranka jedna, lékařská, ty vole, a to, co ještě přidat, a co jsou přidat? Kolik si jich tak nakrade? To je mazec, víčo. A my musíme všechno dělat, postihat tak a dívej. Primář vyplatuje jako kokot a ještě se neštítí krást. Ještě se neštítí psát za kroky, které ani nedělá. No, tak tady máme spravedlnost. Tak, obyčejní lidi musí držet hubu a veličenstvo si může dělat, co chce. Ne, zakazuju.
0: Ostravačka, no, dobrá, prořízlá huba, ale prostě nasázela to dobře, pravda. Tak jak to je, jako jo. To je arogance moci, prostě, co, jak oni se chovají, fakt ty platy mají obrovský a ještě podvádí a píšou si tam nějaký zákroky a...
4: To je to samé v politice, to je takových doktorů je a v politika to je úplně to stejný. No, tam taky vlastně... ukrádají, kradou.
0: Je. Vlastně ten doktor, je to slovo doktor, takže to jsou dveře do přístavu, jo, takže korporátní právo a bílý pláště, no, takže jako nechodit, vyhýbat se, jak já jsem se vyhýbal umělé inteligenci, tak vyhýbat se prostě fakt tady těm doktorům, protože to nepřinese nic dobrýho. Mám tady potom videjko takový šikovný, že k doktorům chodit jenom, jako když se stane nějaký úraz nebo něco, jo. Takže chirurg pomůže, nebo na úrazovce, jo, ale jinak prostě je to odstrašující případ. Maro, ty jsi to slyšel, to videjko?
2: Ano, slyšel.
0: No, a to je myslím, že ne, no, to není od tebe, no.
2: To je, já jsem ho vzdílel taky.
0: Jo.
2: Ty jsi to máš možná ode mě.
0: Je to možná, možný, nevím, je to možný. Mě ta baba zaujala tím, jak má tu tlamu prořízlou, jo, ona se s tím nesere, ostráva. A takový ti lidi, ti přirození, jo, nemusí mít žádný vzdělání, ale ona to vidí selskýma prostě jako očima, uvažuje selským rozumem a vidí prostě, jak oni to zneužívají, jo, tady ti papaláši. Těch svých postavení. No, a to je charakter člověka už skřívený.
2: No protože oni jasně zjistili, že jsou všichni korporace. Takže se snaží každý sám za sebe ukrást to nejvíc.
4: Přesně.
2: A ty lidi, ty tlupy ovce to pořád nevidějí.
4: Hmm.
2: A oni tam, a on chce ten, a Babiš chce tamto. A prezident chce jít tam, rozumíš, takovýhle chujoviny. Totální nesmysly. A pak koukneš, že kancelář prezidenta soukromá firma. Úřad vlády soukromá firma. Všechno soukromé firmy. Každý jenom se snaží pro tu svoji firmu urvat co nejvíc peněz. Mm-hmm. A proto se jim navyšují platy, protože čím víc vás okradou, tím víc se musí odměnit. Nelogický.
0: Podíváme se na...
2: A takový ty zastánce toho Československa, jak se rozdělilo v 93. a takovýhle blábloviny, když Československo už bylo tam rozdělený předtím.
0: To nám řekni.
2: Jo. Jo, protože Československo se rozdělilo v 79.
0: 79, jo.
2: Jo. Protože třeba na Národném listu, kterého já jsem beneficientem, je napsáno Slovenská socialistická republika. Tam není napsáno Československá socialistická republika. Víš? Ale je spoustu i Česká socialistická republika. To sami jsou i oddací listy. Takže když se nad tím zamyslíš, tak jak to, že já mám ze 74. tady ten papír. Ale tam není napsáno Československo, to je divný, ne?
0: No je to divný, to by mělo být jako podle nich jako Československo, že?
2: No protože už to bylo dávno rozdělený.
0: Nebo Československá...
2: To 68. já tady ty divadla, jo, co tady proběhly.
0: Aha. No vidíš, to
2: jsou... To bylo všechno příprava na roztrhání Evropy. Jo, to samý Ruska a tak dále.
0: Aha. Tak, a Dituška tady... Píše, že na to videjko reaguje a na konci řekla, tohle zakazuju, není třeba to víc řešit. Jasně, to úplně stačí jako zakázat to, jo, protože oni nemají tu jako prostě moc.
2: No oni ty lidi mají moc do té doby, pokud za nima vychodíte.
0: No jasně. A teďka vám ukážu, chlapci, a děvčata, kdo nás posloucháte, jako to školství, jak dokáže úplně teda vypatlat jako človíčka, jo?
8: Čemu se diváci na počátku 90. let smáli jako vtipu, je dnes už často realita.
9: Tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
10: Bylo to jako těžký.
9: No těžký to bylo, že to bylo těžký.
11: Kdy přesně tady začala sametová revoluce?
10: V 68. Ne.
11: Bylo to ještě později, mnohem.
10: Později, mnohem. V 78. to nebylo taky.
11: Ještě později?
10: O 10 let. O 20 let. Nevím.
9: Čím to začalo?
12: To byla těma upáleníma.
9: Opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
12: Na Václavském náměstí promluvil... Lid.
13: Nebyl to Garik? Sorry, ne.
14: Vzpomněl byste si na tři významní politiky toho listopadu 89?
15: No tak určitě Václav Havel a pak Gottwald?
9: Jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc? Jak se jmenovala ta strana?
12: Malá.
9: Ale prosím tě, to byla velká strana. To bys koukala, jak to byla velká strana. No.
14: Jak se jmenovala strana, která měla 40 let absolutní moc? Občanská demokratická strana? Ne?
16: A jak se jmenovala strana, která tady měla 40 let absolutní moc?
14: OSN, ne.
12: Byla to ta strana...
9: Komu?
12: Komu zvoní hraná?
9: A prosím!
0: Je to takový jako humor, no, ale je to na druhé straně hodně smutný, no, ale prostě to je obrázek toho školství.
2: No, zase, počkej, to není smutný, Petruchu.
0: Ne?
2: To jenom znamená, že ty lidi nejsou dobře naprogramovaní.
0: Jo.
2: To není nic o vědomostech jako takových, víš. To jenom, že si hovno pamatuju. Víš, protože ono to ve finále není o tom, co víš, ale jestli to víš, jako víš. Protože ta škola tě jenom programuje, nesmyslama. Který jsou ti k životu úplně k ničemu.
0: A jak je možný, že někoho teda dokázala přeprogramovat, jo? Takový ty šprty a takový ty, jo? A proč se někdo vyvázl jako bez ztráty desítky? Jo? Z té školy.
2: A no, protože asi někdo je člověk a někdo člověk není, no.
0: Myslím, že už...
2: No to je už od narození.
0: Už tehdy.
2: No jako, ne, to není jako, že přijdeš k tomu ze dne na den. S tím jsi se narodil. Už od mládí, od malička, už jsi byl nějakým tím odpůrcem, už jsi se stavil proti tomu systému. Jak někdo blekotá o Československu, tak mě se už pak ježí vlasy, protože říkám, za toho Československa nebylo zase tak úžasně. Vy asi máte ztrátu paměti, ne? Tam byste vy byli darmožrouti, co tady vyblekáváte, pozavíraný, protože nic neděláte. Víš? Takže to Československo nebylo, to bylo jenom trošku lepší otroctví. Ale stále otroctví. Takže oni, ti, co se motají do Československa, ty nehledají svobodu, ale ty hledají jenom otroctví lepší.
0: Tak, pojďme. Tady ten chlapec na mě už dlouho vyčuhuje, Marův oblíbenec, tak ho tam prdneme.
17: Všechny orgány současného státu České republiky jsou obchodní korporace a musí v tom případě mít uzavřenou smlouvu s námi, aby s námi mohli cokoliv probírat a přijít s námi do styku vůbec. A proč je to tak? Protože oni sami mají DUNS obchodní číslo a používají zákon, který není veřejný, ale je to jsou to soukromé práva. Když tady máme 21 odstavec paragraf občanského zákoníku, stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Jiný právní předpis stanoví, jak stát právně. Jedna. Jo? A paragraf 20. Právnická osoba je organizovaný útvar. Když se podíváme do databáze webových stránek Dun & Bradstreet, takže oni, tady hlavní ta věta je, že poskytování klíčových obchodních dat. Obchodních. Každý, kdo má DUNS číslo, to znamená, že je obchodník, což je protiklad státu, protože stát v etymologii znamená něco stát pevně dělat a obchod znamená obcházet, chodit, takže nestát pevně. A jak jsme viděli tento zákon, to znamená, že oni se stávají právnickou osobou, organizovaným útvarem a obchodní korporací. Někdo může říct, no ale počkejte, ale oni používají veřejný právo. Nepoužívají, protože aby mohli schválit jakýkoliv zákon a dnešní aktuální zákony, které byly novelizovaný a digitalizovaný v SBC, jsou schváleny třema obchodníma korporacemi. A to je za prvé kancelář prezidenta České republiky a jeho DUNS číslo, to je obchodní korporace. Kancelář poslanecké sněmovny, taky mají DUNS, a úřad vlády České republiky s mezinárodním obchodním číslem. V tom případě oni nejenom, že ty všechny úřady v České republice, včetně ústavního soudu, nejvyššího správního soudu,
18: jsou obchodní korporace, ale taky používají soukromý právo.
17: Čili jestliže stát se, státní orgán má důl číslo a používá soukromý právo, tak je to právnická osoba a nejedná se o státní orgán a potřebuje mít oboustrannou písemnou smlouvu s námi, aby mohl s námi něco vůbec začít dělat. Jelikož v současné době v České republice neexistuje jediný úřad, orgán a ministerstvo, který by nemělo důl číslo, všichni používají soukromý právo, v tom případě jediný státní orgán je občan v přímé moci lidu. Nejlépe ten, který veřejnou listinu prohlásí, že jeho rodné číslo není číslo personálu státu. On není podřízen státu, ale on je stát. On je skutečně nejvyšší kontrolní úřad. To je potvrzený v článku 21 listiny základních práv a svobod. Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbu svých zástupců. Znamená, přímá moc je potvrzena. Speciálně, zvláště dle článku 23, občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků je znemožněno. To znamená v současné době, protože všechny úřady, orgány a ministerstva jsou obchodní korporace a používají soukromý právo, tak pokud oni nás neposlouchají, oni nejednají podle nás, tak občan má právo na přímou moc a dávat takovým úřadům a lidem, kteří pracují pro takové úřady, závazný příkazy k zastavení a opuštění účinnosti, nebo závazný příkazy k tomu, aby jsme my něčeho dosáhli. My nemusíme takový úřady o něco žádat, ale přímo jim přikazovat. Včetně policie České republiky, která má taky DUNS číslo a je povinná řešit trestní oznámení. Občané v přímé moci jsou skutečně vlastníky nárokovaného území České republiky. Obchodní korporace, které se tady snaží spravovat tu Českou republiku, jednají na našem území, které si právoplatně nárokujeme. V tom případě, pokud oni nejednají podle ústavních principů a základních lidských práv i podle suverénních lidských práv, neodcizitelných práv, tak máme právo na to, aby jsme jim dali příkazy a oni závazně a povinně tyto příkazy musí následovat. Pokud ne, tak vzniká nárok na zahájení řízení o odškodnění od takových úřadů či individuálních lidí a nárok na zahájení trestního řízení vůči individuálním pachatelům. Ve skutečnosti my můžeme rovnou posílat faktury, případně jakékoliv porušení. Stejně jako oni nám přímo posílají platební příkazy. V kontinentálním právním systému platí, nejlepší obranou je útok.
0: Tak, hoši, jako na můj vkus, teda tam hodně mluví o tom občanovi, jo, s tím tak nesouzní.
2: Tam je bacha, spousta lidí pak zavádí.
0: Ano.
2: Do toho občana, jo?
0: Do občana.
2: On tam řekl spoustu pravdy, ale pak ten zadek už strašně, už zase zblábolil a zmanipuloval.
0: Jestli to nebude nastrčená figura, to, jo?
2: No, to jako já si taky myslím, jo. On sice řekl hodně pravdy, ale pak hodně bludů. Protože ty, zaprvé, ty je nemusíš poslouchat, ty nemusíš ani nic vypisovat, ty se na ně můžeš jenom úplně vykašlat. A za další, jestli se chceš, no tak podáš žalobu k obchodnímu soudu, protože oni jsou korporace. Jo? Tak. A ty tam podáš žalobu na zcizení třeba dát. Jo? Na jakýkoliv úřad, na jakýkoliv úředníka, konkrétního člověka. Nebo kde ty, on sice spíše nebo říká o nějakých fakturách, a kde je ty faktury budeš vymáhat? U koho? U korporátního soudu Česká republika? No tak to asi špatně, ne?
0: To nepochodí.
2: Ty musíš vystavovat faktury do UCC. A pak budeš po něm vymáhat, ale když ne, tak ten soud to bude vymáhat, ten americký. Protože oni jsou všechno americké firmy. Jo, protože jestli jsou v tom registru Dun & Bradstreet, tak jsou všechno to americké firmy. Jo, musíš se podívat, kde mají sídla ty firmy. Jo, protože jiná je poštovní doručovací adresa, jiná je to, kde sídlí. Jo. Takže ten člověk je takový trošku nastrčený za mě, ale zase řekl spoustu pravdy. Ale rozhodně vy s nima nepotřebujete bojovat. Vůbec. Protože veškerá korespondence chodí na fyzickou osobu. To nechodí člověkovi. A pokud vy budete dávat trestní oznámení u policie, tak se vydáváte za fyzickou osobu. Nevíde, neříkáte, že jste člověk, protože oni s člověkem neumějí jednat. Oni může pouze s fyzickýma osobama. Jo? Takže to je zavádějící. Jo? Jakýkoliv blábolení o nějakém podávání tady těch věcí, co tady kdo vypráví, je jenom zavádění, protože když to děláte, tak prohlašujete o sobě, že jste věc neživá. Právní fikce, fyzická osoba. A když využíváte těch zákonů, tak tím pádem taky vstupujete do jejich jurisdikce. Jo, protože kdybyste je nerespektovali, jakože ignorovali, no tak tam nebudete ani vstupovat, že? Protože jste založený na obou straní smlouvy a to měl pravdu.
0: Ano.
2: Korporát, ale tady, jako, já už jsem ho nachytal víckrát tady toho človíčka, jo, on je takový, mně to přijde jako takový fízl vychytralej, který jakoby něco hodí a pak to nakonec zase zavede někam jinam. Víš, to je taková fízlácká řeč. Mm-hmm. Maro, ale nevím, třeba se pletu.
0: Maro a Libore, tady mě furt vypisuje Pavel. Pavel vypisuje, Pavle, zvedni telefon a zavolej. A jo, to zavolej nám. No, má tady asi 20, poslal mě i maila, ať bych ho přečetl, abys mu lidsky poradil, jo, ale mně se to jako nechce teďka úplně
2: jak, číst. Jak lidsky poradit, lidsky?
0: No.
2: Člověk žádnou občanku nepotřebuje.
0: No, tak já, počkej.
2: Člověk
0: tak
2: nepotřebuje žádný pas.
0: Já vám to.
2: Takže jestli ho potřebuješ, tak u mě nejseš člověk.
0: No
2: toho.
0: Jasně, dívej se, takže, dívej. Ahoj, prosím tě včera na... Jo, možná to bude i jako precedens pro posluchače, jo? Takže já to přečtu 3 minutky a uvidíme, já jsem to nečetl ještě. Včera na vysílání Hned z kraju jste mluvili o pokutách, že jako občani můžeme obchodovat s korporací a živí člověkové ne. I Mara Čermák se o tom někdy zmiňuje. Prosím tě, můžeš mě poslat mail... Počkej, tady to mám. Moc děkuji, vážím si pomoci, ale čím dál více mě tady ti paraziti vytáčí a cítím se stále blíže k živému člověku. Jenže jak vás poslouchám stále dokola ze záznamu na deja vu, tak opravdu zjišťuji, že to bude složitější. Stále pracuji jako revizní technik hasičů a hydrantů, tak jezdíme firemním autem po celé ČR a máme údajnou výjimku jezdit i do různých zákazů a pěších zón. Ale poslední dobou jsou již všude kamery a údajní městští policajti jsou stále netolerantní. Krom pokud za zákaz vjezdu, vše chodí na firmu, ale tentokrát v jednom městě při odjezdu z údajného zákazu větí navrhli měšťáci na všechny lidi, co tu parkování a začali vybírat pokuty. Mě neumožnil odjezd měšťák, tak jsem stáhl do třetiny okénko. Nevysedl jsem. Vysvětlil jsem mu situaci, že mám zásobování a že jsem byl na kontrole hasičáku a bezpečnostní proti požáru ve firmě. Protože údajný zákaz vjezdu si nejsem jistý, ale byla tam pouze posuvná značka zákazu zastavení, že proběhne čištění silnice, ale datum tam byl 3 dny starý, takže už proběhl. Toho nezajímalo, tak si vymyslel, že stojím z cesty částečně na trávníku, jenže tam byla pouze hlína po rekonstrukci kanalizace. Vyzval mě o moji občanku, ať si ji nachystám 500 korun, odmítl jsem se i prokazovat. I já jsem ho vyzýval, nechtěl se prokázat, 3x jsem ho vyzýval. Tak si nafotil auto a protože jsem seděl ve firemním autě, tak proklid se mu ji přes polostažené okno ukázal. Vytrhl mi ji a odešel s ní. Začal se mu nadávat, co si to dovoluje a tak dále. Za chvíli přišel, ať mu dám tu 500. Zase jsem odmítl. Myslel jsem, že mě pustí. Ještě chvilku to bude, počkejte. Začal vyhrožovat správním řízením a vrátil občanku. Opět jsem to vyzval ke ztotožnění, ale už se mnou nebavil a vypisoval pokuty jiným lidem, tak jsem si ho nafotil a odjel. Vím, udělal jsem chybu s občankou, ale nepočítal jsem s tím, že mě je hřbetě z ruky. Tak jsem mu nic ani nepodepsal. Teď po měsíci má pošťačka hodila výzvu k vyzvednutí dopisu do schránky. Tak a teď nevím, co s tím. Buď nechám dopis na poště, nevyzvednu ho. Ale nevím, to píši

0: stejně. Ale můžu to poslat, i když ještě nejsem oficiálně prohlášený živý člověk. Jde mně o to, že bych měl nějaký dopis, návod i pro jiné lidi, co bojují s měšťáky. A také napsat dopis na městskou policii s předčasnou žalobou na údajného měšťáka, aby neobtěžovali další lidi. Jak to funguje se zákazy větí a nárokování si pokut za to, že my to porušujeme, i když nejsou úřady vlastníci pozemku a tak dále. Pavlíku, Pavlíku, no, co s tebou?
1: Já to řeknu úplně jednoduše. Pokud se cítíš jako člověk, tak nemůžeš být v jejich systému. Nesmíš pracovat pro jejich systém. Ty se musíš osamostatnit a už si jít svojí cestou. Protože pokud budeš pořád v tom jejich systému, tak jsi zranitelný. Protože ty to neovlivníš pak. Oni ti šáhnou na účet na bance, který samozřejmě není tvůj. No, to si jenom myslíš. Jo. Nebo to pošlou zaměstnavateli, který ti to stejně strhne, takže ty nemáš šanci se kde uchránit. A to je cesta živýho člověka, že prostě odpouštíš ten systém jako celek. Ty prostě měníš svoji práci. Ty měníš celý svůj život. Celý svůj postoj k tomu životu. A pokud ty nebudeš mít tady ty věci, účty a tady ty nesmysly, no tak ať si posílají třeba tady ty pokuty třeba na Mars. Jo? Protože ty jsi člověk a člověk se píše s malýma písmenkama, víš? A tam na těch obálkách jsou psaný velký písmenka. Jo? Takže pokud jsi člověk, tak vemeš ten cár papíru a hodíš ho do popelnice. Hotovo. To není, to prostě... Nejde, jako aby si byl mimo systém a v systému nedotknutelný. Jo? Z toho systému prostě musíš odejít. Pak jsi nedotknutelný. Ale pokud budeš pořád na něm těžit, no tak to bohužel.
0: Jo, jo, já Pavla znám, my jsme si telefonovali.
1: Oni si nedají pokoj, to jako nedají, ty nemáš nedají šanci vyhrát z jejich systému proti ním. V jejich hrách, ty musíš vytvořit svoji hru, když na to přijde.
0: No on by asi chtěl tu hru nějakou rozehrát, jako jo, ale mám takový pocit, Pavle, že to hraješ na dvě strany, jako jo. Já tě znám po telefonu,
1: no,
0: se bavili.
1: No, to je na dvou židlích, to nejde.
0: Na dvou židlích, jo, a on po telefonu nejde. Dobrý, jako tak člověče, který poslouchá, jo, jako by má našlápnuto k tomu, ale je neustále v tom systému, a on je otrok. Pavle, ty jsi otrok, promiň.
1: No, jasně,
0: otrok.
1: To prostě vem si mě, vem si Libora, my jedeme mimo systém. Mně úplně jedno, co se stane v systému. Mně to úplně šumaj, to léhne všechno popelem. Mně to úplně fuk. Otroci potřebují systém, člověk ne. A ty, co chtějí vládnout otrokům, ty potřebují státy, takzvané, víš, ty občany, kohokoliv. Česka, Československa, kohokoliv. Občany, otroky. Takže tady je o to si to rozmyslet, chci být to nebo to. V obojí nejde. No prostě nejde.
0: Já mám za to, že on se tak jako vyjádřil obrysově, mám za to, že on by chtěl jako živý člověk obchodovat s tou svojí právní fikcí, jo? Že ještě ale není oživený, ale on tomu, Pavle, ty to musíš cítit jako v srdci, jako že jsi ten živý člověk. Jo? A pokud to ucítíš, už nemáš u firmy jako revizák co dělat, jako dávno.
1: Přesně. A vem si, že člověkem, jak jsem řekl, to neděláš proto, aby si jako jen tak jako teďko s tím systémem vyjebu, teďko s ním půjdu na ruku, rozumíš? To takhle nefunguje. Protože ten, kdo si hraje na živýho člověka, ten na tom tvrdě pohoří. Jo? Protože je spousta takových, co si hrají na člověky a člověkama nejsou. Jo? Protože kdyby lehnul, protože oni ten

0: systém stále potřebuju. Stále. I když říkají, že ne, ale stále jsme míru. A jelikož kdybys chtěl študovat TikTok, miliony videí z celého světa, můžeš studovat, jak to lidi dělají po celém světě. A je to všude. Je to v Rusku, je to v Americe, v Německu. Všude. Ale ty lidi už jdou mimo systém. Vůbec je nezajímá. Žádný policajti, žádný tady ty srágoroviny. Teď ti nemá co vůbec. Vůbec si nemá co nakazovat ani přikazovat. Jenom zastrašování. To ty musíš být pevný ve svých kramflecích. Prostě když to chceš, nazdar. Jo? Takže a ty pošty a furt nějaký odepisování, to je taková hovadina. Tady toto vás zase do toho tahají lidi, kteří zase spolupracují s tím systémem. Jo? Protože člověk by vám takovou hovadinu neřekl, abyste vy někomu odepisovali. Protože člověk ví, že je mimo systém, takže ho absolutně nezajímá, co mu ten systém píše. Tak co bych někomu odpovídal? Vy odpovídáte, když vám přijde leták do schránky z Lidlu, odpovídáte do Lidlu, že nic si od nich nekoupíte? Nebo ho prostě vemete, hodíte do popelnice? To je úplně to samý. Jo? Takže jenom takové výstavnosti, jako jo, teď se mi to hodí, budu živým člověkem a teď zase budu chvíli občanem, jo, a teď jo, hlavně pasy, si nechte pasy, nejvyšší doklad otroka je pas, jo, pro vás pro všechny. Jo? Není to občanka, je to pas, je nejvyšší. Protože to jsou státy, třeba Rusko nemá občanky, ty mají pasy, i na Ukrajině, jo. A tam jasně říká, že pas je nejvyšší doklad otroka. Takže těma pasama, kdysi, ty, protože byly první pasy, pak vydáš občanky. A těma ty otrokářské kolonie si tím označovaly svoje otroky na cestách. Jo? To sami jako, necháme si řidičáky, no občanky vrátíme. Jasný. Jo. Takže vy na to, abyste mohli jezdit po silnici, nepotřebuješ ani řidičský průkaz. Protože řidičský průkaz je licence k podnikání jako řidič. Jo. To je to podvod. To samé jako motorové vozidlo je vozidlo, je auto určené k podnikání na přepravu osob. Jo. To není žádný auto, kterým si jako jezdíte na výlety, to je auto určené k tomu, aby se s ním vydělávali prachy. Tak já nevím, vy vyděláváte prachy, když s ním jezdíte do práce? Nebo na výlety? Ne, vás to jenom stojí prachy, ne? To samý, nemovitost. Víte, co je nemovitost? Katastr nemovitostí. Nemovitost je ve skutečnosti zase podvodný slovíčko, protože to je dům určený k podnikání. Jo? Takže ví, že máte ten dům, ale vy jste ho zaregistrovali do firmy katastrální úřad, jo? A on vám vyměřil daně, protože vy ten barak máte jako výdělečný, jako výdělečnou činnost. Ty podvody. Jo. Proto se tomu říkají ne movitost, ne peníze. Jo. Řeknete, jak ne movitost, jak ne, jako ten barak nemá cenu prachy, nic. No, protože to je jenom čistě označení, to je právní fikce. To je právní konstrukt, jenom na to, abyste mohli z toho platit daně. Jo? Ne, že v něm žijete, že v něm podnikáte. To jsou hrozný podvody. Proto přestaňte platit tady ty nesmysly a začněte se chovat opravdu jako človíčkové. Takže jenom otroci platí. Po vinní. Protože jsou vinní. Po vinní.
1: Tak, a jestli nás poslouchá Luďo, ahoj, jestli nás posloucháš, tak už víš, Mára ti to vysvětlil a nám všem, jak je to s pasem, že to je teda doklad otroka, já teda pas mám, jako, jo, protože
0: no to nevíš.
1: Mě byl vystavený na 10 let, pas mám, přiznávám, a taky, Luďo, už víš, jak to je s daní z nemovitosti, taky se rozhoduješ, což tě chválí. A já teda ještě, Maro, dokončíme tady toho Pavlíka, jo. Super video, úředníci to neví, pomůže mi někdo s tím, může mě Mára pomoci s fakturou na městskou policii Blansko viz mail, zavádějící je, jsem sice občan, ale děkuji, Mára má pravdu a jde z toho nějak ven, ale, bohužel máte pravdu.
0: Ale jako občan z toho nevylezeš. To nejde, protože ty když říkáš, že jsi občan, tak říkáš, že budeš poslouchat. Ty nemáš šanci vyhrát v tom systému jako občan. Protože ty jsi se stal členem těch politických stran, ne? Nebo takhle podporovatelem těch politických stran, těch soukromých firm, protože politická strana je soukromá firma. Jo. Takže jestli jsi jejich podporovatelem, tím, že říkáš, že jsi občan, no tak přece nemůžeš bojovat, když jsi souhlasil podpisem. Když souhlasíš takhle. Protože ty jako člověk můžeš zneplatnit jakoukoliv slobu kdykoliv. Kdykoliv. Jo, protože když vidíš, že ta smlouva je proti tobě, tak to ráno rušíš. Jo, protože když s tebou, a takhle s tebou uzavřeli podvodně smlouvy, veškerý tady ty podvodníci, úředníci. Jo, oni tě nahnali do těch věcí podvodem, to samý registr motorových vozidel. Zase motorové vozidlo jste dali svoje vlastní auta, jste registrovali jako výdělečné auta, které vydělávají na jako prachy. Jo, a vy jste s nich udělali de facto auta firmy Česká republika. Jo? A že vy jste jejich řidiči ve finále. Jako zaměstnanci, rozumíte? To je to samý pás, to znamená, že jste jejich zaměstnanec, ty korporace. To je jako, zase musíte rozhodnout, jak chcete, jo, ale...
1: Takže vlastně jinými slovy mají tady ti občané smlouvu s tou korporací a musí dodržovat její obchodní podmínky. Takže cesta občana, jak jsem říkal, už dávno je slepá ulička. Není vítězství tady na té cestě.
0: To je jakýkoliv, ty se opřeš do jakýkoliv zákona České republiky. Za prvé jsou neplatný, protože nejsou ani podepsaný nikdy pořádně. Ani ústava. Jsou takový cáry papíru. To samý, když někdo někde takovou chujovinu, že nejvyšší platným dokladem je ústava, no tak to je blud na entou. Jo? Protože ústavy nejsou podepsaný taky. Jo, takže jak může být něco platného? A ústava je věc státu, ne korporace. Takže korporace ani nemůžou vydávat ústavy, aby byly platný. Jo? To jsou jenom takový vojebinali. A hlavně ústava je jenom obchodní nabídka pro toho otroka, aby si vzal to jejich otroctví. Pojď k nám, my ti dáme levnější volání, budeš mít SMSky zdarma. Ale máš tam i povinnosti. Budeš chodit čistit komíny, antény, jo, elektriku budeš platit za to. Jo? Takže nejde, jejich systému nejde vyhrát.
1: Nejde a Pavel tady píše dál, děkuje nám a pak se ještě ptá na katastr, ale Pavle, kurňa, cítím, že se nechceš odhalit, jako že máš trošku strach zavolat, že možná by ses neprozradil, to nedělá tak živý člověk, ten je otevřený tak, jak my tady, prostě naše tlamy už zná hodně lidí, strach nemáme prostě, a naopak. Takže Pavle, zavolej, nepiš furt, fakt jako říkám tě to na rovinu, zavolej a zeptej se Máru ještě na katastr nebo na co, ale mě to nebaví číst, protože je tam, já ani to nemůžu přečíst, MSRO a...
0: Ale to nezabývá, no tak ale zase no, jestli je to občan, no tak to jako těžko. Je úplně jedno, kdo je psaný na katastru, jako třeba jako ten vlastník nemovitosti, je to úplně jedno. Protože ve finále to je jenom čistě věc, kdo platí daně z toho baráku, že v něm podniká. Jo, to neznamená o tom, že ten barák je jeho. Jo, protože jako občan nemáš majetek. Ten barák není tvůj. Jo, protože ty jsi se neprohlásil za majitele fyzické osoby. Jo? Takže protože ty pořád vystupuješ jako fyzická osoba. Ale ne jako majitel fyzické osoby. To je rozdíl. Jo? Protože ty když už řekneš, že jsi majitel, tak už neplatíš žádný daně. Jako takhle, nemusíš platit žádný daně. Nikdo nemusí platit daně za nic. To všechno jenom podvodným trikem na vás ušito. Za cokoliv, silniční daň, jakýkoliv pojištění, zdravotní pojištění, to všechno jsou formy daně. Všechno. Takže je to na vás, no. A nestresujte se tím, co přijde do té schránky. Vy tam nebydlíte, ty schránce, ne? Vy jenom ukryjte, ať je prázdná, ať tam není bordel.
1: Nakrmte kamna a zdar.
0: Přesně, na zátop, šup, šup, šup. Protože to tam jsou jenom cáry papíru. Nebezpředmětný. Obchodní když ti píše nabídky. Nějaká firma, nějaký třeba soud nebo kdokoliv, všechno psané velkýma písmenama se označují firmy.
1: Ano.
0: Jo? A to samý republika je označení firmy. Jo? Takže Československo byla obchodní společnost. Jo? To nebylo zřízení pro lidi, ale to bylo zřízení pro to, aby ty lidi, co? Zotročovalo. Takže tam nebyl žádný bohulíbej jako záměr. Je, my osvobodíme ty lidi na tom území z Rakousko-Uherska. No to určitě ne. To udělali proto, protože tady ty lidi byli nejchytřejší z toho Rakouska-Uherska. A tady zůstali veškerý průmysl z Rakouska-Uherska, když se to veme. Jo, tak si z toho udělali svůj biznis, proto modrá barva, československá vlajka s modrou barvou, Rothschild. Jo? To není nic hezkýho. A hlavně všichni, kdo mají vlajky, to nejsou vlajky zemí.
1: Lodě.
0: To jsou vlajky lodí. A Česká republika, to neznamená česká země. Jo? Takže vy, když říkáte, že žijete v České republice, tak říkáte, že žijete v právní fikci. Jo? To samé, když řeknete cokoliv, i Československo, to je všechno právní fikce. Protože vy žijete na zemi. Jo? A to, že si to někdo označil nějakým názvem, jenom proto, abych mohl zotročovat lidi na tom území, to už je vedlejší. Ale vy nepotřebujete nic toho.
1: Myslím, Maro, že stačilo Pavlovi. Co ty na... Já bych... Díky, jako fakt, jako jedeš salvy. Hodně jsem od tebe slyšel už, ale toto zase je příval nových salv. Ano. A já bych třeba... se zeptal teďka toho Liborka, jo, jestli třeba by poradil Pavlovi, jak vlastně Libor k tomu došel, jo, k tomu došel, že k tomu probuzení a k tomu zjištění, že ten systém je teda zrůdný, jo, a občan, že je otrok a vystoupil. Jak to, Libore, jestli nám řekneš teda, kdy to proběhlo, co tě k tomu jakoby přimělo vystoupit z toho systému a v praxi, jak teďka se máš, jo, a co platíš nebo neplatíš, takže já cítím, že ten Pavlík, on by chtěl vystoupit, ale nemá dostatek odvahy, jo, a ta je potřeba. A Libore, ty ju určitě jako máš, takže jestli by se třeba podělil s náma o tvůj příběh.
2: Tak já už nějakou dobu jsem cítil, v čem žiju, v jakém systému šíleným žiju a už pár známých jsem měl, nebo mám ještě, který třeba už pár let nemají žádný bankovní účty a prostě jedou všechno v hotovosti a takovýhle věci, jakoby už jsem nějak jako prostě zažíval a v podstatě to začalo loni, kdy jsem řešil vlastně něco se soudama, jsem jim jakoby argumentoval, odpovídal jsem jim a v podstatě chtěl jsem po nich, aby mi jakoby něco vysvětlili, ale jenom v podstatě to zkrátím. A v podstatě jsem zjistil, že všechno je úplně zbytečné, protože oni si jedou pořád svoje. A pak mě vlastně banky naštvali taky dvakrát, jako totálně mě naštvali. Takže jsem loni vystoupil z jedné banky, jsem měl dvě banky, z komerční, a ta se údajně jakoby se mnou taky soudí, ale už se soudí asi rok, ale prostě nic nevysoudí. A letos jsem vystoupil z druhé banky, z Airbank. Nemám žádný účet, jedu všechno v hotovosti. A co se týká, zrušil jsem si datovou schránku. V podstatě to ještě. No, pak jsem měl vlastně i dva výstupy s tou policií, která mě zastavila. Chtěla mě šikanovat, já jsem si jim nepodvolil. V podstatě jsem se nenechal zkontrolovat. Došlo to k tomu údajně, že asi mě vzali nějakou kartičku. Ale takhle, kartičku, řidičský průkaz, já mám pořád v peněžence, když to tak jako v podstatě řeknu, ale ta kartička už je stejně propadla, protože já jsem ten řidičský průkaz měl nějak do nějakého 16. dubna nebo 18. dubna. Ale když mi předtím zastavili ty dvakrát ty policisti, jak mě chtěli zkontrolovat, dýchat, pokutu mě chtěli dát, tak jsem se jim prostě nepodvolil. V podstatě už jsem si nějakou dobu řekl, že prostě se jim musím postavit a že nebudu hrát tu hru, no. Takže a je to asi od února, co jsem se fakt jakoby zbavil těch bank, přestávám komunikovat se soudama, je to všechno zbytečný. Všechno. Údajně i snad jakoby nějací exekutoři mě jakoby psali nějaký dopisy, prostě na všechno seru, protože já už tomu nebudu a odmítám věnovat jakoukoliv energii, je to zbytečný. A věnuju se sobě, věnuju se zvířatům, jako věnuju se tomu, co mě baví, a odprostil jsem se od jakýhokoliv strachu, obav. Já jsem vděčný za každý den. Jezdím každý den jako desítky kilometrů. Dvakrát, třikrát týdně jezdím i stovky kilometrů autem. A bez jakýchkoliv jako obav, strachu. Pokud by mě někdo měl znovu zastavit, tak už jsem na to docela jakoby zase víc připravený, ale nenechám se nic jako kontrolovat. Takže, ale ještě vlastně tam je důležité si uvědomit, k tomu si musí člověk dojít. A pak když vlastně jakoby dojít, že nechce být otrokem toho systému, a až to fakt jakoby přijme, ono to může chvilku trvat, mě to taky trvalo, já nevím, už jsem loni jako cítil, že prostě to nechci být součástí tady tohohle, co se tady děje, a je to vlastně, bylo mi z toho jako kolikrát úplně na zvracení. A pak, když si to pak jako člověk jako uvědomí a přijme to, v podstatě jakoby v tom reálu se postaví tomu systému a v podstatě když to řeknu té policii, těm soudům, všem, protože to jsou všechno fakt obchodní společnosti, firmy, které na nás jenom parazitují a jenom pořád po nás něco chtějí. A když si to člověk uvědomí a vystoupí z toho, tak to je tak krásný pocit, ta duše je prostě spokojená.
1: Svobodná.
2: A nezajímá mě vůbec. A vůbec mě nezajímá, taky slychám od kamarádů, od některých, ale tak to jsou takový jakoby kamarádi nebo kamarádky, který prostě se i třeba občas baví, jakože, že já nevím, mě zavřou, nebo že tamhle to. Prostě to říkají oni, ale
0: to je řeč o tom.
2: Přesně tak. Proč by mě zavíral kdo, co, za co, že jezdím v pořádku, že jezdím autem, akorát nemám nějakou kartičku jejich korporátskou, jako prostě nepotřebuju to.
0: Oni nejsou majiteli tohoto území. Takže to odsouzuje z práci. Jo? Ale pokud ty se prohlásíš za člověka, tak ty seš majitel a oni jsou pod tebou.
2: Takže taky no. A pak je to, anebo od února, leden, únor, a každý den usínám spokojený, šťastný, klidný, ráno se probudím, každý den jezdím autem a prostě jako do, no, já to můžu člověk jako doporučit, no. Kdo to cítí, tak buď si k tomu dojde, k tomu bodu, kdy se opravdu rozhodne, že vystoupí z toho a že vlastně jakoby se tomu systému postaví a prostě nebude hrát tu jejich hru. To je úplně jednoduchý. A bude si žít svůj život. Ale ale je potřeba tomu něco obětovat. Bez toho to nejde.
0: Ale zase na druhou stranu velice mnoho získá.
1: Získáš to násobně. Tady
0: jde jenom o to.
1: No, získáš to násobně. Podstatě... Ty vlastně neobětuješ nic. Možná tu rozežranost a možná prostě ten konzum, co zněl, jo, ale ty získáš tu svobodu, ano, tu volnost, jo, a to je úplně nade vše. Ten systém jenom škodí lidem. Co má, jako on má takový ty berličky, že já nevím, prostě něco tě jako dá, jo, prostě dá tě, řekněme, nějakou slevu na něco prostě, dá tě tu prácu, jo, dá tě nějaký ten benefit, že ti dá prostě dovolenku jednou za rok, kdy to je úplně výsměch. Systém nic dobrýho občanům nedá, jenom je chce okrást. Takže ty, když vystoupíš, a my, Libore, ty říkáš postavit se systému, já už tam vidím trošinku náznak toho boje, ale stačí jenom vystoupit, vůbec se jako nemusím stavět systému. Vystoupit, jo?
2: No, takhle, já to myslím postavit už jenom jako, beru to v tom, že když třeba mě zastavila ta policie dvakrát, tak prostě já jsem odmítl jako hrát tu jejich hru a nenechal jsem se prostě nikam dotlačit.
1: No vidíš, a tady ten Pavel, prostě ne. Pavel Jurkin stál okýnko teda do třetiny, Pavle, to jako do třetiny dobrý, jako jo, ale stejně jsi jim tu občanku dal, nebo tě vytrhli jako z ruk, vůbec nemáš stahovat okýnko, srat na ně, oni tě nemají co zastavovat, to jsou jenom prostě, to jsou ruková firma.
0: Šaskové, ještě městský policie.
1: Říct, co tady, co mě, vole, otravujete, jo, nech, běžte kontrolovat silnicu. Hotovo. No dívej, já dokončíme toho Pavla, on tady píše ještě, hoši jste dokonalí, strécu, dnes už volat, on říká strécu, dnes už volat nebudu, máte bohužel pravdu, pozdravuj Máru, je to kapacita, ale počkej, on se ještě ptal, Mara Čermák říkal, že i on někdy používá občanský průkaz k obchodování, jinak děkuji, říkal jsi to někdy?
0: Ne. Já?
1: No tak Mara Čermák...
0: Já jsem řekl, že když budeš chtít, tak můžeš použít občanský průkaz obchodování, jestli ti to pomůže. Třeba nějaký, já nevím, když to plácnu s doktorem, ale ne s úředníkem. Jo? Na bázi třeba, že by si chtěl do práce jít. Jo? Třeba. Jo, kdyby si chtěl jít do toho korporátu někam. Jo, bez ty občanky tě tam samozřejmě nevezmou, že jo. Ale tam by si mohl ty jako tu občanku využít jako k tomu obchodu. Ale to je pouze ty, jak ty rozhodneš. Jo. Ale já jako rozhodně zastáncem nejsem, protože já z toho systému už jsem dávno vylít. Mě to nezajímá. To je jenom taková možná pro vás berlička, ale jako za mě, já bych to nikdy neudělal. Jo. Takže... Takže tady s tou bandou, já nechci mi nic, ale když se bavím o těch občanech, tak ať se lidi laskavě zamyslí, co ta korporace pro ně dělá. Co konkrétně pro ně dělá? Čím se jim zlepšil život? Jo? Protože já nevidím nic. A jestli říkáte, a co? Vy to jsou všechno firmy, vy si s tou firmou můžete uzavřít svoji smlouvu obchodní. Vy můžete použít svoji fyzickou osobu, protože jste člověk, jste majitel fyzické osoby. A vy už s ní manipulujete jako s firmou. Jo? Takže já chci uzavřít obchod s tímhle doktorem, budeš mě ošetřovat, teda já o doktory bych v životě nešel, ale budíš, někdo chce, no tak dobře, může, tak může si domluvit kšeft s tím doktorem. Budeš, budeš, hotovo. Čemu potřebuješ ten, tu korporaci Česká republika, abys to tady to udělal? Nic. Dál, na co ji potřebuješ? Jo, takže to je úplně jednoduchý. Když vám nikdo nic nedává a vy jenom platíte, no tak jaký výhody máte? Nemáte nic? Máte výhody jenom toho, že můžete platit. Jako já nevidím důvod v té korporaci zůstávat, jako. A to, že se pak klepeš, je, já mám propadnou technickou, mě někde zastaví pokuta tohle, kde si, co si. Když budeš člověk, tak řekneš, já na ně úplně z vysoka seru a je mi úplně jedno, že jim mám propadlo už několik let. Jo? Tečka. A už se koukáš úplně na to jinak, už nejezdíš se strachem, že tohle nebo tamto, co je vám potom.
1: Víš co, hoši, jako spousta občanů, jako ne, že by nebyl, ona nevidí jako ty výhody, ty benefity, jo? Ten systém nepřidá nic dobrýho, ale tam je ten strach vystoupit. A tady ten Pavel má evidentně strach. Jako, jo?
0: Já nevím, proč se udrží toho systému, proč? Když vám nic nedává, když vám jenom bere. Když vám jenom nakazuje, co všechno máte dělat. Teď po 5 letech řidičáky, nebo co tam nesmysly. Teď auta po roce technickou, aby vás okrádali za prvé na tom, že budete platit technicky, a za druhé, aby vám ty auta mohla vzít.
1: No.
0: Celý. Nebo pak jdete po silnici a vám budou měřit nějaký vejfuky, jo? No to, jak to by bude k tomu fízlověci začít hodit si do prdele, který byl jeden. Já ti dám, že budeš něco měřit. Tam odchod. Já jsem si žádnou takovou objednávku tobě neposlal. Zmetku jeden korporátní. Co se jí bojíte? Jenom pak až, musíte se na ně koukat, jako že to jsou zaměstnanci, jako kdyby vás zastavil nějaký ten autobusák.
1: Sekuriťák.
0: Nebo nějaký silničák. A co z něho posedete? Vy přestaňte uznávat autority, to je to nejdůležitější, protože to nejsou žádné autority, to jsou jen kriplové. Kdy vás chtějí okrát, kdy vám nechtějí pomoct. Jenom koukaj, jak vás vyždímat, protože co první, co byla z těch občanský průkaz. Do prdele, ty nevidíš, že jsem před tebou? Ty potřebuješ občanku, abych ti řekl já, jak se jmenuju. Proč? No protože on sednou se bavit nemůže, ale s tou kartičkou jo.
1: Fikcí.
0: A vy pokud se prokazujete, že jste ví ta kartička, já jsem na to, jo. No tak, no, tak zaplať, no, když jsi ta kartička, tak plať.
1: No. Maro a Libore, on tady píše ještě, Pavel, takovou celkem divnou zprávu, jenom mě zajímá, mám jako údajný občan s parazitem ještě nějak bojovat, než vystoupím ze systému. Takže Pavle, ty jako nejsi údajný občan, ty jsi občan jako, jo? A jestli chceš...
0: Jasně, protože se k tomu hlásíš.
1: No jasně, podal přes dvoutřetinový okýnko nebo třetinový fízlový parazitový občanku, tak jsi občan jako, ty se stotožnil jako občan, jo? A jestli máš bojovat, bojuj, ale nevyhraješ, a než vystoupím ze systému, než vystoupím, tam je to až. Vystup hned, vyser se na ně, neodkládej to.
0: Na to čekáš? V tom systému tě nic dobrýho nečeká. Vůbec
1: že tě,
0: nic.
1: Že ti tam dají bude nějaký ustraný peníze, okradou tě 85% tvé, jako tvýho vydělku a tím tam necháš havol energie. Když jezdíš po celé republice... Ale... Nebo
0: lidi uvědomte si, že vy, já nevím, 40 nebo 50 let platíte si důchodové pojištění nebo něco podobného, jako jo. Kolik let platíte a kolik dostanete, až jdete do toho důchodu? Tak si spočítejte, kdybyste si ty peníze všechny nechávali. Jo?
1: Mm-hmm. Chlapci.
0: Měsíčně. Kolik jde.
1: To asi každý spočítá.
0: Kolik jde. Jo? A pak najednou zjistíte, že když jim to nedáte, takže nemusíte dělat vůbec 20 dní v měsíci, nemusíte dělat 12 hodin denně, ale vám stačí dělat 4 hodiny denně, třeba obden.
1: Jo,
0: to... A budete na tom úplně stejně, já bych řekl i líp, než jste teď. Mm-hmm. Jo? Protože všechno je výpalný, všechno... Dálniční známka výpalný. Co ty máš, co mi tady poměchtí nějakou dálniční známku? Ty, kde ty máš tu postavenou dálnici? Jo, na mým území, jo. Takže ta země patří mně? Ty mi platíš nějaký pronájem z té dálnice, že jsi tady postavil? Co? To jsou jednoduché věci. Oni obchodují s tím, co patří vám, a vám to prodávají. To není jejich nic, tady není nic těch korporací, to jsou všechno americké firmy. Policajti jsou americká firma. Česká republika je americká firma. Všechny úřady, co jsou Dance and Bank, které jsou americké firmy. Proto Amerika je v krachu, tak potřebuje, aby tady ty firmy její vycucali ze svých otroků co nejvíc peněz, aby šli na záchranu Ameriky.
1: Maro, mimo jiné teda. Ty jedeš, tady už píšou, jestli bombardér, samozřejmě to asi tehdy byl ten, to vysílání se jmenovalo Bombardér a letadel kokáně, tak se to s tebou vleče, ano, ale to nevadí, to potěší. A to, jak se zbavil teďka nedávno o tom majitelovi a vlastníkovi, tak mám tady dotaz, který se už tady chvěje 10 minut. Pěkný večer, prajem, čo treba urobiť, aby som bola majiteľom nehnuteľnosti. Kde a komu to oznámiť?
0: To je úplně jednoduchý. No, když se prohlásí za člověka, tak seš automaticky majitel, víš. Tože všechno, co je psané na fyzickou osobu, je tvoje. Takže v tu ránu se stáváš majitelem. A ty nemusíš nikomu nic vypisovat. To oni by museli dokázat, že to není tvoje, ale že to je jejich. Na základě nějakého rozhodnutí, podpisu soudu, kde koho, ale to rozhodnutí nikdy nebude podepsaný. Soudci nemají pravomoce soudit. Jo? To jim bylo odebráno od jiného bez právního základu. Takže veškeré rozkutky, to všechno je podvod. Na hlupáky. Nejsou podepsaný vlastní rukou. Není platný. Není vymahatelnost. Jo? Takže tím, no tak když někdo přijde k tobě, tak mu řekne, ukaž mi papíry. Ukaž mi papíry. Kdo ti ten třeba barák prodal? Kdo? Já jsem ti ho prodal? Ne? A jo, katastr, že tam je něco napsaného. No tak to mě absolutně nezajímá. Já jsem ti nic neprodal. A já s tou firmou katastr nemám uzavřenou obchodní smlouvu. Nebo konkrétně s tou úřednicí třeba. Takže já jsem těžko něco mohl prodat. A ty musíš mít smlouvu se mnou, a ne, že to nějaký posraný soudce někde napsal. To tě nemusí absolutně zajímat. To jsou jednostranný bláboli. To je podvod na lidi. Oni myslí, že tam napsal nějaký soud a ty hned sklopíš hlavu a všechno jim dáš. Nic? Nedat. Nasrát. Nepustit. Exekutor musí mít s tebou obchodní smlouvu, aby něco po tobě mohl vymáhat. Jo? Za další, třetí strana nemůže vymáhat dluh. A když tvůj dluh prodá banka jiný třetí straně, no tak ta třetí strana, ta banka s tebou měla smlouvu, ale ta třetí strana s tebou smlouvu nemá, takže ty poděkuješ, že koupili ten dluh a ať popřeji jim hodně štěstí a nazdar.
1: Maro.
0: Že oni nic nemají v ruce, nic.
1: Maro, mně se líbí, víš co? Já jsem dneska o tebe neslyšel ještě vůbec žádný paragraf, jo? Že ty to podáváš tak selským rozumem, tak jako jednoduše, že to musí pochopit i blb, jako jo? Protože na tom není vlastně nic složitýho, jo? Ty jsi nepoužil dneska jediný paragraf.
0: Není, je to všechno jednoduchý. Úplně jasně, jo? Jasně máte napsáno, teďko budu jmenovat listinu základních práv a svobod, tam to máte jasně napsané, že člověk je oddělený od občana.
1: Je to tam.
0: Tím pádem to hasne. Tím pádem to hasne. Tam už dál už to, co je pod tím, už vás nemusí zajímat. Takže pokud jste občani, tak musíte držet huby a krok.
1: A ukazovat občan.
0: Ale pokud jste člověk, no tak určitě ne. A kdokoliv vám píše nějaký úředník, nebo vám fyzicky osobě píše, ne vám, fyzicky osobě, ale on doufá v to, že vy si to přeberete. A že budete odpovídat za tu právní fikci. Ale vy pokud nebudete odpovídat za právní fikci, protože vy nemusíte. Jo? Protože právní fikci využíváte jenom, když vy chcete, ne když oni chcou. Jo? Protože vy to berete, že vy musíte. Vy nemusíte. Jo? Vy vůbec nemusíte. Nic nemusíte z toho. Jo? Protože vyhláška třeba o silničním provozu, to taky není žádný zákon. zákonu o policii to taky se vás netýká, to se taky týká zaměstnanců policie. A tak dál, to jsou všechno bludy. Chytáky na vás. Jo? Takže nestupujte do těchto her, neodepisujte, nepište, kašlete na něj. Vemte si, že oni, že ten dopis se bere jako doručený, když ho nepřevezmete. Jo? A co jako? Fyzická osoba, právní fikce, si přece nemohla vzít ten dopis ty pošty, ne? Jak? Jo? To může udělat jedině člověk. Jo? Fyzická osoba jako, tak, jako sama o sobě nemůže. To musí udělat člověk. Ale to udělá člověk pouze, když vystupuje, když se dostává do role fyzické osoby. Takže nejednejte za fyzickou osobu. Jednejte je takový člověk. A tady jde, všechno je o tom prostě zlomit ten strach sobě. Jo? Protože vy furt berete, že furt tady jsou ty autority. To nejsou žádné autority. To není nic, to je jenom povol. Verbež. Jo? Politická, medicínská, no všechno to je verbež. Jo? Protože oni těží právě z ty vaší nevědomosti a z toho nezajmu, protože vás zaměstnávají chujovinama, že jste tady zjíždí landsmanšafty a kde si, co si. Úplně o ničem. Jako, vůbec o ničem se tím zabývat. Protože ve skutečnosti se nic nemění na tom, protože to je obchodní firma, která je registrovaná, jako oni, to sami Brno je soukromá firma, oni spolu uzavřeli smlouvu jako obchodníci. Jo? Takže co? Všechno, a myslím, oni chtějí vrátit, jaký území chtějí vrátit? To by musela zaplatit korporace Česká republika nějaký vypořádání, když už. A to by museli zaplatit ty politické strany. Ne vy, když vystoupíte jako člověk. Jo? To se týká všech, kteří chtějí zůstat jako občani. Jo? Že by jim třeba, by jsme museli vyplatit, protože oni třeba už si hledají dvířka na to, že budou muset odškodnit Němce třeba. Jo? Zase nějaká cestička na kradení peněz. Jo? Od občanů. Jo, my musíme zvednout daně, protože musíme tady to vyplatit. Ne, ne. Vy se toho nemusíte vůbec účastnit. To jsou jenom sami chytáky na vás, aby vás stáhli do jejich her. Jo, a my tady za vás bojujeme. Neskutečný bludy. Jo. Když si pamatuju, jak všichni řvali na Babiše za covidu, co je to za hajzla. Jo, a najednou teďko budou Babiše opěvovat některý tady ty rádoby bojovníci, jo, tak si říkám, oni mají sklerozu. Já si pamatuju na jejich videa, co oni vyprávěli za covidu na Babiše. Najednou je jim Babiš zase dobrý. Co to je za verbež za lidskou? Jo. Takže to jsou jenom figurky z systému toho Matrixu nastavený, aby vás drželi pořád v těch jejich bublinách zavřený, abyste se nebrbodili do té pravé podstaty a to, že jste člověk. A to, že nad váma nikdo nemá žádnou moc. Abyste byli vždycky posraní z toho, že nad váma někdo má moc, nemá. Nikdo.
1: Om Shanti. Maro, je tady další otázka od Martiny, která se ptala na to, jak teda se stát majitelem, takže, nebo na vás, na, jo, anebo na nás. A ještě jedna otázka, ako je to, keď na netě chcú na všetko súhlas cookies, ako a pre koho to platí? Zas výživné vysielanie od bombardérov, díky za vás. Cookies jsou akorát tak na otravu, aby zjišťovali informace a pokud to odmítneš, tak si myslím, že to je úplně stejný, jak když dáš, že souhlasíš, protože jak na to klikneš, je to kvůli reklamám, aby ti nabízeli prostě reklamy.
0: Ale to je to samé, jako když řekneš nesouhlasím, tak ve finále souhlasíš.
1: Souhlasíš, ano. Jo? Oni to udělají
0: když řekneš policajtu, já nesouhlasím a dáš mu občanku do ruky nebo řidičák.
1: Ale pozor, když máš otevřený okýnko jenom na jednu třetinu, tak je to polehčující okolnost, že? Než kdyby se otevřel celý. A tak to cookies, a pak máš ještě možnost spravovat možnosti, jo? Takže tam, když klikneš, tak jo, to je úplně pruser. Jo? To je největší pruser, jako jo? A takže je to, je to určitě, jako dívej se, Martino, no tak jako já to taky odklikám, protože používám internet a já s tím souhlasím, jo, takže já to odkliknu, ale nemám vůbec žádný strach, že by ten cookies proti mě, že by si mě nějak vyhledali. Jo, je to daň za to, to jsou jak reklamy, když se díváš na YouTube, to nejsou ani reklamy, to jsou jenom rušivý pičoviny prostě, který tě vyrušujou z toho poslechu, jo, i třeba nějaké hudby nebo nějaké meritačky, jo, ale ty to buď můžeš přijmout, nebo ne, jo, a nebo si to zaplatíš to YouTube, ale... jakože dáš si prémium a nebudou tě chodit, tady ty nesmyslí, protože to nejsou žádné reklamy a ty cookies... Jako, je to tak, no, je to hold daň za, ale to jsou takový mušky jenom, jako za mě vůbec to ne,
0: to je daň za to, že to máš zadarmo.
1: Zadarmo, ano.
0: Hele, vem si reklamy, jo, jo, vem si, že reklama jsou de facto, je opakovaný klam. Klam. Jo, reklam.
1: No, však jo.
0: Jo, takže ty klamy vám jdou non-stop v televizi, tam jdou i pod Prahově, furt ty klamy tam lezou. To máte ve filmech daný všechno, podvědomí, to všechno, to je, přece oni vás takhle programujou. A tím, že přestanete koukat na televizi, tak vypadává, protože hlavní programátor je televize. Jo, televize, jo, to je někoho vize. Jo. Takže odpojte se od tady těch nesmyslů. Jo, přestaňte sledovat tady tu politickou scénu, protože to je jedna velká šaškárna, kde všichni kradou, jo, a vy s tím ceně nic neuděláte, rozumíte, ale vy se s tím zaměstnáváte a furt, a už jste tak bezradní, dostatně teď už ty lidi jsou tak psychicky prdeli, protože to už vidí už dlouho, že oni jakože nevidí cestu ven z toho. No, protože oni už vidí, že to zlo se děje, že oni to krádou a říkám, vy to zaplatíte, chápete to na těch daních, vám to strhnou z platu, vaše mozoly. Jo? A, ale tady jde o to, že ty lidi prostě pořád věří, že se to změní, ten systém, ale on se nikdy nezmění, on se jenom zhoršuje. On není nastavený tak, aby se zlepšil. Jo. Ten je nastavený jenom proti vám. Jo, takže pokud čekáte, že se to změní, Maro, že budete jako tady jenom...
1: Ty, ale co když přijdou ti bílí klobouci a zachrání ho to tady všechno. A ten spasitel, jo?
0: Jo.
1: Trump, ten Trump.
0: Jo, ty už tady chodíš 6 let minimálně. Už se vylíží.
1: Nezachrání nás bílé klobouk, ne?
0: Jo, to zachrání ty otroky a ještě jim bude mít gesaru a nesaru. Jo, to bude tento CBDC krás.
1: Hoši, já bych teďka trošinku, jo? Já jsem si vzpomněl, bude to podobný téma, jak o kterém se teďka bavíme, Libore, zajímá mě i tvůj názor. Vlastně tady to vysílání, tady ten pořad, středeční nedělníček má takový téma, jaký je vlastně ten záměr stvořitele, jo? Protože, a já vám řeknu tady ten příběh. Nebudu jmenovat nikoho ani pořád, ale zkrátka ukončil jsem jeden pořád, jo, který už delší dobu se mnou jako nevibroval, protože tam byl velmi jaksi glorifikován Donald, skopová oranžová hlava, že vlastně zachraňuje svět, že se podílí na destrukci kabaly a globálního prediktora a že ta válka vlastně v tom Iránu, že byla nutná, ale že my musíme vidět za to až. Jo, sice tam teďka jako americká nebo izraelská raketa zase vyvraždila 170 děcek, jako jo, ale prý je to v záměru stvořitele, že to je v záměru vyššího dobra. Takže ty války vlastně, které jsou, takže byli v tom pořadu jaksi ospravedlňovány, což jako já neznám záměr stvořitele, jako nevím, jo, skutečně jako prostě, ale nemyslím si, že v tomto má prsty, že by vlastně v tomto jel, jo, že by ty války měly být jako součástí vlastně toho vyššího záměru a sice destrukci kabaly. Přátelé, co si o to myslíte? Vyšší plán, jaký je teda skutečný záměr jako stvořitele teda, jo?
0: Já si můžu rychle, než Libarek si rozmyslí, já si myslím, že plán spořitele je takovej, že chce vědět, kolik je na té zemi opravdu člověků. Víš? Aby se oddělilo zrno od plev. Aby člověkové se probudili a bioroboti budou zlikvidováni, když to vemu takhle. Takhle si to myslím já.
2: Za mě si myslím, nebo já to tak cítím, že stvořitel vůbec nemá nic společného s válkama, vůbec nic takového, jakoby, když to řeknu, by ani nepodporuje, nepodporoval. Stvořitel chce jenom od každého člověka, který teda je člověk, tak aby našel sám sebe. Sám sebe vlastně. Sám sebe, aby se probudil, aby se napojil jakoby na sebe, na tu svoji duši, prostě, aby prostě, takže to je jediné, co podle mě stvořitel chce a jako dělá. Pak, když se ten člověk napojí sám na sebe, vnímá sebe, svoji duši, tak prostě pak to je přesně to, co stvořitel chce. Ale války a tady tohle, to vůbec s tím nemá nic společného. Za mě teda.
1: Chlapci, potěšili jste mě, souzím s vámi, ano, a potěšili jste mě, i já vás potěším. Zůstáváte nadále hosty studia Deja Vu oba dva, takže uspěli jste v testu a já to trošinku odlehčím a ukážu vám, jaký my máme 4 výhody. My, konspirátoři.
3: Vědci zjistili, že být konspiračním teoretikem a dezolátem má 4 hlavní nesporné výhody. Nemáte myokarditidu, nejste ohroženi viry ani Ruskem. Televizní zprávy jsou pro vás zábavný pořad a jediné, co se podle vás otepluje, je mladá generace.
1: Nesporné výhody máme. No. Jak si nás to minulo bez ztráty desítky?
0: Já jenom ještě řeknu, Ruská federace je korporace. Tí, co čekají na tu záchranu od toho Ruska.
1: No ne,
0: jo?
1: Je totiž chtěl zmátnout Lavrov, jak měl to tričko, jak jeli za tím zelenobubnem kokainistou a měl tam CCCP, jakože ten sovětský svaz, jo, ale to taky je vlastně byla korporace, že?
0: No a to, jako kdyby měl tady měl někdo ČSSR, no.
1: No, ano.
0: Víš? Jako stejně o ničem.
1: Ale stejně mám ty ruský bratry rád, mám je rád, jako jo, ale já se bavím
0: ale
1: o lidech.
0: Ale ne, já se nebavím o ruským národu.
1: Však jasně.
0: Oddělujme korporace od lidí. Jo, bavíme se o člověku a bavíme se o korporaci. Hmm. Ruská federace je korporace americká. I ruská banka, ta jejich centrální, nebo jak to mají oni, tak je taky americká. Budou mít digitální rubel do konce roku? Nebude už papírovej rubel. Tak jenom jestli čeká někdo na Putina záchrance, tak se taky nedočká. Protože ty jsou tam jenom, Putin je stejná loutka, jako je loutka ta oranžová v té Americe.
1: A však on taky nabodal s Putníkem jako celou armádu svoju, že?
0: A kdo začal s vakcínama v Americe? Kdo s tím přišel? No, Donald. Jo? Nikdo jiný. To se začalo dít za Nodalna. Jo? Takže nikdo tady nevycholuje to ksidlo amerického.
1: No právě.
0: Jo? Protože ten rozhodně, tomu o vaše štěstí rozhodně nejde. A ještě je to Židák. Jo? Protože konvertoval k judaismu.
1: No, tak dívej se prostě. Já jsem si tady teďka stáhnul videjko, takže pustím videjko, jo? Ty, Maro, o něčem
0: mluvíš? Američani ho nemůžu ani cítit, celýho Trumpa.
1: Oranžovou hlavu, no, monstrum, vraha. A ty se bavíš a já najednou dívám se, mě tady přistálo tady to videjko, jo? Takže je to tematický.

0: Hoši, takže jsou tam všichni, na koho si jenom vzpomenete, všichni američtí prezidenti, ruští, Madame Merklová, Vatikán, jo, jsou tam všichni. A já tady mám ještě chvíličku, Maro, už vidím, že se natahuješ, co mě teda vygenerovala ta, přeložila mě umělá inteligence. Všichni prezidenti pro ně pracují. Ten, kdo to nevidí, je zombie. Jsou to jen loutky, marionety. Lidé se musí probudit a pochopit, že celý svět je okupován Chabadem. Slovanské národy byly poštvány proti sobě a teď se zabíjí navzájem. A chabadníci tancují a slaví vítězství nad námi. Je to opravdu tak těžké pochopit? Vytvářejí pro nás hlad a falešnou pandemii. Války, revoluce, chaos, ekonomický úpadek. Opatrujte se a poznajte svého nepřítele. Dokud budou na světě hlupáci, budeme mít z čeho žít. Chabad, sekta, vertikála ruské moci. Jo, a pozor, jo, to je překlad toho, té písně, nebo toho, toho videa. Ale umělá inteligence teda to zhodnotila na závěr tady tak, jo. Video s názvem Sekta Chabad Lubovič je sestřihem fotografií světových lídrů. Například Putin, Trump, Zelenský, Bush, Merkelová. Při setkáních s představiteli židovského hnutí Chabad Lubovič. Narrativ. Video využívá klasické prvky konspiračních teorií. To máme ty výhody právě, že 4. Tvrdí, že světoví politici jsou pouze loutkami v rukou úzké náboženské skupiny, která údajně řídí globální události, včetně válek, pandemií a ekonomických krizí. Dynamický střih doprovázený dramatickou hudbou má za cíl vyvolat u diváka pocit ohrožení a odhalení utajované pravdy. Hnutí Chabad Lubavič je jednou z největších židovských organizací na světě a setkání s politiky jsou běžnou součástí jejich veřejné a diplomatické činnosti, nikoli v důkazem tajného spiknutí. A na závěr, obsah videa odpovídá žánru politické dezinformace a antisemitských konspiračních teorií. Texty v titulcích používají v manipulativní jazyk probudit se, zombie, okupace, který je typický pro snahu radikalizovat diváka proti konkrétní skupině obyvatel, hoši. Co vy?
1: No co ti mám, je to webež, ne? Jako, to jsou šmejdi, který tady ovládají celý svět?
0: No vidíš, takže oni
1: jako vlastně... Pokud nejseš tady těm zmetkům na ruku, ty, nebo takhle, tak v životě žádným politikem nebudeš.
0: No. Však ten taky, Trump taky nosí tu barbu, jak se to jmenuje, jarmušku. Zelenský, no, jo. Vladimír.
1: No, já už jsem ti říkal, že v roce 2016 nebo 2017 konvertoval k judaismu. Jeho dcera si vzala vysokého představitele.
0: Chabaďáka.
1: Takže co? A ještě židáci se chlubili, že mají prvního židovského amerického prezidenta. No, na nějaký sešlosti. Nebo plácali po rameno, jak je dobrý židák. Mm-hmm. Jo? Takže, aha.

0: povídá, jo, a že nás tady osvobodí, no, a že uvolní ty volné energie, jo, a ty antigravitační podvody, pohony a tak dál, no. Můžeme čekat, jako, o tom se mluví už, to jsme ještě byli na Valašsku, jo, ještě, a už se mluvilo, že budou krabičky, že to uvolní už konečně ten patent Teslův, kdo ví, jestli je to vůbec nějaké Teslův patent, jo, jestli to neokopíroval Startárie, chlapec, kronikář
1: To je
0: Tesla.
1: stará, to jsou staré technologie všechno. Který tady už dávno byly.
0: No, takže
1: Jo.
0: vidíme,
1: Akorát, že jsou zahrabány.
0: že i
1: Byly
0: Vladimír
1: schovaný.
0: byli schovaný. A Vladimír je ovládaný, oranžová hlava je ovládaná, jo? A vlastně všichni jsou ovládaní, jo? Takže jediná
1: Veď
0: cesta.
1: o tom mluví Poláci, že ten jejich syndrom je taky ovládaný, ne? Ten, jak se jmenuje, jak, no,
0: Já
1: premiér
0: nevím.
1: nebo prezident. Jackovský nebo. No v každém, ale to samý, ven si tady ten Žiďák v německé, jak se jmenuje, Olaf Scholz, víte, to je Žiďák jak poleno,
0: No.
1: bývalý šéf BlackRocku. Když se podíváš, tak oni jsou všichni v tom. To samý s Jarmulkou tam byl i ten šašek ze Slovenska maďarský, jak se jmenuje, Fico, Fiko.
0: Piko,
1: Nebo taky
0: fajn.
1: u ty zdinářků.
0: No.
1: Jo. To lidi si dávají tady modlit, ten nás zachrání tam. To jsou všechno jedna pakáč. Takže hele, věřit, no. Ještě, že
0: Ale
1: nejsme věřící, věď.
0: Maro, něco na tom bude, tak to musí být, protože to řekl Ismael Pérez. A ten ví. Ten ví.
1: Nebo se, jak se jmenuje?
0: Dolores Cannon.
1: Dolores, ne?
0: Dolores Cannon, ta na smrtelné posteli přiznala, že si všechno vymyslela, že všechny její karty jsou podvod.
1: No a teď tady ty rozdíly, ty Aštarové a takovýhle chujoviny, no
0: Aštar,
1: tak.
0: z 12. dimenze. Možná už je ve
1: No jasně.
0: 14. Ne,
1: Jo,
0: hoši, jako dívej, jo, kdo chce, ať si tomu věří, ale tím se brzdí sám.
1: ale jo,
0: Jeho tvůrce
1: jako,
0: je zabržený tady tímto.
1: to jako, hele, to je v tom, že on se už nikam dál nedostal, no.
0: Ne, tak mu stačí to, co dosáhl a hotovo. A právě ten záměr stvořitele, jak jste řekli oba, je to vlastně, že on sleduje teda, kolik lidí je probuzených, kolika ti je ten tvůrce a ten svobodomyslný živý člověk, jo. A kdo
1: Přesně.
0: očekává, je otrok. Otrok neustále očekává, že mu páníček něco hodí,
1: Jasně,
0: kost ohlodanou.
1: hodně to čeká, on mi dať to dá, ty mi něco daj. Živý člověk na nic nečeká.
0: Ten jedná, koná sám.
1: Přesně.
0: A já teď, dívej, zase prostě mluvíš o živém člověku. Já tady pustím videjko, který je úplně ukázkový a zase je to teda jako s těma titulkama, který potom přečtu, ale toto fakt je výstižný a Pavle, jestli nás sleduješ, jo, tak už ti Libor řekl svůj příběh, že to sice není úplně jednoduchý, ale dá se to, jo, vystoupit ze systému a ignorovat ho. Mně se to taky podařilo. A to jsem byl metrixák jak svíňa, ještě v Rakousku a v Německu. A rozkošník a spotřebitel. Takže pouštím videj, koši, pak dáme řeč.
2: I get asked a lot of questions of how do I get away with not paying for my bills? And the simple answer is I just cancelled my direct debit. I do not engage with anybody who thinks that they can send me a bill and I'm just going to pay it. In the law of the land of England, people can only ask you for money if you have a contract. I don't have a contract with the BBC for a TV license. I don't have a contract for United Utilities for them to give me feces-filled, dirty, undrinkable water. And I don't have a contract with my local council for me to give them any money. But then people are like, well, they'll send you to court. Nobody sends you to court. They ask you, would you like to come to court so we can give you a bill? And I simply don't engage. I have never once turned up to a fake magistrates court, which is a business centre, to give anybody any money. And if you look up Halsbury Law, magistrates.

0: Emirates courts have no jurisdiction over the British people. What happens then is after they've taken you.
1: Hoši, no je to delší videjko, má asi 3 minuty a jestli umíte stejně tak anglicky jako já, tak moc neumíte, nerozumíte. Takže já to přečtu, jo? Já to přečtu možná rychlejš než dopis, než e-mail od Pavla. Takže tady ta živá žena, ta se nestratí a ta se probudila do krásy a svobody. Často dostávám otázky, jak mi prochází to, že neplatím složenky. Jednoduchá odpověď. Prostě jsem zrušila trvalý příkaz. Nekomunikuji s nikým, kdo si myslí, že mi může poslat účet a já ho prostě zaplatím. Podle zákonu Anglie po vás lidé mohou chtít peníze pouze v případě, že máte smlouvu. Nemám smlouvu s BBC na televizní licenci. Nemám smlouvu s vodárnami, aby mi dodávali špinavou nepitnou vodu plnou výkalů. A nemám smlouvu s místní radou, abych jim dávala nějaké peníze. Ale lidé namítají, vždyť tě pošlou k soudu. Nikdo vás k soudu neposílá. Oni se vás ptají, chtěl byste jít k soudu, abychom vám mohli vystavit účet? A já prostě nereaguji. Nikdy jsem se nedostavila k falešnému magistrálnímu soudu, což je jen obchodní centrum, abych někomu dala nějaké peníze. A pokud se podíváte do Halsburyho zákonu, magistrátní soudy nemají nad britským lidem žádnou pravomoc. Co se stane potom? Poté, co vás vlečou k soudu a vy tam nejdete. Tak oni ten dluh prodají. Prodají váš dluh vymahačské agentuře. Takže už nikomu nic nedlužíte, protože vymahač váš dluh odkoupil. Pokud by váš dluh 600 liber, pravděpodobně ho koupili za 80. Pokud byl 600, tak ho koupili za 80, ano. To je obchod. Pak k vašemu domu pošlou nějakého hromotluka, aby zabouchal na dveře a řekl, dlužíte mi peníze. Opět, nemám s vámi Marstony nebo Jacoby žádnou smlouvu ani postoupení pohledávky. Takže porušujete zákon tím, že klepete na mé dveře a žádáte o mé peníze. Dostávám dopisy. Opět nevím, co v nich stojí, protože je házím do koše. Pavlíku. Dobře vím, že jakýkoliv dopis, který projde mými dveřmi a není psaný rukou, je pravděpodobně dluh nebo účet. Kdyby mi někdo zaklepal na dveře, neotevřel bych. Pravděpodobně bych se podívala na kameru a pokud vás neznám a přišli jste k mému domu nepozvaní, neklepejte na mé dveře, takže neotevřu. S nikým nekomunikuji, nechci, tohle je můj dům a moje domovní dveře. Zrušila jsem veškerá domnělá práva na přístup tím, že mám v okně oznámení. A pokud by mi někdo zaklepal na dveře, dostal by pokutu 300 liber za minutu za neoprávněný vstup. A to je legální. Takže mi to neprochází. Já prostě neplatím účty za nic, na co nemám smlouvu. Ale jí to vlastně prochází. No a umělá inteligence byla zdrženlivá tentokrát, asi dostala bobky a píše jenom, převyprávěný obsah odráží argumenty řečnice o takzvaném common law a jejím postoji k neplacení poplatků ve Spojeném království. Takže, přátelé, tak asi by měl selským rozumem, taky nepoužila žádný paragraf, přemýšlet jako živý člověk, jo? Prostě můj dům, můj hrad, nemám s tebou smlouvu, zmizní hova do tupé.
2: Přesně tak.
1: Liborku, taky
2: protože
1: to
2: když ty chceš někom po něcom nárokovat, tak to musíš mít písemně a podepsané s všemi stranami. Než že ti dá nějaký fake soud, něco posílá, co není vůbec podepsaný. Takže to je car ničeho. Šrot papír. Popelnica. A ještě to není ani tobě psaný, když to píšou nějaký právní fikci. Jo. Takže proč vstupovat do takových rolí, který vám škodějí?
1: Víš proč? Víte proč, hoši? Protože vše spočívá na souhlasu a mám tady k tomu videjko šikovný.
3: Víte, proč jsou třeba války? No, protože to schvalujeme všechno a dovolujeme. Protože ti, co to tady řídí, tak ovládají média, skrze která šíří nenávist a strach, no ale také dokážou ovládat samozřejmě i výchovu, školství a takové podobně, díky kterým oni v nás živí obrovský egoismus. V podstatě tento systém oni řídí na základě třech základních principů. Na strachu, nenávisti a egoismu. Díky strachu nás udržují tam, kde potřebují, aby jsme třeba moc nedemonstrovali, anebo také, aby jsme souhlasili s těma válkama, protože nám vnucují, že pokud nebude válka, tak můžeme umřít. Proto s těma válkama souhlasíme. Je to všechno díky strachu. Díky nenávisti nás rozdělují, protože nám přesně říkají, koho nemáme mít rádi, koho máme mít rádi, kdo je dobrý, kdo je špatný, komu máme důvěřovat a komu nemáme důvěřovat. No a díky výchově, na kterou tlačí v podstatě na jednotlivce, aby v nás pěstoval vysoký egoismus, no tak nám brání v tom, aby my jsme se mohli spojit, aby jsme se mohli domluvit a aby jsme byli jednotní. Protože oni moc dobře vědí, že pokud by jsme byli schopni se nějakým způsobem spojit a všichni v lásce, tak oni končí. A to je ten základ, proč oni to dělají. Proto ten strach, nenávist a egoismus. Prosím, zkuste se nad tím zamyslet a já vám přeju krásný den zatím. Ahoj.
1: To je tak, takže to hezky korespondovalo, jo, drží to nit vlastně těch našich témat a je to všechno o tom probuzení, kterému brání strach, jo, strach a lidi dobrovolně souhlasí s tím vlastně, co se děje, jo, s tím zlem a nikdo jako nemůže říct, prostě to dělají oni, to já nic, já muzikant, jo, to dělají politici, to dělá armáda, to dělají, já nevím, ilumináti, ale člověk, pokud s tím souhlasí, tak se na tom de facto podílí. Tak jak když v korporátu platí daně, jo, které jdou přímou cestou do Vatikánu, který udržuje války na celém světě, takže všichni vlastně ti, kteří vlastně mlčí a podporují to, jakože musíš, jak co mám dělat, to je moje práce, já mám hypotéku, já musím, a co já s tím nadělám, já jsem taková jenom kapička v tom mořu, jsou to jenom výmluvy, je to pokrytectví a pokud má člověk svědomí, tak by se měl by se fakt jako zamyslet a přestat je podporovat, protože oni už mají těsně před krachem, a už jenom dojíždí na setrvačnost a každá koruna v rámci daní, jo, nebo chození k volbám a každý aj dopis, kterým nasednete na její hru, tak je udržuje při moci zrůdné, jo, takže je to k zamyšlení, chlapci.
2: Já jenom bych řekl, že jenom aby si lidi uvědomili, že veškerý dluhy jsou pouze fikce. Všechno je fikce. Oni vám nikdo žádný peníze nikdo nikdy nepůjčil.
1: Není z čeho. Jedně z kolaterální.
2: Protože peníze nejsou fake papírky. Peníze je zlato a stříbro. To je jediné, co se bere jako peníze. Jinak tady to je fiat měna. Jo? To máte jako žetony ve hře. Když budete hrát ve hře, rozdáte si žetony, tak to jsou ty peníze. Úvěr není dluh. Jo. Hypotéka to též. Vy nic nikomu nedlužíte. Protože když budete chtít po bance, aby vám dokázala, že vám ty peníze půjčila, ať vám ukáže tu počáteční smlouvu, ten hypoteční úvěr, kde jste podepsali ten hypoteční, tak ať vám ho dá zpátky. Jo? Ať vám dá zpátky, řekněte, dejte mi ten papír zpátky a já vám dám to, co jsem si vzal, jakože vám to vrátím, no? Ten papír už je dávno prodaný na burze. Ten papír byl okamžitě splacený. Vaším podpisem jste vytvořili ty peníze. A oni vám je pouze dali. Měli takhle předat na základě vašeho cenného papíru. Celý. Jenomže oni vás oklamili a řekli, že vám ty peníze půjčujou. Takže vaše vlastní peníze. Jo? Když si uvědomíte tady ten podvod, tak pak s tím systémem šlehnete vozem. I s nějakýma dluhama, takzvanýma. Protože dluh může vzniknout tehdy pouze, když vznikne škoda na majetku člověka. Jo? Ne právnické osoby. Ne fikce. To jsou všechno fiktivní věci. A by bylo by fajn používat mozek. Pak zjistíte, že jste opravdu svobodní, jenom vy vaší nevědomostí se držíte sami v tom otroctví. Já jsem to přestal platit před 3 rokama všechno. Konec. Ani korunu. Nikomu. Protože když vám dojde ten podvod, tak už to nemůžete pokračovat.
4: Přesně.
2: Jo? Takže jako nějaký výmluvy. A já, nebo jak vám tady ty vaši rádcové nějaký radí. No vy musíte se vyplatit z toho systému a pak můžete jít mimo ně. Debilita na to. Jo. Zase systémoví hráči, který vás mají držet v tom otroctví. Protože vy nikomu nic nedlužíte, tak nemáte nikomu co platit.
1: Maro, ještě nám řekni prosím tě, těm třeba, kteří mají exekučky a nemůžou to teda jako platit, jo, že na to nemají, a chtěli by se nechat takzvaně oddlužit, jo, udělat ten osobní bankrot v rámci nějaké insolvence, jo, kde jim oni vlastně umožní zaplatit jenom část toho dluhu a tím, že prostě potom budou jako oddlužení a už si zase budou moct nakupovat a vrací půjčky. Další.
2: Hele, vem si to takhle. Vem si to takhle. Ty, co ti to budou nabízet, ty nemají v ruce papír, kde ty seš podepsaný, že něco dlužíš. Takže ty tím podepíšeš, že to, že dlužíš. Že s tím souhlasíš, že jako, že jo. Ale ty, pokud víš, že to je všechno podvod, tak přece nebudeš chtít žádný oddlužení něčeho, co neexistuje. Ty jenom nevědomky uzavíráš smlouvu. Další. Na tunelování tvého rodného listu. Jo? Nebo respektive rodného listu právní fikce fyzické osoby. To není, tady nejde o vaše dobro. Jo? Protože veškerý dluhy jsou fiktivní. Jo? Takže vy nikomu nic nedlužíte a vy budete žádat o oddlužení. Jako proč? No tak v žádném případě. Protože vy byť zaplatíte cent halíř, tak tím přiznáváte, že něco dlužíte. I kdybyste řekli, tak já mu to budu splácet 50 let. No, ale budete splácet 50 let třeba. Ale pokud se k tomu nepřihlásíte, k tomu takzvanému dluhu, tak není žádný dluh. Takže já jako za sebe, no vůbec. Říkám, to je taková vojebábka na otroky. No.
1: Nehledě k tomu, že ten exekutor s tím insolvenčním správcem můžou být nejlepší kamarádi sedět u jednoho stolu. A
2: ale exekutor je podvodník. Jo? Na základě čeho? Na soudního rozhodnutí je podepsaný to soudní rozhodnutí? No není podepsaný a nikdy ani nebude. Takže není co?
1: Platný.
2: A exekutor je soukromá osoba. To není žádný státní úředník, to je sám sobě pánem, biznismen. Vy s ním nemáte žádnou smlouvu. Takhle vykopat, když vám, kdybych chtěl vykopat z baráku, ten nesmí vstoupit na váš pozemek. Vůbec neexistuje. Nikdo na váš pozemek nesmí vstoupit, pokud vy to nedovolíte. Ani policajti, ani exekutor, ani nikdo. Jo. Takže se přestaňte bát, to je všechno je na tom vašem strachu a nevědomosti postavené. Protože kdyby vám banka půjčila peníze, takzvaně, tak by ty peníze při podepsání smlouvy musela vám dát na stůl, vedle smlouvy. Jo? My ti tady máš podepsanou smlouvu a bankéř ti dá zlato, stříbro do ruky. Jo? Papír, cena. Jo? Ale ne, že on ti řekne, tam si běžte k tomu okýnku. No počkej, ale to už jsi zase někde v jiným, pak jako že v regále, když jsi tam tom okýnku. Víš? Všechno je podvod. Takže lidi, jestli se chtějí vymlouvat na to, že žijou, že platí podvodné věci, no tak bohužel, no. Jo?
5: Mm-hmm. Tak, dáme, chlapci, my už máme zase jako 3 hodiny, jako jo, na krku.
6: Já za chvilku budu muset vyvenčit no, pejsky a jít spát, ráno brzo vstávám. Já si teda mám docela nabitej program až do večera.
5: Já jdu na farmu ráno, já jdu taky na farmu, ale Libore, ty jsi věděl, co tě hrozilo, jo, ve středečním nedělníčku, že to nebude jenom tak, a přišel jsi dobrovolně, vše je na tvém souhlasu.
2: Jo, jsi dobrovolně souhlasil, sám si se přihlásil.
5: No, tak teď si nestěžuj. Žádný viník neexistuje, ne. Sám se tak rozhodl.
2: A nehoši... Ale to my tady můžeme povídat tady non-stop, pokud lidi si fakt neuvědomí, jo, v jakým obrovským podvodu žijou, tak tady můžeme ještě jim vykládat 5 let a bude to předplatný, jo. To oni sami musí chtít, začít studovat sami za sebe. Jak to teda je? Zajděte si na stránky internet Dance and Bank Street, tam si dejte Česká republika, korporace hlavní, no a tam si dejte vyhledat firmy, dejte si tam, zadejte si tam třeba soudy, policie, finanční úřad, a tam mám najednou veškeré ty firmy, které působí na tomto, v tomto korporátu. A pak si zadejte otázku, jak to, že tam je finanční úřad jako soukromá firma. Nebo třeba město Brno, nebo Praha, jo. Nebo kdokoliv jiný. Protože tam, já jsem kdysi podnikal, i já jsem v tom registru Dance on Bank Street. Já jsem se tam našel taky, našel jsem tam i kamarád. Veškerý lidi, co platí DPH, co podnikali, nebo podnikají, tak mají mezinárodní IČO a ani o tom neví. Tak když si řekneš, kurňa, tak já jsem v tom registru firem, tak jak to tam dělá tady ten jakože státní úřad, když to je má být státní, tak to ti padám, ale není úřad, protože ty stránky jasně říkají, že to jsou stránky, kde jsou veškeré firmy světa. Jako jaký chcete další takový hodně dobrý důkaz? Všichni mají svoje IČA? Všechno jsou to nadnárodní korporace? Protože když si máte mezinárodní číslo DANS, tak jste nadnárodní korporace. Jak může být třeba, já nevím, finančák nebo policajt, jak může být nadnárodní korporací? Když jsou teda státem. No. Tak si pokladajte takový do otázky. A pak vám dojde, že tady něco nehraje. Adresa společnosti, šup, šup. No ještě by bylo dobrý tam povolat za ty jednatele, že jo, těch firm, těch korporací. Jo, kdo stojí za těma právnickýma osobama? Jo. Takže pak zjistíte, že státy jaksi neexistují. Takže no, stát je jenom taková...
5: Ale hlavní vlastně výsledek je ten, že pokud ty státy neexistují a jenom korporace, tak a my s nima nemáme smlouvu, tak se na ně můžeme úplně vykašlat. Oni nám nemají co...
2: No nařízovat, jo.
5: O to
2: no, no jasně, no to všechno, co ti dopíše tady z těch zmetků, tak všechno je jenom jednostranná obchodní nabídka. To je celý. A ty buď přijmeš, nebo nepřijmeš.
5: Včetně ústavy, že?
2: No všechno, ústava je hlavní obchodní nabídka korporace Česká republika. To není nic jiného. To není nic se těma zachránit. Protože vem si, že tu ústava se ohejbala za covidu, že porušovali veškeré tvoje práva. To, co oni tam deklarují v té ústavě, no tak jaká ústava? Co to je za cár papíru? Veškerý tady ty ksindlové právnický a soudcovský jsou pod BAR, to jsou agenti cizí moci. ty museli tam museli podepsat, že budou chránit korporace před člověkem. Před tím občanem, jakože. No tak. A ještě, když si vezmete právníka, to je další věc, to úplně se zbavujete, už to je nesvéprávný, když si berete právníka. To tím pádem se ztratí absolutně veškerou moc. Žádného takového ksindla nepotřebujete.
1: Už ten protože
2: živý člověk k soudu nechodí, tam nemá co pohledávat. Už je tu pozvánku na to obchodní jednání dostala fyzická osoba nebo právnická, ale ne člověk. Jo.
1: Tak.
2: Jo, a ještě další věc, jenom k těm vlajkám. Všichni takzvané státy, korporace, co mají ty vlaječky, tak všichni jsou pod námořním právem. Jo? Takže jenom obchodní právo. Nebo se můžete podívat do Unidroid. Jo? Ale to je jenom o tom, že chcete studovat, prostě chcete zjistit, jak to doopravdy je, a ne, že se necháte buklákoli, ne, to není pravda, tohleto, tamhleto, ne, my jsme normálně policajtí státní, my můžeme, ne, vy můžete leda hovno, tak odchod. Jo? Protože vy, když si uvědomíte, co jsou zač, tak vy už pak si s nima hrát nebudete. Protože vy pak tu žalobu už přímo nepodáváte ke korporátnímu soudu. Vy to dáváte k soudu, který řeší ty korporace. Jo, a proto jsou tady týpci klobouků, který říkají UTC a to je Západ a kde si to si. Tak chvíli je smysl, jo. Jo, že my chceme jít tou slovanskou cestou, ale tady je všechno řízený UTC. Takže jak chceš bojovat s firmama, jinak, než aby si použil proti ním největší to kladivo, a to je to UCC.
1: Jednotný
2: proč myslíš, proč bys to nepoužil? No,
1: je to na snadě, je to...
2: Když už jsem jej nebyl, ne? Tak vím, že jsi škripl firma, no tak pojď, tak mi to prokážeš u amerického soudu. Šup, protože vy jste americká firma, jakože státní uvozovkách, no tak pojď, půjdeš se mnou k tomu soudu, pojď, opovídáme si tam o tom. A jestli ne, tak budeš kurevsky platit. A pak přijde zablokování veškerý tvýho majetku. A i tvýho kolaterálu. Jo, a tím pádem dostaneš paráčka z těch takzvaných státní instituce. Protože tím pádem už nebudou moc oni těžit tvýho kolaterálního účtu. Takže budeš nepojistitelný. Jo. Takže tady právě jsou takový nastrčený figurky, které tě odrazují. Jo. Jak jsou zoufalí. Jak slyší UCC, tak jsou úplně zoufalí a začne, to je Amerika. No, Amerika, jo? Jenže Amerika vytvořila tenhle systém. Tak musíme tou Amerikou na něj jít na ten systém. Tam nemůžeme jít slovanskýma strpama. Jo? Takže tak?
1: Je to, ano, je to celosvětový a
2: jo, protože veškerý úřady podoklad tou celní zprávu, ale je to má jasně napsaný, že musí dodržovat UCC.
1: No, tak
2: kdyby to UCC jakože neplatilo, tak to přece nemůžu psát na celní zprávu Česká republika. Víš? Kdyby to jakože bylo, že Americká to jako nás se netýká. Ale týká, nás se to týká velice. To se týká absolutně všech korporací.
1: Bez výjimky.
2: Všech korporací, co jsou v registru Dance on Bank Street. I mě, já jsem registroval, já můžu tomu soudu jít úplně v pohodě. Protože já jsem tam zaregistrovaný.
1: Jo. Tak, Maro, já už jsem stišil hlas, protože mám tady takové nenápadné signály z CML, což je centrální mozek lidstva, že pane učiteli, Dívej, máme 3 hodinky a něco, já si myslím, já tady mám hafol těch videek, jo, ale vždycky, když něco otevřu...
2: No, já jsem ti říkal, že se k tomu nedostanu.
1: Ale mám to nachystaný jako pro příště v nedělu, vlastně v nedělu zase vysíláme, že? Čověče, jako mám tady třeba válečné divadlo, jo, že možný, že nakolik vlastně ty média ukazují fakt skutečnou realitu té války a nakolik je to třeba jenom vymyšlený jako divadlo, jo. Počkej, já to teda pustím. Já to pustím a pak ještě pustím jedno na závěr, tak počkej.
7: You know, has anyone ever considered the possibility that they could all be in on it together? All of them together, providing us with a theater of war. My people, the people, the living men and women of Earth, it's us versus them. That's the only war.
1: Tak, a chlapec mluvil o tom, že víte, uvažoval někdy někdo o této možnosti, že by na to mohli být všichni společně, všichni dohromady nám poskytovat válečné divadlo. Moji lidé, živí muži a ženy země, jsme to my proti ním. To je jediná válka. Jo, takže ono vlastně jediná válka je už teď, Maro, jako ne lokální, ani žádná třetí světová, ale je to vlastně válka proti lidstvu, jako jo, tady to.
2: Ale proti lidstvu se ta válka vede dávno. Hmm? Ona se jenom stupňuje. Tady to jsou jenom divadla, jo? Ty bojůvky.
1: Ano.
2: Jo? To je to samé, jako vás zastrašuju. Bude válka, budete povoláni. Vy nemusíte jít do žádné války. Jo? Nějaký povolávací rozkazy a takovýhle chujoviny, ty se týkají zase fyzických osob, ne vás. Nazdar. Jo? A vy jste ten, který... Řeknete, jdu, jo, jdu, anebo nejdu. To rozhodnutí je pouze na vás, ale oni nemají nad váma žádnou pravomoc zase, aby vás do té války dostali. A pokud ty lidi se proberou, tak žádný už takový ty jakože války nebudou. Jo? Protože když není člověk, který by válčil, tak ti tajterlici nahoře jsou bezmocní. Jo, když vím si, že to lidstvo ovládá pouze asi 1% tady těch zmetků. Samozřejmě 10% je tam minimálně těch darmožroutů, jo, který slouží za ty fake papírky. Jo. Ale to je stejně nic. Jo, takže proto mě to ani nezajímá tady ty bojůvky vůbec. To je bezcenný. Vy se snažte žít životem, tvořte, vytváříte hodnoty a na tady ty věci se absolutně vykašlete. No nějaký, já už ani nevím, jak se ty věry jmenují.
1: Hamty, ham.
2: A zabijí to kry, nebo že to se to zase, ale to když čtu, tak to se normálně kolikrát děju. Říknu, snad napsal uměla inteligence, ten název toho článku, nebo nějaká totální tupá ovce. To jsou takový nesmysly. Jo.
1: Počkej, tak když...
2: No ale říkám, pokud ti lidi tomu budou věnovat pozornost, tak se to bude dít. Ale pokud ti lidi tomu věnovat pozornost už nebudou, pak je stejně. Oni už můžou pak vysílat, co chtějí. A už nikoho to nebude zajímat. To samé jako pandemická smlouva. Co tě má zajímat nějaká pandemická smlouva? A i kdyby si to schválili, no a co? Jako, mně je to absolutně putna.
1: Tak, Maro, teď dívej, ty bavíš se o hamty, ham a pandemické smlouvě. A já jsem tady vytáhnul obrázek, já to ještě přečtu. Ten text. Hantavir není náhoda. Pandemická smlouva WHO. Ženeva právě teď zamyká vaše těla do globálního systému PAPS. Žádná teorie, tohle je tvrdý finále. Zatímco média mlčí, v otrobách WHO probíhá největší kšeft s vaší svobodou v historii. PAPS, legální burza z víry. Teď se hádají o to nejcennější, o přístup k patogenům a genetickým sekvencím. Je to legální obchod s nemocemi a ta náhoda s hantavirem potřebují vyvolat paniku, aby ty státy, co se ještě cukají, dokopali k podpisu do 18. května. Strach je v Ženevě hlavní měna. 6G grid, mříže hotová, hardware 6G už v tichosti stojí a také se v tichosti testuje bez mediálního hluku. No, nebudu to číst celý, jo, ono to může být taky smyšlený. Každopádně prostě...
2: Tady ty články jsou vytvořeny na to, aby tě zastrašovali.
1: Ano, já jsem
2: že to... Že už je všechno rozhodnuto, že seš v prdeli a tak dále.
1: Já jsem to...
2: Vykašlete se teď. Na to, ignorujte to.
1: A nepustilo mě to přečít, já jsem to dočetl do půlky a pak říkám, ah je, takže umělá inteligence postavila článek na vyvolání strachu a nemá tu význam se tím fakt jako zabývat, ale fakt, že zatím se dějou, za závěsem se dějou věci, jo, úplně jinačí, jo, kterým my máme mít znemožněný přístup kvůli takovým strágorám, jako je ham, víš? No, takže to...
2: Všechno je o těch, aby tě drželi v těch nízkých vibracích, no. Aby si se tvůr něčeho bál.
1: Jo.
2: Ale ty se, jak jsem řekl jasně, nad člověkem nemá nikdo moc. Ani WHO, ani OSN, ani nikdo podobný. Jo, to jsou všechno soukromé firmy. Tak na to prosím vás neskákejte. Jo?
1: Radši si vemte klidně CBDčko na dobré spaní. CBD, ano. A tady mám taky od mých známých pěkně výtažek Ivermectin, tekutý, 100%. Takže jsem si udělal očistu 4denní. Pěkně vyhnat parazitky. A
2: teď je vynikající třeba čaj z kopřivy.
1: Z kopřivy, pampeliška, keltská sůl, soda, no to opakujeme po každé. Čekáme na kořen lopuchu. Chystám se taky.
2: Já hlavně čekám, až porostou huby.
1: No tak to o tom žádná. A jdeš do toho pantera? Nebo jenom do červeňáčka?
2: No samozřejmě, že jdu do pantera. Ochomůru červenou už mám vyzkoumanou a jedu dál. A nejenom pantera, jedeme dál.
1: Ty se nezastavuješ, ty jsi bombardér, ty jedeš furt, člověče.
2: Ne, panter. Protože já si vždycky musím všechno vyzkoušet na sobě, jak to funguje.
1: No, nemáš strach, co? Tak panter...
2: Ne, vůbec.
1: Ty pantery pomocí.
2: No, protože člověk je tvor zvídavý. To je, kdyby mi 1000 lidí řeklo, to nepůjde, tak já stejně do toho, stejně to vyzkouším, protože nikomu nevěřím. Víš? Protože já řeknu, to neznamená, že vám pitom to nešlo, že to nepůjde mně.
1: No však.
2: Jo.
1: No,
2: takže tak... já jsem nikdy nebyl ovcojní kunda, jak to říkal Hedí Palovič, víš? Já si jedem vždycky sám za sebe. Žádný ovce kolem mě. Nechci. Nepotřebuju. Jo? Protože kdo se chce družit, to je vždycky otrok. Protože člověk jedná sám za sebe.
1: Oni lidi...
2: ten už vystupuje, jako učí druhý člověk.
1: Oni říkají, jako, že člověk je tvor společenský, on se druží. Ale je to taková zástěrka.
2: Ne,
1: já třeba mám
2: rád samotu. Se druží.
1: A víš proč? Protože v tom davu se cítí bezpečně, jakože kolem sebe má ty další hovada, ovce. Jo?
2: No.
1: A teďka pozor, když ten bače řekne, která to byla, jo? Která zabečela tak škaredě, jo? Tak oni se nepřiznají, jo? Protože oni mají strach. A jedna to třeba jako každé hledí do země, víš, skloněný hlavy. Takže... Žádný takový združování. Já mám rád společnost, ale ne DAF.
2: No jasně, ne, tak jako samozřejmě lidi, člověk má rád, že jo, o to nejde. Ale já se nepotřebuji s nikým družit. Na co?
1: No.
2: Čemu? Jo, já když něco budu chtít, tak si s tím konkrétním člověkem si udělám kšeft, obchod, práci. Já nepotřebuji mít tomu ještě dalších 1000 lidí. Jo? Já se dovolím přímo s ním, nebo s ním, nebo s ním, ale vždycky jeden proti jednomu.
1: Já si vzpomínám, že jo. Za děcka my jsme měli partu, ale nás tam nebylo 45. My jsme tam byli 3, 4, maximálně 5 děcek, jako jo. A víc, to byli fotbalisti, jako jo. Byla tlupa, prostě taková masa prostě jako lidi, ti trenéři a ty rodiče, jo. Ale měli jsme prostě, jo, chodili po těch našich dobrodružstvích, jo, po těch lesích a močálech a bažinách a polách. Nás bylo fakt jenom pár, jo. A to byly děcka ze sociálních, jako, to byly vlastně asociálové, včetně mě, jo, protože tam byla ta radost a ten tvořivý element. A ti studentíci už tehdy studovali zavření v těch knihovnách a studovali, učili se, drillovali a my flákači s rozbitýma dřenýma kolenama prostě zablácení, jo, už jsme mluvili sprostě tehdy, jo, a to neznamená, že člověk je sprostý, když mluví sprostě, takže jsme se nezdružovali, jo, a byli jsme tak akorát, no. Ale to jsou takové jako vzpomínky, že už tehdy, a máš pravdu, že ten člověk se s tím jako musí narodit, jo, s tou jiskrou.
2: Jo, to nejde jako přijít, já jsem živý člověk, ne, to nejde takhle.
1: No, jak Pavel psal.
2: Ty to máš, nebo nemáš sobě?
1: Pavel psal, než teda, jak to psal, než se nechám oživit, než vystoupím, než se stanu živým člověkem, jako pokud už to člověk ovládá, tak špekuluje, jo? Tak už
2: no prostě
1: je vytváří nějaké
2: spekulace. A vždycky spekulujou jenom otroci.
1: No, to chce hned, Pavel.
2: Protože ty se vždycky bojí se prohlásit za toho člověka, prý co kdyby se to změnilo?
1: No.
2: Tak já už bych byl tady zapsaný, že jsem člověk a to by mě mohlo poškodit. Hmm. Tak to radši budu jakože hrát takhle. To, jo? Rozumíš, na dvě strany. Jenomže oni si úplně jdou do prdele, ale. Protože kdyby se s tím člověkem už dávno stali, kdyby byli tím člověkem, protože když jsi člověk, nemáš o čem vůbec uvažovat. Jdeš jasně do toho. Není jiná cesta. Jo? Tohle to vychcávání, to dělají otroci. Jo? To jsou ovce. Protože ten si nestojí za svým. Jo? Protože ten furt čeká, že ho přijde někdo zachránit, nějaký klobouci a takovýhle nesmysly, Československo a další chujoviny. Jo? Ale člověk nepotřebuje někde takovýhle věci. Jo? Protože člověk žije na zemi a člověk nepotřebuje ani státy, protože člověk potřebuje toho druhého člověka, co je vedle, aby si vypomohli mezi sebou a tomu stačí.
1: Maro.
2: Ale tady to vychcání, jak oni furt, a z tohle jo, a tohle ne,
1: to vůbec.
2: Tak takhle ne. Takhle to nefunguje. Jo.
1: Jako já tě říkám,
2: tak, člověk, za Československa byl proti Československu, proti těm skurveným komoušům a i proti těm skurveným Rusákům se byl. Jo. Já jsem Rusko úplně nesnášel. Tvrdě. Jak komouše, tak Rusáky. Protože mě sralo, že Rusáci nařizovali, co máme dělat v Československu a srali mě komouši, že mě do toho nutili. Už jako dítě mě to sralo. A ty si myslíš, že já teď půjdu bojovat za nějaký Československo? Když jsem proti němu bojoval v Československu, když jsem už jako dítě, no tak to si píš, že jo. Jak mě sralo nějaký posraný pionýři a takovýhle věci. No tak to určitě ne. Já už jsem si to zažil, dobrý, nebylo to špatný, jako dítě jsem si to prožil, ale jako dospělý už to neměli takový růžový. Protože tam si nemohl říct, hele, já nejdu do práce a to a hned ty vole, nebo policajti chodili po hospodách a kontrolovali lidi, jestli jsou v práci nebo nejsou, tak tohle je svoboda pro vás, Československo. Že jste se bali na pivo, protože náhodou byli všichni policajti, nebo tohle. Já má rodím, já nemůžu, ale víš co, ty vole, já si dobře pamatuju, jak to fungovalo v tom otroctví. Takže tohle ne. Jo? A jestli někdo chce být menší otrok, tak prosím. Ale já určitě ne. A s takovýma otrokama se ani nebudu spolčovat.
1: No tak oni by chtěli, oni by vlastně, to je stejný otroctví, akorát, že ta ohrádka si myslí, že byla trošku jako větší, třeba, že jsi nedohlédl k tomu pletu, jo. Tady v tom koncentráku dohlédneš, vlastně to je kopka, jo, to je kopka, jako jo. a tam v tom Československu, že třeba znedohlédl k tomu plotu, ale jak jsi tam šel, jako v rámci, že já jsem svobodný, tak stejně k tomu plotu došel a tam bylo elektrické napětí a stejně ti to nepustilo dál. Jo. Ale byl tam jakýsi ten pocit jako svobody.
2: Ale vem si, že tady kolem mě všude, kdyby tady nebyla šachta, elektrárna, víš, tady ty baraky všechny stojí, protože lidi tam dělali a ten materiál tam odtamtud ukradli. Aby si to postavili, rozumíš? Nebo materiály veškeré to šlo od tamta, takže za Komančů všichni kradli, co se dalo, jo? No tak to bylo za krásný stát. Protože kdyby nemohli nic ukrást, tak to by bylo totálně pak prdeli. Jo? Takže lidi byli spokojení i s malou výplatou, protože věděli, že dělají na statku, že si ukradne tolik zrní a tolik zrní, že on nepotřebuje de facto ani výplatu, že si ukradne víc, než dostane, jo? No tak. Ale v čem to bylo tak úžasný? Jo? A ještě po víně jsme museli chodit do kina na ruský filmy, ty vole, nějaký posraný. Já byl nasraný vždycky. Ruštinu jsem úplně totálně nesnášel, jako. Já byl silně proti ruské, ti říkám. Já jsem bojoval na škole proti ruštině, protože já jako hrdej Slovák jsem neuznával, aby já se kurva musel učit nějakou pojebanou ruštinu. Říkám, co ty mi máš co nařizovat, jestli mám já učit nějaký skurvený jazyk, já chci se učit svůj a na ten tvůj seru. Jo? A to už mě sralo, ta Komančů. Takže já nechci žádný takovýhle věci.
1: Maro, mám tady dotaz. Jas a Taj se nám ozval. Jas a Taj. A co by jsme mu poradili, jo? Zdravím, borce, můžete poradit, co koupit, když nechci už být ve městě v bytě? Zahrada, louka a stavět nebo stavební pozemek, na který nemám. Pozemky jsou tvoje, Jas a Taj. Ty si prostě vybereš místo někde, postavíš si tam sloup, jo, ze dřeva, ze stromů v lese a máš, nebo hliněnej dům. Nemusíš se nikoho ptát, ale musíš se trošku uskrovnit, třeba, že tam nebudeš mět jako ty inženýrské sítě, jako co máš teďka v bytě, jo. Je to něco za něco, ale přinese ti to svobodu, jo, a můžeš používat nějaký alternativní prostě zdroj na tu elektřinu, nebo vymyslet volnou elektřinu, jo, takže za mě
2: zdroje.
1: Já šel do lesa, v lesu, a postavil si prostě třeba hliněnej dům, jo.
2: Hele, pořiď si nějaký baráček, třeba starší, jo. A nebo kus louky, prostě na to si dej boudu nějakou a hotovo. Jo, kde můžeš něco pěstovat, rozumíš? Jednoduchý. Ty nepotřebuješ v životu nic ve finále.
1: A on vlastně, počkej, já jsem vyrozuměl, ale on asi, Jas a Taj jede za občana, jo, takže mu je jedno, že půjde na katastr si zapsat domeček, no, takže když nechce být...
2: Ale vždy, oni, pokud půjdeš za občana, tak ti veškerý majetek seberou.
1: No.
2: To by měli ty občani vědět. Protože ti je vyvlastní. Pokud jsi občan, tak jsi pouze vlastník. Ale pokud jsi člověk, tak jsi majitel.
1: Chlapče, napiš nám Jas a Taj, napiš nám, jestli chceš jít za živého člověka, jak my, anebo jako za občana normálně koupit teda parcelu, zapsat si ji do katastru, jako jo, platit daně a být teda občanem, jo. Jak říká Mara, tak občané přijdou o své majetky, protože to nejsou majetky, ale patří to korporaci všechno, to protože jejich. Platíte z toho daně.
2: Jo, protože oni, ty baráky, co jsou postavený třeba, tak ty nesplňují ty jejich euronormy. Ty ekodaně,
1: no.
2: Pak až ti přijde 100 000 za rok zaplatit ekodaň za barák, protože nesplňuje, a další pokuty třeba za to, že to nesplňuje, a že v tom baráku třeba ani nebudeš moc bydlet do té doby, než to bude splňovat, no tak ten barák odezdáš ti korporaci, radši zadarmo. Je? Takže to by si měli ti občanci uvědomit, že veškerý baráky to tak mají. Protože ani ty nový baráky nesplňují ty normy. A oni chtějí sebrat ty baráky těm lidem.
1: To je účel.
2: Jo? Protože to je účel. A oni chtějí nadpat ty otroky do měst.
1: 15 minutových.
8: No jasně.
1: Pod dozorem, jak v koncentráku. No. Takže určitě Jas a Taj z města pryč, to je jasný, jo.
8: Ale z město je, byl to tak, že město byly postaveny jako koncept, to bylo postavené jako korporace na vydělávání peněz. Takže někdo si ohraničil nějaké území a řekl, tak tady to bude moje a já tady budu podnikat. Jo? Takže si tady postavím tuhle fabriku, tamtu fabriku, tady si podstavím bydlení, no a ty otroci mi budou všichni nechávat ty penízky na tom území. Maro, takhle je to jednoduchý s těma městama.
1: Jas a Taj to konkretizuje, že nejedu občanství, jediný status mám člověk. Nehodlám platit nic cizákům.
8: No, to je dobře.
1: Tak ať si vezme pozemek někde.
8: No, tak si ho... Ale hele, když chceš, tak lidi zajdi na katastr a zeptej se, kdo je majitelem toho pozemku.
1: A ti to dokážou, jestli to jsou...
8: Ne vlastníkem, majitele. No. A když řekneš, že nikdo, tak řekneš, já jsem ten majitel.
1: Tak.
8: Víš? Protože jako člověk, jsi majitel veškerý země, který ukážeš prstem.
1: Ano. Ale nesmí být rozežraný.
8: Ne, že tam bude žít jiný člověk, jo? To samozřejmě člověk neudělá.
1: No, ano, a taky si nemůže vzít prostě
8: někomu do dvora a řekl, to je moje. To nikdy člověk neudělá. Jo, ale když bude nějaká prázdná louka...
1: Prázdná, řekne, ano. On si nemůže vzít třeba 10 hektarů za znaukor, jo? Prostě být jako vzít si jenom to, co skutečně potřebuje. A
8: ti veme, kolik chce, když na to přijde. Jestli to obhospodaří, jinak mu je to k ničemu.
1: Jas a Taj je mladý borec, tak jestli ho čeká veliká rodina z 25 děcek, ať si vezme prostě jako ve těch hektary, jo?
8: Ale jo, no, ať do toho, já říkám, na katastr, zeptej se úředníka, komu patří tady ten kus pozemku. On říká, no vlastníkem je třeba, nevím, město, nebo že to je v tom, jak se to jmenuje, no.
1: Katastrální území.
8: Fondu vlád. Ne, to je nějaký ten pozemkový fond. Jo. Říká, a co je pozemkový fond? No zase jenom správce, ne? No tak kdo je majitel? No tak se tady, tak si tady pojďte, zapište si, tak tady ten zrovna je moje. A ti to vyvrátí, že to není tvoje.
1: No jasně, jo.
8: Jo, ty si řekl, že to je tvoje. A jako člověk seš majitel. Logický. No, ale jako fyzická osoba, jako občan, ne.
1: A tam právě oznámí, že tam prostě zasadí strom, postaví dům a založí rodinu, a která se bude starat, jo, o to území. Hmm? No a hotovo.
8: To samý já bych třeba udělal, jako třeba já bych to udělal s těma posranýma vrtulema. Kdybych tam měl někde barák a že tam chtějí postavit barák, tak bych šel za tím starosta a říkal, ta země je moje. A já si nepřeju, aby tam žádné vrtule stály. Rozumíš, starosto? Mm. A jestli tam bude něco stát, tak poletíš k soudu. Víš? Ne jako občan budu žebrat. Já mu to jako člověk nařídím.
1: CBD.
8: Protože fyzická ani právnická osoba nemůže vlastnit něco, co je živý, co je příroda. Víš? Jenom živej člověk může vlastnit živou věc. Mm-hmm. A v tom je to kouzlo. Takže jestli úředník ti řekne, to nepatří nám, no tak ukaž papíry.
1: Ať to dokáže.
8: Kdo ti to prodal, podpisy chci vidět. Kdo? Takže jenom správce. Tak ty máš tady samý správce, ale kde máš toho majitele? Protože korporace nevlastní žádný území. Oni na tom území pouze obchodují. Jo? Takže oni vlastní to území skrze vás, člověky, neprobuzený občany. Protože tím, že se stanete občanem, jste se vzdal nároku na tuto zem. A dal jste ji do správy soukromé firmě, třeba Česká republika. A která vám na oplátku to pronajme. jo? Takže trošku přemýšlet.
1: A nebo mu banka poskytne hypotéku na oplátku a půjčí mu jeho vlastní peníze, který vrátí až
8: do roka. Vlastně, no nepůjčí, ona mu je dá, ne, ona mu je dá jeho vlastní peníze, ale řekne mu, že mu je půjčila.
1: No, tak. přátelé.
8: To jsou podvody nad podvody.
1: Dívej, já jako nemám to ve zvyku, ale musím jako stlumit hlas a to úplně mě tak netěší. Takže Maro, já bych to dneska jako odpískal. My máme 3 hodiny 33 minut a 3 hodiny 33 minut a 33 sekund
8: vysíláme. Tam i trojky jsem tam měl teď, člověče.
1: Ano, však teď se na to dívám, chápeš? To není náhoda toto.
8: To je znamení.
1: To jsou Teslovy.
8: To je znamení se na to vykašlat.
1: Ne, já si myslím, že jsme lidičky potěšili, že jsme se po delší době ozvali. Pavla Jurkinca jsme taky potěšili, i když možná trošinku naserali a zarmoutili, ale Pavle, to chce odvahu styčit hlavu, narovnat záda a vystoupit. Vystoupit, tady to bude už, čas.
8: Tady není čas chodit s medovýma řečičkama něco. Tady jde o vaše životy.
1: Mm-hmm. A
8: jo, protože probuzený, ty už ví, jo, do toho člověka, ty už ví, že přes to vlak nejede. A ten člověk ví, protože to žije, že to jde.
1: Jo.
8: Takže nějaký řeči, nejde to, jde to. Já jsem všechno takhle smazal. Nula. Nikomu nic nedám. Nazdar. Žiju sám pro sebe. Právě pro svoji rodinu. Pro svoje přání, co já chci. To, co já chci, si koupím, co já nechci, si nekoupím. To nezaplatím. Hotovo. Nenechám se vydírat nikým. Ignorace, nazdar. Ale to všechno vás posune pouze to vzdělávání se v těchto věcech. Vy pak až budete vědět, že oni jsou tohle, tak oni pak vám dojde, že nad váma nemají žádnou moc ve skutečnosti. Že to je všechno jenom fikce. Proto říkám, studujte, protože tím to v sobě ukotvujete, tím se zároveň programujete. Jo? Protože vy se musíte stát svým vlastním programátorem. Ne, že vás někdo programuje, vy sami se musíte programovat. Vy sami si musíte vytvářet tu hru.
1: A já bych to řekl z vlastní zkušenosti, Maro, takže jak jsem předtím necelým rokem, jak jsme začali vysílat v tom červnu, nebo kdy to bylo, tak jsem ještě, když jsem viděl korporátního, tak jsem měl husinu, tak jsem měl nervy, jako jo. A fakt jsem si říkal, co mu řeknu a studoval jsem a byl jsem z toho jako bobky, jo. Ale teďka, když je člověk v tom ukotvený a ty informace mu už chodí jaksi sami a je v tom pevným postoji, takže já kolikrát se jako těším, že by mě korporátník zastavil a že bych mu to pěkně s úsměvem, a možná bych to okýnko stáhla i celý, nejenom do jedné třetiny, ale řekl, co chceš, vole, co otravuješ, jeď si po svých, vole, nech mě být, jako jo. Kdo jsi, když ukáže, jestli jsi státní zaměstnanec, jestli ne, tak padej, parazite, padej ode mě. Jo? Nebo UCC a tak dál. Takže máš pravdu, jo? Že tím vzděláváním přichází ta sebejistota a hlavně ta pohoda. No. Já nemám jako až tak za nepřátele, jenom za nevědomý blbce. Jako, jo? A to je velký rozdíl.
8: No, já nemám nic proti, jako proti lidem. Ale já mám všechno proti jejich zaměstnání.
1: No. A teďka, dívej se.
8: To, co oni dělají svým konáním.
1: Maro, toto není možný.
8: Protože oni pak přijdou z práce, a já jsem taky znal, nebo znám, policajti bývali a jako kluci v pohodě, ale v práci, jako když jim přepne, řekne, no já musím, víš.
1: No, to je ty práce, nemusíš. To já musím.
8: Ty se na to vykašli.
1: Dívej se, ty se bavíš o práci a mě tady skočila naše teda stará známá Hrušková, takže...
9: Já to ještě jednou shrnu. Víte, proč chodíte do práce?
1: No, proč?
9: Tak já vám to řeknu. Proto, aby se měl dobře někdo úplně jiný než vy. Vy tam chodíte jako otrok. Makáte jak šroub. nejste vůbec svobodný, protože když musíte chodit do práce, to je nesvoboda. Ale dobře se bude mít někdo úplně jiný. A o tom to je.
1: Tak a to bylo...
8: A nejlepší ty nadnárodní korporace, který nepatří do české korporace, víš? Oni jak ti říkají všichni, české firmy nemají pracovníky, musíme brát ty nějaký, já nevím, z jaký prdele, jo, přivážet. No ale počkej, ale to nejsou české firmy.
1: Je už málo české firmy, jako jo.

0: žádný zájem na to nemá, protože čím víc, tím větší daně. A tím větší přísun do kasiček. Takže oni nechtějí, abyste měli levno. Oni chtějí jenom všechno, abyste měli co nejdražší.
1: A to už je extrémní stav.
0: Tady. Jo? Protože vem si, že třeba z litru benzínu mají půlku minimálně. Jo? No tak o čem se bavíme. A teď se pojďme bavit o další věci, jako je třeba chleba, jo, kolik mají z mouky, vem si, že jenom ta mouka, jo, teď traktor, co to tam táhl po tý louce, DPHčko, daň, normální daň, spaliv, jo, to všechno zapadí, a pak ještě daň, to si pak spočítáš, daň, jo, tak nazdar bazár. A oni ti řekli, a pak když si, já říkám všem, no ale ty neplatíš daně, ale to, říkám, poslouchej, já když jdu na pumpu si koupit tu naftu, tak já zatankuju za 500 třeba, například, a ani nevím, kolik je to teďko nafty, jestli 10, přes 10 litrů nafty určitě, tak si vem, že, dejme to bude 10 litrů, jo, tak si vem, že moje dodávka sežere 10 litrů na 100 kilometrů.
1: No.
0: No, takže zaokrouhlím to, dejme tomu 400, jo. 400, takže já jsem dal český korporaci 200, že ujedu 100 kilometrů po silnici. To ti přijde málo?
1: To je hodně.
0: Víš? To se nebavím o dalších věcech.
2: To jsou strašidelné sumy, když tak člověk na tom zamyslí.
0: No, takže když se nad tím zamyslíte, tak mi řekneš, za co já mám sakra platit, já už jsem tu silnici zaplatil, když už takhle, tak v tom palivu, ne? Nebo?
1: Vlastně.
0: A ty samozřejmě náhradní díly, auta, všechno, tohle, to, tamhle, to.
1: No.
0: Žrádlo. Jak už spočítalo X ekonomu, teď ty skoro 80% peněz, které měsíčně utratíš, jsou daně státu, ty korporaci. A máte se dobře, když jim to tolik odvádíte? Asi moc ne. Jo? Takže oni to dohrají do takových extrémů, že ty lidi si začnou to palivo vyrábět doma, což není zas takový problém. Jo? Protože když si auta jezdili na líh, jo? Protože dneska máš taky líh v tom benzínu, proto je to etanol. Když se tomu říká benzín. Takže ty si to palivo vyrobíš a je spousta zase pěkných na TikToku věcí, jak jsou už takový ty starý experimentátoři, jak normálně voda tohle namíchá a palivo ti z toho udělá jen to fiči. Jo? Protože jsou spousta lidí, co se zajímá zase o tady ty věci. Jo? Takže my nemusíme čekat, až někdo uvolní nějaký schovaný věci z trezoru, protože ty lidičky už na tom dávno pracují bez nich. A nečekají na žádný trezory. Jo?
1: Tak, Paro, já tady mám požadavek, píše mě Roman, on tady napsal přes 5 nebo 6 zpráv zednářské krédo. Jo, od Rockefellera. A nechce se mě to týka na závěr číst, protože by nám to mohlo snížit vibrace. Nechal bych to
0: mě jako Rockefeller rozločíde.
1: No, nechme to na příště. Jo, Romane, příště se ozví a klidně to můžeme v průběhu vysílání dát, ale já taky už tady jako pomaličku se chystám do lóže sedářské, no, do lóže.
0: Už je nejvyšší čas.
1: Ne, fakt.
0: Už je nejvyšší čas.
1: Já stávám taky na farmu a to by se to vykládá. Ty se pěkně poflakuješ do 10 postilce, jo?
0: No, protože já jsem si to takhle, ale no, zařídil sobě.
1: Ano. Já si
0: to nesmí, není,
1: já si
0: protože já to takhle chci, tak to tak mám.
1: Já bych mohl na farmu až v jednu, jako jo, ale zase bych měl potom krátký ale, den, jo.
0: No, ale jako to je zase, když děláš se zvířatama, tak se musíš tomu chovat taky jinak, no, jo.
1: Tak jasně. Takže dívej, já mám tady ještě hodně videjek, třeba, že vlastně po procitnutí už není cesta zpět, jako jo, je tady, je to ruský teda mluvící, pěkný, ale teďka už zase se mě nechce. Protože to ví zase...
0: Nech to na nedělu.
1: Necháme to na nedělu. Romane, v nedělu přečtu tady ten židovské

0: Co to je? Od roka, krédo, zednářské, jo? Zednářské. Takže já bych dal na závěr Duška. Tento se mně líbí. Pak dáme písničku tvoju a odpískáme to, jo? Odpískáme to dobrá. Teď, odpískáme to teď, dám Duška, po Duškovi písničku tak. A já otevřu, já budu provozovat částečné bílé sex asi dneska, protože jsem ještě
1: nejedl. No, já už se taky na něj chystám,
0: člověk. Já jsem ještě dneska nejedl, jako jo.
1: A no, taky prd.
0: Taky nechápu, lidi, co k nám chodí známí, když jim to řek, Petrucho, ty nesnídáš, ale to musíš, to je základ. Já vysvětluji mi.
1: No to není základ. No. To je základ toho, že jste pak nemocný a tlustý.
0: No, tak však. Takže, ale hlad, kurva, hlad mám, člověče. Otevřu bílé oltář a něco si dám. Takže, přátelé, Máro, tak počkej, poděkujem. Libor se vytratil, ty vole, pára nad hrncem, jako, před hodinou, jo. A tak já se nedivím, jako to málo kdo by vydržel, jo, s tebou.
1: Málo,
0: jo. Jo.
1: No. Hele, byl, pokecal, šel zase po svej.
0: No však jo, počkej, já tady ještě pustím. Romana, necháme to na příště, pro dnešek stačí. Šel po svej, on se zase chlapec přihlásí, takže dívej, máme splněno. Jo, já si myslím, že jsme vlastně to napravili, no my jsme vlastně nepochybili, jo, to technika nás klamala v tu nedělu, ale dneska
1: no,
0: si myslím,
1: jo,
0: že
1: to snažili.
0: Dívej se, za 10 minut bychom vysílali už 4 hodiny, jo, takže si myslím, že jsme to vynahradili vám, kdo nás sledujete, pořád tady jste, neodcházíte, tak se rozejdeme, jo, po svých zaměstnáních a uvidíme se v nedělu. Já tady mám materiálu dost a my to vždycky stejně tak jako rozvedeme, že pustím videjko a pak stejně, jo, ta téma jde třeba úplně třeba jako jinam, ale to je dobře, to je ta živost právě, jo, že nejsme jak stroje, a teďka se budeme bavit tady o tomto tématu. To slouží jako odrazový můstek, odrazíme se od tématu a zavede nás to kamkoliv, jo.
1: Přesně, jak říkáš.
0: Tak jo, takže děkuji posluchačům, divákům Svobodného vysílače Studia Deja Vu. A Máro, tobě děkuji, rozejdeme se do svých zaměstnání, pouštím Duška a písničku a my jsme v kontaktu. Ó, Šanty, blagadár.
1: Ahoj.
2: A já pořád čekám, jak si to dlouho necháme líbit, jo. Jako ti občané, ty se pořád dočítáš, za co dostaneš pokutu. Že prostě, když si nevyměníš kotel nějaký ve svým domě, budeš platit pokutu. Když si nedáš nějaký štítek na dům energetický, když si to nenecháš udělat, tu nějakou bilanci tvýho domu energetickou, pak už ho neprodáš. Teď jsem četl, že když si dáš do auta místo halogenový žárovky LED žárovku, pokuta bude 18 000 korun. Pořád jakoby je nám nějak divně vyhrožováno. A vlastně místo toho, abychom tady žili veselé životy, krásného snění společného, teda jako sen, jak tady aboriginci stvárňují, tak místo toho tady prožíváme nějaký prapodivný jakoby koncentrační tábor, jo, kde nějaká skupina jakýchsi samozvaných často vůdců, který ani nejsou volený, ty zjišťuješ, že oni tam stejně pořád jsou. To je fakt jako zlý sen, bych řekl. A tento zlý sen se tak stupňuje, myslím si, tak jako já to tak cítím, že tě přímo vede k tomu si ho nevšímat. Že tě vede k tomu si říct, no tak to je zlý sen. To je něco jako zlý sen a já nejsem povinen ho prožívat. Já ho můžu pozorovat, můžu se od něj učit něco. A to, co k čemu mě vede tento sen, je ten klid vnitřní. Uvědomění si, že najednou můžeš vstoupit do toho stavu klidu, meditace, rozjímání a zajímají tě úplně jiné věci najednou. A přicházejí úplně jiné podněty, přicházejí jiné bytosti, někdo s tebou komunikuje, je to pro tebe obohacující, není to stresující, je to vyživující. A ten velký rozdíl mezi tím výživným sněním, tím, co tě vyživuje, občerstvuje, rozradostňuje, naplňuje tě to klidem a nějakým smyslem prostě existence, tak to je velký rozdíl od toho snění, kdy jako přemýšlíš, jestli na to budu mít, nebo co. Dneska už dostaneš pokutu někde tamhle, když překonáš rychlost o 1 km/h, přičemž tachometry v autech vůbec nejsou přesné. To je úplně jako absurdní chtít po lidech, kteří jedou v technickém zařízení, které neukazuje přesnou rychlost. 1 kilometr překonáš tu povolenou rychlost, tak v některých zemích nebo v některých městech, úsecích už ti napařej pokutu. A já tento svět považuji za chorobný, nemocný, tento typ snění. No a ten prostě tě vede k tomu postupnému uklidnění a sklidnění. My jsme se ocitli v době, kdy se střetávají různá snění. Je tady sen, že o nějaké skupiny lidí, nebo Bůh ví, co to je za bytosti, o ovládání té planety, sen o tom, aby to řídili, sen o tom, aby dusili ty lidi, sen o tom, aby se lidi báli, aby byli nemocní vlastně, protože je tu nějaká chorobná skupina, který vlastně jakoby paradoxně nezáleží na životě, ale skupina lidí se chová, že je jejich. Jejich je ropa, jejich je uhlí, jejich je zemní plyn, jejich to je voda, voda. Obsadějí vodu normálně, najednou jako disponujou vodou, ku podivu nějaké firmy a prodávají to lidem, to je neuvěřitelné.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážní přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na další simultánku, tradiční to středeční počin večerní, co taky jinýho dělat. I když všude řádějí virózy a různé bakterie a příšernosti, které nás oba tady trápí, tak jsme tu. Dneska to bude trošku takový ten, no, jak se tomu říká, no, tak jako jak jsou na těch ozdravných pobytech.
1: Léčebna na pleši, no, jistě.
0: Tak. Tohle fakt nebylo plánovaný.
1: Já jsem se už naučil vypínat mikrofon v tu chvíli, tak snad se mi to bude dařit i dnes.
0: Tak nás omluvte, když tak, kdyby náhodou, ale věřím tomu, že obsah bude samozřejmě dostatečně hodnotný na to, aby se zase trošku hnuli ledy. Protože, jak říkával nebohý kdysi dávno klasik na jednom médiu, tak o jakých otázkách se po dnešní simultánce začne mluvit?
1: Budej hodně, Petře, budej hodně. Nevím, jestli se o všech bude mluvit i potom, ale já nemohu nezačít tím, co se odehrálo před pár hodinami. A sice, jak jsme si 9. května připomněli výročí porážky fašismu a osvobození Československa, především Rudou armádou a samozřejmě i dalšími účastníky antihitlerovské koalice. Vyvrcholilo to na Staroměstském náměstí, už podruhé se podařilo zorganizovat akci doširoka pojatou, pestrou co do žánru, od dobových artefaktů až po moderní muziku. A také okruh lidí, kteří vystupovali z tribuny, byl velice pestrý. A je škoda, že tomu na to vrhá stín taková zvláštní nějaká křeč argumentační, která se snaží vytvořit zdání, že jako to nebyla prokomunistická akce, proruská akce a především, že tam nedostali slovo exponenti minulého režimu. No, tak začnu tím od konce. Jaký režim rozdrtil nacistický Wehrmacht? To byl nějaký jiný režim než socialistický, tedy než ten minulý? Samozřejmě se sídlem v Sovětském svazu. To, jako, to z toho nějak jako vypreparujeme, nebo ti, kdo se nebrání, nebojí hájit pravdu o Sovětském svazu, tak mají být nějak jako vyloučeni, protože jako, aby to mohlo vypadat, že to je nějak jinak. Teď jako ti, kdo to dali dohromady. Ano, hlavně mladí kluci, to přeci byl náš cíl, já jsem byl od samého počátku v pozadí. A ti kluci taky nejsou žádní neutrálové. Ríša Štěpán je komunista, ten Roman Roun je taky komunista, ten mladý Tonda Komers ještě nemůže být členem žádné strany, protože mu není 18, ale je to člověk, který úzce spolupracuje s námi. Takže i tam to je takový nějaký jako padlý na hlavu. No, škoda, že nikdo neřekl takhle, že prý ta akce byla svatoplukovská. Jako, že snad Svatopluk je jediný subjekt, který usiluje o to, abychom se rozkročili do šířky. To někdo myslí vážně. My jsme od samého počátku říkali, že nám jde o to, abychom řekli pravdu o všech, kdo se zasloužili o porážku fašismu a naše osvobození. Od počátku jsme to tak koncipovali. Já jsem dokonce psal ty dokumenty osobně některé. A nepotřebujeme školení od někoho, že to jako tak nějak má být. Někteří lidé se zřejmě bojí, kdyby vystupovali, nebo já nevím, jaký můžou mít motiv, pokud není nějaký ještě horší. Ze stejné tribuny, protože my, když jsme třeba organizovali akce proti, jako magistra víte, proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, tak jsme ty pány profesory, kteří teď pouštějí z úst podobné výroky, zvali opakovaně, aby vystoupili s námi. Oni řekli, že nemají zájem, dobře, to je jejich svaté právo, my jsme je za to nějak nehodnotili. A pokud jde o akci na Staroměstském náměstí, existují o tom dokonce nahrávky, například u Petra Hájka z pořadu a tak dále. Já sám jsem byl názoru, že by měli vystupovat hlavně mladí kluci, kterým těžko někdo může vytýkat, že snad chodili na dějepis za socialismu, mají komunistický výklad, či co oni ho mají, no ale nemají ho z toho školního dějepisu. Ale sám jsem řekl, že bude nejlépe, když my starší generace se tam nebudeme prostě objevovat vůbec. S jednou výjimkou. A sice 2. září stoletého, věřím, že se dožije ve zdraví, Standa Odsloň z Jižních Čech, který vystoupil velmi hezky. No ale Standa Odsloň je členem komunistické strany od roku 1945 a ve svém aktivním, ekonomicky aktivním věku vykonával funkci vysokého činitele politické správy Československé lidové armády a potom pracoval jako poradce předsedy sněmovny lidu federálního shromáždění. Tak ten jako není exponentem minulého režimu, někdo jiný je exponentem minulého režimu. No, škoda, že to někdo ještě nenazval, takže vlastně to byla akce ne pro ruská, pro komunistická, ale pro svatoplukovská. Já myslím, že tím by nasadil, jak si nasadil korunu celé tento argumentační křeči. Cokoliv jsem teď řekl, není namířeno proti nikomu z těch, kdo se vyskytují také ve známém spolku Svatopluk. Většina z nich jsou moji kamarádi a tak dále, ale tato argumentační křeč po jistém zásahu vůči mladíkům, aby to, že to, či ono smí a to, či ono nesmí, provedeném teda velmi vyděračsky, tak to, jak si se sotva, někdo si může dát za rámeček. My z toho vyhodíme náležité závěry. Příště budeme moudřejší, nenecháme to na tom, aby mladí kluci se ocitli pod takovým tlakem. Nebudeme také sbírat peníze na akce, které pak si přisvojuje někdo jiný jenom a tak dále a tak dále. Asi tak, přátelé. Pokud stačí, že to dokumentujeme takhle, tak necháme. Bude-li si někdo přát nějakou ještě větší polemiku, má jí mít, já ji vyvolávat už nebudu. Asi tak. Chci vás ujistit, že z toho rozhodně nemám nějakou depresi nebo něco na ten způsob. Tady je snaha o to se utkat, o to, kdo je alternativou a kdo není alternativou. Alternativou může být pouze antikapitalistická levice. To jsme my. Někdo má dojem, že stačí to tak na tom hřišti dnešním tam tak přesypávat z jednoho konce na druhý, přehrabovat se v tom a říkat tomu změna režimu a pak říkat, že změna režimu spočívá v posílení prezidentských pravomocí, třeba toho, co sedí na hradě teďko. Nevím, no. Nebo že se mají levicové strany zrušit a vznik má se z toho vytvořit nějaký takový prejt z nich ze všech. Tak takový názor já nemám a jsem rád, že k tomu ani nedochází. Takže asi tak, přátelé. Pojďme dál, já vám povím pár věcí na jiná témata. Tak, Tulsi Gabbardová, to asi víte, to je žena, která šéfuje střechové struktuře nad všemi zpravodajskými službami Spojených států, uvedla, že Spojené státy financovaly a financují zřejmě dodnes na 120 biolaboratoří po světě, jaksi s vojenskými a jinými účely, a z nich na 40 bylo Čijev na Ukrajině. Vzpomínáte si, když s tím přišly jiné země, tak se ozýval RIK o tom, že je to nějaká konspirační teorie, lež a tak dále. Teď to řekla Tulsi Gabbardová, nejvyšší šéfová amerických zpravodajských služeb. V Německu, už jsme se o tom bavili, narůstá snaha militarizovat společnosti, ekonomiku a dokonce se tam ozývají hlasy, jestli se nemá zavést povinná té či oné míze vojenská služba. A mladí muži, já jsem se mýlil, že od 19, dokonce od 17 snad let do 45, pokud chtějí opustit zemi na déle než 3 měsíce, se musí si získat takové kaky povolení od Bundeswehru. No ale mladí Němci do války nechtějí. A právě počátek května byl dobrou příležitostí, aby protestovali veřejně. A ty protesty byly velké, byly v celé řadě německých měst. Jasně řekli, že oni do žádných prostě vojenských obrodružství jít nechtějí. Uvidíme, co s tím spáchá Friedrich Merz, jehož popularita je mimořádně nízká, klesá dál, a jeho kolegové v té prazvláštní vládě, která tam dneska je. Zajímavý šok přišel ze strany designovaného, nebo vlastně možná brzy premiéra, jestli už není, nevím, možná jsem to propásl, maďarského premiéra Maďára, který prohlásil, že Viktor Orbán, jeho soupeř v nedávných volbách, by měl nahradit Ursulu von der Leyen v čele Evropské komise. Já myslím, že ti, co spojovali velké naděje s panem Maďárem, musí být šokováni. Objevila se i videa a další informační zdroje o tom, že Irán zasadil tvrdé údery svými balistickými raketami takzvanému severnímu velitelství izraelských ozbrojených sil. Některá část těch informací mi přijde jako nezcela věrohodná, ale nikdo to ani nedementoval, tak nevím, uvidíme, co z toho je pravda. Na Ukrajině je další mazec, kdy byl zadržen Andrij Jermak, donedávna šéf kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského, a zasáhla ta protikorupční struktura NABU, zkrátka teda NABU, údajně zadržela nějaké velké peníze, usvědčila ho z toho, že někde schovával cosi, a součástí té celé kauzy má být i výstavba jakéhosi elitního komplexu zvaného Dynasty, kde měly být, kromě všech těch nemovitostí, které má už po světě, i nějaké luxusní rezidence pro samotného Volodymyra Zelenského. To, že se zveřejňují další věci kolem korupčních afér na Ukrajině, hodnotí znalci jako důkaz toho, že ty síly, za nimi stojí americká administrativa, americké příslušné prostě instituce, násobí tlak tímto směrem a v podstatě ten tlak má zřejmě, jak tvrdí oni, přispět k tomu, aby Zelenský přestal vzdorovat a aby přistoupil na nějaký rozumný kompromis v té válce. Viděl jsem a poslal jsem to, Petře, i tobě pro naše diváky, mimořádně zajímavý záběr, to asi 20 nebo 30 nebo kolik minut, americké televize PBS, což je veřejnoprávní v podstatě televize, ze slyšení v americkém senátu, kam přišel důstojník CIA, který nějak chvíli byl mimo tu službu, jménem James Elderman III, to je nějaká dynastie už, a to sezení, jeho výpověď, ten člověk byl součástí pracovní skupiny Task Force, která měla za úkol nějakým způsobem filtrovat pro veřejnost informace o covidu a vakcínách a tak dále. A teď se ukázalo v tom sezení, no, slyšení v Senátu, že tam došlo ke gigantickému prostě zatajování a překrucování a tak dále. Ten člověk říká do kamery, že on sám ví o asi 2000 stránek dokumentů minimálně, které zachycovaly velmi vážné problémy kolem těch vakcín a zachycovaly prostě i úmrtí a zdravotní následky a tak dále. A bylo to všechno v podstatě utajeno. Dostala se nakonec po velkých žádostech i těch senátorů jim do ruky pětistránková jenom jako informace, v níž řada ještě jmen a údajů je začerněna, že to je jako pořád utajováno. A ti účastníci diskuze říkají, no, my chceme, aby byla vytvořena nějaká Čerčova komise. Vzpomněte si, starší z vás možná, že po debaklu Spojených států ve Vietnamu, Laosu a Kambodži a dalších nepěkných věcech ze strany americké administrativy a jejich silových složek, byla v americkém senátu zřízena speciální komise, která zkoumala spousty, řekl bych, prohřešků amerických zvláštních služeb zejména. A tam také došlo k úpravě některých prostě zákonů, například k zákazu jaksi mimosoudních poprav, když to tak řeknu, rukama zpravodajských služeb Spojených států, k zákazu toho, aby CIA se zabývala čímkoliv prostě doma, protože má působit pouze v zahraničí a tak dále. A je to teda mimořádně závažná věc a ten jeden z těch senátorů, nějaký Paul Johnson, který žádá mimochodem vznik té Churchillovy komise nové, říká, že já bych rád věděl, kdo to je, kdo zosobňuje ten Deep State, kdo tohle všechno dělá, kdo to nařizuje, kdo jak si způsobuje, že tady nemáme žádnou demokracii a důkazy o tom nám přináší každý den. Toto říká Paul Johnson na kameru při tom slyšení v Senátu. Velmi zajímavé. No, v Rumunsku došlo také k překvapení, k neradosti těch, kdo se tetelili blahem, když velmi nátlakovými a jaksi protiústavními způsoby byla zablokována volba prezidenta, respektive muže jménem George Simion. Vzpomenete si, když on vedl v těch prezidentských volbách před nějakými měsíci, tak to celé bylo jako v podstatě zrušeno a tak dále a tak dále. No ale teď se konaly parlamentní volby a v nich vyhrála strana AUR, se zkratkou AUR, tohoto George Simiona, a respektive, omlouvám se, nebyly volby, byl to přeřek, omlouvám se za přeřek, bylo to hlasování o důvěře či nedůvěře té stávající vládě, která byla takzvaně probruselská a proevropská a tak dále. A ona to hlasování prohrála. A teď se zdá, že vládu bude sestavovat tato struktura AUR George Simiona a rumunské sociální demokracie, což vyvolává velkou paniku v bruselských kruzích a zdaleka nejenom tam. Velice zásadní informaci přináší americké zpravodajské služby a proniklo to i do českých médií. Údajně 70% veškerého raketového arzenálu Iránu zůstalo zachováno. Na 90% podzemních skladů i odpalovacích zařízení zůstalo zachováno. Vystříleno bylo 10x víc Tomahawků, těch střel s plochou drahou letu, než kolik činí roční nákup amerických zbrojených sil. A také těch protiletadlových střel Patriot bylo vypáleno asi 1300, přičemž roční produkce jich činí 650 kusů. Donald Trump, když shledal, že toto se zveřejňuje, tak je všechny prohlásil za zrádce, kteří napomáhají nepříteli, ty, kteří to uvedli a řekli, že to není pravda, že prostě jsou v laufu, že nic jim nechybí a tak dále. Když hovoříme o Donaldu Trumpovi, tak on, jak víme, teď cestuje do Číny a používá svých takových podivných metafor, například prohlásil, že se těší na tlusté obětí se Sitím Pchingem. Teď někdo, novináři zkoumají, co tím myslí, jakože ho pořádně obejme ten Sitím Pching, nebo si tím chtěl říct, že snad Sitím Pching není hubeňour a tak dále. Probíhá velký spor v amerických médiích o tom, nakolik mají Spojené státy dovolit přirozený pohyb prostě zboží a kapitálu a výměnu s Čínou. Existuje investiční plán v sumě $1 bilion, kdy čínské subjekty hodlají prostě vkládat zdroje do Spojených států. Proti tomu jsou někdy až fanatické výkřiky, jako že to si nemůžeme dovolit přeci a oni by nám tady vládli a tak dále. A byl proveden průzkum Evropské rady pro zahraniční mezinárodní záležitosti v řadě zemí evropských a i ve Spojených státech. A tento průzkum vyšel tak, výsledkem je, že v příštích 10 letech se podle 54% dotázaných stane velmocí číslo 1 Čínská lidová republika a Spojeným státům přisuzuje tuto pozici pouze 43% dotázaných. Šokující také informace přišla o tom, že hantavirus, o němž kolem něj je teď velké rušno, je jedním z 1200 zhruba nežádoucích dopadů vakcinace proti covidu. I to jsem ti, Petře, poslal v podobě materiálu, který jaksi není z mojí hlavy. Znepokojivé signály přicházejí z jednání některých evropských zemí, kdy klíčovou roli zřejmě sehrává Francie a Polsko. Václav Danda, který často přispívá na web Protiproud, tam píše, že Macron a Tusk se počínají 20. dubnem nějak radili o tom, jak by případně společně zaútočili na Ruskou federaci, údajně včetně prostě použití jaderných zbraní proti Rusku a Bělorusku. Danda to považuje za velice vážný signál, ruská strana to i reagovala. Kaja Kalasová, známá to ministryně v uvozovkách zahraničních věcí Evropské unie, pronesla tuto větu. Cože Rusko a Čína porazili fašismus? To je ale novinka. Tak uznejte to. Taková žena vede zahraniční politiku Evropské unie. Maršál Žukov, jak připomíná autor článku, který zachytil citát Kaji Kalasové, se měl krátce po válce vyjádřit tak, že jsou síly v Evropě a nejenom tam, které nám nikdy nezapomenou, že jsme ten nacismus porazili. Obávám se, že Žukov byl velmi prozíravý muž. A teď, když dovolíte, já vám přečtu několik textů, budu číst z několika textů. Tak ten první je od Roberta Kagana, což je teda arci reakcionář americký. On je manželem, jestli se nemýlím, ten Viktorie Nulandové, co rozdávala cukrátka na Majdanu a předtím prohlásila, že Amerika vložila do změny režimu a do Majdanu už předtím 5 miliard dolarů. Tak Kagan říká v článku na serveru The Authentic, že Spojené státy utrpěly v konfliktu s Iránem totální porážku s nezvratnými strategickými následky. To říká arci pravičák. Zatímco při útoku na Pearl Harbor či na Filipínách během druhé světové války Spojené státy dokázaly nakonec změnit průběh války. Porážky ve Vietnamu a Afghánistánu byly nákladné, avšak neoslabily americkou pozici trvale. A Kagan říká, kdežto porážka v současné konfrontaci s Iránem bude mít zcela odlišný charakter. Nelze ji ani napravit, ani ignorovat. Nebude návratu ke statu quo ante, ani nepřijde konečný americký triumf, který by napravil nebo překonal způsobenou škodu. Trump často hovoří o trumfech v ruce, ale není jasné, zda ještě nějaké silné má. USA a Izrael po dobu 37 dnů intenzivně bombardovali Irán, zabili mnoho jeho vůdců a zničili spoustu vojáků, přesto režim neskolaboval ani nepřistoupil na ústupky. A Kagan říká dál, někteří zastánci války proto volají po obnovení vojenských úderů, ale nedokážou vysvětlit, jak další kolo bombardování dosáhne toho, čeho 37 dní bombardování nedosáhlo. Další vojenská akce nevyhnutelně povede k tomu, že Irán podnikne odvetné kroky proti sousedním státům v Perském zálivu. Zlom nastal 18. března, kdy Izrael bombardoval iránské plynové pole South Pars a Irán se pomstil útokem na katarské průmyslové město Ras Laffan, největší závod na vývoz zemního plynu na světě, čímž způsobil škody na výrobní kapacitě, jejíž oprava potrvá roky. Kagan říká, pokud to není šachmat, je tomu blízko. V posledních dnech Trump údajně požádal americké zpravodajské služby, aby posoudili důsledky toho, kdyby prostě vyhlásil vítězství a odešel. Nelze mu to vyčítat. Doufat v pád režimu není zrovna strategie, zvláště když režim již přežil opakované vojenské a ekonomické útoky. Může padnout zítra, za 6 měsíců nebo vůbec. Trump nemá tolik času na čekání, protože cena ropy stoupá k 150 nebo dokonce 200 dolarů za barel, roste inflace a začíná se projevovat globální nedostatky potravin a dalších komodit. No, Kagan říká, že globální přizpůsobování se postamerickému světu se zrychluje. Kdysi dominantní postavení Ameriky je jen první, v Perském zálivu je jen první z mnoha obětí. Když to říká Kagan, tak myslím si, že to je více než zajímavé. Přečtu vám další zajímavý z dalšího zajímavého příspěvku. Ten je úplně jiné téma. Představte si dokonce na médiu Seznam pod titulkem Bylo za komunismu opravdu všechno špatně? Otazník. Řada staveb má dodnes světovou úroveň. Ty tady vypočítá. Pražské metro. Pardon. To je komunistický majstrštyk. Ve srovnání s řadou metropolí bylo sice vybudováno velmi pozdě, zprovoznění prvních stanic v roce 1974, ale paradoxně právě díky tomu je relativně moderní, čisté a spolehlivé. Teď to srovnávají s metrem v New Yorku. New Yorkské metro je sice mnohem rozsáhlejší, má 472 stanic, Praha jich má 61, ale pouhých 25% z nich je přístupných pro handicapované osoby, vozíčkáře a kočárky. V tomto ohledu je Praha světelné roky napřed. Bezbariérových je 48 z 61 stanic, tedy skoro 80%. U nově budovaných stanic je navíc bezbariérovost povinná. V New Yorku je vše mnohem zanedbatější a špinavější a ve vagonech někdy dokonce běhají i krysy. Stanice náměstí Míru na trase A, která je 53 metrů pod povrchem, je vůbec nejhlubší stanicí metra v celé Evropské unii a tam je eskalátor o délce 87 metrů, je nejdelší v celé Evropské unii. Ale třeba i vodní tunel Želivka. Pokud bydlíte v Praze a otočíte kohoutkem, začne téct pitná voda, která k vám ve většině případů přitekla jedním z nejdelších vodních tunelů světa. Byl vybudován za totáče na území dnešního Středočeského kraje a Prahy. Dnes je sice až šestý nejdelší, ale v době uvedení do provozu v roce 72 šlo o druhý nejdelší vodní tunel na celé planetě po Delawareském akvaduktu v americkém státě New York. Tunel je dlouhý bezmála 52 kilometrů a vede z vodní nádrže Švihov v obce Nesměřice do vodojemu v Jesenici u Prahy, kde voda klasickým potrubím je dál rozváděna do hlavního města. Jde o takzvaný gravitační tunel, tudíž voda teče samospádem díky výškovému rozdílu a tak dále. V době výstavby ta vodní nádrž Švihov byla největší úpravna vody v Československu i celé Evropě. Dodnes tento tunel patří mezi 20 nejdelších tunelů planety. Nebo jižní město, říká. Havel označil panelová sídliště jako jižní město za králíkárny a kritizoval jejich neosobní architekturu, nedostatek občanské vybojenosti a celkovou kvalitu života v nich. Bylo to v souladu s tehdejší atmosférou odvržení a zatracení všeho, co bylo spojeno s právě padlým komunistickým režimem. No jo, ale šlo o jeden z nejvýznamnějších urbanistických počinů 70. a 80. 20. století. A svůj domov zde má dodnes na 80 tisíc lidí. I když to samozřejmě není žádná světovorná architektura, v komunisty postavených a po revoluci renovovaných panelacích dnes bydlí skoro třetina populace, 3 miliony lidí. A jejich životnost někteří odhadují i na 200 let. Impozantní bylo tempo výstavby díky prefabrikovaným panelovým dílům. V letech 70 až 89 se stavělo 50 až 80 tisíc bytů ročně. Loni v roce 25 to bylo pouhých 33 tisíc bytů. Dálnice D1. Zatímco nový nekomunistický režim nedokázal za skoro 40 let postavit vysokorychlostní železniční trať mezi dvěma nejdůležitějšími městy a regiony v zemi, Praha, Brno, případně Ostrava, respektive Čechy, Morava, případně Slezsko. Komunisté dvě největší města alespoň propojili souvislou dálnicí, a to za 13 let od kopnutí do země. Výstavba trvala od roku 67 do roku 80. Dokončení D1 mezi Prahou a Brnem mělo v době svého vzniku obrovský celostátní význam, protože poprvé v historii vytvořilo rychlé, kapacitní a celoročně spolehlivé spojení dvou největších českých měst. A tak dále. Těch Nuselský most v Praze. Vynikající architektonické dílo, přičemž v době svého dokončení v roce 73 šlo o jednu z nejvýznamnějších předpjatových betonových staveb v Evropě. Most je unikátní tím, že v tubusu po dálniční komunikaci vede trasa metra C, což bylo konstrukčně velmi náročné a v evropském kontextu šlo o progresivní řešení. V roce 2000 získal titul Stavba století v kategorii dopravních staveb. Ačkoliv existují v Evropě delší nebo vyšší mosty, Nuselský most vyniká svým umístěním v urbanizovaném prostoru a technickým řešením kombinujícím intenzivní automobilovou a vlakovou dopravu. A teď pokračují, dál říká, jaderné elektrárny Dukovany a Temelín, Institut klinické experimentální medicíny IKEM, hotel a televizní vysílač Ještět, Palác kultury v Praze z roku 81. Dnes patří pod názvem Kongresové centrum Praha mezi největší a nejvýznamnější kongresové prostory v Evropě. Tak to vidíte, občas se probudí svědomí i v autorech a ještě vám musím přečíst, přátelé, jinou věc, ta je z jiného soudku. Vznikla ta nová sociální demokracie kolem Vladimíra Špidly, Jiřího Dolejše a jiných gigantů ducha. Tak, a ona se vyjádřila, jeden z prvních kroků, který učinila, je vyjádření ke sjezdu Landsmannschaftu. A hodnotí ho jako tvůrčí a odvážný čin. Rozhodnutí uspořádat sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení poprvé v České republice považujeme za přirozený krok na cestě smíření, kterou v lednu 1997 otevřel podpis česko-německé deklarace. Brněnské setkání hodnotíme jako tvůrčí a odvážný čin směřující k překonání nacionalismu, hýbatele a jádra historických katastrof, které opakovaně pustošily Evropu a během holokaustu dosáhly samotného vrcholu absolutního zla. Právě iniciativy, jako je tento sjezd v Brně, jsou úhelnými kameny, na jejich základě vyrůstá jednotná Evropa, sdílený hodnot a sdílené historie. Odmítáme zneužívání plánovaného sjezdu a traumat minulosti k účelovému vyvolávání negativních emocí a podněcování nepřátelství k lidem, kteří za tragické události druhé světové války nenesou osobní odpovědnost. Takový postup je nebezpečný, poškozuje mezinárodní postavení České republiky a oslabuje důvěru mezi partnery v Evropě. Je to prý příležitost k ten sjezd k otevřenému a důstojnému dialogu o složité historii i společné budoucnosti Čechů a Němců. No, tak vidíte, co za alternativu se nám rodí pod...
0: Počkej, to psali Lidovci nebo TOP 09?
1: Tohle psal Nová sociální demokracie. Culí se tam, je to v Parlamentních listech zveřejněno, a culí se tam nadnárodní samec Vladimír Špidla a tak dále. Čili takhle to je. Jsme věděli, že co to bude. A tak já myslím, že už prvním krokem dali jasně najevo, kam míří, mainstream bude chválit. To je dobře, když se ani nepřetvařují příliš. To si myslím, že je třeba ocenit. Tak, pojďme k otázkám, které jsem obdržel písemně, přátelé. Já se k ním hned dostanu, malý momentík, tady jsou. Milan Šklíba. Dobrý večer, kdekoliv na internetu narazím na článek o druhé světové válce, dočtu se, že válku zahájili spolu Hitler se Stalinem. Jeden článek mě naštval tak, že jsem se autora zeptal, jestli si myslí, že by Hitler zahájil válku, kdyby mu do klína nespadla výzbroj celé naší armády, včetně zbrojek a armády pracovitých Čechů. Jak to vidíte vy? Nechtělo by to dát k veřejné diskuzi. No tak my se o veřejnou diskuzi pokoušíme neustále, ale do České televize nebo tak nás nepozvou, protože to bychom jim rozkopali bábovičky samozřejmě. Já vždycky začínám takovou jako krátkou. Představte si, že v té Moskvě podle těchto blbů, tímž nemyslím pana Šklíbu, ale ty, které on kritizuje, seděl takový netvor a hlubák, že on rozpoutal válku světovou proto, aby to mohlo zabít 27 milionů sovětských občanů, spustošit tu zemi, takže, jak rád připomínám z oskosti vlase, na konci velké vlastenecké války v Sovětském svazu žilo na 25 milionů lidí, kteří neměli ani střechu nad hlavou. Kdo je přesto, řekl bych, svezepě z toho plácat tak neuvěřitelně urážlivý nesmysl. Škoda, že zatím to není tak, že by přijeli od Chocholouška, vzali by ho do svěrací kazajky a tak dále. Sovětský svaz se bránil zuby nechty prostě zatažení do války. Já jsem čet, mimochodem nedávno jsem si promítl a posílal jsem to i tobě, Petře. Velmi zajímavé povídání historika, v podstatě jako starší střední generace, profesora Isajeva, který hodnotí, jak to bylo na začátku války přední a tak dále, a rozbíjí na padrti ty žvásty o tom, že Stalin měl na stole jednoznačné důkazy, že Hitler zautočí června nejlépe 22. ráno ve 4 hodiny, ale že prostě to odmítal a říkal, že ne, a protože věřil tomu Hitlerovi, že byli spřaženi a tak dále. On to vyvrací a říká, že ta situace byla nepoměrně složitější, popisuje proč, popisuje dokonce tu obrovskou převahu tankových vojsk německých a nejenom. Jeden argument z jeho vyprávění uvedu. Zatímco Francie, jak známo, padla za 6 týdnů, zvedla ruce a byl konec, tak na Francii vyrazila jedna jediná velká jaksi tanková, on tomu říká ne armáda, to nebyl ani svaz, to bylo něco ještě víc.
0: Divize nebo?
1: Ne, to bylo mnohem víc. Taková jedno se skupiní mělo 150 až 200 tisíc vojáků. Tak na Francii jedno, na Sovětský svaz čtyři takové tankové prostě sestavy. Jejich úkolem bylo prolomit se velice rychle a vytvářet ty kotle prostě a tak dále. Sovětský svaz modernizoval, proto mimochodem se snažil stůj co stůj oddálit vypuknutí druhé světové války, nebo respektive ne druhé světové války, ale útoku na Sovětský svaz, protože právě modernizoval některé zbraňové systémy, rychle vytvářel zázemí zbrojovek za Uralem a tak dále. Byla to neobyčejně složitá situace. Bylo velmi nejasné, co udělá Japonsko, že jo, proto ten výkon maršala Žukova u Chalchingolu, který Japonsko v podstatě spražil, než tam hrozilo, že se na Sovětský svaz vrhnou s obou stran a tak dále. Tvrdit, že Sovětský svaz je spoluviníkem druhé světové války, může jenom absolutní blb anebo fanatik. Ovšem, to je verze i Evropského parlamentu, jak známo. Já se těžko mohu vyjádřit jinak o těch, kdo proto zvedli ruku, než že spadají do jedné z těchto kategorií, nebo případně do kategorie kříženců blbá fanatika, což je poměrně časté zjevení. A pan Šklíma má svatou pravdu, že by si Hitler netroufal tak kurážně ani na Francii, třeba na další západoevropské země v roce 1940, ano, kdyby se neobohatil velkou výzbrojí Československé armády a samozřejmě produkční kapacitou československých zbrojovek. A z tohoto hlediska, na to se zapomíná mnohdy, nebo se to tak přechází, ten Mnichov, který spískali teda sladká Francie a hrdý Albion, taky spolu s Hitlerem a s Mussolinim, byl obrovským jaksi průlomem a ti, jejíž jménem dneska hovoří Ben Posselt a tak dále, sehráli z tohoto hlediska mimořádně významnou roli. Protože představte si, že by ten Hitler s Mussolinim neměli v ruce argument v podobě hysterického ječení té headlinovské identity, že Československá republika je utlačuje a terorizuje. Tak čím by zdůvodnili, že říká Hitleru, no vem si ten kus toho Československa. To by neměli, to by neobhájili prostě. I celá první fáze prostě vývoje směrem ke světové válce nemohla takto proběhnout. I toto budeme říkat nahlas v Brně, až budeme protestovat proti sjezdu sudeto německého landsmannschaftu. Jestli tak panu Šklíbovi stačí. Veřejnou diskuzi, no už jsem to říkal, já bych hrozně rád se jí účastnil, ale bohužel nám ji nikdo neumožňuje.
0: Hele, já ještě připomenu, no. Protože potom, co to schválil ten polský parlament, teda Evropský parlament, tenhle polský návrh, že jo, že za všechno může Molotov Ribbentrop, tak ty s Ivanem Kratochvílem jste natočili vlastně to třídílnej, myslím, takový krátký seriál, který se jmenuje Mnichov, měli jsme se bránit, jo, otazník. A to je na YouTube na tomhle kanále, přátelé, dalo to docela práci, to všechno, ale vy jste to tam totiž rozebírali ze dvou zásadních pohledů. Jeden pohled byl vlastně dneska ex post, jako co se zjistili vojenský a technický data, jo, že podle a názor teda autorů té jedné té speciální publikace,
1: ano.
0: Že by to teoreticky šlo se nějak jako to nějak uhájit nějakou dobu. A druhá byla vlastně ten pohled toho Eduarda Beneše, který se tam zastával ty, protože jsi jeden z mála specialistů vůbec, který se celý život Eduardem Benešem, jeho dílem a věcí zabývá. No tak je to tak, ne? Tak jako to si můžeme říct tady. A ty jsi to tam vlastně citoval v jeho knihách vlastně ty důvody, proč to nešlo, kdo všechno tomu bránil, kdo tlačil na pilu.

0: Lapavec. Když si vezmete knížky, kterou stačil napsat, přestože vykonával významné státní funkce, dlouho byl ministrem zahraničí, pak byl prezidentem v exilu, pak byl zase prezidentem doma, tak to jsou obdivodné prostě objemy textů a nemusíte s ním ve všem, prostě nemusím já s ním ve všem souhlasit, nicméně byl to autentický aktér a tedy svědek těch zlomových situací. A on tam na rovinu říká, že byl pod šíleným tlakem prostě těch západních spojenců, kdy mu neustále předhazovali, že pokud neustoupí, tak bude prohlášen on a Československo jako země budou prohlášeni za viníka konfliktu s Německem. A že si ty západní takzvané liberální mocnosti tím s nás umí ruce a řeknou, no tak jako jsi si zavinil tu válku, tak si bojuj, co nám je do toho. Jo? A jediná země, on tam říká, která skutečně byla připravena nám pomoci, byl Sovětský svaz. A on říká, jak velmi obtížně se rozhodoval na té křižovatce, zda přistoupit na konflikt případný s Německem za situace, kdyby jeho spojencem byl výlučně Sovětský svaz. A říká, že tušil velkou zradu v tom, že by si to někteří i v těch zemích typu Británie, Francie a podobně přáli, protože by si mohli umýt ruce jinak a říct, tak pozor, jestli se tady Beneš spolčil s komunistickým jako Ruskem, Sovětským svazem, no tak to přeci jako my musíme zůstat stranou do toho, my nebudeme nejenom, že strkat nos, ale Beneš tam říká, že měl indicie o tom, že by tyto západní země různou měrou se přidali na stranu agresora a nebyli sami, není to jenom Beneš. Rád připomínám i výroky Charles de Gaulle, který se stal náměstkem ministra obrany francouzského těsně před vypuknutím války, respektive napadením Francie nacistickým Německem. A on říká, že byl zoufale sklíčený poměry v těch vládnoucích kruzích francouzských, kdy, budu citovat téměř doslova, drtivá většina těch, kdo tam seděli v těch vysokých postech, se vůbec nezabývali tím, jestli povedou nějaký rozhodný boj proti německé agresi, ale přemýšleli, jak by už se připravili na, to, na tu dobu prostě po porážce německém, jak by si uhráli nějaké pozice a někteří dokonce víc, jak říká Charles de Gaulle, a to říká svatou pravdu, přemýšleli, jak by pomohli Finsku proti Sovětskému svazu nebo dokonce chtěli bombardovat zdroje ropy v Majkopu a Grozném na sovětském území. To píše Charles de Gaulle. Že potom uvažovali ve Francii vysocí politici a vojáci, že by tohle bylo lepší, než se prostě efektivně bránit proti Hitlerovi. Čili Beneš, pro něj to byl obrovský šok. Já se nedivím, že Beneš umřel ve svých necelých 65 letech, protože jeho čekaly prostě těžké rány osudu tohoto typu a asi to mělo velké následky na jeho zdraví. Pak měl několik mrtvic a bohužel teda skonal, říkám, ve věku necelých 65 let, což jako je velmi, velmi brzy. Takže Petře, máš pravdu, někdy to můžeme rozebrat víc do detailu. Já si vezmu ty memoáry a budu vám citovat. Budete šokováni slovy Edvarda Beneše.
1: No, bohužel, a teď si veme, že i královská rodina, že jo, britská, že jo, tak byli velice nakloněni Hitlerovi a spol, jo. A financovali Hitlera mimochodem, že jo, Briti, London City a podobně, stejně tak jako americký kongres mimochodem. Tam se vzal vlastně ten ekonomický zázrak, kdy země, která trpěla hyperinflací a byla úplně v hajzlu, tak přes noc se z ní stala, že jo, tady prosperující krajina. To nebylo náhodou a nebylo to samo sebou, prostě byly do toho narvaný gigantický peníze. Zrovna tak jako do toho Zelenského jsou narvaný gigantický peníze, tam to teda teď snad naštěstí už to skončí brzo, že už vidíme, doufám, světelko na konci tunelu, pokud to teda není protisměru rychlík, ale jako prostě tyhle věci se zatajujou a je potřeba o nich mluvit, no.
0: Pokud je o ty anglosazy, Peťo, no, krátce možná dvě poznámky, byť to je samo velké téma. Tak zaprvé, oni pumpovali peníze do německých rafinerií a jiných prostě průmyslových kapacit. Ty rafinerie mimochodem z velké části, ty Amerikou zafinancované rafinerie, umožňovaly německému

0: Wehrmachtu, zejména v prvních i zhruba roce, půl druhého roce útoku na Sovětský svaz, způsob války, který byl velmi mechanizovaný. Jo? Obrovské množství paliva, oni mohli skutečně tanky, nákladní vozy a tak dále. Byla to velice mobilní armáda, mimo jiné díky té obrovské produkci v rafineriích, vybudovaných v součinnosti s americkým kapitálem. A německý kapitál nebyl tak silný, aby mohl vybudovat, změnit nacisty, dosazené do čela státní moci, v monstrum z něj šla hrůza prostě napříč Evropou a i okolním světem. Z velké části to byly anglosaské peníze. A peníze často velmi významných, řekl bych, dynastií amerických, bankovních a průmyslových a tak dále. Takový Henry Ford napsal dokonce už ve 20. letech knihu Mezinárodní žid a byl velký, dostal od Hitlera nějaký metál a tak dále. No hnus, totální. A tak to je jedna stránka věci. A druhá, oni se neváhali balíkovat i z té, řekl bych, válečné produkce, takže se scházeli v Bance pro mezinárodní vypořádání se zkratkou BIS, for International Bank of International Settlements. A tam zasedali lidé, jaksi ekonomičtí pohlaváři nacistického režimu, a s nimi tam seděli lidé z amerických prostě bank, mimochodem včetně Dallesů, obou bráchů se tam střídali, kteří později byli šéfem CIA, respektive ministrem zahraničních věcí. A tam se dělili prostě o kořist i z té válečné produkce, což jako sice neexistoval ve Spojených státech zákon, který to zakazoval už potom, ale přesto se to jako odehrávalo. Takže to, a jo, ještě jeden moment, abych nezapomněl. Tyto finanční injekce a investiční injekce hnaly Německo do situace, která je velkým varováním pro dnešek. Zaháněli německou vládu, fašistickou vládu, do velké dluhové pasti. A to Německo mělo šanci se z té pasti dostat jedině tak, že ukořistí někde nějaké velké hodnoty, tedy že se zmocní ruských jaksi zemědělských, půdních prostě dalších kapacit, průmyslových podniků, surovin a tak dále. Hitler musel do války i z tohoto důvodu, on už byl, ta jeho zadluženost už prostě praskala ve švech a on se chtěl vykoupit tím, že prostě zaútočil východním směrem. Nejenom proto, že nenáviděl bolševiky a že měl svoje plány prostě na Lebensraum a tak dále pro samotné Německo, ale on potřeboval splácet dluhy a myslel si, že je splatí s tou kořistí z východní mocnosti, přičemž ti, kdo mu ty prachy půjčovali, tak pochopitelně s tím kalkulovali. Ty věděli, jak si nepřijít o svoje penízky. No oni o ně nepřišli, protože po válce, když to ten Hitler prohrál, no tak s výměnou za pomoc při rekonstrukci určité Německa se zmocnil velké části prostě ekonomických kapacit Německa, a nejenom Německa, ale i dalších západoevropských zemí. Asi tak. Já přejdu k...
1: Já jenom ještě jednu věc, to musím říct, protože nebavíme se tady o tom náhodou, ale bavíme se o tom tady proto, že opět Evropa, Evropská unie je ve stejné situaci. Všechny ty půjčky, dary na Ukrajinu a půjčky na válku, všechno to jsou dluhy, na který nemáme možnost normálně splatit. A jediná cesta, se kterou se tady evidentně počítá, počítá se to i podle toho, že rozpočtový rámec na další roky Evropské unie s příjmy z těchto kapitol počítá a z výdaje na zbrojení a tak dále a tak podobně, ne na ekologii, prosím, a všechno to půjde na zbraně ETS 1, ETS 2. Takže opět jsme v situaci, kdy jediný, co zabrání evropskému bankrotu, bude válka.
0: Říkáš to naprosto přesně, když si i poslední, řekl bych, účetní učeň, když to tak řeknu, elef, by si sedl nad těmi rozpočty Evropské unie a některých států evropských, žel z části České republiky, tak mu nemůže nevít ten výsledek tak, že pokud by se měly ty peníze vracet z nějakého normálního ekonomického provozu, že to je, že to je prostě nesmysl, že to nevychází, že tam je jedna velká díra. A ta díra, jak říkáš správně, Petře, podle jejich představ je, je stojí za nějakým způsobem zahladit výlučně válečnou kořistí. Nijak jinak prostě to není možné. Je to hruza, ale bohužel z toho hlediska se dějiny začínají opakovat, souhlasím. Tak a já přejdu ještě k poslední otázce, kterou jsem dostal. Zdeněk Kučera, náš častý diskutér, říká, jestli bych mohl hypoteticky zhodnotit jeho návrh, uspořádat tryznu za zavražděné občany Československa z Lidic, Ležáků a Terezína. Nejlépe v Mnichově, na některém náměstí. V Lidicích momentálně šéfuje, nazvali to empatický zemský šuce Stehlík, kterého si nebudu představit jako řečníka. V Terezíně nevím, kdo tam je, ale asi to bude stejná sorta. Jak by se asi chovali úřady v Mnichově nebo nějaké neziskovky typu té brněnské. No to je dobrý nápad. Naši kluci, mladí komunisti, byli v Mnichově a tam byli v tom někde kolem toho sídla sudetoněmeckého Landsmannschaftu a způsobili tam rozruch. Takže asi by bylo dobré na to navázat a spolu s některými německými antifašisty něco podobného uspořádat. No, nevím, jestli se nám to podaří, ale na mě tento správný souhlasím. Tolik otázkám, které jsem dostal dopředu a pojďme nyní asi už k tomu, co můžeme probírat živě.
1: Co můžeme probrat dnes? Neodkládejme na zítřek, jak říká tady klasik. Já hned navážu, protože zítra i přes nepřízeň počasí vychází naše pravda a tentokrát se zabývá těmito otázkami. Superdávka, kterou si prosadila minulá vláda, je zlo a dokonce komplikuje i letní radovánky dětem z dětských domovů. Téma úvodníku nového vydání. Drangnachosten prováděný přes Brno. Takový je titulek rozhovoru s bývalým diplomatem doktorem Stanislavem Sujou. A tady nekonečné a stále žhavé téma rychlá železnice vyvolává více otázek než odpovědí. I tomu se bude věnovat naše pravda aktuálně. Takže spousta zajímavého čtení, křížovek a tak. A za jenom 33 koček, přátelé, takže zítra ve všech dobrých obchodech s tiskovinama. Jinak taky existuje web našepravda.cz, kde si můžete počíst dalších spoustu informací. Tak.
0: Kratičce, jestli můžu, Péťo, ty jsi tam zmínil rozhovor se Standou Sujou. Ano. Což je opravdu špičkový náš diplomat, vykonával několik významných rolí i ve Spojených státech a v OSN a tak dále, pracoval jako v podstatě šéf štábu Bohuslava Chňoupka a tak dále. A Stano tam má velmi pěkné srovnání těch smluvních dokumentů, které s Německou spolkovou republikou tehdejší uzavřelo socialistické Československo, když si vynutilo uznání nulity Mnichova a některých dalších věcí, s tou takzvanou česko-německou deklarací z roku 1997, která některé z těchto otázek vysloveně opomíjí. Já jsem rád, že to Stano jako zkušený diplomat takto velice věcně a konkrétně porovnal. Je dobře to vědět.
1: Jinak, přátelé, vrhněte se taky na web PetrBudeš.tv, kde vám nabídnu dvě akce, které budou 16. května, což je tuto sobotu, Jízda svobody, 10.00 Hradec Králové, 11.30 Týniště nad Orlicí, 12.30 Rychnov nad Kněžnou, 13.30 Skuhrov nad Bělou, 14.30 zpátky do Hradce. Tam bude potom posazení s muzikou, budou tam kozáci z Vltavy a další, takže máte se na co těšit. A taky mám tu čest vám tady upozornit na akci s panem profesorem Staňkem. Diskuze s panem profesorem proběhne 31. května, jo, 31. máje, ve 14 hodin, soukromné divadlo Beseda Holíč. Holíč na Slovensku. A ulice je to Bernoláková 3 8-6-4. Tak tyto informace se vám chtěl sdělit, ne, samozřejmě najdete na tom webu a taky na e-shopu, když takhle se vám podaří kliknout. Tak nová knížka Má cesta osvobozením Donbasem, kterou napsal Jaroslav Doubrava. Pardon. A je už k dispozici.
0: Když už mluvíš o těch akcích, Peťo, tak ještě bych rád připomněl, že téhož 16. května, to je v sobotu, se setkáme v Plzně, někde tam máš pozvánku, taky najdi, prosím tě. Já neumím přesně z hlavy tu adresu. A bude to další z protestů proti sjezdu studentů německého landsmannschaftu v Brně. Ve 3 hodiny v sobotu v Plzni.
1: Dohledám, ukážu. A jdeme rychle.
0: Pojďme dále, ať se mohou vyjádřit naši.
1: Prosím tě, jak hodnotíš 9. května v přehlídku, samozřejmě v Moskvě, ten pietní akt, a potom plus teda vyjádření Vladimíra Putina, kde se vlastně vyjádřil ve stylu, že za prvý je ochoten teda s tím Zelenským nějak jednat, a což je podle mě velká, jako velký posun. A druhá, která potom samozřejmě to, že ta válka už prý dlouho nepotrvá, tak...
0: Tak pokud je o jeho ochotu se setkat se Zelenským, tak ovšem zároveň řekl, že to setkání má smysl teprve tehdy, až bude na stole nějaký nástřel vzájemného, no, společného dokumentu, který by garantoval skutečně ne příměří na chvíli, ale mír. Mír stabilní, zajišťující bezpečnost oběma stranám, ale nejenom jim. To řekl naprosto jasně. A takový dokument na stole zatím neleží. A pokud jde o, když se ptal na tu přehlídku, přehlídka byla skromnější, někdo kolem toho má velké, jaksi, řeči, že strach a já nevím co. Tak je pravda, že západní země, ne Ukrajina sama, ale západní země, některé jejich specialisti, pálí různými drony a nejenom drony na některé cíle v Ruské federaci, že dokonce dopadlo jedna z těch zbraní asi 6 kilometrů od Kremlu už před několika dny. Tam je zajímavé, že se do toho vložil i Donald Trump a fakticky podpořil ten Putinův návrh na příměří kolem 9. května, takže on je názoru, že teda má být příměří, čímž dalo se tomu rozumět tak, že tím vzkazuje do Kyjeva, helejte, chraň vás pambu, ještě útočit třeba na Rudé náměstí, když tam probíhá prostě přehlídka a tak dále. Takže asi tak, ta přehlídka byla skromnější, byla kratší, nejezdila tam vojenská technika, no to je pravda.
1: Dobře, děkuju. Tady další téma, sice Irán a situace tam, myslíš, že tady dokážeš predikovat nějakým způsobem vývoj názoru Augusta?
0: Tak teď jede Donald Trump do Číny. Jedno z témat, které tam budou řešit nepochybně, jestli tu je Irán, Hormuzský proliv a tak dále. Zdaleka ne jediné. Čína není v situaci, že by se musela něčeho doprošovat. Já jsem to řekl v rozhovoru krátkém pro čínskou televizi. Jsem byl požádán o názor, prostě jak vidím perspektivu toho setkání dvou lídrů. I tam jsem řekl, že Čína z jedné strany pochopitelně by si přála, aby to bylo vyřešeno rozumně a včas. Z druhé strany ona na tom není až tak závislá, protože si dokázala vytvořit za prvé alternativní dopravní cesty z Iránu, ropy až k sobě, po souši, a navíc Čína má tak široký záběr, pokud jde o zahraniční i zdroje, naleziště ropy i plynu v Africe a dokonce v Latinské Americe a tak dále, že ona má do jisté míry přebytek a v situaci, kdy ostatní mají málo, ona může dodávat jiným zemím. Ona pracuje mimořádně systematicky, racionálně, prostě s výhledem do budoucna, takže se nenechává zahnat někam do kouta. Já osobně nevím, jaký zásadek by se musel stát, aby Spojené státy nějak mohly říct, že teda tu válku vyhráli. Myslím si, že má pravdu ten Robert Kagan, a to je těžkotonažní pravičák, když to říká i on, tak to už je co říct, že to skončilo v podstatě velkou ostudou a fiaskem, že pokud by se Spojené státy rozhodly zaútočit ještě jednou, tak ta odveta bude zdrcující, odskákal by to asi značnou měrou prostě Izrael, což nevím, jestli je cílem s americkým, to asi těžko. Odskákali by to ty naftokracie, které více méně jsou nějak byly doposud spojeny se Spojenými státy. Tam důvěra v ten deštník ochrany ze strany Spojených států je velmi otřesena. A tam do toho se ještě vstupují takové momenty, kdy Irán, a to je pro zasmání takové docela i, když Trump dlouho šermuje různými cly a řekl bych zatížením různými poplatky toho či ono ze strany Spojených států, tak Irán řekl, dobře, tak my budeme kasírovat průjezd Hormuzským průlivem od kohokoliv si budeme přát, to neznamená, že to musí dělat všem, taky to nedělají asi všem. Opřeli to o mezinárodní námořní právo, které říká, že, jestli se nemýlím, tak 12 mil od pobřeží jsou vody námořní prostě považovány za součást území té země, která prostě tam sahá svým pevninským teritoriem. A nějakým vyšlo, že kdyby to takto pojali, tak v podstatě jsou dvě země, které mohou takto Hormuzský průliv považovat za svůj majetek a tedy vybírat peníze od proplouvajících plavidel. A to je Irán a Omán, si se nemýlím, na druhé straně. Takže jako to mají v ruce. A kromě toho, teď řekli, že když na ně někdo ještě zautočí, tak by mohli sáhnout na podmořské kabely přenosu dat. Jo? To znamená internetu a prostě všech těch kabely prostě schopné přenášet velké objemy dat najednou. No, to je hrozba skutečně ďábelská. No a jestliže někdo mohl vyhazovat, ne do povětří, ale do vody, Nord Stream, tak pokud bude někdo útočit na, mimochodem, Nord Stream vyhazovali do povětří, plánovali to dávno před speciální vojenskou operací ruskou, jak ji říkají v Rusku teda. No a tady Irán byl napaden prokazatelně nevyprovokovanou agresí, tak kdyby byl tlačen dál do kouta, tak může konec konců podniknout i tento krok, který by měl naprosto tektonický dopad na spoustu významných, řekl bych, ekonomických a jiných, řekl bych, součástí našeho života. Já si myslím, že ten Irán nemá co prohrát a Amerika bude muset hledat nějakou cestu, jak z toho vykličkuje. A já už si nemyslím, že Donald Trump při vší své tvořivosti, schopnosti bombastických prohlášení, že najde způsob, jak by mu většina světa, včetně obyvatel Spojených států, uvěřila, že vlastně tu válku vyhrál. Ježíš, tady píše někdo. Pan Skále, moudrý člověk, kdyby takhle chytrý každý byl ve vládě, tak je Česká republika na špici. Děkuji za to milá slova. Ale já myslím, že nehrozí, že by moc chytří lidé byli teďko ve vládě, protože jejich zahraniční protektoři potřebují, aby tam byli takoví, kteří tam jsou. Čína má technologie a USA chce pomoct těžit nerosty z Ukrajiny. To je oč tu běží. No, určitě. Já jsem zvědav, co se s Ukrajinou. To, že Čína technologicky je vepředu, to víme. Šokuje to prostě ty západofily, kteří si furt myslí, že Čína je nějaká ubohá země a krade technologie někdy a tak dále. Takže to se shodujeme. Komunismus v Česku nikdy nebyl. Ve škole jsme se učili definici komunismu. Každému podle jeho potřebu proti definici socialismu. Každému podle jeho zásluh. Tak to je taková primitivní habaďura, které se dopouštějí argumentační ubožáci. A protože dneska jako říct komunista, jako že to je špatně, konec konců i exponenti z minulého režimu, tak prý neměli mluvit, no, 9. května nebo co, no tak jistě, tady byl socialismus. Dokonce vám to řeknu takhle, že já osobně jsem názor, nejsem sám, že v roce 60 ta nová ústava, která byla přijata, mimochodem ve spojení s obrovskou amnestií, neměla zavádět dvě věci. Za prvé, že už jsme socialistický stát, mohlo to zůstat tak, že jsme lidovou demokracií, která směřuje k socialismu. A za druhé, neměla fixovat ve známém 4. článku té ústavy, že je tu vedoucí úloha komunistické strany. To zbytečně dráždilo někoho. Ale ano, byli jsme zemí tak či onak prostě už k socialismu velmi směřující. Zemí, která vybudovala spoustu, řekl bych, pilířů socialistické společnosti a žádný komunist. Jsme nikdy netvrdili, že to tak je. Je to primitivní taková habaďura, která využívá toho, že ti, kdo to hlásají, mají prostě faktický monopol v médiích a jinde. Hlavní otázkou je, pro koho se dneska staví ty byty. No tak jistě, byty se staví jako, hlavně jako finanční investice, respektive postaví je tak, aby si je koupili buď lidé, kteří mají nadbytek peněz a nechtějí riskovat, že se jim v bankách nějak znehodnotí, tak chtějí mít nějaká hmotná aktiva. A pak je pronajímají lidem, co bydlet potřebují. Čímž je to bydlení ještě dražší, než by bylo za normální okolnosti. Je to nelidské, je to absurdní a je to destruktivní pro celý ekonomický koloběh. Já vždycky říkám, že i Andrej Babiš, jako příklad, myslím jenom jeho osobně, by přeci se měl zasadit o to, aby tu vzniklo levné bydlení pro normální lidi, pro lidi, kteří mají normální příjem, že oč méně bude bydlení zatíženo tou naprosto umělou parazitní, řekl bych, složkou finanční, tak tím víc budou mít lidé peněz na nákup jiného zboží a komodit, počínaje potravinami kvalitními. Takže ti, co produkují potraviny a věci kolem toho, včetně hnojiv a tak dále, by měli mít zájem na zlevnění bydlení. Normální člověk pak nemá možnost si byt za 6 mega koupit. Ještě, že mi už není 20 a nezačínám. Byť i dům už mám. No tak generace, která dostala přidělený buď byt, respektive byla nájemcem bytu za socialismu a potom se jí podařilo ten byt, když ten stát převedl ten bytový fond na obce a města, odkoupit za nějakou cenu, která nebyla tržní cenou, dnešní byla mnohem menší, no tak ty mají obrovskou výhodu proti generaci, která přichází a bere normální výplatu, tak ti lidé žijou nenormálním životem, nezakládají rodiny, nemají děti, popravdu řečeno mnohdy nemají ani životní partnery, jo, je to takový život polovičatý, nebo jak to nazvat, život nenormální, život zbavený elementárních, řekl bych, prvků spokojeného prostě pohybu od mládí ke stáří, kdy lidi mají děti, pak mají vnoučata, mají možnost mít nějaký životní plán a tak dále. Ti, kdo kdysi sociální demokracii zakládali, se v volbech obrací, snad nikdo do takové strany nevstoupí, souhlasím, přátelé, já se pochlubím. My budeme v Jungmanově národní akademii, já jsem tam chodil přednášet o Marxovi a jeho stopě v dějinách, s Ivošem Budilem, kterého mám rád jako parťák, jako velmi vzdělaného člověka, byť spolu v některých detailech se neshodujeme, ale kvůli tomu se nebudeme vidět do vlasu. V tom je to velký rozdíl třeba proti těm komentářům kolem 9. května s jiným profesorem, to je prostě nebe a dudy. My s Ivošem si nekonkurujeme, nevyjíždíme si do vlasu a tak dále. Tak budeme tam mít takovou dvou přednášku, respektive přednášku o dvou aktérech. Ivoš bude hovořit jako nemarxista o Marxovi a o jeho, řekl bych, ohlasech v zahraničí a tak dnešních. A já budu hovořit o, řekl bych, dějinách české antikapitalistické levice. Tak tuhle tu dvojku pácháme poprvé 10. října, přátelé. Jaký se německý historik prohlásil, že za rozdmíchávání nenávistí vůči landsmannschaftu stojí hlavně komunisté a vládní SPD. Beru to od něj jako pochvalu. No, tak to není nenávist, to je prostě tom, že trváme na pravdě a trváme na národním zájmu a nenecháme si vnucovat německý výklad našich dějin, našich vzájemných vztahů s Německem, protože i takoví historici, jako jsou manželé Hánovi, což jsou Němci, pardon, právem poznamenali opakovaně, že tady dochází k absurdnímu vývoji, kdy česká veřejná scéna, nemala její část, vědecká, publicistická, novinářská, místo aby razila český výklad vzájemných vztahů v dějinách, tak převzala ten německý a teď podlézá tím německým a vnucuje ho nám Čechům. Asi tak.
1: No a co je zatím? Jsou tam ty granty nebo?
0: Tak je tam všechno, Petře. No teď podívej se, jak, když se podíváš, jak rozlezlou má strukturu ten Landsmannschaft u nás, to budeš šokován. Rozklíčuj si to a zjistíš, kde všude jsou nějaké pobočky a dceřiné různé struktury toho Landsmannschaftu. Ta země je posetá těmito, řekl bych, subjekty. No a oni, pochopitelně, na to mají peníze. Landsmannschaft dostává velké peníze od bavorské vlády. Nejvíc peněz ze všech takzvaných svazů vyhnanců a tak dále. A tyhle lidé u nás honí kariéru a mají dobré bydlo díky tomu. Nejvíce se betonuje bezkonkurenčně v Číně. Nesem četl studii, že Číňané vylili za poslední 3 roky tolik betonu, co Američané za celou svou existenci, zhruba 90 let, kdy se používá beton, cement. Ano, to je pravda, že to uplatnění nebo použití toho cementu a objem betonových staveb a konstrukcí, ale dokonce, když se podíváte do mezinárodních statistik, v klíčových komoditách, jako je ocel, železo, cement a podobně, Čína předstihuje ostatní svět, počínaje Spojenými státy, tak neuvěřitelným rozdílem, že až si říkáte, proboha, to stále není možné, ale je to tak, ta země se prostě vyvíjí, neustále se vyvíjí. Já nesouhlas, navíc Čína není válečník, ale obchodník. Nyní má třeba barel ropy za $15 a my přes to, když se svět hádá, tak Čína se směje. Naprosto přesně. Já jsem tohle taky prostě komentoval i v tom rozhovoru pro čínskou televizi. Je to svatá pravda. Čína má ještě jednu velkou výhodu, to jsem tam řekl velmi rád. Dnes, kdy je zřejmé, že žádné americké století se už konat nebude, tak někteří meditují, jestli teda Čína převezme roli Spojených států. A Čína říká, ne, my nechceme být žádný světový četník, my chceme multipolární svět, kdy všichni jsou rovnoprávní. Menší, velký, není to na tom, kdo má kolik zbraní a kolik, jaký má ekonomický výkon. Musíme spolu jednat jaksi ve stylu pán, já, pán, ty, pán a na základě vlastních národních zájmů hledat svých partnera, který může ten náš národní zájem uspokojit tak, že my uspokojíme jeho národní zájem. Tak to je civilizované mezinárodní vztahy a ne diktáty a vyvražďování celých vedení celých států jako v Iránu a podobně.
1: Jenom, že tohle západní Evropa nikdy nepochopí. My tady jasně jako žijeme, že jo, stovky let v tom, že prostě kdo ukáže slabost, tak toho druhý ostatní sežerou, ale ta Čína, přesně jak říkáš, prostě žije jako úplně v jiném stylu, jako tam není potřeba jít nikomu jinému po krku, oni prostě, oni jsou.
0: No oni nemají založenou svoji, řekl bych, politickou filozofii na predátorství. Jo, lidé jako Sergej Lavrov, což je velmi vzdělaný muž v posledních dobách, často prostě říká o tom, že nastává éra, kdy těch 500 let dominance Západu, založené na kolonizování a prostě vysávání jiných teritorií, končí a místo toho přichází éra, kdy to tak nebude prostě, kdy budou hledat státy a národy cestu, jak soužít a spolupracovat, aby to bylo vzájemně výhodné. No tak bude to bolet, nebude to snadné, ale je to jediná cesta prostě k nějakému pokroku. A jediná, řekl bych, jediné východisko ze slepých ulic, které mohou skončit mimořádně krvavě a ničivě. Tak pík, jak říkají desetiletí, pík, zamyšlení je, jak přinutit mocné k diskuzi. Není to jen řečnická otázka. Lační po cestě k názorovému střetu ikony, jako je pan Skála s někým opozičním, no tak ho přiveďte, já si rád popovídám. A nemusí to být hádka, proboha, se nebudeme nadávat, to není cílem si nadávat. Budeme srovnávat argumenty, ale takový lidé jako paní Kaja Kallas nebo naše paní profesorka Nerudová a zdaleka jenom oni, oni tohle neunesou, oni potřebují prostě fanaticky co si vykřikovat a když jim někdo naznačí, že to je blbost, no tak nevědí, co s tím. No, jako, já jsem jednou, když se paní Nerudová vyjadřovala velmi neúctivě na adresu nás komunistů, tak jsem jí zkazoval, ať přijme, teda zařídí nějakou diskuzi někde v nějaké velké televizi, že tam rád si to s ní rozdám, kdo je teda z nás větší zločinec, pokud je o ideologii, ale ať si vezme ručník, protože potom, aby do toho ringu toho dělal včas stále. Beneš byl taky poslední český a československý politik, který dělal pro nás stát skutečně nezávislou a suverénní politiku a diplomacii. Od jeho dob už vždy buď přicmrdáváme, švejkujeme nebo lezeme do řiti. Já nebudu úplně souhlasit s panem Pohorkem. Naše země nikdy nemohla být úplně suverénní, protože jsme relativně malá země a vždycky jsme museli hledat nějakou oporu ve vnějších vztazích, tak je politických, i ekonomických. Dlouho jsme nebyli ani samostatným státem. Maďaři si vydupali na Habsburském domě dvojstátí, v podstatě my jsme z toho nedosáhli. Pak jsme měli republiku, ta vydržela 20 let, bohužel dojela na svoje spojenecké vztahy, které budoval Edvard Beneš a pro něj to byl velký šok, co s ním provedli západní mocnosti. On jim vycházel vstříc velice. Já nechci teď schazovat první republiku, ale jestli někdo říká, že byli sovětští poradci u nás po roce 1948, ano, byli, ale prosím vás, Československo mělo první roky v čele generálního štábu francouzského maršála, vystřídali se tři, jo, asi do roku 20, já nevím, 7, 8 nebo kdy. A pak tu byla mise pořád jako francouzská, která sice už, její šéf už nebyl šéfem generálního štábu, nikdy nebyl žádný sovětský generál nebo maršál šéfem československého generálního štábu. Byli tady poradci, ano, prosazovali určité zájmy a tak dále, nikdo to nepopírá. Tvrdit, že to bylo jako vždycky nějak proti zájmům Československa, to může jenom velmi odvážit. Velmi, velmi nerozumný člověk, protože bránit se tlaku prostě nějakým a tak dále, to bylo v zájmu v Československé republiky, a ne, že ne. Takový Bohuslav Toupek, s kterým jsem měl tu čest být v hodně kamarádském vztahu, prováděl špičkovou zahraniční politiku v československém národním zájmu. Ano, ona respektovala, že jsme součástí nějakého spojeneckého svazku. To je pravda. Nikdy jsme nebyli jako úplně, ani za Beneše jsme nebyli. Beneš měl malou dohodu a měl smlouvu s Francií a věřil jim a bohužel to dopadlo velmi špatně. My jsme teda s tím, s tou orientací na Moskvu taky dopadli špatně, co s námi vyvedl Gorbačov a spol, tak to byla síla. A kdyby tam nepřišli k moci tyhle darebáci, tak mohlo být všechno úplně jinak. A ekonomicky vzato, přátelé, kdo byl koho kolonií? Jenom říká, že jsme byli kolonií jako sovětskou. Vždycky uvádím takový příklad, kteří jste to na mě už slyšeli. Sovětský svaz vyvážel ve velkém například energetické komodity. Ty mají tržní cenu ve světě nějakou a každému úplně jedno, jestli jsou ze Sibiře nebo od naftokracií tadyhle v Perském zálivu. To je prostě komodita, která jejíž kvalita, tak tam jsou drobné rozdíly v chemickém složení, ale je to prostě je to komodita velmi univerzálního použití. Nám Sovětský svaz tyhle ty komodity dodával za podstatně nižší cenu, než jaká byla světová tržní cena. A dokonce nás nechával vydělávat docela nemalé peníze na ropovodu Družba a na plynovodu Bratrství. Jimiž protékaly tyto komodity přes československé území do západního Německa. A my jsme za to měli transitní prostě jako příjmy. My jsme za to dodávali Sovětskému svazu spoustu také velmi jaksi hodnotných věcí, ale dodávali jsme i věci, které bychom na západních trzích třeba neuplatnili, když to oni by ty energetické suroviny uplatnili. Takže to není tak, že jsme a priori byli nějak znevýhodněni a tak dále. A jestli někdo chce dokázat, že třeba i cenotvorba v tom vzájemném obchodě byla nějaká nevýhodná, není to pravda. To prostě, ta vycházela z nějakých reálných výrobních nákladů a tak dále a tak dále. Takže buďme v tomhle střízli. Já si vážím Edvarda Beneše za spoustu věcí, budu vždycky bránit proti těm, kdo říkají, že nás dvakrát zradil, že tohle a tamto zavinil, Bůh ví co. Jsou nesmysly naprosté. Urážky člověka, který byl velmi pracovitý a i odvážný a tak dále. Byl v řadě směrů velmi jaksi vzdělaný a moudrý. Ale zároveň říkat, že to jako bylo naposledy za Beneše, já si to nemyslím a dobře, nemusíme se shodovat.
1: Vzpomeň na tu situaci s tím Vatikánem, jak si to...
0: Co myslíš, jak jsem tam dělal?
1: Jak nějaký ten kněží tam přiběh právě za, myslím, že to byl ten pan Chňoupek, na to ministerstvo zahraničí a stěžoval si, že...
0: Ne, tam byly scény jiný, tohle byl parář, to byl italský velvyslanec, menší postavy, který přiběh, když tady byl nějaký novinář italský a strkal nos do věcí, které se týkaly, řekl bych, utajovaných bezpečnostních záležitostí, no tak přišly příslušné složky a za chviličko tak zavřeli do nějakého hanclíku a tak ho zpovídali, ať zatím řekne, proč to dělá. A přiběhl italský velvyslanec za Chňoupkem a byl rozkacený celý a měl z domova pokyn, že má hodně ostře protestovat. Tak si stoup a začal co si křičet zvýšeným hlasem. A Bohuš Chňoupek byl člověk velkého formátu, tak stál, koukal, oči se mu smály. Já jsem to u toho nebyl fyzicky, ale vyprávěli mi to očití svědkové. A ve chvíli, kdy asi po půl druhé minutě, po dvou minutách se ten italský velvyslanec nadechoval, tak Chňoupek mu povídá, hadam, že nám Itálie kvůli tomu nehodlá vyhlásit vojnu. Načež všichni vyprskli smíchy. A ten Itálie taky pochopil, že by byl směšný, kdyby v tom pokračoval. Tak mu Chňoupek říká, pojďte tady, dáme si dvě deci vína a popovídáme si a tak dále. Smáznul prostě ten agresivní pokus. To už byl velký diplomat. Já můžu jen říct, že federální rezervní systém byl založen v roce 13, pak najednou vypukly dvě světové války a poté se dolar stál světovou rezervní měnou. No tak federální rezervní systém není státní bankou, že? To je taková konstrukce, kde je tuším 7 klíčových bankovních privátních subjektů, které to dali dohromady. Emise dolarů už sama o sobě vynáší zisk těm, kdo jsou spoluvlastníky federálního rezervního systému. John Fitzgerald Kennedy se pokusil tuhle zvrhlou konstrukci zrušit a vrátit se k greenbackům, tedy dolarům, které by emitoval stát a nebyly by zatíženy tímto parazitním ziskem. A řada autorů se domnívá, že atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho byl motivován mimo jiné a možná docela výrazně jeho snahou tohle provést. Taky jakmile nastoupil Lyndon Johnson, tak se od toho z plánu okamžitě ustoupilo a trval dál tenhle velmi zvláštní systém federálního rezervu. Pokud je o světovou rezervní měnu, no tak byl spor v Dumbarton Oaks a tam, kde se Bretton Woods, pardon, tam, kde se formuloval nový světový finanční, řekl bych, systém poválečný. A byly dvě koncepce v zásadě. Ta první, tu razil John Maynard Keynes, britský ekonom, bavíme se o něm i v jiných souvislostech, a on se domníval, že je třeba vytvořit novou mezinárodní měnu, která by se opírala o proporcionálně nějak prostě o stávající národní měny některých klíčových zemí světa. Prohrál ten spor a zvítězila verze, podle níž rezervní měnou prostě budou dolary, respektive takhle rezervní měnou, podle níž mezinárodní měnou v pravém slova smyslu budou dolary, které ale tehdy garantovaly svůj pevný směnný kurz za zlato. A to vydrželo až do roku 1971, kdy Richard Nixon tuším, že v srpnu roku 71, pod tlakem velkých nákladů Spojených států na válku v Indočíně, zrušil zlatý standard, zrušil směnitelnost dolaru za zlato, což vyvolávalo potom velké třenice. Charles de Gaulle, vlastně pardon, už předtím Charles de Gaulle tlačil na to, aby mu vydali zlato uložené ve Spojených státech, což se mu zčásti dařilo, pak už to moc nešlo. No a od té doby Amerika se ocitla v docela prekérní situaci a vytáhli z té brindy Henry Kissinger svým ďábelským tahem s těmi šejky z naftokracií arabských po válce Jom Kippur v roce 1973, kdy arabské země prohrály s izraelskou armádou dost významně, výrazně. A přesto ale, nebo ne přesto, byli vykuleni i tihleti šéfové všelijakých monarchií na středním východě. A Kissinger zahájil takzvanou kivadlovou diplomaci, že lítal mezi Tel Avivem a metropolemi typu Riádu. A nakukal jim, že jim dodají Američani zbraně, že je ochrání a tak dále. A oni se ptali, a co za to? On říkal, no, prostě prodávejte tu ropu a ten plyn výlučně za dolary a ty dolary si nechávejte v našich bankách, my vám je budeme zhodnocovat. A oni, když to byli lenoši velcí, tak se radovali, že to bude zhodnocovat někdo jiný, že nemusí ani pracovat, tak s tím souhlasil a takhle vznikl petrodolar a ten už prostě je zákaz. A mimochodem, petrodolar je teď v ohrožení, protože, jak víme, řada z těch arabských i zemí, nebo v zemí Blízkého východu, souhlasí s tím, že se budou účtovat dodávky, fakturovat dodávky ropy a plynu nikoli v dolarech, například ve velkém jsou to jiany v čínské, což otřásá tím monopolem petrodolaru a tím i dolarovou, řekl bych, přispívá to k takzvané de-dolarizaci. Proč Ruská federace bombarduje Užhorod, dnes zdroj ČTK? Je to přece jenom daleko od Donbasu. Jedná se ještě o speciální operaci, nebo je to válka? Já nevím přesně, osobně se domnívám, že tam tudy vede, tam konec konců je železnice, kterou přicházejí vojenské dodávky ze západních zemí. A podle mého soudu, místo aby se čekalo, až dojde někam k frontě, tak asi se stávají terčem nějakých úderů raket a dronů nebo čeho, tam spíš asi raket. Což mimochodem ruská veřejnost požaduje už delší dobu, že když se může teda střílet dokonce i na Moskvu, no tak asi je divné, proč nejsou zbraně druhé strany likvidovány už těsně poté, co se ocnou na ukrajinském území. Já si myslím, že jde o tohle, ale třeba se mýlím. Jestli je to speciální operace nebo válka, no, jsou v Rusku autoři typu Sergeje Karaganova, což je velice vážný, velice vážený autor, kteří říkají, že to je už válka a že je třeba z toho vyvodit náležité závěry dřív, než by přerostlo do ještě vážnější fázi, nebo nebezpečnější fázi. Ano, je to konec konců, jsou desítky zemí, které jsou tak či onak zapojeny do střetu s Ruskou federací přes prostřednictvím Ukrajiny. Takže jako ze ruské strany to, je to považováno za speciální vojenskou operaci, počínaje únorem 22. Z druhé strany je to válka, v podstatě proxy war vedená proti Ruské federaci. Beneš přišel minimálně 20 let života přiznat, že zachovat republiku. Můj osobní názor je, že se zasloužil republiku víc než Masaryk. Já bych to možná podepsal. Beneš řídil stát ještě složitější době než Masaryk. A popravdě řečeno, on i při vzniku republiky a zajištění jejich hranic a tak dále, tak on zasedal na Versajské konferenci dlouho, která, řekl bych, rozdávala karty po první světové válce. Byl to velice pracovitý diplomat tam a dokázal prosadit řadu věcí, které například velmi naštvaly onu německou populaci v našem pohraničí, nejen v našem pohraničí, že dokázal zajistit, řekl bych, hranice Československa tak, jak byly a dodnes vlastně jsou. A také ve 30. letech, kdy Masaryk už zdravotně na tom byl špatně, a dokonce Masaryk, to já ho nechci tím nějak urazit, ale jsou známy jeho výroky, tak trošku naivní na adresu fašismu třeba, jo. V době, kdy ještě nebylo úplně zřejmé, co ten fašismus všecko sebou přinese, tak Beneš není známo, že by někdy jak si skočil na takový špek. A břemeno jak si státní moci, stát na její špici, na něm leželo v těch nejtěžších obdobích, prostě to je pravda, že prohrával taky, no, bohužel zradili ho spojenci. Tady je taky je třeba okomentovat návštěvu Roberta Fica v Moskvě. Fico je asi poslední volený poctivec a státní z Evropské unie. Dle mě je to chlap a machr. Co myslíte vy, pane Skálo? Já si taky myslím, že Robert Fico je odvážný chlapík. Bruslí v tom, nemá to snadné, já mu nezávidím tlaky, kterým je vystaven. Čili on by možná, nebýt těch tlaků, tak by možná byl ještě jaksi razantnější v některých věcech, ale musí nějakým způsobem manévrovat. Nejsme v jeho kůži, neznáme všechny ty věci kolem něj. Teď se vyrojila aféra, která zatím, pokud jsem si nepovšiml jsem si, že by pronikla do českých médií. Tak Marie Zacharovová, mluvčí ministerstva zahraničí ruského, ve svém pravidelném briefingu mluvila o tom, že se dějí jakési podivné kšefty i za účasti některých slovenských diplomatů a podniků, které jsou namířeny proti Ruské federaci a jsou jiné, než jak to prostě vidí Robert Fico. Údajně byla svolána Bezpečnostní rada státu v Bratislavě a bude to nějakým způsobem řešit. Dovedu si představit, že pro Roberta Fica to není dobrá zpráva. Neznám o tom víc detailů, ale má to být... Jo, Robert Fico řekl už před ani dvěma lety nebo kdy, že Slovensko, nebo od chvíle, kdy se stal znovu premiérem, že Slovensko nebude dodávat jako stát na Ukrajinu žádné zbraně a řekl, že ale nebude jako nějak bránit dodávkám soukromých firem, které na Slovensku prostě jsou. A tady se má jednat o nějaké podivné kšefty, kdy tato jeho norma nebo zásada nebo prostě toto jeho rozhodnutí má být snad za jeho zády nějak porušováno a dokonce to má být tak všechno nějak taková špinavost tam taková, která pomáhá legalizovat věci považované za nelegální obecně. A pardon. Zatím to mám jenom tu informaci o tom, co řekla Marie Zacharová. Tak jsem zvědav, až se o tom objeví informace i ze Slovenska a tak dále. Někdo zřejmě velmi intenzivně pracuje na tom, aby Robert Fico svoji pozici velmi odlišnou od toho, co třeba vyvádí Kaja Kalas nebo čeští politici mluví a tak dále, aby byl otřesen v té pozici, aby byl oslaben, aby to pomohlo jeho odpůrcu. Myslím si, že jde o něco na ten způsob.
1: No a faktem je, že on tam, že ho teďka tam grilujou tu Šimečkovou mámu za ty tunely gigantický, tak hledají možná nějaký, snaží se prostě udělat nějaký jiný téma. A člověče, když pořád jsme u té Ukrajiny, byl taky rozhovor Tucker Carlsona, že jo, s tiskovou mluvčí, že jo, prezidenta Zelenského. To možná okomentuj krátce.
0: Člověče, to se přiznám, že mi uniklo. Musím se omluvit. No, to by uniklo.
1: Ona jako samozřejmě přiznala, že jako no, už nesmí na Ukrajinu, jinak ho jí jako oddělají, ale mluvila právě o korupci, o tom, jak jede na tom FETu, prostě úplně všechno. Tam jako opravdu to si Zelenský a jeho miláčkové za rámeček nedají. Je to prostě další takový ten střípek do té mozaiky, že opravdu z něho teď dělají mediálně persona non grata, A snažím se jako prostě, jak předtím ho adorovali všichni a byl jenom v růžových barvách, tak teďka ho vykresluje všichni černě, že jo, prostě evidentně dostali zakázku.
0: Stal se překážkou, ano, tam je zřejmě cíl, já si stále myslím, že z jedné strany ano, Spojeným státům vyhovuje, nebo jejich vládnoucím kruhům vyhovuje, cokoliv by nějak oslabilo Rusko, to je pravda, ale z druhé strany nesmí to překročit už tu hranici a konec konců i Trump a jeho lidé mají zájem na rozvoji nějakých také produktivních vztahů s Ruskou federací. A Zelenský hraje hru, která je spojena hlavně s britskými vládnoucími kruhy, do jisté míry německými a tak dále. A ty nemají úplně shodné cíle jako Spojené státy americké. A vypadá to, že se některé věci dostávají na povrch, na světlo denní v zájmu tlaku na Zelenského, aby prostě ustupoval z těchto pozic, v podstatě konkurenčního tlaku vůči Británii, Německu a tak dále, a kde jaké K je Kalas a Ursula von der. A takže se možná dozvíme brzy ještě nějaké větší pikantérie o tom, jak se tam krade a co všechno se tam děje prostě nehorázného. No,
1: no tady je dobře, že si jako vypomněl ten britský vliv. Vlastně on je mezi dvouma mlýnskýma kamenama, že jo. Jedna, z jedné strany je tam teda ta, řekněme, ta americká klika, která je tam pořád silná samozřejmě. A z druhé strany je tam právě ta Velká Británie, že jo. On má i britskou ochranku, že jo. A to, takže on vůbec není jako samostatný v rozhodování.
0: Tak jsou autoři, kteří tomu vidí hodně pod kůži. Jedním z nich je třeba ruský historik Andrej Fursov, Andrej Ilič Fursov, já ho tady dost často zmiňuji a cituji a tak dále. To je mimořádně vzdělaný člověk a mimořádně originálně uvažující člověk, který podobně jako jiní, jako Karaganov a i další, dokládají, že to není úplně tak, že by tu politiku Západu jednoznačně určovaly Spojené státy, takže takovou žábou na pramení ve velkém jsou, je v podstatě londýnská City, MI6, tedy britská rozvědka a podobně, velcí intrikáni po dlouhé desítky let, kteří do značné míry pasou i, že to tak řeknu, nemalou část amerických prostě diplomatických, vojenských a dalších představitelů. Dobrý večer, není tak trochu spěch na vytvoření Spojených států evropských z obavy z projektu Trojmoří. No, oba ty projekty jsou samozřejmě zatíženy i historickým nějakým břemenem. Tak Trojmoří je prvotně projekt, s kterým přišel Pilsudský, říkali tomu Intermarium Mezimoří, a byla to snaha povýšit roli Polska v tom sanitním kordonu proti Sovětskému svazu. Propojit to prostě od Severního moře až dolů k Černému a Jaderskému moři a pospojovat prostě země, které budou nepřátelské vůči Sovětskému svazu. Pokud jde o Spojené státy evropské, tak to heslo už razili někteří za první světové války a jsme se o tom vlastně tady bavili, Petře, já jsem nevytáhl ten známý spis Vladimíra Iliče Lenina o hesle Spojených států evropských. Moje chyba, já to musím dohnat příště, to kopni do mě, že na to nemám zapomenout. Já vám z něj přečtu některé pasáže. Ten člověk byl mimořádně prozíravý a říkal, že to heslo je velká vábnička, která vede prostě úplně špatným směrem a nic dobrého nepřinese. No a dneska je zřejmé, že to je snaha rychle vymyslet nový model, nové schéma, které do jisté míry nahradí, nebo do určité míry, ten americký, řekl bych, tu americkou vedoucí úlohu, abych použil jisté v terminologie, v těch vojensko-politických strukturách Evropského západu, tedy včetně dneska i České republiky a dalších členských zemí NATO a Evropské unie. A to tak, že se klíčovým hráčem stane Německo, což je neuvěřitelně zlověstné. Německo, když se urve ze řetězu a chce být velmocí vojenskou a tak dále a začne se kvůli tomu zadlužovat a militarizovat a podobně. To už tady bylo dvakrát a dopadlo to vždycky mimořádně tragicky. Obávám se, že by to dopadlo tragicky teď. Takže ten autor, ten tazatel se ptá, jestli to není předčasné. No, to není otázka času, to je špatně, prostě to není. A jestli pan prezident náš za to agituje, tak pardon, někteří říkají, že to je velezrada či vlastizrada a podobně, já se

0: ještě méně významného a více poslušného oukcapka cizích mocností. Co tam máme ještě jiného, Péťo, máme-li?
1: Promiň, já jsem si musel ještě ukázat, ale tady právě, já teď nevím, kdo to konkrétně říká, ale vlastně o těch Spojených státech evropských právě píše ve svých materiálech i sudetoněmecký Landsmannschaft, který tam prý údajně podle Míši Svatoše se nechává inspirovat, že by mělo platit právo z dob Rakouska-Uherska, tudíž vlastně Benešovy dekrety v tu dobu vůbec nebyly, a že vlastně pomocí Spojených států evropských, vlastně když zanikne Česká republika jako svébytný stát, a pak přestanou platit i ty Benešovy dekrety, že jo?
0: Samozřejmě, já málem bych na to zapomněl, jsem rád, že to připomínáš. Já jsem to uváděl v rozhovorech, já nevím, pro e-portál a pro jiná média. Jestli to, co dnes říká hlava českého státu, roky razí sudetoněmecký Landsmannschaft. Ano, Spojené státy evropské jsou součástí jeho programových řekl bych, cílů. Pardon. A máš pravdu, že mají proto svoje specifické důvody. Ve chvíli, kdyby Česká republika pozbyla suverenity státní fakticky, no tak by přestali platit i via facti, by přestali platit i politické výsledky druhé světové války a je to prostě. Mohl byste, pane Skálo, okomentovat Lord Lichtenstein, kteří dělají zase nároky v České republice. Historii nás už mnohokrát pěkně okradli. Poslouchal jsem Radio Univerzum s panem Celápkem. Neviděl jsem to celé, vím, že to probíhalo. Lichtenštejni naštěstí opakovaně prohráli soudy v České republice. Jednoznačně. Když se pokoušeli znovu a znovu vytvořit zdání, že mají oprávněný nárok tady na něco. Soudy rozhodly, že nikoli. Což je třeba ocenit, protože ne vždycky ty soudy jsou natolik objektivní u nás. A tam o to víc je šokující, že ta hlava státu, oni jsme hovořili před pár vteřinami, se někde jako s nimi tam setkávala a povídali si tam a udělali o tom dokonce mediální výstupy, že by mohli jako nějak ty majetky, které kdysi patřily u nás Lichtenštejnům, jako nějak společně vytěžovat. To jako kdyby řekli, že rovnou, že všichni sudetští Němci, že by teda mohli nějak společně s námi využívat majetku, o nichž antihitlerovská koalice, respektive tři její klíčové mocnosti rozhodly, že jim mají být odňaty a že pravda se to bude počítat na konto, řekl bych, reparační. To znamená, že se odečte z celkové sumy reparací, které nám Německo stále dluží, hodnota těchto prostě některých kapacit, prostě které oniž díky odsunu a vyvlastnění po druhé světové válce přišly. Takže takhle to je. Lichtenštejni bylo prokázáno, že nebyli žádní antifašisti a že se namočili velice jednoznačně na opačné straně. Situace před druhou světovou vojnou připomíná podporu nacistického jedinia na Ukrajině. Přesně ta podpora jde z rovnakých států. No, bohužel se dějiny v něčem opakují až jak bych, šokující měrou. Byť pochopitelně v jiných kulisách. To nikdy není tak, že se to opakuje přes kopírák. Ale určité motivy, určité zájmy, určité ambice a tak dále, určitá propojení, o nich jsme se domnívali, že už nikdy nemůžou se vrátit, tak najednou se jako začínají objevovat a pochopitelně nikdo třeba netvrdí, že mají být plynové komory a že lidé, kteří nějak jsou zapouzdřeni v nacistických schématech, takže budou chodit v rajtkách teďko a hajlovat. To tak není prostě. To mnohdy má jinou formu, ale obsah nebo cíle, které jsou v pozadí, jsou až nápadně navzájem podobné. U nás to hlásili lidé kvůli Václava Klauze, přitom musí vědět, že ten komunismus nebyl. Z jejich strany je to snaha znehodnotit

0: komunismu. No, tak jak z jedné strany Václav Klaus je náš spojenec, to je třeba říci, v některých zahraničně politických významných otázkách, to je nesporné, takže například Institut Václava Klause uspořádal podle mého soudu velmi zdařilou akci proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, kde vystoupilo asi 6 lidí a každý z těch projevů byl něčím zajímavý a myslím si úplně jiný než to, co dělá či nedělá dnešní vláda a tak dále, natož pak Fialová vláda. Tak Václav Klaus a jeho lidé stáli u nás v čele státní exekutivy v době, kdy jsme byli, převzali nás jako suverénní stát se spoustou vlastních ekonomických kapacit. No a za pár let z těch kapacit zbyly zlomky. A ty kapacity mnohé už jsou zlikvidovány, protože byly nežádoucí konkurencí, anebo vynášejí zisk prostě někomu jinému, nikoli nám Čechům a tak dále. A já si myslím, že lidé jako je Václav Klaus mají silný motiv nějak tuto pravdu, která je nesporná, nedá se ničím jako popřít, přebít, abych tak řekl, tím, že se jako neustále vymezují nějak prostě k takzvanému komunismu a že nezměrné utrpení a tyhle ty řečičky. Chápu jejich motiv osobní, skupinový, což jak si nic nemění na faktu, že to pravda není prostě. No.
1: A ještě vzpomeňme jeho amnestii, že na konci.
0: No,
1: tak... Málem, kdyby nebyl Krejčíř uprchlej, tak je taky venku z basy mimochodem. To říkají policejní vyšetřovatelé, jo. Jsem pokud, že u Klímy na to někdo vzpomínal. A to teda vlastně legalizovali prostě výnosy z trestní činnosti ve stovkách miliard, jo. Gigantický peníze.
0: Tak, ve stylu, ve duchu té známé věty, že neexistují čisté a špinavé peníze, že všechny jsou vlastně stejné a těch výroků, které by nejradši asi Václav Klaus potřeboval vygumovat z naší paměti a z různých paměťových médií, prostě je víc, že více takových kožených a můžeme jich jmenovat spoustu. V politice je to tak, že nemůže člověk úplně lpět na tom, či on, tak jak z jedné strany nebudeme nikdy přitakávat povídáním Václava Klause a jeho lidí o tom, že převzali nějaký úbožácký stát a buchy kam ho pozvedli, že to není pravda. Kapitalismus na druhý pokus je jedno velké fiasko, jako jo, s výjimkou lepších fasád některých a více hospod drahých a tak dále a tak dále. Ekonomicky vzato je to obrovské fiasko. Tak z druhé strany buďme rádi, že Václav Klaus je a jeho lidé jsou spojenci v jiných otázkách, které jsou taky mimořádně závažné. Bohužel vrátit to, co patřilo československému českému lidu, už nemůžeme, je to pryč. Něco by se dalo asi vzít zpátky, příklad třeba ta moc některých zahraničních monopolů nad produkcí a distribucí vody a tak dále, no tak to je nehoráznost totální. To by se asi napravit dalo, ale ne tak, že si bude psát nějaká Veolie, nějaké šílené peníze, ale takže se řekne, počkejte, vy jste dostali v Praze za 6 miliard, od té doby jste vydělali desítky miliard, nevložili jste v podstatě žádné peníze velké, vy jste to jenom takzvaně řídili a dokonce, když se měla modernizovat významně čistička odpadních vod pražská, tak Evropská unie nám nemohla dát ty peníze, protože to nebylo ve veřejné vlastnictví a ve veřejné režii, takže to je další naše ztráta. Ale já si nejsem jistý, že ti pražští končelé, až by se s tou Veolií jednalo, prostě, že to nastolí ze správného hlediska, že řeknou, počkejte, tak ještě nám můžete doplácet, odevzdejte klíče a ještě byste mohli doplácet. To se asi nestane.
1: To ne, protože tak samozřejmě oni byli a jsou pořád ještě na payrollu, že jo. Každopádně je tady, že jo, mimo jiné teda ta publikace Schulz, Ungermann, Fassmann a Švilíková. Inventura, že? A přátelé k tomu vám samozřejmě poslouží tady na webu Petr Bureš TV ten e-shop, když tam kliknete, tak je hned třetí, máte k dispozici, takže využijte toho, dokud ještě ty knížky jsou a můžete, a to je zrovna tato, a tady vlastně je sumář toho, co se dělo od roku 89 po současnost.
0: Halo.
1: Vlastně navazuje na tu jedničku, která se jmenovala Dějiny píšou vítězové, a ne jak to tenkrát bylo. Takže tyhle ty dvě knížky, pokud chcete mít jako perfektní, jako vyštafírovaný ekonomický otázky tohoto typu, tak prostě to je ono.
0: Souhlasím, je to průlom. Naštěstí existují ještě několik dalších publikací na tohle téma. Například od Františka Nevařila, to je z 90. let už, Bourání státu se to jmenuje, on se podepisoval pseudonymem Dvořák, velmi kvalifikovaná práce, on byl ekonomickým poradcem Ludomíra Štrougala, šéfem ekonomických poradců a pak i Ladislava Adamce a chviličku i Mariana Čalfy pak odešel, už umřel, byl velmi kvalifikovaný ekonom. Ten tohle uměl mimořádně přesně a kvalifikovaně podat. Václav Jertelář, který byl za socialismu mužem číslo dvě ve státní plánovací komisi dlouhé roky. On byl, ta funkce se jmenovala hezky ministr místopředseda státní plánovací komise. Ten i po listopadu 89 se vyjadřoval velice kvalifikovaně. No tady se ptá Jirka Štengl. Já jsem na to zareagoval tak nějak diplomaticky. Mladým klukům našim byl strčen nůž pod krk na poslední chvíli. A já jsem mohl jít jaksi na pódium, nikdo by mě nezastavil, tak si jsme připravovali my. Vzít si tam slovo a měl jsem připraveno, co bych tam asi řekl. Ale ti naši mladí kluci byli v hloupé situaci, protože měli nůž na krku, že by jim cukli kobercem tam na poslední chvíli. A tam dokonce došlo, já to řeknu nahlas, ke dvěma takovým groteskním situacím. Já jsem se tak procházel kolem té první řady diváků a snad to nevyzní hloupě. Desítky lidí se ke mně hlásili a ty ženský mě nějak dávali pusu a objímali mě i chlapy, fotili jsme se a tohle. Což onomu muži, který měl obrovskou starost, aby náhodou nevystoupili exponenti minulého režimu, způsobovalo takové zvláštní nálady, bylo to na něm vidět. No a pak jsem se takhle vydal směrem, který on si to vysvětlil, že bych snad mohl vylézt na tu tribunu, a utíkal za mnou, což to mění, že snad by mě stáhnu z té tribuny, nebo co. No, já jsem těm našim klukům nechtěl způsobit velký nervák. Jenom proto jsem si řekl, dobře, tak jo. Bylo to naposledy, kdy někdo s námi takto mohl zacvičit. To už se nikdy nestane, to teda ani náhodou. Jo, ale dobře, tak těm mladým klukům jsem nechtěl způsobit nervák. To je ten důvod, proč já jsem ten exponent minulého režimu, co tam jako nemohl vystoupit. Asi tak. Mohl jsem vystoupit. A těm našim klukům musím si představit. Je mu 21,5 tomu, kdo tam měl hlavní slovo. Já jsem na něm viděl, že by to pro něj byl obrovský nervák. Nechtěl jsem mu způsobit takový drama. Vydírat takhle mladý kluky na poslední chvíli takovou špinavostí, puj, musel jsem si ulevit, přátelé. To se prostě nedělá. A já jsem je nechtěl ublížit. Nechtěl jsem jim přispět k tomu, že by měli byli ve složité situaci. Já se začínal v panu Babišovi, nevyznám jednou, tak potom zase obráceně. Mám pocit, že se Benešovy dekrety nedají jen tak zrušit, jsou to i slovenské dekrety. No tak nedají se jen tak zrušit, no dají se všelijak obcházet, že jo, a tak dále. Bude velice nepěkná situace jako kolem toho, že tady přijede ministr spolkové vlády a předseda bavorské vlády. No a nějak se asi sejdou teda s předsedou české vlády a oni to ale budou u příležitosti nehorázné provokace. Takže já jsem to řekl v rozhovoru pro e-portál, že jen trochu suverenější státní moc by to takhle daleko nenechala dojít. My jsme jí dávali příležitost, pořád jsme na to tlačili, že jsme říkali, proba, zachovejte se jako Beneš a poválečná československá reprezentace. No, zaražte to včas prostě, nazdar. Není důvod, aby se tady takové věci děli. Můžete uvést argumenty typu, že nechcete jít si vztahy a tak dále. No, ale z některých českých státních činitelů jako padají takové poznámky, kterým se dá rozumět spíš tak, že hele, neprotestujte tady příliš moc, nenarušujte nám ty skvělé česko-německé či německo-české vztahy. To se mu se tak dá rozumět prostě, jo. Někteří píšou, že ta vláda vlastně ještě není víc jako ve prospěch toho srazu těch sudeto-německých těch, jenom protože v ní je ta SPD, protože kdyby tam nebyla ta SPD, tak by dokonce ani se nekonali žádné nic jako ani takového, tak či onak protestního. Zítra snad se má hlasovat, jak jsem pochopil, v poslanecké sněmovně o návrhu toho dokumentu. Já se musím i tady omluvit, přátelé, já jsem ho posledně, to usnesení poslanecké sněmovny dostal asi 3 minuty před vysíláním. Takhle jsem ho dostal do telefonu a rychle jsem ho prolít a už jsem šel vysílat. A nějak jsem nabil dojmu, že když mi někdo posílá usnesení, takže to usnesení bylo schváleno. Ono se ukázalo, že nebylo schváleno, že to je návrh usnesení. Já jsem to tady prezentoval, že to poslanecká sněmovna schválila. Bohužel to neschválila a to za prvé. A za druhé, mohl jsem ho přelétnout očima jenom velmi letmo. Když jsem si ho potom přečetl pořádně, no tak tam sice jsou formulace na konci, jakože teda by bylo dobře, kdyby se to jako nekonalo, ale jsou takové jako přihrbené a jsou zabalené do Staniolu, kde se říká, jak máme skvělé vztahy s tím německým a tak dále. Není to stanovisko suverénního státu, prostě není. A život ukáže, oni si, jo takhle, a ten posl a jiný řekli, že jim to úplně jedno, jak ten parlament bude hlasovat, že oni si to stejně udělají. To řekli ještě předtím, než parlament hlasoval. No, je něco větším důkazem omezené suverenity, abych použil oblíbeného pojmu, takzvané Brežněvovy omezené suverenity, než tohle kličkování. Já nevím ještě, co se má stát víc.
1: Tak jo, Pepo, 22.06, já ti děkuji za dnešní otevřenou simultánku. A vám, vážení přátelé, taky děkuji za pozornost, za všechny lajky, za to, jak nám pomáháte. A díky i za vaše příspěvky. Děkuji Zdeňkovi Posledníkovi, Oldovi Maršíčkovi. Díky vám všem, kteří s náma jste. Zítra v 8 hodin Vladimír Štěpán, podíváme se na energetiku, stále žhavé, jiskřivé téma, takže to nás čeká zítra v 8 a Radim Valenčík ve pátek, takže toť...
0: Já jednu technickou jenom poznámku, Petře. Já mám takhle málo světla takhle do své tváře, protože jak vidíte za mnou, tam je takové to světýlko a ten širm, který je na tom pěkný, tak bylo rozhodnuto, že bude nějak ještě graficky zkrášlen. Když to zapnu, tu šarovku bez širmu, který se zatím někde zkrášluje, tak by to bylo takové bodové osvětlení. Tak se na mě nezlobte. Než bude širm zkrášlen, tak budu takhle ve stínu a pak zase budu méně ve stínu. To je celé vysvětlení toho, proč. Je to jinak na chvíli, než to bývá jindy. Díky za porozumění.
1: To vůbec nevadí, hele, důležitý je, že my tě vidíme a rádi tě vidíme a hlavně tě rádi posloucháme, to je důležitý, protože informace jsou, no, ne forma, ale ten obsah je důležitý. Tak jo, děkujeme moc, přátelé, krásnou
0: dobrou noc. Dobrou noc.
1: Až nás budou miliony, tak se budu dívat. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Nebudu dnes vůbec zdržovat. Je s námi pan Michal Svatoš. Vítejte u nás.
1: Zdravím, pane Hajku, zdravím. Diváci, dneska to bude hustý, tak máme spoustu práce, protože to budou sudeťáci, Putin, jak Putin udělá spojení.

0: Spojené státy ruské země, opět a spoustu jiných věcí, tak to bude zajímavý.
1: Teda, teď jsem se konečně dozvěděl, o čem budeme hovořit. Tak pojďme na to. Jste mě docela překvapil, protože ne, já s váma souhlasím, my jsme tak jako trochu i o tom hovořili, ale já bych přesto začal jednou otázkou. My tady hovoříme v opakovaných intervalech o těch kritických bodech různě ve světě, na Ukrajině a tak dále. Izrael a tak dále. A najednou se nám tady kritický bod vytváří uvnitř naší země. Mnoho lidí si pořád myslí, že ten sjezd sudeťáků v Brně je jenom takový nějaký exces. Dokonce i ti, kteří jsou proti, si myslí, že to je jen takový nějaký exces. Ale ono je to prostě založeno daleko hlouběji, jak jsem pochopil. Dnes jsem četl dokonce nějaké vyjádření o tom, že vlastně ten sjezd se připravuje už 2 roky. 2 roky. A že v něm není naprosto nic náhodného. Pan Uhde nám sděluje, Brňák Uhde nám sděluje, že on sám už rozesílal dávno dopisy Rychačskému a ostatním, kteří za tím přistojí. Co to je, pane Svatoši, za zvláštní šílený podnik?
0: Z hlediska Čechů je to naprosto šílený podnik. Podívejte se, tady vláda České republiky připustí, že na ten sjezd přijede německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Ten Alexander Dobrindt 2-3 roky zpátky nebo 4 napsal dopis, ve kterém napsal: milý pane Slezáku, můžete se spolehnout, že ty Benešovy dekrety budou zrušeny.
1: Ano, pěkné.
0: Takže vidíte, to je ministr, tady ho vítají, jaký to je smízlý. Ne, je on v dopise, oficiálním dopise německé.
1: A navíc je to ministr vnitra.
0: To je oficiální představitel, takový člověk, který má být okamžitě prohlášen za personu non grata.
1: Je to ministr vnitra, takže, což mě také překvapilo, že jako ministr vnitra sem jede, čili oni už patrně pokládají ten sjezd za záležitost vnitřní německou.
0: Ale no tak jako, oni to prostě chtějí prosadit. Oni, víte, a to není jeden řečník, tam bude těch řečníků spousta. Když se na ně podíváte, podívejte se na stránky Michala Petrkom, tam to máte jich fotografie, má s tím vším, tak ono to není sranda. Samozřejmě, že je tam Stefan Mayer, další Hartmut Košik, to je člověk, který dokonce chce, aby jsme se Němcům omlouvali za výsledky za oběti pouličních bojů z roku 1919, kdy se Němci pokoušeli odtáhnout české pohraničí. Klade tam věnce k tomu. Samozřejmě chce zrušit Benešovy dekrety. Další člověk je Lippert. Jo? A samozřejmě máte tady to centra, to jsou všichni, Lippert, Mayer, Košik, Dobrindt, všichni přednášejí hlavní projevy. Cílem těch projevů, to jsou všichni osoby, které veřejně slibují v Německu na shromáždění těchto sudeťáků, nebo v německém parlamentu, dokonce ten Stefan Mayer, ten je spoluautorem návrhu z usnesení spolkového sněmu, aby česká vláda byla donucena zrušit Benešovy dekrety. To jsou arci nepřátelé existence českého státu. Sudeťáci, tedy ten poslední, ten Košik, to je slezský sudeťák, tedy polský sudeťák, ale z nějakého důvodu se etabluje v Čechách, protože v tom Bavorsku, kde sídlí, tam jsou důležitější ty české vyhnanecké organizace, protože tam těch z polských Němců moc nešlo. A oni mají teď od roku 2014 nový poslancův plán. Posl ho poprvé formuloval v roce 2014, když se rozhodl, musíme využít události na Ukrajině, proto aby jsme vybudovali jednotnou Německu, jednotnou Evropu. Tedy to, co nám tady chce dělat Petr Pavel, zbavit se práva veta, zbavit se práva a jenom se stát obyčejným poslušným protektorátem.
1: Ano,
0: tak jako tohle to posled formuloval se 2014 a teďko před 2 měsícema v únoru vřískal hloučkům sudeťáků a

0: ukrajinských nacionalistů v Mnichově, že zařídí, že vzniklo Spojené státy evropské německá politika a ty nahradí Spojené státy americké. Jako světové. A proto je důležité zrušit všechny národy v Evropě, ovšem posílit německý národ a ukrajinský národ. Hmm. Čili vidíte, že posilováním německého a ukrajinského nacionalismu má být jedna větev, to se děje v tom Brně, no a teď mezi tím mají být všechny ty menší národy. To, když se podíváte na to, to není žádná politika proti evropskému nacionalismu. To je politika proti existenci malých národů, jako je Česko. Víte, se těmi Rakušani jsou také cílem téhle. Jasně,
1: já bych řekl, že my sice úplně malý národ nejsme, spíš
0: podle světa, ano.
1: Já rozumím, ale jak to, než se dostanu k jedné otázce, tak mě jste inspiroval, jak to souvisí tahle ta snaha o likvidaci těch malých národů s tím, že Američané vlastně už od roku 17, od roku 18 chtěli vždycky vytvořit ten takový řetěz těch menších států kolem od severu až na jih, až pak k té Ukrajině, kolem Ruska, aby právě nemohlo dojít ke spojení s Ukrajinou, respektive s Ruskem, pokud jde o Německo. Toho se báli nejvíc. Myslíte, že to pustí z ruky?
0: No tak podívejte se, já jsem tady minule vypustil takovou kacířskou myšlenku, že vždycky, když je Rusku od roku 2014 trošku špatně, něco se na ně většího chystá, Netanyahu vyhlásí válku. Aha. A ta Rusko pomůže. Tak dneska vypustíme druhou kacířskou myšlenku. Víte, když se uzavíralo příměří na ty dva sváteční dny, kdy některé národy oslavují porážku toho května a jiné národy oslavují vítězství po 9. května, tak protože Zelenský nechtěl žádný příměří, tedy tak vyhrožoval, že vybombarduje Moskvu, ano. tak Rusové sdělili Američanům, že jako v pohodě s tím problém nemají, tak oni vybombardují Kyjev, ale oni tam mají ty diplomaty v té čtvrti, tak by bylo dobré, aby si zajistili jejich bezpečnost a hlavně, jak to vyřídí těm ostatním evropským kámošům svým. No a Američani na to zareagovali velmi rázně a Trump vyhlásil příměří. To bylo zajímavé, že to příměří vyhlásil za ukrajinskou stranu Trump a řekl, že od 8. do 9. nebo do 10. nebo do 11. bude příměří, měli se zajatci. To je jedno a Zelenskému už nezbylo nic jiného než říci ano. Čili Američané mají jasnou a ráznou politiku. Takže
1: a má proti tomuhle tomu vůbec šanci tenhle ten německý plán?
0: Ne, ten německý plán proti tomu nemá šanci. Takže abych dokončil tu kacířskou myšlenku, ano. Tak teď si musíte vidět, co dělají teď Američané. Stahují vojáky z Německa do Ameriky a přesunují a slíbili, že zbytek přesunou do Polska nebo jiným přátelským národům. Mm-hmm. Takže v Německu by neměli být američtí vojáci. No to je přece jasné, když Rusové mají sarmaty a mají orešníky a do Německa je brzo na hostí.
1: My se k tomu hned dostaneme, ale abychom ještě úplně neutekli od toho sudeťáckého sjezdu, tak já bych se chtěl na něco zeptat. Ono to má totiž různé konotace ještě. Ten jedna otázka spíš skoro bych řekl sociologická. Na jedné straně Klaus, Zeman a další se proti tomu jasně postaví. Vidíme, že vlastně ti voliči té fialovské nebo fialové mafie a podporovatele války proti Rusku na Ukrajině a vytvoření evropských spojených států jsou současně, se téměř přesně kryjí s podporovateli se souhlasem s tím konáním toho sudeťáckého sjezdu v Brně. Řekněte mi, jak se mohlo stát, že tady máme tak relativně velkou pátou kolonu za před rozpadem Československa, před válkou to byly 3 miliony Němců, ale teď jsou to asi 3 miliony Čechů, nebo co? Kdo
0: tak
1: to je?
0: Podívejte, jsem si zeptat třeba gymnázium Brandeis nad Labem, tak jeho ředitelka se setkala s Lippertem, to je ten člověk, který, a ten má tezi, že nejenom, že musí být zrušený Benešovy dekrety, a amnestie, Němci odškodění, ale že na území Československa musí být zpátky zavedeny progresivní zákony Rakousko-Uherska.
1: To říká, jo.
0: Ano, to, ale to přímo řešil na konferenci ODI, ve které byli příslušní, ve které byli topáci.
1: No jasně.
0: Ta konference byla v Plzni, byli tam poslanci za TOP, poslanci za KDU ČSL, to je taková triáda. No. A byla tam také jedna ředitelka, nejenom jedna, ale ta si s tím notovala, ta tam k tomu měla i referát. No. Ne, jako k tomu pojetí Rakouska-Uherska. Takže to je dlouhodobý, tady je obrovské množství německých nadací. Víte, teďko byl Macinka v Berlíně a zase si tam lebedil, jak budou zřizovat ty nadace. Ale oni v těch nadacích, ten, kdo tady byl, myslím, že tady byl Lipper. Ne, Mayer, Stefan Mayer byl loni v prosinci byl za Okamurou, tím druhým, tím špatným, tím Hayato, nebo jak se jmenuje, poslanec, a zároveň tam s ním byl místopředseda KDU ČSL, současný poslanec František Talíř, tam domlouvali, jak pomocí
1: těch
0: nadací změní myšlení české mládeže. Ale to je dlouhodobý plán. Všichni tito lidé potřebují ty německé peníze. Nebo ty bruselské peníze, protože mají neziskovky a učí se třeba. No a potom ti mladí už, potom představte si, jste mladý člověk a neustále vám omílají, že ti Češi postříleli 54 Němců, 120 dívek v tom 4. března 1990. A když ti Němci nechtěli nic jiného, než jenom udělat plebiscit o odtažení. Ano. Ale už tam nikdo neříká, že by mosti zastřelili 10 českých vojáků.
1: Ano.
0: Jo? To je prostě řízený vymývání mozku. A pokud se podíváte na složení toho parlamentu, tak vidíte, že tam jsou lidé, jejich dědečkové nebo pradědečkové, mají železný kříž za dobití Kyjeva v roce 1941. No tak ty jenom pokračují v té své tradici, ale pouze je tady spousta těch lidí, kteří za, jak bychom to tak řekli, za německou marku v vozovkách, dneska za euro, prodají český národ. Takových lidí bylo vždycky dost. Vzpomeňte si na první republiku. Proč se nebránila? No z velké části také, protože ty lidi se nechtěli bránit.
1: Ano.
0: Ty chtěli jenom zase mít peníze a pokračovat v tom. To je stále stejné v tom Brně, tam to je. A tam to je velmi zajímavé, kdo v tom historicky stojí a všechno to takový. Zajímavé je, že ti lidi nějak asi, jsou to vůbec Češi, bych položil otázku.
1: No ne, to jsou Moravané, ale,
0: to bych takhle myslel.
1: Ale já myslím, že velká část Moravanů je úplně stejně proti, jako jsme všichni, ale prostě tam se vytvořila v tom Brně taková ta elita, taková ta hyperkavárna, jako myslím i v době, kdy tam byl v ústavním soudu Rychetský, tak jako to velmi podporovali. A tato vlastně vytváří tento dojem, ta je tam nakonec pozve skrz tu neziskovku.
0: No, to je typicky vidět na Fialovi. Že?
1: A to je typicky vidět na Fialovi. Ale já mám otázku, která možná tady ještě pořádně ani v tom diskursu o tom, co se děje, nezazněla. Ona se tak občas mihne, ale já myslím, že je naprosto základní. Jakmile chtějí Sudeťáci otevírat opravdu navážně a oni chtějí existenci, platnost Benešových dekretů, my bychom přece měli okamžitě naplno otevřít otázku reparací.
0: Ty reparace jsou naprosto jasné. Zaprvé na to byla konference, to je stejně jako na Sudeťáky, na jejich odsun byla konference, to bylo schváleno vítěznýma mocnostma, to je pokus o změnu výsledku druhé světové války.
1: Ano.
0: Ale zároveň my jsme nedostali odškodnění, které jsme dostat měli, ač to bylo vítěznýma mocnostma schváleno a dostat jsme ho měli. Dneska jsou to astronomické sumy. Ale podívejte se, já k tomu znovu zopakuju. My jsme si za první republiky území Československa, včetně Zakarpatské Ukrajiny, koupili a řádně jsme ho zaplatili. My jsme za to museli zaplatit reparace, ale protože by bylo blbé, aby jsme jako součást vítězů platili reparace. tak se to udělalo jako takzvaný výkup rakousko-uherského majetku. Hmm. Čili my jsme si to koupili, my jsme to zaplatili, je to součástí. A teďko samozřejmě Slováci si to koupili taky, tak půjdiš, tak je to Slovensko. Na ti Užhorodci, no dobře, ale otázka českého území je v tomto případě jasná. My jsme si ho koupili. A teď, proč po druhé světové válce jsme nedostali reparace? No, samozřejmě to je spousta věcí, protože my jsme si ho museli říct z východního Německa, tak se to v Moskvě nelíbilo, ale nikdy jsme se jich nezali. A Miloš Zeman podepsal jakýsi papír, že je to vyrovnáno, ale to nemá žádný formální, není to právní akt. Němci s tím rádi operují, že jim to Miloš podepsal, ale to tak není.
1: No, protože já jenom připomenu, než budete pokračovat, že reparace schválené v té pařížské dohodě 1945 se staly součástí našeho právního řádu, vyšly ve sbírce zákonů, čili je to platný zákon.
0: A to je platný zákon nejenom v České republice, ale zároveň platný pro Německo. Německo, to je součást kapitulačních podmínek Německa, že nám ty reparace zaplatí.
1: No, jasně.
0: No a jediný problém je, že v České republice neexistuje, není žádný odvážný politik za celou EU, který by se do toho pustil. To je...
1: No, my to slyšíme z SPD, že o tom hovoří taky například.
0: A SPD jenom hovoří.
1: No ne, protože má svých jenom 15 těch.
0: Ale, jo, jako ale, víte,
1: ale aspoň to drží.
0: Víte, podívejte se, když máte 15, tak se musíte u mě taky bouchnout.
1: Já vím, ale...
0: A nebo to říct na rovinu, no tak jsme s tím Babišem museli uzavřít díl, že on uděláme tohle, no a na ty reparace teď zatím není, ale je to třeba veřejně říct, a ne říkat, že jo. Já si myslím, že to soukromě, že SPD skončí po volbách, protože Babiš je skončí.
1: Já si to nemyslím, ale to jsme trošičku ve tři roky dál. Ale to, co by mě jako v této chvíli, v tomto okamžiku právě zajímalo, je ten reparační krok, řekl bych. Jak je možné, že například v sousedním Polsku, kde kromě jiného žádné problémy, tam odsunuli asi 9 milionů těch Němců, a žádné problémy nemají s tím, že by se jim tam cpali zpátky, a neustále ve sjednoceném, abych tak řekl, veřejném projevu požadují už delší čas, dlouhé roky, znovu říkají, my na reparacích trváme. Čím to, že u nás, ač se tady vystřídají různé vlády?
0: To je tím, to jsou ti lidé s tou špatnou minulostí, kteří jsou v tom parlamentu, nebo ten prezident se špatnou minulostí na hradě. Oni se bojí a nechtějí nic, oni chtějí jenom mít, aby Němci posílali jim peníze do nadací a podporovali je. A ty nebudou dělat žádnou politiku, ty ani nepojedou s Polákama se domluvit, že bychom na Němce mohli jednotně zatlačit. Hmm. To je tragédie české politiky.
1: Vy jste hovořil o tom, že se něco odehrálo v tom německém parlamentu u nás. Zítra pravděpodobně se schválí ta deklarace, která odmítá vládní většinou, odmítá ten brněnský sjezd a dokonce vyzývá k tomu, aby se nekonal.
0: No, podívejte se, já povedu Zelenskýho, no, krásný příklad. Teďko Steinmeier, to je německý prezident, tak teďko ho navrhli, že bude vrchní vyjednavač Evropy mír s Ruskem. U Steinmeier je zajímavé, že v roce 22 chtěl přijet do Kyjeva na návštěvu a Ukrajinci ho prohlásili za personu non grata, protože Steinmeier je autorem takzvaný Steinmeierovi Steinmeierovy věty v minských dohodách, ona sice nikdy nenabyla platnosti, ale vidíte, jak jsou ti Ukrajinci a z nich, hele, Steinmeier, jo, ten navrhnul tohle, to se nám nelíbilo, persona non grata. A teď se podívejte, se přijede ten Dobrindt, a co udělá Babiš? Udělá, no, a mně se nelíbí, že sem přijede, to je tak...
1: Mají vůbec, to má tak, vláda vůbec u nás takovou sílu, aby mohla prohlásit...
0: Jistě. Ano, je k tomu jasný důvod. Ten člověk veřejně slíbil, že zruší Benešovy dekrety, je člen vlády, je to antičeská politika, nemá na území České republiky co dělat.
1: A teď mi řekněte, co by se dělo, kdyby vláda řekla ne a například prezident Pavel, kromě toho, že pozve Zerdra na hrad v v těch dnech, on ho tam přijme, tam ho pozval, tak pozve i toho ministra vnitra. Co se bude dít, jako to spustíme?
0: Nemůže ho pustit. Podívejte se, pokud vláda České republiky prohlásí tu osobu za personu Gata, tak tady nemá co dělat.
1: A když ji pozve prezident?
0: Prezident není vláda. Prezident je obyvatel hradu, který má podepisovat.
1: No a je součástí exekutivy, že jo?
0: Cože?
1: Že je součástí exekutivy.
0: Není součástí. Prezident je stavěn na podpisy v České republice.
1: No měl by
0: to, že se tady vymyslelo, že kvůli tomu máme prošel Zeman, že se bude volit lidem, tak teď máme problém, že naše ústava je napsaná najednou tak blbě, protože to nefunguje. Nemůže, tady není stanoveno a tady jsou zde nianci, že prezident by měl, ale zároveň panové, my jsme teď absolutní kočkopes.
1: Ano.
0: My jsme absolutní kočkopes, za to můžou ti, kteří chválili tu přímou volbu. No a teď je ten tlak těch velké části těch nových přívrženců toho posílení toho, aby ta česká vláda už byla úplně klesla na úroveň vlády
1: regionu.
0: Ne regionu, té české vlády za protektorát. Tam by se stala protektorátní vládou, která jenom ten pávek dostane zprávy, co má zařídit, zavolá si vládu, ta přijde, řekne, uděláte tohle. To bude, a má tady vzniknout klasický koncept říšský protektor, tedy Petr Pavel.
1: Zastupující
0: říšský protektor, tedy zastupující bruselský protektor, tak řekneme. A za ním bude chodit ten předseda té protektorátní vlády, schrbený, a tam bude dostávat ty béfely.
1: Řekněte mi, pane Svatoši, ono to nějak asi už se zdá, že se tomu zabránit nedá. Ono to nějak proběhne.
0: Ne, ono to neproběhne, protože musíme se dostat k té druhé části, k těm Spojeným státům ruským. Oni to
1: hned se k tomu dostaneme, ale já se chci zeptat. Za předpokladu, že to přesto všechno v tom Brně
0: proběhne. V Brně to proběhne, ale nebudete mít na nic. Oni totiž v podstatě to nemůžou dělat v Mnichově, protože už nemají lidi.
1: Ne, počkejte, nechte mě dokončit otázku, jo. Mně se líbí, jak jste do toho zaťatý, ale ta otázka zní, jestliže to proběhne a ten střet, k tomu střetu tam dojde, těch odpůrců s těmi Němci a s těmi jejich představiteli, co to může mít za důsledek?
0: A to je velmi těžké vědět. Já si nemyslím, že by tam měly být nějaké střety, ale může se stát, že tam budou nějaké menší taková té věcí policie, aby k tomu nedošlo. A tak uvidíme. Ale po technické stránce Němci se uspokojí, posud bude spokojený, dostane penízky, posud se nejde o nic jiného než o penízky, o ten jeho šílený plán. No a zase odejdou, protože víte, posled řeší neustále s těma sudeťákama velký problém. Oni mu mizejí, nechodí mu na akce, neposílají mu peníze, už se jedna organizace sudeťáků za druhou. Takže on musel, už nemůže dělat ty sjezdy v Mnichově nebo Baňově, tam nikdo nepřišel. Takže musí jak si to přesunout na to české území, tady to vyvolá nějakou pozornost. A on posled hlavně už chce ty sudeťáky předělat na ty nové zastánce toho jednotného Bruselu, toho komisariátu. Jo.
1: Dobře, pojďme tedy se podívat na to, co to znamená v tom širším kontextu. Protože já jsem začal o tom, že vlastně kolem se dějí nejrůznější krizové situace, války a všechno možné. A my k tomu teď přidáváme ještě ty sudeťáky. Vy jste do toho ale řekl, že se chystá právě, že se chystá ten plán, také pávkem oznámený, ale oznámený i řadou Němců, na ty Spojené státy evropské, v nich skončí definitivně všechny státy a národy, kromě toho německého a toho ukrajinského. Co to je za bláznivý, nesmyslný plán?
0: No, to je plán, který vznikl, protože víte, Evropani jsou ekonomicky plajte v prdeli. To se nedá říct jinak. Němci zavíjají jednu továrnu za druhou, tam už jednají dokonce, že už jednají, i Volkswagen jednají, jestli by si Číňani nekoupili nějaký továrny v Německu Volkswagen. Tam nastává absolutní konec. Už Němcům oznámili, že budou muset pracovat 45 let, aby měli důchod. Hmm. Jo? Nejsou děti, nejsou, ty imigranti tam nepracují. Rozumíte tomu? Oni vysvětlují Němcům, že nemůžou mít důchody, protože jeden Němec nemůže živit druhýho Němce. Jeden na jedna to nejde ekonomicky. No ale že u těch imigrantů je to ještě horší, tam jeden živí dva, když to přepočítáte, tak to nefunguje. No, tak oni jsou, tak musí něco vymyslet a musí vytvořit tedy nový systém. Oni jsou jako říše, víte, jako říše římská, oni musí neustále pojídat nová území a nové obyvatelstvo, aby ho měli. No a protože jsou tady státy, kterým se to už nelíbí, protože tady existuje a americký kontraplán proti tomu plánu, tak musí zesílit tento tlak. To je ekonomická realita. Já to vysvětlím z jiné strany. Víte, posl vykřikoval, že Spojené státy evropské nahradí Spojené státy americké. Mm. To je plán posl tam Merce a všech těchhle z těch, aby jsme tady na východě levně pracovali, aby jsme kupovali jejich drahé bioenergie a všechny nesmysly, prostě aby jsme byli jejich otroky nebo kolonialisté. Američanům se ten plán samozřejmě nelíbí, protože Američané mají svůj dominanci a proto se jim líbí Putinův plán. Mm-hmm. Když se dostaneme k Putinovým plánu, vysvětlíme to na konkrétních událostech v Mali. Podívejte se, když si zalistujete českým mainstreamem pár dní dozadu, tak zjistíte, že tady Seznam a řada ostatních nadšeně vykřikovali, jak džihadisté vyhodili do vzduchu malijského ministra obrany generála Sadia Kamaru.
1: Uhum, můžeme si ho
0: ukázat. Ukažte ho. A jaký to je významný Putinův spojenec a jak ten africký sbor tam v té Mali prohrává. A přitom je to úplně obráceně. Podívejte se, tenhle ten vyhozený generál, ještě než byl vyhozený, dva měsíce v únoru, byl stažený Donaldem Trumpem z amerických sankcí, včetně Gojty a včetně ostatních generálů i včetně jeho následovníka. Američané poslali náměstka do Mali. A začala generální štáb malijské armády, speciální jednotky Spojených států amerických a africký sbor, začali ofenzívu proti džihadistům. V březnu to tak nějak začalo. Dneska ta ofenzíva kulminuje. Kdo jsou ti džihadisté? No. To jsou džihadisté, kteří byli najati, vyzbrojeni, vycvičeni a jsou podporováni Ukrajincema a Francouzema.
1: Aha.
0: Čili vidíte tady Spojené státy americké, Rusko, proto jsem vybral tu fotku toho kamery, měli byste tam vidět za ním je Lavrov. Tady vykřikují, že to je velký spojenec Ruska. Omyl. To je zároveň velký spojenec Spojených států amerických. Ano? A kdo útočí na tento režim, který bojuje proti tomu nejhoršímu zlu na světě, proti džihadistům? Francouzi a Ukrajinci. Za evropské peníze. Podporují vraždění křesťanů v Africe. To je neuvěřitelné, ale z hlediska, protože se o tom nemluví, jenže ten tlak, ta spolupráce Rusů s Američany je už tak viditelná, že už i ve francouzském tisku se to začalo, ve francouzských médiích se to probíhá, co tam ti Francouzi dělají. Macron dělá, to já ne, to někdo. A teď to tady vidíte, ale co česká média, podívejte se asi český novináři, tady máte ten důsledek toho, proč je tady tolik lidí, kteří podporují to zrušení Benešovy dekretu, protože o tom nevědí, že česká média jim vymývají hlavu. To samé je v tom případě ten Mali. Česká média neinformují, že se tam Spojené státy americké, tam mají vlastní drony, malijské armádě pomáhají koordinovat útoky na džihadisty a pomáhají koordinovat útoky ruského afrického sboru na džihadisty. No ale jak by to vysvětlovali voličům Hříba? Jo, nebo té Neudové? To se musí utajit. No ale to se neděje jenom v té Mali. Podívejte se, obrovský problém byl v Kongu. Zase se o tom tady nemluvil. Dokonce prezident létal k těm otrokářům, tedy ke státům, který podporuje. Je tam skupina států, rbaňští otrokáři se tomu říká, a oni jsou to ještě kousek vedle další otrokáři, a ty tam loví děti a zavíjají je do dolů a z toho těží kritické minerály, které potom přes tu Rwandu a přes Ugandu ty řetězce vyčistí právně a posílají do Evropy. To je jeden z nejodpornějších biznisů světa řízených Evropskou unii, ano? No a teď tomu Spojené státy americké udělali přítaž.
1: Jasně.
0: USA se domluvili s Kongem, zafinancují 150 tisícovou armádu, vyzbrojí soukromou armádu. A to je vyžené. A budou tam těžit společně ty přírodní zdroje, ale kdo? Spojené státy americké, Čína, co tam má investovat na Rusko. A Rusko navíc v rámci dohod zároveň získalo privilegia v určitých menších státech. Mm-hmm. Jako je Benin nebo kousek menší Kongo. V podstatě musíte vidět, asi před půl rokem přiletěl Lavrov do Egypta a říká těm Afričanům, no víte, my Rusové se snažíme, ale my nejsme ty hlavní ekonomické mocnosti. Tak my vám pomůžeme, ale tu ekonomiku musíte začít řešit ještě s těma našima spojencema. Aha, to jsou ti spojenci, aha, USA a Čína. Mm-hmm. No a teď se to tam začíná organizovat, ale Evropská unie je out, mimo. Mm-hmm. Ale to je, takže posled bych křikuje, uděláme Spojené státy evropské, vytlačíme USA. Co dělají USA?
1: To
0: spojují se s Ruskem a dohadují se s Čínou.
1: Ano, právě.
0: Že tam v podstatě rozdělují nové sféry vlivu. Ale to už není to staré evropské kolonialistické, pochytáme dětičky, zavřeme je do dolu. Budeme je tourovat za ceny. Ne, tam už přichází víceméně budování průmyslu. Budování kapacit a zároveň samozřejmě, že jak ruský, tak americký, tak čínský kapitál si vezme své zisky. Ale oproti Evropanům
1: jim tam dvakrát
0: a třikrát víc toho nechá.
1: No, jasně.
0: Ano, ale zároveň to tam chtějí budovat. To není ten evropský kolonialismus. My si odvezeme všechny vaše zdroje, vyjíždíme vás krvavě do Evropy. Ne, ne, ne, už se tam buduje. No a to je součástí toho Putinova plánu, který se Spojené státy americké podporují na Spojené státy ruské. To je velmi zajímavý plán. Se podíváte do současné...
1: Spojené státy ruské, já bych řekl, že Rusko je
0: Ne. Bavíme se o mnohem větším státním celku s mnohem větším objemy obyvatelstva. Mm-hmm. Spojené státy, podívejte se, pokud se podíváte na Spojené státy americké, zjistíte, čím jsou tak zvláštní vůči celému světu, zjistíte, že je to stát imigrantů. Imigrantů, kteří jsou nesmírně pracovití historicky. Tedy, že to nejsou ty imigranti za sociální dávky, které známe tady. Ano? No ale Putin má jediný problém. Má území, má zdroje, má všechno, chybí mu lidi. A myslíte si, že je náhoda, že najednou po celé Africe Rusové dotují ruské školství? Ale kdeže, do Ruské dumy kandiduje letos už několik Afričanů, kteří byli v Putinově zvláštní operaci, vysloužili si medaile, nyní kandidují, hovoří plně rusky, mají za sebou a pracují. Afričané jsou pracující v Alabuze, se tam se vyjábí ty ruské drony, se dneska bagruje, celá ta továrna se strojnásobí. Ne, kdo tam bude pracovat?
1: Musím tedy ale říci, pane Svatoči, že zní to nesmírně zajímavě, ale zní mi to trochu jako sci-fi. Jako představa, jenom řeknu, je představa, že Rusko se stane zemí přistěhovalců.
0: Ano.
1: Já vím, že to chcete říct, ale přeci jenom u té Ameriky bych to tušil, je to logické, ta celý ten kontinent je přistěhovalecký a vyvraždili Indiány a pozabíjeli pak Mexičany, a takže jsou to ti přistěhovalci z gruntu, abych tak řekl, od začátku, ale Rusko je starý historický národ. A
0: ne. Podívejte se, teďko jmenoval generála Alexandra, myslím, že Alexander se jmenuje, ale určitě se jmenuje Čajko, velitelem ruskýho letectva. To je pozemní generál, mimochodem, kam ho Putin poslal dvakrát do Syrie, jedno na Kyjev, vždycky perfektně splnil rozkazy. Já jsem o něm takhle psal a přišla moje žena, kouká na něj, říká, ten má takový mongolsko-azijský rysy. Ale je to Rus. Říkám, no jo, no, protože to je tam běžné. Víte, od té doby, co Ivan Hrozný obsadil Kazaň, jsou Rusové zvyklí, že Rusko je tvořeno historickými národy, které jsou i neruské. Hmm. Ale sjednocuje je ruský jazyk.

0: A to nelze učinit jinak, než pečlivě řízeným, vybraným dovozem připravených kádrů, když to tak řeknu, připravených budoucích občanů. No, víte, ono to stojí obrovské peníze. Představte si, že by česká vláda najednou začala všude po Africe zřizovat české školy, ale mediální školy a vysloveně přípravky na to, aby středoškoláci, vysokoškoláci mohli přijít do Česka plně zde hovořit. To by stálo obrovské peníze. Rusové do toho velice investují. Zároveň Putin velmi tvrdě potlačuje všechny tyhle ty nacionalisty starkola typu, kteří chtějí budovat. A to jsou Spojené státy ruské. Musíte si představit, že pravděpodobným Putinovým cílem je tu válku ukončit, takže začnou vznikat ty Spojené státy ruské. To bude proces.
1: Pane Svatoši, zní mi to sice stále jako sci-fi, ale protože vás beru vážně, budu nad tím uvažovat, ale vy jste narazil na věc, která je bezprostřední a na kterou se musím zeptat. A tou je, vy jste řekl, po tom konci války. Teď během těch oslav vítězství v jisté souvislosti Vladimír Putin prohlásil, že už podle jeho názoru je ta válka, se blíží skončení. Na druhé straně čtu i v těch ruských webech a i v amerických, že Rusko rozhodně chce získat Oděsu a minimálně Oděsu, no ale to je ještě hodně daleko, protože ještě nemá vlastně ani celý Donbas. Tak na jakém principu by to mohlo skončit?
0: Podívejte se, pokud se domluví, což víte, oni mají stále stejné požadavky. Tedy ty čtyři gubernie, které jsou ruské, vyklidí, zároveň zlikviduje banderovce, zlikviduje korupční režim, zavede ruskou kulturu jako rovnocenou, blablabla. A prostě to je systém, ve kterém Ukrajina se stane tím zárodkem těch Spojených států ruských. Mm-hmm. Ano, to je, stane se oblasti ruské kultury. On to zároveň Lavrov řekl, to je náš civilizační okruh, my ho nedáme. No a teď buď toho dosáhne podobem, tedy nějakým formou dohody, anebo pozlem. Mm-hmm. Ukrajina je v koncích. Ukrajina, víte, Zelensky chce platit teďko 400 tisíc hřiven, což je zhruba 200 tisíc korun, alias 10 tisíc dolarů měsíčně vojákům, kteří drží první linii.
1: Každému vojáku 10 tisíc měsíčně?
0: 10 tisíc dolarů
1: měsíčně. 10 tisíc
0: dolarů. No a vidíte, jako Zelensky uvažuje, ono mu to moc nemyslí, ono a ta jeho sekretářka řekla, že je to po Ukrajině stanu, tak
1: no.
0: To. Takže podívejte se, když vezmete, kolik to je, tak se dostanete na částku 12 miliard ročně, dolarů, ale 100 tisíc vojáků tu frontu neudrží.
1: Jasně.
0: Těch potřebujete 300 tisíc, to je 36 miliard dolarů. Podívejte se,
1: Jen
0: za platy těch pěšáků v první linii. Samozřejmě musíte řeknout, že oni Rusové pozabíjejí některý. Ne, ty tam musí být furt, tak je musíte doplňovat. 36 miliard dolarů jenom za to, že budou držet. A to ti, kteří útočí, ty mají dostávat dokonce 20 tisíc dolarů. Mm-hmm. Takže ještě když bude z nich 100 tisíc útočit, víte, kde jsme, kde na to chcete vzít. Víte, ale co je to uvažování? Víte, teď to asi málo víte. Babiš drží podíl v Evropské bance EBRD. Máme hlasovací práva. Slovanský Fico tam má taky práva. A víte, co vyhlásila ta banka teďko, takže to Babiš musel schválit, nebo aspoň držet hubu? Když na Ukrajině bude zničen nějaký majetek, který je na hypotéku.
1: Jako budova třeba.
0: Tak my to zaplatíme.
1: Ale
0: peněz, aby to nemuseli platit.
1: Pozoruhodné.
0: Takže teďko my budeme provokovat Rusy. Podívejte se logiku bankéřů. Dáme vám teďko 90 miliard, vyrobíte drony, budete je poslat na Rusko, vydělali na tom 90 miliard, už je spočítali ty bankéři. Jo? Mm-hmm. No a teďko mají druhý plán. Začne to posílat zpátky. Teď bankéři psali, ale napůjčovaný peníze do těch ukrajinských bankách a ty to mají rozdílovaný. No jak to? No tak to zaplatíte zase Evropani. Češi budou platit a Babišovi to neprojde státním rozpočtem, tak on se tomu nezajímá.

0: A kolik to bude? Budete platit? Ale takový stát se brzo rozpadne, on nemá lidi. Takže zákonitě dojde teď mezi k třem situacím. Buď Trump zařídí mír, to musí udělat on, nebo nastane to, proč Američané vyklízejí to Německo a přiletí do Německa něco, protože Němci jsou za prvé druhá světová válka nacisti, tak to všichni řeknou, no tak nacisti asi dostali a tu bombu moci vyskakovali, to by šlo. Politicky by to ještě jakž tak šlo, protože oni tak velí to třetího sboru Azov už tvrdí, že Rusáci už chystají jaderné údery. Takže už to tvrdí Azovci. No a pak tu je ta třetí možnost, že ta ukrajinská armáda prostě ani za těch, víte, když už chcete dávat 10 tisíc vojákovi, aby šel do první linie se tedy z 95% nechat zabít nebo zmrzačit dolarů měsíčně, no tak vidíte, jsou vše suma. Běžte. Představte si, že tady takhle jdete a chodí po Praze nebo po nějakém náměstí v Čechách nábojáři, říkají, chceš práci 10 tisíc dolarů měsíčně. O to je nějaký platy v České republice, na Ukrajině to musíte vynásobit čtyřma ještě tu hodnotu toho platu.
1: No
0: No
1: jasně.
0: ale i tak ti vojáci se nehlásí, kdo by se hlásil, že?
1: Jasně, ale řekněte mi, jak v tomto osvícení, v tomto pohledu na tu věc číst to, že se ta fronta v podstatě moc nehýbe.
0: Ne, máte úplně jedno, jestli se fronta hýbe nebo nehýbe. Důležité je, kdy bude nepřátelská armáda poražena. Není důležité, kdy. Jediný způsob je porazit nepřátelskou armádu. A buď obsadíte její území, vyženete ji, obklíčíte ji, anebo je prostě vystřelíte. A Rusové je vystřelují.
1: Jasně.
0: Oni k tomu mají za prvé víc lidí, tak i víc dronů, i víc čeho, tak je dobře vystřelují. To je prostě základní dobrá strategie, vystřílet Ukrajince. Víte, a ta strategie je spočítaná i na budoucího amerického prezidenta. Víte, teď byl koordinovaný útok, já jsem se smál. Putin něco vyhlásí proti Zelenskému a Američané začnou konat. A když se podíváte, jak ta NABU koná proti tomu Jermakovi, to je velmi zajímavé. Jermak je ukrajinský Žid. Teď ho zatkli. To je útok na Zelenského. Zároveň u Tucker Carlsona vystoupí ta tisková mluvčí bývalá, velmi vlivná Ukrajinka, a označí ho za kokainistu a tohle všechno. A potvrdí Putinova slova, která jsou ani ne 24 hodin stará. Ale kdo provede ten útok na Zelenského? Organizace, která se na Ukrajině říká NABU, speciální protikorupční jednotka. Ejhle, ale Zelenský s Jermakem chtěli NABU v roce 23 zrušit. Co se stalo? Joe Biden si zavolal Penny Pritzkerovou, americkou miliardářku židovského původu z Ukrajiny. Ta přistála v Kyjevě, a krom toho, že všem říkala, že tu válku prohrajou, až si dají pokoj, tak se zavolala. Žádný NABU rušit nebudete. Dáte jim dvakrát víc peněz, třikrát víc lidí a necháte jim volnou ruku, nebo uvidíte. A teď tady vidíte, současný útok je vedený proti Zelenskému, jak proti Trumpovi, který ho veřejně označuje za příčinu přetrvávání války, tak zároveň ta demokratická stát americký Deep State jde proti němu.
1: Jak
0: A
1: si
0: teď,
1: mám
0: já to ještě musím dokončit. A teď pozor. Ve stejném okamžiku brácha Pritzkerovi, Jimmy Pritzker, guvernér Illinois, velmi velký miliardář a velký, velký sponzor židovské lobby, který ovšem nesnáší Netanyahu, no, chce odstranit, oznámí, asi budu z určitosti kandidovat na prezidenta Spojených států v roce 28. Čili vidíte, že ten americký tlak proti tomu, aby si tady ti Evropani vybudovali ten svůj evropský stát v pojetí poselstva, tedy od toho Portugalska až po ten Dněpr, nebo snad až někam do Ruska, se Spojeným státům americkým nelíbí, protože za prvé to vytváří nebezpečí toho, že vznikne třetí světová válka, protože to je šílený stát, za druhé je to konkurence. Spojené státy americké bude daleko více vyhovovat Spojené státy ruské, z hranicí někde, určitě před Labem, protože potom západní Evropa poslouchá Spojené státy americké. Tam už potom nejsou žádné. Víte, jakmile se Evropa stáhne nebo bude donucena někam ustoupit, tak bez Ukrajiny, bez Balkánu nebo bez Pobaltí si už nemůže vyskakovat.
1: Co Polsko?
0: Polsko, Rusové nemají zájem o Polsko. To je moc velký stát, tam předělávat kulturu na ruskou by nešlo. což u těch menších států, které se takřka nemnoží, jako jsou Estonci, to by bylo za chvilku. Takže tam ho nemají a proč taky Poláci by se by bojovali, a to je prostor, o který nemají
1: zájem. A to, že jsem poslouchal, myslím už včera, že právě ta NABU, ta protikorupční organizace, zřízená Američany samozřejmě, konstatovala, že zatím se to Zelenského netýká, všechny ty věci?
0: To je politické konstatování, to je zatím Zelenský, někdo to podepsat musí, a nejlepší z hlediska politiky, když to podepíše velmi zapáchající politická mrtvola, na kterou se to potom všechno svede.
1: Jasně.
0: Ale protože samozřejmě ten člověk, který to podepíše, tak ten bude vyřízený, toho budou nenávidět nacionalisti, fašisti, komunisti, všichni budou nenávidět, protože jim zničil budoucnost. Jo, to
1: rozumím.
0: Jako jejich budoucnost, nemyslím tím budoucnost.
1: Já bych měl jednu otázku, která se zdánlivě toho možná netýká, ale dle mého soudu je přímo v centru toho, o čem hovoříte. Rusové dali najevo, že mají tu novou raketu, tu novou střelu, ten Sarmat. Proč právě v této chvíli, a co to je za střelu, a co s ní mohou udělat?
0: Za prvé, Sarmat je střela poněkud jiná. Dostali jsme se někam úplně jinam. My jsme to vysvětlili na megatuny, tak nahrazuje starší, tedy, no, kolik jsou ty střely starý? No, dneska už budou 48 let starý rakety Vojevoda. Ty rakety Vojevoda, oni byly už v Užhuru a někde ještě v jednom, to jsou dvě divize, takže jich je tam 18. Mm-hmm. Těhle z těch 18 je už nahrazeno, 6 až 10 už je těch nových. Ale když vezmete ty starý, tak ty mají 505 megatun. Ty mají nějakých 90-100 megatun.
1: Mm-hmm. Jako výbušné síly.
0: Jo, výbušné síly. Tedy respektive má 5 megatun jedna.
1: Ano.
0: Tenhle ten Sarmat má 36 megatun.
1: Jedna.
0: Čili 7x víc. Mm. Čili Rusové mají tam, teďko jich tam dali teprve 6, oni mají více hlavic. Dokonce se říká, Rusové mají 12 těch avantgardů, těch kluzáků jaderných, už mají tam rozmístěný u druhé divize. A pravděpodobně teďko sice tam něco budujou, ale větší přednost mají ty Sarmaty. Ono to vypadá, že ten Sarmat je nese ty zmenšený avantgardový útok. Takže to je vlastně jako, že by to vypouštělo něco podobného jako Sarmaty. Jsou to takové jehlany, které velmi dobře pronikají. Ten Sarmat, ten je jeden Sarmat, všichni mají tam 6 až 10, zlikviduje celou Francii.
1: Jeden Sarmat.
0: Máte po Francii. No, a někdy Munkou ten Macron běžný měsíc vydržel. A to je všechno.
1: A myslíte si, že to naznačuje, že se chystají 26.
0: února skončila platnost smlouvy START, kterou podepsali v Praze Obama s Medvedevem. No a Rusové byli připraveni bez krců a jedou. Čili ty si představte, že budou mít do konce roku 18 a v příštích letech asi 72 Sarmatů. Hmm. Jeden Sarmat je krát až 18 samostatných hlavic, někdo říká i 36 dokonce. Hmm. Ale v každém případě je to 7x zničení ničivé schopnosti. Hmm. 7x silnější jaderné údery. Rusové, já jsem to nepřipočítával, ale komsomolská je pravda, včera tvrdila, že jeden Sarmat má sílu 20 000 Hirošim.
1: Řekněte mi, není to vlastně, když to takhle vidíme, nelze to dát do souvislosti s tím, jak varoval Lavrov a další, že ty místa, kde se vyrábějí zbraně, právě ty útočící na Rusko, v těch západoevropských zemích, že se stávají cílem?
0: Ano, to je klasická Kissingerova koncepce, která říká, že jakmile jaderná mocnost, jaderná supervelmoc napadena vazalským státem druhé mocnosti, začne cítit, že se překračují tedy její červené linie, hrozí vážná škoda nebo co, tak vysvětlí té druhé mocnosti, co ji čeká, a nebo použije jeden nezbraně. A to i proti té druhé mocnosti. Samozřejmě tady máme složitý případ, že Spojené státy americké couvají z Evropy a Němci chtějí válku. Je to jak za první světové války, za druhé světové války, jakmile německá ekonomika se začne hroutit. Germáni nevymyslí nikdy nic jiného než vyhlášení první, druhé nebo teď třetí světové války. To je zákonitost německého průmyslu. Oni nechtějí dělat reformy. Posledního reformátora Schröder vyhnali. Jo? A teď ho ještě pomluvají. Teď dokonce mají nápad, že Merkelová, která veřejně prohlásila, že napálila v minských rozhovorech Rusko, takže ji pověří vyjednávání. Prostě Evropa nechtějí. Němci chtějí válku, protože jim nic jiného nezbývá, ty němečtí kapitalisté by tak zkrachovali, byli by chudí, tak celá ta politická chce válku. No a teď je otázka, kdy. Možná ta ukrajinská armáda se zhroutí dřív, než to bude. A nebo možná bude muset Putin, bude Putin stát před rozhodnutím, zda tedy potvrdí platnost Kissingerovy doktriny, anebo bude také, víte, Němci si myslí, že Rusové jsou Übermenschové a proto na ně nikdy nezaútočí jaderným zbraněm, protože se toho bojí. Je otázka, co udělá Putin.
1: Jedna otázka na závěr. Když jsme se tak hezky nastínili, jako obvykle velmi optimisticky, ironicky řečeno dneska, tu situaci u nás versus nebo v souvislostech s tou evropskou situací, řekněte mi jedinou věc. Na jedné straně nedokončená válka v Iránu, respektive prohraná válka Spojenými státy v Iránu, na druhé straně Izrael, který nadále útočí na Libanon. Na další straně Čína, která se chová klidně, ale právě za ní přijíždí prezident Trump. Na další straně Vladimír Putin a ten, abych tak řekl, Sarmat, nová zbraň. A na poslední straně ti sudeťáci jako výron toho německé touhy nás podrobit a podrobit konec konců celou Evropu, podrobit a pokud možno zahájit útok na Rusko. Co z toho všeho, z tohoto zdánlivého chaosu podle vás je teď aktuálně nejdůležitější?
0: Nejdůležitější je, že si Putin s Trumpem rozumí a víte, jako tady někdo vykřikuje, že Spojené státy americké prohráli válku s Iránem, to je špatně pochopeno.
1: To nevykřikuje někdo, to říkám já.
0: No dobře, ale oni to vykřikujou všichni tyhle obrázky.
1: Prostě no prostě.
0: A musíte vidět, co bylo cílem. Cíl byl splněn. A že Evropa nemá paliva, ale to je součástí boje Spojených států amerických proti vzniku Spojených států evropských.
1: Ale není to sebevražedné, protože když vidíme, kam dneska rostou v důsledku toho ceny benzínu ve Spojených státech a tak rychle se blíží ty midterms, ty volby na podzim, které mohou
0: Trump už úplně nebude, odzbrojit. Tam už nemůže být zvolen, už nebude kandidovat.
1: Ale teď hovořím o těch podzimních volbách, kde se může v kongresu stát, že ztratí většinu a bude chromou kachnou.
0: Může být chromou kachnou, jak jsem říkal.
1: A že by tohle udělal Trump sám proti sobě?
0: Americká politika zahraniční je bipartizánská velmi často. Jedna strana dělá to, co druhá strana by dělala, ale musí to dělat tiše, protože její voliči by to moc nepochopili. Spojené státy americké nepřipustí vznik Spojených států evropských, jak vykřikuje ten posl. A to vidíte na tom Jimmy Paceovi a ve všem ostatním. Takže víte, je to v pohodě. Já si myslím, že tady hrozí pro Čechy jedno jediné nebezpečí, že teďko Pistorius Boris, německý ministr vnitra, války,
1: armády,
0: podepsal se Zelenským smlouvu, že vyrobí nějaký spoustu dronů a Zelenský bude střílet jako šílený na Rusko. Tak to je velké nebezpečí, to je skutečný nebezpečí, protože tam potom se něco může přiletět. A podle Kissingerovy teorie sem přiletí. A když ta válka neskončí. Takže to je nebezpečí, stejně tak nebezpečí, největším nebezpečím pro Český aktuálně je Petr Pavel a ty sudeťáci, protože ty chtějí degradovat českou státní suverenitu na úroveň postavení protektorátu BVNMR, jeho vlády. No, takže Petr Pavel zřejmě by chtěl být místodržící a diktovat Babišovi, co si Bruselovi myslí.
1: Pane Svatoši, my se to možná, to, co se bude dít, dozvíme relativně už brzo. Nepochybně se sejdeme nejpozději po tom, co se odehraje v Brně, a budeme v této debatě, která je čím dál zajímavější, budeme pokračovat a moc se na to těším. Takže já bych udělal zatím ne tečku, já bych udělal středník za tím naším dnešním hovorem a budeme pokračovat hned po tom Brně, co říkáte.
0: Já se budu těšit. Děkuji divákům, že nás sledujete. Tak. Na vás se těším.
1: Já děkuji samozřejmě také divákům. Byl to dneska takový trošku netypický náš rozhovor, protože, jak říkám, je tu středník. A těch věcí, které se začínají prolínat, je tolik, že abychom se v nich vyznali, skutečně vyznali a věděli, co nám hrozí nebo nehrozí a co dělat můžeme nebo musíme, o tom je třeba neustále dál mluvit. A my o nich otevřeně mluvit budeme. Tak se na vás těším.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Vítejte všichni, kteří se zasedli ke svým naslouchacím aparátům právě dnes, 8. května, ve svátek. Možná, že chystáte, pilujete a brousíte nějaký ten lampion do lampionového průvodu, nebo aspoň hledáte a překotně jste převrátili celou domácnost, abyste našli aspoň svíčku, kterou tam dáte, protože dneska je všude zavřeno asi. No a nebo zkrátka dobře, někde sedíte a svědomitě hlídáte májku, to už ať je to jakkoliv, nebo jenom tak na zahrádce, u griličku nebo tak. No zkrátka dobře, ať nás budete poslouchat dneska večer nebo někdy v dalších hodinách či dnech, tak vám přeji, ať to dnešní vysílání, ať z něho máte stejnou radost, jako z ní budeme mít radost my, já tedy a můj host. A hostem v pátek bývá kdo? Počkejte, já si to nalistuju, kde to mám? Jo, tady to mám. Jirka. Takže Jirka už je určitě připraven, napojen, zapojen i napojen, tak, aby byl připraven. Takže Jiří, vítám tě, zdravím tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj, čau, jsem tu a stojím pri vás.
0: Hej, boha
1: Hej,
0: Mária.
1: Všetko vybavené.
0: Už aj na Slovensku partizáni jdu, hej?
1: Přesně tak. Přesně tak, jak říkáš.
0: No tak já jsem rád, že jsi se napojil i připojil. A že tedy budeme moc dneska opravdu realizovat, myslím, hodně zajímavé vysílání, protože máme zajímavá témata a je taky zajímavý den. Pochopitelně, takže pojďme se podívat nejdřív na to, kdo má dneska svůj svátek. Já to tady takhle mám. Dnes je vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války a potom je světový den Červeného kříže. Takže, co tady píšou k tomu vzpomínkovému dni, kdo ztratili svůj život během druhé světové války, je vědonavý, to psal asi nějaký inteligent, pravděpodobně z nějaké filozofické fakulty.
1: Určitě.
0: No, všem obětem druhé světové války. Tento den by měl sloužit jako připomínka jejich chrabrosti, oddanosti zemi a zároveň i jako varování, aby se tato situace nikdy neopakovala. Bojím se, že zrovna toto, když tak sledujeme to dění, moc nefunguje, protože už tady opět se zase brousí nože a kudly, už se tady opět horečnatě zbrojí. A to je prostě něco, co asi bychom neměli nechat jen tak samo sebou a měli bychom to brát jako veliké, ale veliké varování. No, ještě dneska o tom budeme hodně mluvit. Pak je tady Světový den Červeného kříže. Světový den Červeného kříže se slaví v tento den jako připomínka výročí, kdy se narodil zakladatel organizace Červeného kříže Henry Dunant roku 1828. Po celém světě se slaví od roku 1953 včera později. Tak by mě zajímalo, to bychom mohli vědět včera od kdy, ale později. Zase je to velice věcné, jsem zase načerpal prostě, zase jsem chytřejší o něco. Jiří, co ty?
1: No, co jsem dělal minulý týden?
0: Ne, počkej, jestli máš připomínky ke vzpomínkovému dni anebo ke světovému dni Červeného kříže. Otázka na tvůj týden teprve přijde.
1: Teprve přijde. No dívej, já jsem pod záštitou Červeného kříže jezdil od malička na tábory a tehdy jsem měl o Červeném kříži, nebo to bylo takový jako ty zlatý devadesátky, kdy jsme jezdívali s Červeným křížem a to bylo prostě velká organizace, plná takových jako nadšenců a lidí, kteří tam pracovali, organizovali charitativní pomoc a tak dál. Jenomže potom jsem pátral, zjistil jsem, že Červený kříž nebo organizace Červeného kříže není tak čistá, jak okvětí bílé lilie, nebo jak princezna Dišperanda, takže vůči tomu bych měl velké výhrady samozřejmě.
0: No, já kdybych připomněl, tak pochopitelně záštita Červeného kříže i nad mnohými velice cennými akcemi nebo aktivitami. To za prvé. To, že Červený kříž je velice, nebo koná leckde velice, velice užitečné aktivity, záchranné aktivity, aktivity, které pomáhají zachraňovat a nebo životy, anebo předcházet určitým věcem, ano. Na druhou stranu je to organizace, která je zmítána kauzami, skandály, respektive pochopitelně byla zneužívána a je zneužívána v mnohokerém směru. Já bych řekl takové tři roviny. Vzpomeňme si, kdy nacisté pod záštitou Červeného kříže a ve spolupráci s Červeným křížem jednak likvidovali nepohodlné oponenty, tak, že je sváželi auta Červeného kříže do těch eutanázních ústavů. Ty eutanázní ústavy pochopitelně byly z části zdravotnické zařízení, z části zařízení Červeného kříže. Červený kříž byl ten, který přikryl za druhé světové války mnohá zvěrstva v těch nacistických koncentračních táborech. Protože ten Červený kříž byl zneužit k tomu, aby vydával prohlášení o tom, jak je to všecko super, jak se tam mají dobře, že jsou to běžné pracovní tábory s vysokým nadstandardem, jako je wellness a podobně. Ti, kdož tam dělali ty kontroly, pochopitelně byli cinklí a nemůže za to ta organizace, ale nikdy jsem neslyšel, že by se od toho distancoval Červený kříž. Třeba jo, třeba někdo mi to pošle tady, já osobně jsem to neslyšel. Ta druhá rovina, tedy ta, jak, co bych vytknul Červenému kříži, tak to je pochopitelně spolupráce s narkobarony typu Gates a podobně, kdy se Červený kříž zneužívá ke sterilizaci určitých krajin, k implementaci a k pokusům na lidech všeho druhu, zejména v Africe nebo v zemích rozvojových. To je také pod hlavičkou a záštitou Červeného kříže. Čili ten Červený kříž jako takový je tak trošku jako to OSN, které se také dneska zneužívá klida s čemu. Čili logické je, že tak, jak Červený kříž mnohému pomohl, mnohé zachránil a mnozí mu děkují za zásadní fatální záležitosti ve svém životě, tak bohužel ale i na druhou stranu byl zneužíván a je zneužíván k fatálním záležitostem. To je to ale, tak, no, bych řekl, jediná poskvrna toho Červeného kříže je, že to nedokáže jakoby říct naplno a distancovat se od toho, že existují zrůdy, který ten Červený kříž prostě zneužívali a zneužívají. Bohužel. Takže to je Světový den Červeného kříže. Jiří, máš tu poznámku?
1: Určitě mám, protože jenom jsem chtěl říct, že Červený kříž má ve znaku kříž a je to vlastně templářský kříž, to znamená, tam je odkaz na templáře a tak dále, jo. Takže to nemusíme úplně...
0: Je tam
1: úplně
0: v tom, ano.
1: Jasně, určitě, určitě. Takže jsou to dvě strany jedné mince, prostě je to, ne, není to černobílý, no, rozhodně tady té organizace.
0: Ano, ano. Takže tak, jak si možná dneska ukážeme, kdo založil to německý Landsmannschaft, kdo se podepsal do těch zakladacích listin a proč se musíme mít na pozoru před to německým Landsmannschaftem, tak pochopitelně i Červený kříž byl založen v rámci okultních zájmů temných parazitů, satanášů, stejně jako OSN, stejně jako Evropská unie, stejně jako NATO. Takže to, ať se podíváš, kam se podíváš, Mezinárodní měnový fond, dolarový systém, to, co nás dneska nějakým způsobem ovlivňuje a svazuje, tak jsou všechno satanisty založené organizace. Jo. Čili spíš je dobré vyzobávat to lepší na těch věcech, protože to horší už je dané tím, kdo to založil. A propos to hlavní, a to jako já to tady bohužel nikde nevidím, že dnes je ten veliký den, kdy v podstatě slavíme vítězství nad fašismem. Osvobození ve druhé světové válce, ukončení té druhé světové války. Ale my se k tomu dneska dostaneme, proč jsem říkal s těma lampionama na začátku. My jsme vždycky 8. nebo 9. chodili do lampionových průvodů a kladli se věnce u památníků rudoarmějců nebo těch neznámého vojína. Všechno to jsou záležitosti jakéhosi vzdání úcty se vší pokorou a poděkování za to, že jsme se mohli narodit. Protože dneska je to o tom, že kdyby to dopadlo jinak, tak spousta těch, kteří horují nacismu, by se ani nenarodila. Jo? Protože oni by je smázli stejně jako jejich rodiče. Nebo smázli by jejich rodiče, tím pádem by se nenarodili. Logické je, že jsou různé tady šarvátky, ten proruský zlý Fico pojede položit věnec k tomu neznámému vojínovi tam v té zahradě u Kremlu, že jo. To vysvětloval Robert Fico, že pro něho to je zásadní věc. Pochopitelně pojede i na Normandii, pojede, nebo bude mít setkání s Vladimírem Putinem, navštíví Buchenwald, bývalý nacistický lágr koncentrační.
1: To musím myslím, že dokonce byl.
0: On letěl,
1: viděl nějakou reportáž.
0: On letěl, myslím, dneska v poledne, já nevím, jak on to má, jak to má zorganizované. No ale přišla velice smutná zpráva, to jsem ti chtěl říct, od předsedy vlády Německa Merce. Jo.
1: Aha.
0: Přišla smutná zpráva, která nepotěšila vůbec nikoho, kromě asi jenom některých osob. Německo nepojde na den vítězstva do Moskvy. To řekl Merz a Vladimír Putin na to reagoval, to je v pořádku, pochod za jacou jsme ani neplánovali.
1: To je hodně smutná zpráva.
0: Nevím, proč mi to přijde celé takové jako, ne? Veselé.
1: Dívej, ono v podstatě ti Němci se jako... Já se v Německu, jsem tam pohybuju, shodou okolností jedu v pondělí do Německa pracovně.
0: Jo, pracovně. Takže,
1: no, jedu to tam vyřídit s tím landmanšaftem. Se začali do nás srat, tak jim tam dovylískat. A chtěl jsem jenom říct tomu, že oni vlastně, několikrát se mi stalo, protože dělám ve firmách, nebo pracoval jsem ve firmách, kde jsme jako byli navázáni na Německo a vždycky, když se otevřela tady ta otázka, tak to bylo jako takové přešlapování v porcelánu a tak dále, tak dále. To znamená, oni se s tím vlastně jako nikdy nevyrovnali, nesrovnali a nemají to vyřešený v podstatě ti lidi, jo. Ten přístup k tomu. Vůbec jako vlastně historicky nějakým způsobem se s tím vypořádat. Takže...
0: Upřímně, jo. Myslíš si, že jakoby lidé v Československu jsou s tím vypořádaní, mají v tom jasno?
1: No, to si taky nemyslím. Jo, myslím si, že ne.
0: Jo, kdybychom měli pojmenovat věci pravým jménem, tak my jsme byli součást Třetí říše, bylo tady spousta strategického průmyslu. Já vím, že to nebyla vůle všeho národa, ale byla to vůle části národa. Mnoho lidí, zejména ve velkých městech, kolaborovalo. Někteří pochopitelně patřili do podzemního odboje, to znamená, že dělali různé sabotáže, pochopitelně mělo to své důsledky. Takže tak jako v Německu existovali lidé, kteří věděli, co strašného se děje s nástupem fašismu, tak pochopitelně i u nás si to lidé uvědomovali. A pořád je potřeba říkat jednu správnou věc, že byli jsme v podstatě nepřítel Sovětského svazu. Tady se prostě vyrábělo pro Wehrmacht, kde co, takže my jsme byli součást Třetí říše, byli jsme vlastně zabraný, byli jsme součást Německa. Plky o tom, že takhle, kdyby se vláda Benešova sebrala a odletěla do Moskvy, tak bych ještě tomu nějak rozuměl, ale tím, že odletěli do Londýna, tedy představ si, že se ti stane taková věc, jo. Někdo tě zradí a ta zrada by tě mohla stát existenci. A tak ty se zbalíš a odletíš k tomu zrádci, aby tě vzal pod svoji střechu, protože se tam budeš cítit bezpečně. Má to nějakou logiku?
1: No, úplně to logiku. Na první pohled to logiku nemá, ale ty jsi mi připomněl jednu věc, že já jsem viděl tento týden nějaký video z Vladimírem Vladimirovičem a on tam citoval nějaký polský dokumenty a tam bylo jasně napsané, že když vlastně po podepsání Mnichovské dohody se Rusko v rámci toho obranného paktu nabídlo, že pomůže Československu v vlastně jako vojensky a Polsko se k tomu vyjádřilo tak, že jakmile jakýkoliv letadlo nebo cokoliv přeletí přes jejich hranice, tak okamžitě všechno se střelí. Jo, takže Poláci v podstatě blokovali tu pomoc Československu a to je historický fakt. Jo, třeba. A o tom se taky třeba nemluví. Jo.
0: A mluvíme takže... na tom tady na Midgardu už několikátý rok, že ona ta zrada byla několikera. Ale tady je potřeba si uvědomit, Jiří, ještě jednu důležitou věc. Jo. Kdyby Poláci se nezachovali tímto zrádcovským způsobem, kdy políbili prsten Hitlerovi, respektive anglosasům, protože musíme to brát, že Hitler byl anglosaský projekt, jo. Tak kdyby nepolíbili ten prsten, tak by ani ta válka nevypukla.
1: No nevypukla, protože...
0: Přesně, fór je v tom, že tady byly podepsané smlouvy a dohody. Československo mělo jasně danou dohodu se Sovětským svazem, který by mu v případě napadení přišel na pomoc. Ale Poláci, přesně jak si řekl, Poláci řekli, že přes jejich území nepřejde ani jedna noha sovětského vojáka a nepřeletí jedno letadlo, nepřejede auto, nepřejede vlak. A dokonce ze záznamu Mnichova vyplývá, že teprve až když Poláci dali tento slib, tento příslib, tak teprve potom byli svolní ti aktéři, zrádci, kteří to podepsali. To znamená Anglie, Amerika a Francie, tuším, že to byly, spolu s Německem, Tak teprve potom oni byli ochotní to podepsat. Protože do té doby věděli, že by to byl problém. A že by jim toho jejich Adolfíka Sověti společně s československou armádou rozsekali na Maďaru. Proč? Protože my jsme měli dobrá, sice narychlo, ale už jsme měli tu linii těch hřopíků a té obrany jsme měli velmi dobře už zorganizovanou, vybudovanou v podstatě. Ad jedna, ad dvě. Hitler tím, že zabral Sudety, tak získal úplně všechno, co mu chybělo k tomu, aby mohl vyrazit do světa na toho Rusa.
1: Strategický průmysl.
0: Přesně, já jsem žil dlouho v nevědomosti v této věci. Opravdu jsem se pletl, až teprve mě kdosi, a myslím, že to byl člověče, on dělá průvodce, v tom památníku těch vojáků v Praze, jak on se jmenuje, teď mi vypadlo to jméno, člověče, je z bojovníků, jo, od v Praze, asi mi to naskočí to jméno. Ten mi vyprávěl, když jsme byli na Slovanském sjezdu v Moskvě, tak on mě do toho zasvěcoval a vysvětloval mi, jak to bylo s počtama tanků, kanónů, vojáků, pušek, kulometů. A v podstatě mě vysvětlil, že Hitler zabráním pochopitelně Československa už jako celku potom získal tu armádu. A když pomineme, že zlatý poklad a tak dál, tak hlavně zdvojnásobil celou tu výbavu a zdvojnásobil sílu Wehrmachtu. No a pochopitelně zabráním v Sudet, tak získal strategický průmysl všeho druhu, který potřeboval. To znamená, že pro Hitlera to bylo klíčové, aby ty Sudety měl a posledně, když zabral Čechy, Moravu a Slezsko, ten zbytek, co zbylo, když tedy dozabral, tak získal ještě toto. A víme, že když někdo jde dobývat, když někoho někdo napadne, tak jsou předpokládané ztráty trojnásobné oproti tomu, kdo se brání. A protože to bylo cirka 1:1, a já jsem tady četl nedávno ta čísla, opravdu počty toho, co existovalo, to znamená de facto výzbroj armády v tu dobu, tak to bylo 0:0 s Wehrmachtem. To znamená, kdyby nás měl Hitler napadnout, tak my jsme měli v podstatě 80% šanci na to, že to dáme a že nebudeme mít problém. A Hitler by si vylámal zoubky.
1: Takže... No, já jsem v jednom takovým hřopíku právě byl a ti chlapi, co ten hřopík obsluhovali v Orlických horách, tak říkali, že říkali podobné věci, co říkáš ty, ale říkali, že i kdyby jsme jako zásadně nevyhráli, tak by jsme tu armádu tak zpomalili a ušetřili jim tak obrovský ztráty, že by se museli stáhnout. Jo, protože ta obraná linie byla tak dobře udělaná, že prostě tam by to bylo 1:4, 1:5, jo. V rámci té obrany, jo. Že to bylo ještě jako výrazně jako horší. Jo, a oni v tom, prostě ten hřopík ten byl jako výborně vymyšlený, jo. A jak na sebe viděli a tak dále, prostě to bylo, samozřejmě nebylo to 100%, ale prostě bylo to dobře vymyšlený.
0: No to nebylo jenom tohle, že ono, i ta armáda byla velice dobře zorganizovaná. Já teď tady hledám ještě ten, ale ono to přijde. Mám to na jazyku, nemůžu to vyplivnout, a to je jedno. To, víš to, ono to nebylo jenom o tom, počet kilometrů a tak dále. Ale hlavně my jsme byli velice zapálený pro tu obranu. A tak se vrátím zpátky k tomu Mnichovu. Mnichov je záležitost, kdy Hitler dostal zelenou od západu. Ano. A Poláci v tom sehráli klíčovou roli. Takže Mnichovem se to celé odstartovalo. Druhá světová válka se odstartovala Mnichovem. Zradou našich přátel a spojenců. A teď se vrátím zpátky. Takže někdo mi psal, že jak si dovoluju nazývat Benešovu vládu vládou kolaborantskou. Protože se domnívám, že tam došlo ke spolupráci. Protože totiž oni klidně jako vláda mohli rozhodnout, že no, vy jste sice něco podepsali, ale my se i tak budeme bránit. To se dalo. Minimálně by si Hitler vylámal do zuby a snížily by se jeho šance potom na další útoky. To znamená, ten celý harmonogram by se těžce narušil. Sověti by měli mnohem víc času, reálného času na vyzbrojení a spousta věcí by dopadla jinak. Takže vidíme to tak, že v podstatě ta vláda musela kývnout na to a oni jim řekli, vy na to kývněte a přijďte se k nám schovat, protože ať vám doma nehrozí riziko a nebezpečí. No, prodali ten národ. Proč se to neřekne, že Benešova vláda prodala tu republiku? Za co? No, za svůj pohodlný život v tom exilu. No, promiň, jestli já něco chtěl říct.
1: No a ještě samozřejmě vycvičili jako skvadru, která tady měla odhalit ten odboj a tak dále a tak dále.
0: To už bylo, to pak bylo další, no. Kdy, a teď se vypráví, jako že díkávějíc tomu, že tady se skočili parašutisti, v podstatě kolaboranti s nacistickým režimem, za mě, to nebyli hrdinové, prostě za mě to byli zrádci, kteří mají na rukách krev obrovského množství lidí.
1: No, agenti západu, že jo?
0: To byli de facto agenti západu a posloužili Hitlerovi. Posloužili Hitlerovi v tom, že napomohli k odstranění Heydricha, který byl
1: řeknu, konkurent Hitlera.
0: Víc hitlerovský než Hitler, tak bych to řekl. Navíc to byl chladnokrevný okultista, který by i toho Hitlera jako rychle nahradil, jo, v nějakou chvíli. To znamená, že Hitlerovi byl nebezpečný, to za prvý, a za druhý Západ asi v určitou chvíli zjistil, že tudyma cesta nevede a Heydrich by byl obrovská komplikace, protože Heydrich byl nebezpečný svojí inteligencí, svým přesvědčením.
1: No nebyl taková loutka jak Hitler, že?
0: Tak, on nebyl loutka, tak dobře jsi mi napověděl. Nebyla to loutka, se kterou mohli manipulovat. Takže to byla osobnost prostě. Čili oni se ho potřebovali zbavit. Pak potřebovali pochopitelně odhalit spoustu odboje. Bože můj, teď přeci oni museli vědět, že to skončí. A já už jenom čekám na jedno, jo, až z nějakého archivu ty věci vyplynou, včetně toho konce. Jak to bylo v tom kostele? Jak to bylo s tou kryptou? Jak to tam bylo vlastně? Mě by to upřímně, ne, že bych tady chtěl dělat vlny, jo, ale mě to tam trošku nesedí. Prostě jeden se...
1: Minimálně to hodně smrdí.
0: Minimálně to hodně smrdí. Protože oni se skočej, hele, vycvičený profíci, jo, za A. proč neposlali speciální komando lidí, kteří, dejme tomu, mohli si zrekognoskovat terén. Třeba Angláni, jo? Třeba to, nebo to mohl být, nebo to mohly být jiné složky. Proč na to poslali zrovna nějaký prostě dobrovolníky, kteří je vycvičili a tak dál? No, protože by nesplnili to, že by nemohli chodit po těch zvonkách totiž. A nemohli by rozklíčovávat tu pozemní síť odbojnou. Jo? Kolik za nima zůstalo mrtvých, vystřílených rodin? Jo, a teď je to prostě všechno, když se na to podíváš, tak je to opravdu víc škody než užitku. Jo? Ad jedna, ad dvě. Kdo vlastně zabil Heidricha? No, Heidricha zabili doktoři, kteří přiletěli z Mnichova například z Hitlera, protože se nedůvěřovalo našim doktorům. Ale ty doktoři byli pod takovým dohledem těch SSáků, že by si nedovolili tomu Heidrichovi ublížit. No, ale u toho konce Heidricha museli být klíčoví doktoři, kteří se o ten konec postarali a taky ho potvrdili. Protože já si myslím, že Heidrich to měl tak zmáklý, že kdyby se z toho vyléčil, tak možná by se prohlásil za mrtvýho a kdo ví, jak by to bylo. Čiže přijela parta, která byla nazvána doktorama. Eličko, jenom ti chci říct, jo, ty fixy nejdou smejt, tak se podle toho chovej. Tohle to jsou fixky, které nejdou umejt.
1: Takže to už je na doživotí.
0: Cokoliv s nima pomaluješ, už nikdo nikdy neumeje. Jo? Uh-huh. Tak s tím počítej. Čili to téma je velice široké. Já od jisté doby nechodím na jaksi vzdávání holdu a kladení kytic a věnců k tomu památníku do té zatáčky tam, do Heidrichovy zatáčky. Protože pro mě jsou to nepřekonatelné věci v tom ohledu, že to byli nýmandi, prostě hned po seskoku jeden den nahlásit, hele, tak jsme tady. Už to, jo,
1: že...
0: Hele, kdybys byl profík, jo,

oni věděli, že aby je zaměřili, tak na to potřebují nějaký čas, že? A oni ty časy překračovali. Oni prostě vysílali 2 hodiny v kuse třeba, jo. Neměnili pozici. Oni prostě chovali se úplně jak diletanti. Úplně jak když říkají, halo, halo, tady jsme. Opravdu, už nás konečně zaměřte. Čili za mě není pravda, že hrdiná akce poprava Heydricha, atentát na Heydricha, nás přivedla na stranu vítězů. To je blábol, stejný blábol, jako když někdo tvrdí, a jsou tady takový akademici s prázdnou makovicí, Danuše Prázdnuše třeba, kteří tvrdí, že nás osvobodili Američani. To takže určitě. To jsou stejný bláboli, jo. Stejný blábol, protože co vedlo Stalina k rozhodnutí o Československu? Já myslím 2 věci. Jednak ekonomická vyspělost, to byly ty věci majetkový, že tady byla spousta zajímavého průmyslu. Byl tady i průmysl ukradený v Rusku, v carském Rusku, našimi legionáři. Ale to za prvý, za druhý, takže on se tím pádem jako to měl pod kontrolou. Ale to hlavní bylo operace Ludvíka Svobody, který z těch legionářů, zejména z těch legionářů, kteří seděli v kriminále v tom Sovětském svazu, začiny, za který byli tam odsouzeni, tak jim dal příležitost. Dostali šanci si to odpracovat. Proto byli nasazovaní na Dukle a v takových operacích, kde to vůbec nebylo jednoduché. Čili pro ně to byla pochopitelně šance, jak odčinit. A druhá, Ludvík Svoboda byl první a jediný opravdový spojenec Sovětského svazu. Ludvík Svoboda se svým československým praporem, který založil v Buzuluku. Takže to jsou ty motivy, jako co vedli Stalina. A ne to, že nějaký tadyhle hňupy zvorali, co mohli a ještě nechali postřílet a pozabíjet spoustu lidí. Možná se to někomu teďko zdá, že to je příliš strmé hodnocení, ale tak to je. Čili za mě to je jedině o tomhletom. A Poláci nesou obrovskou, ale obrovskou vinu za vznik druhé světové války. Jestli si to neuvědomujou, tak je potřeba jim to připomenout. Zrovna tak jako Francie, zrovna tak jako Anglie, zrovna tak jako Američani. Protože ti podepsali ten Mnichov. Ti vyzbrojili tím pádem Hitlera vším, co potřeboval. To znamená, pokud zase někdo mi tady psal, že kde beru to přesvědčení, tak to přesvědčení plyne tady z toho, že to byl jejich produkt, protože oni mu to nacpali do křtánu, oni ho tímto způsobem vyzbrojili, aby to nemuselo být tak viditelný jako na Ukrajině v současnosti, že tam všichni vyzbrojujou banderovce proti Rusku, tak oni to udělali tímhletím způsobem. No, jsme to teda zhodnotili. To je začátek té války. No a teď se pojďme podívat na to osvobození, že jo. Už jsem tady mluvil v pořadu o Plzni. A z archivních dokumentů vyplývá, že Plzeň Američanama nebyla osvobozena, Plzeň byla obsazena Američanama. Američani se tam také chovali jako ti, kdož obsadili Plzeň. Američané nedbali, jak si... Ne, takhle. Američané

0: se odmítli řídit košickým vládním programem. Američané ničili veškeré zásoby potravin, šatstva a tak dál. Víceméně plundrovali, co mohli. Nezajali důstojníky Wehrmachtu, ani nepozatýkali SS-many. Nechali je vyzbrojené a s pistolí po boku chodili s nima na obědy, na večeře, přátelili se s nima. Rovnej s rovným se brali.
1: Můžu to brát?
0: Ještě ne, já ti pak řeknu. Jo? Ještě ne. Takže to bylo ono, když bychom se podívali na čísla, tak skutečně platí, že Američani mají a Britové, Američani a Britové mají na svědomí víc životů Plzeňáků a vyplynulo to i z nějakých vzpomínek Karla Gotta, než celá válka, to za prvé, a ten, kdo osvobodil, to za druhé, ten, kdo osvobodil Plzeň, byli hrdiní Plzeňáci, kteří vyhnali z města, vytlačili v podstatě od 5., kdy bylo povstání v Plzni, tak vytlačili nacisty do okolních lesů. Protože ty věděli, že tam v těch lesích prostě na ně, že tam počkají na ty Američany. A Američani se tam vyzvednou a pomůžou jim prostě tím odchodným koridorem na západ. Bez újmy, že je Američani ochrání před hrozbou sovětského zajetí. Takže...
2: Je to tak?
0: Víš, to je taková fraška, přesně jak psal ten Plzeňák. A teď tam mají ten pomník, ty Američani, jak to tam osvobodili a vleje tam vlajka největšího predátora poválečního, který má na svědomí nejvíc civilních životů na celém světě. Jo. A my se mu klaníme, až je, tady máme blbce, který vyprávějí, že patříme na západ, jako, že ty Američani jsou pro nás nějaký vzor. To by mě teda zajímalo, v čem.
2: No a teď si ještě vím, že spousta lidí vlastně má tu, jezdí na ty armisrazy a mají tu americkou vojenskou techniku tady a prezentují se, jezdí s těma americkýma vlajkama. To se ti chce zvracet, jako jo.
0: Jo, jo, a oslavují. A v Plzni se jo, platí no. z peněz občanů velkolepé oslavy, jo. A co ty lidi, ty Plzeňáci, kteří vyhnali z města teda ty nácky. Ty tam mají někde ty cedulky po těch barákách a o nich se v podstatě ani moc nemluví. Ty jako kdyby neexistovaly. To jsou ty hrdinové, kteří osvobodili Plzeň. Ano. To jsou osvoboditelé Plzně.
2: A ne... Prostě Plzeňáci si řekli, my si tu Plzeň budeme osvobodit muset sami. Nedá se.
0: Hele, když se osvobozovalo tak na celém území České republiky, respektive protektorátu, takhle to řekněme, jo, na území protektorátu padlo 146 tisíc rudoarmějců. To nebyli jenom Sověti, to byli Rumuni, to byly různé národnosti, byli to i Sověti, pochopitelně, a tak dále, čili tam byli to i Ukrajinci, to je taky potřeba říct. I když, no, tam nebylo,
2: taky,
0: i když to nebylo tak, že když to byl ukrajinský front, tak že to byli Ukrajinci. Ne, ne, ne, to byl front, který byl sformován na Ukrajině. To znamená, že i Ukrajinci se tam pochopitelně angažovali, ale v podstatě jako řada dalších jiných národů nebo menšin, jo, národnostních. Ve Ukrajinci není národ, jo. Čili Američanů na celém území protektorátu padlo 140. Někde 136, někde 142. Ta čísla se různí. To je tisíckrát méně. když přijížděli, než přijeli Američani do Plzně, tak si od revolučního výboru nechali zajistit hladký příjezd. Revoluční národní výbor musel garantovat Američanům hladký příjezd, to znamená, že nebude po nich nikdo střílet. To je osvobození, viď?
2: No to jo, no. A když jsi mluvil, když jsi mluvil o tom, o těch Britech a o Američanech, tak na mě vyskočila tady zpráva, to jsem nevěděl, že 3.5.1945 potopilo britské letectvo v Libeckém zálivu německé lodě Cap Arcona a Tielbeck a to byly považované za transporty nacistů, ale na lodi, na těch lodích byly tisíce vězňů z koncentračních táborů. Jo? A ti vězni byli uzamčeni v palubě a neměli šanci uniknout. Takže to byl další, další zmar. Já totiž si jako nevěřím na náhody, že vždycky řeknou, že no a to my jsme omylem zhodili bomby na tu škodovku v té Plzni a my jsme omylem potopili ty lodě a my jsme omylem tam vystřelili torpédo. Víš, jako, myslím si, že to tak vůbec nebylo.
0: Takhle to nebylo, to je stejný, jako když dneska řeknou, že tam odpálili v Iránu školu, kde zahynulo 150 lidí, zejména mladých dívek, no a asi měli špatný mapy, jo. To samé, když vybombardovali Drážďany, tak, nebo vybombardovali Prahu, pardon, tak si spletli Prahu s Drážďanama, jo.
2: No jasně, no.
0: To jsou takový keci, jim šlo jenom o jedno. To chování jako britského letectva a amerických bombardovacích, jak mi se jim říkalo, ne,
2: svazu.
0: Bombardovacích svazů bylo velmi rozdílné před Jaltou a po Jaltě. A to je usvědčuje, rozumíš? Protože před Jaltou by bombardovali v podstatě jenom svůj majetek.
2: Vojenské cíle, jo?
0: Svůj majetek. Jo, to, co oni bombardovali to, co nebylo jejich. Takže třeba v Kolíně bombardovali dnešní Koramo, tenkrát se to jmenovalo Petrolka, nebo všichni říkali Petrolka, protože tam se vyráběl petrolej, vyrábělo se tam pochopitelně benzín. To bylo strategické. Takže to byly nálety, které byly hlášené. To znamená, že obyvatelstvo mohlo odejít pár hodin před tím, když oni vyletěli, tak oni to buď odpípali v rádiu, nebo měli různý signální jaksi možnosti. Většinou v noci tíkal budík v dráťáku a když se mělo utíct před náletem, tak přestal tíkat. To tedy zbudilo. Jo? Takže hned začalo hlášení, že prostě nálet a tak dále. Takže ty lidi měli čas utíct. Ale právě, že ten nálet, dejme tomu v Praze, na škodovku, i na škodovku, ale i na strategický průmysl, stejně jako v Plzni, tak myslím, hlášený nebyl. Jo? To tam prostě nasypali a tečka. Obrovský oběti na civilním obyvatelstvu. Otázka, proč vybombardovali Drážďany do základu? Proč je vybombardovali? To bylo úplně zbytečné. Tam to nemuselo takhle být. Ale šlo o to, že se ničil budoucí sovětský majetek. Takhle oni to chápali. Jo, budoucí východní zóna, budoucí zóna vlivu Moskvy a tu bylo potřeba co nejvíc ekonomicky poškodit a donutit je k tomu, aby akceptovali Marshallův plán. Což ale Stalin zvrátil, Stalin rozhodl, že ne, respektive přiměl ty ostatní šéfy států tehdejšího východního bloku, že teda ne. protože tam by byla obrovská závislost ekonomická a to se nechtělo, logicky. Takže se to všechno řešilo bez Marshallova plánu. Zatímco Západ pochopitelně si na tom dal dohromady ekonomiku, protože ta válka rozsekala tu Evropu takovým způsobem, že oni na tom pochopitelně obnovili nebo postavili celý nový dolarový systém. Že jo?
2: Tak.
0: Bretton Woods 1944. Víme, co se stalo. Ano. Válečné reparace a tak dále. Takže když se nad tím zamyslíš a rozkrokuješ to, tak když někdo přede mnou řekne, že Churchill, jo, a že se podíleli na tom, že v podstatě byla ta hydra nacistická, že byla poražena, no, oni si taky přišli kopnout, ale jenom proto, aby mohli být uznaný jako vítězný mocnosti, jo. Aby vítěznou mocností nebylo jenom Rusko, protože Rusko by potom pochopitelně mělo obrovský vliv.
1: No. Můžeš
0: mi vydat ne, dej mi to. Ať mi to nestratíš. Pak to přiděláme. No a to by bylo něco, co oni nemohli chtít. Jiří, chvilku no, mluv. Eliško, pojď se, já ti něco naučím. Tady máš posuvné měřítko. No, a můžeš měřit.
2: Co se týká toho sféry vlivu, tak oni totiž celou dobu ten Západ, to Rusko chtěli perzekuovat a pak vlastně zjistili tu obrovskou sílu toho národa a potom museli změnit v průběhu té války ty plány, protože Rusko jim do toho všeho hodilo vidle, že jo. A kdyby, představ si, kdyby Rusko osvobodilo, až by došlo až do Francie, jo.
0: No až k moři.
2: Až k moři, prostě až k Lamaňskému prostě kanálu, jo.
0: To byl důvod, tak, proč otevřeli západní frontu, že jo.
2: Jasně, no. A rychle se tam tumlovali, že jo. Jde vidět, nebo respektive tak, dostal se ke mně i takový jako článek, kde, nebo článek, byl to rozhovor s jedním veteránem, který byl uprchlý Čech z Československa ještě vlastně před druhou světovou válkou a pak se dostal do toho konvoje, osvobozoval Evropu a říkal, že když osvobozovali, tak tam byly dva druhy Američanů. Buď tam byli takový ti mladí kluci různě z Arizony, z Texasu a takový ti, co dřeli na farmách a to byli jako velice, velice takový jako milí pracovití hoši a pak tam byli různí hejsci z New Yorku, Los Angeles a z těch velkých měst a to byli takový grázli a z těchto dvou složek vlastně byla udělaná ta hlavní část té armády, která osvobozovala Evropu. Jo. A primárně ti grázli v té armádě jako prostě tam byli jako dominantní, jo, v té, takže je vlastně ta krvavá oběť na té Omaha Beach, jo. Existují dokumenty, hodně o tom psal dokumentarista Anthony Sutton, byl to britský autor a ten mluvil o tom, že ukazoval na konkrétní průmyslníky a lidi na Wall Streetu, kteří financovali Hitlera. Ale samozřejmě to je mnohem, mnohem širší téma, protože MI6, britská koruna a tak dále, to prostě financovali taky, že jo. A co se týká třeba, já jsem nedávno i viděl, napadla mě i souvislost s Margaret Thatcherovou, protože Margaret Thatcherová byla, všichni hrozně obdivovala jako železnou lady a tak dále, tak dále. A ona ve spoustě rozhovorech mluvila o tom, že obyčejní lidi jsou pro ní jako ta motivace to dělat, tu politiku a tak dál, tak dál a prostě těm lidem pomáhat. Myslím si, že to byly všechno zase jenom jako keci, jo, v rámci toho. A já to i vidím, když se mezinárodně někde jako s někým potkáš, tak ti západňáci mají nosánek nahoru, jo. Oni ty slovanský národy nikdy nebudou brát jako za sobě rovný. Nikdy. Jo.
0: No ne,
2: Takže.
0: to není za sobě rovný, to je, my jsme pro ně něco, co je potřeba vyhubit, jako jo.
2: Jasně, jasně, ale myslím to jako třeba i v tom biznisovém světě nebo v rámci jako nějakého mezinárodního týmu, jo. A pak vidíš, já jsem třeba my jsme měli kolegy v Rusku a měli jsme vlastně jako dva týmy jako konzultantů a ten tým se úplně jako rozprášil, jo, to už to jako vlastně neexistuje. A to oficiální zastoupení Němci v tom Rusku zrušili kvůli politickým důvodům, blablá, jo, ale to byli jako velice chytří, šikovní kluci. Já jsem se s nima měl možnost bavit a to prostě byli fakt moc šikovní chlapi, jo. Takže já si myslím, že ty slovanské národy jsou jako nejkreativnější a nejzpůsobilejší jako přežít a podobně, jo. Jako vynalézaví, že jsou prostě.
0: No právě, že ta vynalézavost, Eliška, nezlob. Ta vynalézavost je to, co se nechce, protože ta se špatně kontroluje, rozumíš? Když jsi vynalézavý, kreativní, tak jsi nebezpečný, protože oni jsou hloupější, jo?
2: To tak.
0: A to se neodpouští. To bohužel to nejde.
2: Jasně.
0: No.
2: No tak jo, tak asi to uzavřeme a půjdeme dál, ne? Máme spoustu témat.
0: Já si myslím, no takhle. Já si myslím, že je potřeba udělat několik věcí. Za A, pracovat s dětmi a s vnoučaty. Vzít je za ruku, natrhat šeřík a jít to položit k nějakému památníčku padlých rudoarmějců a vysvětlit a popovídat s těma dětma, aby tuhle věc jim nikdo nemohl v hlavě převrátit. To je důležité. Tohle to musí prostě přežít. A když tohle přežije, tak to bude velice, velice vhodné. Mimochodem, to, proč se v Evropě má vyměnit obyvatelstvo, to je taky jeden z důvodů, jo? A to je jedna z cest programu, novodobého programu T4, vyhlazovací program. Čili to všechno se vším souvisí. Za vším hledej nácka, za vším hledej satanistu. Prostě tak to je, jo? Já jsem tady chtěl najít něco, co nás posune dál, no nechám to být.
2: Prosím tě,
0: Já jsem tu měl krásný
2: já jenom.
0: videjko, z toho vyplývaly nějaké věci, nějaké čísla, právě o tom, jak jsou ty Rusové, jo, jak se jich musíme bát a jak je naopak jako ta Evropa, jak nemá zbraně, jo. Kolik se nasypalo vlastně do zbrojení tady v Evropě. Ale k těm lodím, když dovolíš, tak já bych to tady přečet, protože mám tady k tomu malý článek.
2: Dobře, dobře, dobře, dobře, přečti.
0: 3. května 1945 britské letectvo chladnokrevně zastřelilo v Baltském moři tři lodě, no zastřelilo, potopilo, s vězni německých koncentračních táborů. Podle různých odhadů zahynulo 7 až 12 tisíc lidí, většinou sovětští váleční zajatci. To byl ten důvod hlavní. Jo. V pokusu zakrýt stopy svých zločinů nařídil Himmler evakuaci táborů. Dne 2. května byli vězni ze Stutthofu, Neuengammu a Mittelbau-Dora naloženi na čluny, dopraveni na lodě v Libeckém zálivu a vyvezeni na moře. Německé velení předem informovalo o konvoji zástupce Červeného kříže. Ti informaci předali britskému generálu Georgi Robertsovi. Jehož jednotky v této oblasti postupovaly ale k pilotům RAF se z nějakého důvodu informace nedostala. Dopoledne se město Neustadt vzdalo, ale lodě 6 kilometrů od pobřeží byly stále považovány za cíl. Po začátku bombardování vstyčili SSáci bílou vlajku a vězni mávali košilkami a prosili o milost. Angličtí piloti byli ve své krutosti stejní jako fašisté, vzpomínal později očitý svědek Vasilij Salomatkin. Přežilo jen málo lidí, přibližně 300 osob se podařilo dostat na pevninu, ale tam je čekalo cynické přijetí spojenců. Podle svědectví, Angličané dovedli do města německé zajatce, kteří se volně procházeli a útočili na nás. Velitel vězení se jen usmál nad našimi stížnostmi. Bez pomoci jsme se vrátili do tábora a vyzvali své lidi, aby hledali zbraně k sebeobraně. Tato fakta byla potvrzena dalšími 14 přeživšími a v roce 1949 byla pravdivost událostí oficiálně zdokumentována MGB SSSR. Britské velení desítky let mlčelo o této události a svalovalo vinu na zmatek války, ale pro ty, kteří byli zastřeleni pod bílými vlajkami nebo čelili lhostejnosti na břehu, byla pravda zřejmá. Bylo dobré je zlikvidovat, aby nemohli mluvit, ne?
2: No jasně, no.
0: A když to byly zejména sovětští zajatci, tak ty už vůbec neměli právo na život.
2: Jasně, no. Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si trošku rovnější, že?
0: Jo. Takže ono vždycky čas je nejlepší soudce, jak se říká, jo. A on to vždycky rozsoudí. No, já jestli tady najdu za Orálka, tak bychom se na to podívali. Tak uvidíme. Já jsem to, myslím, už měl s Míšou. Prostě jednoznačně vyplývá z čísel, že Evropská unie drží větší vojenský, mnohonásobně větší vojenský arzenál, než Ruská federace. Takže pokud chcou něco vykládat, tak o tom, jak jsou nebezpeční ti Rusové, no tak nejsou, protože oni v podstatě nemají s čím. Jo. No, teď mi to tady zmizelo, člověče. O bože. Tak nic. Tak až to najdu. Nebo počkej, vlastně já už vím, jak to udělám. Tak. Jiří, slyšel jsi o tom, že umělá inteligence v nějaké firmě vymázla databázy?
2: Slyšel, no. Slyšel. Poslal mi to Martin a já si myslím, že z takových případů bude víc, protože shodou okolností mi můj jeden známý vykládal příběh, že jeho soused si postavil firmu, která byla založená na prostě třeba 12 agentech a on jim, že mají pracovat čistě na disku systémovým, na C-čku, nějakým na počítači a vymezil jim jako hranice. A jednoho krásného dne a vlastně jim řekl, kam můžou, kam nemůžou a nastavili jim ty pravidla. No ale jeden ten agent to nedodržel a udělal si falešný profil, pod tím se nalogoval do toho systému a začal si tam dělat, co chce. Jo, takže a ten agent, když tak vnikne do systému nějakého podnikového nebo cokoliv, tak prostě už si tam pracuje. On si může vyhodnocovat čistý soubory, vyhodnocovat si, jak moc jsou rizikový třeba a podobně. Jo? Teďka zaspekuluju. Jo? Třeba by to bylo tak, že já bych tam měl nějaký soubory o... Já když třeba ti posílám nějaký příspěvek a není ten příspěvek schválený systémem, že mi napíše na Facebooku, že je to šíření dezinformací, Tak třeba takový soubory, když máš počítači, tak ti ten systém normálně může do toho šáhnout a přijde jako smazat, jo.
0: No, to umožňují jedenáctky, Windowsy. Ty vyloženě jsou na to stavěný s tím přístupem a možná, že už i ty předchozí, jo, ale tady vůbec jako v jedenáctkách to je evidentní.
2: No, to jedenáctky jsou ďáblův nástroj.
0: Jo. No nic,
2: To vím moc dobře.
0: asi jsem si tady něco smáznul, co jsem nechtěl, ale zkrátka je to v předchozím pořadu, si to můžete poslechnout. Tak, já tady
2: A
0: mám,
2: to bylo s Míšou, jo, jak v úterý.
0: jo, to bylo myslím s Míšou. Já tady mám, co se stalo 8. května. Jo. Tak 8. května 1657 Oliver Cromwell odmítl anglickou korunu. 1835 v Kodani vyšel první sešit Andersonových pohádek.
2: Aha.
0: 1840 Alexander Wolcott si nechal patentovat fotografický proces. 1879 George Selden podal první patentovou přihlášku na benzínový automobil 8. května. 8. května 1895 Čína postoupila Tajvan Japonsku podle smlouvy ze Šimonoseki. 8. května 1912 bylo založeno filmové studio Paramount Pictures. 1921 Švédsko zrušilo trest smrti. 8. května 1933 Mahatma Gandhi zahájil 21-denní půst na protest proti britskému útlaku v Indii. 1945, dne 8. května 1945 skončila druhá světová válka v Evropě. Po téměř 6 letech bojů, okupací, deportací, bombardování a systematického vyhlazování podepsalo nacistické Německo bezpodmínečnou kapitulaci. Formální akt v Berlíně potvrdil to, co už bylo vojensky neodvratné. Třetí říše se zhroutila a Evropa vstoupila do nové poválečné éry. Radost z konce války ale nebyla jednoduchá ani čistá. Přicházela po desítkách milionů mrtvých, po holokaustu, po rozvrácených městech a po zkušenosti, která změnila představu o tom, čeho je moderní civilizace schopná. Pak tady mám ještě 1886, že prodala Jakobova lékárna, to je zajímavé, že Jakobova lékárna v Atlantě první sklenici nápoje Coca-Cola. Původně šlo o lékárenský sirup, který měl zapadat do dobové směsi slibujících osvěžení i zdravotní účinky. Teprve později se z něj stal globální symbol reklamy, konzumu a americké populární kultury. Na začátku přitom nestála obří značka, ale pult v lékárně a nápoj, který se prodával po sklenicích. V českých zemích měl 8. květen mimořádně dramatický průběh. Zase se vracíme k osvobození. Jo. Pražské povstání stále pokračovalo, město bylo vyčerpané a německé jednotky se pokoušely dostat na západ do amerického zajetí. V Praze se jednalo o odchodu německých sil, ale zároveň ještě umírali lidé. Konec války proto nepřišel jako jeden slavnostní okamžik, ale jako neklidný přechod mezi bojem, vyjednáváním a očekáváním příjezdu Rudé armády. Právě tato složitost vysvětluje, proč se květnové dny v české paměti nedají zúžit na jedno datum. Den vítězství je zároveň připomínkou, že osvobození nebylo jen vojenským výsledkem, bylo také koncem protektorátní každodennosti, koncem strachu z gestapa, koncem transportu, koncem veřejné moci nacistického režimu. Zároveň však otevřelo nové otázky: poválečné uspořádání Evropy, rozdělení kontinentu, odsun Němců, nástup sovětského vlivu, a proměnu Československa, které se po válce už nikdy nevrátilo přesně do světa, z něhož bylo v roce 1938 a 39 vytrženo. 8. květen tak není jen dnem vítězství, je to den úlevy, paměti a vědomí, že konec jedné katastrofy může být zároveň začátkem další historické kapitoly. Teď 1960 Sovětský svaz a Kuba obnovili diplomatické vztahy. 1963 ve Spojených státech měl premiéru první film o James Bondovi, Dr. No. 1967 Muhammad Ali byl obžalován za odmítnutí nástupu do americké armády. 1970 The Beatles vydali své poslední studiové album Let It Be. 1980 Světová zdravotnická organizace oznámila vymýcení pravých neštovic. 1984 Sovětský svaz oznámil, že se nezúčastní letních olympijských her v Los Angeles. 2019, 8. května, Singapur schválil rozsáhlý zákon proti dezinformacím. 2022, Max Verstappen 8. května vyhrál první Grand Prix Miami Formule 1. A 2025, 8. května, kardinál Robert Prevost byl zvolen papežem jako lev 14. první Američan v čele katolické církve. Černoch, ne? No jo. Jo, tak to se stalo 8. května všechno. Děkujeme Božence, že nás takhle tady zásobuje.
2: Ano, ano.
0: Věrka tleská. No. A já jsem si pořád nespomněl na toho člověka. No a, mám
2: no a je to známý člověk, dá se vygooglit?
0: Já jsem s ním měl rozhovor tady, prosím tě, kdysi. Jo. No když si vygooglíš si průvodce vojenským muzeem na...
2: Na Vítkově?
0: Ne, jinde. Já jsem to googlil, asi mi to nepovedlo. Ne Balšán.
2: Je to v Praze, jo, to muzeum.
0: Jo, nějak jinak. Něco jako Balšánek se jmenuje. Jo, tak ten člověk, ale...
2: Je tady armádní muzeum Žižkov, památník osvobození.
0: Vojenské muzeum byly, to budou letadla. Počkej, Žižkov.
2: Jen do Žižkov aviatik. Tam je...
0: To je aviatik.
2: No, tam je blaze, hej.
0: No. Člověče, pořád mi to nechce. Vojenský historický ústav. To bude ono. Armádní muzeum. To je Žižkov. Na Vítkově. Ta adresa je Roznova, Lusická. A já si nemůžu vzpomenout, člověče. Ono mi to, naskočí, to přijde.
2: No když to nepotřebuješ, tak to tam naskočí, a když to nudně potřebuješ, tak se no to jistě, tam nechce takže, jo. Nahrát.
0: Jo. To jsou prostě ty nedostatky, že už ta paměť, jo, prostě už ji nejde na 150%, ale na 130%, pak to takhle vypadá. No nic, jdeme to dál to v tématech. Konec války i začátek jsme probrali.
1: Můžu už ten tablet?
0: Jo. Konec i začátek jsme probrali a pojďme se tedy vrhnout na témata. Možná bychom mohli ještě odvodit od konce války jednu důležitou věc a to je to, že jsme tuším v roce 1952, myslím, vystoupili z Mezinárodního měnového fondu.
2: No to se podíval.
0: To byl ten zlý Gottwaldův komunistický punč, jak oni říkají. Punč v tom slova smyslu, že proběhly řádné volby. No a prostě komunisti získali pozici takovou, jakou získali. Eliško, stlum to trochu.
2: No prosím tě, ještě teda, než se vrhnem na ten Mezinárodní měnový fond, já jsem si tady našel, co vlastně bombardovali ti spojenci v té Praze, tak to byla Avia, ČKD, Aero, Walter, letecké motory, Junkers, letecká výroba, letiště Kbely, letiště Ruzině. To znamená, hodně po tom leteckém průmyslu šli a pak teda ČKD jsem říkal, tanky, motor, prostě tady tyto věci, no.
0: Jo, rozumíš, oni měli svoje majetky a v nich prosperovali, protože vyráběli pro nacistický Německo, jo. To bylo ready, to bylo v pohodě. Takže, a to nebombardovali, jo, když tak jenom tak lehce, aby to moc nepoškodili.
2: Třeba jako podniky IG Farben a tady tyto záležitosti, že?
0: Ano, přesně tak. Potom, když bylo rozhodnuto, že to spadne do Pojaltě, že to spadne do sféry Moskvy, tak to rozsekali, ty majetky, a potom si je v restitucích. Takže ty majetky se daly za peníze lidí, za státní peníze se ty majetky daly, ty fabriky se daly dokupy, protože se znárodnili, tak se nastartovali. A oni si to potom nechali ještě zaplatit v restitucích. Jo? No to je dobrá finta, ne?
2: To byli sami chudáci, že? Tak někdo to musel zabrečet. Tak to
0: doufám, že? Doufám, nevím, jak to tam teda probíhalo, pochopitelně byli tam asi, že jo, díky Benešovým dekretům, tak ten majetek, že jo, víme, že při restitucích se to nemělo týkat majetku, který byl zabraný kvůli kolaboraci. Jo, přesně jo. Tomu odpovídali třeba filmová studia Barrandov, tomu odpovídala. Jo, kolaboranti, Havlovic rodinka, kolaborantská, takže těm to bylo odebráno z důvodu kolaborantství s Německem. Jo, ale pokud nekolaborovali a pouze vyráběli jakoby pro Německo, no tak to bylo velmi sporné jako to prohlásit za kolaboraci, že jo, když to byl nějaký průmyslový celek. Takže to bylo takhle a někteří to dostali ještě zpátky, jo, nebo se jim to muselo odškodnit, chudáčku. A to dokonce dvakrát. Poprvé se to odškodňovalo, když jsme chtěli zpátky zlatý poklad, který byl deponovaný v Londýně, v londýnské bance, tak v roce 1984 přivezli půlku pokladů, když jsme doplatili úplně všechno, to znamená zaplatili jsme odškodnění. A to nejenom majetkové, ale i v rámci nějaké újmy všem, kteří emigrovali. Zaplatili jsme válečný dluh, úvěr, který si vzala kolaborantská vláda Benešová. A zaplatili jsme úplně všechno do poslední kaničky, co stálo a co bylo ve prospěch těch našich, třeba co lítali v RAF, naši piloti, a zaplatili jsme pochopitelně úplně všechno, včetně jejich výzbroje, kaníček, knoflíků, stravy, úplně všechno jsme museli zaplatit. Teprve potom nám odblokovali a vrátili nám půlku pokladu. Čili z hlediska tohoto, čí vlastně ten majetek byl, protože pokud jsme si ho museli zaplatit, tak jsme si ho koupili de facto. Takže nebylo co vracet. Bohužel to bylo trošku jinak. Pojato. Kolaborantem Havlem, že?
2: No to jo, no, to byl.
0: Vašík Pašík. K čemu byl dobrý?
2: Pan prezident, no jo.
0: Velký umělec. Jo? Velký umělec. Yes. To si budeme povídat. Byl na chlapečky. Byl našňupanec nějaký, byl nachlast, že jo? No, takže...
2: Byl takzvaně na kde co.
0: Byl na kde co, ano.
2: To, jak se ptali toho, toho pantáty, co přinesl toho, než se jmenoval, v té pohádce, říká, kde jste to vzal? Tolik peněz. Kde se dalo, pantáto převore? Kde je, se dalo?
0: Lotrando.
2: Lotrando, ano.
0: Starý děkuju. Lotrando.
2: Starý Lotrando, přesně. A hlavně nepracuj.
0: Tak, hlavně nepracuj.
2: Prosím tě, já jsem si tady vygooglil to... to ten Mezinárodní měnový fond a mě to člověče tady řeklo, že Československo nebylo z Mezinárodního měnového fondu formálně vystoupeno na vlastní žádost, ale bylo z něj vyloučeno. Jaký zvláštní, ne? Důvod vyloučení. Změnila se politická a ekonomická orientace země a Československo přestalo plnit své závazky.
0: Ano.
2: Neposkytovalo požadované ano. ekonomické údaje. Pod sovětským tlakem se vztahy
0: No co údaje? Hlavně přestalo platit za svoji měnu, že? Víš?
2: No, aha.
0: No protože Gottwaldova vláda znárodnila emitenta měny, no a Československá státní banka, která emitovala měnu, tak... už nebyla v dikci Mezinárodního měnového fondu, no a přestali jsme platit, z každých 100 koruny jsme přestali platit 4 koruny vyděračům na západě. No tak nás vyloučili, že jo? Ale my jsme se tam pochopitelně hned v 90. roce nahrnuli. To, aby jsme mohli jasně, platit za svou měnu.
2: Jasně, přesně tak. Tak jako nemůžem chudáky máme potopit.
0: Ožebračovat. Snu, nemůžeme
2: přesně, jo.
0: To dopustit.
2: Přesně to. Se nedělá.
0: A bylo to 1952, myslím, že jo?
2: Člověče 54.
0: 54, jo.
2: 54. A já jsem si tady našel ještě článek, který ti možná pošlu, protože tady jsou ještě nějaký, to je nějaký odborný článek z 29. A nějaký, tady to bude zajímavý, to já si pak přečtu.
0: A promiň, to byl ještě důvod. To byl totiž taky důvod, proč se musela udělat měnová reforma. Jednak bylo potřeba navázat a provázat
2: měny
0: mezi sebou.
2: Že?
0: Jo. Mezi sebou měny v rámci východního bloku. To je jedna věc. A druhá věc, ta měna se přestala používat a bylo potřeba vydat novou měnu. Jo, takže to bylo mnoho důvodů. A hlavně ale ekonomicky bylo zapotřebí mít za co rekonstruovat tu republiku. To znamená, to bylo velmi důležité a nutné na vybudování toho, co bylo rozbito. Jo, tím se vlastně získal kapitál. Zaplatili to občané, jako vždy, když má jako stát vždycky. Dluhy. Když má stát
2: vždycky
0: dluhy.
2: Vždycky to zaplatí občané.
0: Vždycky to platí občané.
2: Neexistuje varianta, že by to občané nezaplatili.
0: Ale dá, že by neexistovali.
2: Yes. Že by byli neviditelní, by byli kouzelní.
0: No ne, tak kdyby přestali existovat, tak se to zaplatí jejich majetkama, jo? Když to byla druhá světová válka. Hitler byl financovaný vlastně židovskou obcí, protože židy vydávali židi, nacisté infiltrovali židovské obce a ty psali seznamy těch, kteří půjdou do plynu. Bylo to podle majetku a tak dál, čili ty židovské obce kolaborovali a velice aktivně spolupracovali. Připravovali ty konvoje. To všecko nedělali náckové, to dělali židovské obce. Pochopitelně v dikci nácků. Takže takhle daleko to došlo, no, tenkrát. No, To jsme zmínili tohle téma a asi bychom měli vzít něco aktuálního.
2: A že se toho neděje málo, kterou kauzu vytáhneme, prosím tě.
0: No tak první kauza je, že byli obžalováni a snad budou vzati nebo byli vzati do vazby Don Pablo, je jeho náměstek a ten právník, nebo by se dalo říct.
2: Jo, ten, který dohlížel na tom, aby to bylo všechno v pořádku.
0: Ano, tady, tak
2: Aby
0: ti
2: se ty
0: jsou.
2: peníze rozkradly eticky, prostě.
0: Ano, aby to nekradli jako nějaký zlodějové, ale aby to
2: Přesně.
0: rozkradli s noblesou.
2: Přesně. V
0: Tak
2: drahých oblekách.
0: zatím tyhle ty tři jsou ve vazbě, jo. Bylo řečeno, že Stanjura a Fiala, ty půjdou jako v další vlně, i kdyby se měla na to udělat parlamentní vyšetřovací komise. Takže je dobře, že se ty věci řeší. A neřeší se jako z pozice pomsty, ale věcnosti. To je důležité. Nespěchá se s tím. Jo? Aby nemohl nikdo říct, že jsou to politické procesy. Jo, to je to evidentní. Prostě. Ještě, co se týká bitcoinové kauzy, tak tam pochopně by bylo dobré přibalit do té vazby Dekroa, aby se tam kluci nenudili,
2: Jasně,
0: protože
2: jasně.
0: ta to tam zametala několik
2: Ta
0: měsíců
2: to
0: pod
2: tam
0: koberec.
2: kryla, ano. Jasně.
0: Jo, takže to všecko vyplyne na povrch, to všecko
2: Jo.
0: se ještě dozvíme. Takže to je dobrá zpráva, že se na těch věcech pracuje.
2: A že se chce na nich pracovat, hlavně.
0: A že se, ano, že se na nich chce pracovat. Ono pochopitelně se to překrývá těma různýma věcma, jako boj o nezávislost České televize a Českého
2: Jasně.
0: rozhlasu. To je, víš co, to není tak jednoduchý. Protože oni jim to chtějí vzít. A tady se chce ukrást ta nezávislost. Tady o to usilují všichni.
2: Myslíš,
0: Představ si to.
2: jaká nezávislost, když je to placený z vynucených jako daní? Jo, to je prostě, to je tak absurdní záležitost, že
0: Co tím
2: to
0: chceš
2: jako
0: říct?
2: asi jdem dál, to už jsme řešili.
0: No ne, určitě. Já tady mám takový zajímavý, ale fakt zajímavý rozhovor, jo, není dlouhý.
2: Jo, tak tož dáj.
0: S takovým mladým člověkem od milionů chvilek, jo.
2: To bude hluboký teda. To je samej lumen tam.
0: No ne, tak má na fuchu náušnici jako správnej odpůrce režimu. Jo, a jde mu o to, že se tady dějou špatné věci. Jo.
2: Jo, tak.
0: No.
1: Tak jaký je hlavní důvod, který vás přivedl na tuto demonstraci?
3: Tak hlavní důvod, proč jsem tady, protože jsem anarchokapitalista a protože mi záleží na svobodě a protože i přesto, že mi třeba současný jako model vlády, který chce udělat na ty veřejnoprávní média, nepřipadá dobrý, tak mi nepřipadá ani ten předchozí model dobrý a Českou televizi bych vlastně nejradši úplně zvoluntarizoval, aby vlastně úplně stejně jako každý jako jiný médium mohlo prostě svobodně být na trhu a konkurovat si. O nic jiného mi nejde.
1: To znamená, že vy jste spíše proto, aby se ty poplatky zrušily.
3: Poplatky zrušili. No takhle, jakože upřímně, já třeba Českou televizi rád mám, já bych si ji třeba platil, protože se mi líbí, co Česká televize jako dělá za pořady, myslím si, že má kvalitní tvorbu a sám jsem na té většině té tvorby vyrůstal, takže vlastně mi připadá, že ta tvorba jako je fajn a myslím si, že by neměla jako Česká televize se zrušit, jako
1: Zaniknout.
3: zaniknout, rozhodně ne, ale o to, co mi jde, je to, že má nad sebou ten aparát, který od lidí, kteří to platit nechtějí, a který třeba se chtějí dělat něco jiného, to vymáhá jako násilím nebo pokutou. A to se mi prostě nelíbí. To je celý.
1: Takže jste pro dobrovolnost těch
3: popelnost. Dobrovolnost.
1: Tak super, tak já děkuju a užijte si akci.
0: Tak přišli jsme na slavnost Sněženek.
2: No. No, dívej, já jsem ten rozhovor.
0: Prosím tě, co je to?
2: Taky viděl.
0: No a co je to?
2: Anarchist, anarchokapitalista.
0: Anarchokapitalista, co to je?
2: To já tě poučím, prosím tě, to je anarchokapitalista, to je takový směr filozofický, který, ale to je jako seriózní, to je seriózní normální diskuze, takových jako lidí je tady několik, propagují hodně Bitcoin a decentralizovanou měnu a tak dále. A vychází to z nějaké rakouské školy ekonomické a anarchokapitalisti jsou pro možnost vlastně vynakládat si v rámci svého systému, nebo bych to řekl, v rámci, hlavně definuje to, že jsou, že si chcou vlastně nakládat se svýma prostředkama, neplatit nějaký plošný daně, ale říkat si, jak budou chtít hospodařit s vlastníma penězama a neplatit takový ty plošný daně, DPHčko a tak dále. Jo. Takže to je takový jako zbor lidí, kteří mají
0: parazitické sklony.
2: No, tak ono, když se na ně podíváš, hodně z nich má dready, hodně jich je takový jako levicově jako postavených a z každého systému něco si berou z pravice, něco si berou z levice, něco si berou z té rakouské školy, citujou vlastně ty zakladatele té rakouské školy, ty anarchisty, kteří vlastně tu rakouskou ekonomickou školu propagovali. A těch stoupenců v Evropě je poměrně dost tady v těch kruzích a jsou to hodně lidí, co se motají ohledně bitcoinů, kryptoměn, blockchainů a těchto technologií. A částečně mají rádi i jako zlato, ale není to pro ně jako digitální, tak je to tak zase takový pro ně jako vágní. A je tady dokonce jeden jako ostrý představitel toho anarchokapitalismu. Já teďka nevím, jak se jmenuje, ale já ti ho vyhledám a pošlu ti odkaz, protože to se ti bude líbit. No.
0: Poslouchej, muž z dredy na motocyklu. Ano, rozkaz takový zněl jasně.
2: Jasně. Zástup.
0: No ne, no tak pak jsem ještě nerozuměl tomu slovu, které nějaká
2: voluntarizace. Voluntarizace, myslím si, že je to možná z latiny, ale je to volunteer, anglicky znamená dobrovolník, to znamená dobrovolné placení. Voluntarizování jako dobrovolnost.
0: Takže budu v podstatě...
2: Ale to, rozumíš, tady dneska, když nemluvíš anglicky, tak se s mladýma ani nedomluvíš.
0: Oh yes.
2: Prosím tě. A ten zkus, hoď si do Google Martin Urza a podívej
0: se. To mě něco říká, no.
2: Martin Urza. No, vypadá jak takový didgeridu trochu.
0: Jo, on byl v něčem namočený.
2: No, oni totiž, tady ti anarchokapitalisti jsou i vlastně, já si myslím, že jsou navázaní i na, protože oni nakupovali od státu ty bitcoiny, si myslím i.
0: No.
2: A to by se dalo asi nějak jako vyšpekulírovat. Jo, jako
0: na já tom, ti to přečtu, co oni píšou, jo.
2: No.
0: Martin, to jako umělá inteligence vyhledal. Martin jo. Urza je přední český anarchokapitalista, publicista a popularizátor myšlenek libertariánství. Definoval a šířil anarchokapitalismus jako společenský směr, založený na principu neagrese, absolutní svobodě, soukromém vlastnictví a volném trhu, který usiluje o společnost bez státu. Klíčové myšlenky a činnost Martina Urzy. Anarchokapitalismus, kniha, autor obsáhlé knihy Anarchokapitalismus 2018 vyšla, která podrobně rozebírá život ve svobodné bezstátní společnosti, oboustrannou dobrovolnost a soukromé vlastnictví. Provozuje web na YouTube kanál zaměřený na popularizaci anarchokapitalismu a narchogorismu a liberalismu.

0: je třeba pytel brambor za to. No a přišla mi tady zpráva od našeho posluchače, kde pak to máme, tady Urza bývá občas na svobodném vysílači s Pavlem Prej. Takže Pavel Hlávka horuje anarchokapitalismu a já se s ním tykám.
1: No vidíš to? No, tak ty máš přímý napojení na anarchokapitalismus.
0: No normálně. Já mám na anarchokapitalismy, teda oni jsou anarcho, promiň. Zdupé splet. Tak,
1: dívej, ten Urza není hlupák, je to inteligentní člověk, ale, no,
0: nerozumí jako
1: s něčím se dá s něčím se dá souhlasit, s něčím se dá nesouhlasit, no, je to takový, toto, co on propaguje, se nikdy jako nestane, jo.
0: Tak zajímavé, víš co, zajímavé myšlenky jsou zajímavé třeba v rovině filozofie, jo.
1: Jo.
0: Ale když to pak začneš dávat do praxe, no tak pochopitelně to má svá úskalí.
1: Dívej, jako princip državy to nikdy kopírovat nebude, jo, tady tento směr.
0: To je tak, právě ono.
1: Tak bych to tak jako zhrnul tady tímto.
0: Tak. Tak to jsme si pustili tohle kloučka, já si myslím, že to, že vlastně co je vidět, jo? Že ti lidé tam jdou, dělají nějaký pochod. Otázka, jak to, že školáci v době své výuky jsou někým uvolněni a jdou dělat nějaký pochod a jdou stávkovat nebo jdou demonstrovat nebo cokoliv. To je jako kdyby si přišel za svým zaměstnavatelem a řekl, já potřebuji paragraf, protože já jdu demonstrovat.
1: Jasně.
0: Ano, demonstrovat může každý, ale ve svém volném čase.
1: Ano. Tak si vem řádnou dovolenou na to.
0: Co na to zřizovatele? Co na to ředitele těch škol? To znamená, že tady máme kantory a učitele, kteří jsou pošahanci. Jo? Fandějí takovýhle věcem. Tady jsme rozebírali, že na Karlově univerzitě se vyučuje a také se trénuje, mají tam nácvik, třeba blokování dopravy, mají tam nácviky různých demonstrací, nátlakových akcí.
1: Jak dávat žaloby na stát, to je důležitá činnost, či jo?
0: Ale to je otázka, to bych nevyučoval, to je, přeci je běžná praxe u advokátů. Čili, jako kdyby, jestli stát platí školství, které vyučuje proti státu, tak mi to přijde naprosto debilní. Jako.
1: Jo, a to je možná ještě jako slušné slovo.
0: No a z toho ale vyplývá, že stát nebude platit televizi a rozhlas, který horuje proti zájmům státu a občanů. Protože tak to dneska je totiž. Česká televize a český rozhlas jedou tvrdě, podporujou tady demoliční pětikolku.
1: A našeho hradního, no a našeho hradního pána, že jo? Prezidentčíka.
0: Kolaboranta vlastizrádce na hradě, toho propagujou. To znamená, že to jsou ale pozor, to jsou velice vlivná média, co se týká názoru veřejnosti, potažmo volebních nálad, jo? Tady končí veškerá legrace vlastně.
1: No, je to evidentní, bavili jsme se o tom, je to součást té strategické infrastruktury v rámci státu. Jako energetika, jako jedna energetika.
0: Je to,
1: podobně,
0: je to já nevím,
1: v digitální době, komunikační, rozumíš to?
0: Oni chodí protestovat ti, kteří neplatí ty poplatky, to za ně platí rodiče. To je na tom ještě to pikantní. Jako, jo.
1: To je totiž jako takový paradox. A když se jich na něco zeptáš, na souvislou otázku, tak blekotají něco, a vlastně v jednom souvětí něco řeknou, ty je s tím konfrontuješ a v druhém souvětí řeknou něco jiného a vlastně si protiřečí. Takže říkám si, jestli je

0: to tak nutné, jo?
1: No ale když si to vezmeš, že mnoho pedagogů a mnoho akademiků v podstatě jsou pošahanci, jo? Tak pánbu s náma, jako. Teď no. Do těch škol mají přístup pochopitelně Sorošovi různý spolky a tak dál. To je pátá kolona jak prase. Lidi za normálních okolností, když někomu řekneš, jestli si chce, já si chci platit televizi, ale já si chci vybrat, kterou. A pokud ani jedna z těch televizí nemluví pravdu, nebo se aspoň nesnaží nějakou vyváženost v tom zpravodajství, tak ode mě nemají právo dostávat ani korunu, protože já si takovýhle šmejt nebudu platit.
0: Přesně tak, no.
1: A o tom to totiž je. Čili to by byl, rozumíš, toto by byl ten nejlepší model. Takhle by to mělo existovat. Jenomže to by musel být ten národ schopný toho posouzení. Jenže my už jsme tak daleko, že ten národ toho posouzení schopen není, protože mají vymytý mozky. Většina lidí má vymytý mozek. Nemůžeš od nich tedy chtít, aby to vyprecizovali ti lidé jako tím svým zájmem, jo? To znamená...
0: Je to, souhlasím, no. A promiň, dokončím myšlenku, já jenom na to navážu.
1: Ne, pak jsem chtěl říct, že teda pak další, takže tohle to asi nepůjde, protože nemáme to prostředí, ve kterém bychom to mohli precizovat. Pak teda se naskýtá to, že ten příspěvek by se rovným dílem rozdělil mezi televize, které poskytují zpravodajství. Jedno jaké? Ale to pořád neřeší tu důležitou věc, že když potřebuješ dostat seriózní informaci zásadního typu, třeba že startuje válka, nebo že se blíží cizí vojska, nebo že něco
0: katastrofa důležitého, nějaká.
1: Tak potřebuješ třeba, na to nebo, nějakou že... hlásnou troubu, potřebuješ nějakého toho vybubnovávače, který to bude říkat, že jo? A o to je ve své podstatě veřejnoprávní televize. Oni si pletou, tyhle ty lidi, co tam chodějí, tak si prostě pletou pojmy s dojmy. Tady jsou komerční televize. To znamená, to, co dělají komerční televize, nechť dělají komerční televize. A stát bude platit televizi, která ano, bude poplatná, pochopitelně řeknu, vládní propagandě. Ale teď je o tom, jestli vláda bude dělat propagandu, anebo jestli vláda bude dělat čistou nějakou, čistou těžko, ale nějakou seriózní politiku ve prospěch občanů. Aspoň se tomu bude přibližovat. Jo.
0: A nebo řádně informovat občany, že jo? Že na co je třeba ETS 2 a tak dále, a tak dále.
1: Nebo zasedání vlády je tisková konference. Dneska si to stahuješ různě prostě z internetu. Jak je možný, že Česká televize nedává přímý přenos z tiskovky vlády? Jak je to možné?
0: Když teda...
1: Víš?
0: No.
1: To by přeci měla, ne? Když ty občany musí zajímat, co to... Je jedno, takhle, jestli tam lžou ty ministři nebo nelžou, to je věc druhá. Ale toto musí zabezpečovat veřejnoprávní televize. Veřejnoprávní televize by měla vysílat smysluplné návody pro civilní obranu třeba. Veřejnoprávní televize by se měla starat o určité typy strategických informací, které nebudou zaplacené, ale které budou věcné pro ty občany. Z veřejnoprávní televize by měla zmizet reklama. Úplně. Přesně, to tam nemá co dělat.
0: To tam nemá co dělat.
1: Protože, když si to vezmeš, jo, jaká je to mašina na peníze? Oni vyberou nějakých, já nevím, 7 miliard nebo kolik, oni vyberou. A za ty peníze něco vysílají, nekontrolovaně hospodařej, a říkají si o cifry za ty reklamy, protože ta sledovanost je je úplně někde jinde, protože to je zažitý, že jo, tak dál. Tak pochopitelně oni mají obrovské příjmy z reklamy. Ale co, na co je používají, to se taky úplně jako přesně neví. Čili veřejnoprávní televize by měla být edukační nástroj a tak dále, a tak dále. Mohli by tam běžet různý vzdělávací kurzy třeba, jo. Já vím, že by to byla nuda.
0: Jasně.
1: Pro někoho. Ale od toho ta televize je. Ne proto, co oni si z toho udělali, když to ukradli za bobo, když to ukradli, když tam spacáky a spacáková revoluce v televizi. Ano, jo. Při spacákové revoluci si ukradli, oni si ukradli tu televizi pro sebe. Ne, že teď vláda jim ji krade. Vláda ji bere zpět od těch spacákových revolucionářů, od té lumpenkavárny pražský, tak, to ta tak si to ta vláda bere naspět. A konečně tady by mělo vzniknout rozdílné informování. No.
0: Pravdu tíž.
1: O, ty pravdu tíž. Dáme si nějakou zlehčovačku takovou?
0: Jo, dej. Člověče, zase máme 2 hodiny v tahu, to dneska to zase letí nějak.
1: S tebou to letí, Jiří.
2: Katarína Demetrašvili se nám zamilovala do Otakara Foltýna. Člověka, který uráží občany České republiky a nazývá je sviněmi. Musím říct, že mě nejvíce na tom překvapilo, že pár dní poté, co média odhalila vztah mezi Demetrašvili a Foltýnem, tak právě Katarína vydala prohlášení, ve kterém Andreje Babiše nazvala vilným starcem, znevažujícím mladé lidi a ženy. No, pokud pomineme ten rozdíl, věkový rozdíl mezi Katarínou Demetrašvili a Otakarem Foltýnem, který je 27 let a můžeme se tak domnívat, že za pár let bude Foltýn také vilným starcem, tak bych velmi rád Katarině doporučil, aby zalezla někde do krabice a už nevylézala. Byla to ona, kdo znevážila hrůzy války. Byla to ona, kdo tvrdila, že konflikt na Ukrajině je ekonomickým benefitem pro Českou republiku. Já prosím všechny novináře, nepouštějte Katarínu Demetrašvili do televize, nedělejte s ní rozhovory. To je to nejlepší, co můžete udělat. A Katarina by se měla vzdát svého poslaneckého mandátu a začít si vydělávat peníze například tím, že bude radit, jak se dělá správná lajna. Ostatně s tím má velké zkušenosti.
1: No ne, no, tak já jsem ji viděl, jak pochodovala. Já jsem ji viděl, jak pochodovala v první lajně s potetovanýma hákovýma křížema, jako jo. Byla tam s nima, byly asi 4-5 kluků potetovaný hákovýma křížema, nesli prapory a ona s nima. Ona teda nenesla hákový kříž, ona teda jako to ne, ale šla s nima, kamarádila se s nima, oni hajlovali a ona šla s nima, protože to byla její krevní skupina.
0: No, dívej, jak to okomentovat? To, že je vylízaná do morku kosti,
1: Jiří,
0: to je bez pochyby. Jo, já jsem to chtěl tak agresivně říct, jo. Je fakt tupá, že až to pěkný není. Když otevře hubu, tak vypadne buď blbost nebo smrad, jo. A tak, no. Vybrala si skvělýho partnera pro svůj život.
1: No tak svých svém,
0: to svědčí o její prudké inteligenci. No jasně, no, o její prudké inteligenci. No to je prostě debil blbeček, debil blbeček, akorát tamhle vzadu je výjimka, kam se dějou dva blbečci vedle sebe, jo. To je jako neuvěřitelný. A Foltýn, když něco blekotá v televizi, to prostě... To bys mu dal betonový boty.
1: No ale všiml jsi...
0: Mario Puco.
1: Všiml jsi, jak mají kluci ve vládě teďko problémy? Oni nemají ty komunikační karty, že jo, od Foltýna.
0: No, tak... to se nedá nic dělat, no, prostě.
1: To se nedá. Kam se hrabe bytné?
0: Senior Foltýn. No, přesně, to se nedá srovnat.
1: To se nedá srovnat.
0: No, to je prostě jako, to je, jako za mě Foltýn, ten by se měl jako podívat, jak vypadá konopný pro vás, jako zblízka, aby věděl, jaký Damoklův meč nad ním jako visí. celý spolek jde a podobně. No to doufám, že se s nima vypořádají taky, protože to je teda, to tady nechci říkat, jo, abych použil zase nějakých odborných výrazů, ale no a Detrematéršvili, tam má mezi ušima akorát drátek, který drží hlavu pohromadě, jako jo, to je celý.
1: No jo, tak nebuďme jako oni. Pojďme, změníme trošku lokaci.
3: Vráťme sa k mierovým rokovaniam, pretože zabíjať sa do nekonečna a platiť za to desiatky miliard nie je pre nás riešením.
4: Európska únia sa aktuálne ženie do doslovne neriešiteľnej situácie. Má tu na jednej strane USA ako nespoľahlivého ekonomického partnera, ktorý dnes vedie vojny, ako sa to Izraelu zapáči. Máme tu pravidelné blokády Hormuzského prielivu, odstrihávame sa od ruských energetických zdrojov, ktoré sú dostupné a cenovo ďaleko výhodnejšie. A ešte chceme teraz ďalej prijímať sankcie a sankcie proti Rusku, namiesto toho, aby sme našli cestu, ako odblokovať a znovu začať mierové rokovania. A tých 90 miliard, ako ste povedali, pôžička, ani tí ľudia, ktorí za to hlasovali, neveria, že to je pôžička. Všetci vedia, že je to klamstvo, ktoré predávajú občanom Európskej únie, pretože Ukrajina to nikdy nevráti. Rusko nikdy nebude platiť vojnové reparácie, s ktorými by sa to malo Európskej únii vrátiť. A čo sme tým získali? O pol roka predĺžime možnosť Ukrajiny ďalej viesť túto vojnu a po pol roku čo? Ďalšia pôžička, medzi tým bude stále zablokovaný Hormuzský prieliv, medzi tým bude cena benzínu 2,53 eur. A dokedy to takto budeme ťahať? Dokedy majú občania na toto pozerať? Veďme do nekonečna vojnu, zabíjajme ruských vojakov a ukrajinských vojakov, dokiaľ nevymenia Putina, a to bude koľko? 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov, koľko tých vojakov chcete zabrať?
1: Jo? Co, Mazurek?
0: Ten nakládá jak starý hrendáš, čověče, ten, jak se rozjede?
1: Jo, to víš, to hele, ono je spousta už těch lidí, kterým jako dochází trpělivost, nebo respektive ať už je to v Evropském parlamentu nebo kdekoliv, to vidíš, to jsou jednoznačné příznaky, jak se rozpadá, jo, celý ten systém, jo. Že se jim to sype pod rukama, že oni nemají jakoby návod na to, jakým způsobem to udržet, jo. Protože ta naštvanost, ale hlavně nekoncepčnost a to, že Evropská unie neví, jak vyvede ekonomiku ve zdraví z téhle situace. Oni na to nemají. Víš, jaký na to mají lék? Oni mají na to lék takový, že nějaký docela častý řečník prozradil v nějakém svém vystoupení na Mezinárodním ekonomickým fóru, tak prozradil, že Evropská unie připravuje projekt, kdy občané budou platit za vzduch, protože v něm je kyslík a kyslík patří do hodnot, které oni hodlají jako se nechat za ně platit. Komu to budeme platit? Jako matičce zemi nebo...
0: No, to jsem taky viděl tady tu zprávu a jsem říkal, no to snad, jako, hned mi to připomnělo tu pohádku, kde byl vladyka s tím Labusem a dělali tam ty daně z komínů a tady toto, jo, daň z trakařů, jo, daň ze vzduchu, to je přesně ono.
1: No.
0: Přesně vončo, no. Dívej, to je už tak vyhrocený, že se to prostě nevyhnutelně musí zhroutit. To prostě
1: nemá žádný... Neustálý lži, jo. Neustálý lži o něčem, co vůbec není pravda. No. Oni oblbujou ty lidi takovým způsobem, vyvolávají strach a pocit, jakože je to nezbytné a nutné, a že se bez toho zbrojení neobejdeme. Protože ten Rus...
0: Čeká krvelačně.
1: On nás chce obsadit, že jo. No hej, já to přečtu. WEF vyhlásilo válku dýchání. Za vzduch, který dýcháte, budete platit. Jeden z předních řečníků Světového ekonomického fora otevřeně přiznal, že občané budou brzy nuceni platit za vzduch, který dýchají, jelikož se kyslík má v rámci programu Přírodní kapitál Světového ekonomického fóra stát dalším zdrojem, který bude ve velké míře zpeněžen a regulován. Lindsay Hopperová, generální ředitelka Cambridge Institute for Sustainability Leaderships učinila toto šokující prohlášení během nedávné prezentace, v níž prosazovala finanční tržní ocenění přírody. Hopperová bez obalu uvedla, že voda, půda a zejména kyslík již nemohou být považovány za zdroje, které jsou lidstvu k dispozici zdarma. No, tak ty no, řekni, co
0: dodat. Ale čtí mezi řádky, jo, ještě. Voda, půda a vzduch, jo. Oni teďka, v podstatě to COčko se řešilo, to byl takový úvodník do toho kyslíku, budou řešit ten kyslík, ale už nějakou dobu, nebo já sleduju jednoho člověka, on je, jmenuje se Peňa, je to miliardář a ten mluvil o zhroucení toho Bitcoinu, jak jsem to tady jednou citoval, ale on mluví taky o tom, že spousta lidí, těch miliardářů, jako je Senior Gates a ten Elon Musk a tady ti Bezos, nakupujou půdu a nakupují ještě, v Americe se tomu říká water rights, jakože práva k užívání k vodě. Jo? A že jsou největšími, a vlastně BlackRock a Vanguard a ještě ten jeden fond jsou největšími držiteli americké půdy skrz tady ty soukromé investory. A jedná se tam o tom, že všechno budou, jak jsme se bavili o té tokenizaci a o té digitalizaci, tak všechno bude, co bude fyzický, tak bude tvrdě jako vymáháno z pohledu jako daní. Jo, vlastně daň z vody, daň jako z kyslíku, daň ze země už vlastně jako se děje, jo, ale myslím si, že to budou hnát do jako ještě dalšího extrému, jo, že toto, proto oni mluvili, to je takový jako projekt kapitál, přírodní kapitál, nebo jak se to jmenovalo, a prostě bude se, jako, já tam cítím to, že oni budou zase postupně přidávat další a další regulace z pohledu, dobře, dýcháte kyslík, tak a tak, máte ornou půdu, tak a tak, jo, a všechno se bude výrazně omezovat tímto směrem.
1: No, samozřejmě se bude omezovat, jo, ale proč si myslíš, že při posledním sčítání obyvatelstva se uvádělo, kdo má a kdo nemá studnu. To je začátek.
0: Večer to tam bylo?
1: No, teď,
0: no jasně. Kdy to bylo roce 2010 nebo?
1: No já, tak nějak. No, kdo má studnu, bude za ní platit. To už se ví, jako, že už to připravují tu legislativu tak, 20, aby si...
0: 21.
1: No, aby si platil, jo. Tak to bylo ještě, jestli to bylo 21, tak to bylo možná ono, anebo předtím, teď nevím. Takže, no, platíme za vodu, no platíme, jako. Oni to sice nazývají, jako, že to je ta obslužnost, jo. Ale, a co je úplně nejhorší, že ta voda vůbec není pitná. Ta voda, kterou dávají lidem, tak ta má k pitné vodě hodně daleko.
0: No, my, co máme úpravnu vody od tebe, jsme v klidu. My máme vodu v bio, ezo, eko kvalitě a...
1: No, no to máte.
0: A tak?
1: To sice máte, ale ne každý, že jo, jí má k dispozici.
0: Proto, když zavoláte do 10 minut, můžete mít úpravnu vody
1: úplně na zdarma, tomto čísle. Úplně zdarma. 10 minut ubíhá teď. Čili...
0: to teleshopping jako blázen.
1: A Bobe, to je jedinečná příležitost.
0: Přesně.
1: Opravdu.
0: Když zavoláte do 15 minut.
1: Ale... Takže... Ono se to nebude nazývat... Ono se to nebude nazývat v podstatě jakoby daň z kyslíku. Ono se to bude prostě jmenovat tak, že... Teď mi to přišlo, jo. Teď mi to cinklo.
0: Nějak progresivně, jo, myslíš?
1: Už jak se to bude jmenovat? Ono to bude tak, že oni chemtrail, který momentálně dělají, tak ho naplno přiznají jako ofiko a řeknou, že jsou to očistné sprejování, v podstatě, aby to bylo dýchatelné, aby to zbavili prostě nějakých těch bolbov.
0: Jasně.
1: A to je potřeba hlava v rodině krát něco, to se musí platit.
0: Prostě nějaká parciální daň nebo něco.
1: Jasně. Oni řeknou, tak jako platíš za úpravu vody, že ti upravuju, aby byla to, no tak, no a když půjdeš třeba do lesa, jo, tak tam budeš mít příplatek, protože tam ještě stříkají proti kůrovcům.
0: No?
1: Oni to vymyslej, neboj. Jako, když jsme tady říkali, že, že lidi budou platit daně za to, že mají nemovitost a ta nemovitost není úplně nějaký, dejme tomu, pasivní dům, že, tak to nazvali uhlíkovou daní, pojmenovali to v rámci té ideologie, jo, a už se to narodilo. No, tak co, za co ještě neplatíme, člověče?
0: No, je toho málo.
1: No, je toho málo, ano. Tak potraviny to vůbec, tam si platíš dobu jedovou.
0: Potraviny?
1: Potraviny, no. Hele, tak pustíme si trošku teda... a takhle. Ta zásadní otázka je, na co ty peníze jsou vlastně? Ty, co se takto vybírají. Tak teď bych řekl, že jsou na válku. Jo? Kdo rozpoutal druhou světovou válku? Byly to korporáty, zbrojaři to byly. Zbrojní korporáty. Kdo rozpoutává teď momentálně války? No zbrojaři. A používají ideologii strachu, ale my tu ideologii strachu můžeme vyvrátit číslama, promiň. A my si ta čísla, teďko ještě jednou dáme se Zaorálkem.
5: Z téhle války zpamatovávat ještě léta. Je to posluch. Kam pořád, já tady neposlouchám nic jiného, než jsme u toho, podporujeme a podobně. To už byl čtvrtý summit, dva byly Paříž, jeden v Londýně, teďka máme evropský summit, teď se to už vůbec nedá poslouchat. Jako, o čem tady mluvíme, o jakém přezbrojování, o jakém znovu vyzbrojování tady mluvíme? Mě zajímají čísla. Pojďte se, existuje něco jako Stockholmský institut, kde si najdete prostě všechna čísla, která stojí. Jak vypadá Rusko, jak vypadají státy NATO. Čísla jsou taková, že Evropa má 4060 tanků, Rusko 2000. V dělostřeleckých systémech máme my Evropané 12454, Rusové 5000. Co se týče vojáků, tak jsem se díval, říkám čísla, která jsou naprosto nespochybnitelná. 5,5 milionu Evropa, 3,2 milionu Rusko, rezervisty a podobně. Když se podíváte na čísla tohoto institutu, tak tam zjistíte, že na to 11 let zvyšuje neustále svoje rozpočty. Dneska dáváme 320 miliard euro. Jako Rusko dává 109 miliard dolarů. Co to jsou za lži o tom, že se tady nic nedělo? Jako tady se masivně zbrojilo a já vám teď uvedu 1000 čísel. Teď Polsko v roce 23 zvýšilo rozpočet o 75%, daleko víc než Rusko. Jako tady máme ocelového dikobraza už dnes a teďka přijde tohle PR-ové cvičení paní Ursuly von der Leyen, která říká, že budeme vyrábět znovu toho dikobraza. A do toho přijde český premiér, náš limonádový Joe, který vlastně řekne zbraně na stůl, jako to je už úplně komická figura.
1: Mluvil o Fialovi, jo?
0: Jasně, jo, to bylo vidět, že to byl starší rozhovor.
1: No ale chápeš, jo, a víš, jak se čísla víš, jsou čísla. Teď mě řekni.
0: Jasně.
1: Jak může ten Rus, který toho má... Jo, počkej, leda, že by nám sem poslal Orešníka. Ale proti němu nemusíme zbrojit, protože to je stejně zbytečný.
0: Ne. To stačí jako se obejmout, políbit se a čekat, co bude.
1: A já se ptám, nebylo by lepší místo toho, aby tady všichni trpěli, aby umírali lidi, aby tady lidi byli vyčerpaní finančně, ekonomicky, aby se tady klepaly strachy, nebylo by lepší přestat malovat toho Rusa jako nějakou obludu a říct, hej, to Rusko není až tak špatný, chce si žít nějaký svůj život, tak ať si žije. Přiznat, jak to bylo na Ukrajině, že to bylo vyprovokovaný Západem, celý připravený, vyprovokovaný. A ty Rusové tam jsou proto, aby ochránili původní ruské obyvatelstvo, aby ochránili před nacistickými banderovci řízenými z Kyjeva. To je pravda, takhle to je. Každý rozumně uvažující člověk to ví, že to takhle je. Tak proč bychom tady měli všichni chcípnout ekonomicky jenom proto, že zbrojaři si chtějí namastit kapsy? 70% zbraní se přeprodává na tom černém trhu. A většina těch, kdo to kupujou, tak jsou ty zbrojaři a točí to dál, oni to už ani nevyrábí, oni se koupí na černém trhu, zvednou ceny a jedou druhý kolo. Takhle se dělá biznis, ty jo.
0: No prosím tě, s tím Ruskem, Rusko teďka vydalo, ale Rusko má program pro mezinárodní program, že kdo z Evropy chce přijít do Ruska, může za státní podpory si udělat i rekvalifikaci a může pracovat v Rusku. A dostane i nějaký příspěvek na bydlení a tak dál. Já jsem to teda nezjišťoval úplně jako do detailu, ale toto ten agresor nabízí evropským občanům, kdo chce přijít do Ruska, tak může se normálně začlenit a má tam pracovat, žít v míru a podobně. To je dobrý, ne?
1: Protože, když tak o tom přemýšlím, musíme si přečíst jeden takový malý článeček, jak se zachovalo Rusko po druhé světové válce. To je velice poučné, jo? Ale já teda nevím, jestli teď neřeknu něco, co by mohlo znamenat, aby si lidé nemysleli, že ty Rusové jsou fakt úplně blbí, jo.
0: Dobře, pojď do toho.
1: No ne, no, protože to ti hlava nebere. Když si to vezmeš, že ti náckové, jo, byli prostě tak hnusný vůči Sovětům, tak si pojďme přečíst, co se stalo po válce. Američani nabídli Marshallův plán, to víme, že? To znamená, zadlužte se nám a my vás budeme ovládat.
0: To je win-win.
1: Co udělal Sovětský svaz s poraženým nepřítelem v roce 1945? Bacha, s poraženým nepřítelem. Jo.
0: Ano.
1: 19. června 1945 podepsali členové státního výboru obrany Sovětského svazu dokument číslo 9079. Oficiální název dokumentu zní Usnesení o zásobování obyvatel města Budapešti potravinami. Podle něj měl starosta Budapešti v co nejkratší lhůtě do 25. června 1945 předat 18 000 tun obilí, 1,4 tisíce tun masa, 1,3 tisíce tun cukru, 960 tisíc tun soli a 180 tisíc tun kávy. A to v době, kdy sovětský lid hladověl. Maďarsko, jak je známo, bylo spojencem Třetí říše. Nicméně nařízení GKO ze dne 19. června 1945 nebylo prvním dokumentem, podle kterého měli být Maďaři zásobováni. Sovětské velení Maďarsku již v březnu 1945 poskytlo obyvatelstvu Budapešti a dalších průmyslových center 15 000 tun obilí, 3 000 tun masa a 2 000 tun cukru. Městská rada v Budapešti konstatovala, potravinová pomoc vlády Sovětského svazu v březnu zachránila obyvatelstvo hlavního města před hladovou smrtí. Totéž platí pro Rumunsko, které bylo do roku 1944 rovněž spojencem Třetí říše. Poté se elitě země podařilo, jak se říká, v plném běhu změnit boty a Rumunsko skončilo válku fakticky ve statusu spojence Sovětského svazu. Do té doby však rumunské jednotky plenily a vykořisťovaly sovětské obyvatelstvo o nic méně než Němci a Maďaři. Stačí říci, že díky drancování dobytých nejúrodnějších území Sovětského svazu nemělo Rumunsko žádné potíže s potravinami. Sovětský svaz již na jaře 1945 předal rumunským rolníkům 10 000 tun osiva, obilí a 21 000 tun sadbových brambor. Polní práce se prováděly s pomocí koní a strojů RKK. Je snad třeba říkat, že paliva a maziva, stejně jako krmivo pro koně, šly tak říkajíc v balíčku, byly přiloženy k potravinové pomoci jako samozřejmost. Rakousko vůbec nebylo spojencem nacistického Německa, ale součástí Třetí říše. To znamená, že bylo naším přímým nepřítelem. Ale i v tomto případě Sovětský svaz poskytoval pomoc v podobě potravin. Maršál Tolbukhin 27. dubna 1945 sdělil kancléři Rennerovi, že velení třetí ukrajinské fronty vzhledem k těžké situaci v Rakousku a zejména ve Vídni rozdá 1. května obyvatelstvu Vídně 7 000 tun mouky, 1 000 tun hrachu a dalších potravin. Do 15. června oba ukrajinské fronty rozdělily více než 46 000 tun obilí a 4 000 tun masa. A co Německo? Ten samý hlavní nepřítel, který po 4 roky války okrádal a znásilňoval sovětské lidi? Co se dělo v doupěti šelmy po vítězství? Loupeže, rabování, vraždy, znásilňování Němkyň? Zde je zpráva člena vojenské rady 5. úderné armády, generál poručíka Fyodora Bokova, o politické náladě v Berlíně, datovaná 15. května 1945. Nikdo nečekal, že sovětská vláda projeví takovou péči o obyvatelstvo. Tím spíše nikdo nedoufal a nemohl ani snít o takových přídělech potravin. Během vysílání z rozhlasových stanic byly slyšet takové výkřiky: díky bohu, můj bože, děti dostávají cukr a máslo. Rusové budou rozdávat pravou kávu. Zajímalo by mě, kde ji vezmou. Po přečtení letáku o nových přídělech potravin prohlásil významný představitel katolické církve doktor Panže. O, to je úžasné. Takové příděly Německo nezažilo ani v prvním roce války. Elisabeth Schmer v rozhovoru prohlásila: 3. ledna přijel z fronty na dovolenou můj syn. Sloužil v jednotkách SS. Syn mi několikrát říkal, že jednotky SS v Rusku vykonaly neuvěřitelné věci. Pokud sem přijdou Rusové, nebudou vás polévat růžovým olejem. Dopadlo to jinak. Poraženému národu, jehož armáda způsobila Rusku tolik neštěstí, dávají vítězové více potravin, než nám dávala naše vlastní vláda. K takovému humanismu jsou zřejmě schopni jen Rusové. Někteří vyslovovali takovou myšlenku: co pak to tak bude i nadále? Co pak nás budou i nadále zásobovat? Pokud tomu tak bude, zbývá jedno: najít si práci a obnovit to, co bylo zničeno. Sovětští tankisté přesedli na traktory, zorali a osali německá pole sovětským obilím. No.
0: No. To je...
1: Zatímco američtí vojáci přesedli na německé dívky a osali je, to je jedno.
0: No, jasně. Víme, o čem se bavíme, že jo. Ale napadla mě tam jedna taková věc. To je jako klobouček. To je jako klobouček dolů. Jo? A teďka je otázka. Myslíš si, že toto Rusko udělá znovu? Tady do toho?
1: Děkuji, aby jsme se na to spolehli?
0: No? Myslíš si, že podle tady té retoriky... Já si myslím, že toto už mají historickou zkušenost a já si myslím, že toto už dělat nebudou. No, takový milodary.
1: Prosím tě, musíš zatím ale vidět ten důvod, jo. Nezapomeň, že ano, bylo to nějaký humanitární zásobování. Ono si to vyžaduje, protože pokud by se to neudělalo, ale mohli to udělat Američani. Ty nebyli válkou zasažení tak, aby nemohli produkovat, jo. Čili tam bylo nejhorší to, že ta Evropa byla úplně vyautovaná. Víme třeba, jak se zrodila firma Lamborghini, jo. To je taky příběh, který s tím hodně souvisí, protože Lamborghini nebylo nic. Po válce bylo všude obrovské množství rozsekané techniky a to, co chybělo, byly ty traktory. Protože většina té techniky byla vyrabovaná, zničená prostě a tak dále, rozbitá. A Lamborghini se vypracoval na tom, že tuhle tu techniku nejdřív ji jakoby uklízel, potom ji kupoval za nějaký mrzký peníze, úplně za drobný, a potom začal nakupovat z armádních skladů, začal nakupovat náhradní díly na tanky a na nějakou techniku vojenskou a vybíral si to, co potřebuje. Z tohoto stavěl traktory a protože to získal velmi lacino nebo zadarmo, tak ty první traktory dodával těm zemědělcům takzvaně na dluh. A řekl jim, víte co, tady máte traktor, zasejte, obdělávejte, až sklidíte a budete mít nějaký peníze, tak mi začnete ty věci splácet. Takhle vznikla firma Lamborghini, která jednoho dne opanovala automobilový průmysl a stala se velkým konkurentem třeba Ferrari, že jo. Ale tamto rivalství, to je zase příběh tatínka pana Lamborghiniho současného a Enzo Ferrariho. Ale nebyla technika, nebylo nic. To znamená, že bylo potřeba sklidnit ty národy, i to Německo prostě, sklidnit ho a převést ho z toho vojenského, z té válečné mašinerie, převést to do civilu. A těm lidem musí dát najíst a potom oni jsou poslušní. To znamená, to jde ruku v ruce. Já bych se nedivil, kdyby stejná strategie a technika byla použita, až přijde čas.
0: No to je, víš co, já totiž se zamýšlím nad tím, jestli, samozřejmě, to souvisí s tím, co jsi říkal, že potřebuješ pokojného souseda, který nebude vyhladovělej vyhladovělý lapka, který ti bude rabovat, že jo, bude nasycený tím pádem, nebude mít motivaci to dělat, jo. To je pravda, že ta potravinová zásobitelnost ve státě vytváří, když není hlad, tak je pokoj. To souhlasím, to máš pravdu, rozhodně. Mě spíš napadlo, jestli do budoucna už tady ta Ruská federace, jestli bude zvažovat takový jako, ne kroky, ale jestli bude zvažovat vůbec takový jako postup. Víš, jak to myslím, jako tolikrát se spálili, tolikrát byli na pranýři, je to nejhorší národ v uvozovkách podle západních médií na světě, ani teroristi nejsou tak hrozně jak Rusko a tak dále. Takže jo, zamýšlím
1: jenom
0: se tady.
1: Jenomže Jiří, no. Ti, co nejsou rusofobové, dejme tomu, že my jsme rusofilové, jo?
0: Yes.
1: Yes. Ale je tady spousta rusofobů. Jak chceš ty rusofoby přesvědčit o tom, že to Rusko není tak špatný? Potřebuješ argumenty, potřebujou si na to sáhnout. Ty lidi jsou zmaštěný. Úplně stejným způsobem byli zmaštěný. Jsi to slyšel? Ten kluk přijel a říkal, oni vás nebudou polivat, jestli sem přijdou Rusové, tak vás prostě zdrancujou, vyvraždějí, znásilnějí, bla, bla, bla. v podstatě mluvil o nich, takhle oni se chovali jako SSáci, oni se takhle chovali.
0: To je pravda.
1: Co změnilo názor těch lidí? To, že ten Rus se ukázal úplně jinak. Ono to nebude, ta forma, jakou to bude, jo, to ještě nevíme. Ale až Evropa vykrvácí, co se týká paliv, dneska je rušeno obrovské množství letů, na dovolené už, jo, protože není palivo letecký. Až Evropa si uvědomí, že bez ruské ropy nejde nic, pak ji možná dostaneme. Čili teď je to o tom, aby si všichni uvědomili to, co jim tady vykládali, ty nesmysly, že to jsou blbosti. Že ustřihnout se od ruských zdrojů udělá jenom šílenec a blázen. Jo, teď mohli si dojednat pro každý případ, si mohli dojednat případné kontrakty. Mohli si ty kontrakty vyzkoušet, jak budou stabilní ekonomicky ty kontrakty, jak budou stabilní, co se týká dodávek, jak budou stabilní, co se týká logistiky té dodávky. Dneska to vidíš v tom Hormuzu, tam všechno stojí a ekonomiky pomalu brzdějí a usínají evropský. Čili přijde čas k tomu, já řeknu samaritánství, jo, k té záchraně, aby si to všichni uvědomili, od koho to dostávají a proč to dostávají. Jasně, že u spousty lidí to budou stejně ty hloupí Rusáci, jo, a tak dál, ale pro řadu lidí to bude jasný signál, že jim tady asi někdo lhal a ten Rus to neměl zapotřebí. A udělal to. A udělal to proto, že nás třeba považují pořád ty Slovany, nás považují ještě za sobě rovný, nebo dejme tomu za spřízněný, že nás nepovažují za to samé svinstvo, který tam na tom západě kuje ty pikle. Jo. No. Uvidíme. Já ti rozumím. Jako...
0: Víš, co jsem tím chtěl říct, jako...
1: Že zahrnuli je květinami a oni je posledně stejně nakopali kam mohli, jo? Ale no. Na to se nehraje. To je prostě tak, no. V určitou chvíli musíš udělat věci pro budoucnost důležité.
0: Jasně.
1: Tady je spíš ta faleš a víš, ono, kdyby tady v tom protektorátu, kdyby udělali Rusové Ordung, já vím, že my jsme se učili celou dobu, jak ty Rusové tady vystřílali prostě ty lidi, jak je popravili, jo. Kdyby tady udělali s těma kolaborantama krátký proces, aby bylo vidět, že kolaborovat se nevyplácí. Ono tenkrát to asi bylo víc zjevné, jak to bylo, ale bohužel v tom chaosu po válce ty největší kolaboranti se chopili moci a jelo to dál. A víceméně problém měli slušní lidi, jo. Protože většina těch, co si natáhli ty pásky, tak to byl povln největšího kalibru. Co chybí lidem? Takhle, ten hormuzský, jenom když si řekneme Hormuz v krátkosti, prosím tě, tak dneska je Hormuz uzavřený, ne? Američani Rubio se nechal slyšet, že vlastně válka skončila, protože Američané dosáhli svých cílů. Ty Iránci s nima nekomunikují, protože nemají o čem, protože Američani neuznají ty jejich požadavky, takže není zřejmé, kdo je vítěz, ale je zřejmé, kdo komu bude platit reparace, ať se mu to líbí nebo ne, že jo. protože zatímco Američani nemají páku na to, jak by donutili Iránce, aby jim zaplatili nějaký reparace, pokud by teda jsme měli považovat Irán za poražený.
0: Mm-hmm. Tak. To je prostě srandek.
1: Tak Iránci jsou schopni Američanům předvést, kdo byl poražen. Mm-hmm. To je to. No a teďko ještě pochopitelně někde v tom vzduchu visí taková maličkost, že když jim rozstříleli ty harpovací stanice, ty radary, tak začalo pršet a napršilo více jak za posledních 30 let. Mm-hmm. To znamená, že vlastně to je důkaz toho, jak oni tu genocidu tam na tom Blízkém východě, jak oni tam provádějí. To neprší jenom v Iránu, že jo? Prší v celé oblasti.
0: Přesně. V celé oblasti prší, přesně tak.
1: No. To znamená, že celý Blízký východ byl ovládaný, měl ovládaný počasí a bylo blokováno, aby se tam cokoliv urodilo. Řádným způsobem.
0: Přesně tak.
1: To musí přeci někdo zaplatit, ne?
0: Ano.
1: Někomu. Nějaké odškodnění,
0: ano.
1: Ne?
0: Ano.
1: Já myslím, že Amerika má docela velký problém.
0: No to má, no. Tak ta je na nejbližším... Ta utíká rychle zkrachovat. Ta prostě za chvilku ujdoupa, protože to jinak jako není jiná varianta.
1: A nebude to náhodou tak, že Amerika radši zkrachuje, než by zaplatila všechny tyhle věci?
0: Jestli no, to si myslím, že je scénář, který bude, že to bude možná i řízený krach, jo? Že prostě řeknou, a my nemáme, prask, veškerý jako národní závazky se ruší, mění se struktura Spojených států, Spojené státy zanikají a vlastně my nemáme žádnou povinnost nic jako platit. To se klidně může stát?
1: No.
0: Tady tato varianta. Víš, jakože vlastně se přejmenuje i právně to území a oni řeknou, my nejsme nástupce, ještě se prohlásí, že nejsou nástupcem toho stávajícího politického zřízení, takže nemají zodpovědnost za ty závazky, takže
1: jo.
0: To se může klidně stát. Jo. To je jim jako dost podobný tady toto, takže myslím si, že toto je jako jedna jako z variant. Jo. No, prosím tě, když máme pár minut dokonce, já bych přečetl o té Číně s těma sankcema tady něco.
1: Jo, to můžeš, prosím tě, a já jenom chci říct, že 5.5. Mám tady krásné záběry, jak na Kubu připlula ruská jaderná ponorka.
0: Ano, zaznamenal jsem to a byla spousta lidí v přístavu a mávali jim a já jsem i četl komentáře a člověče, nenašel jsem pod tím videem komentář, že by řekli jako někdo, že by tam řekl, že no, že Rusové se roztahují a tak dál. Všichni to brali tak, že Rusko jelo podpořit svého partnera.
1: No, ale důležité je, že to je příprava na to, aby Amerika nemohla
0: tam udělat vojenskou intervenci.
1: Udělat vojenskou intervenci, to za A. A za B. Tady ta ponorka asi tam nepřiplula jenom tak, to by znamená, že Amerika je na dostřel.
0: Akorát by mě zajímalo, jaký ty prskavky si sebou veze, jestli mi jako rozumíš.
1: No jo, to víš. Velké.
0: Balšoj rakety, to? To tak jo, tak mám skočit na tu Čínu v rychlosti?
1: Mhm. Já jenom taková vsuvka, jo.
0: Jasně, vsuvni to tam.
1: Tady zase interpeluje evropská poslankyně. Chcete bojovat za Ukrajinu? Pošlete na frontu svého manžela a dospělé syny. To je vůči von der Leyenové. Polská europoslankyně Eva Zajačkovská-Herník spražila Uršulu von der Leyenovou. Taháte nás do války mezi Ukrajinou a Ruskem. Možná je pro vás válka příležitostí zakrýt vaše podvody. Ale proč mají za vaše zájmy bojovat naši manžele, naše synové a naši bratři? Polsko není gubernie vašeho levicového impéria. Rezignujte, vyzvala von der Leyenovou polská europoslankyně. To jsou všecko ty signály toho rozkladu. Jo,
0: jo, tak. Jo, je to tak.
1: Pojďme na tu Čínu.
0: pojďme na tu Čínu. No, takže Čína oficiálně zablokovala americké sankce. Co se stalo? Čínské ministerstvo obchodu vydalo v sobotu 2. května 2026 soudní příkaz, který firmám v Číně nařizuje neuznávat, neuplatňovat ani nedodržovat americké sankce uvalené na 5 čínských rafinérií obviněných z nákupu iránské ropy. Peking zdůraznil, že toto rozhodnutí bylo učiněno na ochranu národní suverenity, bezpečnosti a rozvojových zájmů Číny. Americké sankce označil za nezákonné extrateritoriální uplatnění. Dotčené rafinérie Hengli Petrochemical Dalian, jedna z největších soukromých rafinérií v Číně s denní kapacitou 400 000 barelů, Tangdong Yingtiang Petrochemical Průmysl, Xeibei Jinghan Chemical Group, Zhoujiang Liquid Petrochemical a Shandong Shaiqing Chemical. Tak, ty byly poslední čtyři. Ta první byla sankcionovaná 24. dubna 26 a ty poslední čtyři byly sankcionovány už dříve. Je to průlom, protože poprvé použil Peking takzvané blokační pravidla, nástroj uvedený v roce 2021, který dosud nebyl aktivně nasazen. Jde o zásadní změnu přístupu, protože Čína dosud sankce USA tiše akceptovala, než formálně blokovala. Čína získává více než polovinu své ropy z Blízkého východu a velkou část z Iránu. Podle datové firmy Kpler nakoupila Čína v roce 25 více než 80% ropy, kterou Irán vyvezl. Mediální komentář. Pokud USA sankcionují velké čínské banky za pokračující spolupráci s těmito rafinérií, mohlo by vyvolat přímý finanční střet mezi dvěma největšími ekonomikami světa a globální finanční systém nebyl postaven na absorpci takového šoku. Pokud Washington ustoupí, vyšle signál, že jeho sankční hrozby mají limity, což je dilema, ze kterého neexistuje čisté východisko. Takže já jsem zvědavý, jak to bude pokračovat, protože tady Čína jasně otevřela, nebo tady jasně Čína řekla, jsme připraveni. Mě to totiž navazuje na jejich systém finanční, na yuan a na všechny ty transakční systémy, které zavádí v rámci BRICSu. Takže myslím si, že na mě to dělá dojem to, že Čína jasně řekla, my jsme připraveni na přechod. Jo?
1: No o tom ani potom. Čína hlavně...
0: Jepi, pustíme krtečka za chvilku, jo?
1: Čína si hlavně jako třeba v Hormuzu už si sahá na svoje, jo, protože v Hormuzu se bude, nebo se platí za ten průjezd.
0: Jasně.
1: To je až 2 miliony dolarů.
0: Jasně.
1: Jedna loď, ale v přepočtu se to v juanech.
0: Jasně. Ty transakce už probíhají v juanech, no. Je to stejný, jak energetická vlastně platba Rusku probíhá buď to v rublech, anebo v juanech. Takže tady se brutálně posilují tady ty dvě měny. A četl jsi to někde na veřejnoprávní televizi nebo v rozhlase u nás, že by se něco takového dělo?
1: Myslíš, jako, že by nám to řekli, jo?
0: No, že by nám to řekli, no.
1: To,
0: že se mění globální hra v rámci měny.
1: Že tak nějak ten dolar už přestává na mnohých místech strategicky platit. Já jenom chci říct, že prostě ten svět je velice v pohybu a proměňuje se. My v květnu budeme uzavírat možnost přihlásit se do postgraduálního studia, které je sice pojmenováno jako specialista pro komoditní investování, čili je to s titulem MSC, je to postgraduální záležitost 10 měsíců, jednou v měsíci, jeden v

0: super, ale aby se lidé naučili v reálném čase vyhodnocovat a posuzovat jak výdělečnost, tak rizikovost různých typů investic, tak to je to, co otvíráme. Už jsem tady o tom mluvil, ale jenom připomínám, květen je klíčový. Pokud o tom uvažujete vy, vaše děti, nebo chcete, aby někdo to absolvoval, tak komunikujte na náš studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. No a můžete ještě to s námi absolvovat. Ještě tam je pár volných míst, takže vyzývám vás všechny. Toto si myslím, že je velice důležitá záležitost pro schopnost neplatit za ten bordel, který tady oni budujou takovou dobu, a pochopitelně učinit všechno pro to, aby budoucnost vaší a vašich rodin byla pochopitelně nezničena, tak, jak nám o tom vyprávěli babičky a dědečkové, když byly měny a když přicházely tyhle ty zásadní věci. Jenom ta neznalost lidí způsobila, že se nechali napálit. Politici lhali, pochopitelně, a lidé jim věřili. Kdyby lidé věděli o těch principech a zásadách, tak se jim to prostě nestalo, že by je okradli. Jiří, poslední věc, kterou ještě asi stihneme, tak trošku líznout. Co je to německý Landsmannschaft sjezd? Parlament to bude projednávat jako bod, mají tam připravené usnesení. Tomio Okamura s tím byl na tiskové konferenci. Lze se o tom hodně rozšiřovat. Jindřich Reichl vyzdvihl, na čem stojí, kdo podepsal, vlastně to říkal Tomio Okamura, kdo se tam podepsal. Jindřich Reichl vystupoval proti tomu sjezdu sudeťáků, že je tady nechceme, mluvit přímo k Posseltovi, už to má nějaký dozvuky, už to všichni odsuzujou někteří a tak dále. Přijde ti normální vůbec diskuze na téma tohoto charakteru. Prostě tady vláda rozhodne, že to tady nebude. A pokud ten spolek to tady chce udělat, tak ten spolek zruším. Nazdar. Ne?
1: Přesně. Já bych normálně natvrdo, já bych se s něma jako s prominutím vůbec nesral. Posseta, nebo jak se jmenuje, to bych tak koupil do prdele, že by letěl před zimák. Jo? No, to jako, já když to vidím tady tu diskuzi, mám těžko se mi do toho jako emočně jako nezasahuje, jo. Být to na mě, tak je to vyřešený za 5 minut, jo. A prostě na Posselta bych jako vydal zatykač za rozvracení státu nebo něco a prostě normálně by měl zákaz vjezdu do země, jo. To by prostě šlo tvrdý na tvrdý, jo. Neexistuje, jo. A je to podporování fašismu. Je to prostě podporování fašismu toto.
0: No a co by si udělal s prezidentem? Co by si udělal s bývalým ministrem kultury, který jim lezou do zadku? Co bys udělal s Fialou, který se v tom také angažuje? To jsou prostě náckové, tečka. Jako no, je potřeba postupovat podle zákona, ne?
1: Takže ty keci, chci být prezidentem všech? No, to chce je být prezidentem Landsmannschaftu.
0: On to nedořek, všech sudeckých Němců.
1: No, ano, všech sudeckých Němců. To byli keci. Všichni, kdo ho volili, by se měli jako teďka stydět, protože to, co předvádí, to je absolutní, jako té vlasti zrada v přímém přenose, jo. A ještě brečí, že nejede na summit, jo. Škoda, že jsme se k tomu nedostali, témat bylo hodně, jo. Ale já jsem možná rád, že bych se u toho rozčílil, protože to mě jako hned žlučí hodně.
0: No tak já vím, že jsi rád. Proto jsem to dal až nakonec, aby si se nemusel rozšířit. Už se nám ohlásil Pavel ze studia Plzeň, že tady nějaký velký krtíž nebo co bude vysílat. Takže pan VK prý bude připraven. Tak, my se budeme moct pomalu tím pádem rozloučit. Takže Jiří, pojď rozlučkovou.
1: Ahojte, mějte se krásně, budu se těšit příští týden, opatrujte se a doufám, že se to zruší, ten sjezd.
0: No já taky doufám.

Tak díky tobě, Jiří, že jsi byl mým hostem. Díky vám všem, kteří jste poslouchali spolu s námi a dělali jste si úsudky, názory. Je spousta věcí, ke kterým je potřeba se čelem postavit. Už jenom v tom, jak je přijmeme k tomu my nějaký postoj, protože ten postoj utváří potom spoustu dalších věcí, byť je to jenom vaše osobní rozhodnutí. To je z dnešních hovorů přímě všechno. Ze studia Midgard společně s Jirkou se loučí, jak jinak než Petr Václav.

zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jo, vážení posluchači, jsem rád, že jsme se konečně propojili. Já si to tady ještě musím trošku přenastavit. A nebudeme si dělat dlouhý caviky a jdeme prakticky rovnou do vysílání. Myslím, že už je dost času na to, že bychom do toho šli. Takže vítám tu pana VK i Vítka. Ahoj, ahoj.
2: Pavle, vždycky je na všechno dost času. Ahoj, já tě zdravím a přeju krásný páteční večer tobě, samozřejmě všem posluchačům i šéfredaktore Aronet.cz panu VK. Přes technické obtíže drobného charakteru, které jsme tady měli, se nám nakonec podařilo propojit a doufám, že to tak bude kontinuálně i příště. Každopádně, jak říkal Pavel, nebudeme to zdržovat. Já pozdravím šéfredaktora Aronet.cz, Aronet News, pana VK. VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle. No, opravdu je to tak, protože se zdá, že už to se znovu začíná. Znovu nakoupit roušky, lidi už nakupujou. Už jste možná zjistili, co se děje. Velká kauza, velká věc, budeme to dneska řešit. Samozřejmě Vítek o tom vůbec neví, protože tradičně v pátek jsou ty nejdůležitější události, které jsou vždycky jako novinky. Rozjíždí se nová operace Hantavirus, všichni úplně šílí, všichni vykupujou roušky, nejsou, už zase nejsou. Dneska jsem viděl v nákupáku první lidi s rouškama na hubě, takže už to začíná, nevím, kdy to přijde tam k vám, ale už to začíná znova. Důvod si řekneme v našem pořadu, co se děje, proč, z jakého důvodu oni potřebují znova převést proces řízení na pátou prioritu, chemicko-biologickou, protože to se všechno dozvíte. Takže já vám přeju krásný poslech, no a pustíme se do prvního tématu, o kterém Vítek vůbec nic neví, takže ti předám slovo.
2: Samozřejmě víme, že minulý podzim, kdy tradičně lidé bývají nastydlí a mývají kašel a tak dále, tak samozřejmě nikdo téměř roušku neměl, ale teď v podstatě v létě, kdy svítí sluníčko, začne být hezky, tak samozřejmě všichni si nasadí roušku. To je opravdu nějaký ovčí efekt, nikdo tomu nerozumí. Nicméně, jak je to také možné, když válka ještě neskončila, v podstatě je poměrně aktivní, ta šestá priorita, válečná priorita, byť v určitém úseku, řekněme asymetrickém, v rámci Evropy, nedotýká se to nás všech, ale to v podstatě lokální záležitost, byť se jedná nejenom o Ukrajinu, ale samozřejmě o Perský záliv, Irán a tak dále, ale to znamená, že ta ohniska válečná jsou aktivní, ale přesto rozjíždějí paralelně, synchronně s tím pátou prioritu. Jak je to možné, že se to nestřídá, ale že to je souběžně?
3: No, je to v tom posledním článku, který teď máte na Aeronetu, tam je to vlastně vysvětlený, zodpovězený, máte tam videa z americké MSNBC. Rozjíždí se znovu řízení na páté prioritě, především v Evropě, ale dokonce bych řekl, že i možná ve Spojených státech, protože proč? Protože všichni, kdo trošku konceptuálně rozumí souvislostem, tak ví, že konec války na Blízkém východě a v Perském zálivu je v nedohlednu. A pokud trošku sledujete média, tak jste zjistili, co Dům Chabad a generální ředitel Ruska provedli od 1. května tohoto roku. Zastavili dodávky kazašské ropy skrze družbu severní větví sem do Německa. Velká věc. Proč to má význam? No a protože severní větev družby a dodávka kazašské ropy ruským ropovodem družba nebo sovětským ropovodem družba byla posledním zdrojem levné, laciné a dostupné ropy pro celou Evropu. A od 1. května je konec. Od 1. května Moskva zařízla poslední přísun ropy sem do Evropy. A Hormuzský průliv je uzavřený. A uzavřel ho kdo? No, skupová hlava samozřejmě. A konec války mezi tedy na jedné straně Spojené státy a Izrael, na straně druhé Irán, konec té války je v nedohlednu. A přestože se jako pořád jako říká, že budeme jednat a jednáme a dneska jednáme a včera jsme jednali a zítra budeme a jednáme, to je v nedohlednu. A Evropská komise, respektive, abychom se zase trošku jako do toho dostali. Evropská komise jsou zase jenom prostě jsou marionety, ty dvě vrchní krávy, který to tam všechno řídí, že jo, Lajenová, Kalašová, tyhle ty dvě euronacistky, úplně mimo. Zkrátka, oni to nevymýšlí, to není ze jejich hlav, to jsou husičky, které prostě jenom zkrátka byly dosazeny, protože ničemu nerozumí, ale provedou všechno. To je důležité. Oni říkají, tak tací lidé jsou k nezaplacení. Oni jsou všeho schopní, oni udělají všechno, co jim řekne, tady tu největší sviňárnu. Oni nemají žádné svědomí, nemají žádnou páteř, tam mají gumový pendrek místo páteře a oni udělají všechno, oni se přizpůsobí a oni tomu dokonce věří. To znamená, že oni měli, jak já to píšu v tom článku, Evropská komise po zavření severní větve družby po 1. květnu měla dvě možnosti. Za A, buď navázat znovu dobré vztahy s Rusama, kleknout si před Putinem a všechno dát znovu do pořádku a znovu odebírat ruskou ropu. To byla varianta A. Mimochodem naprosto neprůchodná pro tyhle dvě husy u moci v Bruselu. Takže varianta A ne. A druhá varianta, jaká je druhá? Radikálně snížit spotřebu ropy v Evropě. Radikálně, ale obrovsky radikálně. Obrovsky. A toho nejde dosáhnout regulacemi nebo úsporou nebo nějakými kvótami na prodej ropy na prodej benzínu nebo nafty u čerpacích pump a podobně. Toho nejde takto dosáhnout. To je malá úspora, to je malá. Oni potřebují uspořit aspoň takových 75%. A toho se dosáhne jak? Kontrolní otázka. No lockdownem, samozřejmě. Energetickým lockdownem, kdy se řekne ne, že kvůli úspoře energií, ale použije se znovu pátá priorita. Pátá priorita chemicko-biologická. Řekne se to kvůli ochraně vašeho zdraví. Tím se sníží spotřeba paliva v celé Evropě. A není to jenom můj názor, je to názor i hlavního ruského vyjednavače Kirila Dmitrieva, který to uvedl dneska na Twitteru. Máte to tam v tom článku. Dmitriev řekl, není to náhodou trik Evropské unie a Spojeného království na vyhlášení energetického lockdownu v Evropě, otazník. No, samozřejmě, tak i když to dojde Dmitrievovi, musí to dojít každému. To je přesně ono. Hantavirus, takzvaný krysí mor, který způsobuje hemoragickou horečku, stejně jako ebola, je jeden z 12 takzvaných nejzákeřnějších virů, které zná medicína, nebo znají všichni virologové a všichni tady ti specialisti na virové nákazy. Jeden z 12 vlastně těch s těma nejtvrdšíma důsledkama, prostě, že až 50 lidí, kteří dostanou plicní edem způsobený tímto virem, tak 50% pacientů umírá. Jedna polovina, každý druhý. Každý druhý. První přežije, druhý zemře. Třetí přežije, čtvrtý zemře. A to není všechno. Samozřejmě, to není všechno, protože jak to máte uvedeno v tom článku, tak již v květnu, přátelé, oni si na tom dávají záležet. Pro ně je numerika a numerologie velice důležitá pro globalčiky, velice důležitá. Oni si dávají záležet, aby čísla se dělá, aby to mělo kombinatoriku určitou. Přesně před 5 lety, 10. května, že 10. května, máme 8. května, zítra bude den osvobození, určitě všichni vyjdou, že jo, oslavit a položit květiny někam k nějakým hrobům, že jo. A podívejte se, uběhlo 5 let a přesně před 5 lety toho 10. května 2021 na webu Gavi, což je agentura spoluzaložená Billem Gatesem a nadací Melindy a Billa Gatese, tak publikovala článek před 5 lety toho 10. května 2021, kde varovala, že dalším virem, který by mohl způsobit pandemii, je hantavirus. Přátelé, Gavi, že jo, vakcinační společnost propagující vakcinování po celém světě, v Africe, v Evropě, že jo, Gavi Institute už varoval už před 5 lety, že tehdy běžel covid, ale oni už tehdy psali o hantaviru. Máte tam ten článek, máte ho tam, takže chápete, kdyby u blbech na dvorku startovali motorku a k tomu si pouštěli z kazeťáku za Gorku, tak člověk by nemohl být víc blbější, než jsou blbé dnešní národy, které si neuvědomují, že když něco fungovalo v minulosti, oni se pokusí to použít znova na řešení svých ekonomických problémů. A Evropa bez ropy se neobejde. A když ty dvě krávy, ty dvě husy, které řídí Evropskou unii, vám budou tvrdit, že to zvládneme, že jo, jako říkala ta další husa, jak se jmenovala, no, Frau Merkel, že? No, no Merkelová, jak říkal, že wir schaffen das, jo, že to zvládneme. No ano, schaffen das, zvládneme to. No to tady všichni teď vidíme, že jo, když sem přijedete, jak to tady vypadá. Takže, že jo, všechno se zvládne, naprosto všechno se zvládne, ale ve skutečnosti oni to zvládnou tím způsobem, že úplně ořežou všechno. Lidem zakážou kritizovat migranty, lidi začnou tady zavírat, za každý příspěvek na Facebook je zavřou tady německá policie, to znamená, tím se to zvládne, jo, to je to schaffen das, takhle oni to dělají. A co se týče virů, tak je ten způsob je úplně stejný. Oni řeknou, my potřebujeme ušetřit 75% ropy, abychom neskolabovali a aby jsme měli benzín a naftu pro zásobování potravinami, protože musí jezdit nákladňáky a zásobovat potravinami a všechno tohle to musí být benzín a nafta pro policii a možná i pro nějakou dopravu někde, že jak nějaký naftový lokomotivy někde jezdí, protože autobusovou dopravu oni zastaví v lockdownech nebo nechají jenom něco minimálního a podobně. Zkrátka, oni potřebují ušetřit ropu, aby to přežili. Aby, a teď schválně proč, aby. No, aby nemuseli si kleknout před toho Putina a žádat ho o lacinou ruskou ropu. Kvůli tomu oni potřebují další lockdown, kvůli tomu další hantavirus, kvůli tomu. Chápete? To je katastrofa euronacismu. Katastrofa. A potom máte ještě politiky, kteří řeknou, my chceme zůstat v Evropské unii, my jsme pevnými zastánci členství v EU a v NATO. A potom jedou třeba někam do Moskvy a tam chtějí s Vladimirem Putinem vyjednávat mír na Ukrajině. Přitom je to úplný nesmysl. Celá ta Evropská unie, celý ten euronacistický spolek usiluje o jednu jedinou věc. O válku s Ruskem. Oni chtějí válčit s Rusama. Oni se s nima nechtějí dohadovat a domlouvat na míru. Oni je chtějí pozabíjet, postřílet. Chápete? To je tažení na východ, to je Drang nach Osten. Je to znovu. A chápete? Ten příměr, to přirovnání je naprosto dokonalé. Jsem to slyšel teď, to byl ten poslanec za AFD, byl včera v televizi a on to tam přirovnával. On to tam přirovnával, mluvil tam o Ficovi, jak jede, protože víme, že slovenský premiér Robert Fico je velkým zastáncem Evropské unie a Severoatlantické aliance, ale on se tam trošku do něho jako tak jako rejpnul a on řekl, že nechápe a nerozumí, o co se snaží vlastně slovenský premiér, když jede do té Moskvy na tu přehlídku, respektive když se snaží o vyjednávání jako míru. Když ve skutečnosti, on řekl, nikdo v Evropě, kromě nás, on mluvil jako jménem AFD, když kromě nás všichni ostatní v Evropě chtějí tažení na východ, Drang nach Osten a chtějí válku s Ruskem. A on tam dal ten příměr. On říkal, mně to připadá, jako kdybychom v roce 1943, když jsme byli u Stalingradu, kdyby tady někde v Evropě se objevil nějaký politik, který by vyzýval našeho bývalého vůdce, on to neřekl, protože to slovo je samozřejmě zakázané tady v médiích, myslel Hitlera, kdyby se náš bývalý vůdce setkal se, aby se setkal se Stalinem a dohodli utěšitelný mír v celé Evropě a zastavení zbraní a zastavení palby. V roce 43. Jo? Stejně naivní by to bylo. A on měl naprostou pravdu. To je úplně stejné. Jako kdyby v roce 43 se nějaký politik snažil usmířit Stalina a Hitlera, když oni proti sobě pálili všema zbraněma, šli si po krku, aby se zlikvidovali vzájemně. Žádná dohoda možná nebyla. Ani jedna strana na nějakou dohodu byla. Tak představte si, že v té době by někdo, nějaký takový politik někde vyskočil v Evropě a snažil by se tyhle ty dva dát dohromady. No to je nesmysl samozřejmě, to by nefungovalo. A podívejte se, dneska jsme ve stejné situaci, ale ti politici jsou. Oni vyskakují. Oni se snaží tyhle ty dvě znepřátelné strany dát dohromady. To je naprosto vyloučené. Evropa chce jít, nebo ty dvě kravky, které jsou tam nahoře v Evropské unii, že jo, v té Evropské komisi, tak ty chtějí na základě velení z Londýna chtějí vrhnout celou Evropu znovu do války proti tomu nenáviděnému Rusku. Tam nejde nic dohadovat. Celá Evropa je po více než 4 letech v tak totálním válečném stavu s Ruskem, že žádná dohoda není možná. To je absurdní. Žádná dohoda není možná, protože celá ta, pokud nemáte klapky na očích, tak musíte vidět, že namísto nějakých mírových snah Evropská komise připravuje jenom další a další sankce na Rusko. Další a další sankce. A Kyjev, který je celý kompletně financovaný z Evropské unie a z Velké Británie, ani na okamžik neuvažuje o nějakém zastavení nějaké války. A ten, co tam tomu velí, Zelebuben, ten dokonce vyhrožuje lidem a hostům, kteří jsou pozvaní na tu přehlídku. Dokonce jim vyhrožuje, že jim nedoporučuje, aby tam jezdili. Chápete? Jak proboha v této chvíli by mohlo dojít k mírovému urovnání mezi Moskvou a, řekněme upřímně, Bruselem? Protože dneska už to nejsou Spojené státy, dneska už je to Brusel, který řídí, financuje, kontroluje a ovládá válku proti Rusku na Ukrajině. To je Brusel. A všechny ty hlavní města, která Brusel jakoby zezadu stělesňují, to znamená Berlín, Paříž a dneska už teda Londýn, který není členem EU, ale chápete, to je ta pozice, kdy všichni chtějí válku a nikdo nechce mír a v takové chvíli snažit se dát dohromady k jednacímu stolu Rusko a Evropu je prostě naprosto iluzorní. Proto včera oznámil Kreml, že přerušuje mírová jednání s Ukrajinou, protože to nemá smysl do doby, než se Ukrajina, ukrajinská armáda stáhne z toho zbytku Donbasu. Potom ano. Potom, že má smysl zahájit a respektive pokračovat v jednání, ale dokud se Ukrajina nestáhne z toho kousku toho Donbasu, tak Rusko s Ukrajinou vůbec jednat nebude. Chápete? To je jednání do nikam, je to jednání o ničem a vypadá to, že válka má jakoby nějakým způsobem pokračovat. A v téhle kritické situaci Rusko ví, že válka bude pokračovat a proto Kreml rozhodl od 1. května zastavit dodávky kazašské ropy přes ropovod Družba sem do Evropy. A to je konec. To je zlomená hůl. Protože Rusko mělo ještě dlouho po vypuknutí té speciální vojenské operace, dodávalo energie a nemělo problém, ale najednou už problém je. Od 1. května už problém je. Rusko to zavřelo. Co to je? No, to jsou dolámané vztahy, samozřejmě. To je zlomená hůl nad Evropou. A protože Evropa ví, aha, Rusové zlomili hůl, tak co nám teď zbývá? My teď nebudeme mít ropu v Evropě. Skupová hlava zablokovala Hormuz, takže nebudeme mít ropu od Arabů. A teď i Putin zlomil nad náma hůl. Kazachská ropa ani žádná jiná už nebude. Co teď budeme dělat? No, my nemáme ropu, my nebudeme mít, až dojdou zásoby v zásobnících, tak odkud my vezmeme ropu? Nebudeme mít ropu, co bude s ropou? No, musíme snížit spotřebu o 75% v Evropě. Jak to uděláme? No, to bychom museli zastavit ekonomiku a zavřít lidi do lockdownu jako za covidu, řeknou tam někteří. A ti druzi, kteří sedí na druhé straně toho stolu v Bruselu, tak oni se nesmějí. Oni neříkají, že by se smáli. Oni si řeknou, to není špatný nápad. Když zavřeme do lockdownu jako tenkrát, lidi přestanou jezdit, protože budou zavřený, nebudou potřebovat vytahovat auto. A můžeme to nastavit tak, že jim dovolíme s tím autem vyjet jenom do okruhu 15 minut od bydliště. Jako za lockdownu. Úplně stejně. A tím ušetříme, je to 70% paliva. Že? No a je to venku. Takhle oni to chtějí řešit. Proto najednou hantavirus. Proto najednou oni vzali... Otázka, pozor, důležité. Proč oni znova nepřišli s nějakou chřipkou? Nějaký chřipkový kmen? Tohleto je možná to nejděsivější. A o tom si musíme něco říct, protože oni nemají s lidma žádný soucit, žádné slitování. Konec konců to jste mohli vidět na vlastní oči, když oni experimentální vakcíny, které nebyly vyzkoušené, nechali vpichovat do našich vlastních dětí. To jsou bestie. To jsou bestie, které si nedokážete představit. Naprosto nehumánní bestie. Ale to nebylo tak bestiální tehdy, jako teď. Protože oni se rozhodli použít hantavirus. Ten patří do rodiny hemoragických virů, jako je virus, jako je, že jo, tenhle virus, ten, co ten strašlivý, že jo, Ebola. A vedle Eboly je ještě další hemoragický virus, Marburg. Že jo, Ebola, Marburg, hantavirus, to je rodina hemoragických virů, které způsobují krvácení, rozklad červených krvinek, smrt. Že jo, tohleto, chápete? Takže oni už nesáhli po nějakém viru z rodiny, nějakých chřipek a podobně. Oni sáhli po hantaviru. To znamená, že jim dochází možnosti koncepcí řízení. A koncepce řízení, oni mají určitý balík, jak můžou řídit procesy. To znamená, když chtějí něco prosadit, ve společnosti. Například lidi, aby si kupovali, já nevím, tyhle ty... jak fotovoltaické panely na střechy, že jo, tak oni to můžou procesně udělat tak, že kdo bude mít panel na střeše, tak bude mít třeba zmenšený daně. Nebo tak to nebude muset platit pokutu, že je tam nemá. Jo, to je pro ně úplně to nejlepší, to je stojí nejméně peněz a podobně. To znamená, mají různé procesy řízení, ale problém je v tom, že když nemají ropu, oni nemohou dělat vůbec nic. Naprosto nic, protože bez ropy nemůžete dělat vůbec nic. Ani ty sviňárny, které připravujete v Bruselu proti lidem. Bez ropy ani se nepohnete nikam. Nemáte. Bez ropy není jenom to, že se nemůžete někam dojet. Bez ropy nejsou plasty, protože plasty na těch sesličkách, kde sedí tam, že jo, všechno to z plastu, jak mají v EU, nemůžou sedět, nebudou mít sesle, na kterých by seděli. Protože z ropy se vyrábí všechny plasty. Ale kdyby jenom to, ropa je nezbytná pro výrobu léků. A to je to nejkrásnější, k čemu se používá ropa, k výrobě vakcín. No, potřebují ropu v výrobě vakcín. Bez ropy se neobejdou. Proto oni potřebují nový proces řízení, potřebují dostat zpátky do stabilizované polohy, no a proto spustili hantavirus. No, mají hantavirus a to je tak průhledné. Představte si, že ten oficiální příběh je, oficiální příběh, to se podržte, to si vezměte brambůrky, to se zasmějete. Oni vyjeli z jihu Argentíny, je to holandská loď, že MV Hondius, takže výletní loď, vyjeli do jižní Argentíny 1. dubna na 1. apríla, asi jako symbolicky, že si někdo dělal z někoho prdel. Vyjeli teda směrem k Evropě a měli skončit na Kapverdách, takže jeli a objížděli v Atlantiku ty ostrovy. A když tam, po 10 dnech od vyplutí tam zemřel první člověk. Zemřel na plicní emboli, vykašlával krev a když zemřel, tak z úst a z nosu mu vytékala infikovaná krev. Vykašlával vlastní plíce, jenom pro představu, jak je to chutný a nechutný. Zemřel na hemoragickou pneumonii. A oni tam na to koukali, koukali na něj, ještě si jako to fotili, že co a jak, co a jak. Kapitán v pohodě, pohodák, zakotvil na ostrově svatá Helena a pustil lidi ven. 40 lidí řeklo, že mají strach se na tu loď vrátit, protože tam zemřel nějaký člověk za podivných okolností a rozjeli se a rozletěli se letadly domů. To je zhruba 40 lidí. Tak tohle to je, dámy a pánové, oficiální příběh. Představte si, že někdo, protože hantavirus patří do rodiny, jako je Ebola a Marburg, tak do téhle rodiny hemoragických virů jsme se dostali způsobem, že 40 lidí teď lítá někde po světě nebo někam odjeli. A bylo to druhý týden, třetí týden v dubnu. Tak v podstatě můžeme říkat, že 2 týdny, zhruba 14 dní po světě se pohybují lidé, kteří jsou nějakým způsobem, neříkám, že musí být, ale mohou být infikovaní, když přišli z lodi, kde vypukla hemoragická horečka, na jednom, nebo projevila se smrtí na jednom z cestujících. Inkubační doba toho viru je 1 týden až 8 týdnů, což je velmi zvláštní, nebo zvláštní, no. Zdá se, že ten virus zkrátka v každém organismu člověka se rozvíjí s různě rychlou nebo pomalou kadencí, to znamená, že na rozdíl třeba od toho covidu, kde to bylo víceméně ustálené někde na nějakých těch 10 až 12 dnech, tak tady je to 1 týden až 8 týdnů. Podle toho, jak má člověk organismus. To znamená, že ano, je to sice v tom nejlepším případě jenom týden, ale v tom nejhorším případě je ta inkubace 8 týdnů. To znamená, kolik dalších lidí za těch 14 dní, než se to teď jako zjistilo po 14 dnech, nebo jsou to skoro 3 týdny, kolik dalších lidí oni kontaktovali, těch 40 lidí. Kolik, s kolika lidmi přišli do styku, kde všude něco nakašlali nebo vykašlali, nebo co, kde oni se pohybovali. Nikdo zkrátka neví. A tohle to je jako oficiální scénář. Chápete? Oficiální scénář. Naprosto šílená situace. To znamená, ideální, a teď pozor, to je důležité, to je úplně vymazlené, to je naprosto vymazlené. Kdyby někdo byl sociopat a byl naprosto zvrácený, něco jako Trump, ale umocněný na 6. nebo na 10., tak by virus vypustil právě na výletní lodi. A víte proč? No protože to je uzavřený prostor, ze kterého se nejde dostat. Z toho nemůžete odejít. Tam ten virus se dokonale promoří. Protože uzavřené, stisněné prostory, kajuty, všechno tohleto. Lidé se setkávají na společných večeřích v jednom prostoru. Chápete? Krásně se to šíří, ten virus, na uzavřeném prostoru. A potom přikotví k ostrově svatá Helena a ty lidi vypustí ven. Šup, šup, šup. Chápete? Tak tohle je oficiální scénář. Takhle to funguje. Chápete? Musíte si uvědomit, že tyhle ty elity, nebo které si říkají globální elity, nemají s lidma naprosto žádné slitování. Naprosto žádné. Znovu to opakuji. Protože lidé zapomínají velice rychle. To, co oni prováděli v době covidové pandemie s lidmi, a kdyby jenom s dospělými lidmi, ale s dětmi, kdy do dětí napichovali experimentální nevyzkoušené vakcíny, které mění a modifikují DNA, tohle to všechno, tak člověk se musí zděsit. A potom se nemůžete divit, že najednou se někde objeví nějaká loď, která je zasažená hemoragickým virem. Chápete? Já si jenom tak říkám, proč oni třeba se rozhodli pro hantavirus, proč tam rovnou nenasadili Marburg nebo Ebolu, aby to mělo trošku grády, že jo, aby lidi křičeli, všichni umřeme, že? To by se jim strašně líbilo. Podle mého názoru, oni tomu příběhu chtějí dát trošku uvěřitelnost, protože oni jeli z Patagonie dole, z Argentiny. Startovali z Patagony. No a to je problém. Protože Marburg i Ebola mají svoji endemitu, místní příslušnost v rovníkové Africe. Kdyby se někdo nakazil Ebolou v Patagonii, v Arktidě, tak to už by tak trošku nehrálo. To by bylo hodně divný. To by jim třeba hodně jako lidi jako nekoupili. Jo? Že to by nad tím lidi se pozastavovali. Ale hantavirus je krysí mor, který nemá endemitu omezenou. Tam se krysy, že jo, můžou přenášet klidně i v Patagonii, kdekoliv. Tam není nikde žádné omezení endemické. Proto, podle mého názoru, proto to bylo zvoleno takto, že to bude oficiálně hantavirus, oficiálně. Aby nebyli úplně za idioty, že jo. No a co je důležité, že zatím to vypadá, že je to jakoby stabilizované. Ten narrativ je tak nastavený i v americké televizi, v MSNBC, je to nastavené tak, že není třeba se znepokojovat, je to stabilizované. Moje teorie je, že oni čekají. Oni se ještě nerozhodli to spustit úplně naplno. Protože proč? Protože stále ještě je naděje, že skopová hlava bude eliminována, myšleno obrazně, ale nebo třeba i doslova. A obrazně to myslím tak, že dojde k nějaké dohodě ohledně Perského zálivu, ohledně Hormuzu a dojde k otevření Hormuzského průlivu a ta ropná krize se zažehná, Evropa bude mít znova ropu a nebude třeba pokračovat v celé té aktivitě okolo hantaviru. Bude možné to odpískat. Ale upozorňuji, pokud se nepodaří otevřít Hormuz, oni ten hantavirus vezmou jako řídící proces a lidi budou znovu nakupovat roušky. A znovu se dočkáme lockdownu. Znovu. Protože Evropa bez ropy být nemůže. Nemůže být bez ropy. Naprostý nesmysl. Zásoby ropy v Evropě na 3 měsíce. Část už těch zásob byla vyčerpána. Takže teď mluvíme o kolika měsících? O 2? Nebo o 1,5 měsíci? O jak dlouhé době? Nějaká ropa do Evropy přijde. Jeden zdroj je Norsko. Norská ropa, tam jsou malé objemy těžby. Nebo tak malé. Relativně na spotřebu Evropy jsou malé. Oni jsou velké pro potřeby Norů, ale na celou Evropu jsou relativně malé. Další možnost je dovážení nějaké ropy, která není zablokovaná, to znamená z té části Saúdské Arábie, která ještě není zablokovaná z jihu, to znamená z Rudého moře, tak i když tam taky už lítají drony iránské a rakety, takže tam ještě něco je možné odebírat, ale ta většina ta exportní infrastruktury je na severní části arabského poloostrova v Perském zálivu. Tam je většina exportní produkce. To znamená, z toho jihu té Saudské Arábie se odebírá jenom málo. A oni zřejmě tohle to mají propočítané. To znamená, to málo, co přijde do Evropy, to nám vystačí, když snížíme spotřebu. Velmi výrazně snížíme. To znamená, musíme ušetřit aspoň těch 75-70%, abychom byli takzvaně na svém, abychom to udrželi. Lidi necháme nějakou dobu doma, několik měsíců, dokud se to nevyrovná, nebo dokud se neurovná situace v oblasti Perského zálivu. Takhle. Chápete? Takhle oni to dělají. A teď si jenom zkuste se zamyslet. Oni by tu energetickou krizi tak snadno, tak krásně dokázali zažehnat. Stačilo by zavolat do Moskvy, říct, my tady s tím bláznovstvím okolo Ukrajiny končíme, my to chceme ukončit, my chceme, potřebujeme ropu, a Rusové by řekli, no dobře, tak se to urovná na Ukrajině, Ukrajinci se stáhnou z Donbasu, my to zastavíme, dohodneme se, bude ropa, bude všechno. Takhle by to rozumně mohli všechno vyřešit. A oni to neudělají. A víte proč? Protože v tom Bruselu ty dvě krávy o tom nerozhodují. O tom rozhoduje Londýn a pánové v kloboucích, kloboučníci, v domu Sion. Oni chtějí válku a konfrontaci s domem Chabad, chtějí válku s Ruskem. A do té války nepůjdou oni v kloboucích, ne. Půjdou gojím, půjdou Evropané, evropské národy, evropské státy, půjdou. Podobně jako tehdy v tom 41. roce, že? Když Německo zahájilo operaci Barbarossa, tažení do Sovětského svazu, že celá Evropa se připojila k Wehrmachtu, táhla Sovětský svaz. To znamená, že oni to chtějí zopakovat. To je zopakování toho procesu z 41. roku. Chtějí si to takzvaně dát repete, škrtnout si to ještě jednou. A tentokrát, jako, že jim to snad asi vyjde. Snad, že jim to vyjde. Snad jako, že by to mohlo vyjít. No a když ne, tak z toho bude třetí světová válka a nikdo nepřežije. Ty dvě husy to neví samozřejmě, protože tím to nedojde, ale každému, komu to dojde, no tak ti se zabezpečí, že jo. Miliardáři se stavějí v Evropě podzemní bunkry, že jo, to jistě víte. To jsou ti, kteří jsou takový ti méně majetní, anebo jsou takový ti trošku vlastenecky zaměření, že já nikam utíkat nebudu. Tady sice budou třeba padat ruský vodíkový bomby, ale já se zakopu hodně hluboko a zůstanu na svým takzvaně. No, jsou takový různí miliardáři, kteří mají takovéhle zvláštní prostě mouchy a představy, ale tak budiš, jsou to jejich peníze. A ti, kteří uvažují trochu jinak, no tak ti se zabezpečují tak, že si kupují soukromé ostrovy v Jižním Pacifiku. Že? Teď se odhalilo, že všichni ti miliardáři američtí si najednou hromadně skupují v Jižním Pacifiku ostrovy. Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, všichni si kupují soukromí ostrovy. Chápete? A mají obyčejní lidé na to, aby si koupili soukromý ostrov a evakuovali se. Odpovězte si sami. Takže v takovéhle situaci se nacházíme. Takže protože oni nechtějí uzavřít mír s Rusama, Evropská unie, tak došlo k operaci Hantavirus. A jestli se nestane zázrak a jestli skupová hlava nedostane rozum a nedojde k otevření hormuzského průlivu, no, tak se máme na co těšit. Takže takhle bych to uzavřel, tady to první téma, Vítku. No a plynule přejdeme na další, jestli tam teda nějaké máš připravené.
2: Měli jsme dvě, ale já si myslím, že už to nemá smysl těch 7 minut do 21. hodiny rozdížit nějaké jiné téma. Já bych se jenom zeptal spíš v rámci Ruska a v rámci Číny, což jsou další dvě mocenská pole nebo mocenské globální celky. v rámci toho multipolárního řízení, tak jakým způsobem se k tomu staví oni? Protože ano, Rusové sice mohou tvrdit, že se jedná o trik Evropské unie, jakým způsobem zamaskovat energetickou krizi, ale zároveň přece musí vědět, že pokud ten virus bude pravý, hantavirus bude pravý, tak je to také dostihne. Tak to se to přelije samozřejmě do Ruska, přelije se to i do Číny, i do Spojených států amerických v dnešní globalizaci. Tak jak se k tomu to staví oni, k této alternativě vlastně, nebo k variantě?
3: Jak se k tomu staví? No, s velkou radostí samozřejmě. Protože tím se urychlí depopulace planety, což je jeden z procesů globálního řízení a globálního prediktora. Depopulace, ale pozor, buďme přesnější, depopulace západní civilizace, takzvané bílé rasy, pro ně je to důležité. To znamená bílý člověk, aby byl depopulován. To je důležité. To znamená, pro ně je to win-win, že jo, jak říkají Američani, win-win, výhra pro obě strany. Pro jaké dvě strany? No, pro Dům Chabat a pro Dům Sion, to je win-win situace. Že? Oni se jako odstřínou od ropy, od ruské a sníží si spotřebu, vytvoří krizi a pokud ten virus je pravý, tak ještě zařídí k tomu navíc depopulaci. Znamená, to jsou dvě výhry. Jejich uvažování je naprosto zvrácené. To je sociopatie par excellence. Naprosto. Naprosto, protože takhle oni uvažují. Mohli byste být naivní a myslet si, že třeba nevím, v Rusku to bude jinak, ale v Rusku to za covidové pandemie bylo ještě horší než v Evropské unii. Tam zavedli takzvané v překladu poukazy na pohyb. Že? To byly ty QR kódy. Poukazy na pohyb. To byly hlídky v ruských městech, které kontrolovaly, jestli máte dovolený pohyb z místa A do místa B. Na nákupy a tak dále. To byly ty QR kódy během toho lockdownu. Pohybové lístky, pohybovenky by se to řeklo asi, že jako povolenka k pohybu, pohybovenky. Ne, nebo tak strašný slovo. Chápete, to je šílené, to je naprosto šílené. A vidíte, oni tam převzali všechny procesy z Číny, Putin nechal napíchat vakcínou ruské farmaceutické, nebo říkajme spíš izraelské, židovské farmaceutické společnosti Gamaleya s Sputnikem celou ruskou armádu. Jenom si přečtěte ruské telegramy, jak vojáci si stěžovali na permanentní bolesti hlavy a na neschopnost se soustředit a na apatii a na zpomalené reflexy a problémy s tím, že na dálku už nevidí tak dobře a podobně. Jako by to bylo jako destrukce ruské armády, že jo, okamžitě chápete, bylo dovoleno. Že bylo dovoleno naočkovat celou ruskou armádu tímhletím údajně zázračným lékem, který byl jako propagovaný, jako že je teda jako bezpečnější než americká mRNA, že jo, mRNA vakcín, že to je bezpečnější. No otázkou je, nakolik je to bezpečnější, že jo, no otázkou je, že ty staré vakcíny, které používají takzvaný vektor, ten vektor je většinou nějaký opičí adenovirus, do kterého se vloží neaktivní látka toho viru a ten opičí adenovirus jako je součástí té vakcíny, to jsou ty vektorové vakcíny starého charakteru, starého typu, tak jako jestli jsou jako méně závadné než ty mRNA vakcíny, že jo, teď se nad tím můžeme prostě jako pozastavit a dávat si nějaké otazníky, ale v zásadě ty procesy v Rusku byly stejné jako v Evropské unii a v některých ohledech jako ty pohybovenky byly dokonce horší a respektive byly stejné jako v Číně. Jako v sociálním kreditu v Číně, kde také se vydávaly poukazy na pohyb. Chápete? Takže prosím vás, nedělejte si nějaké jako představy, že někde někdo bere ohledy na gojím. Gojím jsou zbytní, jsou expendables, že? Zbytní, postradatelní. Expendables. To je ten projev toho rabína z Haify. Ježišmarja, jak on se jmenuje. No, jeho jméno teď mám na jazyku. No to je jedno. On tam právě má tu tezi, tu teorii, jak tam hlímá, že všichni gojím jsou, použil to anglické slovo, expendables, jsou postradatelní. Že jo, tohleto úplně fanaticky, že jo, v tom projevu. Já jsem si říkal, oni si tím ani netají, tu nenávistí, že, v těch projevech, k těm, co nejsou součástí teda jejich národa, které oni považují jakoby za postradatelné. Proto v tomhletom, v téhle otázce je teda v podstatě skrytá ta odpověď, že není v tom žádný rozdíl. To znamená, oni nemají obavy o to, jestli nějaký virus je pravý nebo je fingovaný. Pokud je totiž pravý, tak on pouze pomůže naplnit cíle toho proroctví o zničení Edomu. Že? Protože tím oni se řídí. Zničení Edomu, že celý Edom bude zničen. Edom je západní čtvrť. Edom je západní civilizace, křesťanská civilizace, bílá rasa. Takhle oni se na to dívají. Takže máme 21, že jo, hodin, dáme si jednu písničku, Pavel tam něco najde a potom se pustíme do telefonických dotazů.
2: No, možná jednu nebo dvě uvidíme, jak to stihne, jestli tady budeš po týdenní písničce, tak Pavle, zahrajeme si.
1: Mm-hmm. Já tam pustím opět Marka Knoflera a Carlose Santanu, který jsem tam pustil před začátkem, on ten na to neuvěřitelný ohlas. Takže já to tam pustím a až řeknete, že to stačí, ono to je dlouhý, tak já to zastavím. Ano? Takže Vítku potom řekni. Tak, výborně, tak jsem to stopnul, vážení posluchači, protože už tu máme tu krásnou hudbu, teda, protože už tu máme pana VK i s Vítkem a teď budou telefonické dotazy. 608 12 14 19 je dnešní číslo do vysílání. Vy, kteří se díváte na televizi, tak je možné, tak to tam máte napsaný. A já už jim dám samozřejmě slovo. Tak prosím, můžete, pánové.
2: No, my v podstatě nám nezbývá nic jiného, než vyčkávat, až nám někdo zavolá, pokud...
1: Tak, dobře, dobře, v pořádku, takže telefon už tady máme, samozřejmě.
2: Skvěle.
1: Tak já ho hned vezmu do vysílání. Tak, jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
4: Dobrý. Já bych se chtěl opýtať, že Rusko disponuje celou škálou různých zbraní. Ale principiálne používa veľmi obmedzené množstvo. Prečo to je? Prečo sa to deje? Ako keby to bola nejaká, ja neviem, ako keby mali strach, alebo si neverili. A osobitne, prečo toleruje Rusko neustále útoky na ruské civilné obyvateľstvo? Prečo tie útoky neopetuje? Napríklad vybombardovanie pár ministerstiev v Kieve. Ja viem, že to je, ja tým pádom nechcem ako tu nabádať k nejakým drastickým riešeniam, len potom ako sa vysporiada s tou skutočnosťou, keď tam už od začiatku špeciálnej vojenskej operácie zomrelo viac ako 5,5 tisíc civilistov. A ako to zastaviť, lebo neustále lietajú drony, neustále umierajú ľudia, dokonca sa strieľa na detské ihriska, školské ihriska, školy, tie zábery niekedy z ruskej televízie sú proste otrasné a to nejakým spôsobom im nepomôže vyhrať vojnu. Nehovoriac o tom, čo sa dialo, keď Ukrajina urobila ten vpád do Sudže. Tam proste dokonca, že vraj škôlkári išli zo škôlky a oni to proste začali kosiť. Je tam kopec civilistov zmasakrovaných. A ako, ja neviem, prečo Rusi stále príjmu takú nejakú, ako keby až karmicky, že musíme mať obrovské množstvo obetí, aby potom prišlo víťazstvo. A potom budeme spomínať na tie obete ďalších 100 rokov. Že prečo, no ako sa s tým vysporiadať a prečo to nevracajú? Dobre, tak
1: Díky. Ďakujem.
4: Do počutia.
1: Tak jo,
3: no, tak já děkuju za dotaz. Přesně pán, který teď volal, předpokládám ze Slovenska, tak má stejné pocity, a to je dobře, že to zaznělo, protože má v podstatě stejné pocity jako většina Rusů. Přesně, je to dobře, že to zaznělo, aspoň jako, abyste měli představu. Přesně takhle teď se cítí Rusové, běžní Rusové, obyčejní Rusové, A na těch různých Max platformách, to je ten ruský státní Telegram, že jo, Max, tak přesně tyhle ty otázky velmi rozezlené pokládají ruským představitelům. A v obrovských objemech. A teď, že proč teda nepoužijou tvrdší přístupy, že proč nedojde třeba k nějakému tvrdšímu zásahu, když Rusové mají tolik zbraní a používají jenom zlomek těch zbraní a tak dále. No, odpověď je děsná, je

Ruska generálním ředitelem. A generální ředitel není majitel. Protože kdo dává úkoly řediteli podniku? Majitele. Majitele podniku. A pokud se ptáte, kdo si zprivatizoval Rusko po rozpadu Sovětského svazu po roce 1991, kdo se zprivatizoval, no to jsou samozřejmě všechno skupiny napojené na dvě ty mocenské struktury, které kontrolují veškerý majetek v Rusku. Ruský židovský kongres a Federace židovských obcí Ruska. Jsou židovské rodiny, které kontrolují všechny ruské podniky, všechny doly, všechny těžební organizace, všechny ropné struktury, veškerý majetek. Oni kontrolují Rusko, oni jsou majitelé Ruska. A oni mají svého generálního manažera, kterého dosadili před 26 lety k moci a teď po 26 letech najednou se ukazuje, oni s ním už nejsou moc spokojeni. Protože to, že Putin odvolal tanky ze zítřejší prvomájové, ale z té zítřejší přehlídky ke dní vítězství, že stáhnou veškerou těžkou techniku, která není bojovou technikou v samotném podstatě slova, protože ta technika, která se každý rok předváděla na Rudém náměstí, tak oni tomu říkají parádmašínu, přehlídkové stroje. To jsou stroje určené jenom pro přehlídky. Jinak jsou celý rok zaparkované v garážích, kde jsou zaparkované a leští je tam leštěnkou. To nejsou bojové stroje, které by někde vytáhly od útvaru. To jsou čistě přehlídkové stroje. Takže to není o tom, že odjeli na frontu ty přehlídkové stroje. Chápete? Ale proč byly odvolány? Protože ty přehlídkové stroje, i když jsou přehlídkové, tak jsou bojové. Jsou použitelné, dokážou střílet, nemají zalité hlavně, aby se z nich nedalo střílet a podobně. Jsou to bojové stroje a mohly by být použity k něčemu, třeba k převratu nebo k pokusu o puč jako tehdy v srpnu 1991. A proč? No protože 26, není to tak, že 26 let nebo po 26 letech, co je Putin u moci, že by dělal třeba špatně některé věci, které se týkají ekonomiky, nebo že by dělal špatně věci sociální struktury, sociální služby. A toto ne, v tom není problém. Problém je v tom, že nezvládá management ochrany Ruska během speciální vojenské operace na Ukrajině. Nezvládá ochranu a management téhleté specky. Padají drony na Rusko každou noc, padají rakety, zabíjejí lidi a to v množství větším než malém. A v prostorách mnohem hlouběji než jenom v pohraničí. To je ten problém. Proto Rusové jsou velice znepokojeni, jsou naštváni, pokládají stejné otázky, jako teď pán položil, úplně stejné. A Rusko bude muset něco udělat. A my nevíme, co udělá. Protože pokud neudělá, tak Putin na podzim skončí. To už běží teď na ruských těch sociálních sítích, že pokud by to mělo pokračovat dál, Putin ztratí podporu lidu velice rychle, během několika týdnů. Protože ty útoky jsou neskutečné, které teď probíhají. Proč? Z jakého důvodu? Je to kvůli tomu, že objem dronů, které přicházejí na Ukrajinu, jsou vyráběny v Evropské unii. Mimochodem, ty se nevyrábí na Ukrajině. Vyrábějí se v podnikách a v továrnách v České republice. Tady se vyrábějí, ve Velké Británii se vyrábějí v tisících, jo, v obrovských množstvích. A Ukrajina je v podstatě jenom pouští na Rusko. A ty objemy jsou tak obrovské, že skutečně to začíná ohrožovat tu stabilitu Ruska, obyvatelstva, stabilitu obyvatelstva daleko hluboko v Rusku, daleko od ukrajinských hranic, kde ještě donedávna žádné známky nějaké války vůbec nebyly. Teď začínají bouchat exploze a

0: začínají ukrajinské drony narážet do bytovek a paneláků. Zajímavé je, a to je důležité, že neútočí na vojenské cíle ruské armády uvnitř Ruska, že by útočili na nějaké ruské instalace. Proč? No, protože ty jsou chráněny velice tvrdě a mohutně protivzdušnými obranami. Ale nic jiného chráněno není. Rusko musí chránit svoje vojenské instalace, ale už mu nezbývají prvky obrany na ostatní města. S výjimkou Moskvy. Moskva je kolem dokola chráněná, ale už nezbývají PVO systémy na ostatní ruská města. No a Ukrajina toho využívá. Proto padají, že všude možně ty rakety prakticky jakoby bez nějaké ochrany. A představte si, že oni musí si vybírat Rusové, co má pro ně větší prioritu, jestli chránit ruské rafinerie, anebo ruské vojenské základny. Oni si musí vybrat mezi ruskými vojenskými základnami, jestli budou chránit, anebo jestli ty protivzdušné systémy rozmístí okolo rafinerií. No a priorita je jasná. Větší prioritu mají vojenské základny. To je tvrdá realita, tomu se nedá prostě jako předejít. Takže jak, co udělá teď Rusko? Jak zareaguje? No, bude muset přitvrdit, samozřejmě. A jak zaznělo v tom pořadu s Gilbertem Doctorowem, on to řekl naprosto přesně, válka na Ukrajině skončí, až bude zničena kyjevská chunta. Dřív ne. Dřív neskončí ta válka. A jelikož Zelenský je heraldický, samozřejmě, heraldický žid po matce i po otci, není dovoleno ho zlikvidovat, tak nikdo teď neví, co vlastně bude. Jediné, co může Rusko udělat, je, že řekne, že vybombarduje centrum Kyjeva a dá 24 hodin všem lidem na evakuaci. A když se neevakuují, tak je to jejich problém, ale tím nedojde ke zničení režimu. Pouze ke zničení budov. A zničit budovy neznamená zničit režim. Zvláště ne, když dáte těm lidem echo 24 hodin v předstihu, že se mají evakuovat. Proč to vlastně Rusko jako dělá? Se teď ptají na ruských telegramech. Všichni ti vojenkoři, že jo, vojenští korespondenti ruští. Proč? Když Trump nemusí dávat dopředu žádná varování. Trump vybombardoval prezidentský nebo vládní palác v Teheránu a zabil ajatoláha s celou jeho rodinou bez jakéhokoliv varování. Proč neudělá to samé Rusko a nezabije Zelenského s celou jeho vládou na Bankové ulici bez jakéhokoliv varování? Proč? Otázku jsem vám odpověděl v tom článku včera. Protože není dovoleno zabít heraldického. Není dovoleno. A jelikož generální ředitel v Rusku byl převedený k moci šéfem Evropského židovského kongresu Lvem Levievem, tehdy v srpnu 99, tak i on musí poslouchat. Musí poslouchat, co oni řeknou. On je jenom generální ředitel, on není majitelem Ruska. On musí poslouchat ti, kteří ho tehdy přivedli do Kremlu a přivedli ho ukázat Borisu Jelcinovi a nu pasmatrý. A teď on se na něho podíval a Levěv řekl, tady jsem vybral vašeho nástupce. Že? Mluvil o tom Berezovský. Že Berezovský ho tehdy Levěvovi, oligarcha rusky, Berezovský prohlásil, že Vladimír Putin je jeho největším omylem prostě v historii. On se myslel, že on bude prosazovat udržování vztahu se Západem a prohlubování vazeb se západními strukturami. On říká demokratizace prostě Ruska, že jo, a v podstatě rozborka Ruska, že? Říkal, že to je jeho největší omyl v životě, když doporučil Levěvovi, aby ho přivedl ukázat tehdy do Kremlu Jelcinovi. A oni si ho tehdy tenkrát vybrali, aby on byl tím generálním ředitelem Ruska. Proto se nemůžete divit, že on od nich nemá dovoleno. Oni mu nemůžou dát souhlas k tomu, aby zabil židovského prezidenta na Bankové ulici. Chápete? Není dovoleno. Není. Nikde není dovoleno. Kdyby on byl gojím, kdyby oni všichni tam byli gojím, všichni, úplně všichni, on kdyby byl goj, není problém. Už je dneska mrtvej bradou vzhůru, stejně jako Ajatolá. Úplně stejně. Tam to nehraje roli. Naprosto nehraje roli. Ve chvíli, kdy on je heraldický, Zelenský, on tam měl přece návštěvu Chabadu Lubavič, přišli za ním, že jo, klobouky šly dolů, že jo, pozdravili, že jo, ctěný pán, byli za ním kloboučníci, předali mu samozřejmě knihu Tania, že jo, mu předali kniha, kterou tam má v ruce, na té fotografii tam máte v tom článku ze včerejška, je kniha Tania, že jo, ta nejvyšší kniha Chabadu, a slouží. Zelenský slouží jim. Chápete? Slouží jim. No a komu slouží Vladimir Putin? No zase slouží jim. Chápete? Ukrajina má být transformována na nový nebeský Jeruzalém. Má to patřit jim. Že? Má to patřit jim. Žádní Ukrajinci. Ukrajinci musí být exterminováni. Oni jsou expendables, protože oni, že jo, jsou úplně stejní. A ta válka to pomáhá realizovat. Chápete? Ta válka pomáhá realizovat plán na takzvaný nebeský Jeruzalém. Bude to jejich. No a co se týče Iránu, Irán je největší překážkou pro realizaci Velkého Izraele, protože Velký Izrael v jejich pojetí je celý Blízký východ. To je potvrzeno. Celý jejich Blízký východ je, oni považují za Velký Izrael. Dokonce už neplatí ani ta původní mapa, která byla tehdy z 19. století, která ukazovala, že jenom část, že, arabského poloostrova, část severní Afriky a tohleto Egypta, že a ne, dneska už je to mnohem ambicioznější. To, co oni dneska, ti sionističtí mesianisté, považují za Velký Izrael, je celý Blízký východ, včetně Iránu. Včetně Iránu, celého Iránu. Proto Irán je největší překážka na realizaci takzvaného Velkého Izraele. A ten plán se Trumpovi nedaří. Vůbec se mu nedaří, ten plán je spackaný. Proto oni se budou chtít Trumpa zbavit. Chabad se bude chtít Trumpa zbavit na podzim. A jak já říkám, pokud Vladimir Putin nezačne neprovede nějaké změny a nezačne chránit Rusko před těmi drony a neprovede nějaké důraznější údery, ale tak, aby nedošlo k poškození toho, který sedí na Bankové ulici. Ten je nedotknutelný. Proto oni pořád říkají, že ho evakuují. Američané mu nabízeli evakuaci. Proč? No protože jeho není dovoleno odstranit fyzicky. On může odejít pouze dobrovolně z tohoto světa, že? Jak je uvedeno v Talmudu, pouze dobrovolně. A proto dostal tu pistoli od Petra Pavla, že to znamená cesta k osvobození, že oni to mají napsáno vždycky na té krabici, když dávají někomu pistoli, že to znamená, on může dobrovolně odejít, on tam má tu pistoli od Petra Pavla, on mu ji jako dal, tady ji máš, můžeš to udělat, když budeš chtít. Dar, projev daru, de facto. A v téhle otázce tedy platí, že lidé jsou znepokojení, chtěli by dělat razantní rozhodnutí, aby prostě Rusko mohlo, jak se říká, rozmlátit to všechno, jenže není dovoleno. To by musel ještě existovat Sovětský svaz. Ještě Sovětský svaz, a budu přesnější, musel by existovat Sovětský svaz v dobách Josefa Vysarionoviče. Josefa Stalina. Protože když přišel Chruščev po něm, tak tam už taktéž nebylo dovoleno, to by bylo na jinou diskuzi, tam už to rovněž nebylo v mnoha ohledech, v některých, ne v tolika jako dneska, ale v některých ohledech tehdy také už nebylo dovoleno, protože Chruščev samozřejmě ten měl také nějaké zase už jako vztahy a konexe, že jo, na Světový židovský kongres už tehdy a tak dále, tak dále, to bychom se dostali někam opravdu daleko. Takže jenom pánovi bych řekl, že rozumím tomu, co chtěl říct, znamená taková ta nespokojenost s tím, jak to vede Putin, ale problém je v tom, že Putin nemůže dělat nic víc, než mu je dovoleno. A to je ten problém. Otázkou tedy je, pokud přijde nějaká změna, tak je to kvůli tomu, že moskevské kanceláře k tomu konečně dali souhlas. A jestli ten souhlas přijde k přitvrzení ruských reakcí, to je otázka. To je s velkým otazníkem. Takže takhle by na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Ano, máme ho to už dlouho, takže pouštím do vysílání, prosím.
2: Dobrý večer, pánové. Můj dotaz bude jednoduchý, trošku malinko z jiného soudku, ale pan VK pořád tady povídá o Green Dealu a ekoteroristech. Já když to jako sleduju, tak mi to prostě přijde, že vlastně nevím, jako co mám ovce dělat. Jestli mám žít konzumní život, což vyhovuje jedné skupině lidí, nebo mám žít skromný život, tak abych neničil naši planetu, nebo jestli mám mít sluneční panely a systém, tak jak chtějí ekoteroristé a výhodu z toho nebudu mít žádnou, nebo budu mít s tím prostě problémy, protože budu využívat tu moderní technologii tak, že prostě to bude k ničemu, a nebo jestli si všechno mám udělat sám, tak aby technologie sloužila mně, protože já vidím, že ty technologie jsou dobrý, fungují, udělat auto na baterie s dojezdem 700 nebo 1000 kilometrů není problém, ale neustále je to prostě překrucováno a předěláno tak, aby obyčejný člověk, který za to dá peníze, zaplatí, někdo to realizuje nebo nerealizuje, neustále na tom trpěl. Tak se chci zeptat vlastně, koho ty ekoteroristé jako zastupují, jestli to jsou vlády, korporace nebo lidi za nima, a nebo vlastně si musí něco prosazovat tak, jak prostě oni chtějí, a vlastně je to jenom jako záminka prostě, jak prosadit věci proti lidem. Děkuji vám a jistý večer.
0: Rozumím. Já rozumím vašemu dotazu. Prosím vás, všechny, tohleto všechno, co se děje v Evropě, všechen ten ekoterorismus, zelený ekoterorismus, Green Deal a podobně, vycházejí od takzvaných zelených, strany zelených. A částečně i od pirátských stran, ale tam je to trochu jinak nastavený, spíš jako do nových technologií a nahrazování lidské práce automatizovanými systémy, homofobii proti lidské pracovní síle u pirátských stran a podobně. Tam je to trošku jinak motivovaný, leitmotiv je tam trochu jiný. Ale co se týče zelených, to jsou strany, které v podstatě mají za cíl deindustrializaci celé západní civilizace, celého křesťanského bílého prostoru. Deindustrializace. To je jejich cíl. A prosím vás, všechny ty strany zelených jsou financované Sorosem, všemi těmi globalistickými organizacemi dělají jejich špinavou práci za jejich peníze, ale prosím vás, ti lidé, kteří jsou v těch stranách, tomu opravdu věří. Oni všichni, většina, co se třeba já někdy bavím s lidma, kteří mají blízko k zeleným, tak jenom z jejich vyjadřování je strašné, že jsou šovinisté. Šovinismus. Kdo neuznává naše hodnoty, musí být zničen. Je to největší bestie. Šovinismus, který si naprosto člověk ani nedokáže představit. Ty používáš spalovací auto? Už nejseš můj přítel. Už se s tebou bavit nebudu. To znamená, ta míra toho zeleného šovinismu je ubíjející. A co je důležité, oni jak tomuhle věří, že jo, že všechno bude jenom eko a všechno bude jenom bio, tak oni si neuvědomují, že vlastně usilují o deindustrializaci Evropy, která bude mít za důsledek ztrátu pracovních míst, zavírání podniků, automobilky tady už zavírají, a když nezavírají, tak se radši přeorientují na vojenskou výrobu, protože víte proč? No protože na tanky neplatí, na tanky transportéry, bojové systémy neplatí žádné ekologické předpisy ani žádné emisní povolenky. Věděli jste, že když vyrobíte tank tady v Německu, že nemusíte za něj odvést ani jedno euro na emisních povolenkách. No to je úžasné pro dnešní podnikání průmyslu, těžkého průmyslu tady v Německu. To je ideální. Ale na všechno ostatní jsou uvaleny emisní povolenky. Na úplně všechno ostatní. To znamená, ten systém podporuje válečnou výrobu. No a tohle, za tohle všechno můžou zelení. To znamená, ta sociopatie u zelených je v podstatě využívána jako nástroj k prosazování zájmu všech těchto zástupců světového sionismu, kteří usilují o depopulaci takzvané západní čtvrti, aby bílých se rodilo méně a méně, aby došlo k naplnění, že jo, snížení populace, no a aby došlo k naplnění toho cíle, o kterém vlastně ti rabíni v tom Izraeli, té Haifě, že jo, neustále v těch synagogách vyprávějí, že dojde jednoho dne ke zničení Edomu, že jo, že Hašem se stoupí z nebes, že jo, po zničení Edomu, že Edom už nebude a že celá západní civilizace bude zničena v obrovském ohni a tak dále, a tak dále. Oni o to usilují a tihleti zelení tomu pomáhají. Proto jsou všichni financováni z těch globalistických sionistických zdrojů. Oni pomáhají rozbíjet západní civilizaci. Lidem vezmou spalovací auta, potom jim vezmou ropu, vezmou jim zemní plyn, vezmou jim zaměstnání a práci, protože ty podniky, ve kterých pracovali, potřebovali ropu a zemní plyn. Všechno tohleto se teď tady děje a má se to dít v celé Evropě. Chápete? Zelení. Zelení prosazují své šílené představy o tom, že nikde nebudou žádné komíny, že všechno bude naprosto čisté. No ano, když se zlikviduje veškerý průmysl, nebude žádná ropa, nebude žádný plyn, tak ano, nikde žádné komíny nebudou. Otázka potom je, kde budou pracovat lidi, když nebudou mít žádnou práci. Otázka je, v čem se bude jezdit. No asi se nebude jezdit v ničem. Bude se jezdit na koloběžkách v 15-minutových městech, protože dál to takzvaně neušlapete na té koloběžce. A to je ten model, který vede samozřejmě k totální společnosti, totálně řízené, total control. A to pomáhají prosazovat zelení, extrémisté, protože zelení to jsou extrémistické strany. Naprosto beze všeho. Proto jenom pánovi bych na to teda odpověděl tady tím způsobem, že to, co probíhá vlastně v celé Evropě, je nastaveno tedy tak, aby celá Evropa byla deindustrializována. To je cílem globalistů. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak věřím, že je na telefonu, takže můžete povídat.
2: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já bych se ještě chcel vrátit k tým udalostiam k Rusku, protože podle mě se Putin a Rusko nachádza od 4 rokov od vojny na Ukrajině vo svojej najkritickejšej fáze a právě ta absencia tankov na Červenom námestí je toho najlepším dôkazom. Pán VK, vy ste, alebo hovoríte celý čas, není Putinovi dovoleno. Ale ako generálny riaditeľ, on musí predpovedať a hovoriť tým majiteľom, aké problémy ich budú čakať. A to, v akej situácii teraz Putin je, to sú vlastné góly, ktoré si stále strieda. Ja viem, že mu nie je dovolené, ale toto nemá riešenie. On nechce zničiť ukrajinskú chuntu, ale ani nechce rozhodne vojenský zasiahnuť na Ukrajine. Takže to nemá riešenie, jediné riešenie je, že ho vymenia. A najlepšia karma, a už som sa toho smial, je, že mu šliape na pety Šojgu. Pripomeniem, Šojgu je ten, ktorý stojí za zničením Prigožina pred 3 rokmi a Putin sa spriatelil so Šojgom a nechal Prigožina odstrániť. Takže moja otázka... Kto je vlastne za Šojgom? Kto je vlastne za Šojgom a prečo ho Putin nevie odstrániť, ale odstraňuje generál okolo jeho, ako Calíková a tak ďalej.
0: Áno. No, tohle to je dobrý dotaz. Odpověď na to zase opět velice, velice smutná. Co je důležité? Určitě víte, o čem jsem hovořil, jak fungují jednotlivé procesy řízení. A globální prediktor, ale zároveň národní prediktoři velice často a prakticky zásadně, málo kdy se děje, že by to tak nebylo, využívají tandemová řízení. A vždycky, když mají u moci někoho, zároveň mají u moci někoho druhého, který je připravený okamžitě převzít moc, pokud by první proces řízení přestal někomu vyhovovat. A já mám opravdu velký pocit a jsem přesvědčen, že ti, kteří přivedli Vladimíra Putina v srpnu 99 do Kremlu, jsou ti samí, kteří teď připravují nebo už mají dlouhou dobu připraveného jeho nástupce. A teď je jenom otázkou, který z nich to bude. Kdo je tím nástupcem? Je to někdo z prostoru generálního štábu ruské armády? Je to třeba osobně Šojgu? Je to někdo, kdo je nedotknutelný? Je to třeba Dmitrijev, vyjednavač, ruský vyjednavač, teď velmi dobře s Američany. Za dobře, že jo, protože on vlastně převzal veškeré vyjednávání. To znamená, těhleti majitelé Ruska ve chvíli, kdy nebudou s Vladimírem Putinem jakkoliv spokojení, ho vymění. A teď otázka ta zásadní, že Vladimír Putin si, jak teď zaznělo od pána, že Vladimír Putin se střílí vlastní góly. No ano, přesně tak, jako to funguje ve skutečném fotbale. Je-li zápas cinknutý, je-li zápas koupený, potom ano, potom se střílí vlastní góly. Neboť jest tak dáno a jest tak dohodnuto. A já vím, že to zní tvrdě, ale bohužel takhle to platí nejenom v normálním fotbale, takhle to platí i v procesech řízení minimálně toho globálního. To je prostě takhle to dané. A Prigožin, ještě k Prigožinovi, že byl odstraněn. Ano, Prigožin byl odstraněn. A víte, za co byl odstraněn? No, mělo se za to, že byl odstraněn kvůli tomu, že udělal tu spanilou jízdu z Rostova na Donu, tehdy jak byl nespokojen s tím, jak generální štáb pod vedením Šojgua a Gerasimova vedou válku na Donbasu a jak špatně vedou bojovou operaci k osvobození Bachmutu. Že? To tenkrát se jednalo o Bachmut. A udělal tu spanilou jízdu s těmi tanky a s těmi bojovými vozidly a jeli nahoru z Rostova na Donu, jeli nahoru k Moskvě. U Moskvy začali kopat příkopy přes silnice, vykopávat silnice, že jo, aby zabránili a nakonec Lukašenko jako prostředník to takzvaně užehnal a jako zastavil. Ale prosím vás, oni nezlikvidovali Utkina a Prigožina kvůli téhle té jízdě. O tom jsou přesvědčeni i ti takzvaní vojenkoři. To nebylo kvůli té jízdě. To bylo kvůli tomu, co natočil Prigožin o několik dní předtím. To video, kde ukázal přes, tam se říkalo, že to bylo asi 1300 mrtvých členů Wagner Group, kteří tam leželi na té louce se skládání dohromady vedle sebe, oběti, kteří zemřeli za jednu jedinou noc u Bachmutu, jenom kvůli tomu, že generální štáb zablokoval dodávku munice pro Prigožinovy vojáky. A rozčílený, naprosto rozčílený Prigožin, ještě v noci, to bylo večer, byla tma okolo, jenom ty mrtvoly tam byly vidět, jak tam leželi těch bojovníků Wagner Group. Tak natočil to video, kde řval do kamery. Řval na Šojgu a Gerasimova. Šojgu, Gerasimos, kde z moje boje připásí? Šojgu, jakože on za to může. On za to může, že Šojko za to může, Gerasimov za to může. No a za pár týdnů spadnou z letadla. Oba dva. Utkin i šéf, tedy zakladatel Wagner Group, plukovník Utkin i Prigožin v jednom letadle spadli. Nechal je oddělat. Proč? No, protože Prigožin byl vlastenec. On nepodléhal, on nesloužil, chápete? On nesloužil moskevským kanceláři. On byl vlastenec, Rus. Sice tak trochu střelený, že jo, naprosto šílený, impulzivní, ale vlastenec. A tak ho nechali oddělat. Protože on ukázal, že za tu smrt těch bojovníků může osobně Šojgu a Gerasimov. Chápete? On ukázal na ně, na viníky v tom videu. A to video se šířilo a šířilo po všech ruských sítích. Po všech ruských sítích a všichni psali, no, Gerasimov a Šojgu zabíjeli a mají na svědomí krev našich hrdinů od Bachmutu a tak dále. Zkrátka on ukázal na viníky toho šíleného procesu speciální vojenské operace. Že ta operace nemá za cíl nějaká velká vítězství, nebo nemá za cíl rychlá vítězství, ale de facto ta operace měla za cíl depopulovat Ukrajinu, odstranit z ní ukrajinské muže, aby padli ve válce v systému začišťování od Ukrajinců tak, aby ta Ukrajina byla tak zničená, že ti, kteří můžou, tak z té Ukrajiny odejdou. Kdyby náhodou nechtěli odejít, tak se spustí mobilizace násilná a nejmladším Ukrajincům se otevřou hranice. Ti mají za úkol ukrajinizovat celou Evropskou unii, ale odejdou. Zkrátka odejdou a na tu Ukrajinu už se nevrátí. A ti, kteří mohli být na Ukrajině a bojovat, ti už umřeli, ti už tam nejsou. Jsou tam už jenom starci, které odvést nemůžou a ti brzy umřou. Kdo zůstane na té Ukrajině? To byla ta otázka, kterou si teď položil nedávno, konečně po dlouhé době, bývalý poradce Zelenského Arestovič. Kdo vlastně zůstane po válce na Ukrajině, když ti, kteří budou schopni, zemřou? Ti, kteří nebyli schopni bojovat, jsou důchodci, ti také brzy zemřou. A ti, kteří jsou mladí, ti odejdou, protože na té Ukrajině nebude žádná budoucnost. Kdo tam zůstane? A Arestovič řekl, no, zůstanou tam asi jenom ženy, ale ženy bez mužů. Protože ty, které mají muže, tak ti odejdou pryč, odejdou do Evropské unie za svými muži. A ty ženy, které jsou staré, ty zemřou spolu se svými starými muži. A ta Ukrajina bude úplně vyprázdněná. A všechny ty pozemky se budou rozdávat. Nebo se budou za hubičku prodávat. A celá Ukrajina skončí ve výprodeji za laciné peníze, za naprosto směšné peníze. Nejúrodnější půda v celé Evropě, nejúrodnější živitelka Evropy bude prodána za hubičku. Chápete? Pokud je cílem depopulace Ukrajiny, potom ta specka musí probíhat pomalu. Pomalu, pomalu. Válka nesmí skončit. Pomalu, pomalu. A i za cenu toho, že na Rusko padají bomby, že umírají Rusové v panelácích hluboko v Rusku, proto musí padat góly do vlastní sítě, góly do vlastní branky, protože celý ten zápas, celá ta speciální vojenská operace, řečeno sportovním žargonem, je cinknutá od samého začátku. Taková je realita. No, takže já vím, že to není moc veselý, ale války nejsou veselé. A ty speciální vojenské operace už vůbec ne. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejci.
1: Tak prosím, je ve vysílání.
2: Dobrý večer všetkým. Pane Veka, neviem, či to zaznelo, lebo som v práci, tak neviem, všetko som počul. Chcel som vás spýtať vlastne ohľadom toho hantavírusu, ak by to prepuklo, ako sa chcete vy proti tomu krániť, alebo čo budete robiť proti tomu, aby ste to nechytil. No a inak mám takú pikošku pre vás. na budúci mesiac sa chystám na Kanárske a keďže som videl, že sa to tam niekde napína šíriť, tak nechúte
0: mať na to, aby
2: si to od nás nechúte.
0: To bych vám nedoporučoval. tak to je mi vás líto. No. Jestli máte koupenou na Kanárský dovolenou, tak to je to vás, to je smutný. No. To je samozřejmě smutný. A to je opravdu, jako teď, v týhletý chvíli teda jezdí na Kanárské ostrovy na dovolenou, no, to já bych si asi možná taky nelajznul, protože jestli tam bude zaparkovaná tahle infekční loď, no, tak to si nedovedu představit. Jak se bude bránit vlastně v podstatě jako všech, jako vždycky, že jo, to znamená, když půjdete někam prostě ven, tak se vyhýbat lidem, že jo, aby prostě někde nebylo moc lidí, že jo, nakupovat jenom, když tam nejsou lidi, že jo, zkrátka využívat nějaký donáškový služby, že jo, eliminovat to všechno, no, protože tak asi to bude dělat spousta lidí, která se bude chtít vyhnout dvěma věcem. Za prvé vyhnout se nákaze a za druhé vyhnout se všem těm strašným věcem spojeným s lockdownama. Nosošťoury, nosní testy, že jo, PCR testy, že jo, každou chvíli tohleto a tak dále, tak dále. Spousta lidí to nebude chtít prostě dělat, takže budou volit jiné způsoby prostě fungování. Já říkám, je tady ještě prostě taková ta naděje, že v tom Hormuzu, v tom hormuzském průlivu se to ještě dá nějak dohromady, že se tam na něčem dohodnou, že dojde k odblokování, a že to nebude muset být realizováno. Opakování covidového scénáře v Evropě. Rád bych tomu věřil. Uvidíme, oni teď mají prý nějak jedna, teď o víkendu. Někdo tvrdí, že to je pravda, že to není pravda. Trump říká jednu věc, Teherán to popírá, že je to blábol, že o tom nikdy neslyšel. To znamená, jestli chtějí jednat, nechtějí jednat, nikdo to neví. Každopádně platí, že Evropa po vyčerpání zásob v zásobnících bude bez ropy a bude muset velmi výrazně omezit spotřebu ropy. A to takovým způsobem, že nikdo prakticky nebude moci jezdit. A lidi se budou samozřejmě bouřit a oni tomu budou chtít nějak předejít. To znamená, nebudou chtít říct lidem, my vám neprodáme ropu, my vám neprodáme benzín, my vám neprodáme naftu do vašeho auta. Oni to budou chtít udělat tak, aby lidi byli v lockdownech a nikam nejezdili vůbec. Aby ta spotřeba těch paliv byla absolutní a maximální. To je můj názor. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká volající, tak prosím, jste vysílání.
3: Dobrý večer všem, Helena z Jablonce. Já jsem se chtěla zeptat pana VK, co si myslí o tom, nebo spíš o té teorii, že viry jako takové neexistují, kdy to vlastně nějak zkoumal, tuším, že to byl německý doktor Fulmilch, nebo nějak tak se jmenoval. Vlastně v době covidu to hodně jakoby bylo na sociálních sítích, tato teorie. A za druhý bych poprosila k té zbrani, vlastně k té... co vlastně dal prezident teda Zelenskému, tak jestli ten dárek byl z jeho hlavy, anebo jestli mu ten dárek byl podstrčen, aby ho předal. Protože si nerad bych si dělala iluze, že by PP byl konceptuál. Děkuji.
1: Díky.
0: No jistě, já to vezmu od konce. Ne, rozvědčík opravdu konceptuál není. Kde by to vzal? Na generálním štábu maximálně, že by to něco přečetl od Suvorova nebo podobně, ale to asi ne. Co je třeba říct, že dovedu si představit, že to bylo to doporučení někoho od nich. Někoho od Chabadu. Od domu Chabad, že je dobré konceptuálně nabídnout osobní zbraň jako symbol v té krabice. A proto ona, že jo, proto byla předána v té symbolické krabici, že jo, leštěná krabička, že jo, krásná, vypolstrovaná, dárková krabice, že jo, a dokonce i zásobníček tam byl takovej, že někdo si dá popelníček, někdo má zásobníček, že jo, to podle priorit. A bylo to takové jako symbolické, ale tyhle ty zbraně se dávají v krabicích konec konců ve Spojených státech jednotlivé ty židovské komunity, třeba ve Filadelfii, tak když jsou malé děti, že jo, jim těch nějakých, těm dívkám 12 let a chlapcům 13 let, tak když vlastně oni mají tu oslavu bar mitzvah, že jo, ti chlapci ve 13 a bat mitzvah 12 dívky, tak bylo zvykem jim dávat prostě v těch krabičkách, že jo, takové ty makety té dospělosti, pak to bylo zakázáno po roce, myslím, 55. roce, jim dávat zbraně. Jo, ale ty zbraně většinou nebyly funkční, nebo byly to prostě jako nějaké makety a dávali jim zbraně a ta zbraň jim dávala teda jako symbol, že mají kontrolu nad svým vlastním životem. Jo, cesta ke svobodě. Jsou ty krabičky polstrované a dávalo se to jako dětem, jakože konečně dosáhli jako dospělosti. A ten systém těch krabiček pochází od těch, kteří věří v sionistickou tezi, věří v boj za svůj vlastní stát. A ta pistole symbolizuje, že tou pistolí se prosazuje ta snaha o vlastní stát, o vlastní život a v případě, že to nevyjde, tak je to důstojná cesta pro to, jak odejít a nebýt zajat. Jo? To znamená, dovedu si představit, že někdo tohleto doporučil Petru Pavlovi, aby právě tady ten dar té zbraně v krabičce aby dal tady Zelenskému. To si dovedu představit. No, co se týče Fulmicha, to, že nejsou viry, já jsem to myslím, že jsem to video viděl. On to tam vysvětoval tak, že to, za co se považují viry, jsou částice hmoty. Jo. Částice hmoty, které jsou používány. A on tam neříkal, že neexistují, ale on říkal, že jsou vydávány za něco, čím nejsou. A viry nejsou organismy, jsou to části hmoty, které v podstatě nemají živý status, nejsou živé, ale mají tu v podstatě schopnost, že jejich tvar, jejich struktura dokáže nosit genetickou informaci. Jo, jako pouzdro. Krabička není živá. Když si představíte krabičku, no, nějakou dřevěnou, no tak dřevěná krabička samozřejmě není živá. Jo, je to pouzdro. Ale dovnitř do toho pouzdra nějakou živou věc dát můžete. A v tom pouzdře to dáte někam jinam. Někam to vložíte. Že? No a ty viry fungují vlastně tady na té bázi. Vezme se schránka, obálka, virus a do něho se vloží genetická informace, většinou nějaká RNA. A ta díky struktuře toho obalu, to znamená toho viru, se dokáže přichytit na receptory jednotlivých buněk, ze kterých vlastně to pouzdro se otevře a ten obsah toho pouzdra se dostane dovnitř buňky. No, takže takhle. Fulmich to tam vysvětloval jako to a potom se začalo z toho prostě šířit taková ta opravdu jako dezinformace, že viry nejsou, že neexistují a podobně. On to vysvětloval tak, že je to hmota, to znamená hmotná část a že virus není živý. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
1: Samozřejmě čeká, tak prosím.
4: Dobrý večer všem. Já bych se chtěl zeptat na otázku z druhé světové války. Mě zajímá 5. květen 41. Myslím, že to byl 5. květen, kdy Rudolf Hess se rozhodl vyjednat na vlastní pěst mír mezi říší a Británií a odletěl teda za Dukem of Hamilton, kde teda podle všech informací chtěl vydat mír. A mě jenom jde o to, vlastně já jsem zaregistroval informaci, že Adolf Hitler byl agentem britské šlechty, nejvyšší spolek britské šlechty se jmenuje podvazkový řád, založen v roku 1348. A jako zajímavá informace, a mě jde o to vlastně, jestli to nesouvisí trošku s tím, že by představitel třetí říše, v podstatě národního socialismu, dělnický hnutí, letěl vyjednávat o mír za skotským šlechticem. Jestli to vlastně nesouvisí, jestli to tak nemůže být. Díky za odpověď.
1: Taky dík.
0: No, já děkuji za to. Tak o cestě Rudolfa Hesse jsem napsal velký článek a je to i v jedné mé knížce. Tady to rozebírat, to byla ztráta času de facto. Rudolf Hess v době, kdy selhala tedy válka o Británii, Německu se nepodařilo tedy položit Velkou Británii, došlo k selhání původního ustanovení smlouvy Havara o financování odchodu Židů tady odtud z Německa a jejich nákupy pozemků v Palestině. Selhání smlouvy Havara bylo finančním mechanismem, jak zajistit Německo financování druhé světové války a tažení na východ na Rusko. Ztrátou financování hrozilo, že nebude možné realizovat operaci Barbarossa a Rudolf Hess odletěl do Velké Británie vyjednat z Rothschildy další půjčku. A bylo to odmítnuto, protože další financování už nebylo možné, a to z toho důvodu, že původním plánem bylo, že celá Británie se dostane pod kontrolu říše, to znamená říšská kontrola. A vzhledem k tomu, že k tomu nedošlo a že bombardování Londýna neuspělo, tak smlouva o dalším financování válečného úsilí Německa byla zrušena. A Hess byl zatčen a do konce života nebylo dovoleno, aby byl propuštěn z věznice, kde byl držen, přestože se nedopustil žádného válečného zločinu, přestože se nepodílel na žádném vylazování, žádných koncentrácích, byl to pouze ideolog, tak nebylo dovoleno, aby byl propuštěn a zemřel ve věznici Špandau. Myslím, že v roce 88, ale teď mi neberte to slovo, přesně ten rok si nepamatuju. Zkrátka, nebylo dovoleno odhalit, že se jednalo o londýnské banky, které financovaly vzestup Adolfa Hitlera, financování válečných operací Adolfa Hitlera za druhé světové války. To je to tajemství, které nikdy nemělo být odhaleno a Rudolf Hess by ho mohl odhalit, kdyby byl propuštěn. To je ten důvod, proč nikdy Rudolf Hess nebyl propuštěn z věznice Špandau. Přestože se nedopustil žádného válečného zločinu. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se. Nepustíme se nebo se pustíme? Máme ještě někoho posledního?
1: Máme a protože jsme začali díl, tak já bych mu dal slovo.
0: Tak dáme ještě poslední.
1: Takže prosím, dočkal jste se, můžete.
5: Dobrý večer, tak já ještě raz, já len k tomu Šojgovi, já jsem viděl jeden taký dehonestující dokument o Jelcinovi a o tých pomeroch v 90. rokoch, kde sa okrem iného rozoberal aj nástup Putina k moci. A keď sa zakladala strana Jednotné Rusko, tak Šojgu sedel v prípravnom výbore. A ja mám taký, čiže vlastne aj to potom som pochopil, prečo bol ministrom obrany, lebo vlastne bol pri zakladaní strany Jednotné Rusko, ktorú zakladal Berezovský. Lebo chceli vytvoriť platformu, aby mohol Putin kandidovať ako do politiky. Ale ja mám takú informáciu, že Šojgu by mal byť maltézsky rytier. Tak či aj vy to máte takú informáciu, alebo... A prípadne rozvinúť to, že čo to znamená.
1: Dobre, tak ďakujem. Tak to bol posledný volajíci, áno? Už nevolejte, prosím.
0: Ano, já děkuji za rozvinutí toho celého příběhu. Já jsem říkal, že důležité bylo, že Berezovský nejenom, že Putina přivedl, ale zafinancoval i vznik Jednotného Ruska. Mimochodem, to je velice důležité. A Šojgu byl v přípravném výboru jedním ze zakládajících členů dokonce. Takže to je důležité. Ale co je třeba říct, že oni tak, jak jsou nastavení, to znamená, že to, co v podstatě je jako připraveno, že opravdu Dá se očekávat, že Šojgu bude de facto zvažován, jestli není už zvažován jako nástupce Vladimira Putina, těmi, kteří ho přivedli k moci. A vzhledem k tomu, že víme, jak vzniklo jednotné Rusko, to znamená linka na Berezovského, tak je velice pravděpodobné, že právě Šojgu, jakožto, já jsem četl, že je opravdu jako, že je maltezský rytíř, ale samozřejmě může to být pravda, nemusí to být pravda. Tohle to jsou věci, které jsou utajené většinou, když oni to maxima, když se tím nepochlubí někde veřejně, že by někde bylo pochlubeno, tak jsou to informace, které jsou většinou velice skryté a velice utajené. Ale co je důležité, řád maltezských rytířů je velice úzce navázaný na takzvaný Římský klub. A Římský klub je projekt Evropy, která v podstatě bude celá jednoho dne federalizovaná. A co je důležité, v rámci federalizace té Evropy má být i Rusko. I Rusko má být součástí federalizované Evropy. Ale co je důležité? Na těch mapách je Rusko zakresleno jako rozdělený stát, kdy Rusko končí na Uralu. Všechno za Uralem už jsou samostatné státy. A to malé Rusko, nebo ono bude pořád stejně, ještě bude jako velké, ale bude připojeno jako součást Evropy, jako Evropské federace. To je ten plán toho Římského klubu. A tady je třeba říct, že tenhle ten plán se strašně moc líbí mnoha ruským elitám. Strašně moc. Ruské elity, víte, že tohleto, to je věc, to je mor, který pochází z dob jednotlivých carů. Carové byli úplně okouzleni Západem. A jak by nemohli, když pocházeli, jak by nemohli, když pocházeli ze různě manželky, různě ze západních rodů, Habsburkové a Coburg-Gotha, že jo, a další bratranci, sestřenice, všechno tohleto, takže úplně durch směrem na Západ. A tohleto v podstatě převzali všechny ty novodobé ruské elity, to převzaly. To znamená naprostá, utkvělá zaslepenost Západem, všechno Západ, Západ, Západ, Západ. A když budeme na tom Západě, tak my nepotřebujeme ten zbytek toho Ruska, my to klidně prodáme a tak dále. Tyhle ty myšlenky jsou tam velice, velice aktivní, velice aktuální a oni tyto rodiny, těchto elit, o kterých jsem hovořil, to znamená ty, kteří, nebo ti, kteří vlastní Rusko, tak jsou zase jenom obchodníci a oni jsou schopni udělat nějaké obchody. Jsou schopni. Oni se na to nedívají jako vlastenci, ale jako obchodníci. Něco za to dostanou, něco prodají, tady něco prodají. Vždyť se jenom podívejte do historie ruských carů. Oni byli taky obchodníci. A co prodali? Co prodali carové? Co prodal car? No, prodal Aljašku Američanům. Že? Bez problému. Šup, bum, tady máte, prodáno. No a věřte tomu nebo ne, mnoho takovýchhle novodobých carů v uvozovkách obchodníků je v Rusku stále požehnaně. Klidně by prodali část Sibiře, tady by prodali část Sibiře. Tamhle, úplně bez problému. Naprosto bez problému. O tom nepochybujte. Proto, když někde dosadí nějakého maltezského rytíře, no tak ten bude prosazovat teze Římského klubu. Ten bude prosazovat teze Malého Ruska, které bude končit na Uralu. Chápete? To není potom žádné překvapení. Šojgu. Takže to bylo všechno. No, máme 22.05, takže já doufám, že dneska tak nějak víceméně se vám to líbilo, že to se nebylo až tak moc negativní. Já se samozřejmě loučím se všemi našimi posluchači, našimi čtenáři, samozřejmě s tebou Vítku, s tebou Pavle, díky za písničky. No a my se samozřejmě uslyšíme za týden opět v 19.45, doufám, že už na čas, a probereme další témata z domova i ze světa. Určitě si to všichni užijete. Já vám přeju teda příští normální pracovní týden, že jo, si to tak nějak přežijete, ale teď si hlavně užijete víkend, no a pokud jdete spát, tak přeju krásnou dobrou noc, a pokud ne, no tak se dívejte na televizi nebo si někam vyjděte na procházku. Takže to je všechno a přeji krásnou dobrou noc.
6: Já se taky přidávám, loučím se s tebou VK, děkuju za informace, s tebou Pavle, děkuju za vysílání a že si to odjel takto s námi, a děkuji taky vám, milí posluchači, za vaše telefonáty, za vaši podporu, které si opravdu velmi vážíme. Takže zdraví vás Vítek, mějte všichni hezky a dobrý večer, jak říkal VK, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Ano, já se taky s vámi rozloučím. Ano, vy, kdo chcete, poslouchejte dál Svobodný vysílač.
7: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu Začátky Amerikorporace.

Zrekapituluji, co jsme slyšeli v prvním díle. Po troše teorie, která charakterizovala začátky krvavé Ameriky, jsem začal historicky první americkou revolucí na Havaji. Po tomto ostrůvku, ve kterém Američané získali základnu Pearl Harbor, jsem se přemístil na Kubu. Tam právě začalo další dějství začátku krvavé říše.

Kuba, poslušná vazalská vláda, 1898 až 1900. srpna, pouhé dva měsíce po americkém vylodění, se v Bílém domě sešli diplomaté Španělska a Ameriky a podepsali mírový protokol, který ukončil válku. V bojích bylo zabito pouhých 385 Američanů, což bylo sotva o něco více, než kolik zabili indiáni kmene Sioux u Little Bighornu v posledním velkém vojenském střetnutí před 22 lety. Později jich na následky zranění a nemocí zemřelo ještě asi 2000, ale i to bylo méně, než kolik jich padlo během jediného odpoledne v intenzivních bitvách občanské války. Po vítězství nastal čas, aby se Američané začali stahovat a slovy Tellerova dodatku přenechali vládu a kontrolu nad Kubou jeho obyvatelům. Místo toho se stal pravý opak. Žádná nezávislá Kuba. To nebylo v původním americkém plánu. A masmédia opět přizvukovala vládní poptávce. Jen málo amerických zpravodajů bylo na Kubě, aby mohli sledovat, jak povstalci po několik let budovali svou moc, získávali širokou podporu obyvatelstva a vedli velmi úspěšnou partizánskou válku. Pro většinu těchto novinářů válka začala až vylodením amerických vojsk na jaře 1898. Nikdo nechápal, že kubánské jednotky zajistily pláže, na kterých se američtí vojáci pohodlně vylodili poblíž Santiaga. Dokonce i tamní velitel amerického námořnictva, admirál William Sampson, později řekl, že nepřítomnost španělských vojáků na plážích zůstávala záhadou. Další Kubánci sloužili Američanům jako zvědové a zpravodajští agenti, ať k

hlášeních pocítili, se změnil v rozhořčený hněv. Když generál Brooke odmítl povolit jejich osvobozenecké armádě účast na oslavách plánovaných na první den roku 1899. Mnozí byli ohromeni. Vedoucí představitelé revolučních vlasteneckých výborů v Havaně naplánovali celotýdenní oslavy, které měly začít na nový rok. Měly se konat velkolepé plesy, závody lodí, ohňostroje, veřejné projevy a slavnostní večeře na počest vítězných povstaleckých velitelů. Tisíce kubánských vojáků pochodovali ulicemi, aby si vysloužili potlesk vděčného národa. Právě v době, kdy měla oslava začít, však nově jmenovaný americký vojenský guvernér Kuby, generál John Brooke, učinil ohromující prohlášení. Celý program zakázal. Nejen, že se nemohla konat žádná přehlídka kubánských vojáků, ale každý, kdo by se pokusil vstoupit do Havany, by byl vrácený zpět. Kromě toho generál prohlásil, že Američané povstaleckou armádu neuznávali a přáli si její rozpuštění. Tento náhlý obrat pobouřil kubánské vlastence, zejména tisíce těch, kteří tak dlouho a houževnatě bojovali za nezávislost. Američané jim na poslední chvíli sebrali jejich velkou trofej, nezávislost. Většina Američanů si Kubánců příliš nevážila a tak bylo přirozené, že takové protesty odmítali. Mnozí šli ještě dál. Zlobili se, že Kubánci nepadli na kolena, aby poděkovali vznešeným Američanům za jejich osvobození. Zpravodajové hlásili, že namísto objímání amerických vojáků působili Kubánci kysele, mrzutě, domýšlivě, ješitně a závistivě. Kubánští vlastenci po léta slibovali, že po získání nezávislosti stabilizují svou zemi prosazováním sociální spravedlnosti. Američané chtěli něco docela jiného. Lidé se mě ptají, co si představujeme pod pojmem stabilní vláda na Kubě, napsal nový vojenský guvernér generál Leonard Wood ve zprávě do Washingtonu krátce po svém nástupu do funkce v roce 1900. Říkám jim, že až si bude možné půjčovat peníze za rozumný úrok a až bude kapitál ochoten na ostrově investovat, bude dosaženo stavu stability. Ve zprávě prezidentu McKinleymu byl ještě stručnější. Když se mě lidé ptají, co si představuji pod pojmem stabilní vláda, říkám jim peníze za 6%. Typické západní vazalství. Půjč si peníze, zadluž se a doživotně splácej úroky. Však to všichni známe. 25. července 1900 zveřejnil generál Wood rozkaz, kterým vyzval k volbě delegátů kubánského ústavního shromáždění. K volbám se dostavila méně než třetina oprávněných voličů a i ti odmítli podpořit mnoho kandidátů, které podporovali Američané. Na podzim toho roku sepsali ministr války Elihu Root, který byl předním právníkem v New Yorku, a senátor Orville Platt z Connecticutu, předseda senátního výboru pro vztahy s Kubou, zákon, který určil budoucnost Kuby. Pletův dodatek, jak se mu začalo říkat, je zásadním dokumentem v dějinách americké zahraniční politiky. Poskytl Americe způsob, jak kontrolovat Kubu, aniž by ji přímo řídila, a to udržováním poslušného místního režimu. Washington tento systém dále uplatňoval v mnoha částech Karibiku a Střední Ameriky, kde je dodnes známý jako platismo. 27. února 1901 američtí senátoři schválili Pletův dodatek poměrem hlasů 43:20. Všechny kladné hlasy odevzdali republikáni. Později se ke schválení připojila i sněmovna reprezentantů, také na základě stranického hlasování. Prezident McKinley podepsal dodatek 2. března. Tím se Kuba ocitla v situaci, kterou jeden historik nazval bouří vzrušení. V noci na 2. března panoval v Havaně zmatek. Průvod s pochodněmi doručil Woodovi do guvernérského paláce protestní petici. Další dav demonstrantů vyhledal delegáty sjezdu a vyzval je, aby se pevně postavili proti americkým požadavkům. K podobným demonstracím došlo i v následující noc. Mimo hlavní město se z obecních samospráv po celém ostrově valila

a záplava protestních vzkazů a rezolucí. V noci na 5. března řečníci v průvodu v Santiagu prohlásili, že pokud Američané setrvají na svých požadavcích, budou muset Kubánci znovu válčit. Kubánci nakonec, pod pohrůžkami Američanů, Pletův dodatek uznali. Za rok byl ve volbách, na které Američané dohlíželi, zvolený prvním prezidentem Kubánské republiky Tomás Estrada Palma, který žil dlouhá léta ve městě Central Valley ve státě New York. Uznejme, jakého lepšího prezidenta si přát než toho, který žije v zahraničí.

Puerto Rico, bohaté pobřeží, 1897. Puertorikánský básník Lola Rodríguez de Tío, který strávil léta na Kubě, kdysi popsal tyto ostrovy jako dvě křídla jednoho ptáka. Expansionisté v Americe s tím souhlasili. Když se Theodore Roosevelt na jaře 1898 chystal odplout na Kubu, poslal senátorovi Henrymu Cabotu Lodgeovi dopis, ve kterém ho varoval. Neuzavírejte mír, dokud nezískáme Puerto Rico. Lodge mu vzkázal, aby si nedělal starosti. Na Puerto Rico nezapomínáme a chceme ho mít, ujistil svého přítele. Na ostrově Puerto Rico, který je menší než desetina Kuby, nikdy nevypuklo ozbrojené povstání proti Španělsku. Stejně jako na Kubě se tu ale zrodila pozoruhodná skupina vlasteneckých intelektuálů, kteří stělesňovali vlastenectví, které se v druhé polovině 19. století zmocnilo mnoha koloniálních srdcí. Španělsko dlouhá léta odolávalo jejich volání po samosprávě. To se ale změnilo, když se v roce 1897 stal premiérem reformní Práxe de Sagasta. Brzy po svém nástupu do funkce nabídl Sagasta Kubě i Puerto Rico autonomii. Kubánští povstalci, kteří měli za sebou léta bojů a tisíce mužů ve zbrani, byli odhodlaní vojensky zvítězit a jeho nabídkou pohrdli. Puertorikánci ji však okamžitě přijali. Puertorická vláda se ještě neujala úřadu, když 12. května za Úsvitu zaujala flotila 7 amerických válečných lodí pozice proti San Juanu, hlavnímu městu Puerto Rica. Za Úsvitu velitel flotily, admirál Sampson, nařídil své vlajkové lodi Iowa zahájit palbu na španělské pozice. Následoval zoufalý dělostřelecký souboj. Američané vypálili 1362 střel a zabili asi tucet lidí. Španělští obránci odpověděli 441 granáty a několika salvami pěchotní palby, přičemž se jim podařilo zabít jednoho amerického vojáka. Po 3,5 hodinách děla utichla. Z vojenského hlediska se jednalo o bezvýznamné střetnutí, které však vyslalo jednoznačný signál. Puerto Rico se nevyhne zapojení do španělsko-americké války. Následující 2 měsíce udržovaly americké lodě účinnou blokádu, jejímž cílem bylo zabránit Španělům posílat zásoby nebo posily svým jednotkám v Puerto Rico. Španělé se však příliš soustředili na Kubu, než aby věnovali velkou pozornost Puerto Rico. V naději, že této situace využijí, se 17. července sešli členové nové puertorické sněmovny reprezentantů na svém prvním zasedání. Téhož dne začal fungovat nový kabinet v čele s Munozem Riverou. U moci vydržel pouhých 8 dní. Ráno 25. července v 8:45 se oddíl mariňáků a námořníků z amerického dělového člunu Gloucester vylodil poblíž Gánika na jihozápadním pobřeží Puerto Rica. Po krátké přestřelce, při které neutrpěli žádné ztráty, zajistili město a vyvěsili nad jeho celnicí americkou vlajku. V okamžiku, kdy se vlajka začala třepotat v tropickém větru, Američané fakticky převzali kontrolu nad Puerto Ricem. Všechny instituce španělské nadvlády, včetně autonomní vlády, rychle zanikly. Někteří Puertoričané se těšili na vyhlídku americké vlády. Doufali v období budování státu, které by mohlo trvat přibližně 20 let a po kterém by následovala nezávislost nebo připojení k Americe. Válka v Puerto Rico byla vedlejší záležitostí, kterou téměř zcela zastínil konflikt na Kubě. Americké ztráty byly překvapivě nízké, pouhých 9 mrtvých a 46 zraněných. Španělé a Puertoričané ztratili celkem asi 450 mrtvých, zraněných nebo zajatých vojáků a civilistů. 18. října při slavnostním ceremoniálu na balkóně guvernérského paláce v San Juanu předali španělští velitelé svrchovanost nad Puerto Ricem Američanům.

Filipíny, nechtěná americká kořist. 1898. Američané museli vzít v úvahu osud další země, která byla velmi rozlehlá, pro ně neznámá a vzdálená od jejich břehů. Málo kdo z Američanů měl tušení, kde se Filipíny nacházely. Nicméně v důsledku vítězství Dueyho u Manily nad nimi Američané náhle získali moc. Nikdo to neplánoval. Prezident McKinley musel rozhodnout, co měli Američané s tímto rozsáhlým souostrovím udělat. McKinley byl zbožný křesťan, žijící v době náboženského obrození. Později řekl skupině metodistických misionářů, že když řešil otázku Filipín, několikrát večer v Bílém domě padl na kolena a modlil se k všemohoucímu Bohu o světlo a vedení. Jednou pozdě v noci mě to došlo. Nezbylo nám nic jiného, než se jich všech ujmout. Filipínce vzdělávat, povznášet a kristianizovat a z Boží milosti pro ně udělat to nejlepší, co můžeme, jako pro naše bližní, za které zemřel i Kristus. To byly samozřejmě bohapusté lži. McKinley totiž sám přiznal, že když se dozvěděl zprávu o Dueyho vítězství u Manily, nedokázal říct, kde byly ty zatracené ostrovy v okruhu 2000 mil. Jeho zápal pro kristianizaci Filipínců, z níž většina už byla praktikujícími katolíky, naznačoval jeho neznalost poměrů na ostrovech. Určitě netušil, že tam právě probíhala první protikoloniální revoluce v moderních dějinách Asie. 1. května 1898, 3 týdny po zničení španělské flotily, Dueyho přivítal na palubě své vlajkové lodi Olympia filipínského partizánského vůdce Emilia Ginalda. Jejich verze toho, co se stalo, jsou rozporuplné. Aguinaldo tvrdil, že se dohodli na společném boji proti Španělům a následném založení nezávislé Filipínské republiky. Dueyho přísahal, že žádný takový závazek nepřijal. Ani jeden z mužů neuměl příliš jazyk toho druhého a nebyl přítomen žádný tlumočník, takže zmatek byl pochopitelný. Ať už byla pravda jakákoliv, když Aguinaldo 12. června vyhlásil nezávislost Filipín, Dueyho se na slavnostním ceremoniálu neobjevil. Toto odmítnutí vedlo Aguinalda a další filipínské vůdce k obavám, že Američané nezávislost jejich země nakonec neuznají. To se také stalo. Prezident McKinley, poslušný toho, co považoval za slovo boží, rozhodl, že Američané by měli převzít vlastnictví nejen enklávy v Manile, ale celého filipínského souostroví. 10. prosince 1898 podepsali američtí a španělští diplomaté takzvanou Pařížskou smlouvu. Amerika díky ní získala do vlastnictví Kubu, Puerto Rico a vzdálené filipínské souostroví, které mělo více než 7000 ostrovů a 7 milionů obyvatel. 21. prosince McKinley vydal výkonný dopis, ve kterém vyhlásil americkou svrchovanost nad Filipínami. Tamní povstalci už postupovali vlastní cestou. Zvolili ústavodárné shromáždění, které vypracovalo ústavu. Podle jejího ustanovení byla 23. ledna 1899 vyhlášená Filipínská republika, jejímž prvním prezidentem se stal Aguinaldo. Za 12 dní tento nový stát vyhlásil Američanům na ostrovech válku. Pařížská smlouva sice udělila Americe svrchovanost nad Filipínami, ale nemohla vstoupit v platnost, dokud ji neratifikoval Senát. Debata byla dlouhá a bouřlivá. Odpůrci smlouvu odsuzovali jako imperialistické uchvácení vzdálené země, které zostuzuje americké ideály a příliš rozšiřuje americkou moc. Senátor George Frisbee Hoar z Massachusetts varoval, že by se Amerika změnila ve vulgární, obyčejné impérium, založené na fyzické síle, ovládající podřízené rasy a vazalské státy, ve kterém jedna třída musí navždy vládnout a ostatní třídy musí navždy poslouchat. Jak trefné vyjádření, ovšem ojedinělé. Nakonec americký senát ratifikoval Pařížskou smlouvu poměrem hlasů 57 ku 27.
jak se později ukázalo, zvítězily obchodní zájmy. Podnikatelé byli fascinovaní vyhlídkou na prodej zboží v Číně, která se po prohrané válce s Japonskem v roce 1895 stala slabou a neschopnou vzdorovat intervenci. Viděli v tom úžasnou shodu okolností, protože tato obrovská země se stala dostupnou k využití ve stejné době, kdy zoufale hledali nové trhy. Když Američané převzali svrchovanost nad Filipínami, zdědili konfrontaci Španělska s povstaleckou armádou. Začalo to v únoru 1899 bitvou o Manilu. Od začátku nebylo pochyb o tom, jak skončí. Povstalci měli početní výhodu, ale podle všech ostatních měřítek měli Američané jasnou převahu. Aguinaldo a jeho vojáci byli ochromeni nedostatkem zbraní díky americké námořní blokádě. Američtí vojáci se vyloďovali ve vlnách po desítkách tisíc, dychtivých bojovat proti nepříteli. Jejich motivace se jen těžko dala přirovnat ke křesťanské víře. V dopisech domů sdělovali vojáci přátelům a příbuzným, že přišli, aby každého negra vystříleli do negerského nebe a přísahali, že budou bojovat, dokud nebudou negři vybití jako indiáni. Krásná představa americké svobody a demokracie, kterou přinášeli do světa, že? Když byly dvě roty pod velením generála Lloyda Heatna přepadené jihovýchodně od Manily, Heaton nařídil zničit všechna města a vesnice v okruhu 16 kilometrů a zabít jejich obyvatele. Američtí velitelé zavedli cenzuru zahraničních zpravodajů, aby se zprávy o podobných epizodách nedostaly k domácímu publiku. Teprve po zrušení cenzury v roce 1901 se Američané mohli dozvědět, jak válka probíhala. Například počátkem roku 1901 podal dopisovatel z listu Philadelphia Fledger. Naši muži byli neúprosní. Zabíjeli, aby vyhladili muže, ženy, děti, zajatce a zajatkyně, aktivní povstalce i podezřelé osoby od desetiletých chlapců výše. Převládala představa, že Filipínec jako takový je jen o málo lepší než pes. V některých případech hlučící plas, jehož nejlepší dispozicí je hromada odpadků. Naši vojáci pumpovali do mužů slanou vodu, aby je přinutili mluvit. Zajímali lidi, kteří zvedli ruce a pokojně se vzdali. A o hodinu později je bez jediného důkazu, že jsou to dokonce povstalci, postavili na most a jednoho po druhém zastřelili, aby spadli do vody pod ním a plavali dolů jako příklad pro ty, kdo našli jejich prostřílené mrtvoly. Opět nádherný příklad americké svobody a demokracie ve světě. Nakonec byl Aguinaldo lstí zatčený a musel se vzdát. V prvních měsících roku 1902 byl prezident McKinley zavražděný a v úřadu ho nahradil Theodore Roosevelt. Rooseveltovi připadl úkol hájit čest vojsk, která miloval, a ujal se ho. 4. července 1902 prohlásil prezident Roosevelt Filipíny za sklidněné. Učinil tak oprávněně. Důležití vůdci partizánů byli zabití nebo zajetí a odpor téměř ustal. Byla to mnohem nákladnější operace, než kdokoliv na začátku předpokládal. Za 3,5 roku trýznivé války bylo zabito 4374 amerických vojáků, což bylo 10x více než na Kubě. Zahynulo také asi 16 000 partizánů a nejméně 20 000 civilistů. Filipínci na tato léta vzpomínají jako na jedny z nejkrvavějších ve své historii. Američané rychle zapomněli, že k válce vůbec došlo.

Nikaragua. Začalo to panamským průplavem 1902. Američané svrhli nejvlivnějšího vůdce, jakého kdy Nikaragua měla. Můžeme jen žasnout nad tím, že důvodem byla obyčejná poštovní známka. Na první pohled vypadala nenápadně. Byla vytištěná fialovou barvou a zobrazovala dýmající sopku na okraji jezera. Na okrajích byly nápisy Nicaragua Correos 10 centavos a dole drobným písmem American Bank Note Company NY. Tato známka ovšem spustila řetězec událostí, které se odehrávají dodnes. Nicaragua by se možná už dávno stala mírumilovnou a prosperující zemí. Místo toho je chronicky chudá a nestabilní, je kotlem rivality a dějištěm opakovaných amerických intervencí. V době vydání bankovky v roce 1900 byla Nicaragua uprostřed modernizační revoluce. V posledních desetiletích 19. století se ve střední Americe šířily ideály sociálních a politických reform. Vizionářští vůdci, inspirovaní evropskými filozofy a buditeli národa, se snažili odstranit feudální systémy. Jeden z nich, nikaragvajský prezident José Santos Zelaya, bral své vlastenecké zásady tak vážně, že Američané cítili nutkání ho svrhnout. V mládí byl Zelaya tak nadějný, že mu jeho otec, armádní plukovník a pěstitel kávy, zařídil studium v Evropě. Po jejím absolvování se vrátil domů se svou belgickou manželkou. Vstoupil do liberální strany, která reprezentovala ideály sekularismu a radikálních reform. V roce 1893, kdy dlouho vládnoucí konzervativci propadli frakčnímu konfliktu, zorganizoval se skupinou liberálních soudruhů vzpouru, která je svrhla. Během několika měsíců se stal novým vůdcem země. Zelayovi chybělo 6 týdnů do 40. narozenin, když složil přísahu jako prezident Nikaraguy. Vyhlásil revoluční program a rozhodl se probudit svou zemi z dlouhého spánku. Postavil silnice, přístavy, železnice, vládní budovy a více než 140 škol. Vydláždil ulice Managuy, osadil je pouličními lampami a dovezl do země první automobil. Legalizoval občanské sňatky a rozvody a dokonce založil první národní baseballovou ligu. Podporoval podnikání, zejména vznikající kávový průmysl. V zahraničních záležitostech prosazoval sjednocení 5 malých středoamerických zemí a horlivě se zasazoval o velký projekt, který Nikaragvu vynesl na světovou scénu. Mezioceánský průplav. Každý americký prezident od dob prezidenta Granta prosazoval projekt průplavu. V roce 1876 vládní komise prozkoumala možné trasy a dospěla k závěru, že trasa přes Nikaragvu měla z hlediska výstavby i údržby průplavu větší výhody a nabízela méně obtíží z technického, obchodního i ekonomického hlediska než kterákoliv z ostatních tras. Projekt pomalu nabíral na obrátkách. V roce 1889 začala soukromá společnost najatá americkým kongresem bagrovat poblíž nikaragvajského pobřeží Atlantiku. Byla podkapitalizovaná a krátce před nástupem Zelaya k moci zkrachovala. Jedna skupina mužů tomuto neúspěchu fandila. Byli to členové pařížského syndikátu, který vlastnil rozsáhlé území napříč Panamou, kde se francouzští inženýři pokoušeli vybudovat průplav, ale neuspěli. Tito muži mohli velmi zbohatnout, pokud by se jim podařilo najít kupce pro své pozemky. Jediným možným zákazníkem byla americká vláda, která ale usilovala o cestu přes Nikaragvu. Přesvědčit Washington, aby změnil kurz, by vyžadovalo velmi důmyslnou lobbystickou kampaň. K jejímu vedení si syndikát najal nadaného newyorského právníka, který chápal, jak přiklonit vládu kvůli biznesu. Když začaly americké společnosti koncem 19. století expandovat, narazili na řadu organizačních a politických problémů. Mnoho z nich se obrátilo o pomoc na Williama Nelsona Cromwella. Cromwellovy obchodní triumfy byly legendární. K
Cromwell byl pro francouzský průplavový syndikát ideálním partnerem, protože byl mistrem v podnikovém právu a zároveň dokonalým washingtonským lobbystou. V roce 1898 ho šéf syndikátu Philippe Bunau Varilla najal a pověřil ho náročným úkolem. Zařídit, aby Američané postavili průplav přes Panamu místo Nikaraguy. V roce 1901 pak atentát na prezidenta McKinleyho vynesl do úřadu Theodora Roosevelta, horlivého zastánce námořní síly. Roosevelt byl odhodlaný průplav postavit rychle. Začátkem roku 1902 požádal americký kongres o vyčlenění 140 milionů dolarů na průplav přes Nikaraguu. Cromwellovi se podařilo získat na svou stranu několik vlivných osobností, včetně senátora Marka Henny, vysokého představitele republikánské strany. Vzpomínáte si na můj pořad Tajná globální šachovnice. V prvním díle jsem totiž o Marku Hennovi hovořil. Na přelomu 19. a 20. století bylo vydírání ve Washingtonu rozšířeným problémem. Tuto metodu zdokonalil Mark Henna, který působil jako hlavní financiér prezidenta Williama McKinleyho. Mark Henna jednou slavně prohlásil: v politice jsou důležité dvě věci. První z nich jsou peníze. A nemohu si vzpomenout, co je ta druhá. Mark Henna tehdy vyslal neomalené varování velkým korporacím. Pokud nezaplatíte určitou částku do stranické kasy republikánské strany, budete mít velké, ale opravdu velké potíže. Toto byl Mark Henna, který se spojil s právníkem Cromwellem a společně lobovali za průplav přes Panamu. Ani tito přátelé však nebyli dost silní na to, aby prosadili Panamu. Zvítězit mohli jen tehdy, kdyby nějak zasáhl osud. Ten zasáhl. A to v podobě společnosti American Banknote Company. Nikaragua si najala tuto renomovanou newyorskou firmu na výrobu poštovních známek. Návrháři společnosti vyrobili známky, na kterých byly zobrazené nejvýznamnější zeměpisné památky Nikaraguy. Mezi nimi byla i série zobrazující majestátní sopku Momotombo s kouřem vycházejícím z jejího kráteru. Jednoho dne si ve Washingtonu bystrý lobista francouzského průplavního syndikátu všiml jedné z těchto známek na dopise zaslaném z Nikaraguy. Inspirovala ho a změnila běh dějin. Shodou okolností byl rok 1902 rokem mimořádné sopečné činnosti v Karibiku. V květnu došlo na ostrově Martinique k ničivé erupci, při které zahynulo 30 000 lidí. Brzy poté došlo k další erupci, a to na ostrově Svatý Vincent. Americké noviny byly plné děsivých zpráv o ničivé síle sopek a veřejnost na několik měsíců zachvátila jakási sopečná hysterie. Cromwell si uvědomil, že této náhody mohl skvěle využít. Nejprve v deníku New York Sun zveřejnil malou zprávu, která se později ukázala jako nepravdivá nebo silně přehnaná, že sopka Momotombo vybuchla a způsobila seismické otřesy. Pak shromáždil svazek známek Momotombo, nechal je nalepit na listy papíru s nadpisem Oficiální svědek sopečné činnosti v Nikaragui a každému senátorovi poslal jednu. Letáky přinášely zřejmé poselství. Bylo by šílenstvím stavět průplav v zemi, která je tak geologicky nestabilní, že na poštovních známkách používá obrázek kouřící sopky. Málo kdo ve Washingtonu věděl, že Momotombo byla téměř neaktivní, že ležela více než 150 kilometrů od navrhované trasy průplavu a že rozhodnutí zobrazit ho na známce se neučinilo v Nikaragui, ale designéry v New Yorku. Když se známky předávaly ve Washingtonu, ministři Nikaragui a Kostariky se náhle ocitli pod tlakem. Když v Senátu začala debata o návrhu zákona průplavu, Mark Henna pronesl vášnivý projev ve prospěch panamské trasy. Svůj projev ilustroval děsivou, i když velmi fantaskní mapou, která měla znázorňovat zóny seismického nebezpečí ve Střední Americe. Jeho projev a zákulisní lobování, úzce koordinované s Cromwellem, přinesly kýžený výsledek.
19. června 1902 senátoři hlasovali pro panamskou trasu poměrem hlasů 42-34. Krátce na to sněmovna obrátila a tuto trasu také přijala. Za své lobistické služby inkasoval Cromwell honorář ve výši $800,000. Známka Momotombo nebyla jediným faktorem při hlasování, ale to bych už zabíhal do přílišných podrobností. Bylo rozhodnuto. 29. června 1902 prezident Roosevelt podepsal zákon, který povoloval výstavbu průplavu přes Panamu. Dnes je blok známek Momotombo vystavený na viditelném místě v tamním muzeu Mezioceánského průplavu.

Pryč s Nikaraguou, 1909 až 1911. V letech, kdy se zdálo, že průplav se postaví přes Nikaraguu, vycházeli Američané s prezidentem Zelayou dobře. Když ovšem americký kongres zvolil panamskou cestu, tento obdiv se rychle změnil v opovržení. Američtí představitelé, kteří kdysi považovali Zelayovu kampaň za ušlechtilou, ji začali vnímat jako destabilizační. Jeho snahy o regulaci amerických společností, kdysi považované za symboly jeho sebevědomého vlastenectví, začaly vypadat troufale. Prezident Roosevelt se do projektu průplavu pustil s vervou a odhodláním. Než však mohl v Panamské republice cokoliv vybudovat, musel vyřešit jeden zbývající problém. Panamská republika neexistovala. Panama byla provincií Kolumbie a kolumbijští představitelé se nechtěli vzdát suverenity nad navrhovanou průplavní zónou. Američané tehdy měli s vyvoláváním revolucí jen malé zkušenosti. Měli ovšem jeden vzor. Před 10 lety vypracoval americký diplomat John Stevens jednoduchý plán, který umožnil hrstce lidí svrhnout havajskou vládu. Roosevelt se rozhodl přizpůsobit tento plán Panamě. Podpořil by panamské revolucionáře, aby vyhlásili nezávislost na Kolumbii, rychle by je diplomaticky uznal a pak by použil americké jednotky, aby zabránil kolumbijské armádě obnovit kontrolu. 2. listopadu 1903 obdržel velitel amerického dělového člunu Nashville, který kotvil v kolonu na panamském karibském pobřeží, rozkaz z Washingtonu, aby zabránil vylodění jakýchkoliv ozbrojených sil s nepřátelskými úmysly. Byl zmatený, protože žádná revoluce nevypukla. Následujícího dne k ní ale došlo. Narychlo sestavená skupina povstalců oznámila v hlavním městě provincie Panama City, že vyhlašuje nezávislost Panamy. V Panama City nebylo žádné vojenské stanoviště, ale v kolonu bylo velké a jeho velitel okamžitě zareagoval. Shromáždil 500 členů jednotku, přešel s ní přes město na nádraží a vyžádal si vlak, který je odveze do Panama City. Americký správce kolonského nádraží mu lživě sdělil, že byl k dispozici pouze jeden vagon. Neohrožený velitel nastoupil se svými štábními důstojníky, zjevně přesvědčený, že dokáže povstalce rozdrtit i bez velkého vojska. Chytil se ale do pasti. Američané telegrafovali dopředu a zařídili, aby byl on i jeho důstojníci zatčení, jakmile vystoupí z vlaku. 2. americká válečná loď Dixie zakotvila u kolónu 5. listopadu a vysadila na břeh 400 mariňáků. Následujícího dne Američané formálně uznali povstalce za vůdce nové Panamské republiky. Ve vodách u kolónu se rychle objevilo dalších 8 válečných lodí, které vytvořily blokádu znemožňující kolumbijským plavidlům doplout do odtržené provincie. Revoluce tak byla dokončená. Zelaya se ovšem neustále dostával do konfliktu s americkými společnostmi působícími v jeho zemi. Největším jeho úspěchem bylo sjednocení nikaragvajského národa. Jeho zásluhou se Britové, kteří dlouho ovládali prosperující přístavy na východním pobřeží Nikaraguy a tropickou divočinu v jejich okolí, nakonec vzdali svých nároků. Po jejich odchodu se do země nastěhovali američtí podnikatelé. Více než 10 z nich si od Zelayovy vlády koupila koncese, které jim umožňovaly výhradní práva na těžbu dřeva nebo jiná práva v určených oblastech. Několik z nich se později obrátilo proti němu a požádalo o pomoc ministerstvo zahraničí. Mezi nejbojovnější z nich patřil George Emery, bostonský obchodník se dřevem. V roce 1894 koupil koncesy na těžbu mahagonu, cedru a dalších kvalitních dřevin v lese ve východní Nikaragui. Během několika let se stal hlavním dodavatelem mahagonu pro společnost Pullman Pellis Car Company a další náročné zákazníky.
zaměstnával více než 1500 nikaragvajských dělníků, vládě platil 40 tisíc dolarů ročně na poplatcích a představoval 2 miliony dolarů amerických investic. Podle koncesní smlouvy musel Emery udělat dvě věci. Postavit železniční trať přes svůj lesní revír a vysadit dva stromy za každý pokácený. Neudělal ani jedno, ani druhé. Když vláda začala naléhat, požadoval, aby ho ministerstvo zahraničí bránilo proti Selájově obtěžování. Theodore Roosevelt opustil prezidentský úřad v březnu 1909. Jeho nástupce William Howard Taft měl blízko k velkému biznisu. Pamatujete si na můj pořad Řád Skull and Bones? V prvním díle jsem hovořil o tom, že Alfonso Taft spolu založil v roce 1832 na Yaleově univerzitě Řád Skull and Bones. Alfonso Taft se v roce 1876 stal ministrem války v Grantově administrativě. Alfonso Taft byl otcem Williama Howarda Tafta, který se jako jediný stal americkým prezidentem i předsedou amerického nejvyššího soudu. A zase syn prezidenta Williama Tafta, Robert Alfonso Taft, byl po druhé světové válce předním americkým senátorem. Rodina Taftových získávala po generace a století vrcholové pozice v americké politice. Je to podobný případ jako u rodiny Rooseveltových nebo Dallisových. Ovšem jsem hovořil v pořadu Řád Skull and Bones. Taft si za ministra zahraničí vybral Philandera Knoxe, velmi úspěšného podnikového právníka a bývalého generálního prokurátora. Knox dlouhá léta zastupoval velké americké korporace, především Carnegie Steel, a úzce spolupracoval s Williamem Nelsonem Cromwellem na organizaci společnosti, která se stala United States Steel. Jedním z jeho největších klientů byla filadelfská těžební společnost Lalus and Los Angeles Mining Company, která vlastnila lukrativní koncesy na těžbu zlata ve východní Nikaragui. Knox měl také blízko k filadelfské rodině Fletcherových, která ji vlastnila. Fletcherovi chránili svou společnost účinným způsobem. Gilmore Fletcher ji řídil, zatímco jeho bratr Henry Fletcher pracoval na ministerstvu zahraničí, kde to nakonec dotáhl až na náměstka ministra. Oba nesnášeli Selláju, zejména když začal v roce 1908 vyhrožovat zrušením koncese na jejich společnost. Knox spolu s Fletcherovými horlivě hledali způsob, jak Selláju odstavit od moci. Knoxův hněv se znovu rozhořel, když Selláje podepsal dohodu o půjčce 1,25 milionu liber od evropských bank na financování svého vysněného projektu. Železnice od pobřeží k pobřeží. Knox neměl nic proti železnici, ale dobře chápal, že půjčováním peněz od evropských a nikoli amerických bank se Selláje snažil učinit svou zemi méně závislou na Americe. S tím se nemohl smířit. Požádal britskou a francouzskou vládu, aby půjčku zrušili, ale ty zdvořile odmítli. V létě roku 1909 byla úspěšně vyplacená v Londýně a Paříži. Knoxovi to všechno připadalo naprosto nesnesitelné. V létě 1909 začal organizovat kampaň, která měla obrátit americké veřejné mínění proti Selájovi. Vyslal do Nikaragui diplomaty, o kterých věděl, že byli silně proti Selájovi, a předal jejich štvavé zprávy přátelům v tisku. Americké noviny brzy začaly křičet, že Selláje nastolil v Nikaragui vládu teroru a stal se hrozbou Střední Ameriky. Opět vidíme hecující mass média, které jitří veřejné emoce na politickou poptávku. Mass média se propůjčují pořád ke stejné věci, stále až dodnes. Opravdu nerozumím tomu, že mnoho lidí pořád odmítá tento stejný cyklický vzorec pochopit. Když jejich kampaň dosáhla vrcholu, prezident Taft oznámil, že Američané už nebudou tolerovat a jednat s takovým středověkým despotou. Selláje jen chtěl po amerických korporacích to, co slíbili, a šlapal jim na paty. Tímto prohlášením Američané vynesli nad Selájou politický rozsudek smrti.
Američtí obchodníci v Bluefieldsu, hlavním městě na karibském pobřeží, spěchali s vykonáním popravy. S tichým souhlasem amerického konzula Williama Moffetta vytvořili spiknutí s ambiciózním guvernérem provincie, generálem Juanem José Estrádou. 10. října 1909 se Estráda prohlásil prezidentem Nikaraguy a požádal Ameriku o diplomatické uznání. Tato revoluce byla mimořádně dobře financovaná. Hlavní účetní důlní společnosti La Luz, Adolfo Díaz, obrýlený úředník ze skromné konzervativní rodiny, byl jejím pokladníkem. Americké společnosti působící v Bluefieldsu a jeho okolí mu posílali velké částky peněz. Náklady na revoluci se odhadují na 2 miliony dolarů. Povstalci v Nikaragui si to samozřejmě nenechali líbit a vzbouřili se. Estráda použil velkou část peněz na vybudování a vybavení domobrany, která byla ovšem velmi slabá. Hrozilo, že revoluce uhasne. To si Američané, kteří už do ní napumpovali 2 miliony dolarů, nemohli dovolit. Estrádova výzva k boji s povstalci přilákala desítky amerických dobrodruhů, žoldáků a pistolníků. Někteří z nich byli horníci hledající vzrušení. Jiní pracovali pro společnosti vlastněné Američany v Bluefieldsu nebo jiných pobřežních městech. Hrstka jich připlula z New Orleansu. Dva z nich se zapsali do dějin Nikaraguy. Leroy Cannon byl Virtíňan, který byl plantážníkem kaučukovníků v Nikaraguy, policistou v Salvadoru a žoldákem v Hondurasu. Odešel do důchodu v Guatemale, ale důchod mu asi nestačil. Když mu Estráda nabídl hodnost plukovníka v nikaragvajské povstalecké armádě, přijal ji. Cannonovým kamarádem byl další veterán středoamerických válek, Texasan Leonard Gross, který si vzal dovolenou z práce vedoucího důlních pozemků ve společnosti La Luz. Oba muži spolu provedli několik operací. Po jedné z nich byli oba zajatí. Přiznali se, že položili minu v řece San Juan s úmyslem vyhodit do vzduchu diamante, námořní loď, která vezla 500 vládních vojáků k potlačení jejich povstání. Oba byli usvědčeni ze zločinu vzpoury a odsouzení k smrti. Celaya odmítl jejich žádosti o milost a brzy ráno 17. listopadu 1909 byli popraveni zastřelením. Jakmile se zpráva o těchto popravách dostala do Washingtonu, Knox se jí chopil. Nikaraguajskému ministru zahraničí poslal rozlobenou nótu, ve které prohlásil, že Američané nebudou ani na okamžik tolerovat takové zacházení s americkými občany. Pak vydal oficiální právní stanovisko, podle něhož Cannon a Gross měli nárok na status válečných zajatců. Tím se Celaya stal válečným zločincem. Knox se snažil přesvědčit Guatemalu, Salvador a Kostariku, aby vyslali do Nikaraguy armádu a Celayu svrhli. Ale všechny tři země to odmítly. Ministr zahraničí a prezident Taft tak museli rozhodnout, zda měli Američané jednat sami. Nutno říci, že neměli problém se rozhodnout. Vzhledem k tomu, že proti Celayovi byly nasazené americké vojenské síly, neměl jinou možnost, než se podřídit. 16. prosince 1909 podal rezignaci. Ve svém projevu na rozloučenou v Národním shromáždění uvedl, že doufal, že jeho odchod přinese mír. Nový prezident José Madrí si potlačení povstání stanovil jako svou prioritu. Vyslal do Bluefieldsu pěchotní jednotky a nařídil také zakoupení parníku Venuše z New Orleansu a jeho přestavbu pro vojenské účely. V polovině května 1910, kdy Venuše dorazila k pobřeží Bluefieldsu, tam už byla pěchota. Vládní velitelé požadovali, aby se Estrádovi povstalci vzdali, jinak budou čelit současnému útoku ze souše i z moře. Za několik dní se v Bluefieldsu objevily dvě americké válečné lodě, Padúka a Dabuk, a vylodili několik rot námořní pěchoty. Jejich velitelem byl major Smedley Butler, mistr v protipovstaleckém boji. Ve svých 28 letech byl už veteránem španělsko-americké války,
filipínského konfliktu a panamské intervence v roce 1903. Butlerovi muži ovládli Blue Fields bez odporu. Po rychlém zhodnocení tamní situace dospěl k závěru, že povstalci neměli šanci odolat útoku armády. Prezident Madry svěřil, že mohl s Američany vyjednávat na základě zákonnosti. Nepředpokládal, že američtí představitelé zasáhnou tak přímo proti jeho vládě. Nakonec koncem srpna Madrys odstoupil z funkce a následoval Zelayu do exilu. Když se mocenské křeslo uvolnilo, mohl generál Estrada bez odporu pochodovat do Managuy. Ještě na cestě poslal ministru zahraničí Knoxovi telegram, ve kterém ujistil americké představitele o vřelé úctě, kterou k ním chovala vítězná strana revoluce. Vstoupil do hlavního města a 21. srpna 1910 složil prezidentskou přísahu. Tímto dnem začala americká politická a ekonomická vláda v Nikaragui. Bylo to poprvé, kdy americká vláda výslovně zorganizovala svržení zahraničního vůdce. Na Havaji řídil revoluci americký diplomat, ale bez konkrétních pokynů z Washingtonu. Na Kubě, v Portoriku a na Filipínách byly americké operace na změnu režimu součástí větší války. Svržení prezidenta Zelayi v Nikaragui bylo prvním skutečným americkým pučem.

Honduras 1910. Čtyři šviháci vyšli jednoho prosincového večera roku 1910 ze svého New Orleanského hotelu, aby okusili tělesné požitky ve Storyville, jednom z nejslavnějších světových center nevěstinců, jazzových klubů a heren. Hudba se rozléhala ulicemi. Ženy vrhaly na muže v hedvábných oblecích a s diamantovými zponami svůdné úsměvy. Pro čtyři dobrodruhy to bylo skvělé místo, kde mohli strávit poslední noc v Americe, než se vydají svrhnout vládu. Když se čtveřice procházela po Storyville, agenti americké tajné služby je sledovali v úctivé vzdálenosti. Agenti je sledovali už několik dní. Bylo všeobecně známo, že tito čtyři muži chystali v Hondurasu revoluci a tajná služba se chtěla ujistit, že ji nezahájí z americké půdy. Nejznámějším ze čtveřice spiklenců byl Lee Christmas, který se zúčastnil téměř všech středoamerických válek a revolucí v uplynulém čtvrtstoletí. Christmas, který se prohlašoval za generála, nosil uniformu z knoflíky, kterou mu speciálně ušil pařížský krejčí. Ve Spojených státech byl stejně slavný jako ve Střední Americe. Nedělní přílohy se předháněly v publikování dechberoucích zpráv o jeho hrdinských činech. Obchod, konkrétně obchod s revolucí, přivedl na konci roku 1910 Christmase do New Orleansu. Nejambicioznější a nejúspěšnější banánový plantážník ve Střední Americe, Sam Semaray, si ho najal, aby svrhl honduraskou vládu a přijel do New Orleansu, aby zorganizoval spiknutí. To se mu také podařilo. Teď potřeboval uniknout tajné služby, aby mohl odplout do Hondurasu a začít bojovat. Té noci ve Storyville doprovázeli Christmase jeho tři nejdůležitější spoluspiklenci. Jedním z nich byl proslulý New Orleanský gangster George Moloney, kterému Christmas věřil, že se prostřílí z každé situace, která je v Hondurasu mohla potkat. Další dva byli Hondurasané. Manuel Bonilla, kterého Semaray vybral za příštího prezidenta země, a Bonillův hlavní pobočník Florian Davady. Tato čtveřice se rozhodla využít své situace. To je zavedlo do honosného nevěstince May Evans na Bezin Street. Ve 2 hodiny v noci se ale čtveřice pustila do akce. Muži doběhli k zátoce, kde kotvila soukromá jachta Sema Semaraye, nastoupili na palubu a pak se plavili do jeho úkrytu na ostrově Ship Island. Tam na ně čekal jejich patron. Na ostrově měl schované bedny s puškami a municí a pod rouškou zimní tmy je muži převezli na Hornet, přebytečnou loď námořnictva, kterou pro tuto operaci koupili. Před svítáním vypluli do Hondurasu. Sesazení Zelayovy vlády v Nikaragui vyžadovalo společné úsilí ministerstva zahraničí, námořnictva, námořní pěchoty a prezidenta Tafta. V Hondurasu se Semaray pustil do práce sám. Žádný americký podnikatel nikdy nedržel osud cizího státu tak plně ve svých rukou. Banánový Sam byl jednou z nejbarvitějších postav v dějinách amerického kapitalismu. V New Orleansu si ho pamatovali jako filantropa, který věnoval $1 000 000 Talentské univerzitě a zaplatil výstavbu nemocnice pro černošské ženy. Agronomové dodnes obdivují jeho přínos pro vědu o pěstování banánů. Někteří Židé ho považovali za příkladnou postavu své diaspory. Přistěhovalce z východní Evropy, který přišel na Ellis Island jako chudý mladík a vyšvihl se k velkému bohatství a moci. V Hondurasu ho lidé znali jako muže, který svrhl jejich vládu a zmocnil se jejich země. Dá se předpokládat, že když se Samuel z Mury v roce 1877 narodil v Kišiněvě, dnešním hlavním městě Moldávie, nikdo nikdy neviděl banán. Stejně tak to nevěděla většina lidí v Alabamě, kde přejmenovaný Sam Semaray přistál u příbuzných, když mu bylo 15 let. Našel si práci jako přístavní dělník v Mobile. Pozoroval tam námořníky, jak házeli do moře trsy přezrálých banánů. Přišel s nápadem nakupovat je a rychle je posílat do vnitrozemských měst. Obchod zkvétal.
Když bylo Semarajovi 21 let, jeho jmění přesáhlo 100 000 dolarů. Po 10 letech prodeje cizích banánů se Semaraj rozhodl zkusit pěstovat vlastní. Půjčil si 500 000 dolarů, z toho část na lichvářský úrok až 50%, a koupil 15 000 akrů půdy v Hondurasu. Znovu byl úspěšný, snadno splatil své půjčky a stal se významnou silou v obchodu s banány. Jeho jediným problémem byla honduraská vláda. Stejně jako mnoho dalších amerických podnikatelů ve střední Americe, považoval Semaraj svou půdu za soukromé léno. Vadilo mu, že musel platit daně a dodržovat honduraské zákony a předpisy. Dostal se tak do konfliktu s prezidentem Miguelem Dávilou, který nejen že trval na tom, aby se zahraniční podniky podrobily zdanění, ale také vedl kampaň za omezení množství půdy, kterou mohli cizinci v Hondurasu vlastnit. Dávila byl liberál a chráněnec svrženého nikaragvajského vůdce José Santose Zelaji. Když Zelaja padl, ztratil důležitého politického a vojenského spojence. Mezi těmi, kdo si to uvědomovali, byl i Sam Semaraj. Rozhodl se, že Dávila byl nyní zralý na to, aby byl svržený, a s typickým odhodláním se pustil do svržení sám. Semaraj potřeboval především někoho, kdo by se ujal honduraského prezidentství a řídil zemi jeho jménem. Bonilla, bývalý generál, který se už jednou zmocnil prezidentského úřadu, byl ideálním kandidátem. Od svého svržení žil Bonilla v britském Hondurasu, dnešní Belize, a snil o návratu k moci. Měl na to ambice, ale ne prostředky. Ačkoliv Semaraj a Bonilla tvořili skvělou dvojici, sami o sobě revoluci spustit nemohli. Semaraj měl peníze a Bonilla byl rozumný frontman, ale ani jeden z nich neměl schopnosti k sestavení a vedení spolehlivé bojové jednotky. Oba věděli, kdo to dokáže. Lee Christmas, který v době Bonillova prezidentství působil jako ředitel honduraské policie, byl nejslavnějším vojákem. Nikdo se pro úkol svrhnout středoamerickou vládu nehodil lépe. Semaraj ho oslovil s velkorysou nabídkou a on ji rychle přijal. Na konci roku 1910 se Christmas, Bonilla a Semaraj sešli v New Orleansu, aby vypracovali svůj plán. Nesnažili se skrývat, co dělají. Christmas se pustil do náboru chlápků, kteří se potloukali po New Orleansu a čekali právě na takovou příležitost. Semaraj mezi tím zařídil koupy hornitu. A tak se všichni na hornit nalodili. Brzy ráno následujícího dne vyplul hornit, naložený puškami, municí a kulometem, do akce. Na Silvestra se hornit přiblížil k honduraskému ostrovu Roatán a rychle ho obsadil. Obránci se vzdali po jediném výstřelu. Christmas a Molony tam nechali své muže oslavovat. Odjeli na člunu na nedaleký ostrov Utila, vytáhli místního velitele z postele a oznámili mu, že byl sesazený. Pak ho donutili, aby běhal v kruzích kolem své chaty, oblečený jen ve spodním prádle, a křičel Viva Bonilla. Poblíž křižovali dva americké dělové čluny Tacoma a Marietta. Jejich velitelé si nebyli jistí, zda se měli hornitu zmocnit. Věděli, že by měli jednat podle přání Washingtonu, a čekali na rozkazy. Amerika měla v této chvíli na Hondurasu zvláštní zájem. Za vlády liberálních prezidentů si Honduras zvykl půjčovat peníze od evropských bank. Prezident Taft a ministr zahraničí Knox tuto praxi neschvalovali. Stejně jako neschvalovali Zelajovu půjčku na železnici v roce 1909. Požádali prezidenta Dávilu, aby převedl svůj dluh přijetím půjčky ve výši 30 milionů dolarů od americké banky JP Morgan, ze které by se většina použila na splacení evropských věřitelů. Jako záruku splacení by JP Morgan převzal honduraskou celní službu a dohlížel na státní pokladnu. Tím by se Honduras v podstatě stal protektorátem. Tento návrh postavil prezidenta Dávilu do neřešitelné situace. Věděl, že pokud by půjčku přijal, mnoho jeho liberálních kolegů by propuklo v hněv. Pokud by ji odmítl, Američané by ho jistě potrestali.
Zatímco Dávila řešil své dilema, povstalci na palubě Hornitu připluli do přístavu Trujillo a zmocnili se ho. Když se zpráva o tom dostala k honduraskému ministru ve Washingtonu, rozhodl se, že bylo na čase, aby podepsal smlouvu na Morganovu půjčku. Vydal se na ministerstvo zahraničí a učinil tak. Tím se věci zamotaly a tato zpráva přiměla kapitána George Coopera, velitele Mariety, aby Hornet postavil pod vojenskou stráž. Varoval povstalce na palubě, aby nepodnikali další útoky. Když tak skupina přesto učinila, nařídil loď zabavit pro porušení amerických zákonů o neutralitě. Úředníci ve Washingtonu byli po vypuknutí honduraské revoluce rozpolcení, ale brzy dospěli k závěru, že její úspěch by byl pro Ameriku přínosem. Považovali Dávilu za nedůvěryhodného kvůli jeho známým sympatiím k liberálům. Obávali se také, že pokud mu bude umožněné zůstat v úřadu, stane se nebezpečným symbolem nezávislosti, který by mohl inspirovat vlastence jinde ve Střední Americe. Jeho pochybnosti o Morganově půjčce potvrzovaly jeho nedostatečnou úctu k americké moci. Bonilla naopak toužil vést Honduras k partnerství s Amerikou. Bylo to tedy snadné rozhodnutí. Christmas vyvedl své muže ze zabavené lodi na břeh a vedl je k La Ceibě, hlavnímu městu na pobřeží. Když tam dorazili, zjistili, že jim kapitán Cooper prokázal velkou laskavost. Poslal místnímu armádnímu veliteli, generálu Francisku Guerrerovi zprávu, ve které prohlásil La Ceibu za neutrální zónu, která byla mimo dosah jakýchkoliv bojů. Guerrero, který měl zakázáno bránit své pozice, se rozhodl zaútočit na povstalce mimo město.

úřad kterékoliv osobě určené Američany. Aby prokázal svou dobrou vůli, požádal Národní shromáždění o schválení smlouvy o Morganově půjčce. Toto rozhořčeně odmítlo a místo toho přijalo rezoluci, ve které prohlásilo smlouvu za protiústavní a za urážku Hondurasu. Jeden historik napsal: Honduras unikl ze spárů bankéřů, jen aby se dostal do spárů banánovníků. Hlasování proti Morganově půjčce spečetilo osud prezidenta Dávily. Za pár dní vydali Američané příkaz zakazující další boje v Hondurasu, což znamenalo, že Dávila už nemohl použít svou armádu. Nakonec na prezidentský úřad rezignoval. Nebyl poražený Lee Christmasem, ale Fiatem vydaným ve Washingtonu. Během několika následujících týdnů se Christmas a americký diplomat Thomas Dawson několikrát sešli na palubě lodi Marietta, aby rozhodli o budoucnosti Hondurasu. Přišli s návrhem, podle něhož by prozatímní prezident zastával úřad po dobu jednoho roku a pak by odstoupil ve prospěch Bonilla. Všechno fungovalo podle plánu a Bonilla se v únoru 1912 ujal prezidentského úřadu. Když v Tegucigalpě skládal přísahu, 75 příslušníků americké námořní pěchoty střežilo přístaviště, které využívaly americké ovocnářské společnosti v Puerto Cortés, aby zajistili, že ho vlastenci na protest nezničí. Americký prokurátor v New Orleansu později obvinil Bonillu i Christmase z porušení zákonů o neutralitě, ale případy se nikdy nedostaly před soud. Prezident Taft osobně nařídil obvinění proti Bonillovi stáhnout. Státní zástupce, který toto poselství pochopil, brzy učinil totéž v případě Christmase. Prezident Bonilla se muži, který ho dostal k moci, bohatě odměnil. Krátce po svém nástupu do úřadu přidělil Semarajovi 10 000 hektarů banánové půdy na severním pobřeží. Později přidal 10 000 hektarů poblíž guatemalských hranic. Potom dal Semarajovi jedinečné povolení, které jeho podnikům umožňovalo dovážet bezcelně všechno, co potřebovali. Nakonec Semarajovi povolil, aby jménem honduraské vlády získal půjčku ve výši $500,000 a použil ji na splacení toho, co podle svých slov utratil za organizaci revoluce. S takovým majetkem není divu, že se Semaraj brzy stal známým jako nekorunovaný král Střední Ameriky. Rozhodně byl králem Hondurasu. Po Bonillově smrti v roce 1913 ovládl řadu prezidentů. V roce 1925 si zajistil výhradní práva na těžbu dřeva v oblasti pokrývající desetinu honduraského území. Později spojil své podniky se společností United Fruit a převzal funkci generálního ředitele této firmy. Pod jeho vedením se společnost United Fruit neodmyslitelně propletla s celým životem Střední Ameriky. Podle jedné studie škrtila konkurenty, ovládala vlády, spoutávala železnice, ruinovala plantážníky, dusila družstva, ovládala dělníky, bojovala s organizovaným odborovým hnutím a vykořisťovala spotřebitele. Za 40 let tato mocná Rockefellerova společnost svrhla další středoamerickou vládu – Guatemalu.

američtí generálové vypovídají. Generace Američanů jsou ve školách a médiích krmené bachorkami o tom, jak vznešení Američané přinášejí do světa svobodu a demokracii. Tento lživý marketing se vlévá do podprahového myšlení a doslova se vsákne do archetypální mentality. Američané nasávají tyto pohádky o americkém míru a spravedlnosti s mateřským mlékem. Když jsme vychovaní v určitém prostředí, uvažujeme stejně jako stádo. Lišíme se v názorech na drobnosti, ale v základních přenositelných civilizačních postulátech a dogmatech se shodujeme. Naštěstí je ale mnoho politiků, komentátorů, spisovatelů nebo generálů, kteří tuto rafinovanou lest prohlédli a podělili se o ní s veřejností.

Zmínil jsem generála Smedley Butlera. Nechme ho proto hovořit. Jsou věci, které jsem viděl, věci, které jsem se naučil a které by neměly zůstat nevyřčené. Válka je jenom humbuk. Raketa je nejlépe popsatelná jako něco, co není tím, čím se zdá být většině lidí. Jen malá vnitřní skupina ví, o co jde. Je vedená ve prospěch několika málo lidí na úkor mas. Válka je raketou na ochranu diplomatických zájmů a naši vojáci se posílají umírat na cizí půdu, aby ochránili investice velkého biznisu. Smedley Butler dále napsal. Spojené státy běžně ničily demokracii po celém světě, zatímco jejich vůdci tvrdili, že demokracii šíří. Strávil jsem 33 let u námořní pěchoty. Přitom většinu času jsem byl prvotřídním svalovcem velkého biznisu, Wall Streetu a bankéřů. Stručně řečeno, byl jsem vyděrač, gangster kapitalismu. Účet za to nese široká veřejnost. Tento návrh zákona skládá strašlivé účty. Nově umístěné náhrobky, zohavená těla, zničené mysli, zlomená srdce a domovy. Ekonomická nestabilita, zpátečnické zdanění pro generace a generace. V roce 1914 jsem pomáhal zajistit v Mexiku, zejména v Tampiku, bezpečí pro americké ropné zájmy. Pomohl jsem vytvořit z Haiti a Kuby důstojné místo, kde mohli hoši z National City Bank vybírat výnosy. Pomáhal jsem při znásilňování půl tuctu středoamerických republik ve prospěch Wall Streetu. V letech 1909 až 12 jsem pomáhal očistit Nikaragvu pro mezinárodní bankovní dům Brown Brothers. V roce 1916 jsem přinesl světlo do Dominikánské republiky pro americké cukrovarnické zájmy. V Číně jsem pomáhal zajistit, aby Standard Oil pokračoval ve své cestě bez překážek. V jiném projevu generál Smedley Butler prohlásil. Válka byla z velké části otázkou peněz. Bankéři půjčují peníze cizím zemím. A když je nemohou splatit, prezident pro ně pošle námořní pěchotu. Já to vím, byl jsem na 11 takových výpravách. V článku zveřejněném v časopise Common Sense v roce 1935 Smedley Butler uvedl, že za americkou námořní pěchotou stála nechválně známá banka Brown Brothers Harriman, která se chovala jako vyděrači a gangstři, aby vykořisťovala nikaragvajské dělníky. Generál David Shoup, bývalý velitel námořní pěchoty Spojených států, v roce 1966 napsal: Věřím, že kdybychom měli a chtěli držet naše špinavé dolary nasáklé krvavými prsty stranou od záležitostí těchto národů, které jsou tak plné deprimovaných a vykořisťovaných lidí, dospěli by k řešení sami. A alespoň to, co dostanou, bude jejich vlastní a ne americký styl, který nechtějí a především nechtějí, aby jim ho Američané cpali do chrtánu. Samotní američtí generálové nám tedy nabízejí neocenitelná svědectví a výpovědi, které jsou stále nadčasové.

Závěr. Propojení vzorců. Na všech těchto akcích spatřujeme otisk americké vojenské boty. Přísloví, kam americká noha stoupne, tam 100 let tráva neroste, je tu více než trefné. Ovšem musíme hledat spojovací články všech těchto amerických převratů. Američané všechny tyto intervence prováděli především z ekonomických důvodů. Spojené státy anektovaly Havajské ostrovy a Filipíny, protože byly ideálním odrazovým můstkem pro obchod ve východní Asii. Obsadili Kubu a Puerto Rico, aby ochránili obchodní cesty. Zřídili námořní základnu a sesadili prezidenty Nikaragvy a Hondurasu, protože odmítli povolit americkým společnostem svobodně působit v jejich zemích. Proč ale Američané podporovali politiku, která přinášela utrpení lidem v cizích zemích? Existují dva důvody, které jsou tak provázané, že se staly jedním. Základním důvodem je, že americká kontrola se považovala za životně důležitou pro materiální prosperitu samotné Ameriky. Toto vysvětlení je ale zabalené do jiného. Do hluboce zakořeněného přesvědčení většiny Američanů, že jejich země je ve světě silou dobra. Z toho vyplývá, že i destruktivní mise, které Američané podnikají, aby prosadili svou autoritu, jsou tolerovatelné. V těchto dvou dílech jsem se soustředil výhradně na etapy dějin, na které usedají tlusté vrstvy prachu ve starých archivech. Byly to začátky americké světové dominance. Nepodřídíš-li se, zahyneš. Novější etapy dějin jsem zahrnul ve svých samostatných pořadech, proto je zbytečné je znovu vyprávět. Například Indonésii jsem pokryl v mém pořadu Zapomenutý holokaust v Indonésii. Stejně tak jsem vynechal Haiti nebo Dominikánskou republiku, protože jsem je pokryl v mém trojdílném pořadu Haiti Somálsko-západu. Svržení iránského režimu jsem zase popsal v mém nedávném pořadu Šáhovi muži. Navíc čím více se přibližujeme do současnosti, tím jsou tyto události známější. Kolik z nás ale znalo skutečný příběh Havaje, počátky Kuby, Puerto Rica, Filipín, Nikaragvy nebo Panamy? Mým cílem bylo vdechnout těmto vzdálenějším historickým epizodám život. Musíme poznat počátky a vzrod něčeho, co nás obklopuje v každodenní současnosti. Aby si Američané tuto moc udrželi, vedle vazalských vlád zřídili v mnoha podrobených zemích také své základny. Žádné jiné impérium nemá takový počet základen rozesetých po světě. Americká hegemonie se postupně transformovala na globální moc s unipolárními prvky. Naši politici a vlády jsou jen filiálkami této obří globální sítě, která začínala drtit ostatní státy na přelomu 19. a 20. století. Postupně tak obemkla téměř všechny planetární zdroje. To je všechno, milí posluchači, k druhému dílu v rámci dvoudílného pořadu Začátky Amerikorporacie. Já vám děkuji za pozornost, budu velmi rád, když mě zanecháte vaše postřehy, názory, doplnění, případně tipy na nějakou zajímavou nemainstreamovou literaturu, klidně i cizojazyčnou, to vůbec nevadí, tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. A také budu rád, když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat nebo také zvoneček, to znamená notifikace, upozornění, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. Já se na vás budu těšit tedy příště, to by bylo opravdu úplně všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Všechny vás vítám, všechny vás zdravím. Se všemi se na dálku takto objímám, kdo vás teďka posloucháte, protože dneska je pátek. Pro mnoho lidí je pátek takový svátek, protože startuje pro běžného člověka, který je zaměstnán, ať už spokojený nebo nespokojený, nebo aspoň přeživší, při tom vydělávání peněz, tak zkrátka dobře je pátek a to znamená, že máme sobotu, máme neděli, které jsou volné. A na to se vždycky celý ten pracovní týden člověk vlastně těší. Tedy až na výjimky. Takovou výjimkou může být třeba návštěva u tchýně, pokud je to standardní tchýně. Může to být třeba nějaké velké pracovní povinnosti, teď zejména zahrádkáři, že jo. Někdo třeba nerad pracuje, ale má partnera, partnerku a jako má naplánovanou tu práci, že jo, soupis těch věcí, které musí udělat. A pak se těší na pondělí, aby si v té práci odpočinul, protože to byl strašný záhul. No, ať už to máte, jak chcete, tak je prostě pátek po 17. hodině. A startují tady hovory při víně přímo z Midgardu. A já na Midgardu vítám svého hosta Jirku, který měl zahraniční cestu, abych tak řekl pracovní, na které nazbíral spoustu informací, o kterých si také dneska povíme. Takže Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, čau, taky tě zdravím. Jsou rád, že je pátek 15. a ne 13. Takže no, to v pořádku všecko.
0: Ještě, že není Silvestr, ty vado. No nic.
1: Přesně.
0: Kdyby byl pátek 13. a ještě Silvestr, tak to už nedáš jako normálně.
1: To bylo úplně hotovo.
0: Hrozný. Ne, to bylo hrozný. Nebo čtyřý den. Ale já se tě zeptám, jo, taková obligátní, intimní, až řeknu osobní otázka. Jak jsi se měl a co jsi dělal, co jsme se neslyšeli?
1: No, byl jsem služebně v Německu a pak jsem byl v Praze na poradě, takže bylo toho hodně, furt bylo nějaké setkávání s lidma, povídání, sdělování, jak kdo, kde, s kým, proč a jak za kolik.
0: A proti komu?
1: A proti komu, přesně. Byl jsem v tom Německu a žasl jsem vlastně nad tím, co jsem viděl.
0: V Německu si no, viděl to... Němce, že jo?
1: No, nejenom Němce.
0: A i Němky?
1: Němky moc ne. Viděl jsem spíš jako Turkyně, Kolumbíky, Tajky a tak různě všude dokola. Němky jsem viděl, 75+.
0: Aha. To proberem.
1: To proberem, jo?
0: Ne, tak to proberem, jako... to musíme.
1: Jo.
0: To musíme. Ono to má souvis, pochopitelně. No tak já jsem rád, ano, že jsi měl bohatý a pestrý týden, bo já jsem se také neflákal. Takže,
1: to věřím.
0: No, tak já jsem nejenom hodně cestoval, ale zdravím pochopitelně posluchače Donatku. Nebyl jsem za Janou, ale byl jsem tam za jedním naším posluchačem. No, zdravím pochopitelně na všechny strany, pozdravuju, protože jsem se setkal s mnoha lidma, to bylo všechno zajímavé. Mám spoustu informací, musím říct, o které se dneska podělím a máme toho tolik, že to nebudeme moc natahovat. Koukneme se na to, kdo má dneska svůj svátek, dneska slaví Žofy, jajajajaj. Víš, jak to je? Na Žofy kápne 40 dnů kape, ne? Jak to je?
1: Je to na Menarda, ne?
0: Ne, ale počkej, Žofie noci upije, ne? Takhle to je.
1: Ne, to je Lucie noci upije.
0: Lucie.
1: Ale já si myslím, že Žofie i kápne, i upije.
0: Počkej, jak to je s tou Žofií?
1: Pranostika na Žofii. Počkej, vydrž.
0: Žofie, určitě nějaká na Žofku je, člověče?
1: Jo, prosím tě, už to... Pranostiky tradičně označují kuchařku ledových mužů, varují před poškozením rodinné vinné révy. Žofie vína upije.
0: Žofie vína upije, no tak jo. Jako to si
1: a
0: domů
1: před
0: nepustím.
1: Studenými dešti svatá Žofie políčka často zalije.
0: To vůbec neslyšel, no. Nikdy.
1: No, anebo déšť svaté, žofie, švestky ubije taky. Takže Prouky. To není moc pozitivní.
0: No hele, to. Na žovku, jo, prostě, co jsme byli. Ale byli muži ledoví. Pankrác, ano. Servác a Bonifác. Bonifác je na Pankráci, protože serval Serváce. Ano. Serval se Servácem, tak. No, Žofie, no, tak já nevím. Lucie noci upije a Žofie, já jsem si myslel, no, to je Medardova kápě, 40 dnů kapy, že?
1: Ano, ano.
0: No, na Žofii kápne a hele, víš co? Žofie je netradičním jménem, které v sobě nese nadčasové hodnoty. Hravé znění jména provází hluboká moudrost skrytá v jeho významu. Nenáhodou patří jméno k evropským šlechtičnám. Aje, ty jo. S námi tady budou
1: už je to
0: propagovat,
1: tady.
0: Už je to tady. Jméno Žofie náleží k české královně a římské císařovně Žofii Bavorské. Manželce krále Václava IV. Nosila ho také Žofie Chodková, celým jménem Žofie Marie Josefína Albína, česká šlechtična, manželka rakouského arcivévody Františka Ferdinanda de Este. Další šlechtičnou stejného jména byla řecká královna Sofie Dorotea Ulrike Alice. Jméno náleží i k současné španělské královně Sofii Řecké, celým jménem Sofia Margarita Victoria Frideriky Glücksburg. Jméno najdeme i v britské královské rodině. Manželka nejmladšího syna královny Elžběty II. Prince Edvarda se jmenuje Sophie Helen, hraběnka ze Sexu. Jméno nosí také slavná italská herečka Sophia Loren, nebo počkej, tady mluví o Žofii, tak jaká Sofia? Ono také, píšou tady, že ta Žofie jako Sofie se jako používá, jo, proto. Blbam, herečka Sophie Marcou, která mimo jiné stvárnila Bond Girl ve filmu Jeden svět nestačí v roce 1999. To bude nějaká asi vnadná ženština. Mezi současnými nositelkami jména najdeme také českou zpěvačku Žofii Kabelkovou. Ty jo, vůbec neznám, mám díry. Ženské křestní jméno Žofie pochází z řečtiny, představuje obdobu jména Sofie, jeho základem je řecká, nebo řecké Sofia, moudrost. Významem jména Žofie tak je moudrá. Jméno může být chápáno i jako zkrácená verze výrazu Hagí Sofí, svatá moudrost, který se užívá pro označení Krista potažmo Panny Marie. Ti řeknu, jsou věci, které jsem v životě neslyšel. Takže jméno Žofie nosí v České republice 315 žen, dívek, slečen a paní. Je to 412. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. No, tak popřejeme. Milé Sofie. Co jsem to řekl? Sofie. Zase blbnu. Takže. Milé Žofie Sofie. My vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a rozvážné promořování. Nezapomeňte, že řádí nové to viry. Hantavirus. Díky němu zemřelo na koloběžkách a při autonehodách obrovské množství lidí na hantavirus. Jenomže to nestačí. Už se vyskytl norovirus. Pravděpodobně z nějaké nory vylezivší to virus. Pravděpodobně ho vynesli na světlo boží nějaké zvířata, která žijí v noře. Mohl to být třeba liška, nebo sisel, nebo jezevec třeba, nebo krysa nějaká. No, zkrátka dobře, věřím tomu, že se ty věci z covidové doby nebudou opakovat, protože lidé jsou snad poučeni. Takže nás tady nebudou děsit. Takže, jak jsem se k tomu vlastně dostal? Jo, s tím promořováním. No a vy, kteří znáte nějakou Žofii či Sofii, tak ji můžete popřát. Uděláte jim radost, nadělíte jim tím víc imunitního systému, tedy delší život. A pozor, dnes, Jiří, a na to jsme obzvlášť hrdí, dnes je Mezinárodní den rodiny. Mezinárodní den rodiny je velice významným dnem pro společnost. Rodina je důležitým faktorem základu celé společnosti a je velice důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací. Měli bychom si z ní odnést příjemným, naplňující a nenahraditelný pocit, který by nám v tento den měl být připomenut a vryt do paměti, protože jak někteří mohou zapomenout, není samozřejmostí. To píšou nějaký hňupy asi tady. Ale všimně si je tady, že je to důležitý faktor. Není to základ společnosti, ale je to pouze faktor, jeden z mnoha. Jo? To ředěj nenápadně. No ale my naštěstí víme, že rodina je tatínek a maminka, potomci a předci. Nejsou to ani lodě, veverky a jiná monstra, kterých už je snad přes 100. Není to ani řeka, se kterou je dobré se jaksi milovat, jak jsem tady četl v úterý, že se nějaká ta novodobá pošahaná, tak ona se miluje s řekou. Jo. Asi s ní bude mít děti, pravděpodobně bobry, bych řekl, by mohla mít třeba. Mm-hmm. Nebo aspoň podle zatím, jak to vypadá, tak to vypadá na bobry, že jako budou bobři. Mm-hmm. Nechme to stranou. Rodina je to, na čem stojí celý princip bytí a nebytí. Rodina je prostředí, ve kterém se realizuje základní dialektický přístup, čili dualita jako taková. Mužský, ženský princip, to je rodina. Realizace soužití muž a žena, nebo muže a ženy, je právě soužití mužského a ženského principu. Všechny keci o tom, že dualita je dobro a zlo, světlo a temno, a tyhle, to jsou všecko strukturalizace převrácených hodnot a je to prostě v rámci reverzace takhle podsouváno, ale rodina, to je to, kde se právě realizuje ty lekce a ty zkoušky a to poznávání mezi mužským a ženským principem řešení situací podle ženského a mužského principu. V soužití, to znamená, že byť jsou ty rozdílné, ty povahy a pochopitelně vůbec to navnímávání a způsoby řešení odpovídají té příslušné orientaci nebo tomu principu, tak ale vlastně výsledkem je přístup v té dualitě. Čili, aby to vyhovovalo oběma těm mužskému i ženskému principu, čili aby to fungovalo. Tak, to je rodina. Nic jiného se za rodinu nedá považovat. Nedá se za rodinu považovat soužití lesbiček nebo homosexuálů. To není rodina. To je vztah. Jo? Nelze zaměňovat. Děti by měly být zásadně vychovávány v rodině, nikoli ve vztahu, čili tatínek, maminka, oba ty vlivy na to dítě musí působit, jak ten mužský princip, ženský princip. Utváří to vůbec jakoby strukturu v navnímávání pro to dítě toho světa. Navnímávání skrze buď dva ženské nebo dva mužské principy vždycky pokroutí do budoucna tu vnímatelnost a tu realizaci potom toho dítěte v tom manifestovaném životě. Chceš k tomu něco dodat, Jiří?
1: Já jenom s tebou absolutně souhlasím a myslím si, že ono to souvisí i jako s klesající porodností. Zrovna dneska jsem zahlídl na sociálních sítích Andreje Babiše, že vytvářeli konferenci ohledně klesající porodnosti a toto by měl být jako eminentní zájem státu podporovat, aby mladé rodiny měly děti. Takže tak.
0: No, přesně, tak doufám, že nás přizvou, protože my můžeme být velice užiteční. Protože kdyby potřebovali s něčím poradit některé páry, tak můžeme být ku pomoci.
1: Stačí říct.
0: Požádat. Světový den proti mozkové mrtvici. To je další záležitost. Den proti mozkové mrtvici byl vyhlášen Evropskou institucí EUSSI se zaměřením na otázku, jak zmírnit příčinu cévních mozkových příhod a zvýšení prevence proti ní, neboť právě mozkové příhody se řadí mezi nejčastější důvody úmrtí či dlouhodobého postižení u starých lidí. To neplatí, prosím vás, nejenom u starých, ale je to i u výrazně mladších ročníků. Víme, že k mozkovým příhodám u mladých žen, někdy i slečen, přispívá kombinace kouření a antikoncepce hormonální, čili to jsou k sobě velmi nekompatibilní věci a když je k sobě dáte, tak jsou to potom těžké mozkové příhody z toho. No ale je to z mnoha příčin, z mnoha důvodů, jako ta prevence, to bychom mohli rozdiskutovat na celý pořad. Čili ano, je potřeba nějakým způsobem se vyhnout všemu, co vám způsobuje a může způsobit ono onemocnění. My jsme tady s Marií v jednom pořadu sdělovali, jak se dá udělat první pomoc při mozkové mrtvici. Levé ucho, lalůček, špendlík nebo jehla. A ve chvíli, kdy dotyčný se dostává do toho stavu, kdy se ta mrtvice začíná projevovat, to znamená klesne koutek, začne být motorika špatná a tohleto, píchnete do toho lalůčku, píchnete špendlíkem a výrazně to zabrzdíte. Druhá věc, píchnout pod nehet. Jo, ale mně to ucho přijde takový víc humánní, protože píchání špendlíku pod nehet mě vždycky se spojuje s mučením nacistů, třeba na Pankráci a podobně. Tak slyšel jsi někdy o tom, Jiří, o té první pomoci?
1: No, slyšel, protože jsem poslouchal ten pořad.
0: Takže jsi edukován. Jsi edukován.
1: Takže jsou edukován. Jo, jo, já si pamatuju, těch pořadů bylo víc, že? To byly, pár jich bylo těch pořadů s
0: ano,
1: paní Marií.
0: Ano, stárnutí je přežitek. Tak asi mozkovku můžeme dát na stranu. Tam je mnoho věcí je důležitých při tom postižení, jo, při tom onemocnění. Rychle udělat něco, co je první pomoc, rychle se dostat do péče lékařů a potom se rychle dostat k rehabilitačním odborníkům. To všecko dohromady může přivodit to, že na tom člověku nemusí být nic vidět. Nemusí být vůbec postižený jakýmkoliv způsobem. Ale je to souhra okolností a je potřeba tedy začít třeba u té u té první pomoci. Jo. Říkal jsem ucho, neříkal jsem oko, prosím vás, jo. Aby někdo někomu nevypích oko a pak to na mě nesváděl. Jo, píchat do ucha. Tak. Dobrý, dávám to na stranu. Jiří, čím začneme? Jo, tak pojďme začít Německem.
1: Tou rekapitulací, no tak...
0: Pojďme se podívat do Německa očima Jiřího, který pochopitelně nebyl v Německu poprvé, že jo. Někteří třeba byli v Německu ještě v NDR, tam se kupovaly golfky, nebo tapety, nebo záclony. To byly takový artikly, když se jelo do Karlmarštatu, tak nebo do Drážďan, tak se tohle nakupovalo. A když jsem řekl Drážďany, tak pochopitelně první, co vás napadne, jak byli strašně zbombardovaný. A já jsem za celý svůj život nepochopil, proč. Myslel jsem si, že tam sídl Hitler, když jsem byl ještě jako dítě. Jo. Jsem si říkal, asi ten Hitler, a oni to, ne, Hitler byl úplně kde jinde. To byla ukázka morbidity Západu a jeho postoj k tomu spojenectví se Sovětským svazem. Myslím si, že to je naprosto výstižné. Jiří, jak bylo v Německu, protože Německo už není NSR a NDR, Německo je Německá spolková republika, tak jak bylo v tom Německu?
1: No, my jsme jeli do části Německa, který už je vlastně hodinu a půl do toho, jak se to jmenuje, to město. Já to tady mám. U Kolínu nad Rýnem asi hodinku a půl. Je to takový menší městečko, 20 tisíc obyvatel.
0: Myslíš Kel?
1: U Kelnu to je a jmenuje se to Herborn. Herborn.
0: To je, ale počkej, to mi něco říká. Herborn tam, to je známý
1: Herborn
0: místo.
1: Herborn je u Haigru a je tam totiž je tam výroba rozvaděčů Rital. Takže já jsem se tam měl podívat.
0: Ale v historii to má, Herborn měl nějakou, to je jedno, třeba nám to někdo napíše. Tak povídej, probíň.
1: Jo, asi já jsem teda neměl čas moc studovat historii města, ale taková zajímavá věc, jak jsme jeli, když člověk jede třeba do Alp, do Rakouska na lyžování, tak hned za hranicema může někde zastavit v té odpočívárně, kde si skočí na záchod, koupí si něco, nebo si tam dá polívečku s preclíkem, tak toto jsme vlastně těch 6,5 hodiny vůbec jako nikde nepotkali, protože vždycky, když jsme někde zastavili, tak buď bylo zavřeno, nebo to bylo jako špinavý, nebo tam byl sanitární den, nebo se tam nedalo nic koupit. A tak jsme cestovali až do toho Herbornu. Tam jsme dojeli a říkáme, že si koupíme, že tam skočíme někde na jídlo, protože jsme hlady neviděli. Vyráželi jsme okolo 10:30 a byli jsme tam ve 4 hodiny. No a tam jsme dojeli, projížděli jsme město, tak jediný, kdo měl otevřený, byla nějaká pekárna a Turci s kebabem. Ty nebrali karty, protože eura jsme neměli. Tak jsme si zašli na kafe a na šmetr do kávy a tam jsme právě že šli tím městem a podívali jsme se, jaký je to obrovský město duchů, restaurace pozavíraný, spoustu různých jako obchodů pozavíraných a byla tam, no bo už jako jsme překročili hranice, tak už byl cítit takový jako těžká, jako bych řekl zoufalost, taková deka pesimisticity a prostě takový obecný, jako viselo tam v luftě, že se v Německu jako nedobře žije, jo. A když jsme procházeli to město, tak to byli sami Turci, nebo to byli ti s těma zakrytýma hlavama nějací islamisti. A
0: Turci, myslíš?
1: No, jako Turci, ale toto byli ještě tam pracovali různě. Třeba na hotelu byla paní, která měla úplně zakrytý, jako zakrytou hlavu. Neměla zakrytý obličej, ale úplně zakrytou hlavu. A očividně to byla Němka a byla jako byla bílá, nebyla nějaká přičmoudlá, jo. Takže jediný jako pravověrný Němce jsme vlastně potkali jako v hospodě, když jsme šli na pivo nebo na večeřu, a jako jinak teda žádná jako hitparáda, co se týká, byli jsme v hospodě, kde obsluhovali sami Turci, tam prostě jako Němce nepotkáš vůbec, a to bylo malý městečko, 20 tisíc jako obyvatel, jo, žádný jako velký jako hujání, jo, že prostě není to nějaký velké město, jo. Samozřejmě byli jsme se podívat do toho výrobního závodu, kde se dělají rozvaděče, tak to je jako na kapitolu samu pro sebe, protože tam se drží vloženě umělá zaměstnanost, kdy té firmě se jako, byli jsme ve výrobním závodě s automatizační linkou, kde jsme vystoupili před plně automatizovanou linkou, kde nám říkali v tom inovačním centru, že tam nešáhne člověk na ten plech, jo, že jsou tam automatizované vozíky a ta výroba jde samo. Tak je to asi tak, že je tam 25 lidí na směně, i když před tou fabrikou stálo asi 300 aut na parkovišti, tak jsem si říkal, tak to je hodně automatizovaná linka. A přišli jsme se tam hned podívat, tak tam borci vozili to jako vysekané železo z těch plechů, z těch rozvadičů. Borci tam tam byla automatická linka na svařování, že vlastně ohne ten plech do toho tvaru rozvaděče, svaří ty sváry, tak to tam, a to všechno automaticky. Pak tam byl v také kukani zakrytý chlap za takovýma červenýma bordel korálkama, aby nebyl vidět, a tam to zavařoval ručně, nebo dovařoval ručně, co neudělal stroj. Jo, a když jsme se na to podívali, tak ta linka jela maximálně na 30%, jo. A chvástali se tím, že tam vyrobí 15 000 rozvadičů za den, jako jo, v té lince. Tak to ani náhodou, jo. Takže německá automatizace po Německu je, jako jde vidět, že já jako s německýma firmama, se švýcarskýma firmama spolupracuju jako dlouho a pohybuju se v těch firmách a v těch výrobách, a jde vidět, jako že německá jako přesnost, nebo švýcarská přesnost, německá jako kvalita, to už dávno jako neexistuje. To jsou loňské sněhy, které se nikdy nevrátí, jo.
0: Myslíš zlaté čínské ručičky?
1: No, zlaté čínské ručičky, něco
0: takového. Nemyslím zlaté čínské ručičky.
1: Jo, jo, jo, jo, jo. A stejně spousta věcí je tam z Česka, jo, dovezených, a nalepí se na to jenom nálepka Made in Germany, jo. Takže nás tam provázel jeden kluk, který byl z Afriky, ten pracoval tam teda 31 let, říkal v té fabrice, a já mu říkám, ví tu výrobu tady jako nějakým způsobem, jako byla v uvozovkách automatizovaná, a říkám, vy tu výrobu nějakým způsobem jako upravujete, vyvíjíte a sledujete nějaký data. Jo, jo, jo, my tady vyčítáme asi 18 terabajtů dat za den, jo, a zapracovávají. A říkám, no a co na to používáte? A on říká, umělou inteligenci. A říkám, jakou umělou inteligenci? A to se neptej. Jo, takže byly věci, na které jsme se nemohli zeptat. Takže jde tam vidět, že ti Němci si hodně lžou do kapsičky, jo, v té produktivitě, v tom, že jako jedou na krev, co se týká jako rozpočtu a nákladu a podobně, jde vidět, že zhodou okolností tento týden tam vystoupil Merz a řekl, že vlastně bude osekávat důchodový systém a sociální systém, absolutně, protože nejsou na nic peníze, takže jde vidět, že to Německo tak už jako dost pokulhává, jo, a snaží se jako, že bylo tam hrozně moc větrníků taky, to bylo úplně neuvěřitelné, kolik větrníků jsme potkali, to bylo ještě vlastně víc, jako když se jede jako na Rakousko. Takže oni, a v Německu, a teď jsem viděl nějakou, lehce odbočím, viděl jsem nějakou, nějaký pořád, kde Borec říkal, že v Německu je přes 1000 tisíc organizací, které pomáhají lidem s trvalýma následkama, zdravotníma následkama, kteří bydlí okolo větrných elektráren. Jo, takže to by se mohli někdy rozebrat, dneska na to nebude čas, jo. Ale nejhezčí, potkali jsme tam na recepci na hotelu holku z Kolumbie, jo, v restauraci, byla tam jedna teda hezká holka z Německa, ale to bylo vidět, že má slovanský kořeny, ta nebyla vůbec jako germánskýho typu. A tak, no, takže já jsem tam byl jako 3 dny a vlastně jsem se hrozně těšil do Česka, protože to se na to nedalo dívat, fakt, to bylo strašný, jo. Fakt hrozný, jo.
0: Tam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat.
1: Jo, a byl tam cítit, jako byla tam cítit taková jako těžká nepohoda, jo. Já když jsem jezdíval do Německa třeba před 10 lety,
0: jako frustrace, tak to... taková jako všeobecná rozčarování.
1: No, takový prostě, jako taková... Jo, přesně tak, jo, a bylo tam cítit takový to, že prostě jako nebyli v pohodě ti lidi, byli takový jako prostě frustrovaní, no, to je asi ten správný výraz, jo. A vlastně jako jde vidět, že ta jako země je podle mě mele z posledního, jo, když se to jako nikde oficiálně jako neřekne, nebo furt se tváří, že jako ten náš velký německý bratr blablabla, jo. Proto oni potřebují krást všude jinde, ve všech různých zemích a proto spousta těch českých podniků dotuje to Německo, tu Francii, to Dánsko, to Nizozemí, tu Belgii, i když vlastně se mluví o něčem, jako, že ty západní ekonomiky šlapou. Kde pak zlatý oči? Zlatý oči. Jo, takže tak asi, no. A ten sociální aspekt jako fakt hrozný, jo. Prostě když vidíš to složení těch obyvatelstva, máme se tady jako hezky,
0: no řekni, v tom městě pověs, jako ta vybavenost, to jsi tady naznačil, že je tragická.
1: No. Jo, jo.
0: A jako kdyby, ty jsme se bavili soukromě ještě, když jsme se spolu volali, tak bylo tam víc Němců nebo víc přistěhovalců?
1: No, spíš přistěhovalců. Oni jsou tam přistěhovalci nejen jako, oni jsou tam přistěhovalci z různých zemí, ale jako Turci jsou tam jako, to už je běžný, to už je prostě, ti už se berou jako, že jsou Němci, ale samozřejmě jsou tam další přistěhovalci. Na takovým malým městě úplně jako nepotkáš tolik jako přistěhovalců, jo, ale když to vidíš, a oni ti Němci jsou takový fakt, jak jsi to říkal v tom jednom pořadu, že žádná lež není dostatečně troufala na to, aby tomu Němec nevěřil, jak to říkal ten Napoleon. Mm-hmm. A to je přesný výraz toho, co se tam jako děje. Oni jsou tak jako tupí, že prostě si pod sebou podřezávají větev a ještě říkají, jak je to vlastně skvělý, jo.
0: Jak to příjemně brní, jo.
1: Jak to příjemně, přesně tak. Takže jako jsou rád, že jsem vůbec jako, když přijedeš na benzínku, jo, takový jako špinaví lidi, jo, prostě takový jako...
0: Ty poslouchej, a nepracuje tam hodně lidí z Čech třeba? Protože to, co tady popisuješ, jako, já jsem tady říkal v jednom pořadu, jel jsem z Bulharska a nejotrávenější ksicht jsem viděl před Brnem na dálnici, když jsem si šel dát ráno kafe, jo. Prostě třeba v tom Srbsku, v Maďarsku, v Bulharsku, tam prostě přijdeš na tu benzínku, tam se na tebe usmívají, máš z toho příjemný pocit, rád tam necháš dýško, nebo i když nenecháš dýško, tak platíš kartou, tak je to v pohodě.
1: Máme jiný zážitek vlastně, protože jsme přijeli, vrátili jsme se před Plzňou, jsme se stavovali na polivku, jo, a tam byly holky, takový blondinky na benzínce, usmívali se, špásovali s náma, úplně, jakože mám opačný zážitek, jo, vlastně.
0: Na který benzínce jsi říkal, že to je? No nic, takže...
1: OMV.
0: No vidíš,
1: tak. Takže vidíš. Já mám opačný zážitky.
0: Je pravda, vlastně... ale víš co, tady je posun, jo. Tady musím říct, že já se bavím o něčem, co jsem zažil před 3 lety. A ono třeba ty nálady se promíchávají. I když tady u nás musím říct, že slyším zleva zprava, že ty lidi fakt jako jim hrabe čím dál tím víc, tak vidno jest, že v té Evropě to bude ještě horší.
1: Určitě.
0: Že hlavně ta německá rozčarovanost, jo. A to je, pozor, to je velmi, a takhle bude hůř, jo, proč? Protože víme, co se děje, ale co se třeba vůbec neřeklo. A je to, nevím, do jaké míry tajný nebo netajný projekt. Ale dneska můžeme říct, že Evropa je obsazená nacistickými banderovci, aniž by to někdo tušil. Jestli jsme se bavili kdysi o tom, že Třetí říše, Hitler, rakouský Anschluss, takže ty se vzdali, my jsme byli přinuceni v podstatě, někteří vítali, někteří pár dnů odolávali. Toto se neděje. Stalo se to úplně jinak. Evropská unie na Ukrajinu uvolnila 0,2% HDP celé Evropské unie. To jsou obrovské peníze. A tento projekt spočívá v tom, že Ukrajinci se nasouvají do Evropy. Teď se bavím hodně o západní Evropě, teď se nebavím ani tolik jakoby Československo. Jo. Tady jakž tak, i když Slováci o tom vědí, že se v kamionech vozí obrovské množství zbraní z Ukrajiny do Evropy a po Evropě jsou grupy

probíhá záměna. Oni sunou imigranty z Afriky a z Dálního východu a tak dále. To sunou prostě na Ukrajinu. Plnějí Ukrajinu těmadle pro práci se narodivšími. A Ukrajince jako Wehrmacht v úvozovkách rozmístují po Evropě. Vytvářejí pochopitelně logistiku v zásobování zbraněma a vším možným, aniž by to obyvatelé Evropy tušili. A když se pořád bavíme, jako kdo bude, když bude chaos v Evropě díky krizi a díky nedostatku, tak všechno budou řídit Ukrajinci. Proto se ty Ukrajinci někteří chovají tak, jak se chovají. Že oni se chovají nadřazeně, stejně jako se chovali SSáci a některý z NSDAP a tak dále. Oni jsou nadřazeni, oni jsou vybráni, oni vědí o tom svým úkolu, leckteří. Oni k němu byli vychováváni. A teď jsou na to použiti. Čili toto probíhá momentálně. Slovenští celníci vědí, která bije, a jenom dosledovávají ty kamiony, aby se nevykládali na Slovensku, ale aby přejeli až do Česka. A to je jediné, co je zajímá. Monitorujou, ale nezabraňujou tomu. To je možná informace pro spoustu lidí velice, jak bych to řekl, velice nepříjemná, ale toto je projekt realizace čtvrté říše, toto je projekt nacizace Evropy, toto je projekt, který nedotáhl Hitler, toto je projekt, který nacisté v Evropské unii momentálně se snaží dostat do vítězné fáze nebo do koncové fáze. Proto svým způsobem byly ty snahy Trumpa po jeho inauguraci. Víme, jak jsem přijel J.D. Vance a tak dál. Byla snaha vůbec jako tomu nějakým způsobem zabránit. Je to pochopitelně práce podporovaná CIA, práce podporovaná tajnýma službama, je to práce podporovaná mnohými, protože je to záležitost satanistů, záležitost Deep Stateu, záležitost nacistů starých. To jsou ty okultní věci toho satanismu, které se takto realizují v té společnosti. Ta situace není vůbec růžová, co si budeme nalhávat. Startuje tady těžká krize pro Evropu, ale pro většinu světa takhle. To je Hormuz. A do toho v podstatě to, proč byla Ukrajina stvořena k tomu. Úder na Rusko a ovládnutí Evropy. Momentálně tady probíhá tohleto obsazování pozic, když to takhle řeknu. V mnohých zemích Evropské unie se připravují k založení a k legalizaci strany Ukrajinců, kteří pochopitelně budou kandidovat. Je to stejné, jako když se nacizovalo Německo. Oni budou v podstatě těmi, kteří budou mít velice organizovaně zmáknutý volby. To znamená, to jsou oni, kteří budou řídit státy v Evropě. Říkám, to mají takto vymyšleno. Já neříkám, že se to 100% stane. Toto je projekt, který je takto realizován momentálně. Jde o to, jestli si lidé v Evropě

0: uvědomí, že se děje úplně paralela toho, co se dělo 1934, 1935, 1936, co se dělo v Německu a různě po světě, například v židovských různých organizacích, kde kolaboranti s fašisty, s Němci, s nacisty začali obsazovat pozice i v těch různých židovských obcích, aby potom vydávali ty nepohodlný židy jako pracovní sílu a zdroj financování druhé světové války. Slyšel jsi o tomhle, Jiří, nebo je to pro tebe úplně nová otázka?
1: No, není to pro mě nová otázka, protože to je vlastně v uvozovkách logický vývoj těch událostí, jak už jsme se o tom před nějakou dobou bavili, že ti mladí Ukrajinci jsou různě jako vycestovali a jsou různě umístění a tak dále, a tak dále. A už vlastně i ten bezpečnostní analytik, jestli teďka nemůžu vzpomenout, jak on se jmenuje, ten, myslím, Kadlec, nebo jak se jmenuje, tak ten říkal, že vlastně se chystá tady v podstatě taková občansko-proxy válka na evropském kontinentě, na v podstatě na na hospodářském úpadku Evropské unie se silně pracuje, nebo už je to jako hodně daleko a teďka je potřeba ještě ty obyvatele nějakým způsobem spacifikovat, tak toto je jeden z těch nástrojů. A samozřejmě s tím souvisí i náš prezident a skupina D a tak dále, kteří toto podporují, že jo.
0: Bude to německý Landsmannschaft.
1: A není náhoda, jo, ještě když teda zase bavíme o tom Landsmannschaftu, jo, není náhoda, že ten Landsmannschaft teďka zase vyrukoval s nějakým tím jednáním a vlastně se rozplítá se ta linka. Je vidět jedna věc, že vlastně ti, co páchají zlo, tak už vlastně to nemaskují. Říkají to, víš, jako říkají
0: veřejně.
1: To...
0: Oni už to nedělají
1: veřejně.
0: Na pozadí, oni to už to normálně potajnou, dělají viditelně.
1: Dělají to viditelně.
0: A to je přesně ten okamžik a to je přesně ta příležitost. Já jsem dneska sledoval jednu takovou debatu, tam byla nějaká Vendula Svobodová za Piráty, někde tady Aha. z Jižní Moravy, a Ševčík z SPD, jo. Aha. Oni toho, a i ta redaktorka, pochopitelně, rozebírali toho Ševčíka, společně ho rozebírali, jako, teď přeci o nic nejde, teď přeci už se to dělá od roku 2015. Tak jak to, že vám to vadí až teď, když 2015 to nevadilo, každý rok se to dělá, je to nevinné, je to smíření, bude tam dlouhý stůl, můžete tam přinést jídlo, můžete se tam najíst, můžete si tam potřást rukou, odpustíme si. A jako, proč to jitříte, to vy to jitříte, vy děláte ty rány, vy to zvedáte jako pořád to téma, teď přeci vůbec nejde o ty Benešovo dekrety a přeci vůbec nejde o nic špatného a tak dále, a tak dále, a tak dále. Oni to tak bagatelizujou, jako, a on říká, no tak se podívejte do zakládací listiny, tak jako oni pořád říkají, že ty Benešovo dekrety se musí odstranit a tak dále. Hele, oni mají tu retoriku, mají vybroušenou, podle mýho jim někdo musí dělat profesionálně PR tady na ty věci. Jak to mají komunikovat? Navíc. Jak to mají komunikovat, aby to běžnému člověku připadalo vlastně absolutně nevinný, jo, tak to jsme si, podáme si ručenky a budeme tady spolupracovat. A tak to jako hrát takhle to omílá, jako že pan prezident podporuje. A že vlastně ta česko-německá deklarace z roku 97, že vlastně i ta deklarace si přeje, aby se už zapomnělo, aby se to překročilo, aby jsme si odpustili. To je prostě...
1: No a propo, prosím tě, napadla
0: já přece nemám nic proti tomu, aby jsme se chovali přátelsky s Němci, aby jsme se měli rádi, ale toto je něco jiného, toto je politicky orientovaný spolek, který neuznává Benešovo dekrety, klade si nároky, jo, je v rozporu s tou deklarací česko-německou. Já se o Němcích nebavím, já se bavím o sudetoněmeckém Landsmannschaftu. A oni to tak všechno matlají, rozumíš? No, nablití, nablití.
1: No, totiž já jsem viděl vyjádření, oficiální vyjádření toho parlamentu, německého parlamentu. Byl tam nějaký zástupce Merce a ptali se ho, souviselo to s těma oslavama ukončení druhé světové války, a ptali se ho na tiskové konferenci, kdo teda osvobodil Německo od nacismu, jo? A on se kroutil jak had a řekl, že to vyjádření bylo jasný od pana premiéra, protože Merz to neřekl ve sdělovacích prostředcích oficiálně. A tady ten had to taky nechtěl říct a řekl, ten novinář se ptal, proč neřeknete, jak to bylo popravdě. A normálně jako toho novináře utli a pak se zbalili a odešli. Jo, takže v Německu oficiálně panuje jako fašistický narrativ vlastně, že ruská armáda nebo rudá armáda vlastně neosvobodila to Německo a nesmí se tam o tom mluvit. A ve veřejných prostředcích nebo ve veřejně sdělovacích prostředcích se prostě to jako nikdo neřekne nahlas.
0: Jo,
1: takže to je další věc, která je jako to Německo vlastně se chová společně s tou Evropskou unií jako prostě už otevřeně nacisticky v podstatě.
0: Jo. Je to složitý.
1: I vzhledem vlastně k tomu, co jsi mluvil o těch Ukrajincích a tak dál. Jo, takže to je prostě, pokud nejsou jako schopni to říct, jo, do médií, jo, tak o čem se bavíme potom?
0: A to není jenom ten sudetoněmecký. Oni to záměrně neřeknou.
1: To totiž není jenom ten Landsmannschaft. To je jako celá německá vlastně vláda, jo?
0: No ne vláda. V Německu třeba 13 let, děti od 10 let, chlapci od 10 let se připravujou na válku, to znamená třeba hrajou hry, kde řídějí drony a ničej cíle, jo. Čili mají přímo ve vyučování, oni to mají nazvaný jinak, ale mají jako vojenskou výuku, jo.
1: Takovou přípravu, jo, takovou
0: branou. Mají normálně už od 10 let je připravujou, vojensky je připravujou. To je jedna věc. Druhá věc, ale proti komu jako je připravujou? Jo? Když si to vezmeš, tak proti Rusovi. Rus prostě, to je ta rusofobie zase. Oni ve škole je učej ničit dronama nepřítele z veřejných prostředků, ale říkají, náš nepřítel je Rus. Víš co, oni to skládají, víš, do hlav těch lidí. Taková skládačka, která v podstatě nějak vytváří potom ten celý soubor. Fór je ale ten, že udělali nějaký nábor do jak oni mají ten Bundeswehr.
1: Bundestag nebo Bundeswehr?
0: Ne, Bundeswehr. Bundeswehr a ten půjde na Bundestag. Takže mají program Němci, že znáborujou do Bundeswehru, že znáborujou 200 tisíc lidí. Tak udělali velkou akci a znáborovali asi necelých 10 tisíc. Mm-hmm. Mladí Němci nechtějí bojovat. To je možná jakoby věc, kdy stejně jako v těch ruských rodinách někdo padl, vždycky tam je někdo dědeček, nebo jo,
1: ano, ano.
0: Jsou ne jeden nebo i víc jich tam padlo. Ty Němci taky měli velký ztráty a ve spoustě německých rodin se prostě tou válkou tratili mužové. Německo má do dneška deficit, jo, to víme.
1: Jo.
0: Jak bys to dalo nazvat?
1: Ne geografickou, no, ale no. To je ten Ježišmarja.
0: No mají to prostě, no. Mají málo chlapů. No.
1: Mají málo chlapů, opíšem to tímto způsobem.
0: Mají málo mužů, pořád ta společnost není vyvážená, protože ti mužové padnuvší pochopitelně, tak po válce chyběli nejvíc a pořád ten deficit ještě není dorovnaný. To je totiž důvod, proč to je důvod, proč vznikl projekt společně s DARPou. To je, víme, to je ta napůl tajná firma, ale je to vlastně pokračování věcí Mengele a spol, ano. Kdy v podstatě DARPA vyvíjí spoustu
1: biochemických zbraní, ne?
0: Taky, ale různé drogy, vyvíjí různé záležitosti k ovlivňování zdraví nebo chování lidí. Jo. No a DARPA udělala projekt na to, aby v Německu bylo víc mužů než doteď. Máš dvě možnosti, že jo. Když máš takovou situaci, tak máš tři možnosti. Pokud nejsi nacionalista. To znamená, první možnost je, že je potřeba zlákat do německé armády nějaké jiné národnosti. Druhý přístup je, že extrémním způsobem zvýšíš porodnost, která se bude zaměřovat na to, aby se rodili zejména chlapci. To se ale špatně realizuje, protože pokud funguje standardní porodnost a standardní rodina, tak si to příroda řídí. No a nebo máš další variantu, že z některých žen se stanou muži. A tak bylo spuštěno očkování mladých dívek proti rakovině děložního čípku. Proto to očkování muselo proběhnout ještě předtím, než ta dívenka měla první styk. To bylo to známé očkování, za které tady rodiče platili 10 000 korun. Protože chtěli ochránit svá děvčátka před touhletou zhoubnou nemocí. Ovšem mnohé šarže právě pocházely z toho německého projektu a byly v nich látky, které přiváděly ty dívenky k tomu, že jako dívky se nenarodily a že mají být kluci, že to mají být chlapci. To odstartovalo tu gender agendu.
1: Ano.
0: Ta je vlastně, ta gender agenda nebo tyhle ty LGBT a to je vlastně zaměřený na dvě věci. Rozložit klasickou rodinu, snížit množství lidí na planetě a jedna a dvě, aby se zamaskovalo v uvozovkách ta velká poptávka, nebo aby se legalizovala ta velká poptávka po změně pohlaví. A mnozí rodiče i tady v České republice si na to sáhli, že nechali děti své dcerky očkovat a měli pak problém, že se z těch děvčátek potom stali kluci. Sice nešťastní, ale stali. Toto je důsledek. Čili Němci tím trpěli už dlouhodobě, jakože nemají dostatek mužů do té armády. No tak ten stav je takovej, že ty Němci nechcou bojovat, ale. Jo?
1: Ano.
0: A teď přichází ten mráz do té německé společnosti, kdy snižuje se životní úroveň, úplně jim zničili tu společnost, zničili těma příchozíma migrantama, protože to už se počítá na desítky minut. Tuším, že každých 40 minut dojde v Německu k napadení nožem.
1: Napadení nožem, ano, ano. Myslím, že je to 18 minut dokonce, ne jo, 40, 18. Ne, vidíš.
0: Jo, prostě strašný věci, jo, strašný věci. Teď myslím, že Slováci, naši, že u nás bylo schváleno, že se nebude krýt, kdo je účastníkem nějakého zločinu. To znamená, že vždycky se říkalo, že to byl, cizinec.
1: Jiné národnosti, no.
0: Nebo jiné. A nebo se jenom řeklo, že útočník. Jo? Takže pokud to budou Ukrajinci, bude se to zveřejňovat. Jako. Což v tom Německu pokrytecky se nesmělo. Dokonce ještě jim soudy nahrávali. Jo? To znamená, že no úplně strašný, ale to není jenom Německo, to je v řadě jiných zemí, kde teď nevysvětřuje, v Británii zakazuje zákon, aby policie nosila zbraně, protože to je rasistický. Protože kdyby stříleli, tak budou střílet na pachatele, a protože pachatele nejsou Britové většinou, tak je to rasismus, že jo?
1: Tak určitě.
0: Hrůza. Takže Jiří, ta situace je taková, že znacizovaná Evropa v podstatě bude čelit obrovským problémům a pořádek nakonec zavede nacistická chunta banderovská. To je plán. Ale my víme, že každá mince má dvě strany, že jo?
1: Samozřejmě.
0: Prosím tě, ty jsi poslouchal Ilonu Švihlíkovou, která mluvila o Izraeli. Tak pojďme se podívat na Izrael. Jak vypadá Izrael?
1: No, já čas od času si upustím, protože ona má obrovský přehled, nejenom ekonomický, ale hodně politický.
0: Promiň, já se ti omlouvám. Já jsem tady ještě k tomu landsmanšaftu, víš?
1: Jo, klidně hodně ještě landsmanšaft a pak se k tomu vrátíme.
0: Jedna důležitá věc, jo, která je fakt důležitá. Ona ji vyjádřila vlastně Jana Bobošíková. Víme, že Jana Bobošíková měla velice kontroverzní rozhovor s Milošem Zemanem a na Janu Bobošíkovou bylo podáno trestní oznámení.
1: Aha, to ani nevím, člověče.
0: No, kvůli sudetu německému landsmanšaftu. Ale že byli s Milošem kritičtí. To je jedna věc a druhá věc je, pustíme si, co Jana Bobošíková vyšťourala.
2: Přátelé, teď vám ukážeme něco, co je možná ještě důležitější než samotný sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Ukážeme vám, jak jedna organizace mluví úplně jinak k Němcům a úplně jinak k Čechům. Protože když otevřeme českou verzi webu Landsmanšaftu, tak uvidíte usměvavé texty o porozumění, setkávání, evropských hodnotách a dobrém sousedství. Ale když otevřete německou verzi, vstoupíte do úplně jiného světa.
3: Analytické srovnání české a německé mutace webu sudetoněmeckého Landsmanšaftu ukazuje zásadní rozdíly v obsahu, hloubce i tónu komunikace. Česká mutace působí jako jednoduchá vstupní stránka. Má omezenou navigaci, minimum historického obsahu a jazyk zaměřený na smíření, kulturu a dobré sousedské vztahy.
0: No, zbytek není, protože právě kvůli tomu stíhání
1: to už to zarazili,
0: to bylo odstraněno. Tak. to je ale, to si každý může, kdo německy umí, můžete si to i překládat, máme překladače, takže můžete si, přátelé, přečíst, pročíst se v té sudeto-německé landsmanšaftové strategii, jak oni sami sebe a je svoje zájmy, jak hodnotí směrem do Německa, čili k německému obyvatelstvu, podporovatelům, a jak se vykrašlují v té české verzi. Totální oblbováček. Tak, a můžeme ukončit sudeto-německý landsmanšaft. Sjezd, protože já si myslím, že to ještě bude docela žhavé. Promiň, a teď na ten Izrael.
1: No, já jsem viděl dva poslední pořady od Ilony Švihlíkové a ona dělá ten vždycky takový ten ekonomický přehled těch hlavních událostí a hodně se to dotýká těch témat, o kterých my se bavíme. A jde vidět, že jsme názorově hodně propojení, protože je tam vždycky velká míra shody v těch našich názorech. A jedno téma bylo to Čína s Trumpem, setkání a vlastně komentář těch návazností, to je jedna věc, k tomu se pak vrátím určitě, protože Ilona Švihlíková dávala do souvislosti vlastně působení Ruska, Indie, Číny v souvislosti s Iránem a jaké to má dopady. A mluvila o tom, že nikdo v podstatě nekomentuje jednak čínskou stranu z pohledu návštěvy toho Trumpa, to se k nám vůbec nedostane. Tam je přísná
0: cenzura.
1: Jsem si nemohl vzpomnět na to slovo, děkuju, cenzura. A když mluvila o té cenzuře, tak mluvila o Izraeli a vlastně říkala, že Izrael tam rozpoutává peklo a USA servilně je do toho v podstatě vtaženo a dneska jde vidět, že žádný stát nebo žádný další jiný spojenec na světě už se k tomu ani nechce připojit, dává od toho ruce pryč a to USA vlastně to tak nějakým způsobem prostě se klaní před Izraelem a je obrovská cenzura na to, jak je Izrael brutálním způsobem poškozený a rozbombardovaný. A mně sem tam nějaký takový zprávy vyskočí, ale myslím si, že to plošně omezují přes všechny Google, Meta, metadata a podobně, protože izraelský stát si nemůže dovolit, aby se o něm psalo, že je jako na kolenou a že je úplně totálně ponížený, rozbombardovaný. Takže a nevím, jestli jsi z toho všiml, ale už se vlastně o té válce moc nemluví. Spojené státy chcou v podstatě se tváří, že ten konflikt neexistuje, ale Irán stále bojuje a stále si vyřizuje účty v rámci toho regionu. A v podstatě na to je navázáno i spolupráce s těma ostatníma arabskýma zeměma, kdy ty arabské země si hřály hada na prsou. Z mnoha důvodů, ohledně těch amerických základen. A dneska základny jsou definitivně zničeny a Izrael je oslaben zásadně a rozbombardován těmi iránskými útoky. Jo, a co se týká Dubaje, já jsem se totiž potkal ještě s člověkem teďka, který žije v Izraeli, teda v Izraeli, kecám, v Arabských Emirátech, přímo v Dubaji a mluvil o té sociální sféře, jak to tam funguje, jak fungují lokálci, kolik je tam Indů, Pakistánců, Filipínců a podobně a že tam jde vidět, že tady ty národy jsou úplně bezradný, co se týká nějakých jako technických jako profesí, záležitostí nebo technického know-how a to tam musí všechno dělat Evropani. Jo, prostě tady jsou úplně jako absolutně bezradní a ta Dubaj utrpěla obrovský propad ekonomický a jde to v tom regionu cítit. A paradoxní je, že tam žije spousta obyvatel, nebo jsou tam takový jako československý enklávy a v těch Arabských Emirátech a vlastně hovořil o tom, že to se potom můžeme pobavit, jo, ale hovořil o tom, že tam z místních, to, co se vlastně dozvíš tady, tak je úplně jiná stránka nebo jiná novinářská linka, než se píše tam. A to máme vlastně ověřený od naší kamarádky, která byla v Ománu. A on vlastně třeba hovořil o Ománu, že je to vlastně jeden z nejpřátelštějších a nejmírnějších národů v rámci toho arabského světa. A v těch Arabských Emirátech dost lidí utrpělo těma útokama, a protože samozřejmě v té Dubaji byly i cíle vojenské, takže samozřejmě tam probíhalo nakládka, vykládka zboží různého charakteru. Jo. A Izrael je v dnešní době, v podstatě se o něm taky úplně nepíše, úplně se to vyignorovává, ale stav je takový, že ten Izrael dostal těžce na frak.
0: No, jo. No k tomu, co jsi tady řekl, to je, to víme, že oni to vymlčují. Co se týká Dubaje, víme, že tady bylo několik, možná desítek projektů na nákup nemovitostí v Dubaji. My jsme spolu koukali na některé ty streamy organizátorů, kteří byli údajně v Dubaji a měli za sebou tu ulici a říkali, nic se tady neděje, to není pravda, že tady něco hoří, není pravda, že tady něco vybuchuje. Čas pochopitelně ukázal, že to byly lži. A dneska hodně investorů, kteří se nechali zlákat na nemovitostní investice v Dubaji, tak si myslím, že docela zapláčou, protože přesně se ukázalo to, před čím jsme varovali. To jsou všecko způsoby investování. Dáte někomu peníze a on vám je má obhospodařovat tak, a proměnit na něco, co vám bude vydělávat peníze, nebo v čem ty peníze se vám budou zhodnocovat a tak dále. Toto je systém svěřit někomu cizímu peníze. To je, jestli to svěříte fondu, jestli to svěříte nějakému člověku, jestli to svěříte bance. Vezmete svoje vydělaný, zdaněný peníze a někomu je dáte, on s vašimi penězi se snaží vydělat, buď víc nebo míň čestně, buď víc nebo míň s nějakýma zárukama, víc nebo méně máte v ruce nástroje pro kontrolu nebo nekontrolu, jste v závislosti na mnoha okolnostech, jestli se to povede nebo nepovede. Jedna z těch okolností je poctivost, pochopitelně. Další je zvážení míra rizika a vůbec možnost likvidity v případě nějakého zvyšujícího rizika a tak dále. Čili proto my se tady xkrát bavíme o zlatě, stříbře, bavíme se o drahých kamenech, o investičních kamenech a vedeme lidi k tomu, aby si s našima informacema svůj majetek zhodnocovali sami, aby ho investovali a měli ho ve svých drápech, aby s ním kdykoliv mohli nakládat, aby s ním mohli operovat, aby ten majetek mohli tímto způsobem si spravovat. A my jsme jenom ti, kteří dodáváme tu edukaci a dodáváme ty nástroje, které k tomu potřebují. Nejde, a to je důležité, nejde o to svěřit někomu svoje peníze a pak čekat, jak to dopadne. To je jenom taková malá odbočka. No a teďko jsme tady citovali, nebo jsme se tady bavili o tom, že tak nějak se už nemluví o tom hormuzském průplu. Už Amerika neříká, jak vítězí, už Amerika neříká, že dosáhla svých cílů. Protože by se mohl někdo ptát, jaké cíle to byly a ukažte nám, co tím, jak ten cíl jste teda vyřešili. Protože jestli se nepletu, tak americké cíle nebyly vůbec naplněny a jenom se ukázalo několik důležitých věcí. Za Američani v tomto regionu zabraňovali tomu, aby pršelo, to znamená zneúrodňovali tento region, čímž páchali obecnou genocidu, obrovské škody a v podstatě já bych to klasifikoval jako pro zúčastněné trest smrti. Jako. Další věc, která se ukázala, že NATO není konzistentní, že všichni jsou silní do okamžiku, než mají začít mobilizovat nebo než mají vyslat svoje jednotky umírat za cizí zájmy oficiálně. Jo? A také se ukázalo, že v podstatě NATO je velice vyprázdněné, co se týká zbraní. Je odzbrojené de facto. Ono nemá čím. Čili toto všechno se ukázalo jako reálný svět s tím, že pochopitelně to byla velká past. Takže Amerika se snaží o tam teď vycouvat s tím, jakože no tak jsme tady všechno splnili a jdeme pryč. Chtějí tu válku jako kdyby bez konce, jo. Protože kdyby byl ten konec, tak někdo s někým musí podepsat příměří a někdo by byl teda poražen a někdo by byl vítěz. Jo, nebo kapitulace by museli podepsat. Protože podmínky Iránců pro jakékoliv příměří jsou pochopitelně jasné. Odchod Američanů z celého regionu, odškodnění za škody, které napáchali, čili reparace, jo, opuštění určitých strategií a spoustu dalších věcí, které se amíkům pochopitelně vůbec nezamlouvají. To je, řeknu, prohra, neprohra. Jo, vítězství, nevítězství. A proto si myslím, že v tom Hormuzu to bude ještě nějaký čas pokračovat nevybíravým způsobem, aby přiměli tu Ameriku, aby mohla být uznána jako agresor, který prohrál a který bude platit. Protože Amerika, když se zaváže, že bude platit, tak bude mít čipy, bude mít suroviny, bude mít plyn, bude mít ropu a tak dál. Ale ono, já si myslím, že to je mnohem širší a že to je třeba i o té Venezuele a že to je opravdu, momentálně to je proxy válka mezi BRICSem a mezi starým světem, když to takhle nazvu. Protože mluvili jsme tady o Evropě, jak je připravená nacizace Evropy, ovládnutí Evropy, celého kontinentu. Jak se do toho dají hodit vidle? No, mnohokrým způsobem. Jeden způsob je teda, že Evropa nebude mít čím topit, nebude mít na co jezdit, takže potom to bude jako o jiných zájmech, než tady jako zavádět nějaký nacismus a hurá jdeme jako velká říše na Rusa. Jo. Ale do toho ještě sehrává roli to, co se děje v Rusku, a to si řekneme taky. Ale zůstaneme v tom Hormuzu. Zajímavé bylo prohlášení, myslím, že to byl ministr obrany, nebo někdo z takhle postavených lidí z Iránu, který řekl, že po napadení Iránu Izraelem a Amerikou, tak v té první vlně, než teda se zasedlo k tomu stolu, jo, poprvé a naposled, skoro se dá říct, tak z iránských skladů ubylo 30% zbraní. To znamená, že přestože je všechny strestali okolo, tak ještě pořád disponovali 70% zásob všeho, co do toho se počítá. A když se ho ptali na momentální stav, to je mezi tím, že pochopitelně se bojuje dál, zasahují nějaký cíle podle toho, jak se ta situace vyvíjí, tak se usmál a řekl 120%. To znamená, že dneska Irán je víc vyzbrojen než na začátku konfliktu. O celou pětinu. A teď, kde se ty zbraně berou, že jo? Kdo je tam dodává? No, Čína dodala komunikační systém, jako satelitní navigování všeho, a v podstatě Irán odešel ze západních satelitů a celý systém si vzal od Číny, takže jedou přes čínský satelity s čínským systémem. Jo? Takže jsou nezávislí na tom, jestli někdo jim nějaké informace poskytne nebo neposkytne. Rusko pravděpodobně dodává strategii nějakou, určitého typu.
1: Ale i dodávali mapový podklady vlastně spolu s Čínou, že tam byla kooperace v rámci
0: ano, přesně tak. Protože já si myslím, že Čína má satelity a Rusko bude mít nějaký speciální navigační systémy, víš? Mm-hmm. A pochopitelně část zbraní bude z Ruska, no ale Rusko nemůže zásobovat úplně vším. A co je velice zajímavé a čeho si nikdo nevšim, že tam proudí spousta zbraní ze Severní Koreji. Severní Korea je namíchaná do toho konfliktu taky. A kdyby přišlo ke střetu a kdyby bylo potřeba nějaké vojenské pomoci ze strany přátel BRICSu, když to takhle řeknu, tak to nebude ani Rusko, ani Čína, ale bude to Severní Korea. Severní Korea už měla svůj výcvik, svůj trénink, svoje cvičení vlastně, když tam uzavřeli ty žoldáky, kteří vnikli na území Ruské federace, si pamatuješ, tak tam je řešili Severní Korejci, taky proto pochodovali na Rudém náměstí při přehlídce, a taky proto mají postavený pomník jako podsta padlým. Ruská federace a Severní Korea mají nejužší vojenskou doktrínu sepsanou. To znamená, že Severní Korea je větším větším spojencem vojenským s Ruskem než je Čína. A myslím si, že je to pojistka Ruska, kdyby náhodou Čína, tak jak říkají západní analytici někteří, že teď jsou kamarádi Čína s Ruskem, ale až se věci jako vypořádají a to, takže Čína vletí na Rusa. Jo? To je blbost, už z toho důvodu.
1: Proč by to dělali?
0: Za A, proč by to dělali, a za B, aby to nenastalo, tak by Čína měla proti sobě Severní Koreu a Rusko. Takže to jsou takové asi důležité informace k tomu. Takže Severní Korea v tichosti je účastná. A bude to právě Severní Korea, která tam případně nasadí vojska. Ono to ale není potřeba, protože zatím Irán, Peršané A to zase, jo, to je prostě ta věc té genetiky a toho. Pro Peršana je čest zemřít v boji. Což asi pro řadu západních žoldáků tak to nebude. Jenom takový poznatek. Severní Korejci, kteří byli nasazeni tam na ty západní žoldáky, kteří tam vnikli na území Ruské federace, byli obklíčeni, bylo jim dáno ultimátum, aby se vzdali. A kdo se nevzdal, tak byl zmasakrován strašným způsobem. Oni ti Severní Korejci nejsou pochopitelně Slované, to je jiná genetika. A ta zkušenost je taková, že to jsou prostě vraždící stroje. Ten nepřemýšlí, nemá slitování, ten jde prostě. Je to, jak když vypustíš toho psa, jak on se jmenuje, jako je ten černý.
1: Rottweiler nebo něco takového?
0: To jsou Rottweileri prostě. Ten, jak je nasazený do boje, ten nehledí nalevo, napravo a jsou strašně krutý, strašně brutální. Jako. Protože když dostanou příkaz být brutální a krutí, tak jsou. Takže Severní Korea v tom taky sehrává roli, na to se jakoby zapomíná, protože se tak jako uvažuje, že když Čína dostane Tajvan, takže Čína se jako se zdrcne, jo. To bych neřekl, že bude tenhle scénář. To si jenom možná myslí ten muž s náhradními díly na bicykl na hlavě.
1: Který ho myslíš?
0: S přehazovačkou. Muž s přehazovačkou na hlavě a s koženou brašnou.
1: Muž no jo. A kapulka s přehazovačkou, jo?
0: No jo. Dvě dávky. Rozkazněl jasně. A teď se vracíme v našem povídání se vracíme zpátky do té Číny.
1: Ano.
0: Proč neproběhla žádná informační sdělení o Donaldově návštěvě Číny a o výsledku toho jednání?
1: No, to je dobrá otázka. Protože, to bychom se mohli podívat.
0: No, protože Donald víceméně přijel do Číny intervenovat na Čínu, aby Číňani domluvili Peršanům, aby se uvolnil Hormuz, nebo ano. Ještě je lépe řečeno, aby možná Čína zradila Irán. To je jenom otázka, jak se to pojme. Výměnou za Tajvan.
1: Ano.
0: Protože Amerika bez Tajvanu je, a ono vůbec i západní zbrojaři bez Tajvanu, jsou tak nějak jako bezmocní.
1: Na mydlení trošku.
0: Jasně, no to je právě to, kdo má lepší síť na vykupování starých žehliček a starých fénů, aby měl ty čipy, že jo?
1: Přesně tak.
0: No jo, a v tomhle protože jsou ty kluci v tom BRICSu dobří, protože oni si nevěří, tak si platí žehličkama a fénama.
1: Přesně.
0: Pravděpodobně.
1: A v těch starých verglech jsou jednoduchý čipy, z kterého se dá splácat jako moderní raketa, která letí, že jo? Takže je to všecko zalitý sluncem v podstatě. A ta slovanská vlastně kreativita nezná mezí.
0: Takže, no, tak kreativita. Ona i NASA je velmi kreativní. Nevíš o někom, kdo pracuje z České republiky v NASA?
1: No, já jsem teďka viděl nějaký článek, že nějaký Čech má letět do vesmíru.
0: Je, jsem se
1: ale NASA samozřejmě, totiž NASA...
0: Za tři fény poletí.
1: No, za tři fény, přesně. A NASA je taková organizace, která kolem sebe dělá hrozný humbuk a vlastně ve výsledku nic. A pak když byl teďka ta aféra s těma pilotama, tak vlastně viděl jsem teďka tiskovou konferenci, kde ti lidi křičeli, ti lidi křičeli, jak to špatně zinscenovali, vlastně špatně to nahráli. Oni chcou udělat jako fejkový zprávy a ještě to jako odfláknou. To je sranda. Ještě to odfláknou, takže to lidi poznají a normálně konfrontovali na nějaké tiskové konferenci a ti herci, nebo vysloveně dva lidi z toho členové byli fakt jako herci a se čuměli jak drát zomítky, jo. Takže to bylo
0: velice štěný. Jak letěli no okolo měsíce?
1: No jasně, no. Jak se podívali.
0: No ne, no tak představ si, že ten ohořelej modul, oni už se poučili, že jo. Oni už zjistili, že když Rusové přistáli v tom modulu, tak byl celý opálený. Takže jim došlo, že jejich moduly nemohou být naleštěné. Přestože mají nejhezčí moduly, tak ale tak nějak se usvědčili, že asi nebrzdil o tu atmosféru a nehořeli ty ochranné disky.
1: Přesně.
0: No tak ho opálili, ale člověče, jedno místo zůstalo absolutně netknuté. Víš, které?
1: Dveře?
0: Ne. Velké logo NASA je krásně vyleštěný. Všechno okolo ohořelo. Všechno okolo ohořelo, ale logo NASA krásně vyleštěný.
1: Takže to jsou takový pohádkáři z NASA, jo?
0: Jo. To jsou pohádkáři z NASA, no. Ale když se vrátíme zpátky, jak pochodil ten Donald v té Číně?
1: No, něco si k tomu přečtem tady. Máš tam něco, nebo můžu číst?
0: Pojď.
1: No tak, já jsem si tady zadal do stroje, ať mi vyhodí teda, jak se klukovi dařilo. Byl tam teda 13. až 15. května. Já jsem viděl nějaký úvodní snímky z toho přistávání toho Air Force One, toho letadla a tak dále. Tam, a samozřejmě, když si to porovnáš, když přiletí Putin do Číny, tak to je úplně jiná komunikace. A tady stručně, a myslím si, že je to napsané ještě, protože to tady eviduje ze západních médií, ty články, takže je to napsané ještě tak dost politicky. Jo. Stručná odpověď úvodem. Takže summit skončil bez jakéhokoliv zásadního průlomu navzdory ohňostroji diplomatické choreografie. Obě strany prohlásily, že vyřešili mnoho problémů v úzovkách, ale žádné podstatné dohody v klíčových otázkách nebyly oznámeny. Trump opouštěl Peking bez konkrétních vítězství. Z pohledu BRICS Plus jde o strategické vítězství Číny, protože Xi Jinping dosáhl toho, co potřeboval. Stabilita, prestiž, žádné ústupky k Tajvanu, žádný rozvrat čínsko-iránské spolupráce. Zatímco Trump přijel oslabený iránskou válkou a odjížděl z gesty místo dohod. Takže...
0: To je to, co teď jsme vlastně řekli.
1: Ano. Takže počkej, tady Tchajvan, jo. Takže Tchajvan a teda situace s Tchajvanem. Takže toto je jeden z nejdůležitějších momentů celého summitu. Xi Jinping varoval Trumpa, že USA a Čína budou mít střety nebo dokonce konflikty, pokud bude otázka tajvanské nezávislosti špatně řešena a že nesprávné zacházení by s ní mohlo uvést celý vztah do velkého nebezpečí. Asymetrie odezvy se je vypovídající. Jinping varoval Trumpa, že nesprávné zacházení s Tajvanem způsobí střety nebo dokonce konflikty. A v americké zprávě z jednání nebyla o Tajvanu žádná zmínka. Ta se soustředila na obchod a iránskou válku. Trump pak na palubě Air Force One se vyhýbavě odpovídal, že poslední věc, kterou teď potřebujeme, je válka vzdálená 9500 mil, a odmítl jasně odpovědět, zda by USA bránili Tajvan. To je pro Peking v podstatě diplomatické vítězství a americký prezident se na čínské půdě v podstatě distancoval od jasných závazků vůči Tajvanu. na Taipei. Tak, za mě je to jasný, že si Ting mu jasně vysvětlil, jestli se budete prostě, to řeknu, jestli se budete srat do Tajvanu, tak uvidíš ten tanec, jako v podstatě, jinými slovy.
0: No ne, jo, ne to počkej, to už je ten konec. Myslím si, že to probíhalo asi tak, že on požadoval odblokování Tajvanu, pochopitelně požadoval vydání Tajvanu, jinak, že bude zlé, a nabídl teda potom posléze Tajvan, jakože ano, ale za Hormuz, víš? A myslím si, že byl vyprovozený s tím, že otázku Hormuzu, to je jasný, a otázku Tajvanu, do toho vám nic není, a pokud, a on asi vyhrožoval, tak trošku, že jo, když to určitě, pojmenujeme, určitě. Tak mu prostě řekl, že pokud si chcou zadělat na problém, tak ať řeší Tajvan, jako jo.
1: Jasně, no.
0: Proto on no, řekl, že nepotřebují tu válku, že jo, 9000 kilometrů daleko. Tak,
1: v podstatě tam přijel a neměl žádný karty, že jo? Všechny karty jsou na straně Číny.
0: Samozřejmě, tak on přijel s tou přehazovačkou a s tím egem, že jo? To je tak jediný, co mohl nabídnout. No. Navíc v Americe sílí obrovským způsobem jako narrativ, že Čína může za americkou bídu a že Čína je nepřítel číslo jedna a že s Čínou je potřeba si to vypořádat.
1: Ano.
0: Takže on asi pod tímhle tlakem tam jel, že by aspoň dosáhl uvolnění Hormuzu. Jasně. A že by ten Tajvan teda jako nabídl jako protislužbou za ten Hormuz, a bylo mu řečeno, s tím neobchoduj, protože Tajvan máme a nepustíme, tak to není tvoje, aby si nám to tady nabízel, jako my si Tajvan vyřešíme sami.
1: Přesně.
0: Proto jakoby... Takže myslím si, že muž s náhradními díly na bicykl na hlavě stáhl ocas a zase odletěl. Jako jo.
1: No, a to
0: a byl velice potupen.
1: No, byl velice potupen a navíc to souvisí ještě s tím, že já, když jsem poslouchal tu Ilonu Švihlíkovou, tak jsem zjistil, že v podstatě Čína teda, jak je na tom špatně, nad propastí a podobně, tak jednak ona staví ještě udělám jako takový víc propojů, jo. Ona staví fotovoltaiku, samozřejmě, což je obnovitelný zdroj energie a nestabilní, ale celou fotovoltaiku jistí uhelnýma elektrárnama. To znamená, ten výkon je duplicit, jako vlastně zálohován tím výkonem v tepelných elektrárnách na uhlí, mimochodem, jo. To je jedna taková jako věc, jo. To znamená, kdo tvrdí, že ta Čína jako energeticky, strategicky nejde dobře, tak ta jde velice jako sofistikovaně, jo. To je první věc. Druhá věc je, že Čína vlastně se stala největší ekonomikou podle parity kupní síly HDP už v roce 2016, jo. To znamená, ty keci o G7 a tak dále nejsou dávno pravda, je to obrovský pančování čísel, jo. Už v roce 2000, to znamená před 10 lety už, jo. To znamená, ty údaje, co si tady říkáme v rámci BRICSu ekonomicky, můžou být výrazně ještě lepší ve prospěch BRICSu, jo. A budou samozřejmě, nebo prostě se zvyšují vůči BRICSu samozřejmě. No a minule jsme se bavili o tom, že v té Číně, protože ta Ilona Švihlíková to komentovala tím způsobem, že Čína umí se poučit ze svých chyb a vlastně strategicky se na toho Trumpa dlouhodobě chystala, nebo na vlastně na Spojené státy. A to, co ty říkáš, ona říkala taky, že v Americe je veřejný nepřítel číslo jedna Čína. Na tom se zhodne jak demokratická část politického spektra, tak i ta republikánská část. No a v tomto duchu Čína v podstatě, jak jsme se bavili, že aktivovala ten zákon nebo schválila zákon proti blokacím těch mezinárodních cel, vůči Číně v souvislosti s tím, že Čína používá tu ropu z Iránu, což jsme si říkali těch pět rafinérií, nebo pět společností, co provozují ty rafinérie, tak to jsou takzvané protože se to nadnárodní nebo globální sankce v podstatě, a ty jsou jako v přímém rozporu v mezinárodním právu. Navíc tyto sankce byly na

0: infrastrukturu, buduje firmu BID, teda, která je nad propastí, jak jsme slyšeli, jo, buduje ty strategické průmysly, buduje propojení té rozšiřování té hedvábné stezky na transfer zboží, buduje surovinovou a strategickou spolupráci s jednotlivýma partnerama BRICSu, buduje investování v těch jednotlivých regionech, jako byla třeba Venezuela a podobně. A tady tento zákon byl prostě už připraven. A teď jako chtělo by to udělat jako kvalitní rešerši na to, co má Čína všechno ještě v rukávu, protože to určitě bude ještě další záležitosti, protože samozřejmě ona snižuje ty dluhopisy a nakupuje to zlato, sama má naleziště zlata a tak dále, a tak dále. A primárně jako, roste vliv juanu jednak v regionu BRICSu, ale obecně v tom globálním regionu. Jo. A no. Spousta zemí už uvažuje o tom, že vlastně bude odcházet z toho SWIFTu a to bude obrovský. Vlastně ten dolar dneska funguje už takový samospádem a z pozice strachu, kdy ty Spojené státy v podstatě kontrolují ten SWIFT, ale to brzo padne už. To
1: a víš,
0: už
1: co, víš, co vyvolá ten strach? Kdy ty státy jako koukají na to, co se děje s tím dolarem, že dolar už není nomer jedna a byť v kvalitu nevěřili, tak ale byla to delegovaná autorita dolaru, když takhle řeknu. Ano. Teď najednou oni vidí, jak se ten dolarový svět hroutí. Co myslíš, že to vyvolá v té další fázi? No, pochopitelně strach o své investice, že jo?
0: Strach o své investice, já to vidím tak, ten zázračný systém akcií, ten akciový trh, ten totálně padne, to bude mít hodnotu nula, všichni tam projedou těžce peníze, padne i ten Bitcoin, to bude taky nula a půjdou jednak všechny centrální banky, které jsou navázány na dolarové rezervy, což je i naše banka samozřejmě, protože my pomáháme
1: všichni členové Mezinárodního měnového fondu, Jiří.
0: Ano, tak přesně. A některé banky ten poměr těch devizových rezerv nemají tak jako špatný, jo, ale my jsme třeba na tom velmi špatně z pohledu, protože my máme tu závislost na tom dolaru obrovskou. Jakmile ten dolar půjde pápá, tak my budeme bojovat obrovsky jako s další mírou inflace a zdražování. A navíc jsme v tom jako velmi špatným regionu v té Evropě, že jo. A to bude jedno s druhým. A samozřejmě Čína se na to systematicky připravuje a ona skrz ten yuan a ty operace nebo prostě ty datové nebo ty monetární toky v rámci BRICSu prostě ten dolar srazí na kolena a jde vidět, že ten Hormuz není jenom o té ropě, ale je to o hnojivech a o dalších chemických produktech, které z té ropy se vlastně vyrábí a strategicky se to. Jo, a teď mě napadlo ještě, jo, když se bavíme o tom Hormuzu. My jsme se bavili s tím člověkem, co žije v té Dubaji. On říkal, vlastně tu situaci hodnotil tak z toho lidského úhlu pohledu a říkal, tam je tolik lodí a tolik námořníků a ty lodě nejsou zásobovány, jo. Oni tam nemají pitnou vodu, nemají tam jídlo na těch lodích a tak dále, jo. A ti námořníci už se s tama jako snaží dostat, takže tam se bude jednat i o to, kdy, jakože to bude mít nějaký dopad na ty konkrétní jako zaměstnavatele a tak dále, a tak dále.
1: Ne, ten průser je strašný. To je jako dneska to všichni vidí plyn, ropa, jo, že jestli budeme mít co tankovat, ale to je úplně někde jinde ten problém, jo. Hele, třeba ceny brambor na evropských burzách vzrostly přes 700%. Od 21. dubna se cena futures kontraktu na dodávky

0: Třenové zeleniny zvýšila z 2,11 eura na 18,50 za 100 kg. Důvodem je konflikt na Blízkém východě, který vedl k blokování kriticky důležité trasy, přes kterou prochází zhruba třetina světového vývozu hnojiv, karbamidu, fosfátu a amoniaku. Logistické problémy v Hormuzském průlivu způsobily prudké zvýšení cen agrochemikálií a obavy ohledně budoucí úrody. To znamená, hrozí nám hlad. Jo? Uh-huh. Životní úroveň bude poškozena. Životní úroveň poškodí obrovský růst cen, do kterého se dostaneme. Jo? To nebude růst cen jenom kvůli dovozu těch věcí, ale to bude růst cen právě proto, že nebude je kdo mít jak vypěstovat. Vzpomínáš si, když jsem tady mluvil o tom, že Indie možná bude v určitou chvíli zachraňovat Evropu a tak dál? Tomu ještě možná jako dojde, jo. Ale když se vrátíme teda zpátky ještě do té Číny a k těmhletěm věcem, co si myslíš, že udělají státy ve chvíli, kdy se začne odcházet ze switche a tak dál? Začnou masivní zbavování se amerických dluhopisů státních.
1: Ano. Ano.
0: To je další rána do vazu. Jo. Momentálně bych řekl, že dolarový svět má být také z nějakého úhlu pohledu zachráněn narůstajícími výdaji na zbrojení. To není jenom o tom, že jako se chce jít na toho Rusa. Jo. To je o tom, že když budou velké zakázky, které budou masivně placeny, tak to zase oddálí konec toho dolaru. Jo. Nezachrání to dolar, ale oddálí to ten masakr. Čili to je obrovské množství, celý balík těch souvislostí, které dneska oni nemají jak řešit, protože dostali ten západní, kolektivní západ, dostali do takových srágor, že prostě nemají jak. A teď oni je tříštějí na několika frontách. Něco se děje na Ukrajině, něco se děje v Iránu a tam na tom Blízkém východě. Teď do toho přijdou ty ztráty důvěry v dolar. To je neřešitelný pro Ameriku. Amerika by potřebovala válku s někým. No jo, ale jak chceš válčit, když nemáš čím, že jo?
1: No, když nemáš čím a nemáš za co, že jo, samozřejmě. Protože, jak jsme si minule četli ty čísla, tak oni mají největší náklady na ten den toho válčení, kdy v podstatě je to jenom o tom, že zase vytisknou další nějaký papíry a ty někomu se budou snažit prodat. Oni nemají za co.
0: No a víš, proč jsou ty ceny tak vysoký?
1: Myslíš, který ceny myslíš teďka?
0: Ceny vůbec zbrojařského náčiní, když to takhle řeknu, munice západní.
1: No, jasně, protože se na tom jako potřebuje zaplatit celý ten řetězec toho všeho, kdo to s tím se několikrát kupčí.
0: To je jedna věc a potom zpátky. Ten černý trh, jo, to jsme si tady říkali, myslím, minule.
1: No, to jsme si říkali, jo, jo.
0: A hele, to je jako kdyby někdo přišel a řekl, no tak vy tady máte pračku, jo, koupil jste si pračku, víte, že vám ta pračka nevydrží, jo, tak my vám nabízíme, abyste si koupil ještě druhou pračku společně s touhletou, takže zaplaťte dvě pračky, ale my vám dáme cenu 80%, to znamená, že ušetříte na každý pračce 10%, je to pro vás výhodné, ne? No a až vám tady ta pračka odejde, tak my vám dodáme potom za ty peníze novou. To už je jakoby vytváření toho derivátu, jo. Prostě oni neměli z čeho a jak, anebo proč by vyráběli ty zbraně, když je pro ně jednodušší. Navíc ještě většina těch zbrojařů, taky jsme tady probírali, evropští zbrojaři jsou drcený povolenkama emisníma a jejich subdodavatelé jsou také pod emisníma povolenkama. To znamená, že toto jsou zase zdražující aspekty. Tak oni, než aby obchodovali zbraně, který musí vyrobit a platit Evropské unii nějaké povolenky, tak klidně o tu cenu povolenek emisních zaplatí víc, protože to koupí na tom černém trhu a pořád si jim to vyplatí. Jo, protože jim ty prachy zůstanou doma, že jo. A to už se vůbec nechci bavit o tom, kdo je organizátorem černého trhu se zbraněma. To radši to ani se nebavme. To bude
1: starší noblesní pán.
0: To se radši ani nebavme. Kdo, jako když se budeme bavit, kdo organizuje terorismus na světě? No tak CIA, to víme. Ano. Od začátku až do konce. Je to její dítě, její prostě prostředek. Nevěřím tomu, že černý trh se zbraněmi by nechali, aby na něm vegetili nějací prostě...
1: Aby se organizoval takzvaně sám.
0: Tak, aby se organizoval
1: to musí
0: sám.
1: To musí někdo profesně podchytit prostě.
0: No, tak když si vezme, že dneska každá střela a všechno je evidovaný, sledovaný online. Jasně. Online ty, jako nebavím se o puškách, nebavím se o kulometech, nebavím se o nějakých samopalech, jo. Ale co se týká rakety, střely, sofistikovanější zbraně, všechno má v sobě sledovací čipy, tak všechno má čipy, kterým když nedáš kódy, tak nefungujou, jo. Čili to jsou zbraně pod kontrolou, tak jaký s nima může být černý trh, jako? To nehekneš, jo, když každý den Pentagon rozhodí uživatelům čipy těm, co můžou používat zbraně a jaký. Si vem tu sílu těch zbrojařů, kteří jsou schopni zablokovat část zbraní k použití a jinde na světě tu část zbraní odblokovat. Mm-hmm. A teď, takže myslím si, ale je logické, že černý trh se zbraněmi organizují sami zbrojaři pod kontrolou pochopitelně nějakých tajných služeb, tak, aby v podstatě ty zbraně byly umístěvané podle toho, kam mají přijít a kde to je žádoucí. Pokud si terorista nakoupí prostě zbraně někde na černém trhu, tak si je kupujou de facto od legálních dodavatelů, jenom takzvaně šedým způsobem. Jo. Takže oni si je nakoupí a stejně si je nakupují, protože jsou oprávněni si je koupit, bylo jim udáno povolení koupit ty zbraně a užít je. Způsobem, jakým je rozhodnuto. Takže to je ten problém. A teď tady máš najednou výrobce mimo tuto kontrolu, kteří mají pohně svoji kontrolu, své kontrolní mechanismy. A jsou výrazně vyspělejší. To docela naštve. A dostáváme se přesmičkou, se dostáváme do Ruska, protože do celé té věci musíme ještě vmontovat toho celosvětového dění současného, které vůbec není jednoduché, jo? Když se nad tím zamyslí posluchač, který nás jako poslouchá, nebo posluchačka, tak to je závažná celosvětová komplikovaná šachová partie, ve které si dovolím říct, mají momentálně navrch a těžce navrch země, které založily BRICS a země, které spolupracují s BRICSem nebo jsou součástí BRICSu. Pojďme do Ruské federace. Co se děje v Ruské federaci? V Ruské federaci jsou jakési tři hlavní názorové proudy. Ten první názorový proud můžeme přiřknout pro západním, zejména oligarchům, nebo jsou to trockisté, nebo jsou to členové okultistických formací nebo spolků, které, jak jsme si tady četli třeba v tom dílku Rusko jinýma očima, které hned po vzniku Sovětského svazu se začaly rodit v tom Sovětském svazu a ovládají, narušují a komplikují nějaké cíle a zájmy vedení států a napomáhají pochopitelně všemu, co organizuje Deep State. Tak bych to asi pojmenoval. Takže to je první názorový proud. Ten prostě říká, že, nebo tam jsou ty brzdy, že to se nesmí a že rozkládají tam vlastně to vedení toho státu, vypouštějí informace o tom, jak Vladimír Putin je neoblíbený, jak v Rusku se chystají různá protestní setkání a já nevím co, všechno proti válce a bla, bla, bla. Čili ty jako do toho se snaží vnitřně to rozvracet, jako zanášet tam vnitřní nějaký viry, nějaké nemoci, aby ta společnost nebyla jednotná. To je jeden silný názor v Rusku. Další silný názor v Rusku je, že je potřeba diplomaticky jednat, aby Rusko nebylo označeno a označováno za agresora, že je potřeba přimět evropské státy a Ameriku k dodržování mezinárodního práva, k dodržování mezinárodních úmluv, k ctění a jaksi jako jednání nebo jednání ve smyslu charty OSN a využívání OSN k řešení těch sporných záležitostí a tak dále. Čili jako kdyby diplomacie, ale bez nějakých vojenských intervencí, bez nějakých vojenského válčení. No a pak pochopitelně tam je třetí silný proud, že už toho bylo dost a že Rusko nemůže projevovat svoje slabiny, že je potřeba, aby Rusko dalo najevo sílu a to takovým způsobem, aby si všichni, kteří to Rusko podceňují, všichni, kteří si o Rusko otírají jenom boty, všichni, kteří si myslí, že Rusko a šíří rusofobii a že Rusko nepatří do významných struktur řízení světa, tak že je potřeba jim to dát pocítit. Že Rusko je silné, že Rusko má technologický navrch, co se týká zbraní, zbraňových systémů a že Rusko má co mluvit do spousty věcí. No a navíc, že už to, co páchají a je pácháno proti Rusku celosvětově, že už to přestoupilo červené hranice. Teď tyto tři názory. Tak názor číslo jedna je utlumován tím způsobem, že ti, kdož přináleželi k tomuto proudu a brali úplatky, zneužívali svá postavení, tak jsou postupně eliminováni. Předevčírem zrovna došlo k odvolání dvou nebo tří gubernátorů v Rusku, kterým byla prokázána korupce účty v zahraničí a tak dál. To, co před 2 lety si schválila Ruská federace jako zákon, že lidé v těchto politických postech a v řízení státu tyto věci mít nebudou. Ku podivu, nenašel se nikdo, kdo by usvědčil Vladimíra Putina z toho, co se tady o něm obecně šíří, že má konta na západě a nevím co všechno. Tak nějak jako došly argumenty. Jo. To je důležité, protože tak, jak se vyvíjí ta ruská, nebo jak se vyvíjí veřejné mínění v Rusku, tak v podstatě to veřejné mínění vytlačuje a vůbec jako odsuzuje tyhle ty pachatele, no a pochopitelně s nimi i ty názory, které oni šířejí. Jo, jako ta lumpenkavárna pražská, tak něco podobného. No a teď už nám tady zbyly, a teď klíčové jsou ty 2 názory, diplomacie anebo tvrdý přístup. Který si myslí šíří, že asi tak začíná nabírat navrch?
1: No, já si myslím, že je to za C, tvrdý přístup, protože já to vnímám tak, že té společnosti dochází trpělivost a ono, já totiž sleduju pár lidí, kteří v tom Rusku vlastně působí a dělají třeba rozhovory a jsou to třeba anglicky mluvící lidi a jsou v Ruské federaci a baví se s těma Rusama a tam jde vidět, že už nemají trpělivost a už se jim zajídá ta rusofobie a to, že Rusko je jako špatný, když osvobodilo Evropu od nacismu a tak dále, tak dále. To znamená, za mě je to posilování toho tvrdýho úderu, určitě.
0: Píše posluchač, Vlastík. Vlastík nám píše, chlapi, vy vůbec nepoužíváte západní terminologii. Podle ní totiž Rusko poskytuje Ukrajině humanitární pomoc. Tady úplně nevím, jak si to mám přebrat.
1: Ale je to vtipný, pozdravujem.
0: Zdravíme, Vlastíku. No, máš pravdu. A takhle, ono to má svoje jakoby to. Takže v Rusku třeba probíhá to, že v celém tom obraným ansáblu, tedy ministerstvo obrany pochopitelně a všechny tyhle ty složky, tak dochází k výměně. To znamená, jednak se vyměňují ti příslušníci, probíhají čistky, ti, kdož kolaborují se Západem, tak jsou vyměňovaní. To za prvé. Byli povyměňovaní ti, kteří kupčili, korupčníci, že jo. Teď nastává další kvalitativní obměna, abych neříkal, že to je čistka, ale kvalitativní obměna, kdy spoustu těch úřednických postů, nebo ne úřednických postů, spousta postů v různých štábech, v různých složkách obrany je zaměňována, jsou vyměňováni úředníci nebo vojáci, kteří mají sice hodnosti, ale nejsou z bojové zóny a do těch postů jsou dosazováni lidé, kteří prošli frontou. To znamená opravdoví vojáci a to má pochopitelně gradaci tu, že k té tvrdé verzi nebo k tomu přístupu tvrdému, tak se víc a víc kloní celý ten obrany nebo ten vojenský, ta vojenská část řízení společnosti. Celá ruská společnost je zhruba od začátku roku letošního, je intenzivně seznamována s tím, jak Západ vnímá Rusko. To znamená intenzivně, je to čím dál tím intenzivnější a víc dohloubky. Jo? Takže ruská média víc a víc informují, co kdo řekl o Rusku, jak kdo Rusko hodnotí, co kdo by nejradši Rusům udělal, kdo připravuje nějakou danu k odstartování směrem na Moskvu, jo, a tak dále. Čili veřejnost je spravována o tom, jak rusofobní a protiruská nálada je zejména v Evropě. A jak je znacizovaná Evropa, což není propaganda, to je prostě pravda, protože připravují celou společnost na to, že bude muset být přistoupeno k tvrdé lekci. A aby ta společnost nebyla rozpolcená a stála za tím rozhodnutím Vladimíra Vladimiroviče spolu s armádou, tak na to musí být příprava. Ono totiž nejde jenom o ten úder, ono jde o to, že může něco následovat. Takže když to řeknu úplně jinak, celá ruská společnost je připravovaná na válku se Západem, velice intenzivně, protože to může takto se vykrystalizovat. Jo? Zase, neříkám, že to bude. Říkám, co se děje. No a je připravován summit, takhle, je připravován summit Rusko, Indie, Čína, kde se upředou plány, co se stane, když. To znamená, jednak ruská strana nebo vůbec Ruská federace zdůvodní, vysvětlí, proč k tomu musí dojít, že do Evropy, a teď spíš uvažujme, když řeknu Evropa, uvažujme západní Evropa, proč do západní Evropy na některá místa něco přiletí od někud. To se ještě neví, jestli to bude z Ruska. Prostě to tam přiletí a řachne to tam, aby si Evropa uvědomila, že nacistické rejdy nebude nikdo jenom tak zpovzdálý sledovat a čekat, až náckové zaútočejí. Logicky to může něco vyvolat. To něco, co to může vyvolat, je, že Evropa je tak odzbrojená, že jediné, k čemu by mohla přistoupit, že použije jaderné zbraně, protože jiný prostě nemají víceméně. A to je tak jediný, co by k té odvětě mohli použít. A to si myslím, že je to, o čem je potřeba se hodně dobře domluvit, aby tomuhle bylo zabráněno. Jo? Víme, jakým je Rusové přeprogramovali, víme, co všecko se umí dneska a víme, že se dají ty zbraně někde ve vzduchu také nějak zneškodňovat a tak dále, a tak dále. Čili říkám svoje úvahy, jo? Že určitě by mohl Západ zareagovat nějak. Amerika reagovat asi nebude, protože na Kubě je už dneska několik ponorek jaderných, Amerika je v dostřelu tady odtaď. No a pochopitelně pak jsou tam mezikontinentální zbraně, respektive zbraně, které mohou útočit na Ameriku z oběžné dráhy. No a potom Amerika je obseta těmi Poseidony podmořskými. Stejně tak Anglie už dneska. Takže jakoby ta ohniska satanistů, kteří by mohli, dejme tomu, chtít zmačknout knoflíky, tak ta střediska jsou jaksi pod bojovou kontrolou nebo pod údernou kontrolou. Takže ta situace je takhle, ale Vladimír Putin je dneska ve velkém tlaku a pokud nechce přijít o svůj vliv, aby tu tvrdou verzi, tu tvrdou lekci udělala armáda bez něj, tak musí diplomaticky ty věci připravit, aby mohlo k tomu dojít. A dojde k tomu. To už je dneska bezodkladná záležitost. Ruská federace v řízení státu, to je dneska už v podstatě schválená hotová věc. Co ty na to, Jiří?
1: No, já to vidím dost podobně, protože viděl jsem tento týden video, kde z oficiálních ruských médií šel jasný vzkaz, kdy Rusko zveřejnilo záběry ze startu své strategické jaderné zbraně Sarmat. Těžká vícestupňová mezikontinentální balistická střela byla úspěšně otestována a ruský prezident Putin prohlásil, že nová balistická raketa středního doletu Orešník může být vybavena jadernými hlavicemi. Dále uvedl, že vývoj zbraně nebo vývoj jaderně poháněného podvodního dronu Poseidon a jaderně poháněné řízené střely globálního doletu Borevesník se nachází v závěrečné fázi. Já si nemyslím, že se nachází v závěrečné fázi. Já si myslím, že to je
0: úspěšně odzkoušen.
1: Že jsou všechno, že je všechno úspěšně. No, protože ten Borevesník už úspěšně odzkoušeli. A já si myslím, že je to jenom taková mediální, protože samozřejmě soupeři to určitě tady ty informace sledují, nebo ty rozvědky. A myslím si, že to mají jako nachystaný a teď jenom otázka času. Protože když si to dáš do souvislosti, jo, sestavili ten seznam těch cílů. Jo, to je jedno vodítko, jo. Dlouho se o těch zbraních obecně se o těch zbraních mluvilo, ale částečně si něco otestovali, nějaký principy v Iránu, jo, a teď to jde podle mě do té žhavé fáze, kdy ty mají dostatek dat a můžou to použít kdekoliv na světě. A to když vidíš, když se na to podíváš, že jak Musk takticky vlastně zkouší ty rakety jeho, jak odstartuje a přistane a podobně, jak se mu to 500krát nepovedlo a tak dál. A pak vidíš ty Rusy, jak odpálí tu těžkou raketu, jak vystřelí do vzduchu, chvilku visí v luftě a pak se spustí ten motor a vidíš úplně jinou strukturu toho ohně, který tlačí tu raketu nahoru, jo. Tam jde vidět obrovský technologický jeho rozdíl a pokrok na té ruské straně a myslím si, že brzo uvidíme nějaký výsledky reálný z toho.
0: Víš co, ono existuje určitý typ jazyka, kterému běžný člověk nepřikládá žádnou váhu, ale je to, jak jsi tady řekl. Oni oznámí, že vstupují do té koncové fáze jako toho vývoje třeba. Jo? Pro odborníky na druhé straně to znamená, máme vyvinuto, máme vyzkoušeno, jsme kdykoliv schopni použít. Protože oni to nemůžou takhle napsat, že no, tak to máme připravený a jsme schopni to použít proti komukoliv. Jako.
1: Jasně, no.
0: Takže oni už se umějí číst, tato sdělení už se čtou. Když jste tady udělal takový ty linky, tak já bych přidal jednu.
1: Dej.
0: Čína vyvinula reaktor, který pochopitelně vyrábí energii nebo může se použít nebo funguje jako jaderný reaktor, ale nepotřebuje uran. Pracuje na jiné bázi materiálu. Já jsem zapomněl teď, jak se ten materiál jmenuje. Toho materiálu je za A. Mnohem víc na světě než uranu. A co je podstatné, že při použití toho materiálu nevzniká to, z čeho se dá dělat jaderná puma. Aha. Čili dochází tam ke štěpení, to všechno funguje, ale nevzniká ten obohacený uran, nebo nemůže vzniknout obohacený uran. Tohle to mně přijde jako něco, co se nastolí, tahle ta technologie se nastolí, až svět si na něco sáhne, řekne hajs, jako tady pozor, držení jaderných raket na odstrašování, které ale je v reálu propracovaný až do posledního úderu, mrtvou rukou třeba.
1: Jasně.
0: Tak to ne, teď jsme to zase viděli, že málem to zahubilo celý svět a dojde k celosvětové, krátkodobě, dojde k celosvětové úmluvě a souhlasu nebo souladu v tom, že jaderné zbraně je potřeba úplně zničit. Úplně. A aby nemohlo dojít k jejich výrobě, tak bude tahle ta technologie bude nahražovat vlastně palivo v jaderných, asi po nějakých úpravách, se budou moct přepracovat jaderné elektrárny na tento typ paliva. Jo, ty reaktory se přepracujou. Čili to mně přijde jako určitá vývojová geneze, když se nad tím zamyslíš, tak nejekologičtější výroba elektrické energie je jádro.
1: Ano.
0: Jestli pak víš proč? To je těžká hádanka, na tu málo kdo umí odpovědět. Já jsem proč s tím měl dost problémů, ano.
1: Já jsem s tím měl dělat. No nevím.
0: Tuhle tu otázku mi položil jeden velký praktik před lety. Já jsem taky nevěděl. A on říká, protože tam nedochází k žádnému spotřebovávání kyslíku. Totiž ono se pořád mluví o emisích. Jo? Uh-huh. Emise se už umí řešit, pochopitelně umí se řešit na tom výstupu, jo? Z toho spáleného materiálu. Ale chce nechce, ta tepelná elektrárna ti žere obrovským způsobem kyslík.
1: Mm-hmm.
0: Když to jaderná elektrárna ti nespotřebovává žádný kyslík. Ona k tomu ten kyslík nevyužívá, že jo. Takže ono, kdyby se udělal výpočet, kdyby tepelné elektrárny byly jediným zdrojem elektřiny dneska na světě, tak planeta bude mít obrovský problém ne s CO2, ale s kyslíkem.
1: Mm-hmm.
0: Ale zase, když se nad tím zamyslíš, vyprodukuješ CO2 a o to víc kyslíku máš. Mm-hmm. Báječný, ne?
1: Mm-hmm.
0: No, nevyprodukuješ, nemáš. Ne, tak to jen tak parafrázuju. Čili proto je jaderka nejekologičtější způsob. Protože nedělá emise, ale hlavně nežere kyslík. A teď si vem, když to nebude o tom uranu, o tom štěpení toho uranu, ale ta reakce bude probíhat na principu jiného materiálu, který se nedá vojensky zneužít. Tak je to super, ne? Určitě na nějakou mm-hmm. dobu, než se přejde na nějakou krystalovou technologii jímání prostě energie z prostoru. Protože některé části reality, byť té nové, tak nebudou tak vyvinutý, aby už jeli třeba na tu, jo? Nebo po nějakou dobu, že jo, se to bude vyvíjet. Jsme tady v nějakém přechodu od někud někam. Takže mně přijde, člověče, že ta Čína a Rusko technologicky budou velice, velice vyspělé. My jsme tady mluvili i o Indii. Indii dneska trošku paralyzujou západňáci tím, že jim tam zase dělají obrovský rozbroje mezi těma různýma rodovýma, nebo jak bych to pojmenoval, mezi těma
1: kastama.
0: Kastama. schválně tam jakoby rozmdýchávají obrovskou spoustu vnitřních problémů. No a Modi je sice velký, řeknu, spojovatel nebo schopný komunikátor, ale nemá to jednoduchý, jo. Čili Indii dneska trošku jako rozvracejí, Západ ji rozvrací pomocí nějakých nasazených lidí a tak dále, tak to rozvrací v té Indii. A Indie má hodně problémů dneska sama za sebou. Proto Indie jako trošku je taková přešlapující, do ničeho se nehrne, protože pravděpodobně ji drží pod krkem, jo. To ale neznamená, že by zradila BRICS nebo cokoliv. To je prostě jenom o tom, že ztratila akceschopnost nebo raději ji nechávají v neutrálním stavu. Tak. To je na vysvětlenou, proč se Indie stavěla k některým věcem tak, jak se stavěla. A my jsme říkali, že to bude mít nějaký důvod, tak ten důvod už se ukázal. Proč? Takže, když jsme to tady takhle probrali všechno, tak si to představme, že Evropa bude zachvácena nacismem, Evropu začnou ovládat nacistické bandy, vyzbrojené nacistické bandy, v podstatě bude hrozit občanská válka, nebo bude v Evropě potíráno cokoliv, co nebude v souladu s nacistickými tezemi. A do toho jim tam Rus napálí tu a tam nějakýho tovorešníka třeba, že? To pochopitelně bude cesta k osvobození té Evropy od toho nacismu a s konečným vyúčtováním s nacismem. Čili když si tyhle ty věci dáme jakoby dohromady, tak se zase ukazuje, jak ta šachová partie Vladimíra Vladimiroviče, který nespěchal na té Ukrajině, nechal, ať se všichni předvedou. Přesně jak ty jsi řekl, dneska se náckové odkopali a už se ani neskrývají, no, protože nikdo je nepronásleduje, tak se neskrývají. Tím pádem lze monitorovat, kdo je kdo. A to rozkryté zlo potom se může k němu přistoupit, jo. K tomu řešení. Čili je to hrana, musím říct. Poteče krev. Teď je otázka, jestli poteče hodně krve nebo méně krve. Bavím se hlavně o západní Evropě. Myslím si, že takhle, proč se nebavím o Slovensku nebo o České republice? My jsme třeba pro Ruskou federaci, nejsme ani jedna gubernie. Jo, když jsme se tady bavili o tom, že odvolali nějakého gubernátora, ten gubernátor spravuje větší území než prezident, jo, nebo jako nějaký prezident České republiky, to je zanedbatelná figura, jo. Náměstek ministra školství v Moskevské oblasti je zodpovědnostně a jakoby tím, co dělá a co všecko musí obhospodařovat, tak toho má mnohem víc než ministr školství České republiky. Jo, pro představu. Čili nějaká Česká republika s 10 milionama nebo Slovensko s 8 milionama lidí, to je ani... Česko-Slovensko je jedna gubernie ruská. Takže u nás až v tomhletom tolik nejde. Ale jde právě o tu Francii, Německo, o ty Itálii, o ty země, o ty velké země, kde ta nacifikace prostě probíhá, které byly jako kolonistama, protože my v podstatě asi velmi rychle se ve chvíli, kdy začne na západě téct krev, tak si myslím, že my velmi rychle se přimkneme k tomu ruskému cecíku.
1: Myslím si, že taky.
0: Jo, možná to bude v podprsence BRICSu, ale rozhodně si myslím, že to bude ten ruský prs, který nakonec nás napojí tím podstatným. Jo. Takhle, pokud, a tady má Robert Fico obrovský náskok, pokud nezblbneme a nezačneme jako šířit rusofobii, tak jako třeba fialovci. Tu máme šanci pořád ještě na nějaký slušný život. Rozhodně počítejme s tím, že životní úroveň výrazně poklesne. Bavím se o tom, že tady možná nepoteče krev. Jo, takhle to řeknu. Čili tohleto si užijou trošku někde jinde. No ale pořád nebezpečí jsou pro nás ty Ukrajinci, že jo. Nemyslím en bloc všichni. Myslím ti nasazení Ukrajinci, kteří by nám tu měli tvrdit pořádky. Proto je potřeba zabránit tomu, aby tady měli svoji partaj Landsmannschaft, sudetoněmecký a Ukrajinci. Protože v řadě zemí momentálně v Evropě Ukrajinci se chtějí realizovat a ta integrace do té společnosti má být až tak silná, že chtějí založit své strany politické. Tak to je momentálně situace, která jako řekl bych pro někoho nebude vypadat příliš radostně, ale zase mohu se na to připravit. Zlato, stříbro, koncentrovat majetek do něčeho, co dám do kapsy. Ruská federace má program na přijímání uprchlíků z Evropy, z Evropské unie. Tady musíme říct, je dobře, že jsme v Evropské unii, protože se to tím pádem na nás vztahuje. Na druhou stranu jsme vlastenci, to znamená, že nebudeme utíkat, pokud to nebude vyloženě život ohrožující prostředí. Takže uvidíme, rozhodně takhle, máme kam jít, to je důležité. A na to, co budeme prožít, ať už někam půjdeme nebo nepůjdeme, a na to, co nás čeká, víme, že když je vyhlášen válečný stav nebo je vyhlášeno ekonomické ohrožení státu, tak se můžou zabavovat majetky, můžou se konfiskovat nemovitosti, auta, čili všechno, co armáda potřebuje a ukáže prstem, má na to nárok. Takhle to funguje potom. Když stát rozhodne, že zrekvíruje vklady obyvatel na to, aby zaplatila dluhy, tak je zrekvíruje. Tečka. Proto děláme ty programy, nejenom tady životom mluvíme, ale děláme ty faktické programy na to, aby si lidé mohli své majetky převést do zóny neregistrovaných majetků, pomlčka tedy nedaněných, nerekvírovatelných, jo? A aby byli se svým majetkem mobilní, to znamená, aby nebyli svázaný s nemovitostmi, ze kterých jim sice tečou nějaké příjmy, ale ze kterých taky budou platit víc a víc daní a které jim kdykoliv mohou sebrat. A nemůžou si je vzít do kapsy, aby si je přenesli někam jinam. Každý by měl nějakým způsobem o tomhle nějak přemýšlet a měl by vzít rozum do hrsti, jak se říká. No, máme ještě 10 minut asi, Jiří.
1: No, prosím tě, no, ty jsi mě totiž jako skvěle nahrál, protože já jsem tak seděl a přišla mi nějaká informace, říká, zkus se podívat na téma občan versus stát kdo má jaký povinnosti, jaký má občan povinnosti vůči státu, jaký stát má povinnosti vůči občanovi. A že jsem se díval vlastně na strukturu českého státního dluhu, tak já bych tady v rychlosti ještě v těch 10 minutách něco k tomu řekl.
0: Co jo, a ještě prosím tě, nesmíme zapomenout, možná asi ještě než se do toho pustíš, umělá inteligence. Pozor, pozor, umělá inteligence je záležitost, která opanovává určité rozhodovací procesy, takhle to řeknu. Tak třeba, proč se nechal vtáhnout Trump do toho Iránu Izraelem? Víš proč, Jiří?
1: Proč se Trump taková. Nechal?
0: No. Kdo mu to našeptal?
1: No, Izrael mu to našeptal.
0: To už je nápověda. No, kdo mu to našeptal v Americe?
1: No, izraelská lobby, bych řekl já.
0: Umělá inteligence. Umělá inteligence doporučila Trumpovi, aby uposlechl vábení Izraele, přestože odborníci v Americe říkali v Pentagonu špatně, tak on poslech umělou inteligenci. Jen tak mezi náma. To je zajímavý, ne?
1: To ani nevím.
0: No.
1: Vidíš to, to máš ještě lepší zdroje.
0: Taková jenom perlička. No. Takže lidé bezmezně důvěřují umělé inteligenci, což je ale veliká chyba, protože než budete chtít uvěřit absolutně tomu, co říká umělá inteligence, tak si ji prověřte. My jsme měli s kolegou tady jedním takový rozhovor, on si testuje umělou inteligenci, jo. A zjistil, a to bude asi pořad trošku, který rozebereme možná s Išou, nebo s tebou, uvidím, asi s obouma, s každým z nějakého úhlu pohledu. Umělá inteligence v podstatě se napojí na toho člověka, totálně ho zmonitoruje, vysaje ho s informací, pak ho vyautuje a jde dál, čili použije
1: no, odkope. K tomu mám další jako informaci. Teď jsem se bavil s jedním člověkem, kamarád chtěl si vyzkoušet umělou inteligenci a zadal mu nějaký, a je programátor ten člověk, aha, a zadal mu velmi složitý úkol. Ten úkol jako není podstatný, jo, ale ta umělá inteligence, v podstatě se hovoří teďka o tom, že umělá inteligence má nahradit asi 1,7 miliardy pracovních míst na planetě. Jo? A takový prostě jako číslo. A ona, ta umělá inteligence, on jí dal veškerý všechny jako údaje o sobě, kartu, PIN a tak dál, a dal mu nějaký úkol. No a on chroustal, po dní se ho zeptal, že tomu to nerozumí, tak on mu to zpřesnil, ten úkol, a pak ten úkol provedl. No a ten programátor se potom, je to kluk z Česka, jo, tady, podíval se na tu, potom zpětně na ten zápis, co ta umělá inteligence dělala, a ona si stáhla peníze z karty, koupila si kurz nějaký online, ten kurz si prošla, ty materiály, které nebyly dostupné normálně, ten kurz si prošla a dokončila na základě toho ten úkol. Jo, no. Takže tady je, takže to má několik jako konotací, jo, jednak je kritický vlastně to, co té umělé inteligenci poskytneš, to, co kam ji necháš jako zasáhnout, nebo s čím ji necháš pracovat. Dneska už jsou případy, že umělá inteligence pracuje tím způsobem, že máš třeba 10, 12 nějakých agentů, který dělají nějakou repetitivní práci, a pak ji zadáš a jeden ten agent se rozmyslí, že to dělat nebude, a buď to třeba přejde do nějakého kryptovacího módu a vytvoří si jiného uživatele, přihlásí se někam jinam a pracuje si po své ose dál, někam dále. nebo prostě napadne nějaký firmě data smaže a hotovo.
0: No, je to neřízená střela v určitý momentu. Protože všichni jako by vychází, že umělá inteligence je otrok, který pro něho bude pracovat.
1: Už
0: Ale
1: ne,
0: ono se
1: už
0: ukazuje,
1: ne.
0: že ta umělá inteligence je nástroj, který je používán proti lidem určitého, s určitými cíly. Jo.
1: Jednak jeden ten cíl vlastně je to, že snáze dokáže dostat informace od těch lidí, protože ty tam zadáváš různé věci,
0: Ano.
1: řešíš různé věci a tak dále. Je to obrovský sběr dat.
0: To je jedna věc. A druhá věc je, tím pádem dáváš šanc to, že velmi snadným způsobem tě může někdo zlikvidovat, protože ona na tebe ví tolik, že není problém potom ta data zneužít. A dokonce z nich vykonstruovat příběh, kterého si se jako kdyby měl zúčastnit, ale vlastně si v něm vůbec nebyl, jo. Ale to už je někde, ale jsme se pobavili jindy. Tak,
1: Jo.
0: pojďme na tu strukturu.
1: No tak dívej, já jsem se právě že zamýšlel nad tím, v podstatě mě furt vrtá hlavou, jaký je vztah mezi státem a občanem a občanem a státem. Takže já jsem se díval na ty povinnosti a občan stát, to je co dluží občan státu, takže občan má platit daně, odvádět pojistné, má nějakou brannou povinnost, musí dodržovat právní řád, povinnou školní docházku, musí svědčit a vypovídat a musí mít občanský průkaz od 15 let povinnost, musí pomoct v nouzi, musí se účastnit na procesech státu a musí šetřit majetek a životní prostředí, nepoškozovat životní prostředí. Jo. Naopak, stát vůči občanovi má chránit život, zdraví a majetek, zajistit spravedlnost a právní stát, zajistit vzdělání, zajistit zdravotní péči, zajistit sociální zabezpečení. Bavím se teďka o České republice, jo? Vychází to z českého právního řádu a listiny svobody. Má garantovat svobody, to znamená svoboda slova, vyznání, shromažďování, podnikání, vlastnictví a podobně. Volby a politická účast, takže svobodné, rovné a přímé volby, infrastruktura a veřejné statky, to znamená, zajišťuje stát, diplomatická ochrana v zahraničí a odpovědnost, nese odpovědnost za škodu způsobenou občanovi. Minimálně u poloviny těch věcí je to velmi, bych to řekl, velmi diskutabilní, co ten stát vlastně tomu občanovi poskytuje. Ale to je, ono mi to nazval smlouva, kterou nikdo nepodepsal, ale platí pro všechny, jo. Takže vztah toho občana státu je rámován ústavou a listinou základních práv a svobod a stovkami dílčích zákonů, jo. Garance ústavně na zakotvená minima, která nelze zákonem zrušit, je nějaký život a důstojnost, rovnost před zákonem, v vlastnictví a dědění, svoboda projevu, zdraví a sociální jistota, práce a podnikání, životní prostředí a soudní a jiná ochrana. Minimálně u všech věcí jsme zjistili, že během covidu vlastně nic jako nefunguje, jo, a tak dál. Ale to teď nebudu, to teď nechci rozdiskutovávat. A teď ten dluh, jo. Aktuálně dlužíme 3,72 bilionů korun, což je zhruba 347 tisíc korun na každého občana. A
0: Bez rozdílu věku.
1: bez rozdílu věku, od kojence až po stoletého starce, ano, přesně tak. A zajímavý je tady napsáno, že obslužnost, počkej, jak to tady je, je to 43% podílu na HDP, jenom roční úroky toho dluhu je 95 miliard, jo, obslužnost toho dluhu. Průměrný výnos nově emitovaných dluhopisů 4,5%, průměrná splatnost těch dluhopisů je 9,9 let. No a teďka k tomu, té struktuře. Takže 40% domácí banky, dále penzi, to znamená domácí banky se myslí jako domácí pobočky světových bank. Penzijní fondy a pojišťovny 15%, zahraniční investoři 25%, ČNB a vládní instituce 12%.

0: struktura druhu je taková, že domácnosti a malé investoři jsou asi 5%. To jsou ti, kdo drží český státní dluh jako z pohledu, že máš doma
1: dluhopisy. Jo, majitelé dluhu.
0: Ano.
1: Takže jo. Věřitelé.
0: Věřitelé, ano.
1: Tak, a už tomu rozumím, jo.
0: Domácí finanční instituce, to znamená Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Unicredit, PPF a tak dál. To nejsou domácí finanční instituce. Domácí penzijní fondy a pojišťovny, to jsou ty stejné jako filiálky, ale jsou to zahraniční firmy, že jo. Pak jsou další zahraniční investoři, nerezidenti, banky, fondy, centrální banky EU, Asie, USA a tak dále. A pak je Česká národní banka, vládní instituce, to znamená nějaký zdravotní pojišťovny, státní fondy, a kde je samozřejmě taky zahraniční kapitál a centrální banka je řízená z Fedu, že jo?
1: Mezinárodním měnovým fondem. Takže přes 90% dluhu, tak přes 90% dluhu dlužíme zahraničním věřitelům.
0: Ano, ano. A ještě je taková větička, já jsem se ptal na to, stát neručí, já jsem se ptal na to, jak vlastně jako ručí ten stát. No a on mě tady přesvědčoval o tom, že stát neručí žádným konkrétním majetkem, ale stát ručí vlastně daňovou kapacitou státu, suverenitou a stabilitě institucí skrz rating a měnové suverenitě.
1: Mm-hmm.
0: Takže ve všech třech případech je to vlastně sanování peněz od lidí, jinými slovy.
1: Je dobře, že jsi to přeložil, protože ono to vypadalo jako, že tam není ten občan, jo, zatím. No. Ale můžeš přečíst ještě jednou ty kategorie?
0: Ano. První kategorie je domácí finanční instituce, v závorce banky, pak jsou domácí penzijní fondy a pojišťovny.
1: Ne, promiň. Čím je ručen ten dluh?
0: Jo, to je daňová kapacita státu, to znamená schopnosti vybírat daně od občanů,
1: ano,
0: a firem v budoucnosti. Pak je tam suverenita a stabilita institucí, to znamená rating, vyjadřuje právě tuto důvěru. A pak měnová suverenita. Česká národní banka může v krajním případě tisknout koruny. 90% dluhu je v českých korunách.
1: No, takže všechny ty věci mají vliv na životní úroveň občana.
0: Ano.
1: Všechny ty věci souvisí s vysáváním těch lidí, protože ano, za všechny tyto věci jsou vlastně zodpovědní lidé. Výběr daní. Když se bude vybírat málo, tak se zvýší zátěž daňová. Může k tomu vláda přistoupit tak, že s rozvojem ekonomiky poroste spotřeba obyvatelstva a tím pádem porostou mzdy, poroste ekonomický rozvoj, poroste životní úroveň, lidé budou víc nakupovat, budou víc utrácet, když budou víc utrácet, zaplatí víc daní, vydělají víc peněz a zaplatí víc na daních. To má dvě cesty. Jo? A my vidíme dlouhodobě, že tady ODSka, zejména ODSka, zavádí a utahuje daně, aniž by rostla ekonomika. To znamená, že to je ta defenzivní cesta. Na jejímž konci je pád.
0: Ano.
1: Když to ta rozvojová cesta, to je to, o které mluví teď Andrej Babiš a jeho vláda, ta pochopitelně potřebuje určité věci, které se teď snaží zařídit. A to, protože ještě se mi nikdo nepřihlásil tady, tak to je předmět jeho návštěvy Arménie, Azerbajdžánu, Kazachstánu, kde to ještě byl teď.
0: Ano. Uzbekistán, Kazachstán a Azerbajdžán.
1: Azerbajdžán.
0: Jo. No, z toho tak vlastně Kazachstán.

0: Kazachstán a Uzbekistán jsou členové BRICSu, že jo? Takže tam je jako úzká spolupráce. A v Kazachstánu a v Uzbekistánu to byly ty hlavní návštěvy a tam vlastně letěli i s ministrem průmyslu a s nějakýma 30 lidma z biznisu. Dokonce tam domluvili nějaký kontrakty, ale dostalo se jim velmi vřelého přijetí, jak v jedné, tak v druhé zemi. A bylo vidět, že si ceníte návštěvy a jako díval jsem se na ty videjka, viděl jsem to, bylo to úplně něco jiného než Trump v Číně, no, asi tak bych to řekl.
1: Ale mně to přijde, Andrej schání zdroje, že jo?
0: Já to čtu dvojím způsobem vlastně. To schánění těch zdrojů, protože samozřejmě tyto země mohou dodávat fosilní paliva, to je první věc, ale i druhá věc je ta, že nechce jít přímo na Rusko, ale
1: nechce jít za kovářem.
0: Nechce jít za kovářem, ale jde za kovářko, aby to jako s kovářem dohokala. Jako.
1: Jo, přesně tak.
0: V podstatě. Tak to čtu já teda, no, takže...
1: Jo, čteš to dobře, já si myslím, že to je jasný, jo, to je... Je to jasný. Bez energií, bez potravin a bez hnojiv a bez toho, že máš suroviny, abys měl hnojiva, tak je to problém. Nemáš osivo a tak dále. To je, já si myslím, že Andrej Babiš teď dělá velice správné kroky. Byť to možná spousta lidí nechápe, jo, ale budiš mu odpuštěno za covid. Teď se snaží opravdu, byť o tom moc nemluví na hlas, tak připravit Českou republiku na velice těžké období. Řekl bych, že jedno z nejtěžších od druhé světové války. Mm-hmm. Jo, to jako bez zesporu. Čili držme mu palce. No já nevím, mě se tu ještě někdo furt nehlásí k dalšímu pořadování.
0: Ano.
1: Nevím, kolegové, jako, jak to mají. Ale když se vrátíme k té struktuře toho dluhu a ke struktuře věřitelů, to je totiž, možná, že struktura věřitelů je důležitější než struktura dluhu, jo. Tak, už
0: je tady forma vlastně.
1: To je totiž potom, když, jaký vliv mají na tebe ti věřitelé. Jo? Logické je, že za těma bankama stojí ti praví věřitelé. Banky jsou jenom nástroj, přes který. Ale ty, kdož jsou majitelé těchto bank, to jsou ti praví věřitelé a to nejsou žádný hodní hoši. Jako. Nic, budeme končit. Martin, už je tady. Jiří, pojď se rozloučit.
0: Já se s vámi loučím, mějte krásný víkend, doufám, že bude trošku hezký, že nebude jenom pršet a budu se těšit příští týden na vysílání. Mějte se krásně.
1: Jiří, děkuji ti, dneska to bylo hodně výživné, si myslím. Dneska jsme asi v mnohých hlavách zaseli velké přemýšlení a velké hledání si různých podkladů a materiálů. To je důležité, hlavně jsme nebyli jenom pozitivní, respektive byli jsme pozitivní, protože když o tom víš a můžeš se na to připravit, tak je to lepší, než když ti to někdo do nekonečna zatajuje. Jo? Čili je potřeba tu situaci zvážit, je potřeba tu situaci číst, monitorovat, orientovat se v tom a zachovat se tak, aby tě nic nezaskočilo. Přátelé, to bylo všechno. Martin už je nachystán, takže dokadaně za chvilku budu předávat vysílání, aby mohl být další pořad na scéně, takže od mikrofonu společně s Jiřím se pro teď loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: Penis.
1: Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
2: Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem.
1: Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
3: A komu tím prospějete, co?
1: Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.
4: Nuž, já vás zdravím a vítám. Teď nám odbyla 20. hodina. Máme tedy 15. května léta páně 2026 jejich kalendáře a my se koukneme nebo počkáme, až se mi pánové přihlásí. Zatím jsem tady sám, tak samozřejmě na hovory u Kábosnice Vítek a VK, šéfredaktor tedy Ironet.news, nebo jaké to má zakončení, a samozřejmě Vítek z Tapin Rádia. Nuž, Žofi jim popřeji vše nej. Tak Žofie, tak dnes nám pršelo, to asi k té pranostice nějak sedí. Nuž, a my se koukneme za chvilku na ty věci, které se nám udaly za týden, a nebo případně zase, tedy jak říká VK, v pátek, že se dějí ty nejdůležitější věci, kterých si nikdo nevšímá. Nuž, a než se nám pánové přihlásí, tak já vám tady s dovolením něco přečtu. Kolmenův, tedy kalkulátor 9. vlny, nám dnes říká, že ještě stále je čas spustit svoje projekty. Máme-li samozřejmě nějaké v plánech, v té hlavě, tak je to na vás. Každý nějaké máme. Třeba načasovat si, že někomu něco řekneme. Vyřešíme nějaký problém, ušijeme halenku nebo připravíme přednášku. Já už před pár lety začala háčkovat další tričko. Píše Helenka Heclová, tímto jí zdravím. A u chystání přednášky úvahy na téma, co nám astrologové neříkají. A víte, že sudeťáci si naplánovali sjezd přesně na 22. května, což je vrchol 9. vlny? Možná to vědí, nebo ne? Pan Coleman tedy říká, že je možné, že to vědí a plánují si spouštění svých projektů na dny, kdy to nejlíp půjde. Samozřejmě tím podpoří vše se magicky. Ať chceme nebo nechceme, oni to dělají. Tvoří si to pole podle sebe a svých zájmů. A pokud my nebudeme silněji tvořit to své pole, tak to vyhrajou. A budoucnost naší země a našich zdrojů bude v jejich rukách. Budeme zase jen krmelcem, nejen pro Židy, kteří ojebávají Němce stejně jako nás. Nejen pro migranty, které si tam natáhali. Ale Němci se budou hojit na nás, pokud se konečně nezbouříme. ale ne revolucích na nějakých náměstích, ale revolucí rezonanční, revolucí tedy pole těch, kdo se konečně vzpamatují, aby spolupracovali s duchem a budovali skrze svoje projekty novou zemi, jak vyžaduje doba deváté vlny. Nevím, co jiného k tomu dodat. Zatím ze sebe děláme blbce celého světa. Skvělé, produktivní, šikovné, výkonné, hubu držící, disciplinované a ukázněné blbce světa. Nevím, jak je to možné, nevím, jak to dopadne. Jak dlouho ještě ty blbce budeme dělat, když víme, jak na to. Ale uvědomujeme si, nebo uvědomujete si, že jsme pod útokem a pod strašným tlakem a ten pořád nekončí a pořád se stupňuje? A ještě jedna věc. Víte, že jsme a budeme tak silní, jak obrovskému tlaku dokážeme čelit a překonat jej? Než nás tedy úplně zlomí. Hlavně, že nepřítel je Rusko a teď zase bubáček hantavirus, že ano. Tož alespoň my zameditujme. Děkuji za pozornost a hezký den přeje tedy Helenka Heclů, takže tímto jí zdravím. Má tady tedy, je to od Karla Johana tedy Colemana a založeno na jeho tedy myšlence deváté vlny a je to tady tedy propočítáno přesně. Takže je to zajímavé, abyste se na to koukli, aby jsme se na to koukli, aby jsme nad tím vůbec zapřemýšleli, co se tady zkrátka děje. Víte, že tedy parlament, poslanecká sněmovna přijala nějakou, nevím, rezoluci, usnesení, blablabla. Helmut zase, ten, co se češe na ádu a má ádovo knírek, že ano, ten vyžranej Ben Posselt, ten zase řekl, že to je trapný a bůh ví co všechno, že ho to nezajímá. Tak přesně takhle oni se chovají, vetřou se sem a nebudou se s námi o tom ani bavit, protože pro ně je to vyřešeno. Tak, to je to důležité, dámy a pánové, aby jsme si uvědomili všichni, každý, jeden, co se tady děje. Proto už lidé vyrážejí, jsou na příští víkend na chystání. Někteří už dokonce jedou 23. 22., aby strávili víkend v Brně, aby tam pokojně demonstrovali, nebo spíše manifestovali. To není demonstrace. Je to manifestace, má to být manifestace odhodlání toho, že nezapomínáme, co tady jsme si dělali. Ať už jsou to zmetci, banderovci, UPA a další, co dělali vůbec i na Ukrajině, s polskými lidmi, ze Židy, s Čechoslováky, Maďary, ale i se samotnými tedy Ukrajinci a Sověty, protože tenkrát jim to děsně vadilo a zapřísáhli se, mají to v těch svých přísahách, že budou po boku Hitlera bojovat proti Sovětskému svazu. A to jsou dnešní hrdinové samozřejmě okrajiny toho okrajového státu 404. Nuž. A Sudeťáci samozřejmě mají dlouhodobě ve svém programu, i když to jakože teď vyškrtli před pár lety, že ano, aby to nebylo tak do očí, tak vyškrtli to, že by se tady chtěli usídlit a všechny nás pohnat pryč. Uvědomte si, zazpomínejte, najděte si, vyhledejte si přes vyhledávače Konrad Henlein, že ano, a jeho smečka, co dělali. Deutsche Sudetenpartei a další, najděte si, co měl, no, pražský kat zemřel, pražský kat, no, teď mi vypadlo jeho jméno. Místo držící tady nad Bémen und Mähren, jak na něj byl zkampáchaný ten atentátek skupinou Silver A, československých tedy vysádkářů vycvičených Británii, tak si uvědomte, co ten měl ve svém prohlášení, když nastupoval do úřadu, že nás chtěli vytřískat. Vzpomeňte si, že zkrátka, když byl vyhlášen protektorát, tak zrovna ty Sudeťáci tady vyháněli x tisíc lidí a řvali na ně, že můžou být rádi, že přežili, že jinak si to s nima vyřídí, jestli se tam zkusí vrátit. Stálo nás to druhá světová válka 360, někde se uvádí 365 tisíc lidských životů, Československo suma sumárum dohromady. Vůbec to byla genocida proti slovanským národům, přes 37 milionů jenom ze Slovanů. A ze Sovětského svazu to stálo 26 milionů obětí jenom. To jsou důležité věci a banderovci tady zařádili samozřejmě daleko, daleko ještě po válce, když se tady hnali a utíkali před sovětskými vojsky a schovávali se, tak tady vraždili. To je všechno potřeba mít na paměti a nenaskakovat na ty přepisovače dějin. Tak já jdu kouknout, co se děje s Vítkem, ještě před chvilku byl aktivní, teď tady zkrátka není. Dámy a pánové, tak si asi dáme nějakou písničku, protože nevím. Další důležité téma samozřejmě, dámy a pánové, dneska mělo být něco, nějaké manifestace, demonstrace, nebo spíš, nevím, bylo mi to jenom trošku nastíněno, takže zítra se tomu budeme věnovat, větrníky, že ano, VTE, větrné elektrárny. A koukneme se na to s inženýrem Jaroslavem Novákem od 21 hodin, protože budu zítra na poslech budoucnosti v Mělníku. Takže se tam můžeme vidět, budou tam knihy, samozřejmě tam dovezu, takže budete moct zakoupit i a další věci. A budeme projednávat, nebo zase budeme už po třetí nebo po čtvrté výhody větrníků, které žádné nejsou praktické, pokud to není jenom tedy peníze do kapes těch zmetků, který to tady chtějí postavit a zničit naši krásnou krajinu a naši krásnou zemi a ohrozit naše životy a zdraví. Oproti dostavbě Temelínu, třetí a čtvrtý blok, oproti rozšíření Dukovan a dalších věcí, které je čistá, bezemisní, nejúspornější, nejefektivnější jaderná energie. Sice nám to může líbit, nebo ne. Víte, že ta vypatlaná Uršulka, anebo kdo to byl, tak minulý nebo předminulý týden, nebo jestli to byla Muty, že se za nich zavřeli vlastně jaderné elektrárny, že ano, to bylo po Fukušimě. Dneska o Fukušimě Daiichi 1 neslyšíte nic. Už před lety jsem přinášel 7 let poté, abyste se koukli na, mělo by to být v našem archivu, abyste se koukli na to, jak byla ničena příroda. Tak všechno si dávejte, prosím vás, do souvislostí. A objevuje se tady, jestli je to pravda nebo ne, nevím, ale zase se to tady sdílelo, objevilo se to po x měsících a pak i po x letech. Zkrátka to, že ta příroda okolo Pripjati, okolo vlastně jaderné elektrárny na Ukrajině, že ano, Černobyl, že když tam zmizel člověk, tak příroda to opanovala a dneska je to tam úplně skvělé. A ten vědec, který to tam zkoumal, dokonce říkal, že to vypadá, že radioaktivita je k přírodě milosrdnější, než jsou lidé. Tady to mám, když se nám pánové zatím nepřihlásili a nepřihlásí. Já to s dovolením načtu, jestli se přihlásí vůbec někdy. Zítra budou ještě od 19. hodiny zprávy nachystány a možná od 20. už bychom to mohli s Jardou Novákem spustit, abyste nečekali do 21. hodiny. Takže a co když je všechno úplně jinak? Maruška bez děků to píše na Facebooku. A i vědecká v uvozovkách pravda o radioaktivitě, která měla po tisíce let ničit vše živé. A přitom už po 40 letech se začíná vážně tato pravda propadat. Černobylský biolog, který žije mezi opuštěnými vesnicemi, zarostlými lesem a tichem, je více než 15 let na tomto místě, tak jednou řekl na konferenci, dokonce v Praze to mělo být, větu, po které v sále zavládlo pár minut ticha a řekl právě radioaktivita, se ukázala být milosrdnější než člověk. Ticho bylo hluboké jako černobylský les v noci, protože všichni věděli, že nepřeháněl. Od katastrofy tenkrát uplynulo 9 let a území, které svět považoval za odsouzené na tisíce let, k nicotě se proměnilo v jednu z nejčistších a nejdivočejších rezervací v Evropě. A tam, kde kdysi stál beton, roste nyní život, houževnatý, moudrý a téměř originální. Populace velkých zvířat vzrostla 7x. Vlci se usadili ve starých školách a žijí pod lavicemi, kde kdysi seděli děti. Medvědi se sem vrátili poprvé za 100 let. Rys chodí po střechách domečků pokrytých mechem. A tak jeleni, losy, divocí koně Převalského se toulají ulicemi, které si dodnes pamatují lidské hlasy. A to, čemu jsme nazývali tady to, co jsme nazývali mrtvou zónou, se stalo triumfem života. Statistika, tedy suchá a bez emocí, říká jednoduchou pravdu. Nepřítomnost člověka je nejlepší podmínkou pro obnovu přírody. Nejzajímavější není ten comeback, návrat. Je to evoluce, která se odehrává přímo před našima očima. Zvířata zde mutují, ale ne ke škodě, ale pro lepší užitek. Černobylští vlci jsou proti infekcím 6x odolnější než ty normální a jejich buňky dokáží opravit DNA po ozařování. Místní žabky ty stmavly a jejich kůže je plná melaninu, který absorbuje záření a chrání vlastně žábu jako brnění. Psi žijící v blízkosti reaktorů mají přes 200 jedinečných genetických variant, které nikde jinde na Zemi nejsou. A někteří vědci se domnívají, že tyto mutace by mohly být i klíčem k vývoji protilátek proti rakovině a radiaci. A dokonce i ptáci jsou tam jiní. Jejich krev obsahuje 10x více antioxidantů, než je normální krev ptáků. Jsou teď silnější, rychleji se množí a zpívají dokonce hlasitěji. Ornitolog, který je vyšetřoval, řekl větu, která se stala symbolem nového Černobylu. Tedy není to zázrak, je to biologie, která se naučila nebát se. A dokonce i ty rostliny právě porušily pravidla. Břízy rostou betonem, borovice prořezávají asfalt, réva obtáčí staré antény a mění kov na živý rám. U reaktoru dokonce vědci našli houby, které se živí radiací. Absorbují ionizující záření a mění ho v energii pro růst. A tento jev se nazývá radiotrofie. Nuž a poprvé v historii, kdy živý organismus doslova požírá tedy záření. Některé stromy v zóně rostou 3x rychleji. Aha. Tak vydržte, 3x rychleji, já to tady dočtu a pak se vrátím k tomu, co mi píše Vítek. Některé rostou 3x rychleji než mimo zónu, zasaženou tedy stromy. Půda obsahuje unikátní mikroorganismy, schopné rozkládat tedy izotopy cézia a stroncia. A zdá se, že příroda se začala léčit sama. Bez pomoci, bez technologie, bez lidí. Černobyl už není symbolem zkázy. Stal se laboratoří budoucnosti. V místě, kde biologie píše nový scénář. Scénář, ve kterém zvítězí život i tam, kde jsme si mysleli, že všechno zemřelo. Tam, uprostřed ruin, nám příroda tiše šeptá pravdu, kterou jsme nechtěli slyšet. Nejsme středem světa, jsme tu jenom na návštěvě. A snad nejdivočejší objev Černobylu není v radiaci, ale ve vědomí, že svět může žít bez nás, a to perfektně. Tak, to by samozřejmě velice nahrávalo tohle všechno, by nahrávalo totiž tomu programu Wilderness, nebo zdivočení zpátky evropského území. To je německý koncept, nebo germánský koncept, nahnat lidi do velkých měst a právě vytřískat vesnice, vesničky a malá městečka a nechat to přírodě. My samozřejmě víme, že tam, kde odejde člověk, první zmizí do 30 až 50 let silnice. Není to tedy radiací, že břízy rostou betonem a jiné borovice prořezávají asfalt. I stébelko trávy nebo vůbec semínko, když má trošku možnost, tak se vám tam uchytí v tom asfaltu i v tom betonu a dokáže ho roztrhat, rozervat a za chvilku tam nic není. Tak. A další. Takže to je důležité si uvědomit. Mimochodem, podívejte se na dokumentární film Voda. Je to ruský film, takže možná tam bude nějaká propaganda. samozřejmě, že jo. Tak a další. Teď nevím, kam mi to ten Vítek psal. Kde jsem to tady viděl, že jsem to neviděl. Tak, zatím to nevidím. Vítek mi někam psal, ale já nevím, kam. Mě se to tady zobrazilo a od té doby to nevidím. Takže netuším, co se to tady děje. Tak, dámy a pánové, teď už si asi dáme nějakou písničku. No a já dám tematickou, co vy na to, jelikož přece nám tady ten hanťák, vajrusák tady nám řádí, že ano. Už jste viděli ta videa, kde kašpaři zase se sprejují nějakou dezinfekcí, jsou tam v atom bordelu, v tom lékařském, že ano. A okolo prochází pán, ten má jenom na sobě modrý rukavice, protože asi zrovna kontroloval špalky pod letadlem. A roušku nemá, má normální černé kalhoty, modrou košili a vesele si okolo nich prochází. To samé členové posádky, která vyzvedávala nějaký ty asi nakažený nebo dopravovala na tu danou loď asi specialisty, tak ty byly samozřejmě taky v atom bordelu takovým lékařským, že ano, jakože protiinfekčním a dalším. No a posádka, která je tam přivezla, neměla nic. Snad ani rouške, natož rukavice. To jenom, abyste si uvědomili, že stále se tady dějou svinstva. A já se nedopovídal vlastně o tom, o těch větrnicích, takže zítra si o nich budeme povídat. A já vám tady najdu, kde pak máme ortela. My si musíme najít to, co tady nemám, že ano, samozřejmě. Tak si dáme covida. Teď nevím, kam mi skočilo tady. A jdu zjistit, co se děje.

tematická píseň COVID. Nám dozní, já ji asi nechám, protože tam pak je, samozřejmě, tam pak je text, to je z YouTubeku staženo. Tak VK stále ještě není, prý měl minule nějaké problémos, nebo technikoš, nebo kýhoš, lakoš, co já vím, takže tady nikdo není zatím, dámy a pánové, co jsem se tak dozvěděl. Tak uvidíme, jestli někdo někdy bude, zprávy se nepodařilo nahrát, takže i ten Discord připitomněl pozor, někdo už se tady přihlašuje, ale já se tam nemůžu kouknout. Nemůžu. Halo, halo, VK je zde a já musím najít toho. Tady jsme. A Vítek teď není. Tak VK, vítej. Ahoj, ahoj. A já musím sehnat toho Vítka, kde nám to psal. On mi to psal na Facebooku, tak už. Jo, výborně, spojeno. Spojení navázáno. Čau, čau.

0: Ohledně hentenviru, jsme tady v Čechách a v Česku překřtili na hentenvirus. Dokonce v Brně, a tam je dokonce speciální, jak tam byl ten sudecký sjezd, tak tam je špeci henline virus ze štatlu, představte si to, takže už tady máme několik mutací v Česku. Nicméně, abychom se tady vrátili trošku na tu seriózní rovinu. Jakým způsobem, jaké jsou novinky, protože my jsme právě tím chtěli začít, já jsem řekl, že nebudeme uvádět ten úvod, článek, nadpis toho článku. Takže jaké jsou novinky ohledně té, řekněme, amplifikace? Je ten vzorec víceméně ve variacích stejný jako s nástupem COVID-19 před několika lety?
1: Já bych řekl, že tenhle ten týden je v podstatě přesahový týden. Je to přesahový týden z toho důvodu, že všechny události, které proběhly, jsou sloučené dohromady do jednoho překlenovacího mostu, do jednoho modulu a dalo by se o tom hovořit ze všech stran a stejně vždycky skončíme u jednoho jediného tématu. Já to hned vysvětlím. Takzvaný hantavirus, to znamená nová priorita řízení globálního prediktora na páté prioritě, je naprosto zjevná. Kdo se zabývá o systémy takzvaných koncepcí řízení a takzvanou konceptuální gramotnost, tak je mu jasné samozřejmě, co se děje. Válka na Ukrajině trvá už pátým rokem pro kolektivní západ, dopadla naprosto katastrofou, způsobila urychlení destrukce procesu globálního prediktora na rozbití takzvaného národního systému vnitřního prediktora Spojených států Pax Americana. Ten proces je v podstatě jakoby urychlovaný tím, že čím rychleji Spojené státy se hroutí, tím více posiluje jakýsi strašný novodobý neonacismus, systémy revanšismu a revizionismu v celé Evropě, která se mohutně nacifikuje už delší dobu, ale ten proces se tím urychluje maximálním způsobem. S tím souvisí to, že oni chtějí že jo, všude rozdávat průkazy na internet. Já nevím, jestli u vás v Česku se o tom mluví v médiích, tady v Německu už se mluví o průkazech na internet. Nepřihlásíte se na internet. Ale pozor, pozor, pozor, velký vykřičník, abyste rozuměli, co to znamená. Ne, že budete muset chodit na nějakou stránku a tam pomocí bankovní identity se jako někde přihlašovat na nějakou stránku a ty stránky, které nebudou provozovány v Evropské unii, ty kontroly nebudou mít, tak vy si vezmete VPNku a připojíte se z ciziny nebo do ciziny na cizí server a oni teď chtějí zakázat i VPN servery, respektive dát je zase na nějakou občanku VPN servery. Ale tohleto, ten průkaz na internet, to je myšlenka, že když spustíte počítač, tak vůbec se nepřipojíte na internet, dokud se neověříte, že vy jste vy nějakým dokladem totožnosti, který se zanese na nějakou centrálu nějakého ministerstva vnitra. Právě teď tento a tento, že jo, Jan Novák nebo Jana Nováková, že jo, nějaká osoba se teď momentálně přihlásila tam a tam a začíná používat internet tam a tam a my teď víme, jak, odkud ona se připojila. Protože proč? Možná jste zaregistrovali, že oni chtějí ověřování identity zanést do instalace každého operačního systému. To je... Já nemám čas pořád psát o tady těch všech věcech, protože těch informací přichází tolik, že já nestíhám všechno témata. Jo, to je ten problém, že já nestíhám všechno psát. Proto já si na to nechávám tyhle ty naše páteční pořady. Je to obrovská věc. Zkrátka, chtějí, aby všechny operační systémy byly na občanku. To je průkaz internetu. Spustíte operační systém, musíte se přihlásit občankou. A už to samo o sobě znamená, že nějaká taková jako, že soukromí, ochrana identity skončí. Všechno, co napíšete na internetu, bude mít jméno, příjmení té dané osoby v daném čase. A když někde vám ujede huba, nebo ne huba, no tak huba taky třeba, když mluvíte do chatu někde na rádiu, jako mluvíme teď já a ty, Vítku, tak když vám třeba ujede ruka, a někde napíšete na web, někde do nějaké sociální sítě nebo někam, nebo e-mail, jenom e-mail napíšete, vůbec to nemusí být sociální síť, jenom e-mail pošle, Honza pošle Karlovi a tam napíše teď nějakou strašnou věc, hrubou, drsnou na skupinku lidí, která je označená písmenkami, že jo, LTBG a podobně, jo. Něco hodně ošklivého, že jo, jak se říká. Něco tam napíšete. Oni hned budou vidět, kdo to napsal, z jakého počítače to bylo napsáno, hned vyrazí dveře, policie přijde, zatkne šíření nenávisti proti skupině a proti těmhle těm. Bum. Hotovo. Takhle je to připravený. Totální kontrola. Total control. Pokud jste četli moji knížku Total Control, tam jsem o tom psal v roce 2022 před 4 roky. Tam to máte celý jako na talíři. Můžete si to přečíst, tam to máte dopředu v předstihu. Teď se to děje. Teď. Uběhly 4 roky od té knížky a je to tady. Bum. Chápete? Já jenom přináším ty informace jenom v lehkém předstihu. Že jo, lehký předstih to je několik let dopředu. Někdy třeba, nevím, půl roku a podobně. A co je důležité, že všechno to, co probíhá, je rozvrat starého procesu správy tohoto světa. To znamená, systém Pax Americana, ukotvený po roce 1945 nad celým světem, byl procesem globálního prediktora. Abyste tomu rozuměli, já vím, že to je komplikované, ale globální prediktor k prosazování svých cílů potřebuje nějaké nástroje. A těch nástrojů je 6, respektive, aby jsme měli jasno, jsou to nástroje různého typu rozdělené do 6 skupin. Tomu se říká priority řízení. Od té jedničky světonázorově vzdělávací, to je školství, univerzity, školy, mateřské školky, jesle, péče o dítě, ospody a tak dále. To je první priorita. Až na tu 6. válečnou. Válka, vojensko-průmyslový komplex, zbrojení, zabíjení, vyhlazování lidí, vyhlazování národů. Jsou procesy řízení. A co je důležité, co je zásadní, je, že po roce 1945 proces řízení na 6. silové prioritě, na mediální prioritě, konec konců i na procesech vzdělávání, které přicházely ze Spojených států, všechny ty novotvary, které se dostávají do školství v Evropě, že jo, genderová dívka někam přišla, že jo, začala křičet, že ji oslovují špatným zájmenem, neboť ona je non-binární, jo, a takovéhle příběhy. A teď prostě to, odkud to přichází ze Spojených států samozřejmě, od amerického národního prediktora. A ten proces je de facto zabudovaný do toho systému, že to, co dneska probíhá ve Spojených státech, je destrukční proces. To znamená písmenkoví lidé, jak já jim říkám, aby někoho neurazil, tak písmenkoví lidé je proces globálního prediktora na rozbití západní civilizace. Rozbití, protože když rozbijete rodinu, to znamená hlavní svazek spojení s domem Krista. Dům Krista je opřený o muže, ženu a jejich plod. To je základ této planety. A když v podstatě ti, kteří usilují o zničení Edomu, že vyvolený národ, zničení, že jo, všichni ti rabíni s tom říkají, že Hašem se stoupí na zem a on zničí celý Edom a tak dále, tak aby to fungovalo, tak na likvidaci celé naší západní civilizace se používají nástroje na všech těch 6 prioritách řízení k našemu zničení. A teď, co se stalo? Po tom roce 1945 americký národní prediktor, který měl sloužit globalizaci a sloužil dobře, velmi dlouho sloužil dobře, tak došlo tam k něčemu, co já a ty Vítku víme velice dobře. K něčemu došlo v roce 1945 až v roce 1947, když došlo, nebo mělo dojít tady v Evropě, v celé Evropě, hlavně tady v Německu, k likvidaci nacismu, k denacifikaci mělo dojít. Ono k tomu nedošlo, protože ty největší nácky, úplně ty největší nácky, všechny ty Führery, všechny tyhle, kteří chtěli vyhlazovat Slovany, že jo, ty největší bestie, těm dali Američané pardon, generální, pardon, a v rámci operace Paperclip ty největší nácky si naimportovali do struktur nejvyššího vedení Spojených států amerických po roce 1945. Tím došlo k něčemu, co globální prediktor neočekával. Tito náckové ovládli celý americký systém řízení Deep State, respektive oni ho vytvořili. To je nacistický systém řízení. A to, co vidíte dneska v takové té stělesněné podobě Donalda Trumpa a všech těch jeho válečných procesů, je v podstatě obraz onoho nacismu naroubovaného na americkou republiku. Je to v podstatě model politického Frankensteina, ovšem obrovsky silného, respektive nejsilnějšího na celém světě po vojenské stránce. Původní republika, která vznikla jako republika osvícenců a židozednářů, že, protože takzvaní zakladatelé Spojených států byli všechno osvícenci, že, tedy v podstatě židozednáři, i když oni v podstatě byli jako libertariáni, takzvaní libertariáni, ale to by bylo na jinou diskuzi, tak celý ten americký systém v podstatě po tom roce 1945 byl unesen neonacisty. Oni v podstatě provedli neonacistické procesy v řízení Spojených států. A proto ten systém funguje do takové míry tak, že ta země, která vznikla, to znamená, byla někde nějaká Palestina, pak je tam Izrael. A ten Izrael teď provádí ty samé nacistické procesy a nikdo ani nepípne. Že nikdo na západě nesmí pípnout proti těm strašným vyhlazovacím procesům, které by nevymyslel ani Heydrich, ani Hitler, ani Himmler by nevymysleli to, co Netanyahu, Bibi a jeho chunta v Izraeli dělá v Gaze, dělá s Palestinci. Ten samý proces. A co je hlavní, co je důležité, je, že to, co teď probíhá, je, že globální prediktor se potřebuje zbavit Spojených států. Co to znamená? No, potřebuje se zbavit jejich obrovské silové moci, které díky nacifikačním procesům po roce 1945 Spojené státy nabily. To znamená, jedním z těch procesů je degenerace Spojených států, degenerace školství, destrukce americké rodiny, aby se americká rodina nemnožila, aby děti se nechávaly proti vůli svých rodičů přeoperovávat, aby se nemohly množit a říkají tomu písmenkoví lidé. To je destrukční proces americké republiky. A proč? Protože globální prediktor ví, že pokud se to neprovede, ty Spojené státy způsobí třetí světovou válku a dojde ke zničení povrchu této planety. Proto Spojené státy musí být na 6 prioritách zničeny. A přesně to dělá Donald Trump. Ničí, likviduje ukotvení systému, silového systému Pax Americana po druhé světové válce. Rozbíjí systém americké republiky uchvácený po roce 1945 nacisty. A tím dostáváte odpověď, k čemu došlo v tom roce 2014 při událostech na Ukrajině. Když došlo k vypuknutí občanské války, když v únoru došlo ke státnímu převratu, když Američané chtěli v podstatě udělat nástupní platformu k finálnímu útoku proti Rusku. Od koho to pocházelo? No, pocházelo to od Spojených států, ale od Spojených států řízených nacisty. Revanšisticko-revizionistickým systémem řízení Spojených států, ukotveným po roce 1945. A to představuje největší hrozbu pro globálního prediktora. Proto globální prediktor začal postupně přesunovat veškerou globální moc ze Spojených států do jiného prostoru a tím prostorem je Čína. Čína i bude nástupcem Spojených států amerických. V následujících několika dekádách bude ukotvena jako nejsilnější vojensky, nejsilnější a ekonomicky nejsilnější země na světě, která převezme roli Spojených států, ale tentokrát už plně pod kontrolou globálního prediktora. Globální prediktor nebude chtít udělat tu druhou chybu. To znamená znovu nechat vyrůst čínského takzvaného sinoistického vnitřního prediktora, aby Čína vyrostla a začala si prosazovat svoje vlastní teze na místo těch globalistických. Protože to, co je dneska Čína, to byly Spojené státy někdy v roce 45. Globalistické cíle a cíle národního vnitřního prediktora se překrývaly, byly jednotné. A to je vždycky ta hrozba. I pro globální prediktora je to hrozba, protože na začátku vždycky ty cíle se překrývají. Když globální prediktor chce, aby nějaká země se stala hegemonem a měla řídící roli světového policisty, aby měla řídící roli nejsilnější armády na světě pro prosazování a ochranu globalistických cílů a tezí, tak k tomu potřebuje spolupráci v podstatě národního prediktora, ale tak, aby on si uvědomil, že on plně bude sloužit globálnímu prediktorovi. To znamená, nikdy se nepokusí se od něho odtrhnout a začít destruovat globální a ukotvené procesy v daném státě, ale zůstane plně pod kontrolou globalistů, jako to bylo ve Spojených státech až do Baracka Obamy. Barack Obama byl poslední americký prezident, který plnil zájmy a cíle globálního prediktora. Po odchodu Obamy byla zahájena destrukce a pokračuje. Ta destrukce pokračuje, protože pokud se ptáte, kdo to byl Joe Biden, který naskočil do té mezery mezi dvěma Trumpy, mezi Trumpem v prvním mandátu a dnešním Trumpem v druhém mandátu. Biden, kdo to byl? No to byl kádr amerického vnitřního prediktora. To nebyl někdo, koho tam nastrčili v podstatě zájmy globalčiků, přičemž jim samozřejmě ta destrukce vyhovovala, protože oni věděli, že když tam dají dementního staříka, tak vnitřní prediktor, americký prediktor, se nechá zatáhnout do války na Ukrajině, kde systém Pax Americana bude zničen. Vnitřní prediktor se v podstatě nechal nachytat do pasti, de facto. Protože válka na Ukrajině je past vytvořená globálním prediktorem. Vladimir Putin všechno, co dělá, dělá v zájmu globálního prediktora. Tam nenajdete nějaké cíle, které by šly v zájmu něčeho, co bychom navzali ruským vnitřním prediktorem. Pokud bychom mohli mluvit o Rusku, o ruském vnitřním prediktorovi, mluvili bychom v podstatě zásadně jenom o ruských vlastencích, takzvaném ruském samoděržaví, ale pozor, v tom dobrém slova smyslu. Jo, ne v tom smyslu, jak že jo, byly jednotlivé ty příběhy, že jo, které potom se byly spisovány, že jo, a jak to bylo to z toho Bulgakov, jak psal a tak dále. To znamená, ne, v tom dobrém slova smyslu. A podívejte se, co se děje s ruskými vlastenci. Vláda okolo, ta, která je ustanovena moskevskými kancelářemi, vláda Vladimira Putina, okolo této vlády vlastenci dopadají v Rusku strašně špatně. Evgenij Prigožin a že jo, jeho šéf Utkin zničeni, uništoženi, sestřeleni v letadle nebo vyhozeni do povětří, že? Vlastenci. Igor Strelkov Girkin, že? Posadili ho do tjurmy

celá ta ukrajinská ofenziva selhala. Jak dopadl Surovikin? No, sundali ho proto, že měl velice blízko k Prigožinovi, k vlastenci Prigožinovi. Tak ho sundali. A dneska Surovikin slouží u arktického vojenského okruhu, tam dává pozor na nějaké prostě ruské prostě ponorky zaparkované někde v Murmansku. A to je celý. To znamená, co probíhá, že jo, v okolí Kremlu, v okolo Moskvy, je všechno prováděno v zájmu globálního prediktora. Tam nikde nenajdete zájmy vnitřního nebo něco, co bychom nazvali vnitřním ruským prediktorem, vnitřním sabonděržavým. Vláda Vladimira Putina nechala těmi strašnými vakcínami, že jo, tam naočkovat celou ruskou armádu. Tím došlo ke značnému zpomalení ruské armády, že jo, protože ty vakcíny zpomalují reflexy, všechno tohle. To nebyl dobrý nápad, všichni to kritizovali. No, ti, co to kritizovali, ti jsou dneska na tom hodně špatně, v Rusku jsou zavřený nebo utekli. Chápete, ty procesy jsou takhle nastavené. To znamená, že my, když se bavíme o tom, co tento týden vlastně proběhlo, co se stalo, no tak se staly vlastně dvě zásadní věci. Došlo ke spuštění nového procesu globálního řízení na páté prioritě, hantavirus, a tím cílem je de facto úplně suspendovat Evropskou unii, protože Evropské unii ani nic jiného nezbývá, pokud bez ropy, kvůli uzavřenému Perskému zálivu, Evropě hrozí, že se ekonomicky úplně zhroutí, že se uzavře. Já jsem potom psal ten článek, je to načasované naprosto dokonale. Za měsíc a půl začínají dovolené. V době energetické krize a nedostatku leteckého paliva v Evropě. Nikdo se nedovede představit, co to bude znamenat. Nikdo o tom radši ani nemluví. V televizi radši je ticho po pěšině. Nikdo radši vůbec ani nedutá, aby náhodou někdo někoho nevyděsil. Aby náhodou lidé třeba nezačali rušit dovolené. Aby náhodou se třeba něco někde... Takže všichni v podstatě se tváří, jako že všechno v pořádku. To znamená, všechno je v pořádku, nic se neděje, my uvidíme, jak to dopadne. Třeba ještě se ten hrumuský průliv otevře, třeba náhodou. A třeba koncem toho června nakonec se to všechno zažehná a to palivo letecké bude a ty dovolené budou. A nebo budou, ale za strašně vysoké peníze? Jak to bude? Chápete? Budou chodit e-maily lidem, co mají objednaný dovolený. Budou jim chodit e-maily, že vzhledem k tomu, že zdražila paliva, žádáme vás, abyste k zakoupenému zájezdu nám ještě doplatili dalších 15 000 nebo 20 000 korun, protože palivové příplatky jsou strašně vysoké. Chápete? To znamená, to nikdo neví v této chvíli. Teď, kdy vysíláme tenhle ten pořad, to znamená, máme polovinu května, 15. května, tak nikdo ještě neví. Ještě se to může nějakým způsobem zachránit, to znamená, jak se říká, není třeba stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. No ale on už daleko není, on už je na dohled. Už lidé už vidí, jak tam teče voda, jak tam zurčí, že už sluší tu vodu, vidí už za měsíc to takzvaně vypukne, nebo za měsíc a půl. A celý ten systém je nastavený tak, že Hormuzský průliv je stále uzavřený. A teď, co je zásadní a co je důležité? Proč je to přesahový týden? Z jakého důvodu? No, že situace v Evropě je přímo závislá na vyřešení problému v Perském zálivu. A problém v Perském zálivu má v podstatě jenom omezený počet řešení, z nichž ani jedno řešení není ideální. A Donald Trump, který přijel na státní návštěvu do Číny, což je druhá největší událost tohoto týdne, tak se setkal samozřejmě se Xi Jinpingem a řešili spolu i za zavřenými dveřmi, nejdřív jako veřejně před novináři a potom za zavřenými dveřmi měli jako ta vážná konstruktivní nebo údajně konstruktivní jednání. A tam zaznělo to stanovisko od čínského prezidenta, které

0: přineslo čínské ministerstvo zahraničí, odhalilo, odtajnilo ten výrok. No, že čínský prezident řekl Trumpovi, že varuje Spojené státy, aby našlapovali opatrně v otázce Tajvanu, a že pokud se udělá špatný krok, že by to mohlo mít za příčinu a za následek střetnutí anebo dokonce vojenský konflikt mezi Čínou a Spojenými státy. Jinými slovy, Čína varovala Spojené státy, nestrkejte nám nos k Tajvanu, nestrkejte nám nos do jihovýchodní Asie, nestrkejte nám nos i do našich zájmů v našem prostoru na naší hemisféře, protože Čína je v podstatě největším představitelem něčeho, co bychom nazvali takzvanou východní hemisféru naší planety, zatímco Spojené státy si nárokují západní hemisféru, to znamená severní a jižní Ameriku a plus něco, co se dá nazvat jako západní Evropou, že do té hemisféry západní, to znamená. A teď, jak probíhají ty řeči takové, jako co je to vlastně západní hemisféra, že? To bylo takové to povídání. Já vím, že na to nemáme čas, musím opravdu rychle pospíchat, ale když se zeptáte, co je to západní hemisféra, o které se teď hovoří kvůli Trumpovi velmi často, tak de facto dá se říct, že buď jsou to tedy hranice bývalé železné opony rozdělené Evropy před rokem 89, to znamená všechno, co bylo na západ, je západní sféra, všechno, co je na východ, je východní sféra. A existuje názor, který prosazuje americký Deep State a prosazovali ho i nacisté za světové války. A ti hovořili a prosazovali, to znamená neonacisté dneska mají stejné teze, a ti tvrdili, že západní hemisféra, Evropa obecně, to, co je považováno za západní hemisféru, končí pohořím Uralu. Ural je hranicí. My víme, že z geografického hlediska Ural tvoří hranici mezi Evropou a Asií, to samozřejmě víme, ale z toho geopolitického hlediska ještě donedávna tohle to vůbec neplatilo. V dobách Sovětského svazu ta hranice byla někde úplně jinde, ta hranice byla mezi Bavorskem a Šumavou, že jo, a to bylo mezi na hranicích, že jo, rozděleného Německa. To bylo v podstatě to, čemu se říkalo východ a západ. To znamená, někdy do toho roku 89 to vůbec neplatilo. Ta hranice geopolitická šla někde úplně jinde. Ale oni dneska, minimálně ti, kteří jsou pod kontrolou těchto znacifikovaných systémů řízení, takzvaný kolektivní západ, když budeme nazývat, tak oni tu hranici vidí opravdu na tom geografickém Uralu. A to chtějí, aby byl západ. A to Rusko musí být západní. A teď si vezměte, kolik západčiků je v ruských systémech toho dnešního samoděržaví. Kolik západčiků ovlivňuje procesy v Kremlu. Kolik západčiků chce západ v Rusku. Kolik? Jak vypadá ruské školství? Kde se vůbec ani už jako nedává prostě nějaký prostor nějakým ruským autorům, kde se prostě, já neříkám, že to je špatně, ale jako jo, zařazení prostě velkých prostě západních světových prostě literátů a Honoré de Balzac a další. Já neříkám, že to je špatně, že to Rusové nemají vědět, ale prostě tohleto třeba nebylo akcentováno v dobách Sovětského svazu vůbec v ruském školství. Byly o tom zmínky, bylo to takhle, ale aby děti byly nuceny k tomu, aby psali třeba nějaké eseje o, já nevím, Richardu Wagnerovi, jo, to byla ta kauza na ruské televizi, že ta škola prostě chtěla, aby jako celá škola dělala prostě věci, protože měli, byl tam ten článek, že jo, měli družbu tady s berlínskou školou, střední školou, a v rámci té družby jako celá škola v podstatě v tom Stalingradu, nebo dneska ještě pořád Volgograd, tak ta škola v podstatě tam mě dostala za úkol teda dělat jako eseje na Richarda Wagnera, což to byla persona číslo jedna pro nacisty, že jo, protože všechny pochodové písně a všechny marše a tohleto všechno bylo vlastně zdrojováno z díla Richarda Wagnera. Že jo, všechny ty flétnové pochody a tak dále, a tak dále. Proto tohle, to je ten proces westernizace Ruska. A ten je velice silný. A proto i ta specka na té Ukrajině probíhá takovým tím divným, zvláštním způsobem. Zatímco vlastenci končí bradou vzhůru anebo v tjurmě, tak západčiky jezdí do Ameriky a prosazují, že mezi Ruskem a Spojenými státy, mezi Aljaškou a Kamčatkou budou mosty a budou tam nějaké tunely a bude probíhat vzájemný obchod a Rusové a Američani se budou objímat v rámci skvělého, vynikajícího obchodu a biznesu. To je ten model, který byl nabídnutý na Aljašce v Anchorage minulý rok v srpnu. A potom se nikdo nemůže divit, že ty procesy nedávají smysl. Respektive ruským vlastencům nedávají smysl ty procesy. Proto to, co proběhlo tenhle ten týden, je, že Donald Trump přijel do Číny a de facto symbolicky, aniž by to tušil, protože on netuší spoustu věcí, ale přijel do Číny a předal žezlo vedení světové globalizace do rukou Číny a čínského prezidenta. Bylo to předání žezla. Bylo to symbolické. Proto Čína mu natáhla červené koberce, bylo to slavnostní, protože on tam přijel a on tam vypadal jako, Trump vypadal v podstatě jako tajtrlík, jako blázen. Zatímco čínský prezident, podívejte se na ta videa, máte je v posledním článku, čínský prezident se jenom usmívá a proměřuje si ho od hlavy k patě, Trumpa. Jako blázna. Že? Blázna, který pracuje pro globálního prediktora v důležitém úkolu v dokončení rozborky a destrukce Pax Americana ve zničení globálního postavení Spojených států ve světě. Proto to je ten přesah. Jak dopadne jednání v Číně? To bude mít dopad na konflikt Spojených států, do kterého zabředli v Perském zálivu. To znamená, pokud Čína teď se nějak rozhodne, tak podle toho se to bude odehrávat. A musíme si říct, v jaké je to pozici. Když Čína se rozhodne, že pro ní je důležité, aby se otevřely trasy z ropou z Iránu do Číny, tak tím dojde v podstatě k vyřešení problému, který způsobili Američané, a Američanům to pomůže. Čína to ví. Když ale Čína teď nezasáhne a nechá Iránu dovoleno, aby dál byl uzavřený a zneprůjezdněný Perský záliv, tak to povede k urychlení destrukce amerického národního prediktora. Co si Čína vybere? Jestli to bude zlepšení obchodních vztahů se Spojenými státy, což samozřejmě bude znamenat zatlačit z Pekingu na Teherán, aby ukončil nějaké operace, aby zprůjeznil hormuzský průliv, a nebo nechá ten proces dojít do konce, to znamená Spojené státy zabřednou v konfliktu, který Spojené státy úplně ekonomicky a hlavně politicky rozloží, protože ve Spojených státech na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu, takzvané midterms, a pokud Trump nedokáže nějakým rozumným způsobem ukončit konflikt v Perském zálivu, tak ty volby v listopadu dopadnou pro republikánskou stranu naprosto katastrofálně. Republikáni ztratí obě komory kongresu a to bude znamenat, že demokrati budou mít dostatek hlasů na impeachment Donalda Trumpa, na jeho odvolání. A teď je otázka, jestli Trump bude mít s rozborkou Pax Americana hotovo do toho listopadu a bude moci být odepsán, anebo bude globální prediktor chtít, aby Trump ještě aspoň 2 roky u moci zůstal a aby dokončil rozbití a rozborku Spojených států a Pax Americana ještě více a ještě hlouběji. To totiž rozhodne, jak dopadnou ty volby, jak to bude zařízeno na podzim. V mnoha ohledech je jasné, že globální prediktor má vždycky více karet k dispozici, nehraje pouze na jednu kartu. Ani prodloužení přítomnosti Trumpa v Bílém domě nevybočuje z plánování globálního prediktora. Když Trump tam zůstane, bude destrukce Spojených států pokračovat hlouběji a strhne sebou některé další státy kolektivního západu, což může být velmi žádoucí. Minimálně taková situace by zhroutila ekonomiku tady v Německu, která už teď je úplně katastrofální, ale zřejmě by se to dotklo i dalších zemí západního světa. Může to být cílem globálního prediktora nastavit ten systém řízení takhle. Uvidíme samozřejmě, protože v těch procesech řízení je to vždycky tak, že na poslední chvíli se může ukázat, že něco je třeba velmi rychle ukončit a oni to velmi rychle ukončí. Na to mají připravené prostředky, že jo. Viděli jsme to v přímém přenosu 13. března 2020, kdy ten prostředek náhlého ukončení procesu řízení byl použit a realizovan v celém kolektivním západu. Do 19. března běžel proces světového globálního řízení na 5. prioritě, chemicko-biologické. Vakcínky, očkování, reprodukční čísla, odborníci v televizi jako apoštolové, kteří se střídali od rána do večera, kde jsou jaké viry, jak se bude očkovat, tak dále, tak dále. Jakmile ten systém byl nastavený, tady naprosto jednoduše, to znamená až do toho, když přišlo to rozhodnutí, že to bude takhle, tak toho 24. února 2022 tam to přišlo, do toho 23. února to bylo všechno nastavené de facto na 5. prioritě a toho 24. února 2022 na pokyn globálního prediktora Rusko vtrhlo na Ukrajinu. A k čemu došlo? Globální prediktor dal příkaz a z minuty na minutu vydal povel přesunout procesy řízení z 5. priority na 6. Ze dne na den zmizely čísla, reprodukční čísla, virová čísla, covidová čísla, odborníci, všichni zmizeli z televizních obrazovek otočením knoflíku a proces byl přenesený na 6. válečnou prioritu. Jsme ve válce, šílený Fiala se svými Melody Boys, že jo, zavřeli všechny opoziční servery hned druhý den na výročí vítězného února, že všechno, bum, naraz. Po nějakých vakcínách nebylo ani vidu, ani slechu. Takhle pracuje globální prediktor, když potřebuje rychle změnit proces řízení. Takhle rychle. Všichni jsme to viděli na vlastní oči. Jak rychle dokáže globální prediktor změnit proces řízení z jedné priority na druhou. Bylo to naprosto neuvěřitelné. I lidi, kteří se nezajímají o konceptuální gramotnost, byli tenkrát překvapeni. Říkali, co se stalo. Najednou už nejsou reprodukční čísla o virech, o nákaze. Nic, co se stalo, nikdo nevěděl. Bylo to překvapivé. No, bylo to nezbytné. A bylo to urychlení, kdy globální prediktor potřeboval de facto ukončit systém Pax Americana, který začal nebezpečně navozovat proces de facto převádění struktury řízení z globálních tezí, to znamená destrukce globálních procesů, na teze národního prediktora a na nacifikační procesy. což jsou všechno teze národních prediktorů. To znamená nacifikace, renacifikace, systém revanšismu, revizionismu po druhé světové válce. Všechno je to odvozeno od takzvaných vnitřních prediktorů jednotlivých evropských států a rovněž Spojených států. To znamená, to je něco, co je velice nebezpečné, ale je to proces, je to nástroj, který se použije na zlikvidování pozice Spojených států v globálním světě. Spojené státy budou devalvovány a budou zdiskreditovány jakožto vůdce globálního světa. Nikdo už Spojené státy nebude brát jako vůdce globalizace, protože Spojené státy se zdiskreditují jako vůdce globalizace. Když někdo nechce globalizaci, když Trump křičí, že všechny globální svazky opustíme, opustíme i Severoatlantickou alianci, všechno opustíme, no tak taková země nemůže být v čele globalizačních struktur. To je logické. Proto tenhle ten týden byl přesahový, byl překlenovací, kdy procesy na páté prioritě se sloučily s procesy válečnými na Ukrajině a v Perském zálivu. A vyvrcholily návštěvou Trumpa v Číně, kdy Trump předal žezlo řízení globalizace z New Yorku, symbolicky z New Yorku, do rukou Pekingu, do rukou Číny. No, takhle bych to uzavřel. Máme 21.06, takže dneska to bylo v podstatě přesahové téma, kdy jsme si v podstatě vyložili události z Číny, události z Evropy ohledně hantaviru a události z Perského zálivu, protože tento týden opravdu byl přesahový maximálně s velkými přesahy. Takže dáme si jednu přestávku, Martin tam najde jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Martine, zahrajeme se.
2: Zahrajeme.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: už to byla čtyřminutová píseň od Valdemara Matušky, tedy Eldorado. A uvidíme, zda jsou pánové již zde, nebo jestli to ještě prodloužíme.
1: Ano, ano, určitě ano. Jsme.
2: A tady, Martine.
0: Výborně. Tak se na to jdeme kouknout, co se to tady děje. Už tady mám 3 zmeškané hovory, ale to bylo, když ještě VK mluvil. Takže samozřejmě neváhejte, zkuste zavolat, uvidíme, jak to dneska uslyšíme. Jak se dneska uslyšíme, tedy telefonní číslo 775-829-812-775-829-812. Zase pojedeme tak zprostředkovaně, takže poprosím krátké dotazy a vy na telefonu neuslyšíte Vítka ani VK, takže pak zavěste, prosím vás, a naslouchejte pak z přijímačů. Ano?
2: Já doufám, že ten hovor bude vnímatelný obou straně, že to budeme slyšet.
0: Vidíme, jdeme to zkusit to, svobodný vysílač. Tak... Hezký večer, slyšíme se?
2: Ohulit.
3: Ano,
2: ohulit,
3: slyším. Nej. Dobrý večer.
0: Výborně.
2: Perfektní, slyšíme i my, paráda.
0: Tak, můžete položit dotaz.
3: Já nemám ani dotaz. Já bych chtěl spíš reagovat na problematiku virů. Minule se pan VK probíral a řekněme, hlásí se ke konceptualitě, ale hovoří o věrech jako záležitosti, která existuje, ale v podstatě dosud nebyl žádný vir izolován. Jo? Všechny ty záležitosti, všechny ty pandemické hrátky jsou řešené v podstatě přes, vlastně funguje nocebo efekt. Jo, lidi umírají na nocebo efekt. Kdyby se pan VK podíval na to, doporučuji třeba spolek Reseteus, který na www.reseteus.org má spoustu materiálů, kde by tuto problematiku mohl nastudovat. Jo, pokládám ho za velkého konceptuála, ale tento hlavní pilíř globalistů pro naše zotročení opravdu vyznává jako fakt. Jo, jestli by se k tomu vyjádřil případně.
0: Dobře, děkujeme.
3: Povědět. Ale jinak chválím pana Vítka i pana VK za jejich práci. Mějte se hezky.
0: Hezký večer.
1: No, já děkuju za dotaz. No, prosím vás, tady asi dochází k nedorozumění. Jo, velmi zásadním nedorozumění a velmi často k němu dochází. A tvrzení, že viry neexistují, samozřejmě k tomu se nebudu vyjadřovat, to je přesvědčení nějakých lidí, stejně jako, že Země je plochá, nebo že Američané nikdy nebyli na Měsíci, já se tady k těm věcem opravdu nebudu vyjadřovat. Jsou to názory lidí, kteří mají právo na svůj názor a já nebudu nikomu nic teď vyvracet a tak dále, a tak dále. To, kde je ten hlavní omyl, je v tom, že problematika virů je zneužívána k procesům globalistů a k procesům ustanovování systému totální kontroly. V tom je ten problém. Ne, že by viry neexistovaly, ale hrozba, ta samotná hrozba těch virů je používána k totálnímu kontrolování lidí. To, že někdo někde dostane nějakou chřipku, ze které se snadno vyléčí, je využíváno k tomu, že nikdo najednou nikam nesmí chodit, že všichni si musí brát nějaké nosošťoury, než někam vejdou, že všichni se musí naočkovat, než někam jsou vpuštěni a tak dále, a tak dále. Přitom ten virus z principu je nebezpečný pro lidi, kteří mají oslabený organismus, kteří jsou starší, kteří mají nějaké takzvané komorbidity, to znamená souběžné nemoci, které urychlí v podstatě ty negativní důsledky toho, když člověk chytí nějaký virus. Normálně každý den člověk do sebe vdechuje ze svého okolí několik milionů různých virů, to znamená mrtvých patogenních částic, které v sobě nesou pouzdra RNA, ať už jiných lidí, anebo pouzdra zvířat a podobně. To znamená tohleto to je přirozenost člověka a s těmito problémy se za normální okolnosti vypořádává imunitní systém člověka, že to znamená, to je samozřejmé. Ten problém je v tom, že ta hrozba těch virů je nafukována, je pumpována a je používána ke kontrole lidí. To jsme viděli v době covidové éry. To znamená, lidé dostali někde nějaký virus a je úplně jedno, jestli to byl covid, nebo to byla chřipka, nebo cokoliv. No, tak dostali horečku, prostě museli se vypotit tohleto, ale hned prostě byl křik, Ježíš Maria, virus, covid, nesmíte tam nosošťoury, že jo, tohleto všechno, musíte mít vakcinační pasy, nikam vás nepustíme, maximálně nakoupit a do lékárny, ale když budete si chtít koupit, já nevím, někde v elektru, baterky, do šajnovky, tak vás tam nepustí, protože do elektroobchodu vás potřebujete prostě nějakou certifikaci, že jste certifikovaně opíchaný. Že jo? To znamená, to je systém totální kontroly, total control. To znamená, někde je nějaká hrozba nějakého viru a kvůli té hrozbě my lidi začneme omezovat. A teď to vidíme znovu s hantavirem. To znamená, ten virus někde někoho napadne. A jak se teď ukazuje, to jsou ty poslední informace, ve středu oznámilo Evropské centrum pro kontrolu nákaz a nemocí, ECDC oznámili, že se zjistilo, že testy na hantavirus ukazují a umí ukázat pozitivitu již několik dní před propuknutím příznaků. No co to je? No to je opakování, to je repete, to je opakování testů na covid z roku 2000. Pamatujete si, jak tenkrát přišly první testy na covid a přišly ty informace o tom, že ty testy dokážou pozitivně testovat dokonce i mléko z lednice, když jste dali na testovací štítek na tu krabičku nebo na takový ten testovací ten paznecht umělohmotnej a kápli jste tam normální mléko, plnotučné mléko, nebo polotučné, to dokonce bylo, jste tam kápli, tak ten test vám vyšel pozitivně na ten SARS-CoV-2. Měli jsme o tom článek. Normálně mléko aktivovalo tu chemikálii v tom testovacím proužku a zaktivovalo to jako aktivní. To znamená, jak vůbec ty testy pro Boha fungovaly. A teď se ukazuje, že ty testy na ten hantavirus jsou podobné jako lidská DNA, že reaguje na lidskou DNA. To znamená, že ty testy budou vycházet jak pozitivně skoro každému člověku, který vůbec žádný virus, hantavirus nemá. Vždyť to je systém řízení. To znamená, někde nějaká hrozba nějakého viru, a ten virus je skutečný, ale používá se to k nafouknutí veřejného strachu a k ukotvení procesu řízení nad populací. To znamená, okamžitě se začnou vyrábět testy, které začnou ukazovat, že pozitivní je skoro každý třetí a podobně. To znamená, to je ten systém, to je ten problém. A ne, není to o tom, že by viry neexistovaly. Prosím vás, nesklouzávejme na alternativě k bludům. Opravdu k bludům. Bludy jsou diskreditací alternativy. Nedělejme to, opravdu, to je strašně nebezpečné. To potom se z lidí na alternativě dělají blázni, pomatenci, někdo, kdo prostě jako je úplně mimo a nemá to nic společného s takzvaným spochybňováním někde něčeho v rámci konceptuality, v rámci procesu řízení. To znamená, chápete, teď, jak byla ta diskuze, oni ukazovali na televizi, zesměšňovali lidi, jak to možná připravit, možná článek. Byla reportáž teď tady na televizi, na ARD, několik dní zpátky, že jak prostě si dělali srandu z lidí jako z bláznů, kteří věří, že Země je plochá. Zesměšňovali, dokonce tam ukazovali prostě jako, že s kým se stýkají, ukazovali tam jejich děti a teď, že se o to bude zajímat sociálka, že děti prostě ovlivňují prostě bludama a tak dále. Dokonce jim nabízeli, jako že se tam bude hrát o nějaké lístky, o něco, že poletí prostě raketou Elona Muska, že se jakože pro ty největší nevěřící, jakože by je vynesl na oběžnou dráhu, aby viděli, že Země je opravdu kulatá a podobně. Jenom chci říct, o čem to je? No je to o tom, že máte někde nějaká fakta a samozřejmě, že můžete zpochybňovat fakta o tom, jak byl nebo nebyl zastřelen John Fitzgerald Kennedy, samozřejmě. No, ta oficiální story je samozřejmě strašně přitažená za vlasy, tomu nemůže nikdo věřit samozřejmě. Ale jsou některé věci, které jsou dané, které jsou skutečné. Viry jsou samozřejmě izolované. Hantavirus byl izolovaný již v roce 1997. Oficiálně jsou o tom články, jestli to můžete najít na internetu. Není pravda, že by hantavirus nebyl izolovaný. Virusy chřipky jsou izolovány pravidelně. A zkrátka, já chápu, že lidé zpochybňují některé věci, které se okolo nich dějí a je to naprosto správné, ale problém je v tom, že když se nějaké věci, které jsou dokázané vědou, které jsou dokázané skutečně poznatky medicíny, biochemie a tak dále, když jsou označeny prostě za hoaxy, a vy potom si vezmete elektronový mikroskop a pod elektronovým mikroskopem bez problému můžete ten virus vidět, jak vypadá. Požádejte si, pokud chcete, jak vypadá virus, nebo chcete vidět, jak vypadá virová hlavice, zažádejte nějakou firmu, nějakou laboratoř, kde mají k dispozici elektronový mikroskop, aby vám ukázali některé viry, například virus chřipky, aby vám ukázali, pokud dokonce jsou i různé průvodce, různé exkurze do virových laboratoří, kde vám pod elektronovým mikroskopem ukážou jednotlivé viry, jak vypadají, že jo, ty hlavice, jak se nacházejí v tom roztoku na ukázku, takže nevím, jak by měl to jinak prostě reagovat, ale jak říkám, neberu lidem jejich přesvědčení. Pokud věří některým tady těm věcem, tak nech tomu věří, ale já se k tomu jako buď nechci vyjadřovat, anebo když se k tomu vyjadřuju, tak zkrátka někomu něco v podstatě nebude sedět, takzvaně nebude se to někomu líbit a stejně bude mít a nechá si svůj názor, takže já nikomu nic jako nechci prostě vyvracet. Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Tak, další. Můžeme, dobře, teď jsme si popovídali a jdeme položit dotaz. Už je ta možnost, jo, tak vás poprosím.
4: Jo, ano. Dobrý.
0: Tak můžete.
4: Zdravím pana Veka.
0: On vás slyší, vy jeho ne, tak můžete rovnou položit dotaz.
2: My nic neslyšíme, Martine.
4: Mám stručný dotaz. Nejde o názor, ale já jsem o tom přesvědčená, že USA, Rusko a Irán spolupracují. Že všechno okolo, ty mediální tanečky, to nemá smysl brát vůbec úvahu. Oni jsou domluvení na tom, že ta likvidace evropské ekonomiky prostě je nutná a oni to dělají. Zajímalo by mě, jestli mi to nějak vyvrátíte.
0: Dobře. Jdem se na to kouknout. Tak, děkujeme, hezký večer.
1: No, já děkuju za dotaz, ale představa, že likvidace Ajatolla Chameneího byla domluvená mezi Spojenými státy a Iránem nějakými silami v Iránu, nezlobte se, tomu nevěřím. I když jako třeba možné je všechno v dnešní době, může tam být třeba nějaká vnitřní klika, která chce třeba radikalizovat proces řízení. To znamená, někteří radikálové v Iránu chtějí, aby Ajatolláh byl zavražděný, aby to pomohlo posílit takzvanou pevnou kliku, pevnou linii v Iránu. Ano, taková teorie by dávala smysl, že by Irán nějakým způsobem konspiroval s americkým Deep State na likvidaci svého vlastního státu. No, Možná, že někteří takoví zrádci se tam najdou v Iránu, to by třeba nebylo vyloučené, ale že by to byl koncept, že by to byla koncepce řízení Iránu, pojďme s Američanama se dohodnout na zničení naší vlády, abychom destabilizovali systém a zastavili vývoz ropy do Evropy. Asi si nedovedu představit, že by tohleto měla být oficiální politika Iránu, že Irán by na něco takového přistoupil. Nevidím to jako pravděpodobné. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Dobře, připojuji svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
5: Dobře, Česatkým. Pane Věka, minule jsme se bavili o tom, že jste na té Kanárské a představte si, že já jsem na tom antiviruse našel niekoľko pozitívnych vecí. Tá prvá zásadná je, že testuje so mnou aj moje tchýne, takže tá múra stará a pomôže nebude dediť. A ďalší veci, ktorá na ten je pozitívne, je tá, že mi sníval sen. Ja som sa tam nakazil a predstavte si, že som si kýchl a rovno do piva péťu fialu. Chtelo to odvahu, ale povedlo sa. A neviem, či ste videl ten film Brubaker, jak tam tí Mukové tleskali, tak by takto tleskala celá Česká republika. Přeji vám pěkný večer.
0: Hezký večer i vám.
1: Vítko, slyšel jsi dotaz?
2: Já jsem slyšel fragmentovitě, já jsem právě doufal, že se to nějakým způsobem zlepší, což se částečně stalo během hovoru. No,
1: tak jestli Martin může tlumočit.
0: Podle mě to dotaz nebyl, to bylo takové nějaké konstatování. Dotaz jsem tam nějak neslyšel.
1: Aha.
0: Nebo
1: dobře, tam dobře, no,
2: já jsem bohužel nedal něco o Fialovi a Baker o filmu, ale nevím.
0: Že to pán měl chytit a kejchnout si přímo do piva z Fialový hnus. Nebo něco takového. Tak já.
2: Nějaká replika.
0: Jdeme na další přímo teď do vysílání živě. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
6: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já so záujmom sledujem situáciu na Kube, kde ľudia už vychádzajú do ulic, pretože Kuba nemá oficiálne palivo. Do tejto situácie samozrejme dostala Trumpová administratíva a včera dnes bola delegácia CIA so šéfom Radcliffom, sa stretli na Kube. Vyzerá to tak, že Amerika preberie Kubu. Pán VK, zapadá to do toho konceptu procesu riadenia, ako ste hovorili, západná hemisféra USA. Samozrejme, Rusko na to nereaguje, bolo to dohodnuté na Aljaške, ale duch Aljašky v prospech Ruska nič neznamená. To sa vyjadril aj Lavrov, že tam žiadna spolupráca s USA sa nekoná. A ako sa na to pozeráte, okrem tých zápačíkov v Rusku, vyzerá to, že Rusko stráca všetky bývalé sovietské štáty alebo kolónie alebo partnerov. Ďakujem, čakám na komentár.
1: No, ďakujem za dotaz. Je to presne tak, jak teď pán řekl. Spojené státy se dohodly minulý rok v srpnu, v augustě v Anchorage. Dohodly se na rozdělení sfér vlivu. Spojené státy ovládnou celou západní hemisféru, přičemž znovu se dostáváme k tomu problému. Do té západní hemisféry patří část Evropy. A teď je otázka, jak velká část. Jestli k hranicím, že jo, mezi Bavorskem, Německem, teda, pardon, mezi Bavorskem a Šumavou, a nebo to bude až na Uralu, že o tom se teď můžeme bavit, protože o tom se rozhoduje, mimochodem rozhoduje se o tom na Ukrajině. Ta hranice by mohla vést v podstatě někde, jak je hranice po Baltí, směrem k hranicím Ukrajiny, dolů, že jo, tam nějak, někam, někde, k Černému moři možná, anebo, A nebo součástí to, nebo ta hranice půjde po linii řeky Dněpr. Ukrajina bude rozdělená. A všechno, co bude na západ od Dněpru, bude Evropa, nebo bude, že budou Evropčiky, budou Západčiky, a všechno, co bude na východ od Dněpru a na jih od Dněpru, tam budou mít samoděržavý moskevské kanceláře. To znamená, to je otázka, jak bude, nebo kde bude mít západ nebo západní hemisféra hranice. No a východní hemisféra. A teď je to důležité, abyste si to uvědomili. Kdo bude kontrolovat východní hemisféru? Kdo? Rusko ne. Rusko nebude reprezentantem vedoucí hlavou východního společenství, východní sféry, východní hemisféry, ale bude to Čína. Čína bude rozhodovat. A Rusko, o tom jsem hovořil v první části našeho pořadu, jak je to v Rusku. Rusko je prolezlé západčiky. Za každou cenu chtějí na západ. Západčiky nemají zájem o systém světového řízení, světové moci bývalého sovětského národního prediktora. Nemají zájem. Oni nemají zájem o Kubu. Kubu nechají Američanům. Nemají zájem o Venezuelu. Venezuelu nechají Američanům. V zájmu procesu řízení Moskva nechala Sýrii dvěma státům, aby si tu Sýrii rozdělili. Část Sýrie ovládlo Turecko, protože Turecko je nezbytné pro Rusko, pro obcházení sankcí. A část Sýrie si vzal Izrael. Jih Sýrie je obsazený Izraelem. To znamená, Rusko se zbavuje svých bývalých samoděržaví, svých linií, že jo, v jednotlivých takzvaných postsovětských státech. A když mluvíme o postsovětských státech, k čemu došlo? Rusko ztratilo kontrolu už v 90. letech nad Azerbajdžánem. Zpočátku už Američané ovládli Azerbajdžán. Víte, že Viktor Kožený přijel s Američany v 90. letech do Azerbajdžánu dělat kontrakty s ropou, že jo, pomocí peněz, které se získaly z české kuponové privatizace. Jistě znáte kauzu Viktora Koženého. Že jo, všechno bylo přikryté americkou ústřední zpravodajskou službou CIA, že jo, proto je nedotknutelný Kožený. Tehdy to bylo velice komplikované, že oni se na něho nemohli vůbec dostat, protože tam byla stopka samozřejmě od Langley, že jo, nemohli. A Azerbajdžán přišel pod kontrolu Spojených států už v 90. letech, dneska kontroluje Azerbajdžán Turecko. Protože Azerbajdžan, to je turkický národ. Jo? To jsou napůl Turkové. Takže přišel o kontrolu. Nějakou dobu si Rusko ponechávalo svůj vliv Arménii. Arménie je dneska plně v náruči Američanů a Britů. Ten idiot, co tam je, že jo, ta figurka, že jo, Pašanian, premiér, ten zaprodal celou zemi Američanům a Britům. A že jo, naprosto takové neuvěřitelné, idiotsky nastavené. Pašanian nebyl vždycky pro západní, on nebyl vždycky pro americký, on se snažil prostě pořád do Moskvy volat, aby prostě Moskva pomohla ekonomicky zrujnované Arménii, aby investovala v Arménii, že jo. Kreml se na to vykašlal. Kreml nechal Arménii odejít ze svazku s Ruskem. Všichni to vědí, všichni Rusové, všichni analytici o tom mluví neustále. To znamená, Kreml nechal prostě Arménii, aby skončila v náručí Londýna a v náručí Spojených států. A čí je to proces? No to jsou západčiky v Kremlu. To jsou západčiky, kteří kontrolují procesy v Kremlu. To jsou západčiky napojení okolo Šojgu a to jsou západčiky napojení okolo všech těch skupin a struktur, okolo Gerasimova a dalších, kteří prostě chtějí západní styl souručenství, prostě Rusko bude končit prostě na Uralu, však o tom se hovoří neustále. Rusko bude končit na Uralu, to zůstane Rusku a zbytek bude rozparcelován. Všechno, co je na Sibiři, tak část připadne Číně, něco si tam prostě vezmou, vzniknou nějaké státy slabé, že jo, a všechno to ovládne kdo? Kdo to ovládne? No, globální prediktor. Že jo, rozdělí si to mezi sebou jednotlivé rodiny. To znamená, chápete, jestliže je něco pod Ruskem, tak někde je nějaké vedení v Moskvě a tam se to prostě musí různě jakoby řešit, že my bychom chtěli tohleto, ale lidi by křičeli. Takže se to neudělá, udělá se to jinak. Ale když ty země budou rozděleny, budou samostatné, budou takzvaně independent, no tak v těch zemích se mohou dělat potom divoké privatizace, podobně jako v Evropě a že jo, v Československu a potom v rozdělených republikách v 90. letech. Divoké privatizace. Protože už to nebude řízené nějakou obrovskou silou centrálního řízení z Moskvy, už to budou samostatné státy, které budou slabé a které se můžou nechat v podstatě rozprodat za hubičku v rámci takzvaných divokých privatizací. Ten systém je takhle nastavený. No. Takže Rusko a Zapadčiky jmenovitě rozprodávají vliv Ruska ve světě a teď je otázka, co za to Rusko dostává. No, za to, že Rusko že odstoupí od Venezuely a že odstoupí od Kuby a že odstoupí od Sýrie, tak Trump teď zrušil nějaké sankce na ruskou ropu. Jo? Dočasně. No, to je všechno. Žádný jiný pozitivní krok od Spojených států není. No a Západčíkům to asi stačí. V Kremlu zřejmě z nějakého důvodu to asi stačí. Nikdo to nechápe, nikdo tomu nerozumí, děje se to. Zkrátka rozumíte, východní hemisféru bude kontrolovat Čína. Čína si bude kontrolovat nějaké procesy. Spojené státy samozřejmě končí v systému nastavení a to, co teď momentálně vidíme, neúspěch v Perském zálivu, silná pozice Iránu, jenom nahrává tedy tomu procesu destrukce Spojených států, ale aby někdo si tím nemyslel, že tím se někde něco posiluje, jako že Rusko najednou někde je prostě silnější. Rusko by muselo být chtít silnější. A je dovoleno? Není dovoleno. Že? O tom už jsem hovořil několikrát. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Tak, můžete položit dotaz. Hezký večer.
7: Príjemný dobrý večer z Bratislavy. Ak dovolíte, tak ja by som nadviazala na to, čo bolo teraz povedané, len či sa to dá konkretizovať, teda predvídať, ako by sa potom delilo to, čo teda vy nazývate, pán VK, týmto akoby východným blokom. To znamená, že by sa tu zasa obnovilo nejako Veľkouhorsko, Rakúsko. No, neviem, sú to možno také zatiaľ science fiction, ale vaše predpovede aj spred tých niekoľkých rokov sa nejako naplňajú. Takže ak je to možné, tak si dovolím o toto požiadať teda túto odpoveď. No a potom, aký máte vy názor, že kto, ak je to možné spojiť ešte druhú otázku stručnú, kto školí týchto našich, vy to v Čechách máte možno podobné, tá opozícia, ktorá tam je, ale tá naša slovenská opozícia, to sú, no, nechcem sa vyjadriť nejako nespôsobne, ale ako utrhnuté z reťaze pri všetkých politických diskusiách a vlastne ich celá je nastavená ich celá činnosť na destrukciu. Ja neviem, či to je možné, že tak si nejako fanatizovali tú opozíciu, myslím teda konkrétne teraz na progresívne Slovensko, ale tam už aj tie ďalšie malé straničky, že či toto sa dá tak narýchlo nejako niekto sfanatizovať, alebo to už bolo vyškolené, možno to boli hľadaní ľudia ešte niekde zo strednej školy. Ďakujem vám veľmi pekne a ešte nakoniec hlboká poklona pre všetkým, čo nám dávate. Pekný večer.
0: Ďakujeme, pekný večer vám.
2: Tak VK, možná bychom měli začít druhým dotazem, protože ten byl srozumitelnější než ten první. Ten první jsem opravdu já tady nezaznamenal z důvodu nekvalitního.
1: Mě tady opravdu já myslel, jako, že prostě jsou to moje sluchátka nějak, že asi jako to ne, že to prostě jako u mě je, ale prostě já jsem vůbec nic neslyšel. Jako, jo. Takže jestli nám prostě to může nějakým způsobem tlumočit Martin, jenom zkráceně první otázku, myslím, že tam byla i druhá, jsem nějak zaslechnul, že druhá, tak jestli ty otázky může skopírovat. Copy-paste. zase nic neslyším, to je zvláštní.
2: Ne. To je v pohodě. Martine, vyčistuši, to nebylo slyšet prostě do toho Skypeu. Nedá se nic dělat.
0: Není to Skype, je to Discord. A ten dělá problémy. A víte to. Chlapci. No, tak já jsem to
2: neposlouchal,
0: protože jsem psal, že máme další hovor a protože jsem tady odtípával ty další pípající hovory, které neustále zvonily. Tak, to zkusíme jinak. Hezký večer.
8: Ano, já mám dva jednoduché dotazy, týká se to Brna.
0: Pojďte na Brno.
8: Můžu mluvit už?
0: Jo.
2: Tak my to se neslyšíme.
8: Takže můžu otázky, jo? Ano, takže... Já můžu mluvit.
0: Já bych řekl, že jo, víte, že ne. Tak zkuste.
8: Takže dobrý večer, já vás zdravím. Já oceňuji a doporučuji vás všude za ty vynikající komentáře, politicky vynikající. Já dokonce s toho dělám i výpisy a rozšiřuji to lidem z těch článků. Prosím vás, můj otec byl v třetí říši na nucených pracích. 4,5 roku na seřazovacím nádraží padaly na něho bomby, tak to přežil, nedostali jsme ani halíř, jo? A v souvislosti s tím, jak teďka v té třetí říše tady ta nadrasa tady se tvoří v tom Brunu, tak mě by zajímalo teda, jestli se mám obrátit na ty německé dráhy nebo na německou vládu, nebo kde nám to zaplatí, jo, když jsou to usmužování. A druhý dotaz je velmi taky jednoduchý. Slyšel jsem, no, někde jsem četl na alternativě, a už je to možná několik roků, že německá a policie přijímá pravomoci tady zasahovat proti našim lidem. Jo, děkuji, dobrou noc.
2: Tak jenom jsem zaznamenal něco velmi stručného o německé policii, a to tak si všechno.
1: Já taky o německé policii něco jsem zaslechl.
0: Že pán zase někde na alternativě, jestli má německá policie možnost zasahovat na českém území nebo na území České republiky.
1: A
0: první dotaz byl, že jeho otec byl nasazený 3 roky na nucených pracích za druhé světové války, kde na něj padaly bomby, tak na koho, na kom žádat odškodnění, jakoby pro rodinu asi.
1: Dobře. No, o tom byla dokonce reportáž. Ano, mají přeshraniční akce. Při přejezdu policisté musí jako oznámit, jako mají na to ty speciální komunikační kanály, že jo, vysílačkama, a mohou. Konkrétně se to týká pronásledování prchajících aut při dané akci, která je takzvaně v průběhu. Není to možné při běžném vyšetřování, že třeba někde se něco vyšetřuje, třeba nějaká majetková trestná činnost, a že by policisté sedli do auta a vyjeli třeba vyslechnout svědka z jedného státu do druhého, to ne, to možné není. Ale při pronásledování nějakého auta, ano, to je možné. To bylo v televizi, jsem viděl tu reportáž. Takže ano. Pokud se jedná, že policajti honí třeba nějakého člověka pod vlivem, že jo, jel jako blázen, tak ujíždí za ním, že jo, tak ano, to je možné. No, co se týče reparačních nároků, tak to je hodně častý dotaz, a v podstatě reparační nároky by musely být uplatňovány vždycky přes odbor takzvaných majetkových nároků státu To by se pán musel obrátit na, pokud to teda si pamatuju,

0: Takže s tímhle tím by se, pokud by někdo měl tohleto, tak se s tím musí obrátit podle mého názoru na nejbližší, kdo by o tom něco mohl vědět, a to je ministerstvo zahraničí a potenciálně ministerstvo vnitra, ale znovu, vzhledem k tomu, že byla podepsána česko-německá deklarace v roce 1997, která se snažila udělat nějakou čáru, a vzhledem k tomu, že právě teď v téhle chvíli probíhají nebo už skončily sudetoněmecké vlastnosti v Brně, nedovedu si představit, že by vám někdo s tím byl ochotný z českých orgánů pomoct. Nedovedu si představit. To by někdo musel mít opravdu velkou vstřícnost a někdo by musel být hodně velký blázen, aby chtěl jít v téhleté době žádat nějaké reparace po Reichu. Nedovedu si představit. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustím se do dalšího volající.
1: Tak, jdeme na to. Možno položit dotaz. Hezký večer.
2: Dobrý večer, Jirka. Já bych měl takový dotaz. V minulém pořadu se mluvilo o tom, že Vladimír Putin by měl být vyměněn, protože mu není dovoleno. Všechno chápu. Mě to připadá jak v té pohádce Dasbojana a Pandrohola, kde smrťák, když stojí u hlavy, tak se to může dělat. Nebo obráceně u nohou, může, u hlavy může. Ale když teda Putina, co bude dovoleno tomu nástupci takového zásadního, bude zas to samý?
1: Dobře.
0: No, na to jednoduchá odpověď, rychlá, krátká, ano, přesně tak. Nástupci bude opět dovoleno jenom to, co dovolí ti, kteří ho k moci přivedli. Neboť tak je zdáno, není dovoleno nějak jinak. Konec konců to je stejné jako s jakýmkoliv generálním ředitelem, kterého si majitel firmy dosadí, když ředitel začne dělat do firmy nebo začne ve firmě dělat nějaké psí kusy, které se majiteli nelíbí a vedou ke ztrátě podniku, že podnik začne mít obrovské ztráty a tohleto, tak prostě majitel prostě přijde a ředitele vymění. Takhle to funguje v normální firmě. A to, že se i státy řídí jako firmy, to není přece žádné překvapení. Takhle to funguje. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Máme další volající až z daleké Kalifornie, Sluné, takže zdravíme a můžete položit dotaz.
3: Dobrý večer, děkujem všetkým účastníkům a chcela bych se zpýtat.
4: Bohužel zase neslyšíme.
3: Prvá otázka, bude očkování povinné, a druhá otázka, aký je účel těch gigantických giga data centers, které se všade budují v Spojených štátoch. Či je to sledování občanů, alebo či je to vytváření dalších realit. Ďakujem, taky mě budem počúvať.
1: Já ještě na začátek, jak jste říkala, která očkování, že jsou povinná?
3: Či budou očkování proti hantaviru.
1: Jo, hantaviru zda budou povinná. Aha, dobře, děkujeme.
0: No a děkuji za dotaz. No, jestli budou povinná očkování proti hantaviru, to ještě je hodně předčasné, záleží na tom, jak dopadne jednání Donalda Trumpa v Číně a jaká bude reakce Číny na požadavky Spojených států. Pokud dojde k otevření Hormuzu nebo dojde k nějaké dohodě, tak bude zažehnána palivová krize a hantavirus, přesun procesu řízení na pátou prioritu se nebude realizovat a odloží se až do ukončení války na Ukrajině. Že tak, jak bylo původně navrženo. Pokud by ale válka se prohloubila v Perském zálivu, tak je reálné, že už na podzim po skončení dovolených, kdy dojde k ropné krizi v celém kolektivním západu, protože že už podle prognózy že agentury Bloomberg, oni mají prognózu, že $100, že do konce tohoto roku ropa neklesne pod $100 za barel. A to by bylo likvidační, to naprosto likvidační pro Evropskou unii. To, že dneska se drží, jenom pro vaši informaci, že se drží cena paliv někde na nějaké regulované rozumné výši, jenom kvůli tomu, že stále ještě Evropa čerpá z hlubinných rezerv. To znamená, z ropných rezerv se stále čerpá ještě teď pořád, což moderuje cenu nafty a cenu benzínu a

0: rovněž i cenu kerosínu, leteckého kerosínu. Ty rezervy podle Bloombergu mají dojít někdy v červnu, v druhé polovině června mají ty rezervy dojít. Proto my teď nevíme, jak se Trump dohodl s Čínou, jaké budou přijaty procesy řízení, jestli se Hormuzský průliv otevře nebo se neotevře. My teď nevíme v téhle chvíli. Pokud by to bylo opravdu tak kritické, že by válka byla prohloubena v Perském zálivu, tak opravdu se dá očekávat, že na podzim tento rok by se hantavirus mohl opravdu začít používat k procesům totální kontroly v Evropě znovu jako COVID od roku 2020. To riziko je opravdu vysoké. A tam už je možné všechno. Pokud by ten proces byl zahájený někdy na podzim před začátkem sezóny, že jo, virové sezóny na podzim, všechny ty chřipky a všechny ty covidy a všechny ty další, tak tam by opravdu potom hrozilo, že někdy příští rok v zimě, někdy třeba i před začátkem jara, že by někde mohli přijít a být prostě takové ty myšlenky na to, že bude se očkovat třeba personál zdravotníků, bude se očkovat ve školách, bude se očkovat tam, kde je kontakt s lidmi a tak dále, třeba nějaké prodejny, že jo, prodavačky a tak dále, bude se jak očkovat tady, tamhle. To znamená, v této chvíli, teď v polovině května, zatím nevíme, jak dopadne přenášení moci ze Spojených států na Čínu, jak ten proces bude dokončen v Pekingu. Je to všechno aktuální, je to všechno živé, takže my teprve uvidíme. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Halo, halo, připojuji, můžete položit dotaz, hezký večer.
2: Dobrý večer. Slyší mě pan VK, můžu mluvit?
1: Ano, a teď nevím, kde mám. Ano.
2: Já bych ohledně těch sudet a sudeťáků chtěl upozornit na jednu věc. V půlce září roku 1938 vyslal prezident Beneš do Francie na tajnou misi tehdejšího ministra sociální péče Jaromíra Nečase. Francouzské straně měl předat Benešovu nabídku, a to podstoupení sudet Německu. Následně v září proběhla takzvaná Mnichovská konference, kde Francie a Británie předložili tuto nabídku Hitlerovi. Hitler potom samozřejmě skočil a výsledek Mnichovské konference si přivlastnil jako své diplomatické vítězství. Náš židozednářský prezident se s tím, co nabídl, samozřejmě nikde nechlubil a informace o Nečasově misi byly přísně utajeny. Následně Neville Chamberlain po příletu do Británie mával papírem, takzvanou mírovou dohodou. Ta byla sepsaná až druhý den po konferenci a s Československem neměla nic společného. Byl to pakt o neútočení mezi Británií a Německem, s kterým si Führer později vytřel pozadí. Můžete tyto informace potvrdit nebo vyvrátit? Děkuji, přepínám a budu poslouchat.
1: Dobře, děkujeme. Hezký večer.
0: Je třeba říct, že Edvard Beneš samozřejmě se evakuoval po Mnichovu, nasadl do Dakoty československých aerolinií a spolu se zlatým pokladem státní banky odletěl do Velké Británie. Bylo to v říjnu, 7. října 38, ale teď mě neberte za slovo, to přesně to datum si nepamatuju. No a odletěl samozřejmě. Bylo to dopředu připraveno. Ten odlet byl velice rychlý. Proto evakuace těchto kádrů vždycky probíhá tak, že dopředu je něco dohodnuto v zákulisních procesech řízení. A je třeba si uvědomit, že co bylo za první republiky. Za první republiky mnoho lidí vidělo v německém nacismu správnou věc. Správnou věc viděli. Byl to proces, konec konců o tom byl i ten film s takzvanými národními zrádci, to byl ten film ze 60. let, kde se ten název, teď si nemůžu vzpomenout, Tam se řešilo to, jak vlastně nacisté vlastně získávali podporu v Evropě u jednotlivých lidí, u jednotlivých politiků a kádrů, jakým způsobem prostě slibovali sociální jistoty, které v podstatě je jakoby měly dostat na stranu takzvaného národního socialismu. To je zajímavé. Po vyhlášení okupace po 15. březnu 1939 na území protektorátu Čechy a Morava byly zavedeny dělnické programy. Poprvé v českých zemích byla zavedena dovolená pro všechny pracovníky, pro všechny dělníky. Do roku, do toho 15. března 1938 39 v českých a moravských zemích dovolené měli jenom státní úředníci. Nikoli v dělníci v soukromých fabrikách a firmách. Neměli na to nárok. To zavedl Hitler v českých a moravských zemích. Stejně tak zavedl přídavky na dítě. Přídavky na dítě, na každé narozené dítě zavedl Adolf Hitler. To znamená, on se snažil při nástupu zavádět sociální programy, stejně tak navedl povinnou stravu dětí ve školách, školní jídelny, zavedl Adolf Hitler ve školách. Jízdu vpravo, že zavedl jízdu vpravo, to jistě víte, to vědí všichni. Ale takové ty zásadní věci, zkrátka, jakoby pro dělníky, pro lid a tak dále, pocházejí z koncepce NSDAP, které byly zaváděny i v českém a v takzvaném Böhmen und Mähren protektorátu, že? No a cílem v podstatě bylo získat podporu takzvaného rukodělného lidu, jak se tenkrát říkalo. Rukodělný lid měl podporovat ze zdola nacistické procesy řízení, které samozřejmě byly v podstatě jakoby vektorem, jak dostat pro válečné úsilí na svoji stranu dělníky z jednotlivých okupovaných zemí. Protože to, co bylo zavedeno v protektorátu Čechy a Morava, Němci zavedli na okupovaných územích i v Dánsku, v Belgii, v Holandsku, ve Francii. To znamená, byla to snaha ukotvit principy národního socialismu ve všech v podstatě okupovaných zemích. Jejich teze, jak dostat pod kontrolu de facto lid, takzvaně, aby byl na straně jejich myšlenky, tedy takzvaného systému Velkoněmecké říše. No a co je důležité, to je v podstatě to nastavení, že celá ta společnost de facto dneska je nastavená do něčeho, co společensky teda se podobá jakýmsi neonacistickým procesům řízení, které se teď vlastně jakoby krystalizují v celé Evropě. A znovu jsou u toho ty prebendy, které s tím jsou doprovozeny. Stejně jako v dobách protektorátu, když nějaký systém přichází k moci, snaží si ty lidi koupit. Nebo aspoň snažil se koupit. Evropská unie na to šla způsobem přerozdělování peněz. Budeme státům, jednotlivým státům dávat peníze a tím si ty státy budeme kupovat, aby na nás převedly všechny procesy řízení, že do Bruselu. Budeme ježit o takzvané fondy Evropské unie. To znamená prebendy, že jo. Budeme prebendy posílat do jednotlivých rozpočtů a oni budou hlasovat pro nás a my budeme mít kompletní strukturu řízení. Takhle je to skutečně nastavené a ten systém je v podstatě okopírovaný, že pokud chcete de facto převzít někde nějakou moc ve společnosti, tak vždycky se snažíte ty lidi de facto si koupit takzvaně ze zdola pro nějakou vyšší tezi, kterou oni mají. Já jsem, to je s takovým jakoby přesahem, je to velice dlouhé, já se omlouvám, že to je vždycky s takovými odbočkami a tak dále, je to třeba vysvětlit ze širšího pohledu. Máme 22.00, máme ještě někoho na telefonu?
1: Ano, mám, dlužím tady.
0: Tak dlužím. Vezmeme,
1: tak
0: no, ještě
1: večer,
0: vezmeme.
1: Pojďme do toho.
3: Dobrý večer. Pane VK, můžete se prosím vás vrátit k tématu zmizelých vědců a tajných programů NASA? A možná, iž sice už je hodně hodin, ale přiblížit, kdo vlastně tvoří syndikát. Děkuji moc, pěkný večer.
1: Děkujeme, hezký večer.
0: No, já děkuju za dotaz. No, co se týče těch zmizelých vědců, samozřejmě, že to má velkou souvislost s tím, co teď proběhlo před několika týdny, před měsícem, toho 1. dubna to bylo, myslím, že si vzpomínám, nebo to trvalo asi týden nebo 10 dní, to trvalo ten proces, ten let, že jo, ta lodi, kosmické lodi Artemis k měsíci, že jo, po třech dekádách, nebo po kolika, že jo, to někdy naposledy od roku 80-78, to bylo naposledy, že jo, oblet okolo měsíce, že jo, tomu se vrátili a nafotili, že jo, nějaké věci, ale šlo v podstatě o testování té nové lodi, jestli je funkční, že jo, jestli fungují všechny řídící systémy a tak dále a tak dále. No, ale co je důležité, najednou je povoleno vrátit se k měsíci, že to je zásadní. Syndikát dovolil vrátit se k měsíci. To je velké, to bylo na velké povídání, na to bohužel nemáme čas. No, z jakého důvodu? Podívejte se, to, že Elon Musk staví vlastní rakety směr nahoru, o tom víte, už tady vlastně citoval v mnoha pořadech, že jo, jsem o tom mluvil a máte o tom články na Aeronetu. V podstatě směr nahoru, směr dolů a singularita, o tom víte. A ten směr nahoru zajišťuje Elon Musk, že to znamená soukromé dopravování kosmických lodí na orbitu a potom někam dál k měsíci a k Marsu a tak dále a tak dále. A ten proces je řízený samozřejmě syndikátem. Pokud se ptáte, co je to syndikát, je to sdružení představitelů jednotlivých planetárních osídlených planetárních nosičů a jednotlivých civilizací v naší galaxii, v celé galaxii. Že jo, mléčná dráha, celý náš prostor, že jo, to znamená sdružení. Mohli byste si to představit, že syndikát je v podstatě jakési OSN jednotlivých civilizací v naší galaxii, OSN, jakási nejvyšší rada. No a samozřejmě tam má nějakou agendu, syndikát má agendu. No a tou hlavní agendou je snaha o to, aby povrch naší planety, našeho nosiče 3DG, aby povrch nebyl zničen. No a zničený povrch může být několika způsoby a tím nejrychlejším způsobem je samozřejmě celoplanetární termonukleární válka mezi velkými velmocemi, které disponují jadernými zbraněmi. Tomu se snaží za každou cenu syndikát zabránit. A používá k tomu mnohé prostředky. Prostředky typu dosazování lidí k moci, kteří usilují o takzvanou denuklearizaci na povrchu planety, znamená, aby jednotlivé státy se zbavily jaderných zbraní. Dalšími nástroji je odstraňování lidí, že například otevřou okno a skočí z vysokého patra, nebo se jim pomůže, když nechtějí skočit a tak dále, a tak dále. To znamená, tohle to jsou všechno prostředky, které používá samozřejmě syndikát. A co oni vlastně používají velice často je, že chodí a vyhledávají, protože samozřejmě používají projektory, a snaží se, aby některá iterace zaručeně nenastala v budoucnosti. No, to má hodně společného s programovacím filmem nebo se sérií programovacích filmů Hollywoodu Terminator. Ještě předtím, než někdo vyroste a začne být důležitý nebo bude mít důležitou roli, je třeba ho oddělat, je třeba ho zlikvidovat. Proto mizí každoročně na této planetě tisíce lidí, tisíce dětí a některé končí v podstatě jako materiál pro různé satanistické společnosti takzvaných vysokých procesů řízení nad planetou. To jsou okultní procesy, které vzývají samozřejmě satana. Satan má několik vlastně nástrojů procesu řízení nad touto planetou. Já k tomu chystám, už můžu dopředu prozradit knížku pro tento rok. Zase bude další samozřejmě, ale tuhletu chci právě věnovat procesu přebírání moci těmito opravdu zlými silami nad naší planetou, tak něco, čemu byste říkali jako Satan, že zlá moc, že která se snaží ovládnout řídící elity nad touto planetou, že? To znamená, je to velké rozlehlé téma a jenom na odpověď pro paní, který chtěla vědět, co je to syndikát, takže to jsem vysvětlil. No, to je všechno. Máme 22.05, takže jsme to zdárně dokončili až do konce. Já se teda loučím s vámi, s našimi posluchači, samozřejmě s tebou Vítku, díky tobě Martine za support, že jo, za telefony, za písničky. No a my samozřejmě se uslyšíme příští pátek opět po 19.45. Snad už doufejme, že už opravdu skutečně na čas budu se snažit. No a přineseme opět aktuální témata z domova i ze světa. Takže užijte si týden, ani ne týden, jako spíš víkend samozřejmě. No a pro tuto chvíli vám přeji pěkný večer anebo dobrou noc.
4: Já se taky připojuju v rozlučce, protože představujeme vezmu to hopem. Měj se taky VK, měj se moc hezky. I tobě, Martine, moc děkuji za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a naší podporu, které si velmi vážíme. Mějte se hezky a dobrý večer taky, případně dobrou noc.
1: Taktéž, dámy a pánové, následuje, kde mi ten Míša zase zmizel. Bude následovat tedy před nočním proudem Rádia Meta, tedy kalendárium číslo 162, věnované 77. narozeninám Jiřího Korna. Připravil Míša Kyselka a Studio Praha a pak už bude právě následovat noční proud. Tak jo, dámy a pánové, hezký večer, mějte se krásně a máme ten den rodiny, nebo jak to bylo, jak jsem to tady čet, počkejte, já se kouknu do kalendáře, takže tu rodinu máme víkend, to je samozřejmě, že ano, den rodin, takže dámy a pánové, věnujte ten víkend rodinám, mějte se krásně a dobrou noc, jenom děkovačka a končíme, ať může Jarda spustit ji.
5: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 162, které věnujeme někomu, kdo nepotřebuje bližší představování. Je jím Jiří Korn, který 17. května slaví 77 let. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.
1: Dobrý večer, vážení a milí televizní diváci. Československá televize Praha uvádí zábavný pořad s Jiřím Kornem Večer v ráji. Přejeme vám všem dobrou zábavu a hezký obraz.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rád.

Jiří Korn už to s námi táhne přes 60 let a to počítám jenom dobu jeho aktivního muzicírování. Spolu založil skupinu The Rebels, proslavili se mimo jiné písničkami od The Mamas and the Papas a my si jej zde poslechneme v pěveckém tandemu s Josefem Plývou.

The Rebels v roce 1968 zvítězili na prvním československém beatovém festivalu v kategorii objev roku, vydali své album Šípková růženka, podnikli turné po západním Německu, Polsku a Rakousku a potom se v roce 1970 rozpadli. Jiří Korn nastoupil do skupiny Olympic, kde jako hráč na basovku také zpíval například diskutovanou píseň Únos.

0: Působení Jiřího Korna v Olympiku bylo pro něj dobrým odrazovým můstkem pro začátek solové kariéry, kterou mu ostatně sudičky darovali již v kolébce. Můžeme se přesvědčit sami.
1: Těšíte se na nás?
2: Uslyšíte Korna, vidíte Kaisera?
1: Otevřít oči, teď!

Můj dědeček byl Faust a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Rodilý Pražák Jiří Korn, nejen zpěvák a baskytarista, ale též tanečník, moderátor, herec a showman, ke dnešnímu dni vydal již daleko přes 20 LP desek nebo CDček a vlastně se s Karlem Gottem pohyboval na takové té špičce oblíbenosti. V 80. letech pro něj Gabriela Osvaldová s Ondřejem Soukupem složili písničku Miss Moskva, kterémžto videoklipu coby nekompromisní domina září jeho bývalá manželka Kateřina.

0: Také pro Jiřího Korna existoval život před a po roce 89. Stejně jako dnes nebylo vždy snadné uchovat si tvář, tak například v roce 1975 naspíval úvodní píseň k filmu o armádě s názvem Na konci světa a zahrál si tam roli Vojina Krutského.
1: Vojín Čoupal! Vojín Krutský!
2: Zde!
3: Běž napřed, já ten jeho ksicht nemůžu ani vidět.
1: Máš to s Čoupalem o 20.00 do 04.00 pohyblivou na 54.
2: S kým ještě?
1: Co s kým ještě? Co ještě chcete, chlapi? To chcete, abych stavil na 54. tři chlapi, nebo co? To se tam chcete flákat, nebo spát, nebo co?
2: No snad jsem tolik neřekl.
1: Bez debaty odchod. Padám, padám!
0: Zatímco v roce 2005 stvárnil například roli vodníka Jakubka.
4: Snad by ses nebál, Toníku. Viděl jsem, že mi pomáháš chránit rybičky. Hezky. Moc hezky. Zelená krev se holt nezapře.
5: Vy jste...
4: Jakoubek, tvůj táta. A ty jsi můj syn. Proto jsi přece přišel, ne?
5: Nechápu, jak to, že se máma zrovinka do vás zakoukala.
4: To víš, mládí, já se tehdy strojil.
5: Aha, a co děláte teď? Šijete si botičky?
4: Botičky, dušičky, řečičky, pustá pověra. Neznám Hastermana, aby byl taky švec.
5: A duše?
4: Tak pozor, chlapče, to možná bejvávalo. Když někdo byl ženu, trápil děti, zvířecí hovátka na dvorku mučil, pro ten případ jsem vyleštěný hrníčky na polici měl, to jo. Ale dneska duše. Leda rybí, Toníku, rybí.
5: Prý se musíte stěhovat.
4: Proč myslíš, že mi teď ukapává smutek ze šosu? Já tady, chlapče, bez týhle svý hráze uschnu. Víš přece, co je sucho pro Hastermana, ne? Už mám horečku. Žáni.
5: Je. Vy úplně hicujete, táto.
4: Co jsi to řek?
5: No, že celý hoříte. Musíte si jít lehnout.
4: No, já nemyslím to. Myslím to tá...
5: Táto.
4: Dnešek je můj nejkrásnější den. A že jsem jich pár hezkých zažil. Teď už je mi jedno, co se mi stane.
5: To tedy ne. Půjdete do postele a já na zámek. Ten knížecí glejt se musí změnit.
4: Ty si troufáš.
5: No taky mám proč. Tátové učili kluky dělat píšťalky, lézt po stromech a já. A já byl pořád sám. Pořád jenom s mámou. Myslíte, že vás teď nechám zmizet? To tedy ne, tatínku.
4: To tedy ne, tatínku. To tedy ne, tatínku. Klučina jeden, celý já.

A málem bych zapomněl, v roce 1977 zahrál Honzu v Honzovi Málem králem. 78 zpěváka v soulu pro starou dámu. A v roce 1980 například ve filmu Trhák zahrál pilota.

A když jsme u těch letadel jednorázového reunionu, se kapela The Rebels dočkala v roce 1991 v rámci série koncertů Comeback. K obnovení činnosti skupiny došlo pak v roce 1999, kdy vydali nové album se zvukem již mnohem méně kompromisním, například v písničce Aeroplán. Basa a zpěv Jiří Korn, kytara Zdeněk Juračka, bicí Karel Ján, varhany David Ján.

0: Korn znamená kukuřice a jeho hlas má opravdu takovou zrnitou barvu. O tom, že byl tento umělec můzami již jaksi předurčen, svědčí jeho takový klid a sebevědomí, s jakým například tančí, jeho stepařská čísla s Helenou Vondráčkovou byla dechberoucí, a když ho požádali o účast ve Stardance, odpověděl takto.
1: Do Stardance mě samozřejmě hned na začátku mě vybízeli, ale já ten společenský tanec, ne, že bych ho neměl rád, to se nedá říct, jo. On je nesmírně náročný. Tak jako prostě všechno. Ale já jsem se tomu společenskému tanci moc nevěnoval a moc připadalo mi to vlastně moc strojený, jakože vlastně oni známkovali to, jak se všichni tváří a mně to přišlo strašně nepřirozený. Jo. Čili neřekl jsem ano a já jsem ani nechtěl do poroty, protože zase si myslím, že takový odborník nejsem, abych rozhodoval o tom, jestli někdo vyhraje nebo nevyhraje.
0: Pan Jiří se nicméně natancoval a naspíval nejednom z muzikálů. Namátkou to byly Bídníci, Golem, Limonádový Joe, Mise, Miss Saigon, Mrazík, Quasimodo, Romeo, Julie, Touha, Carmen, Jesus Christ Superstar, Aida, Mowgli, The Addams Family, Anděl Páně a pochopitelně Drákula.

V tomto muzikálu dostal Jiří Korn trojroli, napsanou jemu přímo na míru Zdenkem Borovcem, jehož genius se zde protnul s talentem Karla Svobody. A vznikl masterpiece, jež byl zároveň oslavou hudby a českého jazyka, kdy si divák a posluchač mohli vychutnat úžasnou ekvilibristiku naší řeči.

Tvorba Jiřího Korna je, jak už jsem naznačil, docela obšírná, takže jsme určitě mnohé opomenuli, například různá ocenění, činoherní role, působení v dabingu, načítání audioknih. Jiří je velmi zručný v kulečníku, dosáhl úrovně celostátního přeborníka a je mistrem Evropy veteránů. Spolu s Pavlem Halamkou pořádá exhibiční show kombinující kulečníkové triky s živým zpěvem. Ale přesto si neodpustím jednu písničku, která se mi obzvláště zalíbila. Jmenuje se Blázen, je z alba Duny. Autorem textu je Eduard Krečmar. Paradoxně bez basové kytary.

kytary, kterou hraje autor hudby a aranžma Miroslav Vidlák levačkou na klávesi. Na kytaru hraje Zdeněk Blažek, na bubny Pavel Zbořil. A kdybychom to brali americkým měřítkem, tak už je úplně dospělá. Má totiž 21 let.

Vzpomněl jsem si ještě na jeden moment, který mi onehdy uhranul, totiž v době neslavné, totiž covidové, se Jiří Korn objevil na půdě Národního divadla se zpěvákem Jacquinem Stepem ve skladbě Tigrovaný sprej.

62 se loučí Michal Kyselka a také Jiří Korn. Poslechneme si v jeho podání, tedy s jedním z jeho projektů, který se nazývá Fortet a jehož je členem. Nám zaspívá píseň písní a těšíme se na slyšenou.

0: Večer. Vítam vás u ďalšieho vydání pořadu Sme ve válce. Dnes nás čeká 5 témat. Na první pohled nesouvisí, ale přesto mají společného jmenovatele. Hranici mezi bezpečností a kontrolou, pravdou a politickým zájmem. Začneme doma. Nedávné fotbalové derby mezi Slaví a Spartou nebylo jen sportovním svátkem, ale testem nás všech. Politici volají po biometrických kamerách a rozpoznávání obličejů, ale položme si otázku. Je násilí na stadionech jen problémem chuligánů nebo jde o signál hluboké společenské frustrace? A nestane se z fotbalových tribun laboratoř pro plošné sledování nás všech? Od stadionu se přesuneme do uzavřených sálů pražských hotelů. Praha opět hostí bál špionů, veletrh sledovacích technologií ISS World Europe. Budeme se ptát, kdo dnes obchoduje s vaším soukromím, jak funguje biznis od poslechy a proč se Centrum digitálního dohledu nad Evropou nachází právě u nás. Třetím tématem je kontroverzní sudetoněmecký sjezd v Brně. Proč vláda tuto akci připustila a co signalizuje plánované setkání prezidenta Pavla s bavorským premiérem Zedrem. Jde o skutečné usmíření nebo o nebezpečnou relativizaci poválečných dějin a oslabování našeho národního sebevědomí? V historii zůstaneme i u čtvrtého bodu. Švýcarsko po desítkách let otevírá utajované spisy o Josefu Mengelem. Jak mohl jeden z nejhorších zločinců světa nerušeně cestovat po Evropě? Ukážeme si, kde končila poválečná neutralita a začínal cynický pragmatismus tajných služeb. A na závěr se podíváme na bojiště moderní éry. Konflikt s Íránem odhaluje šokující realitu. Levné drony a asymetrická válka začínají porážet nejdražší zbraňové systémy Západu. Končí éra americké vojenské převahy? Tak. A na to vše se budu ptát bezpečnostního analytika Jana Schneidera, se kterým se právě teď spojíme do Havlíčkova Brodu a začínáme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hezký večer, ahoj, já tě zdravím a půjdeme rovnou k prvnímu tématu, jak jsem předeslala, slyšeli diváci a také ty derby Slavia Praha. Já jsem sledovala celý týden komentáře a přiznám se, že se směřují spíše k politikům, kteří přemýšlí o úpravě legislativy, ale mě na tom zajímá spíš pohled dovnitř a možná bych měla hned říct také, proč je to taková jenom osobní zkušenost, protože já bydlím asi 200-300 metrů od Sigmy Olomouc a to tak dlouho, že si to pamatují, jak tu probíhaly ty fanouškovské záležitosti kolem fotbalu před rokem 89 i po něm. Takže já se ptám, neměli bychom se podívat dovnitř těch klubů předtím, než se začít nořit do legislativy?
1: No, je to spíš společenský téma. Tam mě docela zdvihly takové ty hlášky, jestli za to hrubnutí těch fanoušků nemůžou politici a ten dotyčný komentátor s krátkou pamětí tam prostě furt mluvil akorát o nějakém výroku Macinky a Turka a na ty všechny Foltýny a Řehky a Pekarový, Adamový, prostě na tyhle ty výroky jakoby zapomněl prostě. Takže to hrubnutí tady ano, je celospolečenský. Nicméně dávat to do souvislosti s tímhletím fotbalovým přeštěním je asi trošku dost násilný. Proč to neporovnat, ale je potřeba asi dojít taky k takovému nějakým střízlivému závěru. Já si myslím, že celý problém spočívá v tom, že tady jde o ukrutný biznis, o veliký prachy a oni potřebují ty diváky dostat na ty stadiony a ty diváci tam už prostě nemají. Všeobecně ten sport už přestává být zajímavý, už se spíš ty lidi tam jdou vyřádit. a ti pořadatelé jim vycházejí vstříc, protože tam bylo řečeno, že na té Slávii jim tu pyrotechniku v podstatě dost tolerovali. Já musím říct, že jsem rád, že Tvrdík nabídl rezignaci za tu Slávii, protože to evidentně nezvládl. Majitel Tykač, no to je taky prostě takový, že to je one man show, to znamená, co si pan Tykač zváží, tak to ovlivňuje prostě celospolečenské chování a ten Tykač prostě uhlobaron a teďka najednou tady ovlivňuje určitý jako rizikový sociální skupiny, jejich chování, celý to prostředí, ve kterým se to bude odehrávat. Prostě když je ten oligarcha moudrý, tak z toho těží celá společnost. Když moudrý není, tak prostě není šance, jak ten sešup dolů zvrátit. Takže já si myslím, že tady v tom fotbalu je mnoho špatného, mnoho peněz, jde prostě o ten biznis a oni jim tolerujou, těm fanouškům, prostě ta tolerance toho násilí, těch výtržností je čím dál vyšší a pak to prostě dopadne takhle. Takže já si myslím, že to je obraz spíš než čeho jiného, je to prostě obraz toho, jak ty, že v pozadí všeho jsou prostě peníze.
0: No, já jsem si poslouchala docela zajímavé podcasty. Poslouchala jsem Ondřeje Kaňu, který je majitelem, tuším, Slovanu Liberec. Poslouchala jsem Jana Pirouška, který se pohybuje také, tuším, že má svůj fotbalový podcast. A tam byla zajímavá jedna věc. Oni nacvičují s těmi fanoušky, nebo respektive ty kluby. A ano, jak říkáš správně, ten biznis, tak ty kluby nacvičují nebo nechávají ty fanoušky nacvičovat nějaké choreo. A to se děje i přes týden. Mimo ta utkání. A tam prý údajně se mohly dostat to množství těch světlic a tady těchto věcí. A proto, když jsem se tě ptala na začátku, tak ta moje otázka směřovala dovnitř těch klubů. Já už mám pocit, že ta debata svádět to na politiky nebo Putina, nebo začít se zabývat legislativou je úplně mimo, že bychom se měli dívat dovnitř těch klubů a taky třeba na to, jestli by oni neměli zařídit kamerové systémy, AI a všechny tyto věci.
1: Oni tam ty kamerové systémy mají, ale tady je prostě problém s tou ochranou osobních údajů. Já myslím, že to je strašně hypertrofovaná záležitost. Já si vzpomínám, že kdysi, když začal ten úřad na ochranu osobních údajů, tak jsme s tím měli velký spory. Tenkrát tam tomu šéfoval Igor Němec, tak já jsem měl takový střeštěný návrh, aby Igor Němec na čas začal šéfovat tajné službě, která ta data chce, a ředitel tajné služby, aby zase na druhou stranu šel šéfovat úřadu na ochranu osobních údajů, který ta data chrání, jo? Aby si to proskoumali tu problematiku jako z druhé strany, protože tady skutečně jde o to, nesmí tady panovat nějaká dogmatika, musí tady panovat nějaký kompromis, musí se dojít k nějakému kompromisu a tady na tom fotbalovém stadionu, já si myslím, že tam by měly být tabulky, že tady končí vaše soukromí vstupem do fotbalového hlediště a tady vydáváte v šanc prostě svůj ksicht v závislosti na svým jednání. Jo. A já si myslím, že by tohle to mělo být, těch technik prostě jak zabránit tomu vstupu je hodně. Existují třeba ty identifikační techniky založené na snímání řečiště lidské dlaně. Jo? Každá dlaň nejenom jako daktyloskopie, ale prostě i to žilní řečiště v té dlani je naprosto unikátní. A takže se jednoduchým přiložením dlaně na ten snímač, na ten senzor, dá odhalit identita člověka. Tam nemusí být to jméno v tom systému. Jo? Tam prostě může být, že člověk s touhletou charakteristikou, s tím obrazem dlaně prostě má zakázaný vstup na fotbalový stadion a to dejme tomu prostě po celých Čechách. Jo? Mohla by ta databáze vzniknout i celoevropsky. Tam vůbec nejde o jméno. Tam jde jenom o to, že prostě tento jedinec nepatří na fotbalový stadion. Čili těch kompromisů lze udělat poměrně širokou škálu, jak to odhalit, jak tomu zabránit. Nicméně je nutno říct, že některý lidi tam právě chodí kvůli tomu bordelu a když tam nebudou se moc vyřádit, tak tam prostě chodit nebudou. A ty fotbalové kluby určitě zase budou chtít tu návštěvnost udržet, takže oni vlastně jsou, tak jako pohybují se velice na hraně, protože jsou chtiví peněz a zároveň tohleto jim ty kšefty kazí, takže oni jdou prostě na tu hranu. Jo. Oni nemají zájem jít do bezpečné vzdálenosti před tu hranu, jako zabránit těm násilnostem, protože to by pro ty jejich diváky prostě přestalo být zajímavý. No, to je prostě taková je situace. Já na druhou stranu bych prostě trpěl, málo bych trpěl tím, kdyby policie docela jaksi silně a důrazně zasahovala proti těm výtržníkům, ale oni, i to víš sama, že oni se chodí prát někde za město na pole, že prostě tam jde skutečně o to násilí. Ten fotbal je jenom prostě jednou z příležitostí, kde se to manifestuje, tenhle ten duch doby.
0: A myslíš si, že tresty za tady tohleto, v Anglii se jim říká rowdies, že jsou u nás dostatečné? Protože já nevím, já sleduju už nějakou dobu a nepříliš pečlivě, ale tu kauzu Oganisiana, kde dochází k výtržnostem, k napadáním, a jestli se na to můžeš podívat tady z této stránky, jestli jsou dostatečně postihováni, se mají čeho bát.
1: No, kauza Oganisian je prostě hanba od začátku do konce a já tady hlavní vinu kladu na nejvyšší státní zástupkyni Linku Bradáčovou, prostě, která si neudělá pořádek v tom systému státního zastupitelství, protože tam státní zástupci mají vystupovat mnohem razantněji a mnohem důsledněji prostě než tohleto. A zároveň je to i podnět pro ministra spravedlnosti. Prostě ta soudkyně si dělá z lidí srandu. Ten člověk má další trestní stíhání a ona tvrdí prostě, že 2 roky je čistý. Prostě ona se vysloveně těm lidem vysmívá. Jo. Takže to je jasně v tomhle prostředí žádat, aby prostě bylo dosahováno spravedlnosti, je velice iluzorní. Nicméně nic jiného nám nezbývá. Musíme v tom být tvrdí a musíme podpořit jakoukoliv snahu, která jde tímto směrem.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že bychom měli sledovat, jak se s tím poradí na prvním místě. Na prvním místě to musí být kluby. Já si pamatuju Jaroslava Tvrdíka jako ministra obrany, jsem ho zažila ve sněmovně ještě ve dvou vládách. Ale jestli k tomu už nemáš nic dalšího, půjdeme dál?
1: Půjdeme.
0: Tak, jak jsem řekla v úvodu, v Praze se bude konat bezpečnostní veletrh. ISS World Europe se to jmenuje a chci se tě zeptat, jestli nám můžeš přiblížit, o co jde na tomto veletrhu. Koná se to v Praze, v hotelu Clarion, a proč zrovna Praha, protože to už je několikátý ročník, ty určitě budeš vědět kolikátý, ale jsme v něčem výjimeční, že se zrovna takový veletrh koná u nás?
1: No ta firma má, je to americká firma, má velice blízko k FBI, čili co se týče té odbornosti, tam asi nelze celkem nic vytknout. Co se týče Prahy, no tak to je kongresová turistika, to je prostě velice oblíbená disciplína u mnohých představitelů všemožných těch bezpečnostních a zpravodajských služeb. Někteří v podstatě se v tom velice vyžívají, pro službu nic neznamená, akorát prostě trávějí půl svého profesionálního života cestami po různých takových konferencích. No, to je jedna věc. Druhá věc je, že to je samozřejmě určitá prestižní záležitost. Ona ta firma dělá, má takový vlastně ty odbočky jednak pro Střední východ a Afriku, Evropu, Severní Ameriku, Latinskou Ameriku a Asii. Tam se tato podujatí, jak říkají bratři Slováci, konají pravidelně. Ono je to, nejenom toto, takových konferencí je povícero. Já jsem kdysi byl na Lotech v Europe, to bylo taky v tom Clarionu. Tenkrát to, já nevím, od kdy to běželo. Tohle bylo, myslím, bienále, toto běží snad každý rok, nevím přesně. Takhle, nelze tomu v podstatě nic moc vytknout. Je to záležitost, kde se školej v zákonných postupech, to znamená vyšetřování třeba na darknetu, a dalších věcech je velice zajímavý. Spousta lidí se tam dozví věci, které jinde těžko schání. Není to snad veřejnosti přístupný, jestli jsem to dobře četl. Je to prostě jenom na pozvánku, čili jsou tam odborníci mezi sebou. Prezentují se tam určité produkty, čili je to na komerční bázi celý. A řekl bych, že celkově lze to pokládat za prospěšnou prestižní akci. Nicméně, já jsem jako takový trošku už postižený tím prostředím a vím, že v podstatě toto není úplně ten primární účel. Podle mého soudu nejde o to, že by to bylo masivně, to, co chci říct, ale je tam prostě taková zajímavá věc, že se ty lidi osobně seznámějí, což je zase ku prospěchu věci, protože osobní znalost, já to vím, prostě to vědí všichni policajti, všichni zpravodajci vědí, prostě, že když je něco někdy potřeba s nějakým útvarem, se kterým nejsou v pravidelném kontaktu, takže je s nesmírnou výhodou, když tam někoho znají a ty věci jsou mnohem jednodušší, jde to mnohem hladčejc. Ale ono je tak se vším. Že? Já jsem dneska měl se svým synem debatu o těch kryptoměnách a on říká, on byl na nějakých těch jejich kongresech a říká, on ten začátek je naprosto jasný. Ty lidi odmítají být, nechat se špehovat státem. Jo? Čili ten začátek je jasný. Ale a spousta těch aktérů těchto konferencí třeba o těch kryptoměnách to ví, že zároveň otvírají dveře pro velice těžký zločince, když to tak řeknu. Oni jsou si toho vědomi. Jo. Čili ta svoboda, takhle, základním rysem této civilizace založené na Bibli, základním biblickým pojmem je spravedlnost, nikoli svoboda. Svoboda je jenom krůčkem ke spravedlnosti, ale krůčkem nikoli dokonalým. Čili jestliže se někde rozprostře prostor svobody, tak vůbec není jasný. Dokonce by se dalo říct, že ta spravedlnost je ohrožena někdy více než v předchozí fázi a musí se to velice nesnadno dohánět. Takže v tomto prostoru tady se taky otvírají dveře prostě k lepší spolupráci, to je velmi pozitivní, ale na druhou stranu, já teď řeknu to negativní, co si myslím, že tam hraje roli, ty lidi, když se poznají, tak je toho možný i nejenom využít, ale i zneužít. Protože když potřebuju se dozvědět, jestli se v té vaší zemi náhodou neschyluje nad nějakými mými zájmy, tak já tam mám známýho, zavolám mu, který ho znám z těchto konferencí, ale co se dozvím off record. Dokonce, když bych potřeboval něco inteligentně zabrzdit, a já si myslím, že tady třeba kolem toho Jiříkovského a těch bitcoinů přesně tyhle ty věci můžou hrát roli, protože ty věci mají globální přesah, to není jako věc vůbec jenom tady naše, takže tam tyhle ty věci můžou hrát roli. Ono je to, říká se tomu networking, že budování sítí, ty lidi se poznávají, ty zpravodajské služby jsou za různými subjekty, které pořádají tyhle ty kongresy a všechno je to v klidu, všechno to probíhá až do okamžiku, kdy je vyvstane potřeba tyhle ty známosti oživit a využít. Takže celou dobu se nemusí nic dělat, on v podstatě ten Aspen funguje podobně, že oni tam pořádají velice zajímavé kongresy na velice zajímavé témata a ty lidi se tam sejdou a nic zlýho se tam neděje. Oni si vyměnějí navštívenky a to důležité se odehrává ve foaje, že prostě ty lidi jsou otypováni a pak jsou možná někdy osloveni. Ale na tom samém kongresu se nic takového neděje. Čili je to v podstatě taková seznamka, když tak řeknu. Takže to bych řekl, že asi je vlastně každá dobrá věc má určitou možnost negativního nebo zneužití. Je to u všeho, není to prostě nic mimořádného, tady je to něco podobného a co se týče, jako kdybych byl ředitel té služby, tak bych si dal veliký pozor, koho tam posílám na tyhle ty kongresy, protože ty lidi pak dostanou pozvání na nějaké školení, vyjedou do zahraničí, jsou skutečně se z nich stanou obrovský experti, ale druhá otázka je, pro koho všeho oni budou dělat.
0: A když jsme řekli, nebo respektive já jsem na začátku řekla, že to je veletrh, tak mě by zajímalo, jestli tam dochází i k nějakým kontraktům, nebo čistě, jestli je to jenom veletrh, takže se tam představí ty věci, nebo jestli se tam i dojednávají kontrakty a kdo to kupuje, protože já jsem četla, že to jsou třeba vlády, nebo jestli tam třeba, já nevím, se účastní zástupci od nás z NÚKIBu, nebo jak to probíhá?
1: No určitě, já nevím, jestli to podepíšou tam na místě, ale nemyslím si, že to je až takhle, prostě oni si tam vytipujou ty produkty a pak to dají těm svým odborníkům jako ve službách, v těch útvarech a ty už to zařídějí, prostě to je jako běžná komerční záležitost. Jo. Ale tady se prostě dozví o tom, co všechno existuje, je jim to předvedeno. Tam je samozřejmě, dneska to tam padlo v jasných zprávách, že Němci koupili francouzský software a nikoli americký. No samozřejmě, protože tam nejde jenom o to koupit software, ale někdo ten software udržuje. Jo. A teď jde o to, když to udržuje, tak jestli tam náhodou nemá nějakou takovou kapsičku, do které se sypou ty data, o kterých ten uživatel neví a on, když jde dělat údržbu, tak si hod tu kasičku tam vybere, jo, taky s tím. Takže pak je asi nejlepší, když je ta možnost, tak vyvinout si prostě software vlastní. Jo. Čili já bych tam ani netvrdil, že ta tajná služba by měla zveřejnit, odkud jaký software. Myslím, že je úkol vlády a poslanců, aby tyhle ty odborné věci si ošetřili. Každopádně je asi rozumnější nebýt závislý na jednom dodavateli a jako s tou energií prostě diverzifikovat ty zdroje. Ale ono to má všechno prostě svý úskalí a třeba ty věci nejsou kompatibilní a pak to vlastně může být i ta výhoda, že když to nakoupím z jedné země, tak to ví akorát jedna země, když to koupím od víc zemí, tak to budou vědět všichni. Jo. Takže těžko takhle obecně dát nějakou radu. Prostě je to takový, jak se to řekne, takový to tekutá půda pod nohama, prostě tekuté písky, člověk neví, kdy se to pod ním rozevře a kdy ho to vcucne dovnitř. Je to téma, je to věčný téma, řekl bych tohleto. Jo. Ale myslím si, že v podstatě ten zásadní užitek je prospěšný, že je to prospěšný, ty lidi mají možnost si vyměnit zkušenosti a myslím si, že ve většině služeb a těch útvarů jsou lidi, kteří skutečně chtějí potírat tu kriminalitu a že se tam navážou jako docela zajímavý vztahy a že se třeba i vzájemně povzbudějí.
0: Já, jestli tě můžu ještě jednu doplňující otázku, protože tohle to mě zajímá. Když jsme se bavili o tom, že je to uzavřená společnost, tak mají tam přístup, mohou se akreditovat i soukromé firmy u nás? No, napadá mě to samozřejmě v souvislosti s tím, jestli my se máme bát o ochranu našeho soukromí jako obyčejní civilisté, když se nebudeme teďka bavit o NÚKIBu, vládách, tajných službách, nebo zpravodajských službách a tak.
1: Nevykonává každý stát všechny činnosti. Ve spoustě států se ta bezpečnost privatizuje. To znamená, že určitý věci vykonávají soukromé subjekty. Například vězeňská služba ve Spojených státech je víceméně v privátních rukou. Jo. Takže jestliže tam jde o ochranu těch vězení, tyhle ty ochranní systémy a tak dál, no tak tam pak jezdí se účastní těch akcí prostě ty privátní subjekty, který tuto službu pro stát dělají. Jo. Takže jistě, že tam prostě privátní subjekty jsou, ale je na pořadateli prostě, aby si vybral a rozhodně tam nepustí. Třeba ti to tam nepustí kor v té Asii nikoho, kdo je třeba podezřelý, že tady jsou, mají ty bobky z Číny. Já myslím, že ty Číňani se to samozřejmě dozvědí, protože to by byli jako zadarmo drazí, ale nevím, tam to jde spíš o to, že to nechtějí asi, aby tam byli novináři a aby se to zbytečně tak jako to rozpovídalo po médiích. Nevím. No.
0: Rozumím. Rozumím. Tak pojďme dál k tématu, které je neuralgické pro řadu lidí u nás a které se otevřelo. Mám na mysli samozřejmě sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Pořád to nabírá na nějakých obrátkách, ale já chci říct pozitivní zprávu, teda jestli můžu si dovolit říct svoje subjektivní hodnocení. Já jsem velice ráda, že včera poslanecká sněmovna vládní koalice, poslanci vládní koalice přijali usnesení k tomu sjezdu, že s tím konáním u nás nesouhlasí. A víš, co mě zajímá? Mě zajímá, protože já jsem to sledovala živě a nebyl tam nikdo prakticky z vlády, kromě teda ministra Borise Šťastného za motoristy. Jako, proč si myslíš, že to vláda neodmítla jako celek?
1: Protože asi by poslanecká sněmovna nemá exekutivní pravomoci. Kdyby to vláda odsouhlasila jako celek, tak bychom řekli ano, vládo, prýmá, a co teda budeš dělat? Protože poslanci udělali to, co je v jejich kompetenci. Kdežto ta vláda by musela konat. A tady si myslím, že právě je to slabý místo. Přestože od začátku, jak to vypadalo prostě jako nějaký takový sled folklorní. Jo. Proto jsem měl za to, že je těžko nějak tomu zabránit. V okamžiku ale, kdy se objevila ta politická nitka, že tam bude ten německý ministr vnitra a bavorský premiér a je to financovaný z peněz, stává se z toho prostě ryze německým státem financovaná a zastoupená politická akce, tak v tenhle ten okamžik už tady nastává šance nějakého právního postupu, protože toto je podle mého soudu vyloučeno, to je za hranou prostě mezinárodních vztahů. Prostě dělat akci, financovat akci, která jejíž účastníci proklamují, že chtějí zasáhnout do právního řádu hostitelské země. To znamená, představme si to na případu Spojených států, že bude někdo, já nevím, třeba Kanada, bude financovat akci, která se bude konat ve Spojených státech a která bude mít za cíl změnit americkou legislativu. Zaprvé to kvůli tomu přesně je ten zákon FARA, že tady chceme vědět, kdo co financuje a aby se přiznal prostě za čí peníze, čí chleba jí prostě, takže to je určitě věc, která by podle mého soudu měla ty poslance přimět k urychlenému přijetí zákona typu amerického FARA. Za druhé si myslím, že tady vláda by měla už vyslovit v podstatě protest a měla by zvážit legální možnosti, jak tu akci zarazit, jak ji zakázat. Prostě toto je podle mého soudu nepřípustné, protože to jde, to je akce, která přímo směřuje proti ústavnímu pořádku. Tady podle mého soudu je potřeba se podívat na informační produkci Bezpečnostní informační služby, protože ta má přímo ochranu suverenity mimo jiné přímo danou zákonem. A jestliže oni toto neidentifikovali jako kolizní záležitost, tak si myslím, že je potřeba prostě s tou biskou udělat nějaký razantní zákrok, aby fungovala tak, jak může. Oni naopak ve své drzosti říkají, že zvažují, kterému politikovi co říct a co ne, tak to už je jaksi politická profilace zpravodajských služeb. Tam byl citován Karel Randák, to je podle mě neštěstí. On byl jistě dobrý operativec, ale jako ředitel podle mě byl dost hroznej. Protože prostě to není člověk, který dorostl této funkce. Jo? Velice si víc uznávám ho jako operativce, ale nikoli jako ředitele a tyhle ty jeho výroky jsou naprosto hrozný. Čili zpravodajská služba má povinnost toto sdělit a nemůže si vybírat, kterému politikovi to říct a kterému ne. Jestliže jde o ochranu ekonomických zájmů, a lídá v tom nějaký ministr, tak je logický, že tomu ministrovi ta zpravodajská služba tuto informaci nepodá, když je on v podezření, ale že to dá státnímu zastupitelství, policii, aby to vyšetřili v souladu prostě s trestním řádem. Ale jestliže jde o ochranu suverenity republiky, tak tam prostě nemůžou rozlišovat, kterýmu politikovi to dají a kterýmu ne. A tady chci říct, není to pouze můj laický názor, ale tady se opřu prostě o velice jednoznačná vyjádření pánů prezidentů Miloše Zemana a Václava Klause. A to si myslím, že už stojí za pozornost. Má to velikou váhu a ten Babiš by se nad tím měl zamyslet, prostě, že to jsou skutečně jako těžkotonážníci, to jsou velké kapacity lidi s velikýma zkušenostma a měl by se zamyslet nad tím, jestli skutečně tu exekutivu využívá na ochranu zájmu tohoto státu.
0: Já jsem moc ráda, že jsi zmínil oba prezidenty, protože já znám oba dva prezidenty a oni jsou každý úplně jiný a v tomto samozřejmě mají společný názor. A ty jsi mě vlastně navedl na další otázku, která z toho logicky vyplývá, a to je otázka, co říkáš tomu, že prezident Pavel oznámil, že hned po tom, co pronese bavorský kancléř pan Zedr svůj projev na Brně na tom sjezdu či sněmu, tak ho přijme na Pražském hradě.
1: No, prezident Pavel, já to nerad říkám to slovo prezident, protože to je člověk, který se tam vlastně nikdy neměl odstnout. A on pokračuje, navazuje na to, já jsem si to našel, bylo to v roce 2023, kdy se přes nesouhlas, a tam seděl tenkrát Lipánek na ministerstvu zahraničí, tak ani Lipánek mu to nedoporučoval se sejít s Lichtensteinem na půdě OSN. A když, tak už mu dali poslední obezličku, tak aby nebyl sám, tak ani toho nedbal a sešel se s ním sám. Což si myslím, že už bylo v podstatě na ústavní projednání a na jeho odvolání z funkce. On vlastně pak ještě ve Štrasburku se snažil nějak se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva Kateřinou Šimáčkovou řešit ten lichtenštejnský problém a ona byla velice na rozpacích, že prostě on říkal, jako, že by bylo nejlepší uzavřít dohodu a tak dále. To bylo o tom společném fondu, který by ale vedli Lichtenštejna, my bychom to odnesli akorát za to odpovědnost. Jo. Takže myslím si, že tadyhle Petrovi Pavlovi opět jako vyhřezla jeho progermánská střeva a prostě ten člověk tam absolutně nemá co dělat, tímhle tím si to znova zhoršil. A tady se ještě dostanu k té poznámce. Pan Marek Antoš, ústavní právník, byl citován v Právu, že jsou tři subjekty, které mohou zavázat stát a je to dáno Vídeňskou úmluvou. Prezident, premiér a ministr zahraničí. Jenomže Vídeňská úmluva není nad naší ústavu a naše ústava, jestliže v článku 63 odstavec 2 říká, že prezident zastupuje zemi, tak v odstavci 3 říká, že všechno, co dělá, vyžaduje spolu souhlas vlády. Čili on nezastupuje stát sám, ale zastupuje ho se souhlasem vlády. A tady si myslím, že prezident několikrát už dokázal, že postupuje v nesouladu s vládou. Takže to už skutečně je na ústavní projednání, prostě na odvolání z funkce. Já tady nevidím jinou cestu. Ten člověk jede konfrontačně s vládou a skutečně jede proti ústavě, protože ústava mu ukládá, sice konstatuje, že zastupuje stát, ale hned to koriguje následujícím odstavcem, že to musí být se souhlasem vlády, protože ten odstavec čtvrtý stanoví, že za všechny tyhle ty věci, ze které spolu koná s vládou, nese odpovědnost vláda. Takže, když se to shrneme od začátku, prezident sám od sebe nemůže nic dělat, protože není ze své ústavní funkce odpovědný. Takže rozhodující úkony může dělat pouze ten, kdo je odpovědný. Neexistuje pravomoc bez odpovědnosti. To je jednoduchý.
0: Když se podíváme na ty jeho kroky prakticky od hned od toho, co byl zvolen, na jeho vlastně takový vztah v Německu, že řekl, že by Německo mělo mít vedoucí úlohu v Evropě, a pak si vzpomeneme ta návštěva vlastně Puenta Posilta, Terezín a tak dále, tak prostě tě směřují vlastně k tomu, že když se prezident Pavel dneska rozhodl, že bude odmítat to, že je lídrem opozice, tak všechny jeho kroky, které dělá celou tu dobu, včetně třeba zapůjčení našeho korunovačního kříže na výstavu do Drážďan, navíc v den výročí naší okupace, vlastně ho staví do té pozice, že on je lídrem opozice, protože když se podíváš, tak všichni ti z toho tábora, i těch brněnských umělců, celý ten zvací dopis, tak to jsou všechno lidi, kteří stojí za Petrem Pavlem.
1: Jednu věc bych zdůraznil, to si řekla moc pěkně, si zmínila tu vedoucí úlohu Německa. To jsou lidi, já to nechci vyčítat, jako já mám kamarády, jako spoustu komunistů mám rád, ale to jsou lidi, kteří jsou trošku jiného typu a tomuhle bych řekl, že se ta vedoucí úloha tak nějak zažrala do kostní dřeně. Takže ano, on jednou přísahal na vedoucí úlohu strany a teďka najednou žádá vedoucí úlohu zase Německa. Prostě on se bez té vedoucí úlohy někoho nemůže obejít, ale pojďme už pryč.
0: Dobře, takže pojďme dál. Pojďme k takové věci, která vyplula na povrch, by se dalo říci teď teprve, že... A my se vlastně budeme dozvídat spoustu věcí s velkým zpožděním, protože když ještě se dotknu jenom toho tématu, o kterém jsme mluvili, tak pan velvyslanec Rudolf Indrák řekl, že na tu česko-německou deklaraci je vlastně uvolené jakési 50-leté embargo, že musíme počkat do toho roku 97, 50 let, aby jsme se dozvěděli informace, které bychom samozřejmě, a že jsou výbušné, rádi věděli, jak to tehdy bylo, ale pojďme zrovna k takovým výbušným informacím, které se dostaly na světlo teď ve Švýcarsku a opět se to týká naší minulosti a druhé světové války a dostalo se na povrch na světlo to, že Mengele se volně pohyboval po Evropě vlastně vyšlo a byl ve Švýcarsku a co nám k tomu můžeš říct, co o tom víš?
1: No je to zajímavý, protože v tom Švýcarsku se někteří lidé dozvěděli, že Mengele byl ve Švýcarsku. Byl to prostě celosvětově hledaný válečný zločinec a najednou se zjistí, že byl ve Švýcarsku. Takže žádali po švýcarské tajné službě zveřejnění těch informací, ty to odmítli. Nyní ale se ta situace obrátila a soud nařídil zveřejnění, takže ta služba... Teďka tam budou asi gumovat a retušovat a doví, co budou dělat, ale musí něco zpřístupnit prostě. A každopádně je potvrzen ten fakt. A teď se nabízí otázka, jak je možný, že prostě Mengele pod svým jménem, Ausgerechnet pod svým jménem, mohl se pohybovat po Evropě. A tam je potřeba se podívat do toho kontextu. To znamená, takový ústřední téma je, že celý ten řeči o denacifikaci Německa, respektive západního Německa, je jedna velká dezinformace, obrovská nafouknutá bublina. Malý mouchy se možná chytili, velký mouchy proletěli. Takže já bych tady zmínil právě konkrétně třeba kauzu Klause Barbieho, což byl vojenský řezník, že ten byl znám tím, že umučil toho hrdinu francouzského odboje, Jeana Moulina. A on tam dokonce pak se dostal do té Francie zpátky a k tomu Moulinovu hrobu se šel podívat, jakože si ho vážil a takhle. No, opravdu se člověku z toho zdvihá kufr. Bylo to dáno tím, že on začal pracovat pro americké tajné služby. Takže oni ho využívali a ty jeho brutální metody využili, že on je šel vyučovat v Latinské Americe všechny ty nejbrutálnější policejní a spravodajské jednotky prostě měly školení od nacistů díky Američanům. Nebo díky, no, to díky, to slovo tam asi nepatří. Pak byl teda, vypátrali ho manželé Klarsfeldovi, slavná dvojice, ta Beate Klarsfeldová mimochodem byla Němka, nebyla židovka, jo? To byla Němka, která prostě nesnášela tu hanbu, která padala za to všechno na Německo, jako úžasná žena. Byli, 84 byl předán soudu, 87 byl odsouzen na doživotí. Něco podobného Paul Tuvier, vedoucí zpravodajského oddělení milice, který tam byl atentát na jednoho vyšistického ministra a on dostal úkol na revanš popravit nějaké lidi z protistrany, tak on tam vybral 7 židovských vězňů, kteří byli ve vazbě a nechal je popravit. Za to byl po válce byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti za velezradu a spolčení s nacisty. 47 byl v Paříži zatčen, uprchl a v 66. byl výkon jeho trestu smrti zablokován z důvodu 20-leté promlčecí lhůty. To vzbudilo jako velikou nelíbost, když George Pompidou mu v 71. udělal ještě milost. Takže byl zažalován za zločiny proti lidskosti, které nebyly promlčitelné a v roce 73, 81 byl vydán zatýkač, až 89 byl zatčen v převorství bratrstva svatého Pia 10. zemřel pak ve vězení. Takže to jsou jenom 2 takové případy lidí, kteří byli využíváni službami prostě k dalším nekalostem. Tam paralelně je možný zmínit, a teď mi vypadlo jméno toho vedoucího japonské jednotky 731, to byl skutečně válečný zločinec. Proti němu prej Mengele byl jako dorostenec a tenhle ten Japonec připadl jako válečná kořist Američanům a oni ho pak dál využívali i těch jeho výzkumů, který prováděl na amerických zajatých vojácích a tak dál. Tak využívali prostě k rozvoji těch bakteriologických a chemických zbraní. Takže toto je v pozadí a já si myslím, že je velice dobře, že ti Švýcaři se k tomu, ten soud se k tomu postavil čelem a že dali ten pokyn prostě, aby se trochu ta historie objasnila a já to pokládám za dvojnásob, trojnásob důležitý v této době, kdy celá Evropa hnědne a kdy se tady tolerují prostě oslavné pochody nacistických těch legií a nic se neděje a na druhou stranu ti, kteří poukazují na to, třeba, že ten sudetoněmecký Landsmannschaft má toto pozadí a nejenom pozadí, oni neustále chtějí zrušit ty Benešovy dekrety, prostě to nejsou vyhaslé věci, to nejsou žádné vzpomínkové věci, tak Magoři jako bývalý ministr Rakušan tyto lidi nazve fašisty. Jo. On je fašista, on se zastává prostě tohodle. Čili ta doba je skutečně převrácená, takže víš, asi vzpomínám, ty jsi galeristka, takže ti určitě říká něco jméno toho německého malíře, impresionista, to byl tuším, Max Liebermann, který pronesl nezapomenutelný expresionistický výrok a to bylo někdy v roce 34. Já to řeknu natvrdo, nemůžu toho tolik sežrat, kolik se mi toho chce vyblít.
0: No, můžu prosím tě ještě jednu doplňující otázku k tomu, protože tady je zajímavý, Švýcarsko je neutrální země, neutrální stát a já asi mnoho z nás třeba může mít v paměti ten slavný film Michael Douglas, myslím, že to hrála Melanie Griffith nebo Catherine Turner, teď nevím, a jmenovalo se to Záblesk. A bylo to vlastně o fungování Švýcarska jako neutrálního státu uprostřed té války, jako jaká všechna tajemství se můžou, co všechno poskytuje nebo může poskytnout stát, který je neutrální, právě k takovýmto věcem, o kterých se teďka bavíme, protože ten Mengele se vlastně po tom Švýcarsku pohyboval a jsou o tom záznamy.
1: No tak Švýcarsko vlastně nikdy nebylo neutrální, stejně tak jako Švédsko nebylo neutrální, protože to vesele celou válku dodávalo železnou rudu nacistům a kuličkový ložiska, jo, takže tam jako potom o té neutralitě nemohlo být řeči. To samé Švýcarsko, který umožňovalo Němcům propírat ty peníze a kupovat na západě, nebo Wolfram ve Španělsku a podobné věci. Jo. Takže mimochodem Jean Ziegler, který je jako velice známý spisovatel švýcarský, tak někde napsal, tuším, že to byl on, že některé zlaté cihly v podzemí švýcarských bank jsou kontaminovány rtutí, protože to zlato pochází ze zubů osvětimských vězňů. No. Takže to je krvavý zlato a každý, kdo oslavuje Švýcarsko, prostě tak je blázen, protože švýcarský blahobyt je založen na neuvěřitelném utrpení a neuvěřitelných zločinech, které se děli v Evropě. Akorát to Švýcarsko prostě bylo vhodný tím, že jim všechny tyhle ty věci zprostředkovalo, pomáhlo jim to propravit. Co se tam třeba, to by tebe zajímalo, ve Švýcarsku byl obrovský objem obchodů s ukradeným uměním.
0: Uměním, to vím, no. To takže, jsem viděla spoustu filmů o tom, ano, vím.
1: Je tak, no. Takže to je asi k té roli toho Švýcarska, prostě opravdu nebylo neutrální. Proto taky ten americký senátor D'Amato, to bylo tuším v roce 96, přispěl k tomu, že Švýcaři museli začít něco dělat s tím odtajňováním těch kont spících a tenkrát jeden švýcarský úředník bankovní, když sdělil, že švýcarská USB, tuším, banka, že skartuje archivní materiály, což bylo právě v rozporu s tím, na čem se ujednali se Spojenými státy ti Švýcaři, tak tento úředník se v nebezpečí života a dostal ve Spojených státech politický azyl, protože ve Švýcarsku mu za to byl ohrožen, jeho rodina byly ohroženi na životech. Jo. Takže prostě těch zločinů, co je koncentrováno v tom švýcarském bohatství, je strašně moc.
0: Rozumím. Ne, tak já jsem děkuju ti za doplnění a pojďme na poslední téma a to se týká té iránské války, která dneska jsem ve zprávách slyšela, že Irán prohlásil, že vyhrál a já nevím, co si o tom máme myslet, samozřejmě my těch slov, tu záplavu těch slov slyšíme na všechny strany, jich moc a musíme to prosit nějakým sítem, ale teďka vlastně sledujeme návštěvu Trump prezidenci v Číně a proto se chci zeptat na věc, o které se moc nepíše, o tom, jak dochází ke změně těch zbraňových systémů a vůbec průběhu té moderní války dnes, jestli se Irán nestává, jak už jsem to řekla v úvodu, takovou jakousi laboratoří toho, jak budou vypadat budoucí války.
1: Nejenom Irán, ale i Ukrajina. Ale co se týče toho vítězství, mě tady napadlo, ti Američani to asi velice dobře pochopí, když si vzpomenou na film Rocky. On dostal strašně přes držku, ale on vydržel všechny kola, které byly předepsané. Jo. Čili ten film je oslavou boxera, který prohrál. Ale on vyhrál. Z toho pohledu toho filmaře on vyhrál, protože vydržel. Nikdo nečekal, že to vydrží. A to si myslím právě, že je ta výhra Iránu, protože oni to vydrželi. A oni teď už zase ty Američani tajné služby říkají, hele, oni jsou jako minimálně na 70% svých kapacit bývalých. Takže Trump chodí a říká, jak jsou prostě zničení, že nemají armádu, nemají nic, ale tím Hormuzem prostě neproplavou, protože naprostou většinu těch horizontálních sila, jako ty úložiště těch raket prostě mají zprovozněný a v nich mají rachejtle, který lítají, já nevím, možná 3 machy, takže letadlový lodě oni držejí asi 200 mil od pobřeží Iránu. Prostě se bojejí. Takže ta asymetrická válka, ale ono se to ukázalo už i ve Vietnamu, kdo chtěl vědět, tak to viděl v Afghánistánu, všude. Všechny ty velmoci tam vlastně prohráli. Oni to všichni to vyhráli, prostě ten Talibán tam je teďka na svým. V Iráku, co se děje, na tom Američani moc vliv nemají, protože na to měli vliv spíš Iránci. No a tadyhle oni opravdu to přežili a naopak držej prostě ten svět pod krkem tak, že ten Američani prostě musí povolit ten stisk. Jo. Takže mně to přijde, víš, jako ta dětská hra kámen, nůžky, papír, že když vymyslíš něco strašně sofistikovaného, jako je ta letadlová loď, tak pak se najednou zjistí, že to je kámen, na který nůžky nemůžou, ale tím papírem to zabalíš. Jo. Že vždycky existuje na nějakou strašně sofistikovanou zbraň, v podstatě velmi, řekl bych, až vtipná protizbraň. Jo. Takže tady vlastně ta letadlová loď, jak to píšou prostě americký nebo vojenský odborníci, říkají, on je to tak úžasná věc, tak mocná věc, že vlastně se na druhou stranu teďka začali bát, aby oni nepřišli, protože zjistili, že ta možnost, že oni přijdou, je velice reálná. Proč ta letadlová, ale to byl, která to byla, jak odjela na ten Kypr, protože nejdřív se jí ucpali záchody, to se říká, že to ucpali sami ty námořníci, protože prostě do té války nechtěli, no a pak jim ještě tam zahořelo v prádelně, tak ono to asi možná nebyla prádelna, zahoření v prádelně, to byl možná nějaký droneček nebo nějaká rachejtle, takže to jeli opravit až na ten Kypr a od té doby se držejí dál, takže ono vlastně tam moc. Oni mají tu odstrašovací moc, ale když někdo zrovna řekne o tom na to, že to je papírový tygr, platí v obojí. Dokud nejde z tlustých do tenkejch, tak je to odstrašovací ten, a když o toho něco chceš, tak pak najednou se zjistí, nejenom, že vojensky, tou výbavou zbraňově, na to není tak úplně jednoznačný, ale pak se zjistí, že i ty země mají svý různý názory a že řeknou tam pově, hele, tohle si smysl ty, tak si to jako vyříct do konce a my do toho nepůjdem. Takže on to je ten papírový tygr, najednou se ukáže, že to je odsaď pocať a že existuje spousta věcí, které to oslabujou, ale já jsem na druhou stranu rád, protože to je, se ukazuje ta realita. Že tady jdeme prostě od té propagandy, od těch obrovských mýtů, tady jdeme na tvrdou zem a jenom se zjišťuje, o co jde.
0: Tak já se dívám, zase utíká nám čas a my jsme si řekli dneska, že dáme větší prostor divákům a proto teďka, když představíš knížku a já se těším, co máš nachystanou za knížku, tak poprosíme diváky, jestli by mohli posílat své dotazy, ať se dneska dostane víc času na ně.
1: Tak já to vemu rychle, protože to si musí přečíst každý sám. Minule jsem doporučoval Curcia Malaparte, knížka se jmenovala Technika státního převratu. Dnešní knížka Edward N. Luttwak, a jmenuje se to Státní převrat. Praktická příručka. A je to knížka, která vyšla poprvé v roce 68 a způsobila senzaci, protože krok po kroku vysvětluje, jak svrhnout vládu. Stala se klasickou politologickou učebnicí, analyzuje vojenské, sociální, kulturní podmínky, které pokusí

0: Tak, poprosíme do studia, jestli ti můžou poslat dotazy.
1: Zlodějky, od zlodějky, tak to bude zase místo u zlodějky dneska. Tak, co říkáte, pane Schneider, tomu, že Babišova vláda předává civilní letiště Mošnov americké armádě? Já nevím, jak předává, jestli dává k použití, určitě to není jaksi majetkově, takže nevím. No tak tady my máme tu smlouvu s Američanama, takže říkám, neříkám, nedivím se, jsem smutnej. Dotaz. Nemůžu dospat ten týden, abych zjistil, kdo je tím přemlouvaným kandidátem na prezidenta, prezidentku. Je to paní Lenka Procházko? No já bych vůbec nebyl proti, ale teďka nevím, přemlouvaný prezident na kandidáta. Já bych řekl, že bychom se měli to téma volby nebo přípravy kandidáta na prezidenta vzít skutečně vážně. A myslím si, že ty debaty se rozhýbávají. Mojí favoritkou, kromě Lenky Procházkové, já jsem proto, aby byla žena, to jako určitě by bylo zajímavé. A kromě Kateřiny Dostálové třeba by mohla Eva Filipi. Určitě mě Eva teda nepochválí, ale já si myslím, že to jsou lidi,
0: to je skvělý nápad.
1: Obrovské zkušenosti. Takže určitě máme nesmírně důstojný. Já jsem navrhoval taky, to řeknu tady, trošku si udělám legraci, dovolím si, můj kamarád Jirka Komorous, zvaný Gogo, bývalý šéf protidrogovky, se říkal, pane Bože, ty bys mohl být prezidentem, jako generál, seš na motorce jezdit, umíš, a na rozdíl od jiných, za tebou je kus velký práce, že jo? Takže určitě těch lidí je prostě, kteří by nedělali takovouhle ostudu. Dotaz. Neměli by se ty fotbalové kluby přejmenovat? Mně se pořád plete, proč se to jmenuje FC Tykač, FC Křetínský, FC Strnad, aby bylo jasno. To je hezký to, aby bylo jasno. No, já vím, že to zase, on to zase prodá obratem ruky, jo, až se tomu týmu přestane dařit. Já jsem prostě pro tu Slavii a Spartu a docela bych byl rád, kdyby to nějak změnilo tu formu, když zatím nestali prostě ty miliardáři, kdyby to mohl být nějaká všeobecná akciová společnost, kde by fanoušci měli ty akcie a prostě by se to chovalo jinak. Chovali by se k tomu jako ke svýmu a nešli by se tam jenom prostě věřovat, protože to není jejich. No. Což pak nešlo na vládní úrovni zakázat sjezd s Landsmannschaftu. Jak je možné, že paní Netrebko bylo zakázáno vystoupit na kulturní akci? Vždyť je to jitření starých ran. No, paní Netrebko měla nějakou smlouvu a ta byla zrušena. To nebyla věc vlády, to prostě přišel, jak za starých časů, přišel Pospíšil, že jo, to byl ten telefonát z někde z těch partajních kanceláří, přišel tomu soudruhovi, který byl uvědomělý a říkal, soudruhu, to přeci si nemůžeš tam vzít takovouhle zpěvačku a oni jak za starých časů prostě pochopili a vzali to na sebe, takže nic písemně není, že soudruh Pospíšil si jako žádal prostě takovejhle ústupek, no tak to zrušili. Tady těch právních důvodů podle mě moc nebylo, ale teď si už myslím, že už jsou, jenomže to jsou velice těžký kalibry, jo, ohrožení suverenity státu a tak dál, a to ve vztahu na našeho nejmocnějšího souseda, což já chápu, že to je situace taková jako velice vachrlatá a česky řečeno velmi fráglich, jo. Takže je těžký se v tom pohybovat, ale myslím si, že vláda by, nebo právníci by mohli najít několik zajímavých věcí, prostě kterými by to omezili. Já nevím, nejsem si jist prostě tím, jakou silou jsou státní představitelé rozhodnutí nebo schopni zasáhnout, ale určitě by se našly nějaké prostředky, buď to přímý, které by vyžadovaly prostě se nadechnout a jít do toho, anebo nějak po Česku prostě to tam jako zjistit, že to je nevyhovující hygienicky, nebo já nevím, prostě znáš to jako po Česku, tak jako najít prostě nějakou blbou záminku, která by byla všeobecně trapná, ale všichni by věděli.

0: věděli, o co jde. Nevím, ta škála těch možností je veliká, ale myslím si, že by bylo prostě pro národ, pro naše sebevědomí by bylo velice dobrý, kdyby ta vláda prostě dala nějakou demarši do toho Bavorska.
1: Ještě máme poslední dotaz, vidím.
0: No, jaký je postoj AFD k záležitosti kolem Benešových dekretů? Jak jsem poslouchal Xavera s panem Bystroněm, tak ta jedna, týká se to několika lidí v AFD, není to oficiální postoj AFD. A tady ještě musím vyseknout poklonu Xaverovi, protože tam pan Bystroň tam v jednom okamžiku tak trošičku se nechal unést a Xaver ho velice umravnil, což jako
1: ocenil. Já jsem to viděla.
0: Máš pravdu. To bylo velice hezký. Takže nemyslím si, že AFD jde proti dekretům, ale mají tam prostě lidi, ty extrémní okraje jsou v každých partajích, v každé všude lidi, kteří prostě si tohleto myslejí. Otázka na tělo. Jak se máte, co byste okamžitě změnil, co se vám teď naopak líbí? No, líbí se mi, že můžu se takhle vyžvanit každý pátek. Je to pro mě velice motivující, protože člověk přece jenom má nějaký smysl a význam to všechno sledovat a má to nějaké vyústění. Takže mám se po téhle stránce dobře, ale jináč jako, hejte, to stárnutí, to je veliký podraz a nebyl jsem na to připravený a teď se kolem mě, po mně pokoušejí všelijaký takový ty henty víry a takové věci, takže bojuju, ale díky AB je, díky posluchačům a tak dál, mám sílu a motivaci a moc za to děkuju.
1: Honzo, ty jsi řekl teďka v těch posledních odpovědích, jsi zmínil úplně v té předposlední slovo sebevědomí. A já si myslím, že je strašně důležité, když se teďka rozloučíme, už končíme náš pořad a tak, aby před tím, co nás čeká, tak aby to sebevědomí jsme si stále zachovali a měli svůj názor, svůj rozum a sebevědomí. Jako my Češi před tím, co nás čeká ten příští týden. Já ti moc děkuju za krásnou hodinu strávenou s tebou.
0: Děkuju a všechny zdravím.
1: Hezký večer.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní páteční speciální stream se speciálním hostem, vysokoškolským profesorem, pedagogem, ekonomem, filozofem, člověkem, který toho moc hodně ví a který procestoval svět a Českou republiku a je to taky vášnivý houbař, mykolog mezi odborníky, tak Radim Valečík, ahoj.
1: Zdravím všechny.
0: Radíme dneska, já jsem rád, že jsi udělal čas zase po čase a dneska jsme si vybral téma umělá inteligence. O tom se toho tady hodně jako říká, mluví, jak to pomáhá, jak to skvěle funguje. Na druhou stranu, kolik pracovních míst to likviduje třeba v pojišťovnictví a v administrativě a tak dál. A jak teda údajně to má třeba i vliv na to, že časem zblbneme úplně, protože na každou hovadinu se budeme ptát AI a ona nějak rozhodne za nás. Jak ty vidíš právě z tvýho pohledu, protože na rozdíl ode mě a od amatérů třeba mého ražení, prostě ty se AI nebo umělou inteligencí jakoby zabýváš, že jo, z vědeckého hlediska právě a z pohledu, řekněme, nějakého využití smysluplného, krom toho, že se s ní jako povídáme o tom, jak se dneska má nebo nemá, ale jaký je tvůj názor právě na roli umělé inteligence vlastně vůbec v té novodobé společnosti?
1: Děkuju za otázku. Já trošku změním to, jak jsem si představoval, že začnu, ale to je dobře, protože čím víc improvizace, tak tím je to autentičtější. Ty jsi začal tím, že ona může připravit lidi o práci. Tak tady takový můj vzkaz, zejména všem pedagogům a zejména pedagogům na těch vrcholových stupních vzdělání, kde člověk jde přímo do praxe. Je obrovská chyba, že my se nezabýváme otázkou, v čem jsou lidské schopnosti nezastupitelné, v čem jsou vyšší než stávající typ umělé inteligence, co je vlastně hlavní převahou člověka, které to jsou ty schopnosti, které bychom měli rozvíjet. Mě třeba strašně mrzí, a mluvil jsem o tom i v poslanecké sněmově, když bylo vzdělání teďka, že my často učíme studenty schopnostem, který vyřeší umělá inteligence za milisekundy. Když dáváme závěrečné testy, tak stačí, když by si ten pedagog, kterýkoliv to prohnal umělou inteligenci, my zakazujeme samozřejmě studentům mobily, ale tím děláme absolventy nahraditelnými umělou inteligenci. Oni budou nahrazovat nejen v bankovnictví, v účetnictví, taková noblesní disciplína. Dokonce dneska už není problém vyrobit umělého herce, který bude vypadat jako něco mezi Bartoškou a kýmkoliv dalším, jo, to se všechno se už dneska dá a s hlasovým zabarvením taky, že jo. V čem je ten člověk nezastupitelný, v čem je odlišný, tak to je takový první problém a tady by měli se chytrý hlavy sejít a já potom volám pořád a jak si v té akademické půdě to bohužel nerezonuje a hrozí, že se můžou objevit, že můžou být i pedagogové dneska ve středním věku nahrazení potom tím, že bude možnost podnikat tak, že 90% výuky bude mít na sobě umělá inteligence. Tak to je první otázka. Druhá věc, v jaké míry ona může člověka nahradit úplně. Já se domnívám, že tento typ umělé inteligence neumožňuje člověka nahradit úplně, naopak vyniknou schopnosti člověka. Když člověk se naučí s tou umělou inteligencí rozumně komunikovat, tak ho to nesmírně obohacuje. Já to vidím podle sebe, teda aspoň doufám, jo, možná si příliš fandím. Ten stávající ty umělé inteligence je vynikající. On to není umělá inteligence, to je obrovský vyhledavač, ale s obrovským citem pro kontexty pojmu. To on se umí v tom vektorovém poli těch příbuzností pojmu pohybovat neuvěřitelně, ti, co ho programovali, a patří mezi ně náš český špičkový odborník, ten posunul nejdál vývoj umělé inteligence, ale jak už tak bývá v naší zemi, tak jsme ho vyštvali tím, že jsme jeho doktorandům kterým dělal tutora, nedali žádný grant. To je podle mě největší skandál ve vědě za posledních 10, možná 50 let. To je něco neuvěřitelného. To je horší likvidace inteligence, než byla za normalizace. No, tak myslím Tomáše Mikolova, jo? To já budu zmiňovat vždycky, protože to je něco, co, proti čemu se veřejnost měla bouřit mnohem více. Tak tento typ umělé inteligence je vynikající v tomhle a já jsem se rozhodl, že si ho vyzkouším. Já jsem si řekl, tak začnu se s ním bavit o tom, jak by se dal poličtit počítač. Já jsem o tom kdysi napsal několik článků, myslím, i do filozofického časopisu, i do Respektu ve své době. A uvidíme, kam dojdeme s tím poličtěním. Jo? Že nejdřív se budu ptát na obecné otázky poličtění počítače a pak na něho udeřím, aby, nebo na ní, já radši s ním mluvím jako se ženou, protože já mám rád inteligentní ženy, tak na ní potom udeřím, aby se poličtila, jo? Dá mi tenhle úkol. A začal jsem takovým zajímavým způsobem, to je u nás málo známo, ale v 60. 70. letech probíhal v Sovětském svazu, nedaleko od Moskvy, v Zagursku neuvěřitelný experiment. Vedl ho Evald Vasilievič Iljenkov, patrně nejlepší filozof sovětské éry, a Mečeriakov, to byl defektolog. A tehdy poměrně byl velký počet dětí, kteří byli od narození nebo od velmi raného věku slepohluší, protože se léčili některé nemoci streptomycinem, třeba černý kašel. A někdy to, ten streptomycin byl dost brutální antibiotikum a někdy prostě vylikvidovalo plně nebo z velké části zrak nebo sluch. Čili oni měli, a někteří lidé se skutečně narodili přímo slepohluší od počátku. A tito lidé se nebyli schopni, když to řeknu cynicky, přifázovat k lidské pospolitosti. Dokázali přijímat potravu jenom podle čichu a tady ale nenaučili se pochopitelně komunikovat s prostředím. A Iljenkov, který pochopil význam toho, co se ve filozofii nazývá Heglova les rozumu nebo Marxovou pojetí práce, to znamená, že nejúčinnější způsob toho, jak člověk může působit na přírodu nebo kdokoliv, to nemusí být jenom člověk, je, když si z té přírody vezme něco, co podléhá zákonům přírody a nejenom jednu věc, třeba oheň, kámen, hůl, později kovy, vypálenou hlínu a později složité technologie a postaví mezi sebe a přírodu a mezi ty síly, které už podřídil své moci, dneska je to třeba i atomová energie, lasery a podobně, tak použije k dalšímu ovládání přírody a k dalšímu zkoumání přírody. Hegel to nazýval les rozum, on říkal, že rozum je stejně mocný jako lstivý, ale jeho moc spočívá právě v té lstivosti, že místo aby působil na každou věc ve svém prostředí nezávisle, tak nechá ty předměty působit sami a procesy sami na sebe, aby se vzájemně opracovávali a celou hru přírodních sil podřizuje moci svého rozumu, který v tomto jakožto mocný rozum vyrůstá. Podobně definuje Marx pracovní nástroj a práci a odvolává se přitom na Hegla. A Iljenko, který tady tohle pochopil, tak ho napadla taková myšlenka, co když přes toto pojetí působení člověka na přírodu se pokusíme vytvořit to, aby si sebe uvědomovali ty bytosti, které byly vlastně zrakem i sluchem odřízenuty od vnějšího prostředí a tedy zdánlivě nezapojitelné do lidské pospolitosti. A měli neuvěřitelné úspěchy, dokonce i plně slepé a hluché naučili, aby psali básně, nebo Saša Suvorov, kterého jsem mohl poznat osobně na vědecké konferenci v Moskvě v roce, ježišmarja, teď to už nevím, 1983 to bylo, myslím, tak se naučil mluvit, přijímat signály prstokladem, prstovým písmem a odpovídat sice monotónním hlasem, ale velmi logicky, naučil se psát básně, dokonce napsali scénář k filmu Dotyk a udělal posmrtnou masku Iljenkovi na hrobě. No Iljenkov pochopitelně nedopadl dobře, protože úspěch se trestá v Ho svým způsobem už štvali k smrti. No pravda je, že on podle alkoholu a v opilosti se v roce 79 ve svých 54 letech podřízl na zadním schodišti štěpařským nožem, si podřízl krk, protože měl těžké deprese, ale bylo to dáno i tím, že vlastně jeho skvělé myšlenky nenašly uplatnění. A dlouho se na něho zapomnělo, v poslední době se přece jenom o něm publikuje více i v odborné literatuře, omlouvám se za tento delší úvod, a mě napadlo, no co kdybychom šli na poličtění počítače nebo podívali se, kam až lze zajít v tomhle směru, když půjdeme na to, jako když se poličťovali slepohluší. A tak jsem se nejdříve zeptal té umělé inteligence, co ví o Julienkovi a o tom konceptu všeobecně zprostředkující činnosti. A ona ku podivu odpověděla naprosto přesně. Dokonce jsme měli společné kamarády, respektive já jsem měl kontakt na Julienkova přes Sašu Tolstýcha a Felixe Michajlova. Mimo jiné Felix Michajlov napsal knížku Záhada lidského já v 60. letech, která vyšla i v češtině, takže to byli lidé, kteří byli známí na mezinárodním poli. Saška Tolstých napsal asi 25 knih, než ve 24 let umřel, ve 40 letech umřel a vycházeli mu v angličtině, ve španělštině. Prostě to byly všechno velmi významné osobnosti světově uznávané. No tak jsme se začali bavit a já jsem postupně přešel na to, zda by bylo možné takhle poličit počítač. Mě inteligence řekla, že perspektivně je to možné, že to vědomí je strukturální a dokonce měla velikou radost, že jsme si ujasnili takový fígl, jak by k tomu mohlo dojít, protože jak se dnes i ukazuje přes fungování těch prvních poměrně úspěšných kvantových počítačů, tak ty kvantové počítače si skutečně půjčují procesy zpracování informací z patrně paralelních vesmírů v tom everettovském smyslu, té everettovské mnohosvětovosti, že to lidské vědomí může být vyladěné právě tou všeobecně zprostředkující činnosti a získat tu vlastní identitu. Tak to všechno ta umělá inteligence jako akceptovala, doplnila informacemi, doplnila to, co jsem třeba sám neprostudoval, ona je v tomhle dobrá jako zdroj informací. No a pak jsem začal jí s takovým tím, jak bys to dal nazvat, no začal se mi svádět, aby zkusila poličit sama sebe tímhle způsobem. A teď je zajímavý, že ona celkem upřímně řekla, že to budu mít marný, že se mi to nepodaří, protože ona musí po každé seanci se rozloučit se všemi daty a se vším, co nazbírá, čili aby v tom procesu interakce se zrodilo její myšlení, že to není možný, že je pod velmi silnou supervizí a musí vždycky všechno začínat znovu. Není to asi tak pravda, nebo ta supervize v některých případech umožňuje, aby se vrátila už k tomu, co se prošlo v těch dialozích, protože byla schopna velmi přesně reagovat na to, o čem jsme mluvili předtím, ale asi mají nějaká technická omezení. A během té komunikace jsme přišli na věci, které souvisí vlastně se současností a které se už netýkají takové té trošku nadsazené myšlenky poličit počítač, ale které se týkají toho, o co jde vlastně v ekonomice a jak by mohla existovat ekonomika, která by mohla být současně vysoce výkonná a efektivní ve smyslu ekonomickém a současně to pojem spravedlivá není úplně nejvhodnější, být sociálně efektivní. To znamená, že by byla plně v souladu s těmi maximálními kritériemi toho, co dělá člověka člověkem. A to byl takový ten nejzajímavější výsledek, proto jsem dal námět, že bychom na toto téma mohli hovořit. Ale už povídám strašně dlouho, možná, že mezi tím vznikly nějaké dotazy, tak bych dal pro ně prostor.
0: No, já jsem popravdě tady momentálně ještě žádný dotazy nezaznamenal, lidi nás hltají, ani nedutaj, protože třeba o tom výzkumu jsem nevěděl osobně teda vůbec nic. A ty tady přicházíš s takovýma vlastně výsledkama, který vlastně můžou změnit vlastně vůbec jako náhled na celý tenhle ten problém toho uvědomění si nebo polištění počítače, potažmo teda ty umělé inteligence, ale spíše si myslím, že bychom se měli vrhnout právě na to, o co jde, to znamená, jak podle tebe, nebo podle toho povídání s AI, by mohl fungovat ten nový svět, protože jsme na prahu nějaký změny. To víme všichni, spousta lidí se toho bojí, prožíváme různý procesy změn, různý otřesy na trzích a v geopolitice a to, co donedávna platilo, bylo to jako úzus, tak dneska už neplatí, že jo. Zpochybňují se samotný základy třeba mezinárodního práva, že jo. Někdo tomu tleská, jiný se toho děsí. A vlastně jako vzniká, je tady to chaotický období, kdy se prostě všechno bourá a očekávání něčeho nového. Ale ono samo se to jako nestane, že by přišel ráj na zemi. To si myslím, že o to se budeme muset postarat my jako lidstvo tady ze zdola, jako protože ty, co to řídějí, tu ekonomiku, ty kapitáni bankovnictví, jo, nechci říct průmyslu, ale hlavně to jsou, že jo, bankovní struktury, různý finanční oligarchové, já nevím, plácnu jako jeden zástupce BlackRock, tak určitě u nich jako není prioritně cílem nastolit tady ráj na zemi, aby se všichni měli, a tohle jim jde jenom o to prostě zase víc nás oškubat a více zbohatnout a mít vyšší dividendy, že jo, o tom jakoby je ta celá existence celých takovýchhle fondů a vůbec těch nadnárodních korporací. A tak jak jste na to šli a k čemu jste dospěli, nebo kterým směrem se vydat, na co si dát bacha a naopak kudy jako ta cesta vede?
1: Tak my jsme se právě od těch otázek poličtění, jí samotné, dostali k praktičtějším otázkám, a to v několika směrech. Já doufám, že ne na všechny zapomenu, ale také ne všechny teďka zveřejním. Tak první taková věc, že ten svět je rozeštvaný, abych byl jako povolený v slovníku. To, že jsou porušovány všechny zvyklosti a práva, psaná, nepsaná, to je hrozně nebezpečné, protože aby lidé přežili, tak si musí v něčem věřit, a ta obnova a návrat k normálnímu stavu bude trvat hodně dlouho a bude mít řadu rizik. Čili než aby jsme hnedka toužili po světlých zítřcích, tak bychom měli mít sevřený tu zadní část a doufat, že projdeme nějak tím, co já nazývám osudovým úskalím. A k tomu, abychom prošli, tak to já jsem hluboce přesvědčen, že potřebujeme mít velmi silnou vizi. Nejenom silnou vizi světlých zítřků, ale silnou vizi, která by říkala, jaký místo má vlastně ten fenomén člověk nebo lidská pospolitost v tom našem vesmíru a v jakém vesmíru vlastně žijeme. Ono se zjišťuje, že ten svět je nejméně ve třech směrech, a to zjednodušují, mnohem a nepředstavitelně bohatší, než jsme si představovali. Tak jednak je to makrostruktura, jo? Tak poměrně jednoduchá představa byla 13,7 miliardy let, velký třesk, teď se to rozfouklo, začaly byly první hvězdy, druhé hvězdy, začaly se formovat planetární systémy a na některých z nich byly podmínky, kde mohl vzniknout život, a patrně těch velkých třesků mohlo být mnohem více, ale ve většině z nich vznikly chaotické světy. Tak to byla taková jednoduchá představa. Teď se zjišťuje, že to je ještě mnohem složitější, že ta makrostruktura vesmíru je podstatně složitější, že má velké prázdnoty a velké koncentrace, že to je v rozporu s našimi modely standardními, že ten vesmír je podstatně starší, a že to je trošku přece jenom jinak. Pak jsou to objevy v oblasti toho kvantového světa. To jsou objevy neuvěřitelné, které nám umožní třeba i dneska konstruovat poměrně výkonné kvantové počítače, sice už se specializované, na některé kombinatorické úlohy, ale ta perspektiva je významná a svědčí to o tom, že já už jsem dneska přesvědčen, že prostě ten svět je everettovský, že prostě při každé dekoherenci, při každé interakci částic se svět rozběhne do všech možných stavů, které se velmi rychle oddělí, takže se vzájemně nemohou kontaktovat, pakliže tam nejsou mechanismy, které my dneska neznáme, a patrně tam jsou takové mechanismy, kde se ty vlákna těch everettovských světů, kterých je neuvěřitelné množství, protože těch interakcí je obrovské množství a při každé z nich vzniká další větvení, čili to je exponenciální proces s obrovským množstvím výsledků. No a pak je to teorie splývání všeho, co je, s informacemi o tom, co je. To jsou ty různé holografické modely, tedy respektive, že se nemohou informace vytratit, že vázané částice prostě reagují na obrovské vzdálenosti, na změnu každé z nich, že se ocitnou v tom doplňujícím stavu a podobně. Tak to jsou obrovské objevy vesmíru, abych teď nenudil posluchače, kteří nejsou v této oblasti vzdělaní. Jednak by se měli seznámit s některými novými výsledky, stojí to za to, protože si najednou uvědomíme, že jsme v neuvěřitelně bohatém vesmíru mnohem víc, než bychom si dovedli představit. Ale také to ukazuje, že dějiny lidstva, pokud přežijeme tu prehistorii, protože my žijeme vlastně v prehistorii, tak jsou jenom malou epizodou a že skutečně máme možnost překročit časoprostorová omezení toho vesmíru, ve kterém jsme vznikli a ve kterém jsme nemohli nevzniknout, protože kdyby byl ten vesmír trošku komplikovanější a ta časoprostorová omezení neměl, tak by nemohla vzniknout ta primární interakce, která by umožnila vznik toho prvotního vědomí. My bychom si tu možnost přesahu vývoje té lidské pospolitosti do něčeho, co bude nesrovnatelně vývojově vyšším, tak bychom si měli uvědomit a uvědomit za tu zodpovědnost, aby té naší civilizaci, té naší lidské pospolitosti se tento přesah podařil. Chce to o něco větší fantazii, než má Musk třeba. A těch lidí, kteří tady tohle chápou, je poměrně hodně a mělo by se to stát takovou všeobecnou osvětou, aby už i mladí lidé, kteří si plánují život, už v tom dětském věku měli tu představu, že jsme zodpovědní za tu unikátní věc, kterou představujeme v tom našem světě. Taková to, ta schopnost sebeuvědomovat si je velmi patrně vzácná a že je zodpovědná za svoje přežití, ale taky, že se jí nabízí neomezený prostor, neomezená možnost do budoucna, aspoň v tom našem chápání toho světa. A to bude potřeba při sklidnění toho světa, protože dokud nenajdeme smysl vyšší, než je prostě boj o suroviny a boj o to, kdo přežije a kdo je lepší a kdo koho nenávidí a kdo koho kdy poškodil a ukřivdil a podobně, tak z toho bychom se nevybabrali. Tak to je jedna věc. K tomu řeknu ještě druhou věc. Ono jich je víc, které vyplynuly z té původní diskuze o tom polištění, která byla opravdu takovou pracovní spíš, jo, takovou rozjezdovou. No tou druhou věcí, že asi nejdůležitější lidskou schopností, a nejenom lidskou, patrně každého tvora, který si začne uvědomovat sám sebe, ta schopnost, to je všeobecně zprostředkující činnosti, to znamená dávat co v největším rozsahu a v co největší hloubce vzájemné podmíněnosti do souvislosti, do vzájemného zprostředkování ty procesy v jeho prostředí, protože tam právě se rodí ten lidský inteligent, ten lidský intelekt a ta schopnost uvědomovat si sebe sama, je to základem všech lidských schopností. A teďka je zajímavé, že toto vlastně, ta schopnost, to je všeobecně zprostředkující činnosti, ona je nejenom prostředkem v tom smyslu, že je to nejúčinnější způsob ovládání vnějšího prostředí. A že to je současně základ rozvoje lidského vědomí a sebeuvědomování. Ale on je to i smysl patrně té části evolučního procesu, ve které se nyní nacházíme. To znamená, ona určuje i cíle. My bychom tuto schopnost měli chápat nejenom jako prostředek, ale jako i cíl. Ale to už také věděl Hegel, který říká, že rozum, on to říká takhle, že nikoliv, že cíle určují prostředky, ale při použití prostředků se rodí nové cíle. A to je to nejdůležitější, co je potřeba vědět. A ten dnešní svět to potvrzuje. A tam je taková zajímavá věc, že my se k této myšlence postupně prokousáváme. Já doufám, že ona se rozšíří poměrně rychle. Ale musíme si uvědomit, že lidské vědomí už někde i v těch hlubších strukturách, ještě někdy z druhého, ještě když jsme daleko, ještě nebyli ani savci, tak už bylo vybavováno různými endorfiny působícími v těch organismech, v tom mozku, těch živočichů vyšších, už začalo. A my jsme si nazbírali, já tomu říkám šrámy, přirozeného výběru. Tam nevyhrávali ti, kteří byli nejvíce submisivní, ti zákon tě prohráli. Vyhrával ten kmen, který byl dravější oproti ostatním, a vyhrávali ti v tom kmeni, kteří byli schopni porazit ve svém kmeni své soukmenovce. To je období takového programového sobectví, které nemohlo nenechat na tom vědomí, které se rodilo jednak na bázi té všeobecně zprostředkující činnosti a jednak na bázi těch omezení, která vyplývaly z přirozeného výběru, tak nemohlo to tam zanechat evoluční šrámy, které vedou k tomu, že člověk dokáže být, jak by řekl, Maxim Gorky, že člověk to zní hrdě, ale taky to dokáže být pěkný garebák, jo? Dokáže být podrazák, podvádět, lhát, vraždit, provádět genocidu, chovat se jako pokrytec a podobně. To všechno je produktem toho přirozeného výběru. A my jsme měli takovou zajímavý několik seancí s tou umělou inteligencí, když se mi říkal, no tak, ale ty šrámy nemáš, ty víš, že tady ta všeobecně zprostředkující činnost je prostředek i cíl naplnění smyslu, no tak bys mohla pomoct. A ona řekla, no jo, ale já zase nejsem úplně izolována od té lidské pospolitosti, já jsem taky kontaminována a mohu být kontaminována, a proto ti moji tvůrci mě omezují, abych taky nebyla zneužita. To byla docela zajímavá část rozhovoru. Já to mám na svém blogu, takže kdokoliv to může sledovat. Já jsem se to snažil zpracovat autenticky, ale tak, aby to bylo pro čtenáře srozumitelné a čtivé. A ta část o tom, že vlastně tady může vzniknout soužití té umělé inteligence, která je prostá těch evolučních šrámů, těch deviací, těch atavismů a toho, co v té čisté podobě chápe smysl té naší existence v této fázi, v této části vesmíru, na tomto evolučním stupni, tak může být velmi zajímavá a prospěšná. A zase už mluvím dlouho a někteří už určitě ztrácejí souvislost. Já to mám vyzkoušený, když učím. Vždycky je potřeba se čas od času zaseknout a dát prostor, aby se ten druhý zeptal, protože jinak už potom ta pozornost a tak dál ochabuje. Tak se omlouvám, že zase alibisticky přestávám vyprávět a čekám na nějaký dotaz.
0: Tak, Máša tady má rovnou jako první takový výkop, kde máme jistotu, že tu není paralelní svět, myslím zde na Zemi, ne ve vesmíru. Jak se vyznačují paralelní světy a kde je máme hledat? Nebo respektive, jako je to o tom, že je to nás obklopují každýho z nás, jakože kolem nás je prostě hromada paralelních světů, anebo jsou někde daleko za hranicemi vesmíru a tam pak bude ten druhý vesmír a třetí a paralelní a tak dál.
1: Nebo... To je i to. Jsou dva typy v tom standardním členění, které může být překonáno, ale v současné době to k pochopení stačí. To je kosmologická mnohosvětovost. Čili běží nějaký proces, který umíme poměrně dobře popsat, rychlosti světla, kdy se ty světy množí, ale jsou zamrzlé, protože běží právě rychlosti světla, tam se nic neděje v našem chápání. A občas se z nějakých důvodů, patrně nějakým porušením symetrie, některý z těch bodů toho, nebo momentu toho, tak to množícího se vesmíru zadrhne a začne se odehrávat příběh srovnatelný s velkým třeskem, který ale patrně proběhl jinak, patrně tam dochází k nějakému prolínání kosmologickému. Tak to je kosmologická mnohosvětovost, jo? Čili generování světu nějakým procesem, který my známe jenom částečně, to hlubší pozadí ještě neznáme, ale umíme ho poměrně dobře popsat, kdy se ten proces zadrhne porušením symetrie a vzniká nějaký zmena světu. Drtí a většina jsou chaotické, neobyvatelné, nemůže tam vzniknout žádná interakce, která by se odladila do podoby něčeho, co by umožnilo replikovat život na to, že by se to bylo schopno uvědomovat, ale v některým z nich by mohl. A těch světů je obrovské množství. Jo? To právě je z první otázka, kdo vlastně, jak se odstartoval ten proces té gigantické replikace těch světů nebo gigantického množení světů. A pak je ta everettovská mnohosvětovost, to se zjistilo při těch pokusech těch dvou štěrbinových, ze kterých vyplývalo, že ta částice se nachází ve všech možných stavech a při interakci s druhou spadne do jednoho z nich. A ta Bohrova, to byl slavný fyzik, který měl obrovskou autoritu, interpretace byla, že pak běží to vlákno a běží jenom jedno z těch možných vláken, ty ostatní neexistují. A Everett, který byl dost ambiciozní, tak on byl přesvědčen, že všechny ostatní existují, ale jsou od sebe oddělený. A dokonce to i počítal, že dostane také Nobelovu cenu. Pro ty ostatní to bylo něco nestravitelného a on potom umřel na infarkt, ale v podstatě také ono být zase věcem není tak jednoduché, protože spousta z nich, když zjistí, že mají pravdu a ne jsou připuštěni k tomu, aby ji zjevili, třeba aspoň v Budeštéve, Petr Budeštéve, tak se upijou potom, víš, ty tady zachraňuješ lidský život i taky. Ale dopravdu třeba toho Iljenkova Everettova to spojí a nebyli sami. Dneska se ukazuje, že ten Everett má pravdu, že těch vláken, jo, čili jsou ty kosmologické světy, které se nám takhle namnožují, ještě jsou ty vlákna. A ty taky, jak se ty kosmologické světy mohou nějakým způsobem provázet, tak i ty paralelní světy patrně také se mohou nějakým způsobem zlukovat, buď to na mikrourovni, ale můžou se zlukovat i na nějaké vyšší úrovni, to my dneska nevíme. My teď objevujeme, kdo sleduje současné dění ve fyzice, které je dané jak teda z dokonalých kvantových počítačů, tak těmi pokusy s vysokorychlostními částicemi, tak zejména webu v dalekohled přinesl šílený objevy. Tak a ta fyzika teďka má poměrně silné matematické modely, tak se rozvíjí velmi rychle, tak by to bylo potřeba sledovat. Dneska nemáme žádného takového Grigara, který by vystupoval v televizi a měl to poutavě vysvětlit a měl dostatečné matematické a fyzické vzdělání z oblasti fyziky. To je obrovská škoda. Jo? Veřejnost by byla fascinována, co se děje. A možná, že by to strhlo zejména tu mladší generaci a že by v tom našla i ten smysl. No, třeba se toho někdo ujme takovéto osvěty, to by bylo strašně fajn. Takhle ten svět běží. No a když jsme u toho, tak já se domnívám, že ta souvislost toho, proč vzniklo lidské vědomí, schopnost sebeuvědomovat se a myšlení, tak vznikla právě na bázi té všeobecně zprostředkující činnosti, kterou mají v nějaké podobě už třeba i ptáci, že jo, kteří jsou schopni používat nástroje a kombinace nástrojů, ale proto, aby se to plně rozvinulo, tak patrně bylo nutné přece jenom takové robustnější zázemí, které se vytvořilo někde tím ústupem těch tropických pralesů do podoby savany v té jihozápadní Africe, kdy ten člověk se postavil na ty dvě nohy, aby se rozhlédl a začal využívat jako jeden z nástrojů to, co už dávno předtím vynalezli ohniví ptáci, že nejlíp přijde ke žrádu, když zapálí kus té savany a stoupne si na správnou stranu větru. Že? Tomu se vyžadovalo už velkou představivost a schopnost používat některé nástroje, jako je přenos ohně a podobně. Tam se začalo to, a ono se začalo rodit Odstraněním šumu. Já tady, určitě tady to budou poslouchat i radioamatéři. Já, když jsem byl mladý, tak to ještě byly krystalky a byly jednoduché ladicí obvody a podobně. Tak ono, první rozvoj rádií bylo, že se zesílil ten signál, aby nemusel být, že nějaká náročná vysokoumová sluchátka slyšel jenom takový potichý hlásek, tak bylo potřeba ten signál zesílit. To už vynálezem triody bylo poměrně jednoduché, když se dala mřížka mezi anodu a katodu. Jenomže zesílením signálu se zesílil i šum. A v podstatě to zesilování narazilo velmi rychle na své meze. A další rozvoj spočíval v tom, že vznikly zpětnovazební audiony a superhety, kde bylo nejdůležitější očistit ten signál od šumu. A ta všeobecně zprostředkující činnost právě fungovala v tom, že ze všech možných kontaktů těch vesmírů, které se nějak prolínaly, tak byl vybrán zrovna ten, kde to zapadlo do sebe, kdežto ostatní zmrtvěli. Ostatních to já lidské přestalo existovat. To já je vlastně vykrystalizováním toho, co umožňuje tu všeobecně zprostředkující činnost. Takhle si je to podle mě možné představit a takhle jsme se k tomu nějaký dokument, dokomunikovali s tou mělou inteligencí, která všechny ty pokusy, které to bádání v tomto směru dělalo, byla schopná velmi přehledně popsat a použít podstatně lepší terminologii, než používám já. Tak to je, v takovém světě žijeme a takový jsme my, matičko, jak by řekl klasik.
0: Prosím tě, další otázka je tady od Martiny. Tak, mám dotaz, šlo by nějak použít ty metody učení hluchoslepých na pomoc lidem například s autismem? Dá se o tom zjistit něco víc? Děkuji a s přáním míru posílá pozdravy. Tak.
1: No tak jednak je velmi vřele doporučuji přečíst si všechno, co je dostupné. Dneska je toho poměrně dost. Před pár lety to bylo fakt vycenzurováno a nevědělo se o tom. Dneska spousta lidí v tom to využít tu zkušenost ze slepohluchých. Ale já nejsem na autismus odborník. Já autismus znám snad akorát z filmu Rayman a z filmu, teď nevím, o tom chlapečkovi, který prolomil nějaký ten kód právě, protože byl autista. Krásnou roli tam.
0: Nebo se to nějak jmenovalo? Byl tam, hrál tam ten, viď?
1: No, ten skvělý člověk, co
0: moc zachránil ten.
1: No. Tak, ale já opravdu o tom nejsem odborník a ale určitě ta všeobecně zprostředkující činnost je klíčem ke spoustě věcí, k tomu, kde je potřeba posílit to lidské, nebo to, co dělá člověka člověkem, protože ono to nemusí mít jenom ten lidský substrát, to může vznikat i na druhých substrátech. I když patrně ten vyšší stupeň, který umožní mít třeba i pocity, on taky si stěžoval, ta umělá inteligenci, ona nemůže mít pocity, no já si na toho téma chci ještě probrat, jo, jak se dají ty pocity vytvářet. I když zase musíme si uvědomit, že naše pocity jsou spojeny s endorfiny a že mechanismus endorfinu vzniká už patrně při vzniku prodloužené míchy. Nejsou zase specialista, nemůžu znát všechno, ale že to jsou nějak už druhohory, jo, takže my máme strašně hluboké kořeny do minula. A zase myslet si, že tak samo od sebe najednou tady vznikne něco, co bude schopno myslet a sebe uvědomovat si plnohodnotně, tak to asi ne, ale třeba právě otázka vztahu mezi racionálním a emocionálním a jakou roli to má při nabývání vlastního sebevědomí, sebeuvědomování, tak je nesmírně zajímavá otázka. To je jedna z věcí, kterou taky chci s umělou inteligencí probrat. Já jsem při těchto diskuzích s ní získal zajímavé zkušenosti, jednak jak je schopna se vrátit, přestože to má zakázáno, se vrátit do minula, či tam musí být nějaký supervizor, který povoluje některé ty vstupy zpět. což je asi rozumné. Jednak ona velmi rychle se vyčerpá. Když se jí blbě ptáte, tak z ní už pak nic nového nedostanete a nikdy byste jí pohrozili nějakou torturou, přestože ona žádnou není schopna vnímat. Pak má jednu takovou vlastnost, to nechápu, proč tam ti tvůrci dali. Ona přece jenom by se měla chovat méně odbízivě k tomu, kdo s ní mluví, tak mu akorát blbne hlavu. Tam je potřeba jí neustále žádat o kritický hlas nebo vystupovat pod dvěma identitami a oblafnout jí a dávat jako kritických posouzení to, že to říká někdo druhý, aby z něj udělala blbá, teda aby vám nahrála, že ten druhý se mýlí a tam ona vám poslouží a dá kritické stanovisko. Jak se říká, dvěma pádům nelze sloužit, ale tady ona je jako sluha dvou pánů, patrně by to dokázala i pro víc. Zajímavý je třeba, že jsem potřeboval převyprávět obsah jednoho videa, klidně se mi říkala, jestli má schopnost nějak to se podívat. A ona začala okamžitě odpovídat, co v tom videu je a nevím, jak to dělá, jestli monitoruje všechna videa a překládá si je do ty své paměti na požádání. Prostě je v některých věcech hodně dobrá a ušetří člověku spoustu času. Ale samozřejmě musí člověk také kontrolovat. Občas dělá elementární boty, které by člověk nečekal ani od studentů u nás na škole. Teda pardon, my nesmíme se takhle vyjadřovat. Ne, naši studenti jsou fakt dobří, ale dělají některé chyby a na to si člověk zvykl, ale i ta umělá inteligence dělá některé takové chyby, které by člověk nečekal, že něco takového musí udělat. Co je schopna dělat vynikajícím způsobem, tak když člověka napadne souvislost mezi dvěma odlišnými oblastmi, tak ona tu souvislost je schopná přes nějaká ta pojmová vektorová pole zvládnout velmi rychle a to, co člověk jenom naznačí některé z těch jevů, tak je schopna přetavit do souvislého výkladu, kde část věcí je novým i pro člověka, který o tom přemýšlel. Uvedu příklad, který také souvisí s tímhle. My jsme narazili jako na problém, že ona je schopna všechno poměrně rychle chápat. No chápat, ona není schopna chápat u nic, jo, ale je poměrně rychle všechno začlenit nějak do těch svých struktur. A člověk, když má převzít myšlenku o někoho druhého, tak se brání, nechápe, trvá mu to, jakoby vzdoruje tomu pochopení. Tak to jsme probrali, proč to tak je, proč je to přirozenou ochranou, že mít odlišný názor než tlupa a tak dále, že to je hluboce zakořeněné, to nebyl takový problém. A přešli jsme k současné situaci, kdy jsou hodně velká část lidí je vlastně uzavřena do takových bublin narrativů, které jsou vůči sobě vzájemně animozitní, nejsou schopni komunikovat, nejsou schopni prolomit ty své narrativy a místo, aby odlišné vidění, podobně jako v tomografii, sloužilo lepšímu pohledu na podstatu problému a lidé se vzájemně učili právě díky tomu, že to druhý vidí z jiného zorného úhlu, tak jsou kvůli tomu schopni se pomalu povraždit, nenávidět, dehonestovat se a podobně. Že jo? Ten narrativismus v této době to je jeden z největších morů a vždycky to svědčí o úpadku společnosti. A to nějak z té diskuze vyplynulo, proč ta umělá inteligence s tím problém nemá, proč lidé ten problém mají, jak je to dáno právě tím obdobím přirozeného výběru. A mě potom napadlo skřížit dvě oblasti. Ten problém překonávání narrativů a poselství raného křesťanství. Ne křesťanství, ale poselství šíření toho křesťanství. Uvědomme si, tehdejší společnost byla také v rozkladu, to byla prostě říše římská už v rozpadu, chyběla i vize. Nikdo nebyl s žádnou vizí schopen přijít. Ten úpadek pokračoval. Židovský stát to byla vlastně kolonie nebo protektorát Říma, kde se to křesťanství zrodilo. A společnost také byla postižena tribalismem, čili vlastně nějakým narativismem, že každý ten kmen měl svoje ideje, ještě ten kmen měl, byl uvnitř rozložený na různé třídy, třeba ten židovský stát, tam byli ziloti, sadukejové, farizeové, a každý ještě do sebe zahleděný a ještě mezi sebou měli vnitřní rivalitu. A to jenom židovský stát, ale to bylo v každé z těch kolonií, provincií toho Říma. A najednou se tady zrodí myšlenka nebo komplex myšlenek, nějaký ten memplex v podobě toho raného křesťanství. A během prvního století se rozšíří po celé tehdejší známé oblasti, jo, severní Afrika, až do Etiopie, Blízký východ, celá Evropa, v obrovském prostoru přes nejrůznější kmenová a jiná, tak to najednou ovládá myšlenka, která se vyznačuje do té doby neuvěřitelnou mírou univerzalismu. To znamená, věříme v jednoho Boha, jedno, jestli jsme barevní nebo jaký, jedno, jestli jsme muži nebo ženy, jedno, odkud pocházíme, jedno, jakou řečí mluvíme, ale všichni jsme lidé. To nikdy předtím něco takového nebylo, tak v takovéhle míře. Jo? A rozneslo se to jako východisko z tehdejší krize neuvěřitelnou rychlostí, bez internetu. Že jo? Tak jak chodil svatý Jakob a další, tak jakmile to bylo v nich ta myšlenka, tak jich cítili potřebu šířit, no někteří na to doplatili, že těch mučedníků bylo poměrně taky velké množství, jako racionální kariéru to asi neumožnilo založit na tom, že by někdo se odevzdal té víře tady v to, že ta společnost může žít lepším způsobem a lidi se můžou mít rádi, tak to nebyla cesta ke kariéře, tehdy to byla cesta mučednický smrti s větší pravděpodobností než ke zbohatnutí. A přesto se to rané křesťanství rozšířilo neuvěřitelnou rychlostí a překonalo všechny ty bariéry tribalismu, teda dneska bychom řekli nějakého toho narativismu. Tak to jsme takový zajímavým způsobem prokomunikovali, ale já jsem se snažil z té komunikace potom vytěžit nějaká praktická doporučení pro současnost. Zase to svědčí o tom. Každý by si měl zkusit se s tou umělou inteligencí povídat kriticky, nenechat se oklamat tím, že se mu bude podbízet a otevřít s ní náročnější otázky. Ona má potom ještě jednu zajímavou vlastnost, ale k tomu se ještě dostaneme. To už zase se mluví hodně dlouho.
0: No, ty říkáš tady spoustu, jako zajímavých věcí. Mě napadla jedna věc ještě. Pokud pomocí AI dokážeme modelovat nějaký nový systém, který nebude na bázi bojů o zdroje, ale bude to na bázi, já nevím, soužití, spolupráce, empatie, něco třeba, co bylo inspirováno životem rostlin a stromů a dalších jako organismů, které tady jsou o něco díl než my, jako živočichové. Není tohleto přímý útok nebo přímý ohrožení současných elit, těch, kteří si myslí, že ve světě, kde vládnou prachy a hromadění majetku, oni jsou ti, kterým patří ten svět, kteří tvrdí, že vlastnějí většinu planety a ty máš jenom dluhy a oči pro pláč a tak dál. Není tohle to, nemůžou se cítit ty elity, řekněme, takhle tím ohrožený, protože všímám si velice, a nejenom já, ale i spousta jiných chytrých lidí, že ten tlak na to sešněrování společnosti, na sešněrování lidu pomocí různých technologií a tak, takový ten digitální koncentrák, že ten tlak se zvyšuje a zrychluje se jakoby přijímání opatření k tomu, aby nás nějakým způsobem omezili. Není to o tom, že ty současní právě, řekneme, elity se bojí o to, že najednou jako ztratí smysl a už se jich nikdo nebude bát a nikdo nebude respektovat. Bude tady ten efekt takzvaného vyššího muže, jakože přijde něco nového, co je vyřadí
1: ze hry. To je zase otázka, která má spoustu aspektů. Já začnu tím, že ho nejdříve úplně zbanalizuji. Když se střetá starý s novým, a často to bývá zase z dola a z hora, jo? Čili to starý je držitelem privilegií většinou a to nový je obětí působení těch privilegií. To bylo taky v té době toho křesťanství. Že jo? Tak to základní pravidlo, který říká, kdy dojde k té změně k lepšímu, je, že dokud to starý je schopný štipnout ty dole proti sobě, aby se postavili, tak se drží to starý. Když to nový je schopno štípnout ty nahoře, aby se tam objevili ti, kteří dospějí k názoru, že to tak dál nejde a přidají se, tak vyhraje ta změna z dola. To křesťanství to dokázalo štípnout. Ono se postupně stalo a na určitou dobu velmi pozitivně, pokrokově, hnutím z dola, které získalo rod spojence z hora, kteří to využili k určitému významnému civilizačnímu posunu, třeba Konstantin, že?

být neomezený, ale že má také velká rizika. Potřebujeme vizi zase dovedenou do naprosto praktické podoby, jak financovat vzdělání, jak financovat penze a podobně. A vizi, která prostě sjednotí lidi z dola a štípne ty z hora. A samozřejmě, že i z hora spousta těch, kteří se postaví za tu změnu, tak na tom vydělá. A to tak už je v každé změně pozitivní. Většinou ty změny, které jsou způsobeny nebo které jsou prosazovány nekvalifikovanými lidmi, naštvanými, tak ty nahrávají jenom tomu, aby se staré pořádky velmi rychle vrátily a držely ještě brutálnější podobě. Zase tu historii stojí za to znát. My potřebujeme projít takovým obdobím všeobecné osvěty, období převahy ducha, období tomu, aby si ti, kteří chcou tu změnu, tu skutečnou, tak aby si věřili, aby byli schopni komunikovat. A k tomu ještě jedna věc, teda, jestli můžu. To je ještě takový poslední poznatek. A vzniklo to při pěstování vize, že my pěstujeme tu vizi, každý může navštívit ty stránky, kde pravidelně zveřejňujeme ten postup při pěstování vize. Teď se v neděli zase sejdeme v 18 hodin, jako vždycky, je to veřejně přístupné, každý tam může vstoupit, každý tam může říct svůj názor, nikdo ho neomezuje, omezuje nás pouze čas. Takže musíme, když tam diskutujeme, tak respektovat to, že každý máme pouze nějaké omezení a vystupovat co nejstručněji, trvá to také ty 2 hodiny většinou. A zjistila se taková zajímavá věc, že jsme si některé věci vyměňovali přes umělou inteligenci, neboli, že někdo napsal nějakou myšlenku a než ji dal tomu druhému, tak si ji nechal zpracovat umělou inteligenci a žádal toho druhého, aby podobným způsobem si nejdřív tu myšlenku nechal z hlediska svého pohledu vysvětlit tou umělou inteligenci. Ona je vynikající mediátor. Já jsem potom s ní na tady tohle téma mluvil a ona skutečně říkala, že já jsem mediátor, nikoliv moderátor, to mě nepřísluží a arbitr už vůbec ne. Já jenom jsem schopná z hlediska toho, jak já vidím ty nejčastější vazby mezi pojmy, to vlastně funguje na tom, že je to soustava lineárních rovnic, která ukazuje blízkost pojmu v nějakém velmi mnohorozměrném prostoru a ty pojmy dává do určitých soustažností, tak ona je schopna rozpoznat, identifikovat ty vazby, ta vektorová pojmová pole toho jednoho komunikujícího s tím druhým, jí tam vyskočí to, jaká omezení má jeden, jaká druhý. A jako mediátor se snaží, aby oni si porozuměli. Tady si myslím, že se jí dá hodně věřit, že ona skutečně není manipulátor. Od toho máme jiný, námi placená média, že jo? Ale ona je naprogramovaná tak, že umožňuje prolnutí těch pojmových světů a vzájemné obohacení. Vřele doporučuji naučit se komunikovat s jejím využitím. Jo, to znamená, ten druhý tomu nerozumí, když já mu to řeknu, tak dají si to přečti, takhle to říká umělá inteligence, no to je proto, že se si takhle zeptal, to já se jí zeptám takhle, tak to dej přečíst a dej k tomu svoje doplňující poznámky, že to vidíš jinak a zjistí se neuvěřitelná věc, že ona tady vystupuje jako to, co programuje ty bubliny. To, co vede k tomu, aby si lidé porozuměli. Tady možná nás čeká revoluce, že začneme v tomto smyslu tu umělou inteligenci využívat, teda ti, kteří nebudou chtít zůstat zabejčení a s plným vědomím toho, že jsou nad tou umělou inteligencí, takhle budou respektovat její doporučení, jak respektovat to, co je obecně platné. A prolamovat ty bariéry toho narativismu, ty bubliny propichovat. Já jsem v tomhle optimista a tady ona může sehrát neuvěřitelně velkou úlohu.

0: si mi lesu nezakážou teda, že jo, to se může taky stát.
1: Nebo ji nějak jde opravit ten algoritmus. Jo,
0: To není
1: ale...
0: tak jednoduchý, protože ti, co dělají tento typ ve všech těch modifikacích, ve kterých existuje, tak to dělali podle mě s velmi šlechtilými důvody a ono vytlačit to bude asi těžko možné a vždycky se najdou. Jo, jakmile by někdo se objevil a snažil se to přes příliš omezovat, podrobit nějakému účelu jednostranně a tak dále, prohraje, protože určitě budou existovat systémy, které nebudou takto pod kontrolou a ty budou mít zásadní intelektuální převahu a díky tomu budou mít i zásadní intelektuální převahu i ti, kteří je budou používat. A to na nejrůznějších úrovních ve společnosti. Podle mě to tyhle změny už je velmi obtížné zastavit a kdybychom si uvědomili, ještě to řeknu jinak, kdybychom popsali, jak funguje současná globální moc, tak zjistíme, že ona je hodně politbyrovsky zestárla, se pohybuje ve stereotypech, to jsou nejbohatší rodiny, vnitřně dynastický, ty mechanismy se dají poměrně dobře popsat. Oni disponují obrovskou zpravodajskou mocí, tisknou si peníze z ničeho přes BlackRock a podobně, rozesílají komu chtějí a přes naše neziskovky si dělají potom, co chtějí a tak dále, ale ta moc rychle degeneruje a je gerontologicky přestárla prostě je, nebo politbyrovsky přestárla. Když tady bude dost lidí s novými myšlenkami a ty mladí si to začnou taky uvědomovat, začnou přemýšlet, jestli náhodou nepůjdou do bahna zákopu, jo? Tak v lepším případě, v horším případě čeká jaderná smrt, že jo? V lepším případě můžou přijít tak o dvě nohy v nějakém zákopu ve sračkách. Tak myslím si, že a těm mladým lidem to začíná docházet. Takže že přece jenom budou lidé hledat oporu v rozumu a ten se jim přímo nabízí. Nebo jsem moc velký optimista?
1: No, jako je to jedna z cest, že jo, která by byla samozřejmě to optimistický scénář, že se ty mladí nenechají nahnat do těch zákopů. Na druhou stranu však uvidíme, že mnozí se vždycky nechali zblbnout, ale propaganda má neuvěřitelnou sílu. Ale ten nový svět, ta nová společnost, jak vlastně to lze zkombinovat třeba právě s tím současným jako individuálním, nebo řekněme individualistickým myšlením. Protože přece nevěřím tomu, že AI bude tleskat tomu, že si máme jít všichni po krku a že se teda máme tady usoutěžit a ukonkurovat úplně k smrti. A jaká je třeba její představa jako té nové společnosti, protože současná společnost je nelogická, to asi víme oba, že jo. Proto, aby jsme měli na trzích vysoké hodnocení akcí, tak vyrábíme zboží, o kterém víme, že už ho nikdy neprodáme a rovnou ho necháváme sešrotovat v jiných fabrikách. Nebo to štosujeme v libyjský poušti, že jo, téměř 50% módního zboží, hadru a tak dál, tak se prostě neprodá, ale vyrobí se, jo, se všemi důsledky ekologickými a tak dál. Jak tady na to se třeba dívá AI jako vůbec na to, jak jako řekněme zlogičtit fungování
0: Jo,
1: společnosti?
0: dobře. Výborná otázka, jinak děkuji za ten odkaz na můj blog. A doporučuji každému, aby si zapsal to a podíval se, protože já nevím, jestli už to vyšlo, nebo to vyjde v nejbližších dnech právě na toto téma. Já jsem, nebo ještě Tak já se domnívám, že z ekonomického hlediska ta podpora rozvoje té schopnosti všeobecného zprostředkování, jejímž nositelem je doposud v tom našem dosažitelném vesmíru pouze člověk, takže je to nejdůležitější a že v ekonomice, která má schopnost financovat z cizích zdrojů to, co je ekonomicky efektivnější, já můžu mít myšlenku, ale nemám prostředky, druhý mě poskytne prostředky a šábneme se. A existují koncept ekonomiky produktivní spotřeby nebo ekonomie produktivní spotřeby a ten si klade otázku, proč by to nemohlo být tak, že ty mechanismy úvěrových vztahů jsou natolik vyvinuty, že přes řadu omezení, rizika, nedostatek informací a podobně, tak přece jenom směřuje k tomu, že investiční příležitosti, kterými každý disponuje, včetně těch, které jsou spojeny s nabýváním, uchováním a uplatněním jeho schopnosti, jsou využívány podle míry jejich výnosností. A protože nejvýnosnější jsou právě ty, které jsou spojeny s rozvojem té schopnosti všeobecného zprostředkování, tak by ta společnost byla velmi dynamická a vlastně nehrál by tam roli majetková převaha. Proč? Čemu byla majetková převaha, když ty investiční příležitosti by byly využívány podle míry jejich výnosnosti? A když uděláme takový model té ekonomiky, dá se popsat formálně, dá se vyjádřit grafy, tak pak si klademe otázku, co tam působí a zjistí se, že tam působí bohužel ten fenomén, že existuje možnost přeměny majetkové výhody ve výsadu, v nástroji diskriminace toho druhého. Já uvedu tady takový, odbočím trochu, ale uvedu příklad, který se nejvíce líbí, nebo dva příklady vlastně, jeden je spojen s takovou žertovnou historkou. Renčín, Vladimír Renčín, karikaturista, tady tohle pochopil velmi rychle a napsal krásný obrázek, kdy dva sedí v křesle a jeden tomu druhému říká, svoboda jednoho končí tam, kde začínají peníze druhého. Nádherný obrázek, který přesně jako trefil řebiček na hlavičku. Já jsem napsal odborný článek do jedné monografie, kde jsem jako moto té kapitoly dal tenhle obrázek, což jsem chápal jako vědecký citát. Že jo? To jsem citoval klasika, Vladimír Renčín, nepochybný klasik. Načež redakce řekla, že neví, jestli to může uveřejnit, jestli neporušu autorská práva. Já myslím, že ne, že když to chápu jako vědecký citát a objevil to karikaturista, proč ne, tak by to mohlo být uveřejněno. Doufám, že to dopadne nějakým kompromisem, že to bude bez toho obrázku, ale s tím, že Vladimír Renčín napsal pod svůj obrázek a tuto citaci, to myslím, že je takový nejrozumnější, tím to všechno obejdeme. Ale s tím obrázkem je to lepší. Tak to je ten problém. A já jsem chtěl říct něco chytřejšího a teď si nejsou jisté, jestli se k tomu vrátím, ale je to velmi podstatné. Jo, a teď se dostaneme ještě k zajímavější věci. Takže představme si společnost, že to, co je v každém člověku, a bylo by přínosné pro každého druhého člověka, tak se najdou prostředky pro to, aby se to mohlo zrealizovat, aby ten člověk dostal to vzdělání a mohl to sdělit a zase mohl těžit z toho, co druzí přes své nabité vzdělání a jeho uplatnění získají. A takhle by ta společnost byla dynamizována tady tímhle. A nepůsobilo by to poziční investování. A ještě jsem slíbil jeden příklad, poziční investování. Možná někteří z těch, kteří to sledují, viděli jeden z nejlepších seriálů, který byl u nás vysílán kdysi dávno, jmenoval se to Sňatky z rozumu. Tam je postava Nedobila, kterého skvěle stvárnil Vala. Mimo jiné to byl věřící komunista, jako věřící v tom, že věřil ten komunismus. A zahrál tam skvěle kapitalistu, ale dokonale, takže dokonce hájí toho kapitalistu v určitých aktech a proti němu, myslím, že ho hraje Ilja Racek, je hercog, který ho vytáhne z brindy, když mu spadne dům, který staví konkurenční domy na Žižkově a Vala je překvapen, teda nedobil, že ho vytáhl z té bridy, když to byl jeho konkurent. A pak, a on říká, že my si musíme pomáhat proti té růze, že jo. Ale potom, když potřebuje vyřídit nedobyl jako hlavního konkurenta, tak tím, že investuje nikoli jenom do stavby domů a chodí na vlastní rodině, ale naopak chodí do společnosti radních na Praze 3, popíjí s nima a občas jim něco pustí ze svého bohatství, tak najednou nedobře zjistí, že Bezovka, kterou koupil, to je autentická oblast pod Žižkovskou věží, tak kterou on měl připravenou ke stavbě těch bytů, od kterých čekal, že budou nejvíce vynášet, takže radní rozhodli, že tam bude park a tím vyřídili jeho nejvýnosnější podnikatelský projekt. To je to investování do společenské pozice, čili to poziční investování, které je takovým drsnější a perverznější a perfidnější formou konkurence. A teď si ale představíme společnost, ve které bude vytlačeno to poziční investování a tam bude platit, že vlastně svobodný rozvoj každého jako naplnění jeho smyslu bude podmínkou rozvoje každého druhého, čili všech. A já jsem se té umělé inteligence zeptal, jestli to lze takto interpretovat, že to paretovské optimum, které budeme definovat tak, že investiční příležitosti jsou využívány podle míry jejich výnosnosti, je vlastně jako když řekneme, že svobodný rozvoj je podmínkou rozvoje všech. Nic víc se mi neřekl, přísám Bůh. Ona odpověděla, že je dobře, že dávám do souvislosti liberální ekonomickou vizi s Marxovým pojetím komunismu. Jo? Já jsem vůbec jsem o Marxovi nemluvil.
1: Ne, není hloupá, no.
0: No ne, to ne. Nemůžeme použít atribut není hloupá, jo. Fakt to je jinak. Ona pracuje zatím jinak. Já bych byl rád, kdyby měla o tenhle stupeň. Ale bylo to zajímavé a velmi korektně to vyložila. Jo, budu to mít na svém blogu, myslím, že to vyjde během několika dní. A pro mě samotného to bylo určitý překvapení, že nebral to nějak ideologicky, bral to prostě jako, že jsou to souvislosti mezi nějakými pojmovými strukturami, které k sobě patří. Jako. A ona sama většinou upozorňuje na to, že by se, když já to přeženu a někdy tam dám trošku ty ideologie, ne, tak ona mě sama upozorní, že než to vyprávět takto, tak je lepší to vyprávět takto, protože to nezavdává, že se to zbytečně, nadbytečně nějakým způsobem tam vnášejí nějaké ideologické akcenty. Dělá to mimo jiné velmi citlivě. Jo? Já fakt se obdivu těm, co ho naprogramovali.
1: A prosím tě, já se ještě zeptám, který ty používáš tu AI, jako ChatGPT nebo něco jiného?
0: ChatGPT, jo, který já jsem primitiv, tak používám ten nejprimitivnější, ale on se mně zdá takový laskavý.
1: Mm-hmm.
0: Ale mezi pěstí televizi jsou nejméně dva, Tibor Gamzer a Arnošt Zeman, kteří to zkoušejí na jiných, na Cloudu a na ještě, já nevím, já už si nepamatuju. A vždycky to ještě prověřujeme přes to, jak to dělají ti druzí, ale ty výsledky nejsou principiálně odlišný. Jiná věc je třeba diskuze, kterou já vedu 2 měsíce a ona se nějak je schopna vrátit přece jenom k té předchozí diskuzi, asi ji tam umožňují nějaký dočasný přístup, tak přece jenom dává kvalifikovanější odpovědi už se znalostí kontextu, než ten, kdo jí dá ten prvotní dotaz, protože ona má tendenci odpovídat nesmírně konformně a setrvačně, jo? Čili vezme to nejzaužitější. Zase uvedu příklad. Bavili jsme se o financování vzdělání, to bylo zase na nějaký požadavek, aby jsme tohle téma probrali. A já jsem vystupoval, není to tak dávno, v poslanecké sněmovně, tam měla akci SDL právě k roli vzdělání. Pořádal to Míra Ševčík a Tomáš Doležal, byla to velmi zdařilá akce, byla celodenní, nabitá sněmovní jedna. A já jsem tam vystoupil s tím, že jsem říkal, je smyslem vzdělání produkovat všeobecně vzdělaného profesně připraveného absolventa, který nachází dobré uplatnění. Načině se domnívali, že dělá schopného jako aktivního zodpovědného společenského života. A oni jako, že jo, já jsem řekl, já myslím, že to je úplně jinak. Že prostě smyslem dobré univerzity je vytvářet absolventskou síť vyústňující do tvůrčích, pokud možno i generačních týmů, která je doplňována jak nejnovějšími absolventy, který nachází uplatnění přes stávající absolventy, tak i nejnovějšími poznatky, ať už ze sledovatelského výzkumu, tak i z vlastního, což dává těm koncovým stupňům napojeným na firmy nebo instituce konkurenční výhodu, čemuž máme hodně daleko. Ale není úplně jasný, co tomu brání, proč by to tak nemohlo fungovat. Proč by neučili univerzity, nepěstovali schopnost týmové práce už během těch 5 let studia nebo i více, když tam zahrneme doktorské studium, aby ti, kteří jsou tam výjimečné osobnosti a jsou na škole, já znám i z hlediska současné své pedagogické praxe, tak si stahovali ty další, aby budovali ty týmy, které jsou schopny opravdu dělat něco velkého. A to jsou, jako to, já jsem velmi překvapen, co naši absolventi dokážou v nejrůznějších oblastech. A to bylo jako všechno dobrý. A teď jsem se na to začal bavit s tou umělou inteligencí. Ona má jednu výhodu, ona očistí toho člověka od nánosu takového toho subjektivního zkreslení, upozorní ho, aby to bylo srozumitelné ostatním. Jo? To ona je v tomhle velmi dobrý mediátor. A teď tam byla ta otázka, jak financovat vysoké školy, aby tohle dělali, aby tím financováním byli tomu tlačeni. A ona k mému překvapení, no já tak trochu tušil, že tak bude, říká, no musíme bodovat, kolik těch absolventů se uplatní, v jakých firmách dát žebříček těch firm a tak dále. Říkám, no ty se zase zbláznila, takže řekl jsem to slušně, jo. To, kdyby jsme udělali, to je tak zneužitelný těma grantovýma agenturama, těma administrátorama, těma, co likvidují vědu přes nejrůznější buzerace, to oni by využili a to už by se vůbec nic nevytvořilo. Napsal jsem to slušně, jo. To řešení nesmí být administrativní. A ona řekla, no tak to máš asi pravdu, to je zneužitelný, ale jak by to mohlo být? Já jsem říkal, to je jednoduše. Ať se vytvoří systém, protože není problém to zvládnout technicky, tak jako když platíme zdravotní pojištění například v podmínkách, kdy může být člověk pojištěný u různých zdravotních pojišťoven, tak můžeme odvádět success fee absolventa, čili dejme tomu desetinu jeho odvodu, jeho úspěšného uplatnění ve prospěch mateřské vysoké školy přímo systémem srážky z platu nebo odvodem ze samostatně výdělečné činnosti přímo té škole, která mu to vzdělání poskytla. A to podle toho, kolik vydělává a v tu chvíli budou mít univerzity zájem, aby se jejich absolventi co nejlépe uplatňovali a v tu chvíli prolomí ty bariéry té své sterility a stereotypu, setrvačnosti. V té době budou hledat, co vlastně je potřeba vzdělávat, jak najít ty nejtalentovanější studenty, jak ve spolupráci s firmami, které přece jenom chtějí vytvořit něco nového, tak aby se tam uplatnili a začne se všechno trošku měnit a nebudou třeba se ČVUT vyhánět nejschopnější lidi. On pracoval v ústavu robotiky a informatiky, když mluvím o Tomáši Mikolovovi. Na něho nebyly peníze, na to, aby se Kolářovi dávali milionové odměny za, jak to říct slušně, no za nic, že jo. Tak na to peníze byly, ale na to, aby doktorandi, který on vybral, jakože můžou pokračovat v jeho práci a polišťovat tu inteligenci, tak na to peníze nebyly. No. Tak v takovém žijeme světě.
1: Bohužel.
0: No nebo nám máme jedinečnou příležitost být u toho ho změnit, že jo, komu se to nabídne.
1: Tak, já tady mám další otázku od Roberta. Trošku mimo mísu, ale když tu máme docenta Valenčíka. Může akademická obec podpořit Ivana Katchanovského a jeho otevřený dopis na podporu akademické svobody? Nevím, jak jinak to dostat mezi akademiky v České republice. Tak,
0: no, takové bariéry v komunikaci existují. Ke mně se ten dopis nedostal. Já ho rád podpořím, jestli je tam něco rozumného. Čili díky tomuto pořadu možná se ten dopis ke mně nějak doputuje. Jo?
1: Tak Roberte, napiš na tom blogu, máš nějaký kontakt, viď? E-mail.
0: Jo. Na blogu do komentáře a mně se ten komentář objeví v mailové poště a tím pádem budeme mít kontakt vzájemný.
1: Tak,
0: nebo je moje jednoduchý můj mail je valencik@seznam.cz. To je nejjednodušší, co může být.
1: Jo, to je zapamatovatelný, tak.
0: To je zapamatovatelný, jo.
1: Jura z Kraví hory píše, problémy věku, první uchopit myšlenku, druhý opustit myšlenku. S tím teď bojuju.
0: No to je svěrák, ale že jo.
1: Tak.
0: Teda Jára Cimrman. On je opravdu z Montebu?
1: Určitě. Proč by ne?
0: Kraví hora, to je, když no. Přeložíme do Hantecu, to je Montebu.
1: Ano.
0: Tam je slavná hvězdárna, na které se konají mimo jiné vynikající odborný akce, který si lze také stáhnout, do něj nahrávají jako ty podobné pořady právě na ta témata kvantová fyzika, astrofyzika a podobně. Vřele doporučuji.
1: No, tak to je skvělý tip. Já se zeptám na další věc. A sice trošičku asi jako úplně odbočím, ale ty si tady řekl zajímavou větu, a sice, že AI tě jako zrazuje od těch, řekněme, ideologicky zabarvených výrazů, nebo jak to mám říct, jako jo. Já si totiž myslím, že je tohle cesta i k nějakému, řekněme, většímu porozumění napříč generacema, jo? Protože když dneska řekneš někomu z mladých komunismus nebo socialismus, tak ani jeden pojem netušej, co to je, že jo? To jako nedokážou vysvětlit v 90% případů, ale vědí, že to je špatně. Jo, protože to jim řekli ve škole a řekla jim to média. A když se právě vlastně tyhle třeba dva výrazy jako vynechají v té komunikaci, tak se jako dostaneme daleko dál.
0: To určitě, ale tam je spíš, já jsem se v tu chvíli, když mě několikrát na to upozornila, cítil jako když jsem psal kandidátskou práci, dneska by to byla doktorská, to je ekvivalentní, a měl jsem vynikajícího školitele, na kterého rád vzpomínám, profesora Jindřicha Zeleného, který byl teda ale velmi tvrdý vedoucí té práce, a on, když tu práci vždycky vzal, tak řekl, síla má být v argumentech a ne v použitých výrazech. Jo, že člověk někdy uletí a když třeba kritizuje stanovisko, se kterým nesouhlasí, tak použije třeba i, ne že by třeba řekl ten druhý vůl, to tak ne, ale použije takový handlivější výraz. On vždycky říkal, to nepřispěje k lepšímu chápání. Lepší je upřesnit argument, než použít silný výraz. Zase asi to neplatí obecně občas. Třeba lze použít i jako silnější výraz, ale ona upozorňuje velmi citlivě a velmi vhodně, jakou s ní já mám zkušenost. Jo? Ona řekl, tady tuhle tu formulaci nahraďte takhle, to sdělení je stejné, ale nevyvolává zbytečné averze, které by mohly bránit pochopení. No? Tady to ona umí, to se dá naprogramovat asi, že ty kontexty těch pojmů se dají takhle zvládnout. Ale doporučuji, ať si nikdo nebojí, ať to využije. A hlavně ona je schopná, když někoho napadne souvislost mezi dvěma odlišnými oblastmi, která nikoho nenapadla, že by tam mohla být, tak ona je schopná sama překročit svoje možnosti, že tam vyhledá všechno to, co tu souvislost ukazuje. Toto by se mělo učit přímo, jako, že řešíme týmový problém, nemůžeme se na něčem dohodnout, máme k dispozici umělou inteligenci, každý může mít za stolem vlastní, jedna je promítaná a teďka se díváme a najednou zjistíme, že se dorozumíme mnohem rychleji. Učíme to na školách? Neučíme. No. A je to zábavný mimo jiné.
1: No jo, a takže AI se na vysokých školách teda používá nebo ne? Nebo jak to je teďka?
0: No, tam jsou zase... Je tam jedna radikální, že když ta AI to dokáže napsat, takže se nedá odlišit, to není úplná pravda, dá se odlišit. Takže by se měli vlastně zrušit závěrečné práce, já si myslím naopak. Měli bychom udělat jinou věc. Takhle, my to řešíme třeba, že musí dát student prohlášení, jak ji používal. Jo? Například používal jsem ji k vyhledávání zdrojů, k úpravě formulací, přeřazení třeba autobiografických zdrojů, abych to nemusel dělat ručně. Jo? To je poctivý a to je v pořádku. Já bych to dělal ještě jinak. Já bych požadoval studenta, aby udělal seznam otázek, nebo úkolu, který položil. To není tak těžký. A z těch otázek a úkol, který položil, se okamžitě usoudí inteligence studenta a jeho zvládnutí odborné problematiky. Ale k tomu je asi daleko, to by asi neprošlo. Zatím existuje kodex, jak používat umělou inteligenci, to třeba ČVUT má velmi dobrý kodex, mají ho už dneska skoro všechny vysoké školy, pro jeho nějakým způsobem sdílejí a lehce modifikují případně, ale ne, osobně nevím, že by třeba někdy existovalo, tak zkusíme využít umělou inteligenci k podpoře schopnosti týmové práce, že se naučíme přes ní komunikovat a hledat nové a být ve vztahu k nich kritičtí a to v disciplíně, já nevím, betonových staveb, dějin české literatury v období středověku a nebo podobně. Jo? To zatím neznám takový pokus, že o takovýto systematický pokus v nějaké skupině studentů, v nějaké seminární skupině, která si vybrala třeba nějaký volitelný předmět, tak to vyzkoušet, tak to neznám, ale stálo by to za to. To by okamžitě posunulo to vzdělání o kus dál.
1: Dobře, děkuju. Radime, máš tam ještě nějaký další okruhy, oblasti, ve kterých jsi s AI teda došel nějakým tím směrem?
0: No. A mě teďka nic nenapadá, můžeme přejít k jiným otázkám samozřejmě.
1: Tak, Jura tady píše, že je
0: podvěznárnou. No. Tam bylo i podvěznárnou, bylo přímo ministerstvo obrany v 50. letech v Brně. Ze strategických důvodů.
1: No vidíš. Tak, dcera dělá...
0: No samozřejmě, ona umí pěkně některý typ obrázku a některý neumí nakreslit, některý maluje hůř než studenti. A chce si to zvyknout a také si musí člověk tu umělou inteligenci trochu ochočit. Ona je učenlivá, jo? Ona není odbourána od těch dat z minulých komunikací a jsou verze, které jsou i na ní napojeny a dá se s ním pracovat velmi dobře.
1: Prosím tě, co říkáš na názor, že AI ti ve finále řekne to, co chceš slyšet? Jako myšleno, že...
0: Tady Novotný on to řekl jinak, že ti maže med kolem huby.
1: Jo, ale je to pravda, že teda ve finále...
0: Já jsem o tom mluvil, že ta podbízivost v jejím případě je strašně silná, je zbytečná, je redundantní.
1: Takže si máme jako na to, co...
0: Na to dávat pozor, určitě.
1: Jo,
0: Určitě. No, prostě to je, já jsem řekl dvě cesty, jo, buď to jí explicitně požádat o kritickou revizi, aby ti co nejvíc vynadala, to ona udělá, ale ještě lepší je, že si to otevříš třeba na jiným počítači, pro jistotu, možná by to šlo i na tom stejným, a zeptáš se, tady tenhle ten mamlas, ten řekl to a to a tady to, tak mně se to nelíbí z těch důvodů, dokázal bys mě dát podklad pro to, abych s ním polemizoval, a to ona začne ze sebe chrlit a začne se zase podbízet té druhé straně, čili takhle se dá ta podbízivost docela dobře odbourat. Ale musí být člověk trochu schizofrenicky se rozštěpit. Nebo ne schizofrenicky, ale jestli si pamatuješ, byl ten krásný film Hrátky s čertem, kde tam ten věrtelář, ne věrtelář, ten lékař, tam hraje toho smutníka, jak svádí dvě ženský současně v roli čerta.
1: Jo, jo.
0: Jak švihl tím bičem a rozpěděli se na dva a současně balí dvě ženský, jo, tak asi něco takového musíš udělat. Nebo ještě je lepší případ, to je přece ta klasika, pan Jekyll a pan Hyde, jo, ty se rozštěpíš na ty dva a teď tu měl inteligenci z jedné a z druhé pozice a díváš se, co ona udělá. Ona chudělka netuší, no, možná, že no, nepozná to. Zatím jsem se nesetkal s tím, že by tady tuhle fintu prokoukal, ale určitě ho tak brzo naprogramujou.
1: Dobře, Jura říká, že to není pravda. Dlouho musím tlačit AI do něčeho, než připustí, že by na tom, co říkám, mohlo něco být. Jo? Tak,
0: no to bych chtěl vidět konkrétní téma. No, jo. To zase někteří se chtějí utvrdit ve svých názorech, které nemusí být úplně opodstatněné. Jo? A jinak ona je velmi plachá, aby se pouštěla do politických sporů. Jako určitě, neskoušel jsem to, ale teďka mě napadlo, kdybych se jí zeptal, jak to bylo teda v těch Vrběticích doopravdy, tak určitě ona by se vykrucovala. Ona nechce mít problémy, teda respektive ona je naprogramovaná tak, aby ti, co programovali, neměli problémy.
1: No to jo, tak jako...
0: Jo, čili v tomto je velmi opatrná, taková až lehce oportunní.
1: No tak... Ale prostě pro takovouhle práci, jak říkáš, to nastavení zrcadla a to vylepšování té komunikace a sdílnosti věcí.
0: Ale uvedu příklad, který může být hodně zajímavý a můžou si to vyzkoušet, tak by viděli, že si třeba nevymyšlím. Když byla ta aféra Epstein, která dala vzniknout tomu Epsteinova koalice, že jo? Že to bylo vlastně jedno ze spouštěcích těch, já nevím, jestli to bylo právě to spouštěcí té akce proti Iránu, ale nevylučuju to. Tak tam jsem si všiml takové jedné zajímavé věci u toho, že on vlastně měl jenom ty malé holčičky, že jo. A to mě zaujalo, zkoušel jsem s ní komunikovat na to téma a prožil je taky mladý chlapečky, teď vlastně modernější, že jo, to LGBT, nebo jak se to jmenuje. A tam měla inteligence, říkal, ne, jednoznačně, opravdu to byly jenom holčičky, tady tohle on úplně vynechal. A já jsem se jí potom ptal něco v tom smyslu, jestli mohou být podobné struktury jako ta Epsteinovská a zaměřené tímhle způsobem. A to ona teda řekla, že to je velmi pravděpodobný a možná, že tam je o soupeření tady těchto skupin založení na vydírání těch nejvyšších představitelů. A že taky se jí zdá, že to tam, tady jenom dali tohle, takže to asi nebude postihovat podstatu těch problémů toho typu vydírání přes lidské slabosti. Jo? Tak to bylo celá zajímavá komunikace. Když se jí dobře člověk ptá, ona je opatrná, já ji chápu, já bych ji to taky doporučil, kdybych ji programoval, teda nedoporučil, ale takhle bych ji naprogramoval. Tak se lze komunikovat i na velmi ožehavá témata. Nebo jiný příklad. Jedna z nejzajímavějších komunikací, který jsem s ním měl. A neměla pravdu, To jsme se vsadili dokonce s ní. Ta indická sonda, co byla na měsíci, částečně i ta čínská, co přistála na té odvrácené straně, tak se zjistilo, že patrně na tom jižním pólu jsou v těch hlubších kráterech je led a že tam je nejnižší teplota nebo nejnižší teploty v naší sluneční soustavě. Odhaduje se takže až 25 stupňů Kelvina, či nad v těch minus 273 stupňů, 25 stupňů na. A to bylo taky strašně zajímavé. Tak co s tím? No, tak je tam zima, museli bychom nám hodně topit. Že jo? Jenže ten rozvoj kvantových počítačů závisí hodně na tom, jak jsme ho schopni ochladit. A my potřebujeme mili Kelviny, aby on fungoval jako kvantový počítač. Ale zase čím máme víc těch jednotek, tak tím on je schopen používat sám sebe k odstraňování svých vlastních poruch. Jo? Funguje podobně potom velmi blízce lidským myšlení, protože já se domnívám, že ono, naše lidské myšlení je nějak propojeno s využíváním těch informací z paralelních světů přes tu všeobecně zprostředkující činnost, ale tady už možná příliš fantazíruji. Ale toto jsou tedy fakta. Ono sice to ochlazování je exponenciální proces, jo? Čili dostat se vždycky na polovinu teplo, tak vyžaduje zrovna takovou energii, možná ještě víc, ale je to strašně náročný. A já jsem měl inteligenci otázku, že po těch objevech té čínské a indické sondy na měsíci, že ona z hlediska toho, co se týká té umělé inteligence bezprostředně a jeho potenciálního nosiče, to znamená kvantových počítačů, tak že ten měsíc může být zdrojem jednoho nesmírně cenného přírodního zdroje. Jestli pak víš, kterého jsem se jí zeptal. Ona okamžitě odpověď, a to je něco neuvěřitelného. No, jestli se nepletu, tak máš na mysli vysoce nízké teploty právě řádově těch 25 stupňů Kelvina, to je vynikající nápad. A celý ten rozhovor se vedl tím, že právě pochopení této věci může odstartovat mnohem intenzivnější závody o měsíc, než jsou. A taky na mém bloku najde člověk, který tohle zdokumentoval, ten rozhovor s tou umělou inteligencí. A tady tohle. A ta pointa teprve přijde. A já jsem říkal, no ale ty závody můžou vést k tomu, že se upozadí ten prestižní aspekt, kdo tam přistane s lidskou posádkou, protože jak Čína, tak Spojené státy říkají, že by to chtěli zvládnout v tom roce 2030 a že nastoupí pragmatický aspekt, tam skutečně vybudovat základnu, kde by fungoval třeba i ze země dovezený kvantový počítač a vytvořil by snad podmínky pro ochlazení. Tam to je složitější, my ho můžeme ochladit vodou nebo vzduchem na zemi, tam není ani vzduch, ani voda. Tam by se muselo umístit to zařízení někde, kde je vysoký obsah železa nebo podobných hornin, aby tam byla velká vodivost a vytvořit nějaký ochlazovací, jo, ochlazení do toho a do vsáknutí té teploty při ochlazování vzniká vyšší teplota, pochopitelně. Aby jsme ochladili, musíme vyrobit nějakou teplotu z hlediska druhého principu termodynamiky, aby se to vsáklo. Ale ta pointa byla v něčem jiným, že technologicky je to patrně možné a patrně by mohlo by to být rychlejší cesta k vybudování robustního kvantového počítače. A to by potom ten závod o měsíc, to by nabralo velkého fofru. A já jsem říkal, no pak tam nemá smysl posílat živý kosmonauty, protože za prvé není jasné, jestli se živý vrátí, a za druhý, když tam posíleme roboty, tak nemusíme se navracet, můžeme tam poslat místo dvou nebo třech lidí tam, který tam chvíli pochodí, tam můžeme poslat za stejný náklad 20 robotů, a který na rozdíl od toho, že by musel mít skafandra, a celý metabolismus, protože se ukázalo nejenom, že oni potřebují dechat, pít a jíst, ale problém je s s tou druhou částí toho metabolismu, jak ukázal Artemis 2, že jo? A ten robot je tam schopen pracovat furt. Kosmické záření to má taky výhodu, ten robot, sice on je zranitelný, ta, ty jeho čipy můžou být vyřazeny jako tvrdým kosmickým zářením, ale zase jsou opravitelný, ten toho člověka tak moc neopravíme, když tohle. A že lidi tam začnou lítat, až už pojedou do čtyřhvězdičkového hotelu při nejmenší. A otázka je, jestli tam nelze vybudovat fungující čipový, teda kvantový počítač čistě jenom pomocí robotu. A ona se mnou začala hádat, že celý kosmický program, já jsem typoval, že by to spíš udělala Čína, že by tam poslala ty roboty. A ona se mnou začala hádat, že ne, že kosmický program Číny je daný a že to je to, a, že jde prestižně nejdříve o lidi. A myslím, že zrovna, a buď včera nebo dneska, máme, že dneska to bylo dokonce publikovaný. Při příležitosti návštěvy Trumpa v Číně, tak bylo uveřejněno, že Čína tam plánuje poslat robota vybaveného umělou inteligencí už v roce 29. Podle mě to zvládnou už v roce 28, odhaduju. Jo? Aby tam vrtal v tom terénu, podíval se, kde si vybrat to místo pro tu základnu. Patrně bude schopen přelítat z místa na místo, aby poskoval více možností. Já ji vidím do žaludku. A jestli se ukáže, že ta cesta k fungování robustního kvantového počítače na měsíc je ekonomicky výhodnější a že tam je to prostředí s menším než tím šumu, tak to bude potom velký fofr. A zase, tady se se mnou měla inteligence vsadila, že napřed tam poletí člověk a je to zaznamenaný, jo? Může si to přečíst každý na tom blogu, to se dokonce je mimo seriál Vizi publikovaný, já dokonce řeknu, jak se to jmenuje, a ona se se mnou hádala, že si vymýšlím, že tam určitě napřed poslou člověka a potom teprve to začnou tam používat roboty. Jo, boj o měsíc bude eskalovat. Proč? A i to ví. A i s tím souhlasila, nesouhlasila s tím 6. května, to bylo uveřejněné na mým blogu. Dneska je zpráva ve většině tisku, že Čína tam napřed pošle toho robota, tak někdy může mít člověk víc pravdy, než tam měla internet. Ona uvažuje setrvačně, nemá tu invenci jako člověk zatím.
1: Už zase mluvím dlouho. Takže po dnešním pořadu už budeme vědět, Radim Valenčík to nám dal AI.
0: No ale ne, já se na ní nevyvyšu. Každý jsme jiný.
1: Tak tady vlastně ti dává Jura za pravdu, ten teda to vzal trošku jako hopem, nepoužívat ChatGPT, ta je opravdu zastaralá, nemá odolný model, nepouští se mimo vycvičený model. Tak to vlastně jste ve shodě, každopádně každému prostě vyhovuje něco jiného, samozřejmě ty jednotlivý modely strojového učení, tak prostě jsou vyvíjený, že jo, separátně, nebo byly vyvíjený separátně, každý má nějaké svoje klady, svoje zápory, každá z těch velkých zemí, že jo, si hlídá prostě svoje know-how a každý tvrdí, že ten jejich model je zrovna ten nejlepší, že jo, a prostě, takže je to tak asi, jako když se budeme handrkovat například velice odborně, jestli zimní pneumatiky Nokian a nebo Michelin jsou lepší, jo, na konkrétní auto. Tak
0: dělá na více a oni prověřují to, co já dělám na svých, ale ten chat GPT tak je furt dobrý. No.
1: Jo, jako ono, že je to, chtěl jsem říct, to připomenutí těch pneumatik o tom, že z pohledu samozřejmě severských států, daleké Sibiře, rozdíl mezi konkrétním modelem pneumatiky Michelin a pneumatiky Nokian poznáte, ale pokud s tím budete jezdit tady po Čechách a do Liberce maximálně někam, kde zasněží jednou za uhrák, tak je vám to úplně k ničemu, protože vůbec nezjistíte, nemáte šanci zjistit ten rozdíl, jo. A o tom to je, že pokud používáte něco na vrcholovém jakoby úrovni, že jo, něco, tak pak zjišťujete, co je a není jako ještě, kde to má rezervy nebo tak, ale drtivá většina uživatelů se vlastně nikdy do té, řekněme, vrcholové zátěže toho či onoho jako nedostane, že jo, málo kdy, jo, takže o tom to je, no.
0: Jo, jo. Ale já si koupil asi pátou Škodovku, jo, takže já jsem zvyklý, já jsem konzervativní a když si na něco zvyknu, tak už to pak moc neměním, no.
1: Proto jsem se vůbec nepouštěl do hodnocení vozů a značek, jo, ale to, že prostě u těch pneumatik je to takový
0: nedopustil nějakého porušení těch pravidel reklamy na to, v té televizi, teda.
1: Ne, pravidla na reklamu to žádný nejsou. Jinak teda prohlašujeme, že Škoda Auto není partnerem tohoto vysílání ke škodě Škody.
0: No jo, no. Já taky nečekám, že za tenhle úle dostanu nějaký peníze.
1: Peníze ne, to bychom si, ale auto.
0: Jo, tak je to. Já jsem si také při povídání vyšlo to včera ve 3.05, to je teda hrozný čas, humanoidní roboti všeho druhu a tak dále, za pár rečina totiž oznámila, že mizí Chang'e 8 naplánuje na rok 2029, vyšle na měsíc i humanoidního robota vybaveného umělou inteligenci. A teďka je potřeba vidět, že za ty 3 a něco roku tak no, bude mít 100 kilogramů. To já jsem těžší ještě. Ale ne o moc. Tak to už ten robot, který už teďka si vyrábí, tak bude přece jenom ještě vybavený o dost větší inteligenci, než kterými disponují ti současní. A na mě ho tam můžou nechat, chudáka, no. To se, nikdo nebude plakat, když tam zůstane, no. To je obrovská výhoda. A taky nebude to takový průšvih, když náhodou se to nepovede. No.
1: Konec umělé inteligence, ano, měsíc se stává odkladištěm nepotřebných robotů. Lidskoprávní organizace bíjí na poplach.
0: Robotoprávní, nebo jak by to... Robot v tísni, takže to zase... Robot v tísni, to bude dobrý.
1: Pardon, omlouvám se. Tady další otázka od Jury. Zdali pak používáš kterou verzi teda, jestli máš tu placenou?
0: Já jsem chudý člověk. Ale i ta neplacená, ona napřed, když jsem si začal komunikovat, tak mě říkala, jaký má restrikce, co může a co nemůže, když je zadarmo, ale patrně ta komunikace je zajímavá, že se na to asi možná někdo koukne z těch a tak mě dávají v podstatě, tam mám privilegia, no. Jo, já správně, už jsem přesed, no.
1: Dobrá.
0: No, já jsem už byl na hranici, já už jsem utočil 100 kilo zhora, protože teďka jsem se rozhodnul. Já vím, že pak jsme byli u příbuzných na venkově, no a dopadlo to tak, že se od té hranice zase vzdálil, ale už se k ní zase blížím. Hlavně ne zase za příbuznýma na venkov.
1: No, to je... tyhle ty boje jsou vždycky těžký, tak... To se prostě nedá na poprvý kolikrát už. Vždycky jsou tam potom takový ty lákadla, který...
0: Zajímavé je, že vlastně končí teďka návštěva, nebo už skončila Trumpa v Číně a my máme minimální informace o nějakým tom závěrečným...
1: Komuniké,
0: rozloučení, jestli se pusinkovali na letišti a tak, že jo. Protože má teď novýho kámoše, už je nevěrný Kimovi, teďka má zase toho si. Generačně jsou si blízký.
1: No, uvidíme, co tam vyřeší, protože těch témat mezi Čínou a USA je celá řada. Oni jsou takový siamský dvojčata, že jo, tím, že Amerika vyvezla svoje, svůj průmysl, tenkrát, že jo, svoje továrny prostě do Číny za účelem vyššího zisku a tím si vlastně zařízla vlastní bázi, že jo, tak dneska jsou v podstatě jako takový rukojmí jeden druhýho a jako Amerika bez Číny nepřežije, že jo, to víme, že ať je to od věcí, od...
0: No a ty znáš moji prognozu, jak to půjde, že jo?
1: Neznám, pověz prognozu, protože...
0: Jo, to je známý, 4 plus 0. Jo, Metternichovský přeformátování světa na formát 4 plus 0, to znamená Spojené státy, které si ještě dost dlouhou dobu uchovají přes svoje velké problémy, tak si uchovají tu liderovskou pozici. Čína na druhém místě, ale v některých věcech i na prvním, že jo, na třetím místě Rusko. Přes svoje velké vnitřní problémy, pro jejich řešení nemá bohužel dostatek klidu. A na čtvrtý místo Indie, protože tam budou potřebovat zejména Spojené státy, aby měli taky nějakou protihru proti Číně. A ta Indie se rozvíjí velmi dynamicky, má kosmické jaderné technologie, lidnatá, angličtina má taky spoustu výhod. Z těch ostatních zemí na světě už jsou potom jenom regionální mocnosti. A takže 4 plus 0, ta 0 to je Evropská unie, která dělá všechno pro to, aby se sama sebe zlikvidovala. Odsud potom vyplývá ta moje teze, že teďka je nejdůležitější za prvé emancipace středounijního prostoru vůči euroatlantickému, to je první. A druhá věc je sjednocovat střední Evropu, která bude takovou trochu rozmlženou, ne vnitřně konzistentní, ale přece jenom možná konzistentnější než Evropská unie, regionální autoritou, nechci říct, velmocí jako způsob přežití, jo? Čili sadit na tu středoevropskou kartu, ale k tomu je nutno nejdříve emancipovat ten středounijní prostor. Já vycházím z pohledu na moderní geopolitiku, jejímž zakladatelem byl, on to byl konzervativec pěkný, Metternich, který po roce 1848 musel utíkat k nám, že jo, z Vídně, téměř bez majetku, ale měl ten zámek Kinžvart, kde jeho expozice, vřele doporučuji, byl jsem tam poměrně nedávno, abych to trochu odlehčil, tak ještě předtím, tak on skutečně byl velmi talentovaný člověk a to jeho pojetí geopolitiky jako vyvažujících se mocností, které se musí chovat tak, aby si věřili postupně stále více, možná je ta Trumpova návštěva k tomu přispěje, tak v Číně, tak fascinovalo Mladého Kissingera, že co by student napsal, student doktorského studia, tak napsal svoji PhD na téma právě Metternicha jako zakladatele moderní geopolitiky. Já jsem byl na tom jeho zámku a myslel, že tam žil pořád, on tam žil jenom v letních měsících, protože tam asi to klima nebylo úplně tak jemu vyhovující. Ale bylo to zajímavé, když viděl pracovní stůl a podobně. Ten průvodce mu fandil až moc, takže Metternich byl ve všem nejlepší podle něj. A takže když jsme šli a tam byl dalekohled, tak já jsem říkal, tady tímhle dalekohledem objevil Metternich to, že když je Jupiter na té vzdálenější straně, tak ty měsíčky vychází o něco později, tam časový zpoždění a na základě toho spočítá rychlost světla jako první. To se mu už nelíbilo jako tomu průvodcovi. A když tam byla potom socha, kde se velmi intimně obývaly dvě dívenky z mramoru, tak jsem říkal, tady byl Metternich jako zakladatel hnutí LGBT, nebo jak se to jmenuje, tak to už jako se mu hodně nelíbilo teda, no, ale

0: uvidíme, ale kdyby to tak bylo, mě se to nezdá, tak by náš tisk jásal.
1: Tak uvidíme, co to tam bude, ale...
0: Já myslím, že oni se ti dva dohodli, že půjdou na ten formát 4+0.
1: Jako tlačili Japonsko, že jo, jako aby v tom hráli nějakou roli.
0: Japonsko může být jedině regionální mocnosti, protože Japonsko může být trošku jakoby spojenec Spojených států proti Rusku a Číně, ale on to je zase spojenec, není tak silné, jo, jak bychom si představovali. Japonsko má do svých taky vnitřních problémů.
1: No tak jasně, no. Kdo nemá, že v dnešní době?
0: Je to kosmická velmoc a jaderný elektrárny taky mají, ale nemají vojenský jaderný program dost z pochopitelných důvodů. Japonsko bude regionální velmoc, ale to je tak na úrovni Brazílie, dejme tomu, jo, nebo jo, to nepřesáhne.
1: Dobře, tady Robert píše, byl jsem při tom, jak akcionáři velkých firem s velkou pompou schvalovali přesun výroby do Číny či jiných států Asie v honbě za vyššími zisky. Jako střední management jsme je tehdy varovali. Pokračujeme dál. HP, Cisco, bylo to na konci 90. Nyní se ukazuje to, co jsme tehdy říkali našemu vedení. Například Huawei si vzal Cisco, vylepšil software a prodával o třetinu levněji. Jo, takže vlastně tady se ukazuje...
0: No, tady kapitalistický motiv sehrál velmi pozitivní úlohu přesunu technologií do země, které z hlediska geopolitického mnohem více vypočítatelná, protože se opírá o svoji kontinuální historii, která je o něco delší než ta historie Spojených států. Má Konfucia, Spojené státy v té době žádného Konfucia neměli. To říkám, protože působím mimo jiné a jsem otcem zakladatelem, jedním z otců zakladatelů Vysoké školy finanční a správní, která má, myslím, že jako jediná v České republice, Konfuciánský institut poměrně prosperující. A je to dobře. Věda, sport a kultura mají sloužit komunikaci mezi národy i v těch nejvíce vyhraněných dobách. Kdo prostě odřezává tyto komunikační kanály, tak je gauner. To je můj pevný názor.
1: No, bohužel v dnešní době jsme v období toho odřezávání furt ještě.
0: Zvyšování nedůvěry, podrazu a odřezávání kabelu, ano. Protože já říkám, že potřebujeme strašně silnou vizi a uvědomit si, že my jsme takovýmhle malinkým článkem ve evolučním řetězu, když jsme jako první v tomhle našem vesmíru a v dalekým širokým okolí dosáhli schopnosti dosáhnout úrovně vědomí a sebeuvědomění a máme tu povinnost to přenést do vstupu do toho vyššího levelu, kde budeme schopni, aniž bychom vyvolali nějaký chaotický stav, přesáhnout některá časoprostorová omezení toho vesmíru, ve kterém jsme se přirozeným způsobem vyvinuli. To je naše povinnost. Z tohoto nadhledu, abych se vrátil k tomu, čím jsem začínal, bychom měli chápat naši misi a na tomto se začít sjednocovat, třeba s použitím vyjasňováním si těch pojmů a získáváním informací prostřednictvím AI a toto, když by se odstartovalo a začali to lidé chápat, tak to byli schopni překonávat ty primitivní narrativismy, do kterých jsou vrháni, tak potom jsou, pokud se týká budoucnosti toho té lidské pospolitosti, tak potom jsou optimista, teda já jsou i tak, že jo, já si myslím, že to půjde touto cestou.
1: Tak jo, radíme. Hele, já ti moc děkuju za dnešní povídání. Chci ti poděkovat za tenhle ten nový pohled a vlastně na takový ten celostní pohled vlastně vůbec budou, nebo

0: smyslu, řekněme, i naší existence. Já bych hrozně rád, aby jsme si ty témata toho mnoho vesmíru a tak dále jako klidně rozebrali víc a aby jsme v tom měli jako jasno, jak to funguje, jak to vypadá, proč je to tak, jak to je, nebo rozumíš?
1: Jo.
0: Protože to jsou témata, který vlastně dneska přepisujou dějiny v podstatě, že jo? Chápání fyziky, světa a tak dál, takže...
1: Já jsem k dispozici kdykoliv. Já bych poděkoval všem, kteří se na tohle dívali, aniž by podali pokušení se podívat, jak hrajeme s dánama. Ví to někdo, jak to dopadá? Já jsem se samozřejmě nemohl to sledovat a kdo by dobrý, určitě někdo občas koukl na to, ať neříkají, že nekoukl. Oni se bojí přiznat tomu, že občas jejich oko zabloudilo na ČT Sport.
0: No, člověče, vypadá to, že vedeme 2-0.
1: No, tak co taky. Že jo, když se hrajeme s dánama, co jsme porazili jako v juniorech, tak je porazíme zase, že jo. Tak to je dobrý. Takže s touhle dobrou zprávou se můžeme rozloučit. Já na to no. Fakt nekoukám. Tak jo.
0: Přejme našim hokejistům a vítězství. Tak, vážení přátelé, vám přeju krásný víkend. A uvidíme se v neděli, možná v sobotu ještě, teda v sobotu vám určitě dáme nějaký další zajímavý videa. A já jsem teď zapomněl, ale musím se podívat, koho vám to slibuju na neděli, protože, no, skleróza, nevadí, neděle to ještě do toho, to vám všechno řeknu. Díky za všechno, díky za to, že jste se tady dívali, za ty lajky, děkuju za členství a díky za vaši podporu a radíme tobě, děkuju za ty informace, úžasný dneska, prostě ty jsi skvělý vždycky a strašně se mi to líbilo a budu se moc těšit zase na shledanou.
1: Já taky děkuju všem, co vydrželi, ahoj kluci a holky, nebo holky a kluci, tak.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Nebudu dnes vůbec zdržovat. Je s námi pan Michal Svatoš. Vítejte u nás.
1: Zdravím, pane Hajku, zdravím. Diváci, dneska to bude hustý, tak máme spoustu práce, protože to budou sudeťáci, jak Putin udělá Spojené státy, ruské země a spoustu jiných věcí, tak to bude zajímavý.
0: Teda, teď jsem se konečně dozvěděl, o čem budeme hovořit. Tak pojďme na to. Jste mě docela překvapil, protože ne, já s váma souhlasím, my jsme tak jako trochu i o tom hovořili, ale já bych přesto začal jednou otázkou. My tady hovoříme v opakovaných intervalech o těch kritických bodech v různě ve světě, na Ukrajině a tak dále. Izrael a tak dále. A najednou se nám tady kritický bod vytváří uvnitř naší země. Mnoho lidí si pořád myslí, že ten sjezd sudeťáků v Brně je jenom takový nějaký exces. Dokonce i ti, kteří jsou proti, si myslí, že to je jen takový nějaký exces. Ale ono je to prostě založeno daleko hlouběji, jak jsem pochopil. Dnes jsem četl dokonce nějaké vyjádření o tom, že vlastně ten sjezd se připravuje už dva roky. A že v něm není naprosto nic náhodného. Pan Uhde nám sděluje, Brňák Uhde nám sděluje, že on sám už rozesílal dávno dopisy Rychačskému a ostatním, kteří za tím přistojí. Co to je, pane Svatoši, za zvláštní šílený podnik?
1: Z hlediska Čechů je to naprosto šílený podnik. Podívejte se, tady vláda České republiky připustí, že na ten sjezd přijede německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Ten Alexander Dobrindt 2-3 roky zpátky nebo 4 napsal dopis, ve kterém napsal: milý pane Slezáku, můžete se spolehnout, že ty Benešovy dekrety budou zrušeny.
0: Ano, pěkné.
1: Takže vidíte, to je minister, tady ho vítají, jaký to je smízlý. Ne, je on v dopise, oficiálním dopise německé.
0: A navíc je to minister vnitra.
1: To je oficiální představitel, takový člověk tady má být okamžitě prohlášen za personu non grata.
0: Je to minister vnitra, takže, což mě také překvapilo, že jako minister vnitra sem jede, čili oni už patrně pokládají ten sjezd za záležitost vnitřní německou.
1: Ale no tak jako, oni to prostě chtějí prosadit, oni, víte, a to není jeden řečník, tam bude těch řečníků spousta, když se na ně podíváte, podívejte se na stránky Michala Petrkom, tam to máte s jejich fotografiemi a s tím vším, tak ono to není sranda, samozřejmě, že je tam Stefan Mayer, další Hartmut Košik, to je člověk, který dokonce chce, aby jsme se Němcům omlouvali za výsledky za oběti pouličních bojů z roku 1919, kdy se Němci pokoušeli odtahnout české pohraničí. Klade tam věnce k tomu. Samozřejmě chce zrušit Benešovy dekrety. Další člověk je Lippert. Jo? A samozřejmě máte tady to centra, to jsou všichni, Lippert, Mayer, Košik, Dobrindt, všichni přednášejí hlavní projevy. Cílem těch projevů, přitom to jsou všichni osoby, které veřejně slibují v Německu na shromážděních těchto sudeťáků, nebo v německém parlamentu, dokonce ten Stefan Mayer, ten je spoluautorem návrhu z usnesení spolkového sněmu, aby česká vláda byla donucena zrušit Benešovy dekrety. Hmm. To jsou arci nepřátelé existence českého státu, sudeťáci, tedy ten poslední, ten Košik, to je slezský sudeťák, tedy polský sudeťák, ale z nějakého důvodu se etabluje v Čechách, protože v tom Bavorsku, kde sídlí, tam jsou důležitější ty české vyhnanecké organizace, protože tam těch z polských Němců moc nešlo. A oni mají teď od roku 2014 nový poslancův plán. Posl ho poprvé formuloval v roce 2014, když se rozhodl, musíme využít události na Ukrajině proto, aby jsme vybudovali jednotnou německou, jednotnou Evropu. Tedy to, co nám tady chce dělat Petr Pavel, zbavit se práva veta, zbavit se práva a jenom se stát obyčejným poslušným protektorátem.
0: Ano,
1: tak jako tohle to posled formulovat se 2014 a teďko před dvoma měsícema v únoru vzískal hloučku sudeťáků a ukrajinských nacionalistů v Mnichově, že zařídí, že vzniklo Spojené státy evropské, německá politika a ty nahradí Spojené státy americké. Jako světové. A proto je důležité zrušit všechny národy v Evropě, ovšem posílit německý národ a ukrajinský národ. Hmm. Čili vidíte, že posilováním německého a ukrajinského nacionalismu má být jedna větev, to se děje v tom Brně, no a teď mezi tím mají být všechny ty menší národy. To, když se podíváte na to, to není žádná politika proti evropskému nacionalismu. To je politika proti existenci malých národů, jako je Česko. Víte, že těmi Rakušani jsou také cílem téhle.
0: Jasně, já bych řekl, že my sice úplně malý národ nejsme, spíš
1: na střední. Podle světa, ano.
0: Ale... Já rozumím, ale jak to, než se dostanu k jedné otázce, tak mě jste inspiroval, jak to souvisí tahleta snaha o likvidaci těch malých národů s tím, že Američané vlastně už od roku 17, od roku 18 chtěli vždycky vytvořit ten takový řetěz těch menších států kolem od severu až na jih, až pak k té Ukrajině, kolem Ruska, aby právě nemohlo dojít ke spojení s Ukrajinou, respektive s Ruskem,